i tabletu, kterou jsem od začátku držel konečky ukazováčku a prostředníku. Nejprve jsem posunul whisky Gabrielovi. Pohledem jsem mu přitom dal na srozuměnou, že jsem věc splnil. Předal jsem Rakovskému jeho skleničku a on poté sám začal pít. Svou sodovku nechával bublat skutečně požitkářsky. Jsem to ale malý darebák, říkám si v duchu. Tato myšlenka přišla, ale jen tak mimochodem. Nyní hoří v radostném plamení krbu, který budí dojem téměř posvátného ohně. Dříve, než Gabriel přistoupil k hlavní věci, začal být dialog dlouhý, ale velmi zajímavý. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo získat dokument, který lépe než stenografický zápis reprodukuje vše, co spolu Gabriel s Rakovským ve svém dialogu posuzovali. Tady je. Výslech obviněného Christiana Georgieviče Rakovského, vedený Gavrilem Gavrilovičem Kuzminem, dne 26. ledna 1938. Gabriel, na základě toho, na čem jsme se dohodli na Lubjance, jsem se přimluvil za to, aby vám bylo naposledy umožněno se hájit. Vaše nynější přítomnost v tomto domě je výrazem toho, že jsem toho dosáhl. Teď se uvidí, zda nás neklamete. Rakovský, nepřijí si to a ani to nehodlám dělat. Gabriel, předběžně je to ale z mé strany šlechetné upozornění. Nyní ovšem běží o čistou pravdu, nikoliv o oficiální pravdu, čili tu, která musí být slyšena během procesu v souvislosti s oběma obviněnými. Víte, že je to něco, co plně spadá do politických zájmů. Nebo, jak by řekli na západě, jedná se o státní zájmy. Požadavky mezinárodní politiky nás nutí zatajovat úplnou pravdu, to je skutečnou pravdu. Ať bude proces jakýkoliv, státy a lidé se dozvědí jen to, co se mají dozvědět. Ten ale, kdo má vědět vše, čili Stalin, se o tom také musí vše dozvědět. Takže ať budou vaše slova zde jakákoliv, vaše postavení už stížit nemohou. Vězte, že vaši vinu neznásobí, ale kýžené výsledky vám naopak mohou být ku prospěchu. Můžete si zachránit život, protože ten jste pro tuto chvíli už ztratil. To jsem vám tedy sdělil. Nyní se ale podívejme na tuto věc. Všichni se budete přiznávat k tomu, že jste Hitlerovi špioni a necháváte si platit gestapem. Je to tak? Rakovský, ano. Gabriel, jste tedy Hitlerův špion? Rakovský, ano. Gabriel, ne, Rakovský, tak to nepůjde. Říkejte skutečnou pravdu, ne tu procesní. Rakovský, nejsme Hitlerovi špioni. Nenávidíme Hitlera tak, jak ho můžete nenávidět i vy, jak ho může nenávidět Stalin. Snad ještě více. Je to ale velmi komplikovaná záležitost. Gabriel, dobrá, pomohu vám. Náhodou o tom totiž také něco vím. Vy, trockisté, jste byli v kontaktu s německým štábem, není-liž pravda? Rakovský, ano. Gabriel, odkdy? Rakovský, přesně datum neznám. Bylo to ale brzy po pádu Trockého. Je jasné, že to bylo ještě před příchodem Hitlera k moci. Gabriel, tak si to tedy upřesněme. Nebyl jste osobní špion Hitlera ani jeho režimu? Rakovský, přesně tak. Byli jsme jimi totiž už dříve. Gabriel, za jakým účelem? Za účelem toho, abyste Německu darovali vítězství a nějaká ruská území. Rakovský, nikoliv, v žádném případě. Gabriel, takže jste byli obyčejní špioni, kteří to dělají pro peníze? Rakovský, pro peníze? Nikdo z Německa nedostal ani marku. Hitler nikdy nebude mít tolik peněz, aby si mohl koupit například komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, protože ten má ke své svobodné dispozici rozpočet větší, než kolik činí společné bohatství Morgana a Vanderbilta. Navíc se z jejich používání nemusí nikomu zodpovídat. Gabriel, a to z jakého důvodu? Rakovský, mohu mluvit zcela svobodně? Gabriel, jistě, vždyť právě to od vás chci, kvůli tomu jsem vás sem pozval. Rakovský, copak Lenin nesledoval vyšší zájmy, když získal pomoc od Německa kvůli tomu, aby mohl přijet do Ruska?
je potřebné prohlásit za pravdivé ty pomlouvačné výmysly, které byly uvedeny do chodu vzhledem k jeho obvinění. Nenazývali také jeho císařovým špionem? Jeho styky s císařem a pomoc bolševickým ničitelům ze strany Němců při Leninově odjezdu do Ruska je přece zřejmý. Gabriel, ať je to pravda či nikoliv, ve vztahu k naší záležitosti je to zcela irelevantní. Rakovský, dovolím si nesouhlasit. Dovolte mi věc dokončit. Není snad dokázaný fakt, že Leninova činnost byla pro německá vojska nejprve příznivá? Dovolte, jmenovitě to byl separátní mír uzavřený v Brestu, na němž byla Německu přenechána rozsáhlá území Sovětského svazu. Kdo vyhlásil poraženectví formou výzbroje bolševiků v roce 1913? Lenin. Pamatuji si na spaměti jeho slova z dopisu Gorkému. Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla velmi příznivá pro revoluci. Sotva ale bude možné, aby nám Franz Josef a Nikolaj poskytli tak velkou šanci. Vidíte tedy, že my jako takzvaní trockisté, kteří jsme vynalezli porážku v roce 1905, pokračujeme v této fázi ve stejné linii, jmenovitě v Leninově linii. Gabriel s malým rozdílem. Rakovský, dnes v Sovětském svazu vládne socialismus a ne car. Vy tomu věříte, říká Rakovský. Gabriel, čemu? Rakovský, tomu, že v Sovětském svazu existuje socialismus. Gabriel, copak Sovětský svaz není socialistický? Rakovský, pro mne jen podle názvu. Právě tady se totiž skrývá skutečná příčina opozice. Snad se mnou budete souhlasit a na základě čisté logiky to konec konců budete muset uznat, že teoreticky a racionálně máme stejné právo říci ne, jako má Stalin právo říci ano. Je-li pro triumf komunismu obhájeno poraženectví, ten pak, kdo se domnívá, že komunismus zkrachoval kvůli Stalinově bonapartismu, nebo že Stalin věc komunismu zradil, má stejné právo jako Lenin se stát poražencem. Gabriel, myslím, Rakovský, že díky svému zvyku přehnaně používat dialektiku příliš teoretizujete. Je jasné, že kdyby tu seděli diváci, zdůvodnil bych si to, ale dobrá, uznám tento váš argument, protože je ve vašem postavení jediný možný. Myslím ale, že bych vám mohl dokázat, že se nejedná o nic jiného než o sofistiku. To ale ponechejme na jindy. Pokud tedy ještě mezi námi k nějakému jindy dojde, doufám, že mi dáte možnost k revanši. Pro tuto chvíli vám řeknu jen jednu věc. Sleduje-li vaše poraženectví a porážka Sovětského svazu za cíl restauraci socialismu, čili skutečného socialismu, kterým je podle vás trockismus, protože jsme již zlikvidovali jeho vůdce a představitele, nemá poraženectví a porážka Sovětského svazu žádný objekt ani význam. V důsledku porážky by nyní došlo k intronizaci nějakého Führera nebo fašistického cara, není-liž pravda. Rakovský, opravdu bez lichocení z mé strany, váš závěr je velkolepý. Gabriel, dobrá. Pokud to, jak předpokládám, tvrdíte upřímně, lze říci, že jsme už v naší věci dosáhli významného posunu. Jsem stalinista a vy trockista. Takže lze říci, že jsme dosáhli nemožného. Dospěli jsme k bodu, kde se naše názory shodly. Shodly se v tom, že Sovětský svaz v danou chvíli nesmí být zničen. Rakovský, musím přiznat, že jsem nečekal, že budu mít možnost komunikovat s tak inteligentním člověkem. Ve skutečnosti na dané etapě a možná také během následujících několika let nemůžeme o porážce Sovětského svazu uvažovat ani ji iniciovat. Je totiž známo, že dnes jsme v takovém stavu, v němž se nemůžeme chopit moci. My, komunisté, bychom z toho neměli žádný užitek. Toto stanovisko je přesné. Shoduje se s vaším názorem. Nás nyní nemůže zajímat rozpad Stalinova státu. Říkám ale, a zároveň to tvrdím, že tento stát je bez ohledu na vaše řečené antikomunistický.
Vidíte, že mluvím upřímně. Gabriel. Ano, vidím to.

Bonapartismus sice rovněž stojí vůči komunismu v protikladu, stejně jako stál Napoleonův oproti revoluci, jasná je ale skutečnost, že Sovětský svaz si i přesto nadále zachovává svou komunistickou formu a dogma. Je to komunismus formální, nikoliv reálný. Podobně jako Stalinovi umožnilo zmizení Trockého automaticky změnit skutečný komunismus ve formální, stejně tak by nám zmizení Stalina umožnilo změnit jeho formální komunismus na reálný. Stačila by nám k tomu jedna pouhá hodina. Rozumíte mi? Gabriel, ano, to je samo sebou jasné. Vyslovil jste jen klasickou pravdu o tom, že nikdo neničí to, co chce zdědit. Ale dobrá. Vše ostatní je jen pouhá sofistická kauzuistika. Vaše tvrzení se zakládají na zjevně rozporném a tedy snadno vyvratitelném předpokladu. Na předpokladu o stalinském antikomunismu. Existuje snad v Sovětském svazu soukromé vlastnictví? Existuje tu snad osobní přidaná hodnota, třídy? Nebudu se odvolávat na fakta. Nač? Rakovský. Už jsem svolil k tomu, že tu existuje formální komunismus. Vše, co tady jmenujete, jsou jen formy. Gabriel. Ano, ale čemu mají sloužit? Nebo jsou jen obyčejný rozmar? Rakovský. Kdepak? Pochopitelně, že ne. Jsou nutnost. Materialistickou evoluci dějin není možné zadržet. Lze ji nanejvýš přibrzdit. Za jakou cenu ale? Za cenu jejího teoretického přijetí. To ale jen kvůli tomu, aby mohla být aplikována v praxi. Moc, která lidstvo vleče ke komunismu, je totiž tak neporazitelná, že tatáž, ovšem deformovaná moc, která stojí vůči sobě samé v protikladu, může dosáhnout pouze zpomalení rychlosti rozvoje. Přesněji řečeno, může průběh permanentní revoluce jen zpomalit. Gabriel například, Rakovský. Nejjasnější je Hitlerův příklad. Hitler potřeboval socialismus kvůli tomu, aby mohl nad socialismem zvítězit. Je to tentýž jeho antisocialistický socialismus, jakým je nacionalsocialismus. Stalin zase potřebuje komunismus, aby nad komunismem mohl zvítězit. Paralela je tady až příliš zřejmá, ale bez ohledu na hitlerovský antisocialismus a stalinský antikomunismus, oba tyto směry ke své smůle a navzdory své vůli socialismus a komunismus transcendentně vytvářejí. Ony, stejně jako řada dalších, ať chtějí či nechtějí, ať si to uvědomují či nikoliv, přesto ale každopádně vytvářejí formální socialismus a komunismus, který my, komunisté a marxisté, musíme nevyhnutelně zdědit. Gabriel zdědit? Kdo tu bude dědit? Trockismus je zcela zlikvidován. Rakovský, říkáte to sice, ale nevěříte tomu. Čistky sice mohou být jakkoliv rozsáhlé, ale my, komunisté, přežijeme. Stalin přece nedokáže vypátrat všechny komunisty, i když bude jeho ochranka jakkoliv schopná. Gabriel, Rakovský, žádám vás a je-li to potřebné, přikazuji vám, abyste nedělal žádné urážející narážky. Nezneužívejte svou diplomatickou nedotknutelnost. Rakovský, takže já jsem splnomocněnec a čí jsem velvyslanec? Gabriel, právě onoho nedosažitelného trockismu. Dohodneme-li se, že jej budeme takto nazývat. Rakovský, nemohu být diplomatem trockismu, na který narážíte. Není mi dáno právo ho zastupovat. Ani jsem na sebe sám tuto funkci nevzal. To vy mi ji dáváte. Gabriel, začínám vám důvěřovat. Co se vás týče, musím říci, že při mé narážce na tento trockismus jste jej přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek. Rakovský, jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět a učiním to na základě své vlastní iniciativy.

Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Musíme skončit, máme za 3 minuty celou, stranu 241, budeme si to pamatovat a pomalučku, ale jistě si zahrajeme písničko, budeme předávat, bude-li komu, do dalšího studia. Takže přátelé, to bylo z dnešního čtení úplně všechno, víc už se nám do pořadu nevejde, takže po písničce to bude záležitost asi Brna, bych řekl. Takže, co si dáme? Já si myslím, že nejlepší bude Honza Nedvěd. Přátelé, mějte se krásně. Budeme se slyšet zítra s Jiřou a potom s Míšou, takže se budeme těšit. No a pro dnešek se od mikrofonu s vámi loučí a zítra na slyšenou opět těší Petr Václav.

0: Přeji vám pěkný pondělní večer. Jsou tu noví reportéři ČT.
1: Dámy a pánové, dobrý den.
0: Jsme rádi, že se díváte.
1: Jsem Petr Bohuš a s Modrým jelenem se podíváme tam, kam běžně nekoukáme. Reportáž pořadu Reportéři ČT se věnuje motoristům sobě a jejich sponzorům a vyvolala silné reakce, když zkoumala historické vazby podnikatele Richarda Chlada, politické nominace Petra Macinky a Filipa Turka a vliv sponzorů.
0: Kdo jsou sponzoři motoristů?
1: Nejde nám o hájení motoristů ani o útok na novináře. Chceme jen ukázat, proč reportáž někoho uspokojila a jiné rozčílila. A sledovat rozdíl mezi fakty a subjektivním pohledem.
0: Jaké mají zájmy na ministerstvo životního prostředí, které má vést jejich předseda?
1: Dívejme se kriticky, ptejme se, když něco nesedí. Kdo rozlišuje fakta od příběhu, nenechá se vodit za nos. Otázka zní, vodili nás redaktorky reportérů České televize za nos? Nebo odhalovali pravdu?
2: Já si myslím, že budeme hájit zájmy voličů.
1: Reportáž naznačuje možné ovlivnění ministerstva sponzory, aniž by poskytla fakta. Neutrálně bychom se přitom mohli ptát bez naznačování, třeba takto. Kdo jsou sponzoři a jaké mají aktivity a jak motoristé reagují na možné střety zájmů?
0: Kdo je kontroverzní podnikatel Richard Chlad, výrazný podporovatel motoristů a co řešil s Radovanem Krejčířem?
3: Můžu se vás zeptat na věci okolo Radovana Krejčíře, o vaší minulosti spojené s ním?
1: Propojujeme minulost Richarda Chlada s Radovanem Krejčířem s politickými aktéry motoristů. Sama tato spojení politický vliv nedokazují, ale vzbuzují u diváka pochybnosti. Reportéři nastoupili z ostra. Tak jsme zvědaví na jejich fakta.
0: Na ministerstvu životního prostředí poteče zelená krev, prohlásil pravděpodobný budoucí šéf tohoto vládního úřadu, předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Jeho plánované angažmá v tomto rezortu už vyvolalo řadu protestů, mimo jiné kvůli jeho výrokům bagatelizujícím vliv člověka na změny klimatu.
1: Zelená krev, metafora, která dramatizuje. Řada protestů, není řečeno kolik. Petr Macinka bagatelizuje klimatickou změnu. Nevíme proč. Prozatím jde o čisté emocionální rámování. Bez vysvětlení.
0: Kritici ale upozorňují také na to, že sponzoři a podporovatelé motoristů mají právě v oblasti životního prostředí své zájmy.
1: Nejsou uvedena jména kritiků ani konkrétní zájmy sponzorů. Reportéři tak vytvářejí dojem napětí bez ověřitelných faktů.
4: Můžete říct, že jako v ministerstvu životního prostředí byste nedělal věci prostě
2: vaší sponzorů? Já si myslím, že budeme hájit zájmy voličů a nikoli sponzorů.
4: A můžete říct, paní, jestli to nějak souvisí s HKO Soutou, pan Macinka?
5: A my jste se o tom nikdy nebavili s panem Macinkou.
1: Otázka reportérky předpokládá střet zájmů, aniž by byla doložena fakta. Kombinuje nesouvisející témata a vytváří dojem dohody, která nemusí existovat.
6: Motoristy na postu ministra životního prostředí vnímáme jako velké nebezpečí a hrozbu.
1: Dramatická hudba a titulky nahrazují fakta. Reportáž spojuje nesouvisející události a pracuje spíše s emocemi, než s ověřenými informacemi. Neříkáme, že jde o zlý úmysl, jen ukazujeme, jak funguje dramaturgie, když nejsou fakta, pracuje fantazie. Techniky, které v nás mají vyvolat určitou představu o tom, co je pravda. Co je pravda?
7: Novým ministrem životního prostředí má být Petr Macinka. Ještě ani nebyl jmenován a už jsou proti němu demonstrace.
1: Rámování. Zmiňujeme demonstrace, ale bez údajů o počtu lidí či organizátorech. Formulace tak může vytvářet dojem širokého odporu.
8: Vadí, že zpochybňuje vliv člověka na klimatickou změnu. I to, jaké mají motoristé sponzory.
1: Hodnotící soud. Větou, že Macinka zpochybňuje vliv člověka na klima. Reportáž říká, že to vadí. aniž vysvětluje jeho argumenty. Jde o hodnocení prezentované jako fakt.
8: Někteří z nich mají totiž své zájmy právě v oblasti životního prostředí.
1: Emoce. Sponzoři motoristů mají své zájmy. Text propojuje motoristy, sponzory a ekologické zájmy slovy naznačujícími nekalost. Bez důkazů.
8: Mají totiž své zájmy právě v oblasti životního prostředí.
1: Jaké jsou zásady objektivity? Je nutné uvádět zdroje, přesné citace a jasně oddělit tvrzení od faktů. Nepropojovat nesouvisející události tak, aby vznikal zkreslený obraz. Pojďme se podívat na kritiky a jejich konkrétní výhrady k nominaci Petra Macinky.
9: Oni jdou na to ministerstvo s tím, aby to vyloženě zničili.
10: Potřebujeme kandidáta, kterému taky záleží na životním prostředí. A to určitě Petr Macinka není.
11: Veřejně dává najevo, že měla test zelená krev.
1: Slyšíme názory demonstrantů, subjektivní a emotivní. Nejde o odborné posudky ani ověřená fakta, ale osobní postoje. Prezentujeme je jako názory účastníků nebo jako objektivní informace o kandidátovi.
12: Já jsem vás chtěla poprosit o rozhovor. Byste na mě chvilku?
13: Nevím, o co vám ale jde.
12: Já jsem se vás chtěla zeptat, proč sponzorujete motorist? A co si od té podpory motoristů?
13: Tak já vám něco řeknu, doktor. Tak já vám něco řeknu, pana, paní. Sponzoruji tady festival. Milion korun každý rok. 2 miliony dávám na dětskou onkologii. Prosím vás, proč vás zaměstnají motoristé, kteří žijí tady jeho tatínkem, já se kamarádím 50 let, tak to je ono.
8: Toto je František Fabičovic. Jeho firma dala motoristům na kampaň 1 milion korun. Zdůvodňuje to tím, že se přátelí s otcem Petra Macinky, předsedy strany. Jak se nyní ukazuje, významný jihomoravský podnikatel má ale zájmy na ministerstvu životního prostředí. Bojuje totiž proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. Má zde velké množství pozemků.
1: Sponzorství může souviset s přátelstvím s otcem Petra Macinky. Pan Fabičovic mluví o osobních důvodech a reportáž nepředkládá žádný důkaz o skutečném vlivu na politická rozhodnutí. Kombinují se fakta s domněnkami a vzniká dojem možného střetu zájmů.
8: Toto je obora Obelisk. Nově je součástí chráněné krajinné oblasti Soutok.
7: Jak vidíme, tak je celá obehnaná plotem, takže běžně se sem člověk nedostane.
9: Je to unikátní lužní les, rozsáhlé území, druhý největší lužní les v Evropě. Je to území, které dlouhodobě je obýváno celou řadou chráněných a zvláště chráněných druhů.
1: Informace o plotu kolem obory Obelisk i citace o unikátním lužním lese posilují dojem mimořádně cenného a ohroženého území, aniž reportáž ověřuje, zda je vyhlášení chráněné krajinné oblasti skutečně podložené.
7: Chráněnou krajinnou oblast zde ministerstvo životního prostředí vyhlásilo letos v létě. Její součástí je i obora Obelisk a další pozemky pana Fabičovice. Ten nyní proti způsobu, jak byla vyhlášena, bojuje. Podle něj stát dostatečně nezohlednil práva majitelů pozemků.
8: Nyní má mocného zastánce. Pravděpodobný budoucí ministr životního prostředí chce chráněnou krajinou oblast zrušit.
1: Současně je naznačeno, že podnikatel Fabičovic jedná ve vlastním zájmu a má politické krytí. Říkáme bez důkazů. Pan Fabičovic má mocného zastánce.
8: Chtěli jsme se na to zeptat přímo předsedy motoristů, ale tisková mluvčí na naši žádost o rozhovor nereagovala.
1: Mlčení tiskové mluvčí doplňuje dramatický efekt. Kombinace těchto prvků vytváří silný emotivní příběh o střetu zájmů, který však reportáž fakticky neprokazuje.
14: Dobrý den,
15: pane Macinko.
14: Dobrý den.
15: Jste z reportéru ČT. Můžete vás poprosit... Já strašně spěchám,
14: nezlobte. Můžete nám říct jenom odpovědět na pár otázek?
15: Já strašně spěchám.
1: Ulice před sněmovnou a náhlá konfrontace vytvářejí dojem, že je Macinka přistižen. Jeho spěch působí jako vyhýbání se otázkám, i když to samo o sobě nic nedokazuje.
7: Pan Fabičovic má přitom přátelské vztahy s otcem budoucího ministra.
13: Pan Macinka je hudebník, má 100% hudební sluch, chodil se v ním v kroji. Myslíte jako mládež.
12: Otce budoucího ministra.
13: A hraje nám zrovna na našem vánočním pečerku. To je zajímavé, že? No, protože je můj kamarád. Vy nemáte žádné kamarády.
12: Tam, nikdy jste s ním
13: o osobách nemluvil. Se běžte zeptat, tak vám řekne, že v životě se mnou o tom nemluvil.
1: Pan Fabičovic popisuje dlouholeté přátelství s Macinkovým otcem jako důvod podpory. O politickém obchodu nepadne nic. Přesto reportáž vytváří dojem, že přátelství může samo o sobě znamenat politický vliv. A teď k zásadnímu momentu celé reportáže.
16: Jsem přesvědčen, že vyhlášení HKO Soutok nebylo nezbytné, nebylo dostatečně odůvodněno a nepřinese vyšší úroveň ochrany, než jaká již existuje. Z těchto důvodů považuji za správné, aby bylo rozhodnutí o HKO Soutok přehodnoceno a zrušeno.
9: Podle české legislativy to možné není. Český zákon určuje jenom dvě možnosti, jak zrušit HKO. Buď to, že zanikne předmět ochrany, no a nebo, že existuje jiný převažující veřejný zájem. Mně vlastně napadá jenom obrana státu, nic jiného. Takže by tam třeba muselo vzniknout vojenské letiště.
7: To znamená, HKO Soutok dneska zrušit nejde?
9: Legální cestou ne.
1: Macinka říká, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok nebylo dostatečně odůvodněné a mělo by se zrušit. Ministr Hladík tvrdí, že zrušení podle zákona možné není. Reportáž nechává oba výroky bez vysvětlení. Divák se nedozví, jak to skutečně je. Výsledkem je jen konflikt, nikoli odpověď. Naznačujeme, že legální cestou chráněnou krajinnou oblast zrušit nepůjde.
8: O chráněné krajinné oblasti Soutok už také rozhodovaly soudy. Poprvé Městský soud v Praze zamítl žalobu pana Fabičovice. Podruhé Ústavní soud zamítl návrh na zrušení HKO, který podali poslanci ANO.
1: Soudy potvrdili, že se chráněná krajinná oblast rušit nebude. Ale to samo o sobě neříká, zda bylo její vyhlášení správné. Reportáž neprověřuje Macinkovy argumenty. Proč tvrdí opak?
12: Ale tak to už prošlo nějakými soudy a soudy řekly, že to v pořádku.
13: Tak je to skorumpovaný soud, nemám právní stát, je to naprosto jednoduché. Co pak vy se to můžete u nás v republice práva?
12: Já myslím, že máme normální právní stát.
13: Já si myslím, že ho nemáme. Tahle vláda si musí podívat, jak nám soudy dělají, jak soudy vlastně dělej, jestliže mě někdo říká, že to je bílé a řekne, že je to černé soud, tak nemáme právní stát.
1: Tady jde o emoci, ne o fakta. Nesouhlas s rozhodnutím soudu není důkaz, že soud selhal. Ale je tady jiný problém. Reportérka na slova pana Fabičovice reaguje větou. Já myslím, že máme normální právní stát. Reportérka se staví do role hodnotitelky místo věcných otázek a nezjišťuje, zda jsou Fabičovicovi výhrady oprávněné nebo jen frustrace.
7: My jsme nyní zjistili, že na území chráněné oblasti má své zájmy i další podnikatel. Firma DDK Bohemia tu chce stavět developerský projekt. To ovšem komplikuje územní plán Lednice i chráněná krajinná oblast Soutok.
17: Tak v tom plánu, který samozřejmě byl jenom nějaká studie, bylo na téhle louce asi 120 obytných rodinných domů a na té louce naproti bylo asi 40-50, nevím přesně, domů o maximálních 4 nadpodlažních nebo dohromady 4 podlaží.
8: Majitelem firmy je Pavel Ďurina. Zajímavé je, že zároveň podniká s Richardem Chladem, tedy mužem, který podporuje motoristy. Snažili jsme se ho kontaktovat. Zajímaly nás právě jeho podnikatelské aktivity s panem Chladem.
7: Nereagoval ani na zaslané otázky. S Richardem Chladem mají několik společností. Podle informací z obchodního rejstříku chtějí firmy podnikat v energetice.
1: Reportáž spojuje nové developerské plány s podnikateli a podporou motoristů. Naznačuje možné propojení a tajné dohody. Jinými slovy, developer Pavel Ďurin podniká s Richardem Chladem. Chlad podporuje motoristy. Ten, který byl dříve v kontaktu s Krejčířem. A ministr motoristů chce zrušit chráněnou krajinnou oblast. Domněnky? Možná oprávněné. Fakta ale chybí. Mimochodem, Petr Macinka je v této reportáži zmiňován jako kandidát na ministra životního prostředí. Dnes už ale víme, že si ministerské rezorty prohodili s Filipem Turkem.
7: Nereagoval ani na zaslané otázky.
1: Nakonec přichází zmínka, že Pavel Durin nereagoval na zaslané otázky. Fakta o vlivu na chráněnou krajinnou oblast nebo politické rozhodnutí chybí. Atmosféra tajemná a dramatický dojem převládá. Co dělat, když novinář tuší něco ve vzduchu, ale nemá důkazy? Jak poradit reportérkám? Možná nejprve klást otázky, ne vytvářet konstrukce. Prozkoumat, kdo jsou konkrétní sponzoři, v jakých oborech podnikají, jaké mají veřejné aktivity a historii. Fakta oddělit od hypotéz, přiznat, co víme a co ne. Redaktorky by neměly vytvářet dojem, že chytli zločin za pačesy, když nemají podklady. Místo dramatických záběrů na ulici jít do hloubky, rozhovory, dokumenty, územní plány, to odhalí pravdu. Zaměřit se na proces, ne na lidi. Jak stát vyhlásil chráněnou krajinnou oblast Soutok, jestli byly dodrženy zákonné postupy, kdo podával připomínky a jak byly vypořádány. Reportáž se soustřeďuje na Chlada, Fabičovice, Durina a Macinku, ale klíčový proces chráněné krajinné oblasti zůstává neobjasněný. Podstatou může být nikoli, kdo s kým kamarádí, ale jestli stát postupoval správně.
12: Já myslím, že máme normální právní stát.
5: Já si myslím, že ho nemáme.
1: Nakonec bychom mohli zjistit věci, které se na ulici u Poslanecké sněmovny nikdy nedozvíme. Ostře konfrontační otázky často přinášejí méně než lidský věcný přístup. A právě to by redaktorkám mohlo umožnit odkrýt více, protože by si tím nezavřeli dveře k lidem, kteří by jim možná mohli poskytnout důležité informace.
8: Kdo je tedy Richard Chlad? Jde o podnikatele, který vydělal například na hazardu. On sám říká, že stojí za úspěchem motoristů.
5: Už tady hodinu kecávám Filipa, aby šel do politiky a nechce se nechat hajzlijeden.
2: Jsi nepřikazit život.
17: On se netají tím, že Filipa Turka v podstatě stvořil a přivedl do politiky a v podstatě i stál za vznikem motoristů nebo za tím, co se jim podařilo vybudovat.
5: Tak co ty volby? Šlápnem do toho. Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a motoristy v těchto volbách a vás kompletně celý sítě do té podpory zapojit. Rozhodl jsem se vám dát 100 000. Konkurence čumí, co volby a káry umí, přátelé.
1: Přecházíme k Richardu Chladovi a okamžitě budujeme jeho obraz. Podnikatel z hazardu, který tvrdí, že stojí za úspěchem motoristů. Fakta se nevysvětlují. Divák sleduje jen kombinaci slov a obrazů. Hazard, zakladatel, zákulisí, peníze. A kontroverzní video Richarda Chlada, jež atmosféru ještě umocňuje.
8: Richarda Chlada jsme požádali o rozhovor. Nejprve napsal, že bude dlouho v zahraničí a že bychom měli počkat na jeho návrat. Pak ale přestal na zprávy odpovídat. Zašli jsme tedy na jednu z jeho akcí.
7: Dobrý den, my jsme z České televize. My jsme chtěli jenom poprosit pana Chlada.
2: Jenom počkáme na pana Chlada, jo?
5: Ještě dolů.
2: Počkáme, jo?
7: Dobrý den.
2: Prosím vás, neutíkejte
7: před námi. Dobrý den.
2: Jdeme z České televize.
7: Můžeme se s vámi domluvit na tom rozhovoru.
1: Redakce opakovaně oslovuje Richarda Chlada a snaží se získat rozhovor. Tyto momenty nepřinášejí nová fakta, jen vytvářejí dojem, že někdo něco skrývá. Výsledek? Emoce, napětí, podezření bez nových, ověřených informací.
7: Pane Macinko,
12: jsou to.
8: Můžeme se ještě zeptat, my jsme s váma si chtěli domluvit rozhovor a nejde to přes tiskovou. Jak si s váma můžeme domluvit rozhovor?
1: Redaktorka se ptá Petra Macinky na chráněnou krajinou oblast Soutok a jeho kontakty s Richardem Chladem. Odpověď nedostaneme. A tím divákovi naznačujeme, že se tomu vyhýbá. Typická metoda. Otázka je položena tak, že jakákoliv odpověď působí podezřelé.
8: Dobrý den, Jana Neumannová, Česká televize. Mohla bych vás poprosit o krátký rozhovor? Mohl byste mi věnovat pár minut? Chtěla bych se vás ptát na sponzory motoristů. Mohl byste nám říct pár slov? Dobrý den, Jana Neumannová, Česká televize. Nemohla bych vás poprosit, já bych chtěla rozhovor ke sponzorům motoristů, jestli byste nám mohla říct pár slov.
18: Určitě někdy jindy.
8: Jak můžete zaručit, že na ministerstvu životního prostředí nebudete prosazovat zájmy vašich sponzorů?
2: Já se omlouvám, ale za prvé to je otázka na předsedu strany motoristů.
8: A co vy si o tom myslíte, bude dostatečně silný
2: já
8: a odolat tlakům?
2: Já si myslím, že budeme hájit zájmy voličů a nikoli sponzorů.
8: Můžete to zaručit?
2: Samozřejmě.
8: Kritikům ale nevadí pouze sponzoři. Petr Macinka pobouřil i svými výroky, které zpochybňují vliv člověka na změnu klimatu.
16: Klima se mění, měnilo se vždycky a vždycky se měnit bude. A představa, že na to má nějaký dominantní vliv člověk, je představa falešná, představa nevědecká. A ti lidé, kteří tvrdí, že je na tom 99% konsenzus všech vědců na světě, lžou, protože to není pravda.
9: Člověk má zásadní vliv na změnu klimatu. Na tom panuje prostě téměř 100% shoda napříč prostě vědeckou komunitou.
8: Když mluví dokonce o tom, že to, že člověk má zásadní vliv na změnu klimatu, je podvod a lež, jak na vás takový výrok působí?
9: Zavádějící. Je to určitá úroveň jako nějaké konspirace, jako prostě, že je tady nějaké spiknutí vědců, kteří prostě se snaží přesvědčit lidstvo o tom, že něco neexistuje.
1: Tady propojujeme chráněnou krajinou oblast, developery a financování motoristů s klimatickými názory Petra Macinky, čímž rozšiřujeme dojem z jedné hrozby. Macinka ministrem. Přitom klimatická debata je legitimní spor s různými interpretacemi. Ale redakce ji používá jako důkaz nedůvěryhodnosti. Tím vkládáme další manipulaci. Kdo říká něco jiného než my, ten je mimo, ten je podvodník, ten je asi konspirátor. Opět žádná fakta, jen moralizující nálepky.
19: To má ale dopad do reálné politiky. Motoristé nechtějí tolik omezovat těžbu uhlí. Bylo to jedno z témat na demonstracích.
6: Oni už teď vlastně hovoří o tom, že uhlí potřebujeme, hovoří o tom, že bychom ho měli využívat co nejdéle, hovoří o tom, že chtějí vytvářet podmínky pro to, aby jsme ho mohli využívat co nejdéle. To je vlastně jakoby zájem pana Tykače.
8: Na vysvětlenou, kde se toto jméno ve spojení s Petrem Macinkou objevilo a proč ho zmiňují i účastníci demonstrací. Petr Macinka pracoval dlouhá léta s Václavem Klausem, naposledy jako mluvčí jeho institutu. Tuto neziskovou organizaci přitom finančně podpořil uhlobaron Pavel Tykač. Dal jim na provoz 10 milionů korun. Václav Klaus přitom veřejně podporuje motoristy. Sešel se s nimi například hned na povolební oslavě.
20: Lidé z Institutu Václava Klause, Václav Klaus, Jiří Weigl a další, reprezentují svým hlasem důležitý názorový proud v mnoha soudobých debatách, ať již jde o klimatickou agendu, konsolidaci veřejných financí či Evropskou unii.
1: Do příběhu vstupuje Pavel Tykač, další rozšíření negativního rámce. Jeho jméno s chráněnou krajinou oblastí Soutok nesouvisí, přesto vzniká řetězec Macinka, Klaus, Tykač, uhlí, motoristé. Fakta chybí. Jde o volné asociace, které vytvářejí dojem rozsáhlé sítě ekonomických zájmů ovlivňujících stát. Dramaticky účinné, možná i pravdivé, ale fakticky nepodložené.
6: My se tady vlastně nacházíme u Hnědouhelné pánve, kde vlastně jakoby teď ta těžba už se utlumuje, respektive se hodně začíná řešit kultivace tohoto území po těžbě.
8: Jak si to můžeme představit, co tady potom bude?
6: Když se podíváte na ten velkolom, tak vidíte, že z krajů se to tak jako začíná zelenat, že ta příroda už se vlastně začíná hlásit o slovo. Budou tady prostě různé křeviska, lesíčky.
19: Rekultivaci prostoru má finančně zajistit ten, kdo těžil, tedy firma Pavla Tykače. Nyní je právě na ministerstvu životního prostředí, jak se s nimi dohodne, o jakou částku půjde.
9: My vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba 1 miliarda korun.
19: A protistrana se na tuto částku tváří jak?
9: Oni od ní některé položky odečítají. My si nemyslíme, že to je vhodný způsob, ale vzhledem k tomu, že ta jako jednání teprve probíhají, tak je nechci asi nějak jako více komentovat.
8: Bude tedy záležet na tom, jak se ministerstvo domluví s firmou Pavla Tykače. Jde přitom o stovky milionů korun.
1: Rekultivace dolů je jiné téma, přesto je vsazeno do příběhu, čímž vzniká další dojem propojení s motoristy, aniž by byla doložena fakta. Ministerstvo jedná o rekultivaci s těžaři, běžná agenda, ale reportáž naznačuje možný vliv, pro který důkazy v reportáži nejsou.
19: Pojďme se teď podrobněji podívat na financování motoristů. Už jsme popsali jednoho z donátorů, Františka Fabičovice. Zajímal nás ale i další ze sponzorů strany. Tím je klub motoristů. V loňském roce daroval 800 tisíc. Co tento spolek dělá a kde bere peníze, které následně daroval na kampaň před evropskými volbami?
8: Máme tady před sebou stránky klubu motoristů. Hnedka v první větě se můžeme dočíst, že situace nás motoristů se v posledních měsících a letech značně zhoršuje.
7: Tady vidíme, že ten klub založil Petr Macinka a jeho čestným prezidentem je Filip Turek.
8: Nás ale zajímalo, kde se v tomto spolku berou peníze.
7: To jsme se pokusili zjistit, ale z veřejných zdrojů se nedá vůbec vyčíst, kdo to financuje.
1: Jdeme do finále. Klub motoristů. Reportáž se opírá o dojmy z webu a naznačuje otázky, zda klub vůbec funguje a jak nakládá s financemi. Další pochybnosti.
8: A můžu se vás ještě zeptat na klub motoristů? Vy v něm jste činný. Co to je vlastně za aktivitu klub motoristů?
2: Klub motoristů, to se zeptejte předsedy.
8: Ale vy tam jste uvedený jako...
2: Ano, tak jako jsou kluby, tak jsou prostě kluby.
8: A co to dělá, jaký to má aktivity, ten klub motoristů?
2: Jaké to má aktivity, to se zeptejte, já bych tam trošku jiná témata.
8: Ale mě by to zajímalo, protože klub motoristů posílal se taky jako sponzorský dar, takže by mě zajímalo, co dělá, kde se tam ty peníze vzali.
2: Já nejsem člen strany motoristů, zeptejte se předsedy nebo někde jeho člen.
8: Ale jako vy jste, ale jako vy zaštítili.
1: Emoční tlak na Filipa Turka, opakované dotazy na klub motoristů, přestože respondent není pověřen k odpovědi. Opakováním se vytváří dojem, že se Filip Turek vyhýbá odpovědi a posiluje podezření.
7: Tak tady jsme v Revoluční ulici a měl by tady sídlit klub motoristů.
8: Na jejich stránkách nevidíme, že by měli nějakou aktivitu, mrkneme, jestli mají kancelář. My jsme z České televize, my hledáme klub motoristů. Poradíte nám?
18: Tady není klub motoristů.
1: Redaktorky vyrážejí do Revoluční ulice, působí dojmem investigace, ale co se tu vlastně vyšetřuje? Klub motoristů má mít na této adrese sídlo. Má povinnost mít ceduly, kancelář, recepci. Běžné administrativní sídlo je prezentováno jako symbol něčeho skrytého. Další tajemství.
7: Tak tady nabízejí i typy členství. Píšou tady, stanete se členem rodiny motoristů, budete u toho.
8: Tak to vyzkoušíme. Tady je výše ročního členského příspěvku 2000 korun, takže pokud zaplatíme 2000 korun, tak se staneme členy a do 10 dnů od zaplacení toho členského příspěvku bychom se měli dozvědět další informace o fungování klubu motoristů.
1: Zaplacení členského příspěvku je standardní procedura, ale reportáži podává jako test. Slova jako tak to vyzkoušíme a do 10 dnů se dozvíme další informace vytváří očekávání a odhalení něčeho skrytého. Fakticky je to obyčejná procedura, ale forma a jazyk reportáže z ní dělá dramatický moment. Je to typická manipulace prostřednictvím sugestivní prezentace faktů, kdy se běžné věci prezentují jako podezřelé nebo tajemné.
8: Co ten klub motoristů teda dělá? Byl jste na nějaké akci toho klubu motoristů? A co to bylo za akci? Jak vypadala?
2: Těch akcí bylo v podstatě mnoho, možná každý týden.
8: A můžete říct namátkou nějakou
2: tak
8: akci?
2: Tak jsou to třeba stovky lidí, kteří podporovali mnoho věcí proti Green Dealu.
7: Dneska jsou to 3 týdny, co jsme se přihlásili do klubu motoristů.
8: My se můžeme podívat na e-mail, jestli nám dorazila nějaká zpráva o činnosti klubu. A tady vidíme, že nám nedorazilo vůbec nic.
1: 3 týdny. Nic nepřišlo. Nahrávka pro další dramatický závěr. Nedorazilo vůbec nic. Jenže to, že spolek nekomunikuje podle představ novinářů, stále není důkaz. Ani o neprůhlednosti, ani o nelegálním financování. Jen o tom, že spolek neodpovídá médiím.
9: Když sponzorujete politickou stranu napřímo, tak je vidět, kdo vlastně ty peníze posílá. V případě toho spolku pak to vidět není, protože spolek žádné financování zveřejňovat nemusí.
1: A aby se to celé uzavřelo, je tu expert Transparency International, který vysvětluje jasnou věc. Spolky nemají povinnost zveřejňovat financování, to není skandál, takový je zákon. Reportáž to ale nepoužije jako vysvětlení, ale jako podezření, které visí ve vzduchu.
8: Já myslím jako nějakou akci, jo, jako na který jste byl.
2: Zbláznila jako jste se?
8: Ne, nezbláznila. Zajímá jo, mě, jakou akci dělá klub motoristů.
2: Já vám nebudu právě o akcích, které se konaly před dávno.
8: Klub motoristů, ale posílá peníze
2: motoristů.
1: Reportáž končí scénou s Filipem Turkem, kde redaktorka opakovaně klade stejnou otázku. Situace působí dramaticky, ale nepřináší nové informace. Kamera nezaznamenává fakta, ale emoce a konflikt. A ty pak prezentuje jako důkaz, ale důkaz čeho? Únavy, politika nebo ignorování odpovědi? Zeptejte se předsedy. Reportáž se zaměřila na hnutí motoristů, jejich sponzory a možné vazby na ministerstvo životního prostředí. Pracovala však se sugestivním rámováním, metaforami, vizuály, hudbou, opakovanými konfrontacemi a spojováním událostí, které spolu nesouvisely. Reportáž slibovala odhalení, ale místo důkazů nabídla příběh, který jen naznačuje. My neříkáme, že motoristé jsou bezchybní. Neříkáme ani, že novináři nemají zkoumat jejich financování. Říkáme jen, že kritická témata si zaslouží práci, která obstojí.
0: V předchozí reportáži jsme zmínili i kontroverzního podnikatele Richarda Chlada. Ten patří mezi nejvýraznější podporovatele motoristů a sám sebe označuje za stvořitele Filipa Turka.
1: Po této reportáži následovala další reportáž v pořadu Reportéři o podnikateli Richardu Chladovi, sponzorovi motoristů. Redakce 13 minut popisovala jeho dřívější kontakty s českým podsvětím. František Mrázek, Tomáš Pitr a Radovan Krejčíř. Poselství je jasné. Richard Chlad není druhá liga. Informace o jeho blízkém spojení s Filipem Turkem, mentor, sponzor, podporovatel, jsou relevantní. Pokud člověk s takovou minulostí stojí blízko politické strany, je nutné o tom informovat. Jenže má to háček. Tyto informace navazovaly na první reportáž, která byla plná domněnek. Spojovala nesouvisející události a pracovala spíše s dramatizací než s fakty. Kdyby byla fakta ověřena a hypotézy jasně odděleny, portrét Richarda Chlada a vlastně obě reportáže by nemusely působit jako pokus o účelovou diskreditaci motoristů. Mohly mít vážnější dopad. Snaha rozkrýt integritu Petra Macinky ale nakonec mohla vyvolat opačný efekt. Místo zpochybnění motoristů reportáž mohla zpochybnit práci redakce. Reportáž vytvořila řetězec podezření. Sponzoři, pozemky, chráněná krajinná oblast Soutok, politici motoristů, možné ovlivňování ministerstva. Žádný článek tohoto řetězce však nebyl doložen. Všude jen náznaky. Emoce, dramatizace, střih, hudba a atmosféra. Fakta, která reportáž přinesla. Někteří sponzoři motoristů vlastní pozemky. Někteří nesouhlasí s chráněnou krajinou oblastí Soutok. A motoristé kritizují způsob jejího vyhlášení. Reportáž však nedokázala prokázat, že mezi těmito fakty existuje kauzální vztah. Přesto divák může získat dojem, že vlastnictví pozemků nebo nesouhlas s chráněnou krajinou oblastí ovlivňuje politická rozhodnutí, i když to není doloženo. Dramatická forma překryla nedostatek ověřených informací. Atmosféra a domněnky suplují absenci argumentů a emoce působí silněji než fakta. Skutečná investigativní práce staví fakta na první místo a příběh až na konec, pokud vůbec. Pořad zvolil opačnou cestu. Nejprve příběh a fakta se snad najdou někde po cestě. Výsledkem není lež, ale interpretace, která se tváří jako realita. To vysvětluje, proč část diváků reportáž vnímá jako odhalení a část jako manipulaci. Bez důkazů totiž zůstává jen subjektivní dojem. Divák si doplňuje chybějící informace sám podle svých zkušeností, předsudků či přesvědčení, nikoli podle objektivní reality. Emoce nahrazují fakta a každý si dokončuje příběh po svém. Fanoušci motoristů i jejich odpůrci. To může vést k falešnému nebo zkreslenému vnímání a možná i k rozdělené společnosti. V níž si pak lidé nerozumějí. Média v tomto procesu sehrávají významnou roli. Karel Kryl říkal, politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Platí to pro všechny, i motoristy a jejich sponzory. Kontrola je nutná, ale jak vidíme, stejně pečlivě musíme kontrolovat i novináře. Jak mohou redaktoři zjistit pravdu o motoristech, pokud příběh vykreslují podle vlastních představ a zároveň v reportáži přehlížejí části, které se jim nehodí? Kdo přistupuje k realitě selektivně, neinformuje, ale manipuluje. Proto si my, kdo sledujeme média, dávejme pozor. Chceme-li porozumět světu, musíme vidět víc než to, co nám ukáže kamera. Snažme se odhalit pravdu a širší souvislosti i tam, kde někteří novináři zavírají oči. Mějte se hezky.

ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému.

0: Tak vážení posluchači, je to tady pořad opět zhruba po 2 měsících a s kým jiným než s Petrem Taubingrem. Petře, já tě tady opět vítám ve vysílání, i když to vypadá trochu dneska komplikovanější, protože opět tu bojuju s připojením, se signálem na Mauriciu, takže snad to nějak dopadne. Slyšíme se dobře? Haló. Tak, a to vypadá, že se neslyšíme vůbec pro změnu. Petře. To je teda fakt zvláštní. Já jsem si myslel, že se slyšíme. Aspoň jsme se do té doby, než jsem spustil vysílání, tak jsme se slyšeli. A teď se neslyšíme. Petře, haló.
1: Zhoršilo se to, nevím. Slyším každé druhé
0: slovo.
1: Tak, úplně se to zhoršilo teďka.
0: Tak ono se to zase zlepší, neboj, hele.
1: Slyšíš mě?
0: Jo, já tě slyším v pořádku, já tě slyším dobře, takže jak jsem říkal tady...
1: Protože
0: Ta znělka
1: byla trhána hodně,
0: jo.
1: Ale teďka, když ta úvodní řeč byla...
0: Ano.
1: Hodně, že se slyšíme.
0: Ano.
1: Mhm.
0: Vypadá to, že to bude lepší, zatím trošku se to jeví, jako že to zašlo zlobit, klasika, že jo? Když se to rozjíždí, tak to vždycky začíná zlobit, ale Petře, nic nezoufej, prostě rozjedeme to. O čem to bude, patrně všichni tušíte, kdo to posloucháte. Bude to samozřejmě o Zeitgeistu, čili změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. O tom se nechám mluvit dokola stále, léta, roky. Už to máme asi, já nevím, kolikátej pořad. Ty to budeš vědět, Petře, to je jedno. No, teď mi tady naskočilo, že to nevysílá snad vůbec. No, tak to je pěkný teda. No. Snad to kecá, ne, nekecá, nevysílá to vůbec. Petře, slyšíme se? Je prostě průšvih tohle. Ach jo, tak takhle ne teda. Takhle ne.
1: Slyšíš mě? Ovle?
0: Já tě slyším, ale hlásí mi to tady takový všelijaký věci, jako že to nejde.
1: Ty mě slyšíš?
0: Občas jo, občas ne.
1: Slyšíš mě plynule nebo trhaně?
0: No, teď už zase plynule.
1: Každý třetí.
0: Teď už zase plynule.
1: Zhoršit. No.
0: Tak já nevím, co s tím uděláme. Ale já věřím, že to půjde. Že se
1: teď
0: to musí...
1: vůbec.
0: Ty mě neslyšíš vůbec teď, věd. Nevadí. Uděláme jednu věc.
1: Jenom trhaně.
0: Ano. Já tam zkusím pustit, teda nezačát, no ale ono to nemá cenu, tam pustit nějakou písničku, protože errorka nemůžu. Jo. Tak, teď se to připojilo všechno, tak teď to snad bude všechno v pořádku. Věřím, že se signál zlepšil. Jak se slyšíme teď? Ne.
1: Patně.
0: Slyšíš. Ale já tě vypadá, že tě slyším dobře. Takže jak říkám, zkusme rozjet nějaký téma.
1: Ty mě slyšíš dobře.
0: Já tě slyším docela relativně dobře. No.
1: Jsi jistý, že mě slyšíš plynule?
0: Jo, jde to. Ale nemůžeme celý pořad se bavit o tom, jak se slyšíme, jo? Takže buď to rozjeď, nebo to vypneme a vykašlem se na to, protože takhle to nemá smysl. Já si myslím, že když začneš mluvit...
1: Takže ty neslyším. Teď mě úplně...
0: Teď to vůbec nejde, jo? Teď to vůbec neběží? Haló? Haló? To je co s tím?
1: Době tě slyším trháně strašně.
0: Dobře.
1: Ještě s tím zpožděním je to špatný. No.
0: Dobře. Bohužel s tím teď nic nenadělám, jak říkám. Prosím tě, jestli můžeš, zkus to rozjet. Já tě relativně slyším dobře. Minimálně to bude v pořádku na té nahrávce.
1: Když to já bude... to nemůžu rozjet bez tebe, jo?
0: Můžeš, já už jsem to takzvaně odkecal. Já už jsem řekl, o čem to bude, to znamená, že to bude opět o změně myšlenkového toku, ekonomika založená na
1: Ale já to zdrojích. takhle to nedává zpět. Takhle ne.
0: Tak nevím v tom případě, co
1: já nevím. Dělat. Tohle to mi vadí tady, když nemám interakci, nemám.
0: Vidíš obrázek aspoň dobře ode mě, nebo ne?
1: Já bych zkusil vypnout, třeba to pomůže.
0: Ne, to nepomůže. To buď jde, nebo nejde. Tady to je trochu takový zvláštní. Ale říkám, tohle to se stávalo v pořadech taky, že to z kraje nešlo, pak se to třeba rozběhlo, většinou se to rozběhlo. Musíme... No, tak, teď to vypadlo úplně. Tak já tam zkusím pustit nějakou písničku, abychom to zkusili nějakým způsobem.

kde není spěch, jen plno tvých tvarů. My užíváme si spolu nerušeně. Cítím to, co cítit mohu, jenom k ženě.

přání vášnivých dotyků. Cítím se být opuštěný jako štěně, které jen ve snech není

učení běžně ze svých snů. Teď začneme jen něžně u polibků. My hladoví po lásce teď oba chceme vyzkoušet vášně.

0: bez trhání.
1: Tak, ještě jednou druhý pokus. Snad už to bude teďko fungovat, nevíme, proč se to děje, ale občas nám asi není přáno. Takže ještě jednou vás tady zdravím, který jste vydrželi, který jste neutekli, protože ten přenos asi nebude zrovna nejlepší, ale teď už to vypadá líp. Zdravím tady samozřejmě i Petra Taubingera. Petře, hezký večer tam u vás, u nás už je tady noc, u vás teprve večer, takže ahoj. No.
0: Zdravím tě, Pavle, zdravím všechny posluchače nebo diváky, takže...
1: Takže to vypadá, že to nějak funguje, to jsem moc rád. A dnes po nějaké době opět pořad s Petrem Taubingerem, Zeitgeist, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. Jestli nás to bude takhle zlobit, tak Petr se na chvilku naštve a uteče tam odsud a mě už to taky nebaví, když to bude vypadávat. Petře, zachovej klid, ber to jako, že všechno je v pořádku, rozjedeme to jako vždycky, samozřejmě můžeme do toho zamotat i trošku tý, nechci říct politiky, ale toho dění, co se děje ve světě, protože opravdu je to takový jalový, jak se říká, takový divný, je to všechno takové špatné, ale budiš, víme, jak by to mohlo fungovat, ty to víš, ten Zeitgeist je prostě taková myšlenka, taková teorie zatím, která by ale v praxi fungovat mohla, stejně si myslím, jako ta ekonomická reforma, kterou tady občas taky prezentujeme s jinými hosty, ale teď jsme právě u toho Zeitgeistu. Takže Petře, zkus to a kašli na to, jestli to půjde chvilkama nebo nepůjde, ono to nějak dopadne. Tak, předávám ti slovo a uvidíme.
0: No tak čím začít, no? No. Řekl zase Zeitgeist, jo, jako vždycky.
1: Ano, já si myslím, že tím začínám. Kdyby
0: náhodou, kdybych ti, Pavle, kdybych ti vypadl, jo, kdybys měl pocit, že ti vypadávám, tak mi dej hned vědět, jo, nemluvím do prázdna.
1: Samozřejmě, jo? Já to když taky napíšu, doufám, že tam máš někde chat připravený, tím by to mohlo projít, já bych to když tak napsal, no. Jo? Tak jo, tak povídej.
0: Já se přidám si tady, chat. Dobře. Takže...
1: To nám to moc dlouho nevydrželo. No. Špatná kvalita sítě.
0: Ale, haló.
1: No. Hele, teď zase jo, chvilku ne, chvilku jo, prostě povídej, uvidíme. Buď to půjde, anebo to nepůjde. Jo, povídej.
0: Tak jo, já tě třeba slyším teď.
1: Já tě
0: slyším dobře.
1: Já tebe teď taky slyším dobře. No. Tak prosím, prostě pokračuj.
0: Slyším se. Protože zkusím. Takže to jsou Peter Joseph. Jo, to znamená, je to jakési hnutí, nálepka hnutí. Nicméně ta myšlenka vychází z vědy, z teorie systému, že samo o sobě. Takže není to nějaká ideologie nebo nějaká alternativní záležitost.

0: to? A to planetu a tak dál. Takže z toho a na tomto základu můžeme postavit svět, který je udržitelný, protože vychází ze skutečných zákonů. Takže to ideologie opakuju a v podstatě to je asi tak ten základ, tak bych trošku reagoval na ten tvůj úvod, Pavle. Jo. Slyšíš mě, Pavle, ještě pořád?
1: Jo, slyším.
0: Slyšíš mě? Halo. Že nemám jistotu, víš, jestli...
1: Prosím tě, ber to, že tě slyším. Ano? Dokud tě nic nenapíše...
0: Ne, to tak, to já neumím. Já potřebuju interakci. Pokud nevidím interakci, beru to tak, že spojení nefunguje. Jo.
1: Dobře, funguje. Prosím.
0: Tak mi teď řekni něco dalšího.
1: Já... Něco dalšího.
0: Rozumíš, Pavle, ti to světlím ještě jednou, protože já se nemůžu rozjet s povídáním, protože v okamžiku, kdy tady budou tyhle ty technické problémy, tak vlastně potíže a dostat se zpátky, jo.
1: Jeď.
0: To znamená, dál, nemůžu teďka s tebou chvilku mluvit, interagovat, jo. Uh-huh. Neď pořád mluvím, jo.
1: No.
0: Potřebuju trošku tvoji interakci s nějakýma otázkama. Chápeš? Já mě teďka nic nenapadá, jo, chápeš?
1: Zatím nebylo na co se ptát, povídej dál. Ty se to rozjel, no, to představil.
0: Nemám co.
1: Uh-huh. No tak rozjel se to. Ne. Kdo to...
0: Nemám teďka, momentálně nemám myšlenku, jo.
1: Uh-huh. Takže si rozjel, kdo to vlastně založil.
0: Protože to technické spojení hodně ruší, no.
1: Uh-huh. Kdo to vlastně založil, celý hnutí CG, začal si od začátku, no. Představil si to, Peter Josephs a tak dál. A jedeme dál, no tak to rozveň, prosím tě, protože ono to je těžký, já vím, ale prostě chytni se, jako kdyby si mluvil někde bez jakýkoliv interakce.
0: Takhle to nefunguje, Pavle.
1: A ono to půjde,
0: Já nejsem magnetofon a nejsem knihy.
1: Tak, prosím.
0: Tak naplní nějaké, tak se něco, tak začni něčím ty teda. Já se možná chyt, možná ne. Jo, vidíš, to je úplně ten samý problém, jo, teďka.
1: No, není. Petře, začni s něčím ty. Takže víme, o čem
0: jsme se... Pohlož otázky, tak klaď otázky. Ano,
1: víme, o čem jsme se bavili.
0: Jo, já neumím odpovídat.
1: Já můžu pouze obecně otázky. No, to fakt nefunguje asi. Já nevím, jestli mě jako zase slyšíš nebo ne, ale to je jedno. Prosím tě, víš, o čem jsme se bavili minule? Teorie systému.
0: Já tě slyším.
1: Prosím?
0: No.
1: Ano. Ono, ta interakce je trošku problém, taková ta, protože máme zpoždění tady mezi sebou. Čili, když já na něco reaguju, nebo ty, tak se skáčeme jakoby do řeči. Ale když mluvíš plynule, současnou, prostě plynulou řeč, tak je to v pořádku. Chápeš? Takže prostě tady nemůže být jakási interakce. Tady musíme se bavit, budeš o něčem vykládat. Nevím, teorie systému, cokoliv, co bychom mohli tak nějak trochu naroubovat to, na to současný, na tu současnou situaci, která tady je, která je nevyhovující vůbec jakkoliv. A teď musíme dát jakýsi návrh nebo říci, označit to, proč to nefunguje, proč to v současné době nefunguje a jakým způsobem to napravit. Nic jiného, tady o ničem jiném se prakticky bavit nemůžem. Ano, takže asi tak.
0: Zkusím tak na stránky hnutí tedy, bude možná na to, co jsem chtěl udělat na úvod. Tady je možná tomu dobrá příležitost kvůli tomu technickému spojení. Takže www.cygesmovement.cz, jestli se nepletu, to jsou stránky hnutí Cyges v České republice. Jsme tam dáváme vlastně materiály, dokumenty, které jsou velmi vhodné ke studiu. V posledních několika týdnech jsem tam dal nové věci, které skutečně doporučují k přečtení nebo k studování. protože tento pořad v podstatě je pouze takové povídání, ale hlavní dílo, které by teda zájemce mělo možná zajímat, je vlastně všechny ty sdílené příspěvky, které jsou umístěné na našich stránkách. Takže tohle to opravdu chci zdůraznit, protože ta diskuze o tom systému, jak funguje, nefunguje, co bychom mohli být, tak ta už byla popsána mnohokrát a ty, kteří skutečně mají zájem vědět, jak věci fungují, tak se tam dozví postupně, že tam můžou si vybírat podle toho, co je zrovna natchne, nebo není dané nějaké pořadí, ale já říkám vždycky, že tohleto povídání je spíše takový doplněk nebo spíše upoutávka na ty informace, možná inspirace k nějakým hlubším zamyšlení se na těch společnosti, že pokud někdo chce změnu systému, tak problém politika tohoto není schopná ten systém změnit, protože je součástí tohoto systému. A už jsme to vlastně v podstatě opakovali strašně moc krát. Kolik let vysíláme, Pavle, zhruba nevíš?
1: No, hodně dlouho. Já minimálně 8 let spolu vysíláme, už asi ne 9. Ano, spolu.
0: Jinak
1: vysílač už funguje 12 let. Ano.
0: No, dokud vysíláme, já mám takový pocit, že to bylo někdy na začátku, jak se zakládalo. Mm-hmm. Takže vlastně už je to aspoň 10 let, ne?
1: Ano.
0: Takže za tu dobu se toho hodně řeklo, ale nechci, aby lidé teda pátrali v archivu po všech těch pořadech, protože to je nekonečně dlouhé a zabere to hodně času a jsou to spíše takové útržkovité příspěvky a různé pohledy, ale ucelené informace skutečně se nachází na těch našich stránkách, kde je to logicky seřazené, dává to, prostě má to hlavu a patu, má to logiku, ušetří to spoustu času samozřejmě potom těm lidem, kteří chtějí vědět víc. Takže já považuji tyto pořady jako za takový trošku jakoby ne rozšíření, nebo doplnění, nebo zamyšlení, ale spíš upoutávku. Jo? Mm-hmm. Takže ty stránky proto doporučuji vzhledem k tomuto našemu dnešnímu spojení, jo, protože ta změna společnosti, ta nepřijde prostě, jak si lidé pořád představují, že se změní vládu, že v té politice prostě už jsme vyzkoušeli všechny možnosti za těch 200 let, 300 let, takže máme tady zcela jiný problém, politika je součástí systému a změna nepřijde, podobně jak jsme teďka mluvili o tom fotbalovém nebo hokejovém zápase, že když se jde na hokej, tak vždycky jedna strana vyhraje, jiná prohraje, ale vlastně věci se nemění. Podobně je to s politikou, je úplně jedno, koho zvolíme do vlády, protože vláda funguje podle přesně stanovených pravidel systému trhu. A my tady vlastně říkáme o tom, že bychom měli odmítnout celý trh jako takový. Proč? Právě to se dozvíte teďka v tom posledním článku, který je sdílen na stránkách Hnutí Zeitgeist a jmenuje se například jeden z těch článků, ten poslední, jak diskutovat s prokapitalistickými kultisty. Pokud chcete komukoliv vysvětlit tady ty věci, jak fungují, tak samozřejmě toto je ideální článek na začátek, který má asi 35 stran. A je to vlastně o jakýchsi 25 otázkách, které podrobně vysvětlí ty základní otázky, které lidé pokládají o tom systému a tak dále. Takže to si myslím, že je velmi dobré si přečíst, samozřejmě potom i ty další. Jo, pořád se to týká jednoho tématu systému a samozřejmě člověk postupně proniká hlouběji a více si uvědomuji, protože se na to dívá z více různých úhlů. Takže ty stránky jsou velmi důležité. Jo. Tento pořad je taková upoutávka. No, více, mm-hmm. Takže jaké máme splnění? Pořad bude?
1: No tak, pořád dobré. Si možností. Není to úplně tak. Super, ale je to srozumitelný, je to v pohodě. Takže můžeme pokračovat dál.
0: Důležité je, aby se netrhal ten dialog nebo monolog. No možná bys mohl navrhnout ještě nějakou otázku další, co je zajímavé. Já si myslím, že ten základ jsem teď řekl. Jako je to sice pořád o tom samém, já už jsem to říkal několikrát, že v podstatě je to o tom, že ten člověk musí sám přistoupit k tomu systému zodpovědně a nespoléhat na to, že za něho někdo něco udělá. Nikdo za nás nic neudělá. Jo? Žádný spasitel přijde. A že pokud opravdu chceme změnit systém, a neříkám, že to chtějí všichni, jo? Já si myslím, že hodně lidí je už tak začleněno v tom systému, žije si a zvyká si na ten svůj život, že ani vlastně pro tyto typy lidí zatím maximálně přidají k nějaké změně, ale nejenom ze zájmu, ale, nebo že by neměli zájem, ale i z toho důvodu, že jejich denní práce je příliš komplikovaný na to, aby měli čas na něco jiného. Takže chápu to i z tohoto hlediska, z hlediska toho pracovního procesu, že má 24 hodin a většinu času člověk stráví řešením prostě problémů s spolným strahem na to, že aby se zabývali potom, jak ten systém změní, jak vůbec ten systém funguje a co ten systém dělá. Takže na to jsme se trošku zařídili jakýmsi způsobem, že jsme ne mimo systém, ale že jsme si ten čas prostě udělali na to studium. Jo, před několika lety, že když to řeknu takhle, a zabývali se trošku jiným způsobem. Mm-hmm. Ale Vidím obě strany, protože to mám kolem sebe. Je to kolem neustálý zhon, neustálý výkon, promarněná energie, potenciál a vlastně nic se v té společnosti neposouvá dopředu. Takže neposuv prostě není vidět a bohužel dneska jsem mluvil ze dva s Michalem. Jo, a tak jsme se o tom bavili, že za těch já nevím, 35 let, když to budeme datovat od té revoluce, se nic nezměnilo v myšlení lidí. Možná pár věcí, že se zase začínají lidi nostalgicky orientovat zpět k socialismu, ale to samozřejmě víme, že není řešení a víme, že socialismus není samostatný systém, ale je to pouze reakce uvnitř kapitalismu, že ve své podstatě jsme žili takzvaným státním kapitalismu, víceméně více regulovaný tím státem, ale trh tam fungoval stejně tak dobře, jako kdekoliv jinde. A když se podíváme na jiné země po světě, tak se to opravdu liší od základu pouze kosmeticky. Mm-hmm. Pokud vezmeme americký systém jako vzor tržní, tak můžeme samozřejmě srovnávat v detailech, ale ve své podstatě ten základ, to jádro zůstává stejné. Takže socialismus jako samostatný systém nikdy neexistoval, nemohl, protože nemá vlastní jádro, nemá vlastní strukturu, nemá identitu. Takže on by sám o sobě nemohl fungovat. On vznikl pouze jako myšlenka, jako reakce na nepravost. Samozřejmě pouze na platformu. Takže proto říkám diskuze o tom, co je lepší, co je hrší, jestli mluvíme o té jedné a té samé věci a nemá a žádná alternativa se tady nenabízí. Jo, když to teorie systému a obecně přírodní zákony ukazují přesně, za jakých podmínek je systém životaschopný, proč? Prostě to je dáno přírodními zákony. Otázka přežití života jako takového. Otázka omezených zdrojů. To podpisuje teorie systému a ta jedna značně říká, co musíme udělat, abychom byli udržitelnou civilizaci, aby nebyla chudoba, aby nebyly války, aby proč se to všechno děje, že jo, kolem nás. To není náhoda, že jsou války, že je chudoba, že jsou bohatí, že máme stále větší a větší jako problémy, že vlastně trh externalizuje své náklady, tím pádem vykazuje fiktivní zisk, ve skutečnosti žádný zisk nemáme, máme jenom ztrátu a tak dále a tak dále. Takže prostě to jsou všechno věci, které se dozví lidé, zájemci na stránkách našich po nějaké době, pokud si dají ten čas a trpělivost s prostudováním dokumentu.
1: Hele,
0: každopádně říkal, to na... Ano?
1: Teď si říkal zajímavou věc, že té společnosti nebo v tom systému nejsou žádné zisky. Ano, že máme jenom ztráty. Já to asi dokážu pochopit, o čem mluvíš, ale mnoho lidí řekne, koukněte se, kolik tady je miliardářů a podobně, stále rostou a rostou. A pro ně jsou to prostě zisky. Tak tohle to zkus vysvětlit, jak to teda je s těma ziskama.
0: Jo, tak třeba tahle ta otázka, na ní třeba i lidé narazí v tom dokumentu. Tam je rozebrané opravdu všechno, ale stručně řečeno, tak zisk, co to je zisk? Pokud definujeme zisk jako finanční přínos, prostě něco, co je měřeno penězi, tak samozřejmě to je přesně ten trh. To je přesně to, co ten trh, jak jsme naučeni myslet ve formě toku peněz. Jo. Kdežto ve své podstatě to, co dělá skutečné bohatství, co je skutečné bohatství? To není majetek nebo peníze, ale skutečné bohatství je ten ekosystém jako takový. To znamená, pokud trh funguje tak, že externalizuje své náklady, to znamená, vytváří problém v ekosystému tím, že například vypustí ropu někam nebo odpad, nebo prostě generuje obrovské množství odpadu díky cyklické spotřebě a lidé, jak jsou naučeni neustále kupovat nové a nové věci a vyrábí se produkty, které mají krátkou životnost právě kvůli trhu, aby fungoval, tak samozřejmě to všechno poškozuje ekosystém přímo nebo nepřímo prostřednictvím celořetězce akcí. No a vlastně tady se generují ty zisky, které se měří penězi. A to se potom samozřejmě tím vzniká majetek, kapitál a samozřejmě bohatá elita, část lidí, a který vlastně ochuzuje většinu populace v uvozovkách, protože žijeme ve hře, kde se hraje o peníze, tak této hře to ochuzuje lidi a ty lidé si nekoupí ty základní potřeby, když ty peníze nemají. Jo? Nemají dostatek na to, aby si v této hře zaplatili prostě přijde. Ale ve státě to externalizování těch nákladů vlastně probíhá do přírody. To znamená, že tím, že za každou cenu generujeme vlastně drancování zdrojů, vyčerpávání zdrojů, výrobu, nekonečný růst, tak vyčerpáme víc, než bychom museli ve skutečně udržitelném světě. To znamená, my ani nerespektujeme regeneraci, takže vlastně ty zdroje se nemají šanci ty obnovitelné ani obnovit a ty, které jsou neobnovitelné, tak ty vydrancujeme. To je vlastně to, že my vlastně to skutečné bohatství zničíme tím tržním procesem, nebo těmi tržními procesy. Jo, je to jako čerpadlo, který za každou cenu, aby existovalo, by se udrželo při životě, je závislé.
1: Jsem se chtěl takhle přihlásit, jestli můžu.
0: Život, jo.
1: Mohu. Ano, Petře, slyšíme se? No teďko trochu, vypadávalo, ale bylo slyšet, o co jde. Ty jsi mluvil teďko o tom ekosystému a podobně. Někoho by zase napadlo, jo. Promluvím třeba za lidi, kteří poslouchají a řeknou si, no tak ty vlastně mluvíš o tom, aby ta ekologie fungovala správně, tak proč tolik nadáváš nebo nadáváme na ty ekologické aktivisty, kteří se snaží podle všeho teda to nějakým způsobem řešit? Jak tohle to vidíš, ty ekologické aktivisty?
0: No, to je přesně ta otázka, že ekologický aktivista je pouze nálepka, je to název, ale ti lidé nedělají nic jiného, než jsou součástí toho trhu. Jo, oni samozřejmě můžou mít dobré úmysly, nakonec kdo nemá, každý na planetě má dobré úmysly. Nikdo nechce vědomě asi. Jo? Ekologická aktivity to je vzniká jako reakce, to podobně jako socialismus. Socialismus vznikl jako reakce nebo myšlenka. A ekologický aktivismus nebo zelené, jak se tomu říká, různé zelené nesmysly, takzvané, to vzniká jenom jako reakce, ale ve své podstatě to začlení ve struktuře trhu, protože i tam se dělají, budují kariéry, i tam fungují peněžní toky, to jsou různé i neziskovky a různé další věci, ale neříkám všechno házet do jednoho pytle. Je potřeba rozlišovat, co ty lidi dělají. No, já to řeknu takhle, lidé, kteří nemají strukturální vzdělání, tak to nemohou vidět. Oni to můžou považovat dokonce za dobrou věc, což jako neříkám, že to je dobré nebo špatné. Je to pouze součástí trhu a nebude to a nikdy to nevyřeší ten problém. Můžeš mít tady ekologické aktivity, ale stále je to podobné. Jako mluvíme o aktivistickém průmyslovém komplexu, jo? To je obrovské věci řešit, ať už teda a nebo aktuální forma, která, že lidé třeba píšou knihy, píšou napíšou knihu, napíšou články a ty knihy jim přináší i peníze a ti lidé pouze popíšou symptomy. Jo? Podobně mluví spousta lidí, když si poslechneš ať už z politické scény nebo z aktivismu nebo z alternativní scény. Podobně všichni mluví. Pouze o symptomech samotného trhu a jeho mechanismu, protože tam to všechno vězí. A proto žádný ekologický aktivista, žádná zelená řeší problém systémový, protože ten trh si vždycky najde cestu, jak vydělat. A všimni si, že i ti aktivisté se snaží nakonec vydělat naš své živobytí. Oni jsou uvězněni v tom systému jenom z toho principu, že někdo musí zaplatit, jo? Že někdo musí zafinancovat, aby své životy mohli žít, aby si mohli koupit ty svoje potřeby. To znamená, někde ty peníze se musí vzít. A může to jít z různých zdrojů. To je úplně jedno, jestli to jde ze soukromých nebo státních nebo jiných zdrojů. Ale nakonec je to jenom uzavřená smyčka, uzavřený kruh, který nic neřeší. Snaží se zmírňovat nějaké dopady, to ano. Můžou tam mít právníky, můžou řešit právní spory různé, které samozřejmě opět nikam nevedou. Je to všechno těžkopádné, něco se vyřeší, ale mnohem více se toho zase způsobí. Takže můžeme tomu říkat minimalizace škod, který páchá systém, protože ty škody stejně neustále rostou, ať už se je snažíme minimalizovat těmito tradičními prostředky. Jo? Takže musíme si uvědomit, že toto není cesta, není přece účelné jakoby zašlapat po symptomech, jo, dělat záplaty, když víme o příčině, není náhodou lepší se zaměřit na tu příčinu, odstranit ji, vytvořit takový mechanismus, který je udržitelný a pak už se nemusíme starat, protože žádný takový symptom nevznikne. Jo. Pavle, to jsou věci, které jsou tak jednoduché.
1: Příčina je
0: jádro systému.
1: Ano, jádro systému.
0: Musíme mluvit teďka už o jádru, protože když řeknu slovo systém, což znamená samozřejmě samotný mechanismus trhu. Jako můžeme se na to dívat z historického hlediska, to si lidé dočtou na našich stránkách, to je úplně jedno, kde to začalo. Po neolitické revoluci se prostě začal rozvíjet trh. Mluvili jsme o tom mockrát, všechno se tady dozví, ale asi to nemá cenu teď opakovat, protože je to stále dokola. To nám nepomůže ten systém změnit. To nám dá přehled o tom, proč jsme tam, kde jsme. To znamená, odkud pocházíme, jak se ten systém vyvíjel, proč se nacházíme zrovna v této fázi, jo, kde to vlastně se začalo trhat někdy od oblasti nebo v období průmyslové revoluce před těmi 250 lety plus minus, prostě kdy už ta technologie začala nahrazovat pracovní sílu a podobně. Že tam je ten první prvotní rozpor, ale samozřejmě tou zvýšenou energetickou výměnou, těmi technologiemi jsme taky začali rychleji vyčerpávat zdroje. Technologie a inovace a lidská invence vlastně přinesla to, že jsme si zmírnili ty dopady, které vlastně ten trh začal produkovat. Takže někdo, kdo říká, že že kapitalismus vytváří inovace a podobně, tak to není pravda. To kapitalismus nikdy nic nevytvořil. Kapitalismus je pouze komodifikuje toho, čeho je schopná lidská invence. Kapitalismus je velmi primitivní, jednoduchý algoritmus, který prostě je, a to ještě neefektivní. Jo? Na základě pouze zisku a nákladu. To znamená, vůbec nerespektuje zákonu variety, vůbec nerespektuje mnoho ukazatelů, které indikátorů z ekosystému. Pro kapitalismus, pro trh jako takový, je ekosystém neviditelný. Stejně tak jako člověk, který potřebuje pomoc, leží na ulici, pokud nemá peníze takový člověk, tak pro trh je takový člověk neviditelný. Trh takového člověka ignoruje. Vůbec ho nevnímá a nebere ho. To znamená, že prioritou trhu není v mechanismu trhu se nevyskytuje žádný vzorec, který by říkal, že je prioritou postarat se o lidi, o planetu, že je potřeba být udržitelný, že je potřeba respektovat zpětné vazby ekosystému a podobně. Tam žádný takový vzorec není v tom mechanismu trhu. Tam je to je jednoduchý primitivní algoritmus přerozdělování na základě peněz, příjmu, výdajů. A samozřejmě vede to samozřejmě ke stratifikaci společnosti. Já se znovu vracím k té základní otázce. Žádný člověk na Zemi, můžeme tomu věřit nebo ne, ale statisticky to platí, že většina lidí na planetě nechce ublížit ani ekosystému, nechce ublížit ani jeden druhému, nechce mít ani války, nechce mít zkažené jídlo, špatné jídlo, levné jídlo, ale přesto se to děje, že tam žádný úmysl od těch lidí není. Jo? Ani bohatý, ani nejbohatší člověk na planetě nemá v úmyslu jakoby zničit ekosystém. Ale přesto se to děje. A otázka pro lidi, kteří o tom ještě nepřemýšleli, ať se zamyslí nad tím, proč se to děje, i když to nikdo nechce. Proč se tyto věci dějí? Není to chyba vlády. Není to chyba žádného člověka. Bude to chyba nás všech, že jsme se vzdali té svobodné vůle a nechali jsme se ukolebat tím systémem, těmi mechanismy, takže akceptujeme tyhle ty pravidla hry slepě. Jo, protože v tom případě nemáme svobodnou vůli, protože svobodná vůle je o tom rozhodnout se udělat věci jinak, než je děláme dosud. Ale protože jsme drženi v šachu tím systémem, právě díky tomu, že ten systém má svoje pravidla hry, a my ty pravidla jsme donuceni akceptovat, abychom přežili, protože jinak bychom neměli příjmy, nemohli bychom si věci koupit a přežít. To znamená, všechno je podmíněno peněžním tokem. Takže, ale je potřeba si to uvědomit, protože pokud si tyto věci neuvědomíme, nemůžeme ani provést adekvátní změnu. My musíme pochopit jednu věc, že problémem je samotný trh. A jít do hloubky, proč ten trh je problémem, proč nelze trh reformovat, protože kdybychom reformovali trh tak a změnilo, tak už to není trh, už to není tržní kapitalismus. Jo? Jakýkoliv jiný systém, to znamená, my musíme to jádro jako takové, které nás otračuje a směřujeme díky tomu do propasti jako celek, jako celý systém, celá planeta, tak je to v tom jádru. Takže my se teďka nemůžeme bavit v politické rovině o tom, koho zvolit, když každá vláda, která bude zvolena, podívejme se, co tam je, co tam bylo v minulosti. Vzpomeňme si, co bylo za posledních 100 let lidí ve vládě. Kam jsme se dostali? Jo, nikam. Nezměnili jsme systém. Akorát nám to ty technologie stále více a více ukazují, že to děláme špatně. Jo? Takže to jsou pořád ty samé otázky, ale opravdu doporučuji zabývat se těmito tématy do hloubky, jít na ty stránky, nepodceňovat to, protože může se stát, že dospějeme do fáze, kdy už na to čas nebude. Mm-hmm. A už nebude vlastně možnost se vrátit.
1: Mm-hmm, jasně. Takže, jestli můžu teda, já jsem během tvýho teďko výkladu zaregistroval několik takových termínů, které mi zaujaly. Jeden z nich je strukturální vzdělání. Ano, nevím, co si pod tím, kdo představí, ale já to beru, nebo možná hodně lidí to bere, jako vzdělání, jako takový. Jak to vypadá s dnešním vzděláním? Jistě asi si všichni dokážeme představit. Já jenom to dopovím, když už teda. A vidíme, jaký je problém v tom, že prostě ti lidé, kteří vystudují nějaké vysoké školy, tak je jim to úplně k ničemu a víceméně právě asi nedosahují toho strukturálního vzdělání. Naopak se to velmi sužuje, velice se specializují, to je taková ta věc, na určitou věc, která je potom vytržena z kontextu a není schopná to vůbec řešit. Přesto těmto lidem se jim říká, že autority, celebrity a podobně, a k ním vzlíží všichni lidé a říkají, tyto lidé na to mají školy, ty lecos vyřeší, ty tam zvolíme, ty nám pomůžou a tak dále a tak dále. Takže já se chci vrátit k tomu, co to znamená to strukturální vzdělání a proč se to patrně na dnešních školách vůbec nevyučuje, nebo jak bych to nazval. Ano, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
0: Jo, já ti rozumím. Samozřejmě můžeme to říct volnou formou. Já jsem se už o tom zmiňoval. V podstatě souvisí to prostě vidět věci v souvislostech, vidět strukturu věcí, kauzalitu, příčina, následek, mít povědomí o teorii systému, o základních přírodních zákonech a tak dál. A vidět a současně to aplikovat i na ten trh, na ten společensko-ekonomický systém, ve kterém žijeme, protože je potřeba si těch věcí všímat. A jakmile to dělání, je to potřeba, to jsou ty naše, například přes ty naše věci rozhodně, když by člověk četl tak způsobem, když vidíš věci, vidíš toky, vidíš, nemusíš znát vyloženě detaily, kdo koho podvedl a kdo komu dal úplatek, ale jde o to, že ty principy tam uvidíš a v té společnosti ty principy jsou základem, to jsou ty vzorce chování, jo, vzorce chování, proč lidi reagují na určité situace tak, jak reagují. Víme, že tam jsou ty peníze, víme, že o sebe, o svoji rodinu prostě a teď jsou v tom vnoření a nemohou z toho vybočit samostatně. Jo. To vzdělání umožní ty věci vidět v souvislostech s mnoha dalšími faktory, jak ekosystémovými, tak samozřejmě vidíme tu politiku taky, bohužel jako potom opravdu člověk někdy může být čokován, ale vlastně ne, pak už je to jedno, pak už to vzdělání vlastně dává jakýsi nadhled k těm věcem a pak už nevzniká takové to obvinování a hledání viníků, jak to bývá v té politice, že kdo za co může a která vláda co dělala špatně a tak dále. To znamená, vidíme tam tu dynamiku té struktury, toho celého systému, jak funguje v těch vzájemných souvislostech a známe kořen, vidíme ten kořen a známe ty činy. Jo. To znamená, a současně si uvědomit, že ten systém nelze změnit politickým způsobem, protože politika je součástí té struktury. Jo. Takže je to klasika. A proč se to neučí na školách? No tak ono se to učí, ale většinou na technických oborech a jenom v souvislostech s technologiemi třeba. Ano, jo. To znamená, že chybí aplikace na socioekonomický systém. Přitom jako kybernetika a teorie systému, která vznikla v 50. letech minulého století, tak samotná kybernetika je věda o fungování světa, fungování systému, ať už přirozených nebo umělých, a ta zastřešuje veškeré vědní obory. To znamená, kybernetika je tím oborem, který združuje všechny vědní obory do jednoho celku, protože ukazuje, že je potřeba ty obory združit a vidět ty souvislosti, protože když studuješ věci odděleně, bez kontextu,
1: specializovaně,
0: tak vlastně je to ta specializace, která je dobrá právě na pochopení, ale nesmíme zapomínat, že ona funguje v rámci širšího a většího celku. A že tam fungují taky informační toky a výměny a zpětné vazby. A to se společnosti týká velmi, protože my jsme propojeni, my jsme vzájemně svázáni strukturou momentálně trhu, ale hlavní systém je ekosystém, když jsme s ním tak provázáni, naprosto provázáni, že si to vůbec neuvědomujeme, že tím, jak nás ten trh vlastně zdeformoval, tak si lidé někteří myslí, že trh všechno vyřeší, naopak trh nevyřešil vůbec nic do teďka a doplácí na to ekosystém, protože pokud my se chováme, my vlastně ničíme ekosystém z jednoho důvodu, protože jak kdysi, když jsme neměli takové prostředky v minulosti, nebyly ty Arduinové technologie dokázali prostě extrahovat velmi velké množství zdrojů v krátkém čase. Jo. Dneska dokážeme, děláme stále více zmeně a dokážeme prostě odvést a vytěžit mnohem více, vyrobit mnohem více, to spotřebovat mnohem, trh to vyžaduje samozřejmě, ale kdysi to tak nebylo. Kdysi prostě v tom středověku jsme neměli ty technologie a tenkrát jsme neměli vůbec představu, kde jsou limity té planety. My jsme si nedělali žádné starosti s tím, že se musíme chovat ekologicky, protože že tomu neměli jsme technologie, které by drancovaly planetu. A to, že jsme mezi sebou bojovali o nějaké zdroje, které jsme si jaksi vydobili tou svojí ruční prací a podobně nějakými drobnými mechanismy, tak to nemohlo na planetě způsobit takovou škodu. Bylo nás méně, neměli jsme technologie, měli jsme velmi omezené znalosti, velmi malé oproti dnešku, to znamená, absolutně jsme nevěděli, která bije a planeta byla pro nás obrovská, takže není divu, že prostě jsme si tím starosti nedělali, ale my jsme dospěli po průmyslové revoluci do zcela jiné fáze. Je nás 8 miliard, planeta je malá, protože máme technologie, které drancují a bohužel máme systém, který je zarozený na nekonečném růstu a to je problém, protože ten nekonečný růst, nebo respektive technologické prostředky, které používají firmy a jednotlivci v rámci konkurenčního boje, v rámci trhu, samozřejmě zefektivňují. Ta technologie je vždycky efektivní tu lidskou činnost, ale pokud se použije nesprávně a ta technologie se používá nesprávně, protože pracuje pro trh a pro nekonečnou spotřebu, takže pokud se ta technologie používá tímto způsobem, tak máme konečnou velmi brzo, protože ta planeta je omezená a my jsme schopni ty zdroje vydrancovat ve krátkém čase. Kdyby nebyly regulace, samozřejmě bylo by to horší, ale i když máme regulace, tak ty regulace to nezastaví. Máme zákony, které něco omezují, ale to nezastaví. My máme problém s jádrem trhu jako takový. Samotný trh je problémem. Jo? Navíc on de facto kapitalismus nedokáže zaměstnat 100% lidí, když máme technologie. Naopak je potřeba ty lidi uvolňovat ze zaměstnání, je potřeba přestat dělat činnost, která nadává smysl, ale tady se vytváří práce uměle jenom, aby lidé měli práci a trh se nezhroutil nebo společnost se nezhroutila, protože jsme pořád závislí na penězích. Je to prostě spousta věcí, o čem by se dalo mluvit, ale to je možná otázka, co to je strukturální vzdělání. No prostě je to všechno, patří do toho kritické myšlení. Já do toho teda hrnu i tohleto způsob uvažování v kontextu věcí, že všechno je propojené, člověk vidí struktury, proto strukturální. Tržní systém je také struktura. Jo? Struktura, když vidíme, když máme tohleto povědomí, tak víme, jak funguje tržní systém z hlediska své struktury a víme, že je prostě nereformovatelný a že se nedá změnit, že je potřeba ho odstranit a vyměnit za jiný, ale k tomu, abychom mohli odstranit tržní systém, není potřeba dělat revoluce, protože by to nedávalo smysl. Revoluce má smysl tehdy, pokud ty lidé už mají vědomí, už jsou uvědoměli, už mají strukturální vzdělání, pak vědí přesně, co chtějí, ale lidé nevědí, co chtějí. A dělat revoluce v tomhletom stavu nevědomosti znamená podřezat si tu poslední tenkou větev, na které ještě sedíme. Protože ta společnost, pokud by se zhroutila nějakou revolucí a nebude jasné, co by mělo přijít, no co asi ty lidé udělají, no zase někoho zvolí. Protože i když svrhnou jakoukoliv vládu, tak zase musí a minimálně musí vědět, alespoň ten jeden krok, koho chtějí zvolit. No zvolí další vládu, která bude fungovat zase v rámci trhu. To znamená, pořád se točíme kolem peněz, kolem majetku, kolem prostě spotřeby, jo, kolem vyčerpání zdrojů, protože lidé si nic jiného představit nedokážou. Oni nebyli naučeni si nic jiného představit, protože veškeré alternativy v minulosti byly potlačeni kapitalismem. Jo, tam, kde byly jakési pokusy o změnu systému, například Venezuela to byla, v 70. letech, to byl ten projekt CyberSyn, jo, ten byl tenkrát pozván geniální kybernetik Stafford Beer, který měl udělat centrálně řízený systém optimální efektivní ekonomiky. To byl první pokus o jakési řízení, efektivní řízení zdrojů. a přerozdělování. To byla velmi dobrá myšlenka, ale bohužel tenkrát tam vtrhla CIA a zavřela to dřív, protože jejich korporace se tam cítily ohroženy, takže Amerika tomu udělala přítrž. Ale to se dělo vždycky, protože víme, že v Americe, kdo teda trošku slyšel o McCarthyismu, tenkrát ta éra vlastně, kdy oni potírali jaký všechny lidi, kteří měli jaksi levicové záměry a nebo byli v nějaké komunistické straně, tak samozřejmě kapitalismus se cítil silně ohrožen jak Kubou, tak prostě tady těmito různými aktivitami, které se ty lidé se jenom bránili, oni ani vlastně mnohdy nebyli příslušníky žádné strany, ale měli prostě levicové, takzvané levicové názory, protože oni cítili, že ten kapitalismus je utlačuje, že prostě je nespravedlivý. Takže už jenom takovéhle čistky, které se děly v Americe, ono to trošku připomíná na ty naše procesy tady, co se děly u nás. Jo? Takže vidíme, že je to jak přes kopírák, že systém jako takový, ať už u nás, jo, samozřejmě ti lidi, co zažili režim u nás, a tenkrát se jim to nelíbilo a pustili sem ten západ, jo, v uvozovkách pustili, prostě dělali takovou tu, ten dissent, jak se tomu říká, tak oni, většina z nich asi tomu ještě do dneska věří, prostě se neposunuli dál, nepřiznají to, nebo prostě si fakt myslí, že ten kapitalismus je řešením, ale pro ně ano, oni třeba mají svoje firmy, jo, neměnili by, protože pro ně je to OK, ale nevidí budovu, ekosystém a tak dále, ale pořád jsou věřící. Jo. Je to ideologie, která v podstatě připomíná fanatismus až prostě sektu, náboženství, prostě, které oni, lidé tomu věří, ale s vědeckými důkazy to nemá nic společného, s vědeckými fakty a s přírodními zákony. To znamená, to, co je dobré, bylo by dobré, aby se lidi trošičku zaměřili na nalezení své ztracené svobodné vůle a řekli si, pokud ji trošku ještě najdou v sobě, že nebyla plně ušlapána, tak by měli by se odpojit nebo začít odpojovat od toho Matrixu, té spotřeby, reklam a tohoto a začít studovat věci, nechodit na sociální sítě, protože tam mají lidé příspěvky nějaké, ale spíše se zajímat o články, které prakticky dneska nemají žádnou sledovanost. Jo? Nebo o články, o vědecké publikace, i ta naše stránka Hnutí Cajgex, která tu má všechno v kostce, tak kolik myslíš, že má sledovanost? Jo? Co znamená, nebo ty videa, nebo obecně tyhle ty materiály nemají velkou sledovanost. Jo? Přitom jsou kritické pro život na této planetě. Jo? Protože vychází z vědy a ty věci podobně jako ne každý den na vysokou školu, i když v uvozovkách dneska je hodně vysokých škol, ale myslím tu opravdu vysokou školu, ne nějaký kurz nebo něco takového, mít technické vzdělání, mít vzdělání v teorii systému nebo prostě něco, nemyslím teďka vysoká škola ekonomická, kde se učí marketing a podobné nesmysly, to už s vědou nemá vůbec nic společného, takže mluvím o vysoké škole, která je založena na vědeckém základě. Jo.
1: A je taková nějaká?
0: No tak technické směry jsou, že jo, ať už máme elektrofakulty nebo přírodovědy snad, ale rozhodně to nebudou podnikatelské fakulty nebo politicko-ekonomické záležitosti, protože současná politická ekonomie vždycky, to je jenom ideologie věce, které už dneska, bych řekl, neplatí, ale oni neplatili nikdy, akorát, že kdysi se tomu věřilo, že to platí. Jako si stabilitu ve společnosti zcela přirozeně, taková základní, že díky svým sobeckým zájmům a v té ekonomické aktivitě na poprvé díky právě svým sobeckým zájmům, jo, v tom tržním mechanismu vytvoří suma sumárum ve světě společné, ale budou mít dobře a nebude chudoba, nebudou bohatí, budeme mít šesté trpět, nevyčerpávání zdrojů a tak dále. Jo, tak tomu se věřilo, ale bohužel ty předpoklady, na kterých to bylo založeno, vůbec neplatí pro trh. Takže takové předpokladní rovnováhy na základě jakési ekonomické aktivity, která je založena na sobeckých záměrech jednotlivců. Jo? Takže rozhodně víme, že konkurence funguje a dlouhodobě už vůbec ne. A jediné, co funguje, je spolupráce, koordinace, plánování a samozřejmě respektování prostě všech zpětných vazeb, respektování zákonů variety v reálném čase a lidé rozhodují o tom, co se bude a nebude vyrábět, ale nebudou manipulovaní reklamou, nebudou manipulovaní samotný trend, protože o tom jsem se taky kdysi zmiňoval. Nebo tržní procesu je taky tržní manipulace, která probíhá mnoha způsoby, jo, od reklamy počínaje, protože lidé nakupují nikoliv to, co skutečně potřebují a co má hodnotu, ale to, co je momentálně in a to, co prostě ta reklama jim vnutí, protože kdyby to tak nebylo, tak reklama už dneska neexistuje. Jo.
1: Ano.
0: Firmám by se to prostě nevyplatilo, aby si platili reklamu, pokud by lidé nereagovali na reklamu. Takže jejich názory a jejich nákupní zvyky jsou velmi silně naprogramovány tady tou tržní ideologii skrze reklamu. Jo? Tohle to umí velmi málo lidí filtrovat a je potřeba se tomu naučit a není to otázka násilí, aby si člověk na sobě dělal násilí. Je to otázka pouze toho, co jsem říkal, toho studia, těch informací, které mám, protože pak to je zcela přirozeně. Jo, já právě chci zdůraznit, že lidé by si neměli dělat násilí. Možná jediný násilí je poprvé se přinutí k tomu studiu. Pak jakmile se ten člověk chytne, tak už to násilí není, ale pak už by to mělo být motivované, motivační, že má zájem si to přečíst, má zájem jít dál, má zájem se dozvědět více. Jo, ale pokud nemá zájem o nic, no tak takový člověk je mrtvý člověk. Jo? Ten se jenom veze a ten si dožije v tomto světě, ale ve své podstatě jako
1: život
0: jeho motivací. Jo?
1: No. Petře, tady velice často narážím prostě na to, když se snažíš někomu něco vysvětlit nenásilně naprosto v rámci nějakého rozhovoru, v rámci nějakého dialogu a začneš mu vysvětlovat tohleto, že by se to měl teda naučit a že mu s tím člověk pomůže klidně a tak dál. A on ti každý řekne, no a k čemu mi to bude? I když to budu všechno tohleto znát, k čemu mi to bude? Přece všichni ostatní to nedělají, no a k čemu mi to bude? Já na to nemám čas, já to prostě bych nepřežil, kdybych si měl stát jenom tady o to. Rozumíš, já to jenom chci říct, protože lidé okamžitě takto reagují. Proč bych se měl učit něco, co by mohlo pomoct, když se raději budu učit někde studovat na nějaké vysoké ekonomické nebo podnikatelské nebo co mi skutečně teď pomůže. I když by to třeba, je to v neprospěch celého lidstva, celého ekosystému a tak dále, tak dále. Ale já nemám jinou možnost. Pro mě to je v současné době jediná možnost. Takže díky tomu se učí a otvírají se nové a nové vysoké školy s různýma titulama, doví co všechno. A prostě tam je naučí vyloženě, jak fungovat v tom systému, aby se stali ještě dravějšími a dravějšími, a aby vůbec přežili. Ale existují nějaké školy právě, které tě naučí právě to, o čem mluvíš. Takové školy prostě neexistují, protože lidi řeknou, k čemu by mi to bylo, když to budu všechno vědět, když s tím stejně nic neudělám. Chápeš? To je takový začarovaný kruh, taková past.
0: No ale takové školy ani nebudou existovat, protože ta škola tě má připravit na něco. Tak ta škola tě má budeš technikem, no tak vystuduješ sice vědu, nějakou část vědy a část technologií a budeš specialistou a někde se upíneš u firmy a nějaká společnost tě vůbec nebude zajímat, protože budeš mít slušný příjem, založíš rodinu a prostě a pojedeš dál začne tě to zajímat, až tehdy, až se věci začnou opravdu hroutit. Mm. A vždycky to nejvíc odnesou ty nejcitlivější lidi, ti si toho všimnou vždycky nejdřív, ti ostatní přijdou později, ale nakonec to dostane i toho posledního člověka na planetě, jenom že to už bude pozdě. Já to říkám jinak. Jo. A kdyby existovaly školy, a které by byly například dotovány státem, takže by opravdu bylo ve státním zájmu mít vzdělané lidi strukturálně. Jakože není, protože víme proč, asi to nemá cenu rozpitvat, ale čistě teoreticky, kdyby náhodou, jo. Tak stejně je to jedno, protože kolik lidí tam bude chodit do takové školy. Ta škola tu mají stejně tady, teď oni nepotřebují chodit do školy, aby nabyli strukturální vzdělání. To není o škole, ale pouze o zájmu.
1: Ano,
0: jo?
1: Zájmu.
0: Nemůžeš člověka, používat. Ty říkáš, ale nemůžeš člověka přinutit, a ani to není dobře, ani by to nebylo demokratické, prostě proč bys měl někoho nutit, aby přijal tvoji víru nebo tvoje přesvědčení. Prostě tam jde o to, že pokud ten člověk sám v té realitě, v té praxi zjistí, zač je to loket a začne mu to nabízet nějaké otázky a náhodou se setkáte, vznikne určitá situace, kdy on bude zvědavý, ty máš nějaké informace, tak se ptá, ty mu odpovídáš, jo, a začne takový dialog a to pozná, že ten člověk najednou je otevřený a že má zájem a že je zvědavý. Pokud ta zvědavost tam chybí, a ten člověk se začne uzavírat před tebou, začne zavírat dveře s tím, že ti začne oponovat v každém tvém nevinném, jo? Jo? Ty mu něco řekneš, on se uzavírá a řekne nějakou negaci a proč bych já měl a tak dále, to jsou všechno negace. Proč mrhat energii s takovým člověkem? Proč bys to měl dělat zrovna ty? Teď tebe to zbytečně vyčerpá a stejně nedosáhneš toho, co bys rád. Ani to není dobré, kdybys ho dosáhl. Prostě nech toho člověka bejt. Jo, vůbec s ním nemluv o tom, protože ten člověk je úplně v jiné pozici než ty. Jo?
1: A to chci říct.
0: Jo, to znamená, jo, to... Pavle, to je potřeba ale pochopit, protože já mám pocit, že jsme o tom taky už párkrát mluvili.
1: To je věčný
0: problém. A myslím si, že tato otázka už začíná být docela frustrující pro mě, protože se opakuje, jo, jakoby bylo to vysvětleno. A ten, kdo to nechápe, to je jeho problém. Mm-hmm. Protože já už nejsem schopen mu lépe vysvětlit, proč by neměl s takovým člověkem mluvit. Jo? Ale na druhé straně potkám mnoho dalších lidí, kteří jsou připraveni. Jo, takže bych to řekl takhle, nejde o konkrétní osobu, jde o statistiku, jo, protože konkrétní osoba ve své podstatě je důležitá samozřejmě, jo, ale pokud je ochotná něco, jo, pokud je ochotná něčemu přispět, něco změnit a tak dále, ale říkám, je to, nebo se něco naučit, protože ono to samo nepřijde, no tak jako, kdyby to člověka nezajímalo, tak se k těm informacím nedostane, když ho to bude zajímat, tak se stejně k těm informacím dostane, ať už přes někoho jiného, nebo dneska ten internet dává neomezené možnosti, takže si ty informace prostě vyhledá, jo. Ale když ten člověk nechce, no tak proč bys mu to měl nabízet, jo? Ale tak ono to se vykašlí.
1: Ono to nikoho ani nenutí a víceméně každý se zabývá právě těma problémama v té politice nebo problémama. Jo, je to takový, ono je to strhne, prostě jo, takový jako věčný hádky a podobně. Já právě chci říct, jo. A teď se děje to, že to takhle strhne, jako se dostaneš někam do té debaty a tam se nadává jeden na druhýho a tálety a ty řekneš, ale neřešte to, tohleto, prostě tady jsou skutečně jiný strukturální zásadní problémy, který to, a teď se jim to snažíš povědět a prostě je vidět, že je to nezajímá. To je jedna skupina lidí, ano, a pak je druhá skupina lidí, s kterými se setkáš, to jsou takový zase ty, jak říkám, ty sluníčkáři, ty pozitivní. Přemýšlej pozitivně ve všem. Ono stačí jenom, že tak budeš přemýšlet a ono se to stane, samozřejmě, že jo. A bude to všechno v pořádku. A ty taky nechtí nic slyšet. Ty už vůbec nechtí nic slyšet o tom, jak by se to mělo řešit. Tak a teď jsme u toho a pak jsou ty třetí. No a to jsou ty, kteří to všechno mají na svědomí. To jsou ty lidi, kteří ti řeknou, ty jsi sluníčkář a ty jsi blbej a ty máš vysokou školu života, ty jsi úplně pitomej a my jsme ty, který máme ty vysoké ekonomické školy, my jsme ty autority a my víme dobře, jak se to dělá, vy jste všichni úplně pitomí. Takže s kým se teď vůbec máš bavit? Ano, a jak to vlastně tohle řešit? Protože tady máš fakt mnoho skupin lidí.
0: Tyhle ty otázky skutečně doporučuji si přečíst. Já to samozřejmě zodpovím, ale ale je to tam mnohem lépe uspořádané právě v tom posledním dokumentu na našich stránkách, jak jsem říkal. Já si myslím, že lidé, když si to 10x přečtou, těch 35 stran postupně, dejme tomu s týdenním odstupem, pokud někdo se takový najde, že by si to 10x přečetl, s týdenním
1: odstupem,
0: ale k tomu garantuju, že potom bude mít...

0: Natále toho a Natále toho a jak tenhle ten a tenhle ten. A samozřejmě a
1: média,
0: média a všichni to podporují prostě tohleto, protože to je přesně to, co má mezi lidma být, aby mohli být krásně ovládaný, že? Takže já říkám, dokud nepochopí podstatu problému vůbec, co to je, jak to všechno funguje, tak prostě nemůže nikdo čekat, no, že se něco stane.
1: Mě nezaujal tebe ten výrok, jak jsi mluvil těch, ne, říkám jenom sluníčkáři, no, ale to je taký titul, to je taky takový titul, který já nechápu dodnes, jo. Vůbec to nevím, kde to vzniklo.
0: Který mají všude sluníčko, stačí se jenom kouknout a když si no, to ale přeješ, tak ono se to stane, protože to tak je a hotovo, jo. A ty už vůbec nevysvětlíš nic. No.
1: Asi jsem to tak pochopil nějak podobně, jo, ale nijak jsem se tím nezabýval. Ono je to úplně jedno, je to nějaký název a to je právě jak když nebyli sluníčkáři, tak je nálepkou komunista. Nebo nějak jinak, prostě to tak bývá, to je to nálepkování, že ten takové a ten je jako já, hlavně někoho někam zařadit, aby bylo jasno, co to je za člověk.
0: Ne,
1: jo, ale přitom to neřeší vůbec nic, protože
0: já to říkám proto, protože to jsou lidi, kteří mají prostě všechno zalitý sluncem. Oni sice třeba mají velký problémy, ale nechtí si to vůbec připustit, ano? Mají všechno zalitý sluncem.
1: Já jsem se k tomu chtěl dostat.
0: No, tak, dobrý.
1: Já jsem se k tomu chtěl dostat, ano. Dobrý. Vím, já si pamatuju. Já jsem se setkal v minulosti taky s různými skupinami lidí a vždycky to, a i ten marketing a ten kapitalismus, ten trh, když člověk podnikal nebo zkoušel nějaké věci, tak vede tomu, k toho člověka, k takzvanému pozitivnímu myšlení.
0: Ano.
1: Aby si všechno vizualizoval pozitivně, že si to můžeš vybrat, buď to uvidíš černě nebo bíle. A ty mu to musíš vidět bíle, protože to tě právě bude motivovat a hnát dopředu a pak vyděláš ty peníze a podobně, ale přitom samozřejmě vůbec to nebylo o té podstatě věci. Samozřejmě, že většina lidí nikdy neviděla, mnoho lidí i prodělá. A řekl bych to tak, že je to opravdu vyměvání mozku a dalo by se to přirovnat trošku k sektě, i když je to trošku volný než sekta, ale prostě je to pořád ten samý princip, jestli je to náboženství nebo vymývání mozku, nebo je to cokoliv, je to všechno jenom o ovládání a moci a kontrole a někoho zhora a hlavně tam, kde jsou peníze, běží tok ve struktuře, peněžní tok, tak tam ty lidi, tam vzniká ta falešná přátelství a obchodní přátelství a různá údajné smysly, které se časem rozpadnou, když to prostě nebude fungovat, že jo. Mm-hmm. Takže to je přesně to, co víme, že tak je a bylo a ty sluníčkáři jsou podobně na tom zřejmě, protože vidí všechno růžové. I mezi aktivistami je spousta lidí, kteří si myslí, že už se blízká na lepší časy a všechno bude výborné, teď je u moci Trumpa, najednou jo, všechno je jinak, jo, všechno je dobré. Vůbec nepochopili podstatu věci. A to byli aktivisté inteligentní, kteří mají i vysokou školu a dokonce ve své době bych řekl, že s jednou osobou jsem takhle nějak sporadicky spolupracoval, ale to je jedno, to nejpodstatné. Podstatné je to, že to není výjimka, to je skoro pravidlo,
0: ano.
1: Že ty lidé prostě takhle přemýšlí, jsou nakaženi tím trhem a oni si nedokážou představit. A za každou cenu, když vznikal třeba v době covidu, že jo, byl velký strach ve společnosti, že lidé nevěděli, co bude. A logicky ze strachu začal ten aktivismus, jo, takový vyšší, že jo, jako kdysi po té finanční krizi. Samozřejmě je to všechno chaotické, neorganizované, nevzdělané a teď vlastně ty lidé, jo, mluví na těch sociálních sítích, jo, a mluví, vypadá to, že mluví dobře se to poslouchá, ale není tam nic ani zrnko, že by zasahovali strukturu. Oni vlastně chtějí řešit jenom ten symptom, který právě teď vznikl, jo, ten covid a teďka vakcinace a teď všechno dohromady a musíme se bránit a musíme někoho zvolit a musíme jít do ulic a toto a vůbec nepochopili podstatu. Jo. To je prostě ta tragédie té populace, jak je snadno emocionálně manipulovatelná, předvídatelná tím pádem, jo. Ale vůbec nevidí, kde se to všechno bere, proč to vzniklo, nezná nejenom historický kontext, ale dejme tomu, že ten historický kontext bychom mohli pominout, pokud by tam existovala nějaké strukturování vzdělání. Absolutně nechápou, co se děje. Jo.

0: No, samozřejmě ty konspirační teorie různého kalibru, ty jsou potom jenom vedlejším produktem, který se automaticky vynoří, když vzniká ve společnosti strach, nebo nemají zodpovězené otázky, nejsou spokojení s odpovědmi a samozřejmě vlády skrývají kde co. A dokonce ani vlády ty informace nemají mnohdy. Jo, mají to korporáty, ale jenom dílčí informace. Teď je to všechno provázané, takže nikdo přesně nemá všechny informace, co se v tom systému děje. Jo, kromě těch lidí, kteří vidí tu strukturu, že jo, ale to je jako běžný agent, který se pohybuje v kapitalismu, jako rádoby nějaký řadový zaměstnanec nebo řadový podnikatel, tak ten nemá ani ponětí, kde se jo. Takže po těch lidech, Pavle, fakt nemůžeš chtít nějaké zázraky. Ti lidé prostě jsou rádi, že vůbec jsou rádi, ale že jsou svými otroky, mnohdy ve vlastním podnikání. Jo, že to je otroctví stejně jako každé jiné. Jo. Jestli jsi zaměstnanec nebo podnikatel, jsi otrok, jo. Dokonce ještě sám si určuješ, co máš dělat a co budeš otročit, ale ve své podstatě si vůbec neuvědomuji, že je to jenom pohyb pro nic za nic. Jo. Pohyb. Někde vzít nějaké zboží, někam ho přivez, někam prodat, nebo něco zorganizovat, nebo dělat nějaké účetnictví, dělat přímý výdaje, dělat statistiky, dělat grafy a plánovat, jak ta moje firma bude na tom za 5 let. Jo. Ale přitom absolutně nic neudělá. Je to jenom o přežití. Je to jenom o přežití toho konkrétního člověka a jeho rodiny, ale v zásadě je to silně sobecky podpořeno. To znamená takhle, sobecky orientované, to je jasné, to máme v sobě. Protože jsme, abychom přežili v nehostinném systému v době nedostatku, ale když ten systém vytváří umělý nedostatek, právě proto, že se pak projevuje tohleto sobectví a vlastní úzký vlastní zájem, tak, aby potom přišel nějaký idiot, který obhajuje kapitalismus, řekl, no vidíte, teď jsem to říkal vždycky, že člověk je prostě zvěř, dravá povaha, jemu jde pustit svůj vlastní zájem a pro něho je ten kapitalismus ten nejlepší, jaký může být, protože tady se může uplatnit, jo, ta jeho povaha. Jo, takže to je prostě trošičku jako, že bez důkazu podpořil své vlastní předpoklady. Napřed vytvořil předpoklady proto, aby ten člověk v kapitalismu, ho vsadíš do kapitalismu, stane se ještě větším obcem, než by byl někdy jindy. A vlastně potom se to použije jako důkaz toho, že člověk je od přírody sobecký tvor. Jo? Přitom všechny vědecké výzkumy ukazují přesný opak. Člověk má širokospektrální povahu, ale vždycky reaguje na prostředí. Jo? Když ho vsadíš do dravého prostředí, projeví se nejvíce a zvýrazní se ho dravost, jo, jeho prostě konkurenceschopnost. Jo. Když ho ovšem ponoříš do prostředí hojnosti, tak tohle to všechno odezní a zvýrazní se právě ty prvky, které se přes to, že máme kapitalismus, stále nevymizely. A to je solidarita, soucit, pomoc bližního, jo, starost o další lidi, o ekosystém a tak. Tohle to máme všichni v sobě, akorát je to potlačení tím kapitalismem, tím trhem, který v nás zesiluje schopnost přežití, to znamená za každou cenu, že ten kapitalismus se o lidi nepostará. Jo, já už jsem říkal na začátku, že když máš někde na ulici dítě, který je hladový, špinavý, nemocný, kapitalismus pro kapitalismus je takovýto dítě neviditelné. On se o něho nepostará. Musíš vytvořit, buď přijde člověk, který má ještě ten soucit, který nebyl potlačen, a postará se o ně. Nebo přijde nějaká charita, nebo přijde státní zásah, že ta regulace, to znamená nějaká sociální organizace, to jsou všechno věci, které fungují mimo trh, ale to jsou věci jakoby regulační, záplatující, které se snaží odstranit externality systému. Externality toho jádra, toho trhu. Jo? A podobně jsem mluvil o těch ekoaktivistech, kteří se snaží v dobré víře pomáhat planetě, pomáhat lidem. To dělají i ty charity. Ale to, co mají všichni společné, že jsou všichni zakomponováni do toho trhu jako takového. Nikdo s tím trhem nic neudělá, nikdo nemá to povědomí o tom, aby se tyto věci neděly, tak musíme změnit jádro systému. Takže nikdo z těch lidí nemá povědomí, jo, nikdo z těch lidí nemá povědomí o tom, jakou cestou se dát, abychom už nemuseli jenom záplatovat tyhle ty věci. Aby o každého člověka na planetě bylo postaráno ze systémového hlediska, jo, protože stejně ty lidé pak naopak vrací tomu systému mnohem více, protože pak to bude dávat smysl, protože budou vidět, že ho mohou ovlivňovat. Mm-hmm. Jo, mohou si rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, kde se co postaví, kde se co nepostaví. Jo, že nepotřebujeme takovou že odpad bude recyklovatelný a tak dále, že se budou vyrábět věci, které vydrží dlouhodobě, že nebude tak velká spotřeba, nebude tak velká výroba, jako máme dnes, jenom kvůli toku peněz a podobně. Ano. To je skutečná ekonomika. Toto je skutečná ekonomika, která vychází z technické efektivity. Uh-huh. To, co máme dnes, není skutečná ekonomika, je to antiekonomika ve své podstatě a poměřuje se pouze tržními výsledky, ziskem. Uh-huh. Jo? Ale navíc ona umí efektivně externalizovat, což je její jakoby vlastnost, která je samozřejmě bohužel hlediska člověka negativní. Protože externalizace nákladu znamená přenášení nákladů, přenášení prakticky veškerých nákladů na přírodu, na ekosystém. Jo. Hmm.
1: Ty jsi tady, Petře, já o tom už teďko přemýšlím, ty jsi tady zase zmínil několik termínů, které spolu souvisí úzce a já jsem si zase tak nějak si dodal dohromady a ty termíny jsou prostředí, ano, a systém, ano, a teď jsme u toho, jak jsi říkal, že člověk, když je vržený prostě do nějakého prostředí, tak se chová tak, jak to prostředí se k němu chová, tak on vlastně víceméně to opětuje, jo, je to tak. A teď jde o to, kdy vzniklo jakési prostředí? Vzniklo dřív prostředí nebo systém, který vytvořil prostředí, nebo prostředí vytvořilo systém? Rozumíš tomu, co bylo dřív, slepice nebo vejce? Ono to spolu úzce souvisí totiž toto. A já jsem o tom už hodněkrát přemýšlel, jak se může člověk změnit. Jestli tím, že bude vržen do jiného prostředí, že se vytvoří jiný prostředí, jak se to prostředí může vytvořit, aby se mohl změnit následně systém, nebo jak to vlastně lze toto? To jsou dost takové dost zajímavé otázky.
0: No tak dynamika ekosystému, podívej se na dynamiku ekosystému jako prostředí. Jo? Jak fungují, kdyby tady nebyl člověk, jak by fungovala planeta s celou svojí biodiverzitou? To znamená, to je ekosystém, který je prostředím, vytváří prostředí a on to není oddělitelné, podobně jak zákon nutné variety říká regulátor a regulovaný systém, ale v přírodě to nejsou oddělené entity. Jo? V přírodě vlastně regulátor i regulovaný systém je jedna entita a podobně prostředí a člověk je součástí jednoho celku. Jo? To je prostě vidět věci v souvislostech. Jo? Takže co bylo dřív, vejce nebo slepice, je totálně blbá otázka, to stejně jako kdyby se chtěl zeptat, co bylo před vznikem vesmíru nebo co je za vesmírem, to jsou hladiny. Jo?
1: No takže...
0: Jo, protože máš prostředí. Jo? A prostředí v podstatě života se raději dostávat nebudeme, protože to je filozofická otázka, to není momentálně vědecká diskuze, ale řekl bych to takhle. My víme toho, co máme a co víme. A víme to, že před dobou, nebo můžeme říct, lovci a sběrači, že před těmi 10 000 a více lety, kdy existovala společnost, která nebyla založena na struktuře hierarchie a trhu. Že jo? To znamená, my vlastně trh jako takový je velmi krátce tady. Je to systém, který je, dejme tomu, vůči tomu, co bylo předtím, jak dlouho tady fungoval člověk a v jaké společnosti žil, tak toto je opravdu velmi krátká, zanedbatelně krátká doba, ve které žijeme. A ti lidé, protože se do té doby narodili do těchto vod, tak vznikla představa, že je to prostředí věčné, že tady to bylo vždycky a vždycky to tady bude a že nic lepšího není. A to je prostě ta mylná představa o tom vesmíru, o tom ekosystému jako takovém, protože my jsme tady opravdu chvilku a už nemluvě o samotné civilizaci, ale myslím to o životě na planetě Zemi, která má omezené období, dejme tomu 2 miliardy let, nemluvím až do konce, protože za takových, říká se, za 0,5 miliardy let tady už život nebude, to je nějakých 500 milionů let, protože už tady bude vysoká teplota taková, že už tady život nebude možný, nebo miliardu let, já teďka nevím přesně, plus minus, ale nebude to víc jak miliarda, takže za miliardu let určitě tady...
1: Proč by měla tu být vysoká teplota, když...
0: Ale protože slunce zvětšuje svůj objem,
1: tak
0: přece
1: jiného,
0: dochází palivo a tak dále, to jsou věci, to prostě je daný fyzikou vesmíru a tak dále, to nebudeme teď rozebírat, ale prostě musíme si uvědomit, že miliarda let je pro nás dlouhá doba, ano, půl miliardy taky, milion let taky, ale jde o to, že my tady mezi tím tady může být několik civilizací a naše civilizace je opravdu tady ještě jenom ta tržní, když vezme založená trhu, tak to je naprosto zanedbatelný okamžik z hlediska existence života na planetě Zemi, nebo existence člověka na planetě Zemi, nevíme to v tom smyslu. O dinosaurech nemluvě, ty tady byly hodně, hodně dávno. Ale jako, jenom když si to člověk uvědomí, jak někdo může myslet takhle omezeně, že, jo, že trh a trh. A vůbec ho nenapadlo, že se to dá změnit, že je to jednoduché a že to musí respektovat naše přežití na to, jak chceme přežít, jo? Protože dneska už snad nemusíme riskovat o tom, že trh nás vede do pekel a že pokud se mu nepostavíme svoji svobodnou vůlí a ta svobodná vůle taky se neobjeví jen tak sama od sebe, musí tam být nějaký impuls. Já nevím, kdy to přišlo u mě, možná jsem už něco zdědil, možná, že tak v průběhu let člověk přemýšlel, se nějak vyvíjel od toho dětství až po současnou dobu, ale proč to třeba u někoho nepřijde, u někoho to přijde. Někdy je mi třeba zaváhadou, proč třeba lidi, když porovnáváš to období po té naší slavné revoluci takzvané, jenom těch 30, 35 let, když porovnáváš, že oni nebyli schopni se posunout dál mentálně. Člověk může nadělat spoustu chyb, může se pustit do kdejakých taškařic, ale přece ten vývoj musí být rok od roku trošku znát, že se ten člověk posouvá, aspoň teda názorově a pak už vědecky třeba, že už potom vidí určité věci, které jsou dané. Tak prostě pro mě záhadou, proč se někteří lidé přestali posouvat. No, to si nedokážu vysvětlit. Jo, přitom, jo.
1: Pro mě zřív otázkou, proč se někteří posouvají, protože drtivá vlastně, většina se absolutně neposouvá. Pro mě to je taky záhadu. Já si říkám, jak je to možné, prostě, jak je to možné, že se to zastavilo. Hele, myslím si, že to je tím, že lidé čím dál míně používají jakési to logické myšlení na základě těch zpětných, záporných zpětných vazeb a že je nezajímá, když něco řeknou, tak je nezajímá, jaký to může mít následky, nebo když něco udělají, jaký to může mít následky. Vůbec je to nezajímá. A logika je čím dál tím víc sakra na ústupu u mnoha lidí. To koukáš jako blázen, když něco zmíníš, jak ty lidi vůbec nepoužívají fakt žádný logický myšlení. Jsem z toho trochu smutnej a to bude celý ten problém. Ale proč se tak děje, to nevím.
0: No, jedno z vysvětlení může být takové, že je to tím trhem, je to prostě to, že jsou zabednění v tom trhu zachycení tím trhem, že nemají čas ani přemýšlet, že tak musí řešit svoje existenční problémy, že se s toho časem staly vzorce, ty vzorce už jsou automatické, už nemusí tolik přemýšlet, pak se podívají na tu televizi, vidí to všechno, všichni myslí, jakože ten systém myslí za ně a ten systém jim řekne, co si mají myslet, jo. Je to jakoby ten mechanismus, ale jak se zpět dostat k té svobodné vůli, abychom si to uvědomili, že je to jakési pohodlné řešení, komfortní zóna, kdy přijdu domů, zapnu tu televizi a aspoň chvilku vyrelaxovat z té hrozné práce. Víš, ale zrovna u těch pořadů, které v té televizi nic nejde. V té televizi jsou reklamy, zpravodajství, to je všechno scestné, všechno ideologicky zaměřené, nepravdivé. Ať už vezmeme reklamy nebo zpravodajství, to všechno nedává smysl. Aspoň teda mě, když už mám to, když už po těch letech mám to, co mám, jo, co vím, ale proto doporučuji těm lidem to samé, protože vím, mám to vyzkoušené. Úplně, já se taky dívám na televizi, ale úplně v pohodě, já si vybírám maximálně nějaký pořady, které jsou trošku jako kulisu, když něco dělám a můžu to něco poslouchat, třeba kouknout na to nebo něco, ale rozhodně nemám rád ty reklamy, ty prostě automaticky dlumím, anebo když potřebuji v klidu se podívat na nějaký film, tak si to stáhnu a normálně mám to bez všeho, bez reklam v nejvyšší kvalitě a podobně. To znamená, jako vyberu si, ale už mě říkám, proč bych se měl nechat ovlivňovat tady těmito komerčními organizacemi, kterým jde pouze o zisk a dávají lidem tu největší žumpu v podstatě. Jo.
1: Ale tady je paradoxní na tom, když mluvíš o těch reklamách, tady je paradoxní, když nechceš reklamy, tak si zaplať, že tě nepustíme. Ty reklamy. Jo? Takže ty si zaplatíš.
0: Ne, pak to tam je, ty to reklamy, je plak,
1: ty reklamy potom tě tam, no tak, tě tam nepustí.
0: Já to, řek,
1: to je zajímavý
0: to. Oni to není, to je normální, protože oni buď mají peníze z těch reklam, pak to může být
1: zdarma. Ano.
0: Protože statistika jim ty peníze vrátí právě přes tu reklamu. Já samozřejmě ty reklamy, to je poslední, co by se mě dotýkalo, protože já mám tak silnou imunitu vůči produktům, které se propagují. A navíc já si kupuju cíleně, když něco potřebuju jednou za čas a koupím si to, snažím se to nejkvalitnější, aby mi to vydrželo zase dlouho, mnoho let. To znamená, kupuju jednou za čas, takže ušetřím neuvěřitelnou spoustu peněz.
1: Nekoupit to, co je v reklamě.
0: No, to není úplně tak, ale...
1: Pro jednoduchost, tak.
0: Ne, úplně všecko ne. Ty technologické záležitosti, bohužel, nebo bohužel, ono je to jedno, jo. Ta reklama prostě není to prioritní, že já jsem si třeba produkt, který ještě nebyl teprve až za týden do reklamy, jo. To je jedno, reklama mě neovlivnila, já jsem si napřed musel několik týdnů dopředu udělat průzkum, než něco koupit, já potřebuji analýzu a srovnání a tohleto, protože mě nic nevyhovuje. Řeknu ti to na rovinu. To, co se vyrábí a je vygenerováno trhem, tak má obrovské množství nedostatků z hlediska mě, ale nemám jinou možnost. Když to potřebuji nutně v nějaké práci, tak to prostě musím koupit, ať se mi to líbí, ale samozřejmě pak to skritizuju se vším všudy, protože ten, i co se týče softwaru a co se týče různých záležitostí, a je tam obrovské množství nedostatků i v té technické věci, protože to bohužel ten trh tak funguje, že oni odbývají ty věci, nemají to udělané dobře. I software je špatně udělaný, protože pro ně se to nevyplatí. Udělali pár updateů v průběhu času, v průběhu jednoho, dva roky, pak se na to vykašlou, protože mezi tím prostě přišly nové produkty na trh a starají se o to, takže bohužel ta cyklická spotřeba a to obrovské vyčerpávání zdrojů produkuje i ty neduhy, že se prostě ty výrobky nevyrábí kvalitně, jo, jak by se mohli vyrobit. A nemyslím jenom mechanicky, ale i technicky, vevnitř a softwarově. Takže když to řeknu takhle, ten trh sám o sobě produkuje prostě nekvalitní zboží, podřadné zboží a zastaralé zboží. To znamená, v okamžiku, kdy to zboží opustí výrobní rynku, už je zastaralé. Jo. To, co prostě chybí, je prostě ta kvalita, ta dlouhodobost, dlouhá životnost a upgradeovatelnost tak, aby se nemuseli kupovat po několika letech nové produkty, ale mohli se třeba upgradeovat, vymění se nějaká zastaralá část hardware, software samozřejmě běžně, no ale je to prostě tak, jak to je, prostě daný tím systémem. Spousta věcí, co byla dobrých, bohužel ten systém vykopnul pryč, co kdysi byla dobrých, třeba produkty, které byly dobré, se nevyrábí, protože nebyly ziskové, jo, nebo firmy byly skoupené, ty produkty, které byly u nich dobré, už nemohou vyrábět, protože už neexistují, jo, a tak dál, až možná se mění strašně rychle, takže není to rozhodnutí lidí, co by chtěli, ale je to rozhodnutí prostě obyčejného mechanismu, jednoduchého algoritmu, který poměřuje pouze zisk, kumulaci kapitálu, poměřuje náklady a efektivně externalizuje část těch nákladů prostě na ekosystém. Jo. Samozřejmě nemusím mluvit o odpadu a o tom, jak se lidi chovají potom v těchto vzorcích, ale je to prostě ty vzorce uvažování jsou prostě daný a naprogramované těm lidem, takže mi ho řekni, kde je tady svobodná vůle. Jo, může si vybrat mezi třema nebo dvěma typy zubní pasty nebo balené vody, ale rozhodně si nemůže zvolit, co se bude a nebude vyrábět, jo, co má smysl v té společnosti, co je dobré pro člověka, pro společnost, co není dobré. To znamená, my prostě žijeme jenom v zajistě a víme, že to nemůžeme ovnit, tak co by se člověk snažil, chápeš? Teď přece i ta vláda, jenom ty demokratické volby takzvané. Teď přece proč já jsem nebyl volovat, protože vím, že je to nesmysl. A proč já nenabízím třeba řešení určitých problémů ve společnosti, že bych představil projekt, poslal to na vládu, protože vím, že to prostě skončí v černé díře, že na to všichni kašlou, že tam jde o peníze, tam jde o jejich posty a jejich strategie, jakým způsobem se budou chovat a jakým způsobem budou vždímat ty peníze pro sebe. Jo, takže to je, všechno je to sobecky orientované a každá vláda, která ať je tam kdokoliv, jakýkoliv konkrétní jedinec, tak se tváří velmi mile na lidi na sociálních sítích a ve svých videích, ale je to prostě, je to maska, je to prostě, musíme to brát tak, že je to fasáda, která slibuje, protože nemůže se chovat jinak, protože sleduje svůj cíl, on se potřebuje dostat na určitý post, protože ví, že tam má určité peníze. A i když nemusí tam může to být nějaký úmysl.
1: Petře, nemusí to být možná pokaždé takto, ano. Ten člověk se opravdu třeba bude se někam dostat, aby s tím mohl něco udělat. Ale tady je druhý problém. Neumožní mu to ten systém, aby to mohl změnit.
0: To, je to jsem chtěl říct.
1: Ano, no. Takže tady ne,
0: máš, ano. No. Je to tak, jak říkáš, prostě já nemusím jako někoho obviňovat, že má takové nebo nekalé záměry, o tom to není, protože vím, že ty záměry tam stejně jsou, ale je tam i ta druhá strana, že můžou být lidé, kteří prostě to myslí dobře, jak se říká vždycky, myslíme to dobře, ale ono to nestačí. Jo, jedna důležitá věc, kterou lidé prostě potřebují pochopit, jo, znovu to zopakuju jinými slovy možná, to je velmi klíčová věc, že nikdo ve společnosti nemá záměr škodit komukoliv nebo čemukoliv. Přesto se ty věci dějí. Nikdo ve společnosti ve své podstatě nebyl původně zkorumpovaný nebo ani možná ani nemá ten cíl, jo, nějakým způsobem, ale přesto do toho vpadne, stane se součástí toho procesu, protože nemá možnost jinak, jo. Takže je ta korupce stejně tak přirozená tomu systému a ti lidi, kteří jsou agenty toho systému, tomu prostě podlehnou, protože je to zabilý mechanismus, který funguje v rámci toho trhu. A kdo chce být v politice černou ovcí, že jo? Protože problém je, že buď teda se přizpůsobíš tomu trendu, tomu systému, a budeš mít ty peníze a postaráme se o tvoji rodinu, nebo prostě máš krátké životní období tady, krátkou životnost, jo. To znamená, hele, jako 90% lidí prostě tak funguje a 1% ten systém nezmění, jo, a i kdyby se našel jakýkoliv politik, tak ty mechanismy toho trhu jsou obrovské a silné a tam prostě jediná možnost, nebo dvě možnosti, buď revolucí, která bude strukturální, což znamená vytvořit 4% kritické masy, které jsou hluboce strukturálně vzdělaní, což samozřejmě hudba.
1: Budoucnosti daleké.
0: Vzdálené budoucnosti. Takže tady si iluze nedělám, že by lidé po té naší zkušenosti s covidem a s těmi různými krizemi, že by byli vytrvalí strukturálně vzdělaní, ale podmínka, která vzniká v komunitách, která vlastně vzniká ze spodu, nikoli zhora, takže opět ne politika, ale paralelně ekonomika, která je popsaná dobře v taky jednom dokumentu na našich stránkách. Jmenuje se to, je to úvod jenom, je to integrál dvojtečka úvod. Úvod do projektu, který vlastně představuje start paralelně po ekonomiky na planetě. Autorem je Peter Joseph, ale doporučuji si to raději prostudovat, nebudu se o tom zmiňovat, jo, protože si myslím, že tohle to je skutečně pro zájemce účasti, pokud o to mají zájem, přesto si to prostě v tomhle článku, který jsem přeložil z originálu, takže je dobrý, je doporučuji to, ale je to úvod do knihy, kterou mi jsem napsal, nebo on Peter Joseph o tom zmiňoval, o nějaké bílé knize. Tady to trošku popsal a bude to možná prezentovaný v tom jeho novém filmu. Nicméně nemá cenu teď o tom mluvit, protože si myslím, že to je specifické téma pro specifické zájemce. Není to rozhodně, si myslím, momentálně téma pro veřejnost, která nemá ani základní strukturální vzdělání. No.
1: Tady je taková zajímavá otázka, teď mi napadla zase, jsi říkal, že si to přeložil, určitý od toho Petra Josefa, že si to přeložil, určité dílo. Napadlo mi tak taková věc, prostě jenom nápad. Je možné, aby z angličtiny třeba někdo dokonalý angličtinář, který to všechno zná perfektně, je možný, aby přeložil nějaké takovéto vědecké dílo, aniž by znal vlastně, jak to funguje, celý ten systém, jako ty třeba. Je možné, to je jenom taková čistě teoretická otázka mi napadla. Je možné.
0: Myslíš tím překlad z anglického textu do češtiny, a když jsou tam odborné, když jsou tam nějaké odborné termíny? Jo?
1: Přesně tak. Přestože to je dobrý angličtinář, ale nezná
0: já myslím,
1: vlastně celý ten systém nový.
0: Já myslím, že vždycky je dobré. A v určitých literaturách je vyloženě podmínkou toho, aby to byl člověk znalý té technologické záležitosti, protože on musí mít znát ty obraty, jo, ty technické obraty. Dneska sice jsou stroje, jako dneska je to tak dokonalý, už to ti řeknu, že za ty roky se to opravdu dovyvinulo, ať už to dělá umělá inteligence, nebo to dělá Google, překládáš to jedno. Oni jsou poměrně dobří už teďka, že těch oprav, které tam provádím, je velmi málo. A hlavně musíš to projít, samozřejmě, protože tam chyby budou vždycky, jo. A budou tam i jiný obraty, ale musíš to projít a musíš to uvěřit, jak bys to třeba řekl, je to vždycky trošičku i tvůj rukopis, jo, tím pádem, ale pravdou je, že musíš mít vztah k té mluvě a k té technologické, k tomu vyjadřování. A mě třeba vždycky fascinovalo to, jak Josef mluvil na veřejnosti, když měl ty svoje přednášky nebo i v té knize, jak se vyjadřoval i v těch článcích. Je to sice angličtina, ale je to prostě univerzitní angličtina, je to prostě to, že ten jazyk je tak srozumitelný. Jo, když si to čteš v tom textu, tam je to byl jeden z důvodů taky, proč jsem ty knihy překládal, protože on to má utříděný, on používá ten správný slovosled a jako, jak říkám, on se dokáže cítit a do těch lidí, jak přemýšlí. Jo?
1: Víš, ty znáš to jeho přemýšlení, to, co udělal, to, co vytvořil, ty to znáš. Rozumíš tomu, ale dovedeš si představit, že by to někdo, i ta umělá inteligence, která je tak dokonalá, jak říkáš, mohla to přeložit, aby to mělo smysl, aby to mělo ten správný význam.
0: Jo, to ona přeloží, tam není
1: problém. No jo, ale ona to nezná vlastně.
0: Ono už je to tak v takové pokročilé fázi, že jsem se díval, je to hodně. A řekl bych to takhle, když jsem překládal tu knihu ještě před těmi lety, ať už je to definice hnutí Zeitgeist nebo hnutí za nová lidská práva, ty dvě knihy, tak to jsem používal taky překladač a to bylo ještě komplikovaný, to jsem opravdu musel hodně přemýšlet a hodně dělat změn a hodně ty věty upravovat. Dneska, za pár let, neuvěřitelný. Ten překladač je schopen ten článek přeložit okamžitě, zcela správně, akorát tam koriguju ty nějaké nesrovnalosti trošičku, ale řeknu mi, že kdybych to neopravoval, tak to každý si může nechat článek přeložit a úplně v pohodě tomu bude rozumět. Navíc tady to není vyloženě technicky, není tam moc matematiky, není tam fyzika, jo, jsou to věci, které jsou systémové, když jsou tam termíny, na nich jsem trval, aby tam byly. To znamená, že když jsme to nechávali kdysi překládat aktivisty nebo spolupracovníky, když jsme se snažili tu příručku kdysi, že to rozdělíme na týmy, na lidi, a že každý si vezme čas a budeme to mít rychle přeložení, tak to dopadlo tak,
1: katastrofa,
0: že jsem to nakonec musel celé překládat znovu sám, protože každý to překládal jinak a každý to prostě, já jsem to musel po nich celé kontrolovat a pro mě bylo jednodušší, kdybych si to přeložil sám, než ty opravy a kontroly po někom. Takže proto jsem knihu Hnutí za nová lidská práva překládal celou sám už a navíc už ani nebyli zájemci. Podle mě ty lidi třeba, co jsme měli, tak asi 80% z nich potom to přestalo dělat, nebo to odpadlo, nebo vůbec se neozvalo. Takže jedna, dva, tři, čtyři lidi, kteří tam udělali pár, tak stejně jsem to musel udělat znovu. Takže de facto je fakt lepší, je když tu knihu si přeložíš sám, než když spoléháš na lidi. Jo.
1: Proto jsem se na to ptal, proto jsem to dával jako takový nápad, co mi napadlo, protože tam si mohl možná krásně vidět u těch jednotlivých lidí, když to překládali, to je jejich momentální poznání, jak to říct, jo. Určitě se to podle toho jevilo. Jo, určitě se to tam
0: projevilo. Ono se to nedá dělat. No. Ono buď to děláš za peníze, že si zaplatíš firmu, která je profesionální, je a pak si to musíš zaplatit. Ale stejně to budeš po nich kontrolovat a stejně nebudeš s tím úplně spokojený. A ještě zaplatíš peníze. A nebo si to uděláš zadarmo sám, úplně sám, a pak to děláš jenom proto, že tě to zajímá, že tě to baví, nebo baví. Ono to nebaví, ta práce. Jo? To je prostě věc, kterou nechci dělat. Ale mě to aspoň zajímalo, co se týče informací, nějaká motivace tam byla. A chtěl jsem se dozvědět víc, no tak samozřejmě, a současně jsem to chtěl nabídnout ke sdělení, aby z toho měli prospěch i naši lidi tady v Česku, jo, Československu. To znamená, to byla motivace moje, nefinanční, samozřejmě, že z toho textu nic nemáme, máme to na stránkách ke stažení zdarma, jo, od počátku, takže stejně tak jako Hnutí za nová lidská práva, jo, protože ona, ta kniha se prodává za peníze na Amazonu v originálu, ale a když jsem jim nabízel teda, že jim dodám české překlad, tak ta firma se mi ani neozvala. Jo, to znamená, já jsem nakonec se na to vykašlal a zveřejnil jsem ten svůj český překlad, hotovo, jo. No, takže musíme, bereme to tak, že prostě to byla doba před lety, že jo. Teďka ty překladače fungují docela dobře. A řekl bych, že bych takovou knihu měl přeložit dneska rychleji, jo? Protože už, jestli je pravda, že by, tak jak to překládá teďka ty články, které jsou v angličtině, psané prakticky stejným jazykem, jo, v angličtině, no tak jako to, kdybych tenkrát měl dispozici, tak to mám mnohem dřív hotový, jo.
1: No, dobrý. O to jde, aby se lidi, kteří mají zájem se o to zajímat, jak to teda ve skutečnosti všechno je, jak by to mohlo být, tak aby měli kam se kouknout. No a pokud to je přeložený, vidíš, já jsem se tam už taky dlouho nekouk na ty stránky, které se jmenujou www. Prostě tečka.
0: Prostě zeitgeistmovement.cz.
1: Zeitgeistmovement, jo. Já to řeknu Zeitgeist, je to tak? Ano, zeitgeistmovement.cz.
0: Je to tady napsáno na tom videu, jo, zrovna, vidím to na videu.
1: Ano, je to tady napsané na liště, to tady samozřejmě mám, jo, celou dobu, ale to je pro lidi, kteří poslouchají, kteří se nedívají.
0: Jasně.
1: Takže ještě jednou, zeitgeistmovement.
0: Já řeknu jako to takhle, kdo umí německy, tak Zeitgeist je duch doby, že?
1: No.
0: Zeitgeist je německé slovo a movement je anglické slovo. Takže to spojení, jakoby Zeitgeist, movement, ale bez mezery, všechno je to v jednom slově. Zeitgeist, movement, duch doby, no prostě duch doby, hnutí.
1: Ano,
0: jo?
1: Posun, změna myšlenkového
0: je to
1: toku.
0: Prostě... jestli je to podle filmu, protože film byl dříve než Hnutí, no tak kdy byl film Zeitgeist, tak možná podle toho se nabízel prostě movement jako ne, Hnutí a Zeitgeist jako podle filmu.
1: Ano, samozřejmě nejde o ten název, jde o to, aby věděli lidi, kam se případně mohou kouknout. Říkám pro všechny, není to jednoduché čtení, není čtení, není to žádná červená knihovna, je to opravdu na přemýšlení. Takže opravdu, radši se rozmyslíte. Se tam kouknout.
0: Radši to ani nečtěte.
1: Radši to ani nečtěte.
0: Já bych zase řekl něco jiného kolem toho, protože já, z mého pohledu samozřejmě, kdyby to nebylo zajímavé, ale tak zajímavé, tak by ta stránka nikdy nevznikla a já bych se tomu vůbec nevěnoval. To, že se tomu věnují, je právě proto,
1: je to
0: že
1: zajímavé.
0: On píše a mluví zajímavě a ty texty jsou zajímavé.
1: Ano.
0: Opravdu stravitelné, čitelné. A Josef dokonce na jedné přednášce si prohlásil, že vůbec nevěří tomu, že by ten jeho text nebyl přístupný 90% populace minimálně. On věří, že pro 90% populace, možná více, je ten text naprosto přijatelný a srozumitelný. Jo?
1: Ano.
0: Takže já myslím, že má v tomhle tom s ním souhlasím.
1: Věřím, nicméně říkám, pokud si myslí lidi, že tam budou nějaké takovéto jednoduché, líbivé věci, tak to není pravda. Musíte si nad tím zapřemýšlet, ale to je cílem. To je cílem. Každý se na to musí přijít víceméně sám. Musí začít uvažovat prostě logicky ve zpětných vazbách, aby to bylo jasný, protože jinak ulítnete někam, já to říkám vždycky, ulítnete buď doleva, doprava, někam prostě ulítnete. Vždycky vás musí držet na zemi ta logika a ty zpětné, záporné zpětné vazby. To je všechno, co k tomu dneska asi můžeme říct, protože čas se nám nachýlil. Já věřím, že když opomenu ten začátek asi 20 minut, kdy nás fakt zlobila technika, tak to potom celkem snad už proběhlo celkem dobře. Vidím tady od zhruba 21. minuty od začátku už to běželo, takže super. Já jsem moc rád, moc děkuju Petře za dnešní pořad, když ten začátek byl prostě takový nehezký. Už jsem to měl fakt snahu, už jsem to chtěl zdát, už jsem říkal, kašlu na to, nemá to cenu, tohleto. Nakonec to nějak dopadlo, jsem tomu rád. A jak říkám, děkuju. A já se s vámi těším opět na vysílání. Ještě to bude z Mauricia, protože ještě příští pondělí tu budu, úterý taky, středu taky. A to bude poslední pořad tady z Mauricia ve středu. Příští týden ve středu. A pak už se chystám k domovu a na Vánoce už budu doma a to už pojedeme z domova. Vůbec se netěším do té zimy. Mimochodem, Petře, jaký je tam počasí u nás?
0: Já nevím, já se musím podívat. Jo.
1: Jsi nebyl týden venku, jo?
0: Vlhko.
1: Není tam
0: vlhko. Řeknu ti, že kdybych nebyl dneska v obchodě nakupovat, tak bych ani nevěděl, jak je počasí, protože několik dní jsem nevylezl.
1: No,
0: ani nevím, já jsem nedělal do okna, jo.
1: Ani slunce nevylezlo, podle mě.
0: Tak
1: já
0: mám práce dost, takže no. Jako, kdyby byl lockdown, tak mi to nevadí.
1: Ano, dobře. No tak to jo, tak to je všechno. Těším se na vás, teda v pondělí opět. Vidím, že už tady Petr ze studia Midgard už je připravený, takže já mu napíšu, že mu to předám. Protože, jo. Tak mu to předám, s tebou se teda loučím ještě jednou. Děkuju a já nevím, jestli zůstaneš chvilku, že bychom se domluvili na další pořad.
0: Jo, počkám.
1: Jo, takže vydrž, počkám. Prosím tě, ještě ve spojení, já to ukončím a bude to. Takže vážení posluchači, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože pořady jsou zajímavé, i když někdy tak trochu náročnější, jako třeba to bylo teď. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

0: Vítejte u, aby bylo jasno, vítejte u našeho unikátního seriálu o tom, za kterými dějinými událostmi stály tajné služby. Proč, kdo a jak manipuloval? Jaké měly operace tajných služeb důsledky? Co se dělo pod povrchem, o čem neměli občané ani ponětí? Tyto unikátní informace budeme rozebírat s velmi unikátním hostem. Je jím pan Karel Kechr, člověk, který pracoval pro československou, sovětskou i americkou tajnou službu. Doktor Kechr má vedle osobní zkušenosti i hluboké znalosti geopolitiky a historie. Spolupracoval s polsko-americkým politologem a strategem americké zahraniční politiky Zbigněvem Břežínským. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Pojďme k druhému dílu. O čem bude? Druhý díl příběhu o tom, jak tajné služby manipulovaly dějinami, odhaluje jejich dramatické snahy o změnu historie a má v sobě i československou stopu. Abwehr pod vedením Hanse Ostera se snažil odstranit Hitlera a nastolit právní německý stát. Před Mnichovskou dohodou v roce 1938 vyslal delegaci do Prahy s cílem setkat se s prezidentem Edvardem Benešem a požádat ho, aby odmítl dohodu, která by výrazně posílila Hitlerovu pozici v Německu. Beneš však tuto schůzku odmítl, což nakonec vedlo k oslabení možností německého odporu proti Hitlerovi a spečetilo jeho následný zestup. Plány na atentát tak zhatila nejen Mnichovská dohoda, ale i neúspěch v roce 1944. Naopak Churchillova tajná operace Special Operation Executive v roce 1941 dokázala Hitlera přesvědčit, že Británie uzavře mír, pokud Německo zaútočí na Sovětský svaz. Tímto krokem však Sovětský svaz získal sílu, která po válce vedla ke vzniku studené války, nového konfliktu mezi Východem a Západem. Československo se po válce stalo jedním z klíčových bojišť tohoto konfliktu, kdy v roce 1948 komunisté za podpory Sovětského svazu převzali moc, čímž se země definitivně stala součástí východního bloku a symbolem důsledků tajných her mezi mocnostmi. Pane doktore, já jsem na začátku říkala, že některé německé síly nechtěly dopustit vzestup Hitlera, že ho nechtěli pustit k moci, že chtěli, aby Německo zůstalo demokratickou zemí. Co bylo hlavní motivací Abwehru, jako tajné služby a lidí kolem Hanse Ostera a admirála Canarise k tomu, aby se proti Hitlerovi před druhou světovou válkou postavili?
1: No, je to předmět zamyšlení. Já si nejsem jist, že chtěli nutně demokratickou společnost, ale rozhodně právní stát, ale myslím si, že poněkud autoritářský. Ale byla to taková trojice lidí, kteří to vedli. Řekl bych, že ty dvě hlavní postavy, to byl plukovník a později generál Hans Oster a jistý Hans Gisevius, který byl vysokým úředníkem ministerstva vnitra, ale měl úzké vazby na Ostera a Canarise a tihle ty tři to všechno organizovali až do toho posledního atentátu na Hitlera v roce 1944. Ale proč? No, těch důvodů bylo jistě víc, jistě jim vadilo to brutální násilí SA a SS, eventuálně koncentrační tábory, to s tím rozhodně nesouhlasí, protože jsem tam právní stát, ale ten odpor Hitlerovi mohl být motivován různými způsoby. U těch tří ani ne, ale u těch jejich spojenců, protože jim se podařilo vytvořit vazby na německou generalitu, aby je podporovali. A to si myslím, že si způsobil Hitler sám, když začal poučovat generalitu v různých proslovech, že chystá se zaútočit na východní Evropu, na Sovětský svaz, rozšířit Lebensraum. A teď je začal poučovat, jak se má vést válka. A to se generálům samozřejmě nelíbí, aby ten desátník je poučoval, že jo. Takže taky se domnívali, že by to byla katastrofa, válka, kterou by vedl Hitler. Takže se přidali k tomu ostrovi a Kanárisovi a byli ochotní podpořit puč proti Hitlerovi. A to skutečně to zorganizovali. Jejich první spojenec byl generál Beck, to byl náčelník generálního štábu pozemních vojsk, který velice mohutná figura, ale další byl třeba velitel posádky Wehrmachtu v Berlíně. Ty byli ochotní obklíčit hlavní stan SS a prostě zabránit jim v tom, aby proti tomu puči vystoupili. A podařilo se jim i najmout byt přímo proti kancléřství, německému vůdcovu kancléřství. A tam už byli ostřelovači u okna, byli vyzbrojeni abvérem, municí, zbraněma, takže všechno bylo připraveno, bylo už stanoveno datum, kdy opravdu by chtěli ten puč skutečně, protože si byli jistí, že armáda bude držena v šachu, berlínská posádka nevystoupí, SS bude muset zůstat v kasárnách, bylo to perfektně připraveno. Ale přesně v tu dobu začalo vyjednávání o Mnichovské dohodě.
0: A na to jsem se právě chtěla zeptat. Jakou roli tam právě hrálo to vyjednávání o Mnichovské dohodě a jakou roli v tom hrál tehdejší československý prezident Edvard Beneš?
1: No, jakou roli v tom hrál? Oni s hrůzou zjistili, že se to asi, tu Mnichovskou dohodu, Francouzům a Britům podaří prosadit a děsili se toho, protože to by znamenalo, že Hitler prostě prosadil své obrovskou popularitu mezi německou veřejností a pokus o puč proti Hitlerovi by se obrátil proti ním, protože veřejnost by podporovala Hitlera a neje. Tak když už se opravdu schylovalo k tomu podpisu ty dohody, tak vyslali delegaci do Prahy. Jejich styčný bod nebo styčná osoba byl Wenzel Jaksch. To byl sociální demokrat a antinacista německý. A v té delegaci byl Otto Strasser, to byl brat Gregora Strassera, který Hitler nechal zavraždit v Loci dlouhých nožů. No a ta delegace teda u toho Wenzela Jaksche se pokoušela kontaktovat Beneše a Beneše odmítl přijmout. Takže museli odejít s nepořízenou a museli to zdát. To, jaký měl Beneš motiv, nevím. Nikdo neví.
0: Takže ta operace byla připravovaná, Abwehr se připravoval a nakonec ji neuskutečnil. Rozumím tomu správně. Uhum. A jak se dívali ostatní tajné služby na to, že se Abwehr pokouší zbavit Německo Hitlera? Mám na mysli nyní třeba tajné služby Spojených států nebo tajné služby Velké Británie. Viděli, že se v té Evropě něco děje, že se k něčemu schyluje?
1: O tom pokusu Abwehru zřejmě si myslím nevěděli. A kdyby věděli, tak by asi s tou Mnichovskou dohodou taky asi uvažovali jinak. Ale jak se na to dívali? No, Američani ještě žádnou tajnou službu neměli, kromě normální vojenské kontrarozvědky. CIA vzniká v roce 1947 po válce. A Britové to nesli špatně, protože Churchill si rozhodně nepřál mít legitimní německou vládu. Churchill nevedl válku, nevedl válku proti nacistům, ani dost málo. Ne, že by se mu nacisti nějak líbili, ale tomu bylo vlastně úplně jedno. To, co mu vadilo, byli Němci. Německý pokus o hegemonii v Evropě, eventuálně ještě jinde ve světě, v nějakých koloniích nebo něco. Takže on chtěl vyřadit Německo jako konkurenta. Tak jenže když vznikla druhá světová válka a Němci vyrazili a dospěli až k Dunkirku a mohli prostě obsadit Anglii během několika dnů. Anglie neměla sebe menší možnost se bránit, nebo minimální, to prostě proti německým armádám, které prošly celou Evropou. Prostě ne. Takže tady hráli roli jednak to, že Hitler chtěl nějakým způsobem vytvořit nějaký společnou platformu s Británií, kterou vlastně obdivoval. Proto zůstal u Dunkirku stát a nešel dál. A hledal nějaký způsob, jak se s těma Britama domluvit. Tím spíš, že Hitlerovo okolí vědělo velmi dobře, že v Anglii jsou kruhy, které velmi silně jsou pro uzavření příměří a míru s nacistickým Německem. To zasahovalo až do královské rodiny. Hlavní zastánce toho postoje, že by se měl s ním třeba uzavřít mír, byla královna matka, matka Alžběty II., ale patřil k ním i král George VI., nemluvím o Windsorovi, který už předtím projevoval sympatie k nacistům a byl odstraněn na Bahamy kvůli tomu, ale kdo byl zásadní odpůrce jakékoliv dohody s Německem, byl Churchill, který, jak jsem řekl, vedl válku proti Německu a jakýkoliv dohody s Hitlerem, byť by byly i nějakým způsobem přijatelný pro část britské elity, pro něj byl naprosto nepřijatelný. Takže musel najít nějaký způsob, jak jednak se postavit proti těm, kteří pro tu dohodu s Hitlerem byli, a jednak jak zachránit Anglii před Hitlerem a před tou mocí německé vojenské síly. A jediný způsob, který viděl, bylo nějak do té války přivést Sovětský svaz. Protože jednak pak by museli samozřejmě Němci bojovat na dvou frontách a ta obrovská sovětská vojenská síla by jim zabránila v tom, aby třeba dál útočili na Anglii, eventuálně by se dala ta válka vyhrát. Ale bylo naprosto bezpodmínečně nutné nějakým způsobem, aby se té války, aby se Sovětský svaz stal účastníkem druhé světové války. No tak na tom začal pracovat. Jenže to bylo pro něj velice obtížné, protože i britská MI6, kterou vedl nějaký Menzies, se jmenoval, byla v podstatě pro dohodu s Hitlerem. No což i když královská rodina, tak jak to udělat?
0: Jak jsem pochopila, tak Churchill tehdy měl vytvořit jakousi alternativní tajnou službu, která se jmenovala Special Operations Executive. Je to tak?
1: Ano, je to tak, což udělal právě proto, že nedověřoval Menziesovi. Dokonce vzal takovou tu operační část z MI6 a začlenil ji do té nové služby. A tam měla páchat nějaký sabotáže v Německu nebo co. A pak ještě tam měl takový dvě součásti. Jedna byla právě dezinformační. Hitler v podstatě a jeho okolí začalo nějakým způsobem navazovat kontakty s Britama a chtělo jim nabídnout mír a ukončení války. To proto, že jednak Hitler měl veliký obdiv v Anglii, myslel si, že si prostě rozdělejí mezi sebou svět. Část bude, v části bude vládnout Hitler, část v druhé části Britové. Ty Američany to ještě nezačlenoval. No a Churchill na to reagoval tak, že se snažil Hitlera utvrdit přesvědčení, že taková mírová dohoda je možná. No, jak to konkrétně dělal, je stále věcí dohadů, ale několik teorií, ale v podstatě nějakým způsobem utvrzoval Hitlera a hlavně Hesse v tom přesvědčení, že to lze udělat. Kolem Hitlera, hlavně Hesse, který si velice přál tu mírovou dohodu, byli lidi jako Haushofer, kteří se snažili vyjednávat s tou britskou stranou. Měli přátelé v Anglii a přes, obyčejně přes Španělsko, udržovali korespondenci s těma svýma bývalýma přátelama, byť by dělala válka, a v té korespondenci navrhovali mírové řešení. No a zřejmě ty Special Operations Executive se podařilo ty dopisy zachycovat a sami na ně odpovídali. To je jedna z těch teorií, ale je dosti pravděpodobná. Sami na ně odpovídali tak, že ano, že to půjde a že prostě tu dezinformaci k tomu Hitlerovi zasílali. A na to se reagovalo čím dál tím víc, takže nakonec Hitler udělal mírový návrh a ten mírový návrh přednesl, nebo nějakým způsobem ho doručil, nebo pokusil se doručit Britům přes Španělsko. A to velice zajímavým způsobem, prostředníkem se stal papežský nuncius ve Švýcarsku, který mu byl ten plán doručen, a ten se sešel s britským velvyslancem a na papíru mu ten

0: Protože v tom mírovém plánu bylo navrženo, že se německá armáda stáhne ze všech okupovaných zemí, kromě Česka. Ale že se stáhnou i z Polska, z Dánska, z Holandska, že prostě to budou nezávislé země, opět samozřejmě pod nějakým ekonomickým silným vlivem Německa, a že tedy prostě ponechají Evropu bez německé okupace. No, to samozřejmě nahrávalo těm mírotvorcům v Anglii, kteří Menziesovi a všem ostatním. Churchill vysílal stále další a další signály i přes toho svého španělského velvyslance ve Španělsku, že tedy je to možné. A další krok byl, že von Hohenlohe z nejbližšího okolí Hesse a Hitlera odjel do Španělska to v podstatě potvrdit, že tedy na ten mírový plán jdou. A teď se stalo to, že Hess odletěl
1: do Skotska.
0: Podletěl do Anglie. Že?
2: Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat, rozumím tomu správně, že ve Velké Británii v tehdy existovala část politiků a tajná služba MI6 a vedle toho Winston Churchill s jinou tajnou službou a půlka té reprezentace s jednou tajnou službou si přála uzavřít s Německem nějakou dohodu a Churchill plus ta jeho jiná tajná služba dělali něco úplně jiného?
0: Ano.
2: Je to tak?
0: Je to tak.
2: A jak vy si vysvětlujete to, že třeba ta MI5 a MI6 nepřišli na to, co se děje v okolí Churchilla? Že udělal tu svou tajnou vlastní službu?
0: No, on je odstřihl od všech různých porad a v podstatě oni najednou byli na mělčině. Neměli kontakty na předsednictvo vlády, na Churchilla. Prostě to se mu podařilo perfektně. No, a takže a teď nastala ta operace, že Rudolf Hess, to je taková figura, který si rozhodně přál ukončení války. Ne že by mu bylo líto těch mrtvých Francouzů, nebo já nevím, Holanděnů, ale mrtvých Němců. A to, takže teď se začal připravovat na ten let do té Anglie, protože Tam se měla stvrdit ta mírová dohoda. Šušká se, že dokonce dostal glejt od britského krále, který mu zaručoval že imunitu, když do té Anglie přiletí. A skutečně se staly věci, které naprosto potvrzují, že Hess byl přesvědčen, že ta mírová dohoda se tam podepíše, nebo že bude přijata. Takže on byl letec, letěl se speciální letadlem Messerschmitta, to byla úplně nová bojová stíhačka, ale měla jenom nádrže na jednu cestu do té Anglie a on se potřeboval vrátit. Takže oni dopravili ta special operations, ta Churchillova tajná služba, další nádrže přímo do Anglie, aby viděli, že opravdu se připravilo na to, že chystají mír, prostě bylo vše připraveno. No, takže Hess odletěl. No. A teď letěl tím Messerschmittem a měl přistát, bylo domluveno na letišti, myslím, Lorda Halifaxe, nebo který patřil těm mírotvorcům. No, a už viděl přistávací světla, když najednou zhasly. To bylo sabotováno, takže on nemohl přistát, musel seskočit padákem a pak už se to všechno začalo rozvíjet. Nikdy se nedostal k tomu lordovi Halifaxovi, který měl uzavřít a měl podle těch dezinformací dohodnuto, že on podpoří tu mírovou dohodu a že ji prostě král podepíše. Pak byl zajat, že jo, vězněn.
2: A jak se tedy Churchillovi podařilo zatáhnout Sovětský svaz do války?
0: No, protože Hitler byl o tom přesvědčený, tak začal přípravy na operaci Barbarossa, která taky začala v roku 1941. Podívejte se na ty data. Hess letí do Anglie 10. května. Nějaký 3 měsíce na to Hitler útočí na Sovětský svaz. Ono už se to nedá zastavit, když už máte v pohybu ty vojska, když už ty generálové mají rozkazy a všechno. To už prostě se nedalo nějakým způsobem abortovat. Jo.
2: hrál v tom Hitlerově rozhodnutí napadnout Sovětský svaz

0: nějakou roli ten velmi podivný pro něj Hesův výlet do, nebo výlet, ten let do té Velké Británie, kde to dopadlo úplně jinak, než předpokládali?
1: No, tak je naprosto nemyslitelný pro racionálně uvažujícího člověka, že by Hess, který byl blízký přítel Hitlerův, byl to člověk číslo dva v Německu, byl to jeden z mála lidí, s kterým si Hitler tykal, že by něco takového udělal na vlastní pěst. To prostě ten tam musel letět s Hitlerovým souhlasem, který byl přesvědčený, že tam letí prostě s mírovou dohodou, kterou někdo podepíše nebo odsouhlasí. Že? Pak se nastala prekérní situace, co měl Hitler říct, že je zešílel, nebo na nějaký způsob se to nám muselo vysvětlovat, ale to prostě nebylo přátelí. No. Další jako argument, který má velkou výpovědní hodnotu, je, že ten vězeň ve Špandau, který byl poslední válečný zločinec po norimberském procesu, skutečně Hess nebyl. To je, protože Špandou bylo vězení, kde se střídali okupační mocnosti ve správě. A když tam byli Britové, měli správu Špandau, no já nevím, na jakým časovým rozměří se střídali, tak toho údajného Hesse šel vyšetřit britský vojenský lékař, který byl vojenský lékař té posádky vězeňský. No a když vyšetřoval toho údajného Hesse, tak k svému úžasu zjistil, že ten člověk nikdy neměl průstřel plic, který, jak bylo známo, Hess měl. Takže tam byl dvojník jakýsi. On taky vystupoval u norimberském procesu naprosto inkoherentně. Ten člověk měl nějakou porušenou paměť, možná i uměle. Nepoznával svou ženu, nepoznával Göringa, ale seděl na lavici obžalovaný a byl odsouzený. Takže no pak skončil tím, že prý údajně spáchal v tom Špandau sebevraždu. Podle mnoha indicí se zdá, že ho zaškrtilo britský komando. Dodnes ty materiály týkající se Hessova letu do Anglie a co se s tím údajným, s tím Hessem stalo a kde se vzal ten údajně, jsou dodnes tajný.
0: A dá se, pane doktore, říci na základě vašich znalostí, že v podstatě ta Churchillova bezpečnostní služba a její dezinformační aktivita směrem k Německu vedla k tomu, že se do války zapojil Sovětský svaz?
1: Ano, tam je rozdíl mezi tím letem Hesse do Anglie a útokem na Sovětský svaz jsou nějaké 3 měsíce. To muselo být časově propojeno.
0: Podle vás, když Churchill konstruoval tuto zpravodajskou hru, nebo tuto zpravodajskou, asi hru, já nevím, jak se to říká vlastně v tajných službách, zpravodajská hra, myslíte si, že dohlédl důsledkům, které může mít zapojení Sovětského svazu do války?
1: Samozřejmě, že dohlédl, protože to byla jeho jediná šance, jak zachránit Anglii před německou okupací. Naplánoval to perfektně. Ale co se stalo, jak se podotkla v úvodu, bylo, že Sovětský svaz nakonec převzal tu tíhu útoku na Německo a ten lví podíl na porážce Německa měl Sovětský svaz, takže najednou Churchill, který se snažil vyřadit německého protivníka v té hegemonii, najednou měl nového protivníka a tím novým protivníkem byl Stalin a Sovětský svaz. Takže co Churchill udělal, byla neuvěřitelná věc. Shromáždil zbývající německé jednotky v Norsku pod jejich generálem a důstojníkama z jejich vlastní výzbroj a chystal útok na Rudou armádu v létě roku 1945.
0: Pane doktore, když už Churchill viděl, že Sovětský svaz bude tím, nebo tou zemí, která opravdu bude vítěznou mocností nad Německem, začaly jeho tajné služby nějakým způsobem spolupracovat s německými tajnými službami, nebo vůbec ne?
1: No to vůbec ne. To bylo nežádoucí pro Brity i později pro Američany, kteří vlastně převzali tu britskou roli. Nebylo žádoucí, aby v Německu byla nějaká legitimní vláda, která měla mandát. Takže preferovali ustanovení vlády, která byla nějakým způsobem kompromitována. Adenauer se stává kancléřem, ale to byl francouzský agent, vazební. A šéfem jeho kabinetu byl Globke, což byl právník, který napsal norimberský zákony. To byli lidi těžce korumpovaný. Když máte takto kompromitovaný lidi, tak je snadno lépe ovládáte. A Churchill, který prohrál volby a už tedy nebyl vlastně tou politickou hlavou, která řídila osudy Británie, tak tím svým pokusem zaútočit na Rudou armádu a na Stalina vyvolal studenou válku, protože jak má ten Stalin na to reagovat? To samozřejmě o tom musel vědět, co se děje. A další krok, který to Stalina opravdu nějakým způsobem postavil proti Západu, byl atomová bomba na Hirošimu a pak na Nagasaki, protože Američané tu existenci bomby se snažili Stalinovi zatajit, ten o ní samozřejmě už taky věděl, ale hlavně odmítli se nějakým způsobem podílet na tom tajemství atomové bomby, což Stalinovi bylo jasné, že prostě chtějí mít monopol moci založený na nukleární kapacitě. Studená válka se sice připisuje Stalinovi, ale já bych ji připsal Churchillovi, nikoli Rusům.
0: Já bych se ještě zastavila u toho, jaké metody ta Churchillova tajná služba používala. Víte, my máme ty románové představy, kdy třeba jsme viděli film Enigma. Jo, nemáme nějaké hluboké znalosti, tak jaké metody používala? Jak se to liší třeba od metod současných? Co se vlastně prakticky dělo? Jak prakticky dělala ta služba svou práci? I třeba v souvislosti s vědecko-technickým rozvojem té doby.
1: Kromě té dezinformační, decepční operace, se nedomnívám, že dělala nějaké jiné operace než sabotážní. Churchill, když se třeba dověděl, že Němci chystají útok na Coventry, tak ho nechal proběhnout, aby právě neprozradil tu enigmu. Takže on opravdu to byl otrlej člověk.
0: Vy jste říkal, že Churchill těmito svými akcemi mal ví podíl na vzniku studené války, že vy to nepřičítáte.
1: No, on prostě vytvořil. Nebylo v zájmu Sovětského svazu mít studenou válku. Oni si samozřejmě svoje domácí hřiště dovedli dobře ohlídat, takže naopak Stalin potřeboval po ty hrozných ztrátách a devastaci Sovětského svazu spíš západní pomoc, ale tomu právě Churchill upřel. Američané dodávali Sovětskému svazu výzbroj a to jim dodávali na dluh. Místo aby ten dluh odepsali, tak najednou požádali splacení i hned po válce. Což tedy Stalin udělal, ale výsledek byl samozřejmě pokračování chudoby, bídy a rozvrácenosti v Sovětském svazu. Takže to byl další útok.
0: Měl Sovětský svaz v té době nějakou, myslím v době druhé světové války, nějakou vlastní silnou zpravodajskou službu?
1: Oni měli dosti velkou sílu v Německu a v okolí Hitlera. To tedy měli, byla ta Rote Kapelle, měli svý lidi přímo v generálním štábu, to bylo obdivuhodné a měli tam ještě, to se taky málo ví, Stalin původně zamýšlel atentát na Hitlera. A měl k tomu dvě úžasné ženy, které měly být ty hlavní agenti a snad skutečně ten atentát i spáchat za cenu života. A to byly herečka a zpěvačka. To byla Olga Čechová a Sara Leander. Hitler měl rád krásné ženy.
0: A jak to bylo s atentátem, který spáchal Stauffenberg? Tam hrál nějakou roli Abwehr, nebo já nevím.
1: No hrál, to byla stejná stejná skupina lidí, hlavní organizátor byl ten Gizevius s Osterem. A oni si našli atentátníka, který nakonec zklamal, protože po něm šlo gestapo a odmítl to udělat, tak si našli Stauffenberga. Ale to bylo velice riskantní, protože Stauffenberg byl nácek jak Vremen. Tomu Hitler byl malej nácek. Takže on chtěl spáchat na Hitlera, aby ještě víc vlastně podpořil ten nacionálně socialistickou ideologii. No. A pak se to velmi povedlo, že jo, a nastal masakr.
0: Ještě než skončíme v tento díl, mě by zajímalo, pane doktore, co se stalo poté, co byly položeny zárodky studené války, tak co se stalo poté v Sovětském svazu? Ve smyslu toho, zda Sovětský svaz, protože vy jste sám říkal, že kromě okolí Hitlera neměl nikde nějak významné špiony, tak jestli Sovětský svaz začal budovat právě v důsledku vzniku té studené války nějakou svoji vlastní zahraniční zpravodajskou agenturu.
1: To by to rozhodně začal budovat, ale ty operace byly spíš třeba kompromitovat nepohodlné politiky a dokonce ani ta tajná služba nefinancovala komunistické strany. Komunistické strany financoval ústřední výbor komunistický. Já to vím, protože někdo po mně chtěl, abych získal ty dokumenty a já jsem je teda získal. Italové měli zájem na tom zjistit, jak byla financovaná komunistická strana. Ale takže ty tajné služby NKVD a později, že jo, KGB spíš se zaměřovali na operace proti politikům, eventuálně podpoře zahraničních vlád, třeba v Africe, které by byly měly sympatie pro Sovětský svaz, jako, ale rozhodně ne tak jako ty západní. To je ještě jedna taková operace, no, u nás, když mluvíte o tom, že u nás byl ten komunistický převrat v roce 1948 za sovětské podpory. Já mám o té sovětské podpoře určité pochyby, protože Stalin potřeboval, zvláště když začala vznikat studená válka, technologii a podporu ze západu. A když byly zavezeny sankce a byly zablokovány exporty nové technologie, tak aby je potřeboval získat, tak by potřeboval zemi, jako bylo Československo, která by nebyla součástí Sovětského svazu, ale byla přátelská k Sovětskému svazu, a skrze kterou by mohly proudit eventuálně ty nové technologie, které potřeboval, protože Sovětský svaz byl v rozvratu a nemohl vyvíjet, co vyvíjeli na západě. Já mám pochyby o tom, že ten převrat zosnovali Sověti. Já jistý historik Čermák shromažďoval dokumentaci, už je taky po smrti, že o tom, že Stalin byl vlastně překvapen, že tady došlo k tomu převratu. Ten převrat zosnovali komunisté, kteří si samozřejmě získali mocné pozice ve vládě, v policii, v armádě a tak, ale chtěli ustavit vládu, která by nějakým způsobem dominovala politický život v Československu, ale nikoli v tu normální komunistickou diktaturu sovětského typu. To Stalina podle Čermáka zaskočilo, protože přidat najednou Československo, které bylo ještě do toho roku 1948 víceméně buržoazní republikou, byť pod komunistickým vlivem, přidat do toho Sovětského svazu, který byl držen opravdu na úzdě velice tvrdě, bylo jaksi rozvracet ten řád, který tam byl, znamenalo to vlastně celý Československo nějakým způsobem přizpůsobit Sovětskému svazu, což byl proces, který by nějakou dobu trval a taky trval. Ten převrat nebo to uchopení moci komunisty v roce 1948 za prvé byl důsledek Benešova pokusu se komunistů zbavit jako moci. To za prvé, že to Beneš inicioval, o tom není pochyb, o tom píše Masaryk ve svých pamětech, ale ten hlavní motiv k tomu převratu asi byl Slánskýho potřeba vyzbrojit Izrael. Československo vyzbrojilo Izrael letadlama, tankama, municí, zbraněma. A to všechno proti Stalinově vůli. Stalin nejdřív podpořil existenci Izraele, ale oni mu za to slíbili, Mezinárodní židovský kongres mu za to slíbil různé investice, které nikdy nedodal. Stalin se cítil zrazen, takže odmítl dále podporovat Izrael. To Slánský v tom, ale v té podpoře pokračoval proti Stalinově vůli. To byl ten důvod to obvinění ze sionistického spiknutí a popravy Slánského a těch ostatních. Ono bylo sionistické spiknutí v tomto směru a spočívalo ve vyzbrojení Izraele.
0: Pane doktore, já vám pro dnešek děkuji za zajímavé informace. No a vážení diváci, opět se sejdeme za několik dnů a tentokrát budeme hovořit o tom, co a jak dělaly tajné služby v různých místech na světě právě v době studené války. Naschledanou.

0: Vážení a milí přátelé, tentokrát se podíváme na prezidenta Petra Pavla a na fatální chybu, které se dopustil během sestavování vlády a která, jak se domnívám, mu může zlomit vás natolik, že by ho to mohlo stát i úřad prezidenta v příštích volbách, protože co si budeme nalhávat, nepochybně bude chtít kandidovat znovu a svůj mandát obehovat. A právě v těchto dnech se dopustil něčeho, co mu může jeho další pětiletý mandát a pobyt na Pražském hradě zhatit. Pan prezident v době, kdy vznikala vláda, jejíž jmenování protahoval, to znamená, že se k moci dostala až minimálně o měsíc později, než to klidně bylo možné, to znamená, že Česká republika byla fakticky tuto dobu bez vlády, protože ta stará Fialova vláda už pracovat odmítala, no a ta nová pracovat ještě nemohla. Takže, ale to není to nejzávažnější. Samozřejmě důsledky to nepochybně má, protože ta nová vláda teď musí spěchat, ale o tom dnešní video není. Dnes se zaměříme, jak jsem řekl, na Petra Pavla. Jak víme, ta vláda nebyla jmenována kompletní. Byla jmenována bez řádného ministra životního prostředí a v současné době tuto funkci zastává předseda motoristů sobě Petr Macinka, který je zároveň místopředsedou vlády, vicepremiérem a pochopitelně ministrem zahraničních věcí České republiky, kde už začal napravovat spoušť napáchanou Janem Lipavským. Vedle toho ale řídí i právě to ministerstvo životního prostředí a řídí ho proto, že prezident Pavel si postavil hlavu a odmítal jmenovat Filipa Turka za prvé a za druhé, že Filip Turek vzhledem ke své těžké zdravotní indispozici a pobytu v nemocnici se nemohl včas dostavit na schůzku s ním, aby mu vysvětlil, že to, co prezident považuje za jeho pochybení a za jeho bůh ví jak závažné kauzy, tak jsou ve skutečnosti v naprosté většině případů jenom mediální smyšlenky, zkratky a tvrzení nepodložená důkazy. V každém případě, jak Filip Turek stále ministrem není, a o to tady totiž jde. Já se domnívám, že prezident Petr Pavel vlivem své naprosté politické neskušenosti a nedostatečnosti ve výkonu politického řemesla, protože se politikou prostě nikdy nezabýval, on si možná myslel, že to bude jednoduché. No tak ono jednoduché je objíždět Českou republiku, fotit se s lidmi, diskutovat, to už tak jednoduché není, možná právě proto i tým Petra Pavla vyžaduje, aby na ta setkání s občany probíhala předběžná registrace, což v dřívějších dobách bylo něco naprosto nemyslitelného. Za Miloše Zemana například se ty akce konaly na náměstích a přijít mohl kdokoliv. Ale to jenom na okraj. Já se domnívám, že Petr Pavel, aby si zachoval tvář u svých voličů a možná ukázal ramena nebo ukázal svaly před tou budoucí, teď už současnou Babišovou vládou, no tak si řekl, že jim to prostě nedá tak zadarmo a v případě jednoho jména si postaví hlavu. Tak to jméno se našlo v celku snadno vzhledem k tomu, jak média se ho pokoušela zničit, byl to Filip Turek. No on si řekl, že si na tom prostě trošku asi udělá jméno, že řekne, že kdyby je jmenoval všechny a najednou bez problémů, takže by jim to prošlo snadno, protože nesmíme zapomínat, že Petr Pavel je pupeční šňůrou svázaný s tou bývalou vládou, s lidmi z bývalé vlády, samozřejmě se svými poradci a lobistickým okolím, které jsme už rozebírali v jednom z minulých dílů, takže kdo jste neviděl tady pod videem, je odkaz na to, kdo za Petrem Pavlem stojí a kdo ho v řadě oblastí taky řídí. A zpátky k tématu a k tomu, proč Petr Pavel udělal tak fatální chybu. Víte, já si myslím, že odkryl své karty, o co mu při té snaze nejmenovat Filipa Turka jde. Než si to řekneme, tak protože mnohé a vlastně všechno to vysvětluje, tak si pustíme na ukázku jedno video. Tady je.
1: Víte, já si myslím, že takové chování by si dospělý chlap a každý dospělý chlap, nejenom ten, který aspiruje na funkci prezidenta, prostě neměl dovolit. Měl by se chovat jako chlap a když udělá chybu, tak se k ní přiznat a nějak se k tomu postavit. A nevymýšlet si jako malý kluk, že...
0: Slyšeli jste sami. Pan prezident řekl, že by Filip Turek měl přiznat chybu, postavit se tomu jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk. Dobře, tak v případě, že si zvolil pan prezident zrovna tuhle tu argumentační variantu, možná si myslel, že tu zapůsobí, že on jako ten chlapák a rovný čestný chlap, takže to prostě lidi přijmou, řeknou, no vždyť on má pravdu, vždyť se Turek skutečně choval jako malý kluk, ale ještě, že tu máme pana prezidenta silný morální maják, který mu to připomněl. Já vím, že pravděpodobně všichni asi tušíte, kam mířím, ale aby to mělo tu skutečnou váhu, tak se ještě podíváme na druhé video.
2: Byl členem vojenské kontrarozvědky například, to je ta informace, která zazněla i v tomto rozhovoru.
1: A to je lež.
2: Od Michala Kocába, to je lež. To jsou všechno lži.
1: Musím říct, že to, Michal, dělal, v tomto případě Michal Kocáb opravdu lže. Protože já jsem nikdy členem vojenské kontrarozvědky nebyl, ani jsem s ní neměl nic společného.
3: Pane prezidente, přiznáváte už, že jste byl před rokem 89 příslušníkem vojenské rozvědky?
4: To jsem nikdy neskrýval.
0: Tak to vidíte, pane prezidente, naštěstí jste si nevymýšlel jako malý kluk, nesnažil jste se nikdy z ničeho vykroutit a přiznal jste tu chybu, přiznal jste od samého začátku. No vlastně ne, vy jste to přiznal až potom, co jste byl zvolen, že jste přece nikdy nepopíral, že jste byl vojenským rozvědčíkem, že jste chtěl sloužit v té jedné z těch nejhorších bezpečnostních složek komunistického režimu. Vy jste dokonce před volbami to popíral. Vy jste lidi, kteří to veřejně říkali a vlastně citovali zdroje, tak jste označoval za lháře. Nevím, jestli takhle se chová chlap ve vašich očích, jak byste nyní sám chtěl po Filipu Turkovi. Ne, dámy a pánové, toto je jedna z největších chyb, kterých se Petr Pavel dopustil, protože on ukázal, že ve věci nejmenování Filipa Turka vůbec nejde o nějaké objektivní, závažné, zákonné důvody, proč se nejvýznamnější tvář motoristů podle něho nemůže stát ministrem. Ne. On pouze ukázal to, že mu zřejmě vadí Turkovy názory, že mu možná vadí Turkova veřejná prezentace v médiích, u jeho fanoušku a tak dále. A že, jak už jsme říkali, chce prostě ukázat té nové vládě, že jí nedá všechno zadarmo. Jenomže to se šeredně zmýlil. Když chcete ukazovat svaly, no tak ty svaly musíte mít, což v tomhletom případě by znamenalo inteligenci, kterou jste schopni využít v politickém boji, v politických jednáních, v politických šachových partiích, tak jako toho byli schopni ti předchozí prezidenti. No ale to se v tomto případě neukázalo a vlastně zřejmé, že Pavlovi možná fakt jenom vadí ty Turkovy názory, jenomže to je ta další chyba, víte? Protože tady by se opět pan prezident mohl docela splést. Já si totiž myslím, že pokud to bude protahovat a nebude chtít Filipa Turka na to ministerstvo životního prostředí jmenovat, takže by se nakonec taky mohl nakrásně divit, že působení Petra Macinky na tomto ministerstvu je prezidentovi a celému hradu a té názorové skupině daleko méně pochuti, než by paradoxně bylo působení Filipa Turka, takže se možná ještě na tom Pražském hradě budou divit. Ne, já se domnívám, že Petr Pavel si naivně myslel, že když zatlačí, postaví si hlavu, postaví se na zadní, takže Andrej Babiš a motoristé Petr Macinka jako jejich předseda se podvolí, couvnou, cuknou a místo Turka prostě navrhnou ke jmenování někoho jiného. No jo, jenže oni to neudělali. A pan prezident teďka zoufale jako topící se chce chytat stébla a to stéblo nenašel, naopak možná našel ještě kámen, kterého se chytil a ten kámen ho stahuje více ke dnu a začíná si vymýšlet další důvody, proč Turek nemůže být ministrem, že se chová jako malý kluk, že si vymýšlí. No tak já nevím, ale pokud chcete použít tyhle argumenty, tak musíte být připraven, že stejná měřítka ti lidé připraví na vás. No a v posledních dnech se děje co? V posledních dnech sociální sítě nežijí ničím jiným, než to, že si pouštějí ty záběry, které my jsme si tady zopakovali a smějí se prezidentu republiky. Takže ne, z tohohle toho opravdu pro pana prezidenta není dobrá situace. Víte, Proč jsem říkal, že by to Petra Pavla mohlo poškodit tak fatálně, že by ho to mohlo stát prezidentský úřad na další pětileté období? Je to velice jednoduché. Za prvé, tímhletím naprosto prokázal politickou neskušenost, kterou by si mohli začít uvědomovat i někteří jeho voliči. A za druhé, což je ještě závažnější, tedy závažnější pro Petra Pavla, jeho okolí, jeho manželku a všechny ty, kteří si na pobyt na Pražském hradě a luxusní život zvykli, je totiž to, že pokud skutečně prezident to bude chtít na sílu ve svůj neprospěch uhrát do konce a prostě za žádnou cenu Filipa Turka nejmenuje, tak já už jsem taky v těch politických kuloárech v zákulisí mnohokrát slyšel variantu, že dobře, pokud tedy Filip Turek nebude ve vládě, no tak začne pomaloučku, polehoučku začít připravovat svoji kampaň do prezidentských voleb. Já nechci spekulovat nad tím, jestli by Filip Turek měl šanci vyhrát. Určitě si myslím, že by měl šanci získat velmi výrazné množství hlasů v prezidentských volbách. A pozor, je téměř jisté, že Petra Pavla v těch volbách minulých prezidentských volili i někteří voliči motoristů, nebo možná výrazná část motoristů, protože tehdy ten střed byl opravdu vyhrocený. A nejen motoristů, ale i prostě voliči některých bývalých dnes vládních opozičních stran a možná, že i někteří voliči hnutí ANO, kteří si přáli mít Andreje Babiše ve Strakově akademii jako toho výkonného premiéra, který se do té práce pustí ve snaze jako po Trumpovsku a první vláda začne schvalovat jednu věc za druhou, což se jí stalo. No takže pokud Filip Turek bude kandidovat na prezidenta, bude se utkávat s Petrem Pavlem, tam ho bude v úvozovkách zabíjet argumenty, protože Filip Turek, pokud ho znáte z předvolebních debat a z politických debat, tak víte, že je velmi schopný diskutér. No a to bude něco, co by nakonec opravdu toho Petra Pavla mohlo stát prezidentské křeslo. No, víte, ještě jedna taková drobná vzpomínka. Když byl prezidentem Miloš Zeman, jistě si všichni pamatujete na těch několik případů, kdy jako tehdejší prezident odmítal jmenovat některé navržené ministry. Byl to samozřejmě nám velmi dobře známý Jan Lipavský, kterého tedy nakonec jmenoval. O tom, proč se tak nakonec stalo, pan prezident už mluvil. My i to pozadí celé té věci, opět drobná reklama, ale tady je to popsané velmi podrobně, abych se u toho nezasekl v této knize. Jím jsem spoluautorem, Cirkus Fiala, takže kdo neznáte, podívejte se. No ale ještě předtím tu bylo několik jiných případů, kdy skutečně Miloš Zeman ty lidi nejmenoval. Jenomže Miloš Zeman byl, jak se říká, starý politický praktik, strateg a šachista, měl kroky promyšlené několikrát dopředu. To znamená, že on věděl, co přijde, když ten jeho odpůrce nebude chtít cuknout, co přijde, když na něj zkusí tohle, co přijde, když na něj zkusí tamhleto. Prostě dokázal ty svoje hry dohrát do konce. Pokud na to nemáte a vymyslíte si nějakou politickou pseudohru a padnete už na první překážce a pak se snažíte prostě z té jámy dostat a křičíte u toho, že se ten druhý má chovat jako chlap a uznat své chyby z minulosti a přitom sami máte máslo na hlavě a kromě toho ještě, abychom nezapomněli, kromě toho Petr Pavel je prvním polistopadovým prezidentem, který schvaloval vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa. Prvním prezidentem. Přesto tak stojí na té správné straně, jak se říká, nebo jak říkala i předvolební kampaň spolu, no tak mu to prostě všichni budeme odpouštět, že jo. Ale, nebo milion chvilek, podívejte se, chvilkaři, petice na podporu prezidenta Pavla vyzývají, podepisujte, ať má prezident Pavel podporu, ať vidí, že ať především Babiš a jeho vláda vidí, že prezident přece nemusí jmenovat ministra podle každého návrhu. No a když byl prezidentem Miloš Zeman, co dělali? Demonstrovali, že prezident musí jmenovat ministra podle každého návrhu. Dámy a pánové, Nevím, jestli pan prezident je spokojen s touhle podporou typu milionu chvílek. Já si myslím, že mu to škodí, ale dobře mu tak, kdo chce kam, pomozme mu tam. Prezident Pavel má z mého pohledu teď dvě základní možnosti. Buď jmenovat Filipa Turka ministrem, nakonec ustoupit a říct, dobře, Filip Turek mě přesvědčil, ty důvody nejsou tak závažné, konec konců já jsem si tu svoji minulost odpracoval, tak ať si Filip Turek taky odpracuje. No a pokud to neudělá, tak čistý krok mu zbývá už jenom jiný a jeden jediný. Rezignovat na funkci prezidenta republiky. To říkám se vší vážnosti, já samozřejmě, kdo jsem já, abych někomu radil, ale říkám tady svoje názory, každý ať si říká svoje názory a tohle to je můj názor. Pokud prezident Filipa Turka nejmenuje, měl by složit mandát, abdikovat a nechat tu funkci někomu jinému ve volbách, kdo bude politicky schopný a kdo nebude možná jenom určitou loutkou v rukách svých odpůrců. A já si dokonce myslím, v rukách svých poradců, ne odpůrců, já si dokonce myslím, že ti rádci, rádcové dobří Petra Pavla v tom také nechali vykoupat, protože tohle to by takhle pitomou a nechytrou politickou hru by snad nevymyslel ani Petr Kolář. Takže uvidíme, jak se situace vyvine. Klidně se může stát, že Filip Turek ministrem bude. V každém případě, jak jsem řekl, prezident tím, že argumentuje chybami z minulosti, neschopností je přiznat a lhaním a tak dále, upozorňuje jenom sám na sebe, na svoji vlastní minulost. Ano, kdo jsem já, abych soudil? Já nikoho nesoudím. Já říkám to, co je veřejně známé. A to, čeho si lidé už všímají a čeho si budou všímat ještě více. A pokud prezident Pavel čistě objektivně řečeno bez emocí není schopen tu hru dohrát do konce, tak buď ať odejde rovnou, ještě trochu s čistým štítem, no a nebo ať se připraví na to, že prohraje příští volby. Pro tentokrát všechno, děkuji moc krát za pozornost. Pokud se vám video líbilo, lajkujte ho prosím, napište mi v komentářích, jaký pohled na tuhletu věc máte, co si myslíte, že by prezident měl nebo neměl dělat, jestli by motoristé a vláda Andreje Babiše měla na Filipu Turkovi trvat. Je dobré o tom diskutovat, rád se vždycky na vaše komentáře dívám. Děkuji vám ještě jednou a mějte se krásně.

Dobrý večer. Vítejte napravo. Jsem Kateřina Dostálová a právě se díváte na živé vysílání na platformě, aby bylo jasno. Nic se neděje. Máme 2 měsíce po volbách, po demokratických volbách, které nikdo nespochybnil. Koaliční strany mají uzavřenou smlouvu, mají napsané vládní programové prohlášení a stále se nic neděje. Líbil se mi názor pana ombudsmana doktora Stanislava Křečka, který řekl, že těch debat a informací je už tolik, že by doporučil politikům do těch diskuzí nechodit. Jsou nedůstojné. Točíme se stále v kruhu na stále stejných tématech. Ale já si dnes večer dovolím se ohlédnout, protože můj instinkt, má intuice mi říká, že nám tady už 25 let doutná vulkán, naše továrna na pravdu, veřejnoprávní média a něco se dít bude. Politici totiž potřebují média. A já to oživení, to prskání, které občas vidíme při různých kauzách, které se dějí průběžně 25 let, tak já vidím 3 spouštěče, které se inspirují v tom, co jsme v minulosti zažili. Pojďme se podívat na první 2 obrázky, ať vám to přiblížím, ty své myšlenkové pochody. Tady vidíte Filipa Turka a Petra Macinku, které pan prezident stále přemýšlí, že vůbec nechce jmenovat Andreji Babišovi do vlády na pozice ministrů. A pojďme se podívat se mnou do mé Olomouce. Minulý týden tu proběhla demonstrace, kde protestovali proti plánům vznikající vlády a samozřejmě proti Turkovi a Macinkovi. Pominu to, že jsou zmatení, když udělali tu rošádu. Ale proč to uvádím v souvislosti s naší nejdůvěryhodnější televizí, s naší továrnou na pravdu? No přece tam si taky zaměstnanci, ti dole, nebo tady v případě třeba ministerstva životního prostředí, zaměstnanci, vědci, jejich podporovatelé, studenti, ta demonstrace proběhla před pedagogickou fakultou, kde jinde, než u učitelů. Takže si jak si vzali mustr, ono, když se zapne, když se tlačí, tak jim se to přece podařilo. Zprivatizovali si to médium. A on se k ním do toho jakéhosi ticha přidal ten, který nám to ticho zařídil zatím. A to je náš generál prezident. Pojďme se podívat, k čemu vyzval. On vyzval Andreje Babiše, politiky, aby přestali na sociálních sítích provádět svou propagandu a aby se jaksi začlenili do těch médií, aby začali své názory prezentovat přes ty média. Já si myslím, že Andrej Babišovi by se určitě líbilo, kdyby komunikoval s rodinou Řezničkovou, s Václavem Moravcem a neštval by tak pana prezidenta, kdyby nedržel ten hrnek s kafem ve své kuchyni, ale všiml si toho Miroslav Korecký. A tady vám dávám jeho krátký komentář, protože Miroslava Koreckého dnes ještě uvidíte, známého komentátora z iDNESu o 25 let mladšího. Ten se zamýšlí nad tím, proč prezident vyzývá, aby politici, opoziční politici chodili do médií a teď neví, které to myslí, jestli ti, co dostávali jako vládní politici velký prostor, si ho budou dostávat taky tak velký, až půjdou do té opozice. Víte, tady bych vám chtěla říct, že jak tu situaci sleduju, tak ten náš demoblok, ta opozice nastávající, ta, která ji to čeká, je absolutně roztříštěná. A skoro mi to připomíná situaci v Americe, když byl zvolen Donald Trump. Ta opozice, ti demokrati, stále nemají svého lídra, Kamala spí. No tak u nás se vzbudila. U nás tím lídrem opozice toho demobloku se stal generál prezident Petr Pavel. A třetí moment, který chci zmínit na téma média a především ta veřejnoprávní média, která si musíme platit, tak co provází nás celé 3 roky, to je válka, na čem je postaveno místo, pozice generál prezidenta na hradě. No samozřejmě, s válkou, stejně jako s odcházející vládou, to jejich vládnutí je spjaté s válkou.
A my se pojďme podívat, v čem pokračují.

0: Слава Україні!
1: Co si myslíte, že to bylo? To byla demonstrace ukrajinských hostů před americkou ambasádou, kteří protestovali proti Donaldu Trumpovi, že se domlouvá s Putinem a snaží se uzavřít na základě 28 bodů mírového plánu, snaží se uzavřít mír. Oni protestují proti uzavření míru. To jsou mladí lidé, kteří by správně měli být na frontě. A já nezdílím názor Petra Fialy v žádném případě a myslím si, že čísla nám a čas, především čas nám ukáže, jak na tom s těmi čísly jsme, když Petr Fiala tvrdí, že nám tady 500 000 Ukrajinců přináší profit a peníze do státního rozpočtu. Ne, já jsem na té straně názoru pana prezidenta Václava Klauze, který říká, že Ukrajinci mění stav naší společnosti. Ano, mění ho agresivitou, arogancí a především nepokorou a odráží se to v naší společnosti. A to je daleko víc ten stav a nastavení naší společnosti než jakékoliv peníze. A proto jsem se rozhodla, že se podíváme zpátky na tu továrnu na pravdu, na to, kde vše, to všechno začalo, kdy začal boj občanské společnosti proti politickým stranám a demokraticky nastavené společnosti, která stojí na politických stranách, kdy to začalo otevřeně a naplno. Podíváme se na Katovnu. Ano, já jsem vám vybrala takové ukázky z pořadu, který byl odvysílán 6. ledna v roce 2001. Bylo to uprostřed té probíhající války, té televizní krize, která má velice shodné momenty ze vším, co se kdy šusne kolem České televize, kdyby měl někdo odejít, nebo se mění zákon, nebo se zvedají, ubírají poplatky, cokoliv, co se děje. Je to živý pořad, tehdy byl vysílán živě. Dva hlavní protagonisté, divadelní kritik Vladimír Just a novinář a komentátor, publicista Jan Rejžek si pozvali dva hosty, a teď se k tomu dostávám. Před 25 lety si pozvali Miroslava Koreckého, který psal tehdy pro Lidové noviny, a dalšího komentátora, novináře Martina Daneše. A my se podíváme na první ukázku.
2: Nejdřív byla nějaká revolta proti vedení, proti teda novému řediteli.
3: Nejdřív bylo porušení zákona.
2: A v té chvíli začalo nějaké zpravodajství. To zpravodajství, já chci k tomu zpravodajství se vyjádřit, toho pirátského nebo zbouřeneckého vysílání, ať už ho nazveme jakkoliv. Mně připadá, že skutečně jednak tedy ten tón je hysterický, jo? Jak jste použila slovo hysterie, já tam vidím jako tváří se jako revoluce, jako za něco, ale podle mě není tady revoluční situace, nebouříme se proti totalitnímu režimu.
3: Ale praktikám.
2: Ty redaktoři vysílají prakticky jenom o sobě. To všecko vztahují jenom na sebe.
3: Prosím vás.
2: A skutečně ty lidi jsou naprosto jako nějak i myšlenkově izolovaní, mě připadá, protože já jsem včera měl tu příležitost intervjuovat krátce Martina Šmarce, který je mluvčím stávkového výboru. A ten mi říkal prostě věci jako řekni, tady média prostě o tom informují neobjektivně. Chtěl říct, že jako jsou proti ním, což se mi nezdá. Ale jako celý světový tisk je za náma. Jo? A všichni lidi jsou na naší straně.
3: Ale to je představa určitých lidí. Mám tady přečíst z zahraničních novin citáty, mám jich tady
2: jenom docela
3: Rada Evropy a tak dále, to vám nic neříká.
2: Ty zahraniční média, které jsou citované v našich novinách, a tak to jsou všechno vyjádření pro revoltující redaktory.
4: Chceme to servis ČTK, pane Daneši.
2: Tak asi v servisu ČTK někdo vybírá.
3: A víte,
2: prostě ohlasy pouze pozitivní. Jo? Jako vás, pozitivní ke stávkujícím.
4: ČTK, ale jsou pozitivní, protože jiné ze světa nejsou.
2: Věřte mi, to není to tak.
1: Ne, nedala jsem vám tuto ukázku kvůli Martinu Šmarcovi, který je zadráplý stále teď momentálně na CNN Prima, ale nikam nezmizel. Tam byla velice zajímavá jedna věc. My samozřejmě teď velice citlivě od té doby, co nastoupil Petr Fiala, celé 4 roky, jak obrátil svou politiku rubem navíc a změnil všechno to, co sliboval před volbami, v podstatě podvedl lidi, tak sledujeme, kdo všechno řídil tuto vládu. A tady jsem vám chtěla ukázat ten moment. Já jsem přesvědčena, a neexistuje digitální stopa, protože je to 25 let zpátky, že ta progresivistická revoluce byla řízená zvenku. Je to, nejsem konspirační typ, je to můj názor, já na to nemám žádný důkaz, ale tam byla totiž ta zahraniční média daleko dřív ještě předtím, než to vypukla. A Martin Daneš na to správně upozornil, dávali ven směrem ven jenom ten jeden názor. O co šlo? No šlo o to, že byla opoziční smlouva. Ti, co nám dneska vládnou a odchází, Petr Fiala a spol., ti pokračovatelé toho, co bylo poraženo v roce 98 po tom puči na Václava Klause, tak v podstatě ti tehdy vyprovokovali tu občanskou nespokojenost. Proto mluvím o těch zahraničních médiích. Ale pojďme se podívat dál, protože teď se dostaneme k zpochybňování zákona a k zodpovědnosti. Pojďme na to, další ukázka.
3: Člen rady nesmí mít funkce v politických stranách a hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Byl porušen tento paragraf stranickou volbou 4311 nebo nebyl? Odpovězte mi, prosím.
2: No byl? Počkejte.
3: Samozřejmě, že byl. No byl nebo nebyl?
2: Mluvíte o jmenování...
3: Je to zákon číslo 438.
2: Rady České televize. Tak. Pokud si vymyslíte, že byl porušen zákon, nebo...
3: Já nic nevymyslím, já vám cituju zákon.
2: Pokud někdo byl toho názoru, že byl při volbě rady porušen zákon, tak měl proti tomu protestovat v momentě volby, nebo bezprostředně po ní. Proč proti tomu jmenování té rady, pokud byli toho názoru, co vy, totiž, že byla zvolena nezákonně, neprotestovali v té chvíli vaši političtí spojenci? Nebo ti, kteří...
0: Podle sebe soudím tebe. Protestovali profesní organizace, protestovala akademie a co se stalo? Nic.
3: Víte, že Fites...
2: Vaši spojenci, já to říkám, protože vím, že morálně, jsem si přečetl takový dlouhý článek od Tomáše Halíka, kde jsem všechno pochopil, jak bude pokračovat morální revoluce po tomto prvním významném vítězství. Umělecko-publicistická fronta,
0: to
2: už nebo říká. Morální,
0: to je taky termín.
5: To je čtyřkoalice. Ale já třeba volím něco úplně jiného, například.
2: Všichni umělci nebo publicisti, kteří teda se vyjadřují v České televizi nebo jsou s ní aspoň, jsou pro čtyřkoalici. Není na tom něco nezdravého?
5: Protože... Ne, není. Každý si může volit, co chce.
2: Mně připadá, že to...
1: Také velmi dobré připomenutí. Ta odcházející dnešní vláda byla tehdy reprezentovaná, ten proud, ten směr té občanské společnosti byl tehdy reprezentován 4 koalici, takže slepené pidi strany. A tehdy ten princip, ano, já vám to zopakuju, byla to Unie svobody, byli to Lidovci, byla to ODA a byli to DEU. A jasně jste tam slyšeli, stranický princip, jak se volilo do rad, tehdy těch radních bylo 9. No i tak si myslím, že jich bylo dost. A stranický princip byl 4-3-1-1. Takže... Každý. Je to v podstatě ten princip, jako dneska, když se volí do vedení poslanecké sněmovny. Nikdo proti tomu neprotestuje, všichni říkáme, a kdo to porušuje? No samozřejmě v minulém volebním období to porušila Markéta Pekarová Adamová tím, že nerespektovala Tomio Okamuru a jeho 20 poslanců. Ale my jsme ten princip tehdy ctili. Byl to stranický princip, byl odpovídal výsledkům voleb, ale hlavně byla tam dohledatelná zodpovědnost. To je strašně důležité říct. Takže já, když jsem šla po ulici a každý mohl vědět, no tak koho tam mají za toho radního a co tam teda udělali za voty. A byla jsem konkrétně zodpovědná, já jako Kateřina Dostálová, jako kterýkoliv z mých kolegů, ale i ta 4 koalice. To je velice dobré říct. A to zpochybňování těch politických stran, no tak na to se teď podíváme s Miroslavem Koreckým. Dost mu to tam sluší, pojďte se podívat se mnou.
6: Jsem se chtěl vrátit k tomu, co tady bylo řečeno. Vždycky ty dojmy jsou hezká věc, ale pak jak přijde na nějakou řeč zákona nebo něčeho, tak už je to trošku jinak. Vy jste říkal, že byl porušen zákon o České televizi. Já nechci tady vystupovat jako zastánce rady, dovedu si představit 1000x lepší radu, jako já jsem ty lidi nevolil, neznám je a tak dále. Ale já jsem nedostal jediný důkaz toho, že by rada za dobu svojí existence, myslím tuto radu poslední, nějak stranicky ovlivnila vysílání České televize, že by cenzorsky zasáhla do vysílání České televize. Přineste mi důkazy, že to takhle bylo.
0: Proč
6: podejte trestní oznámení nebo nějaký
0: vysvětlit, proč odešel. Udělal se mu špatně a odešel nikoli na přímý tlak Miloše Zemana a Václava Klause. Roman musel Prorok. Odejít moderátor Roman Prorok. Za shodou okolností za šéfování Jiřího Hodače.
2: Já myslím, odvolal Hodač, ne?
0: Ano.
3: Jistě. A proto to je taky ten důvod, asi proč tady není, nepatří, abych tak řekl, k nejoblíbenějším.
6: Já jenom řeknu, podle vás je trestný už to, nebo porušení, je porušením zákona už to, že v té radě sedí člen strany.
0: Samozřejmě, protože zákon to zapovídá, pane Korec.
6: Zákon neříká,
0: ale
6: ano, členství.
0: Paragraf 5, odstavec 2.
6: Říká, o to vládě nesmí říkal, být členem člen strany,
0: nesmí
7: působit v prospěch. A když budete člen ODS, tak máte povinnost působit, když jste tedy člen, máte povinnost působit ve prospěch té strany. Není to střet, není to v rozporu s tímto
6: zákonem? Já jenom připomenu jednu věc, že být členem politické strany v tomto státě nemají zakázáno ani soudci. Prosím, a být soudcem, myslím, že tam je výrazně ještě vyšší potřeba být nezávislý. Jestliže může být soudce členem politické strany, nevím, proč radnímu by mělo být toto právo, které je uznáno ústavou.
7: Ano, prosím upíráno. Vás.
1: Samozřejmě nebyl porušen zákon, ale odešel jim kámoš. No, šéf instituce, který je zodpovědný, podle toho taky bere plat, tak prostě odvolal jednoho redaktora. Víte, a zase se vrátím zpátky k tomu Petru Macinkovi nebo k Filipu Turkovi, kdo půjde na to životní prostředí. Pokud on, některýkoliv z nich, odvolá někoho, protože prostě mu nebude důvěřovat, je to jeho plné právo. On byl zvolen demokraticky. Tak nastane stávka. Odešel nám Prorok. A to se nám teda nelíbí. Ale velice důležité je to, co řekl Miroslav Korecký. Tam se velmi nesprávně uvádí, že nemůžete být členem politické strany. Můžou být i soudci, kdokoliv. A oni už předjímají, že pokud jste teda ta zločinná ODS tehdy ještě, tak vy jste povinno ovlivňovat. No samozřejmě, že ne. Ale víte, podíváme se ještě na jednu závěrečnou ukázku a už skončíme s Katovnou. Ale teď se dostaneme v podstatě k tomu meritu věci. Pojďme na to.
2: Ta České televize vybrala nějakého ředitele. Tvrdilo se, že to je na objednávku nebo na tlak politiků. Já jsem teda se dočetl ne v jedněch novinách, ale ve více novinách, že Klaus reagoval, nebo když se dozvěděl, že rada se chystá, nebo už vybrala Hodače, Hodačné, ten neví, která by je, jo. Takže
0: Václav Klaus na to neměl co reagovat. Klaus, on mu do toho totiž nic není.
2: Není.
0: Dokud je ředitel.
3: Vám není, pořád se vracím k té uniformitě. Vám není podezřelý, že tři členové za jednu stranu nominovaní mají doteď stejný názor a čtyři členové za jinou stranu změnili ten původní prohodačovský názor a zase mají jiný. Není to důkaz toho, o čem tady mluvíme?
2: Já tady vidím,
3: že tam nejsou svébytné originální osobnosti, které jsou jaksi schopny samostatné úvahy.
2: Rada České televize v té chvíli projevila svou nezávislost vůči politickým stranám. Nenechala se ovlivnit Klausem ani nikým jiným. To znamená, že když je pak teze, že se tvrdí, že někdo zmanipuloval radu, aby někoho vybral nějaká strana, jako se insinuuje, tak je to přesně naopak. Rada se projevila v té chvíli nezávisle vůči těm politickým stranám.
5: Jestliže tolik lidí šlo k volbám, a myslím, že to víme všichni, jenom proto, aby splnili svoji demokratickou povinnost, protože si vážili toho, že žijou na svobodě. Jestliže tolik lidí nepřišlo k regionálním volbám, pak je podle mýho názoru jasné, že ten princip stranictví, jakkoliv vypadá průhledně a jasně, není dostačující, protože to jsou všechno jenom pojmy, který se snaží uchopit tu realitu, která přetéká ze všech stran a které vždycky zůstanou za tou realitou. Rozumíte, jak to myslím?
2: No, podívejte se, já samozřejmě souhlasím s tou tezí, ale pouze za podmínky, že teda tím nechcete říct, že ty občanské iniciativy a tak dále by ty strany měly jako nahradit. Ne.
1: Princip politických stran není dostačující. Nestačí pojmout a zachytit ty originální osobnosti. Vážení přátelé, ty originální osobnosti, to jsou jenom oni. To jsou ti, jak krásně říká pan profesor Knížák, kulturníci.

0: o které se bavíme před těma 25 lety, než se to zamlžilo tou clonou, kdy začali najmenovávat občanské společnosti, kdy politici zbaběle uhnuli a zbavili se té zodpovědnosti, ale ti politici dohlížejí na naše peněženky, na naše kapsy, proto my chceme vědět, která politická strana, a ne, že svaz včelařů a tak podobně. Ale proč vám to sem dávám a vysvětluju, protože je to důležité. Pojďme se podívat na obrázky. No, v sobotu v noci Seznam zprávy, jak jinak, před palací si je přece pan generál prezident, vydali zprávu Dvořák pryč železní stranou, Moravec řeší, radní se chlubí, jak mění ČT. Tak a tady vidíte piráta Bartoše a piráta Hlavenku. Tady tento pirátský aktivista Hlavenka zabrousil do debaty, kdy já jsem diskutovala s radním panem Pavlem Matochou a bavila jsem se s ním o tom, že po těch 25 letech je ta situace v České televizi pořád stejná, že se prakticky nedodržují zákony a že každý člověk, každý z nás, když chodí do práce, když nedodržuje zákon, tak je prostě po zásluze potrestán a bere to jako ano, dělal jsem přešlap, jsem potrestán. Když to Česká televize a i Český rozhlas, to jsou takové ty zvláštní instituce, kde se neustále vymýšlí obezličky. No a pan radní Matocha mi tam prostě tě vypsal, že sedí tam 5 let. Já jsem kritizovala to, že tam sedí 5 let a že se prakticky ten stav je neměný a neustále stejný, akorát plat generálního ředitele roste. Tak on se mi snažil vysvětlit na Jakubovi Železné, přemístili jsme ho historie, odešel ten, přišel ten a tak dále, to vysvětlit. On tam nedodal, že chtějí, aby se dodržoval kodex České televize, ale to se jim jaksi nedaří. Tam se stále nedodržují zákony a proto já vás upozorním, že ten, kdo je chce dodržovat, ten, kdo chce v dnešním digitálním světě absolutní revoluci, která proběhla na poli mediálním, obrovská revoluce proběhla za těch 25 let, tak chce ten stav měnit, tak to je Andrej Babiš. No a co brání tomu, aby se Andrej Babiš a jeho vláda, jeho koaliční vláda udala moci? Tak to je, vážení přátelé, model Havel. To je princip, že občanská společnost je určitě daleko moudřejší. Jsou to ty osvícené osobnosti, jak řekl Vladimír Just, a takovým reprezentantem té občanské, té nepolitické politiky, aby jsme si to zpřesnili, byl kromě Václava Havla, tak byl Petr Pithart. A já vám teďka hned na úvod z rozhovoru, který jsem zjistila, že byl před 14 dny a říkala jsem si, pane bože, Petr Pithart se zbláznil. On se střílí do vlastní nohy. On tady vlastně přiznává něco, že on celých těch 35 let podporoval spolu s Václavem Havlem tu občanskou společnost a najednou otočil. A já už vám dopředu prozradím, proč otočil, a my si k tomu ještě víc věcí ukážeme. On otočil proto, že vlastně najednou vyhrál vlastně to hnutí, to, co oni podporovali, jenomže ne to správné hnutí. Ne politická strana, ale hnutí. Ale nesedí v něm oni. Ale my si teď připomeneme Václava Havla. Je to z ledna, z 22. ledna roku 90, to znamená 2 měsíce po 17. listopadu. Pojďme na to.
1: Strany, kluby, hnutí a iniciativy jsou přirozeným projevem názorové plurality i přirozené potřeby sdružovací. Politické osobnosti by se v nich měly politicky formovat a profilovat, nakonec by ale měly přece jen hrát rozhodující roli jejich lidské vlastnosti a odborná způsobilost. Nebo aspoň roli významnější než jejich politická příslušnost nebo lojalita k politickému seskupení.
0: Zase slyšeli jste to. Nadřazení nad stranickou příslušnost, nadřazení nad lojalitu vůči stranické příslušnosti. Vážení přátelé, já jsem opravdu přesvědčená o tom, že ke společenské shodě, k demokratické společenské shodě se můžeme dobrat pouze na základě fungujícího systému politických stran a ne různých spolků, neziskových společností, politických neziskovek, osobností, individualit a tak dále. To, co nám tady 4 roky teď předváděla vláda Petra Fialy. A víte, já vám teďka pustím toho Pithart, ale musím vám k tomu něco říct, protože on tam uvádí, že vlastně když Václav Klaus a byl u toho Miroslav Macek a řada dalších se rozhodl, že je potřeba

0: založiť v roce 91 politickou stranu, tak on jak si transformoval, uchopil to občanské fórum, kterému dal právní subjektivitu v politickou stranu, občanskou demokratickou stranu. No a Peter Pithart tam vykládá o tom, že ho poprosil Václav Havel, který už byl prezident, aby se toho Peter Pithart chopil, a on nastoupil před to občanské fórum, asi ten zbytek, a řekl, že je potřeba založit stranu. Já nevím, jestli mu mám věřit, ale pojďme si ho teď poslechnout.
1: Občanskou společností nikdy nezměníte vládu, sebe více spolků, sebe masovější shromáždění. Nesundají vládu. Vládu můžete porazit jenom ve volbách. A ve volbách mohou kandidovat, podle mého názoru, by měly kandidovat jenom politické strany, tak, jak je to v celé demokratické Evropě.
2: I když zákon o sdružování v politických stranách, když se podíváme do litery zákona nebo na literu zákona, tak zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je ve všech paragrafech uvádí stejně, ano, jako ve svém názvu, obě formy vedle sebe.
1: Ano.
2: Nicméně a můžeme se na grafiku podívat, nicméně politické strany mají pevnější organizační strukturu a ideologicky zaměřený politický program. Politická hnutí disponují volnější organizační strukturou, jejich program mívá širší záběr a většinou reagují na konkrétní společenské problémy.
1: No,
2: no. Podle vás je to peklo?
1: Podle mě je to peklo. Podívejte se, strana pana Babiše je jednou doprava, jednou doleva. A říká, že je prostě pro lid.
2: Pro všechny, catch all party.
1: Ano, ale hlavně ta politická hnutí se často zakládají rovnou už jako firmy.
0: No a tady už nedoplnili, že ten Andrej Babiš, tak jak to říkají opozice nebo odcházející vláda, je ten autokrat, ale oni založili projekty a firmy, které nemají nic, které nemají ideologii. My jsme svědky deideologizace naší politiky už pěknou řádku posledních minimálně 10 let. A Petr Fiala a jeho vláda to dotáhli úplně k absolutnímu vrcholu. Protože třeba STAN je absolutní příklad toho, to je projekt. To je projekt, který nemá žádnou myšlenku, žádnou ideu. Ti se prostě slepili, spojili, měli tátu Redla, 2 měsíce po volbách udělali tento projekt, který byl určen za účelem čerpání evropských dotací, protože to bylo 2 měsíce po vstupu. Jenomže já si myslím, že Petr Pithart a také další, a to si teďka ukážeme, pochopili, že oni teď začínají bojovat proti tomu, kdo dokáže i z toho hnutí právě tou silou té osobnosti ukázat, že to jde a že to funguje. Protože ta strana nebo to hnutí dneska má lídra. Abych ještě připomněla, tak my jsme opravdu jediní, jak říká Petr Pithart, v celé Evropě, kde vlastně hnutí je postaveno na roveň strany. To je jenom u nás a na Slovensku, protože to tak vzniklo v roce 91. Ty hnutí obecně po světě vznikají z určitých populistických důvodů za určitým účelem. Jenom u nás se jaksi etablovala, ale ten správný systém, tak jak ho vidíme na západě a v Evropě, je založen na politickém, stranickém systému. A když jsem řekla ten STAN, no tak my tady máme přece STAN je spojen úzce s Hradem, má stejné sponzory, má jednoho významného sponzora, který stejně jako Petr Pithart najednou obrátil, protože to byla taky pravá ruka Václava Havla a přítel občanské společnosti. A proto si teď pustíme krátkou ukázku z 18. listopadu, teďka, kdy uvidíte z podcastu Dobrovský šídlo kousíček, kde Jan Dobrovský, takový zastánce občanské společnosti, nám obrátil. Pojďme na to.
3: Já ti říkám, že mám rád strany, které bojují o to, kdo bude předsedou. Jo, bude teďko bojovat. Teďko budou bojovat v ODS, kdo bude předsedou. Je tam víc kandidátů a prima. To je fajn, to je politika, která mě baví. Budou lidovci v květnu příštího roku možná bojovat o to, kdo bude předsedou. Já si myslím, že by to bylo správně, kvůli tomu, že posílí ten demokratický princip. Jo, budou mít sjezd starostové, jistě se tam spousta věcí změní, nebo aspoň doufám. Tadle ten pohled na politiku je pro mě ozdravnej a je to kvas, ve kterým se nějak vyzrává i vztah k té společnosti, k těm voličům, k tomu, co vlastně chci přinést. Když se to z toho vytratí, co chci přinést, jenom bojuju o ty hlasy, abych je příště měl znova, což ta politika k tomu má tendenci už dlouhou dobu, já vím, že to není až teď. No. Tak mě to jako vlastně přestává zajímat a myslím, že to tu demokracii strašně podvazuje v tom, že je nedůvěryhodná.
4: Já ti, jasně. Když to bylo catch,
3: já myslím, že vlastně ve skutečnosti mluvíme o krizi demokracie.
4: Ne, mluvíme.
3: A nemůžeme to mít postavený na tom, jako jenom na tom, jako co komu voní, jo?
0: No, krize demokracie, kterou způsobili, oni si totiž uvědomují, že ta jejich hnutí, ta jejich občanská společnost, pokud bude fungovat jenom na principu toho, jak se dohodnou, jak si dopředu bez té demokratické volby, bez té soutěže, a to je základ. Politická strana má soutěžit. Každý její kongres musí být soutěže, kde se svýma myšlenkama, svýma ideema porvete o to třetí, čtvrté, první místo, předsednické místo, kdy se porvete o ten post toho předsedy. A co mají? Oni mají absolutně prázdný stan, kde si určovali, co kdo jak bude dělat. Já bych chtěla říct velice slušně, že to jsou intelektuálně méně bystří lidé. Oni jsou totiž zvyklí jenom na to prostě hlasovat. A teď jim to došlo. A víte, pod tím tlakem občanské společnosti vznikla taky ta největší chyba, kterou jsme udělali, a to je, že za vlády Petra Nečase se nechali tlakem kulturníků přinutit k tomu, že jsme zavedli přímou volbu prezidenta. Ten prezident absolutně není kompatibilní s naší ústavou a s naším zastupitelským systémem, respektive není mu určena přesně jeho role. A proto se budeme vždycky, pokud to nezměníme, a já bych proto byla, a teďka propíchnu svoji bublinu, protože spousta z vás se mnou nesouhlasí, tak pojďme se o tom bavit i po streamu. Já se o tom budu bavit ráda a já si myslím, že tou zastupitelskou volbou by jsme nikdy nepodlehli reklamě, jak jsem o tom mluvila, v těch 90. otevřel se Západ, a nám se to vrátilo zpátky, že si podle reklamy, kníru a motorky zvolíme naprosto prázdnou nádobu. A dočkáváme se toho, že my v podstatě nevíme, kdo řídí teďka ten proces jmenování vlády. My jsme demokraticky volili a není to ten demokraticky zvolený prezidentou, PR agenturou a vším tím molochem. My nevíme, kdo hýbe za ty nitky. A víte, Petr Fiala, jeho vláda to absolutně umocnili. To prorůstání těch neziskovek té občanské společnosti, prakticky to vládnutí. Nevím, že se nekompatibilně slepili, ale oni začali přímo otevřeně spolupracovat s politickými neziskovkami. Jako u příklad ukazuju obrázek, pojďme na to. Petr Fiala se schází s Markétou Pekarovou Adamovou a s dalšími, s milionem chvilek, s kterými spolupracovali už v opozici, kdy demonstrovali na Letné proti Marii Benešové a Andreji Babišovi. To je první obrázek. Další obrázek, a teďka už se můžeme podívat i do Bruselu, protože tyto strany, tyto slepence jsou hodně podporovány s Bruselem, aby se udrželi. Vidíme tady tento obrázek, skandál, který proběhl v Evropě, kdy v Bruselu Evropská komise platila neziskovky za šíření zelené politiky. No ano, šíření zelené politiky, tak se podívejte, kdo dneska sedí za Piráty v poslanecké sněmovně. Dvě poslankyně za zelené. Vždyť ty politické strany jsou bekovány těma politickýma neziskovkama, v tomto případě teda těma klimatickýma, a dostanou se tam prakticky na základě tady tohletoho ti zelení. A teď tady ovšem mám další dva obrázky, aby vám ukázala tu ingerenci toho, aby se udržely ty slepené strany. Ty vlády napříč Evropou, jak běží, tak tohleto je už, bavíme se o tom, už jsme 3 roky prakticky pod šíleným tlakem médií a hlavně vlády. Ukrajina je na prvním místě a toto je Jakub Landovský, náš zmocněnec, velvyslanec pro NATO, v rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu. Tento rozhovor, a je to docela otřesné zjištění, jeden rozhovor je z 26. listopadu, takže minulý týden, středa nebo čtvrtek, kde se Jakuba Landovského tato paní redaktorka ptá, že Evropa přece do té ukrajinské války dává víc peněz než evropské státy. Jakub Landovský odpovídá, no ale Evropská unie na rozdíl od Spojených států nemá vůbec žádný plán, jak to řešit. Ta v podstatě jenom od začátku války říkala a schovávala se za prázdná tvrzení. Budeme s Ukrajinou, dokud to bude potřeba, nebo pomůžeme jí, kolik to potřebuje. A redaktorka se ptá, a to byla podle vás prázdná tvrzení? A on říká zcela jasně, ano, byla to prázdná tvrzení. A ona se teda ptá dál. Takže pokud se teda nepletu, tak ještě jako velvyslanec České republiky při NATO jste taková tvrzení také prezentoval a měl. A Jakub Landovský, a teď se podržte, říká, protože jsem byl součástí systému, který měl tuhle komunikační linku, to jsem musel jako velvyslanec České republiky ctít. Dnes už nemusím a můžu tedy říkat věci, jak jsou. On nám teď nemusí lhát, protože systém jim jakoby selhal. Když chcete vyhrát válku, tak nestačí tahle prázdná tvrzení. A ono to naprosto souvisí s tím, co řekl Martin Cibulka, bývalý starosta za ODS na Praze 8, když se ptal Petra Fialy, říká, pane předsedo, můžete nám vysvětlit, jak jste otočil kompletně tu politiku? A Petr Fiala mu odpověděl. Ze zodpovědnosti vůči institucionálnímu systému, vůči institucím. Takže jinými slovy přes kopírák říká to samý, co Jakub Landovského. Takže my nemáme vládu, která by hájila zájmy nás, českých občanů. My máme jakési místo držící a my ani nevíme, kdo je konkrétně a přesně řídí. My to samozřejmě tušíme. A já jsem tady schválně zmínila to Jakuba Landovského, protože mě to přijde naprosto skandální, co dneska zatáhli nás do neskutečného masakru a co dneska přiznávají. Ta válka je dávno prohraná a já osobně tvrdím, že ta válka byla by prohraná v den, kdy začala, už v tom únoru 22. Ale co chci říct, spustil se šílený boj s dezinformací. Každý, kdo si dovolil pojmenovat a říct pravdu, tak byl označen za ruského švába, za dezinformátora a tak dále. Vzniklo nám tu spousta neziskovek, uskupení, které budou hlídat ty dezinformátory, budou je odsuzovat, soudit a nejlépe vyvalat dechtu a peří a dát na pranýř samozřejmě. No a při té příležitosti samozřejmě této propagandy jejich, tak vznikaly různé neziskovky. A já bych vám teďka chtěla ukázat a přiblížit to na krátkém videu. Ukážu vám Martina Mejstříka, bývalého kdysi studentského vůdce, taky senátora, a jeho dceru, která prakticky žije s politickou neziskovkou. Pojďme na to.
5: Takzvaná hybridní válka. To je velice silná součást té války, která se vede na Ukrajině jako by horká válka, tak ta hybridní, ta jako studená, ta
6: co není
5: ta
6: vidět,
5: informační válka, ta, co není vidět, tak to je součástí té války. A my jsme teda, když se vrátím 4 roky zpátky, já strašně vyčítám vládě Petra Fialy, že na to absolutně rezignovali, na ten boj s těmi dezinformacemi.
0: Teď viděli jste tam sedět Doroteu, nebyla nám představená, jestli Mejstříková, a bohužel já se vám omlouvám, v tom videu jste ještě neměli ten konec. Ona tam říká, že pracuje pro neziskovku díky, že můžem, a používá jakási hesla Člověka v tísni a projektu, který působí na školách taky z Člověka v tísni, který pro všechny rodiče budou znát, kde jim přímo popisuje, jak si mají vyhledávat ty dezinformátory. Oni na to mají přímo metodu. Stejně tak vznikla například poslance Žáčka, Rada vlády pro paměťovou agendu v čele s Laurenčinkovou Šimáčkovou. Proto také Jan Dobrovský samozřejmě čerpá obrovské sponzorské peníze a také peníze státu a všech možných na to, aby zneužíval třeba sbírku vlčích máků na propagandu Evropské unie. A proč o tom mluvím? Já chci o tom mluvím, protože ty příkopy mezi generacemi, to přepisování té minulosti a té paměti, to je záměr. Oni rozdělují, oni generačně rozdělují společnost a my tyto neziskovky platíme. A Petr Fiala v podstatě, podíváme se ještě na jedno video. V tom políbil prsten Ursula von der Leyen a Evropské unie a pojďme se podívat, jaké obskurnosti se tam dějí, čeho my jsme svědky. Kratičké video si to pustíme.
7: Redresse-toi, fais quelques pas. Tu es face à un rideau de lierre.
6: avec une main écarte le rideau. Traverse un long couloir. Tu retrouves la cascade. Plonge tes bras à travers cette cascade pour attraper un...
0: Ve zpráva vám to neukážou, ale to jsou takové zřejmě běžné kulturní klimatické vložky, kdy mezi poslanci tančí ti umělci, kteří asi dostávají ten statut umělce, dostávají ty peníze, když si tímto uměním nemůžou vydělat, ale Petr Fiala se zcela podřídil diktátu Bruselu, otočil svou politiku a vrcholem všeho toho, té deideologizace, té občanské strany, kterou naprosto rozmetal, ale ne za ty poslední 4 roky tím spojením ve spolu, ale to trvalo, ten proces je dlouhý, tak pojďme se podívat, kým. Kdo je taková třešinka na dortu, podíváme se na obrázek. Ano, Jan Lipavský, víte, co dělá? Vzal si popcorn, tak jak mu poradil Andrej Babiš, a vysmívá se Andrej Babišovi, který se zpovídá PR vytvořené louce na Hradu z toho, jaký je, či není jeho střed zájmu. V podstatě ještě není členem ODS, ODS bude mít kongres a možná Jan Lipavský, pirát, bude kandidovat do vedení ODS a stane se členem tak kratičkou dobu před svým vstupem, jako kdysi Petr Fiala. A jak tomu já říkám, Petr Fiala udělal z Občanské demokratické strany hnutí. Určitě čekáte, že vám řeknu pár slov k tomu, co si myslím, a můj milý kolega Jan Schneider mě k tomu i vyzval, že není odborník na vnitrostranické věci politických stran, a já jsem v ODS strávila opravdu řadu let a vstoupila jsem do ní v lednu v roce 98, takže všech těch turbulencí a dlouhých zajímavých věcí, které se tam odehrály, jsem byla účastná. Pojďme se podívat na obrázky. Martin Kuba. Tady ho vidíte, správně naladěn, přesně v duchu Fialovy vlády, přesně v duchu vůčího ducha ODS a vlády Petra Fialy, Ukrajina na prvním místě. A teď po prohraných volbách se Martin Kuba, 22 let člen ODS, rozhodl, že založí nové hnutí, správně ho načasoval, jak se tady píše. Příští rok se prověří v komunálkách a potom se prověří v Senátu a uvidí, jak se bude etablovat. Já nevím, já čtu sociální sítě a říkám, vidím, že někteří mý přátelé a třeba v mé bublině to někteří lidé vítají, ale já bych se chtěla zastavit nad jednou věcí. Martin Kuba byl dlouhá léta taky členem výkonné rady ODS. On měl dlouhá léta šanci se postavit Petru Fialovi, a protože je to chytrý politik, tak on věděl, co dělá všechno Petr Fiala špatně. On věděl, jak se předem určuje, kdo bude místo, protože tam byl ten systém, jak v Evropském parlamentu, to prostě ani nemusíte jít volit, tam už je to určeno tak jako Kaja Kalas, volil někdo, hlasoval někdo, předem určeno. Stejně tak to bylo v ODS, ale tak je to i v těch ostatních hnutí. Já říkám, teď Občanská demokratická strana neexistuje, předtím jsem vám řekla, že je to jakési hnutí, abych dostala ten jingle, ale on se mohl postavit a neudělal to. A víte, co udělal? On si založil v rámci ODS a vlády Petra Fialy, a pracoval na tom už dlouho, jakési svoje Kubovy slušovice. To nejsou Čubovy slušovice. On si v podstatě v té socialistické Fialově republice ten jihočeský kraj přetvařil do toho kraje jako slušovice, do toho kraje, toho ostrůvku kapitalismu a svobodného trhu, který mu vyhovoval. On se nechtěl podělit, aby pomohl jako ten ODSák s tou správnou politikou všem těm ostatním. On věděl, že na to nemá. Myslíte si, že na to bude mít? S takovou zkušeností, když si neměl odvahu to udělat a ukrátit to trápení všem těm členům, kteří pořád čekali, kdy se to změní, viděli, jak se děje to špatně, jak se nikdo nebaví s členskou základnou, jak se dělá ta sekretariátní politika a tak dále. On se tomu nepostavil, on prakticky neudělal vůbec nic. A teď zakládá nový projekt. Takže já říkám, buď jsou tu dvě cesty, a já nechci Martinovi Kubovi nějakým způsobem ublížit či mu házet klacky pod nohy. To ne, buď to myslí vážně, myslí to dobře a chce založit stranu, pokusit se o nějaký restart. Já si nemyslím, že je to možné, já si dokonce myslím, že uvidíme. uvidíme. Restartovat ODS nejde a uvidíme, jak se podaří jeho projektu, ale myslím si, že by bylo dobré, abyste si uvědomili jedno, že je velká snaha z mocenského centra z Hradu, které se utváří, vidíme to na tom dvouměsíčním čekání a mohli jste to vidět také ve včerejší sedmičce Jany Bobošíkové, tomu mocenskému centru, které vzniklo na Hradě, stejně tak jako za Václava Havla. Jana Bobošíková věnovala část své sedmičky, tak se na to podívejte, abyste pochopili, co říkám. To mocenské centrum nechce vládu z SPD, Andreje Babiše z SPD a z motoristy. Oni samozřejmě ví, že Andrej Babiš je hegemon, který vyhrál tak silně volby, že se jim snad ani nepodaří díky loajalitě, správnosti Karla Havlíčka, aspoň já doufám, že to neudělá, že by si vybrali k nějakému dalšímu půjčiči, čemu se může, co se může stát, já nevím, že by si vybrali Karla Havlíčka, takže oni budou respektovat Andreje Babiše a budou se snažit dělat všechno proto, aby nahradili SPD nebo motoristy někým jiným. A tady se rýsuje ta možnost, že by se k hnutí Martina Kuby utrhli někteří senátoři, utrhli někteří poslanci. A abych vám dokreslila, jak se Martinu Kubovi podařilo založit ty Slušovice, pojďme se podívat na obrázek. To je totiž diplom, který Martin Kuba, proto já jsem taková váhavá nad tím jeho novým projektem, on totiž moc dobře věděl, že si ty jihočeské Slušovice nemůže založit on tak. On potřeboval krytí a on věděl, že velký spojenec Petra Fialy, generál Koudelka, šéf BIS, má rád tituly, hodnosti a medaile, tak mu udělil titul jihočeského kraje a celou tu dobu, co pěstoval na tom svém slušovickém zázraku jihočeském, tak měl prakticky krytí od generála Koudelky. Takže možnost sbírat hlasy pro nějakou změnu v příštím roce. Ta tady je otevřená. Čisté úmysly, že chce založit celostátní projekt, jsou tady taky. Ale v každém případě vám chci říct, že ta situace se zatím nechýlí, to bezvětří, jaké žijeme, se zatím nechýlí ke konci a já pevně věřím, že Andrej Babiš bude mít a najde odvahu. Bude mít a najde odvahu. Zeptáte se mě, k čemu? Co já čekám? A myslím si, že taky spousta z vás, jako já, čeká na to, že už přestaneme chránit naše děti před takovými videi, jaké vám teďka pustím. Vybral jsem vám to video asi takové nejmírnější. Muž zachránil kluka, muže, který byl ve věku odvodu cyklistů, kterého strhli z kola, snažili se ho narvat do auta a on vyběhl v trepkách jenom tak, nebo bez bod a snažil se ho zachránit. A my taková videa daleko drastičtější, přejeté matky nebo ženy brečící, bojující tady s těmi odvodčíky. My na to koukáme. Já si nepřeju, aby to sledovali naše děti. Já doufám, že Andrej Babiš bude mít odvahu a postaví se to proti tomu, do čeho nás dostala vláda Petra Fialy teď už 2 roky s generál prezidentem v čele. Dnes jsem slyšela, že generál prezident schvaloval útok na dvě lodě v Černém moři, stala se obrovská ekologická katastrofa. Četla jsem tam, že v té ekologické katastrofě jsou vyděšeny všechny ty přímořské státy, ty pobřežní státy a že spousta jich konečně ví, koho má Česká republika za prezidenta. Je to otřesné tady tohleto, takže říkám, stojí na válce a já doufám, že tomuto bude Andrej Babiš bránit. Postavili se správně k muniční iniciativě a taky doufám, že Andrej Babiš se postaví a najde odvahu tomu, co vám ukážu teď. Pojďme se podívat. My jsme minulý týden slyšeli na takovém výročním zasedání vojáků, kdy říká náčelník generálního štábu, politikům účty neskládáme, skázal řeka. i bývalý náměstek na obraně Miroslav Kalousek, tvůrce, porodník této pěti koalice, která odchází, řekl, že je to silná káva i pro něj. Je to něco absolutně neuvěřitelného a já doufám a pevně věřím panu poslanci Pavlu Růžičkovi, že se bude vyšetřovat, jak pod tímto náčelníkem generálního štábu informační skupina, 91. informační skupina z kybernetické jednotky šmírovala politiky, šmírovala občany, dělala ty akce volby 2025, akce Karel a tak dále. Také pevně věřím, že se podívají na kauzu drony a skupinu D. Já opravdu v to pevně věřím. Ale teď vám ukážu další věc a pořád se to týká toho, co tady žijeme s odcházející vládou Petra Fialy už několik let, ale žijeme také ve společnosti, která je řízená z Bruselu. Je řízená naprosto šílenými politiky, pokrytci, utrženými z normality, jsou utržení od svých občanů a od své veřejnosti, protože já vám musím říct, že pojďme se podívat na obrázek. To je Kaja Kallas, vlastně nejmenší stát Evropské unie snad, a ona je ministryně zahraničních věcí Evropské unie, komisařka. A Kaja Kallas prohlásila minulý týden na mimořádném zasedání ministrů ohledně mírové dohody. Pokud chceme zabránit pokračování této války, musíme omezit ruské ozbrojené síly a také jejich vojenský rozpočet. Prohlásila Kaja Kallasová a víte, já vám musím říct, že já jsem ten článek o tomto jejím a tuto její citaci četla jak jinak než u publicisty Pavla Šika na facebookovém účtu a Pavel Šik se tam na závěr ptá, jak je možné, že nám v Evropské unii v Bruselu vládnou takový pokrytci, takový lidi utržení od reality, takový prakticky idioti, to se jinak nedá říct. A já jsem se nad tím zamýšlela a odpověděla jsem mu v té diskuzi velice krátce, že přesně nevím, kdy to nastalo, ale mám pocit, nebo troufnu si odhadnout, že ve chvíli, kdy se Evropská unie rozhodla, že si vypne elektrárny a začne svítit. Ve chvíli, kdy si řekla, že 2 a 2 je 8 a ne 4. A já poslouchám Slovensko, slovenské debaty, vy to víte. Slovensko je 2 roky před náma a já teď poslouchám Marker a tleskám jim a poslouchám jejich porady, které jsou skvělé. A teď vám právě to vystoupení Kaji Kallas nechám zhodnotit Petrem Štefkem právě z Markeru. Pojďme na to.
8: Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová tento týždeň pobavila všetkých ľudí, ktorí majú elementárnu znalosť histórie. Kallasová vyhlásila, že za posledných 100 rokov Rusko napadlo 19 krajín, pričom žiadna z týchto krajín nenapadla Rusko. Ako by nikdy k útoku nacistického Nemecka a jeho početných európskych spojencov proti Sovietskému zväzu nedošlo. V rovnakom prejave tiež povedala, že mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou má zahrňovať obmedzenie na veľkosť ruskej armády a ruského obranného rozpočtu. Požiadavka, aby sa najväčšia jadrová mocnosť postupujúca pozdĺž celej frontovej línie dobrovoľne vzdala a v rámci mierovej dohody obmedzila svoju armádu, no, na to nielen, že nenájdeme historické precedensy, ale zrejme by sme sa nevedeli oprieť ani o fantastickú literatúru. Kallasová však takto perli pravidelne. Nedávno napríklad spochybnila, že by Rusko s Čínou stáli na strane víťazov druhej svetovej vojne. Problémom je, že Kallasová je len najviditeľnejším prejavom trendu neschopnosti a historického analfabetizmu, ktorý vidíme v európskej zahraničnej politike. Pozorujeme ho v prejavoch nemeckého kancelára Merca či finského prezidenta Stuba. Prvé miesto však patrí Britom. Bývalá premiérka Liz Strassová napríklad vyhlásila, že Londýn poskytuje pobaltským štátom podporu cez Čierne more, čo je samozrejme geografický nezmysel. Alebo spomeňme si na britskú ambasádorku v OSN Karen Pearsovú, ktorá keď v roku 2018 kritizovala Rusko za podporu Bašára Asada, posťažovala sa, že komunistický ideolog Karl Marx sa musí obracať v hrobe, keď vidí, čo sa stalo s jeho krajinou. Lenže Karl Marx nebol Rus, ale Nemec a v Rusku nikdy nepôsobil. Bolo by to na smiech, keby medzinárodná politika nebola vážna vec, ktorá rozhoduje o otázkach vojny a mieru. Akýkoľvek smiech preto v tomto prípade môže ísť len cez slzy.
0: Áno. Bylo by to k smíchu, žijeme v tak absurdním světě, kdy náš generál prezident gratuluje ukrajinskému útoku prakticky k ekologické absolutně šílené katastrofě. A já jsem si pro vás připravila pár obrázků, jenom pro dokreslení. Pojďme se podívat na první. My jsme se dozvěděli, že v podstatě jakýsi vládce v pozadí celé té Ukrajiny a Volodymyra Zelenského, všichni víme, že to je prakticky vybraný herec, opět ano, vybraný herec Loutka, tak tím vládcem byl Jermak. Jermak se rozhodl potom, co vlítla kontrola na jeho účty do jeho bytu, tak se prostě rozhodl, že odchází na frontu. Velice se mi líbila poznámka Erika Besta, který se tam ptal, na kterou stranu. Proč tady ukazují pana Jermaka, který byl v blízkém kontaktu s těmi zlatými záchody Timura Mindiče a tak dále, jejich odposlechy, které byly samozřejmě čistě a jenom vždycky v ruštině. Proč o něm mluvím? Proč mluvím o Jermakovi? Protože měl úzké a blízké kontakty s Petrem Fialou a s Tomášem Pojarem. Pojďme se podívat na další obrázek. Ten jsem vám chtěla ukázat. Ano, tady vidíte Tomáše Pojara a Volodymyra Zelenského. A samozřejmě, že jde o muniční iniciativu a já vám ukážu hned v zápětí. Druhý obrázek, ano. Jindřich Reichl tady velice správně říká, že z Ukrajiny se vlastně dostalo, bylo zaplaceno za munici, za ty muniční nějaké věci, bylo posláno do kampeličky, do Fialovy kampeličky a jeho ODS skupiny nebo jeho poradce profesora Netuky, bylo posláno 14 milionů euro. Nebyly dodány žádné zbraně, zmizely peníze, ale nikdo se neptá ani po té munici, ani po těch penězích. Ta válka stojí a tato vláda stojí to vše na obrovské korupci. A umírají tam lidé. A já si myslím, že my se ty věci dozvíme. A proto jsem vám dvakrát zopakovala, že já doufám, že Andrej Babiš se ujme vlády a bude mít odvahu nám odkrývat tyto věci a že se to dozvíme. A dostanu se zase na začátek, dostanu se k té naší továrně na Pravu, která 25 let je postavená na tom, že tam nejsou dodržovány zákony, není dodržován kodex, tam si to řídí ti zaměstnanci sami. A já si přeji, aby jsme se dočkali spravedlnosti. Vím, že je to proces dlouhý. Na Slovensku to trvá dlouho a vidím, jak je to těžké, protože sleduji jejich diskuze. A já také vidím, že se mi krátí čas. A já jsem si ale pro vás na závěr připravila strašně zajímavou věc. Je to diskuze na Slovensku, debata, která se odehrává mezi novináři. Oni totiž, vážení přátelé, taky zjistili, že jsou novináři, kteří spolu souzněli. Řadu let spolu souzněli. A tak, jak vykopala Fialová vláda ty nejhlubší příkupy, ta občanská společnost mezi námi a mezi těmi, kteří pořád si ještě myslíme, že ty princip politických stran je ta jediná správná cesta, jak najít společenskou zhodu, tak si rozdělili i ti novináři na dvě skupiny. Na Slovensku začali vést debatu novináři, kteří spolu spolupracovali. A teď stojí každý na jiné straně tábora. Já si myslím, že bychom si mohli odpustit ty debaty těch politiků, kteří po sobě tak štěkají. Já bych chtěla slyšet ta slova, ta kultivovaná, která čteme o těch komentářů, politologů, novinářů. Je to zajímavý nápad a já se k tomu tématu dostanu příště. A proto vás poprosím, pokud vás bude zajímat ta debata a toto zajímavé téma je, dejte si odběr, abyste dostali upozornění, že se s vámi o tom chci bavit příště. Takže dnes večer vypršel mi čas. Vám poděkuji za to, že jste mi věnovali pozornost a pokud dáte odběr, tak já se vám přihlásím příští pondělí a budu se na vás

0: Posloucháte Svobodný vysílač.
1: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

Nakonec, dámy a pánové, budeme zase vysvětlovat jenom my, pokud budeme držet hubu a krok, pít si lahváče na gauči a čumě na fotbaly, na hokeje a na další krávoviny, na ulice a ne ulice a pojišťovny a zahrady a jiné. A kráva hledá vola a podobné reality show. Já vás zdravím a vítám na SV24, teď už živě tedy. A taktéž by to snad už mělo jít na Facebook, tak se uvidíme, jestli se tam uvidíme. Zprávy bez cenzury jsou téměř nachystány, jelikož ale brž, protože Martin zase zapomněl, tak 15. prosinec si tady najdeme, prosinec, a najdeme si tady ještě něco k tomu. Dnešek je tedy 349. den roku podle gregoriánského to kalendáře a my víme, že to není náš kalendář, ten nám byl zase vnucen. 350. den v přestupném roce a do konce roku nám tedy zbývá celých 16 dní. Nuž, události v České republice v roce 1938, druhá republika. Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, který umožňoval tedy vládě nahrazovat zákony vládními nařízeními a měnit ústavu, což znamenalo zánik demokracie samozřejmě v Československu. A v České republice v roce 1993 byla dána do oběhu bankovka dosud nejvyšší nominální hodnoty 5000 korun. Každý tří máte jistě ve svých peněženkách, že ano. Tak, svátky, jmeniny Radany, Radanové, Dětrichové, Dětřich a Zderat. Tak, přejeme vše nej. No už ale my se přesuneme k těm věcem. Samozřejmě na začátek připomenu, že ničemu zde nemáte věřit. Všechno si prověřujte z několika zdrojů. Taktéž stále budu opakovat, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. No ale naše známé dějiny nás to provází neustále, že ano. Koukneme se na zprávy z domova, také speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a vše kolem. Ruská federace, tam se koukneme na ty zmrazená aktiva a dál. Gejropa, tam se koukneme, že teda někteří nechtějí válčit, i se koukneme ale na debilitu těch, kteří válčit tedy v Evropě chtějí. Tak tež se koukneme na choroťáka, viruse, spíše kočkování a jejich následky. Mám tam dvě zprávy a to propojíme vlastně s tou naší budoucností, protože jestliže naše budoucnost bude ukončena kočkováními a elektronickými certifikáty, že ano, covid pasy a multipasy a vším možným, tak zkrátka ta naše budoucnost bude temná. No už ale to záleží samozřejmě zase na každém z nás. Jestli chcete do elektronického koncentráku, hurá, hurá, tak šupky, rubky, nikdo vám nebrání, CBDC, elektronické doklady, kde jaký krávoviny, všechno to dát pro zjednodušení a zlenivění lidstva, to dáme na nějaký elektronický nosič. No už ale my už se koukneme tedy na Erika Bestu, zprávy z domova, a ne Fialovo předání agendy Šmercovi. Tak, nová zpráva tedy o stavu země s názvem Česko 2025 odstupujícího premiéra Piotra Fialenka, zveřejněná tedy včera, byla vytvořena už 7. prosince a pak upravena 13. prosince. To znamená, že Fiala měl dostatek času reagovat na strategii národní bezpečnosti Donalda Trumpa, my se k ní ještě dostaneme dneska, a Fialův dokument se však o této strategii nezmiňuje a o nové situaci v transatlantických vztazích, tedy říká jenom málo. Nejblíže je tomu snad prý věta, cituji, jsme nesrovnatelně lépe propojeni s okolním světem a zároveň ve strategických rozměrech mnohem méně závislí na křehké globální rovnováze. No, tak tedy prý německý kancléř Friedrich Schmerz, že ano, podle toho, že Němce už bolí, takže Schmerz je bolest. Na své tedy vlastní víkendové akci v Mnichově delegátům strany CSU řekl, nebo to je nějaká ta jejich slučina, to je jedno, že ve světě dochází tedy k tektonickému posunu politických a ekonomických mocí. A jdeme na citaci Schmerzů. A my, Němci, Evropané, jsme uprostřed tohoto procesu. No,
Trump se tedy nezjevil přes noc a tato americká politika přes noc jednoduše nezmizí. Je možné, že s jeho nástupcem či nástupkyní to bude ještě obtížnější. Připravme se na možnost zásadní změny v transatlantických vztazích. Andrej Babiš se k tomu prý tedy chystá, zatímco Fiala a ODS se spoléhají na to, že to tedy za ně udělá Friedrich Šmerců. No tak uvidíme a... Jo, samozřejmě Fiala a ODS by strčili hlavu nejenom do Šmercovy zádele, ale hlavně do sudetoněmecké landsmančavské zádele, tedy vyžranýho Merta Posselta, že ano. Tu fotografii vám tady teď asi nemusím ukazovat, někdy z roku 1992 nebo 3, jak tam podržtaška Piotr Fialenko oxidoval tedy u vyžranýho pána, který by nás tady chtěl zabavovat. My se na to samozřejmě ještě koukneme. Arena monitor, tak se koukneme na monitor a koukneme se na TikTok. Koukneme se tedy na Trump, Sikela a kapitalismus s tím, že levice už netřeba a je to tedy vývoj podle Jana Kellera. Tohle pána vám doporučuji sledovat častěji, protože ten má docela dobrý názory. Je to sociolog, u jeho přednášku někde z Ostravy, kde mluvil o skrytých elitách, které to tady řídí, tak to tady dáme. Tak ty tu snad taky ještě dohledáte někde na YouTube, vřele vám je doporučuji. Ale Jana Kellera samozřejmě sledovati. Takže nekorektně s Kellerem, aneb jak kapitalismus zvítězil sám nad sebou. Tak tedy nazval sociolog a filozof Jan Keller poslední letošní komentář pro parlamentní listy.cz. Nakonec v něm konstatuje, že reálný kapitalismus dokázal slavně porazit tedy socialistický systém, ale jen o pár dekád později vnitřně neslavně se rozložil. Nebo aby se tedy rozložil, pardon. Podle dokumentu tedy nedávného vypracovaného Trumpovou administrativou čelí Evropa bezprecedentnímu úpadku a v příštích 20 letech se může civilizačně rozložit. Mezi příznaky této krize jsou uváděny ztráty národní identity, proto tady máte identitární hnutí, ano, pocházící původně z Francie, a prohlubující se ekonomické potíže, nezvládnutá migrační politika, pokles porodnosti, nástup cenzury, kdo by se divil, když jsme v demokratické společnosti, no ale jdeme dál, potlačování politické opozice a některé další. Donald tedy Trump se je vůči Evropě snad až tedy příliš schovývavý. Ve skutečnosti je to s ním mnohem horší. S ní, pardon, s tou Evropou naší, jo, skvělou. No, já bych řekl Evropská unie, ne Evropa, to je zase geografické území, ale jdeme dál. Poté, co se otevřela do široka tedy možnost pro rozvoj liberální demokracie a tržní ekonomiky, kolabuje systém snad ve všech ohledech. Vzpomeňme si ještě tedy, co vadilo na socialismu. Bylo mu vytýkáno, že nerespektuje soukromé vlastnictví, že je ekonomicky neschopný, že dokáže fungovat pouze na dluh a že v něm vládne neschopná byrokracie, která nepřipouští politickou soutěž. Ve všech těchto ohledech se dnes snaží Evropská unie poražený socialismus dohnat a předehnat. Nejnověji se to ukazuje na umanutých snahách o zabavování ruského majetku. Jistě se jedná o čistě politicky motivovanou záležitost, ale zabavování majetku v období socialismu bylo přece také motivováno čistě politicky. Nejde jen o porušování zásady vlastnictví. Ekonomickou neschopnost předvádí tedy dnes Evropa tak jaksi frontálně. Má podobu tedy setrvalého poklesu konkurenceschopnosti, ztráty hospodářského potenciálu a strmě stoupajícího přímo astronomického zadlužování. Na rozdíl od reálného socialismu nedokáže tedy provozovat ani ten těžký průmysl. A tedy jestliže za socialismu rostl vnitřní dluh v podobě nedostatečných inovací, zanedbávané infrastruktury a nízké míry investic,
pak kapitalismus se za dluhy nestydí a provozuje zadlužování zcela otevřeně. Ještě, že tedy mladá generace nemá čas tyto procesy sledovat. Pokud by měli mladí ponětí o tom, do jaké míry dnešní vládci zadlužují jejich ještě nenarozené děti, ba i vnoučata a pravnoučata, dali by si na dobu rozajít chuť na reprodukci a už tak neslavná demografická křivka by vypadala ještě zoufaleji. No, pana Kellera, je to samozřejmě ještě delší ten článek, takže si ho na Parlamentních listech, dámy a pánové, načtěte pak sami. A mám zde, počkat, ale my bychom se na to mohli kouknout, já teda přečtu jenom to, co je tady uvedeno. Koukneme se tedy na novou českou vládu a ziskové neziskovky, nebo neziskové ziskovky, já teď nevím, jak ono to je. Mně se to furt motá. Nejde samozřejmě o všechny. A tady ten malý Hitlerjugend, že ano. Kde byli za covidu? Tady ty milionových lívek pro demokracii. Kde pak byli? Vždycky jim vadí jenom Babiš, Babiš, Babiš a další Babiš. A Zeman a Babiš a Babiš a Zeman a Babiš a Zeman a furt dokola. No, nám bude vadit Babiš za chvilku taky, jenom si počkejte. Takže se tady na toho vykuka koukneme a hlavně na ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, které tady samozřejmě čest všem, kteří se starají o postižené lidi a tak dále, dělají to ve svém volnu, věnují tomu maximálně času a tak dále. Ty všechny a o zvířátka, o přírodu, samozřejmě těm všem je potřeba samozřejmě ty peníze dávat, ale ne takovýmhle politickým zmeťourům. Takže nová vláda by prý od nás dostane, koukneme se na to od koho, přehled nevládních organizací, které se za posledních 10 let zapojily do aktivit na hraně zákona, omezujících svobodu projevu v České republice. Bylo by prý zvrácené, kdyby demokratický stát takové subjekty dále financoval, a to z veřejných prostředků. Cituji. Současné tedy liberálně demokratickém uspořádání funguje občanská společnost a neziskový sektor jako jistící mechanismus proti výsledkům voleb, pokud se výsledky nehodí. Dlouhý pochod institucemi, deep state, tedy hluboký stát, a těsná vazba s nevládními organizacemi, médii, korporacemi a univerzitním prostředím vytvořili systém, který je vůči výsledkům voleb pozoruhodně imunní. Politici, kteří tedy vzešli z voleb, mají reálně omezený prostor, jak prosazovat svůj program, a pro nějž dostali vlastně mandát. Liberální demokracie dokázala navíc vychýlit rovnováhu moci ve prospěch justice, jež se v posledních letech stala významným protivníkem moci výkonné. Další citace. Díky dotačním mechanismům Evropské unie vznikl pak systém, v němž Brusel financuje projekty přímo působící proti politice exekutiv jednotlivých států. Typicky se jedná o ekologické nebo lidskoprávní organizace, které agilně vstupují do oblasti rodinné politiky, genderu či nežádoucích kulturních tradic. Výsledkem je pak spletitá síť prosazující tzv. Evropské hodnoty, ty gejropské západní správné, že ano. Ty se poté například implementují do školních kurikul nebo slouží k podpoře části politického spektra, vyvolávají nebo volajícího po další integraci a posílení pravomocí bruselské administrativy. Pod nálepkou evropských hodnot se velmi často skrývá směs progresivistických či zelených ideologií podle toho, co je zrovna třeba prosadit. No a v tomto světle působí návrh nové nebo možné nové vlády omezit politické působení neziskových organizací a jejich financování státem jako krok, jenž měl tedy přijít už dávno. Praxe totiž posledních let, umocněná předchozí vládou, je zralá na změnu. Ve veřejné moci přitom nikdo nespochybňuje neziskové tedy organizace působící, jak jsem říkal, v sociální oblasti, sportu či kultuře. Veřejnost dokáže rozlišit mezi nimi a aktivistickými skupinami s politickou agendou. Státní správa se stala tedy ideologickým ekosystémem, podle některé agendy
nebo kde některé agendy tedy kvetou bez ohledu na to, co si vlastně myslí voliči. Tak, důležité věci. Tady a stejně i na Slovensku, tam ve Slovenské republice, tam si vláda Fica vyživovala tyto zmetky, ten pochod institucemi, oni se prolezli všude. Všude jsou prolezlí. Soudy, školství, všechno je tím prolezli. Musíte si to, dámy a pánové, uvědomit. No, já jsem chtěl vlastně zjistit, kdo nám to písal. To se musíme tady kouknout na Echo 24. Tady ho máme. Echo 24, tady je celý ten článek. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
Je to úhel pohledu, chyba v pluralitním nebi. Takže chyba v pluralitním nebi spočívá v tom, že nebeský sbor bývá tedy se zřetelným přízvukem vyšší třídy. Slavný to výrok tedy Elmera E. Stahlschneidera o povaze zájmových skupin, jakoby potvrzovaly reakce české aktivistické a progresivistické scény a s ní většiny tedy médií. Na výsledky voleb do poslanecké sněmovny a na návrhy na omezení vlivu neziskových organizacích, na exekutivu a jejich financování státem. Stejný tón tedy zaznívá i z údivu bývalých vládních stran, přesvědčených o své morální superioritě, tedy nadřazenosti a vůdčí roli bychom to asi tak zhruba mohli vzít. Takže tady si to uvědomte, píše o tom Tomáš Jarmara, sepsal to tedy včera přes víkend, v neděli to postoval 14. Takže vám to doporučím, abyste se na to podívali i na ten článek. Nebojte, zase všechny odkazy ode mě budete mít v textové přípravě na stránkách Svobodný vysílač nebo svobodný-vysílač.cz a budete to tam mít, budete to tam mít tedy vždy v té textové přípravě. Pod tímto pořadem to tam krásně budete mít uvedeno. Tak se na to ještě jdeme kouknout. Trump říkal to ne, my chceme parlamentní arena rozhovor. Jo, Fico, tak se na to ještě koukneme. To je rozhovory sekce, tak to máme tady. A je to nějaký tady. Od Fica, který přišla k Babišovi konkrétní rada ohledně neziskovek, tak se na to můžeme mrknout taky, ale jak říkám, nedáme to celé. To by bylo nadlouho, tak se koukneme jenom na výňatek. Tedy bavíme se nedlouho poté, co proběhla první oficiální návštěva české budoucí vládní koalice u nás na Slovensku v Bratislavě. Předseda sněmovny, myšleno české, Tomio Okamura, měl historicky největší delegaci. Hlavní cíl byl prý jasný, restart tedy vzájemných vztahů na nejvyšší úrovni. A podařilo se. No, to je zajímavé. Odpovídá Dalibor Jurášek, což je tedy poradce premiéra Roberta Fica pro posilování suverenity. Tak se na to jdeme kouknout. Ten tedy říká, rozhodně setkání v Bratislavě bylo velmi srdečné a česko-slovenské vztahy znamenají mnohem více než vztahy jednotlivých vlád. Proto jsme i dosluhující české vládě opakovaně nabízeli obnovení společných jednání a reagovali jsme vždy korektně a konstruktivně.

Nová vláda Andreje Babiše, tedy jeho hnutí ANO, bude v koalici s SPD a motoristy. Motoristé sobě, že ano. A avizuje, že se na státní podporu politického typu neziskovek podívá, zjistí, kolik a komu platí a také je vyhází z ministerstev, kde ovlivňují politiku. Máte s tím tedy zkušenosti na Slovensku a s jakými výsledky jste tedy tomuto problému čelili? A pan tedy odpovídá ze Slovenska. Vnímáme to podobně. Transparence tedy je velmi důležitá, ale je třeba přehodnotit i samotné udělování dotací. Mnohé nevládky tedy politického charakteru doslova žijí ze státních dotací a dotací Evropské unie. Přičemž jejich podpora ze strany občanů je minimální, což vnímám jako problematické. A neziskovky, které mají být podporovány hlavně z dola, tedy občany. Na Slovensku byla situace specifická, protože za minulé vlády se lidé z politických neziskovek placených zahraničím, dostali do vysokých funkcí, dokonce i přímo do vlády. Obsadili však i nižší a střední, tedy management, ve státních organizacích. Pocházeli tedy z nevládních organizací, krajině proatlantických, dlouhodobě financovaných přímo vládou USA a NATO. Prosazovali radikální koncepci zahraniční politiky v rozporu s veřejným míněním na Slovensku, které si dlouhodobě přeje zachovávat dobré vztahy se Západem i Východem. Těžko si představit tedy lepší scénář únosu zahraniční politiky státu. Po nástupu současné vlády jsme detailně prověřili činnost útvarů věnujících se strategické komunikaci, hybridním hrozbám a boji proti dezinformacím. Naše zjištění tedy potvrdila, že část státních úředníků zneužívala své postoje k prosazování politických zájmů, například tedy ovlivnění parlamentních voleb. Následně jsme provedli rozsáhlé personální změny a redukci stavů v těchto útvarech. Přijali jsme novou koncepci strategické komunikace, která vyzdvihuje svobodu projevu, demokratickou diskuzi a respektování jiných názorů. No, článek samozřejmě ještě delší, takže vy se na něj pak můžete kouknout, nebo spíše tento tedy rozhovor. Ano, dámy a pánové, nemusíte čekat na mě. Nuž, koukneme se tedy dále. Vrhneme se s čem hlav, že ano? Tady se vrhneme s čem hlav. Jako s čem hlaví bombardér Štuka za druhé světové války, tak se koukneme na datla. Má to hodinu 20, takže to tady nebudu pouštět, vy si to video na YouTube dohledáte sami, i ten odkaz jsem vám tady celý zase zdvojil. Marián Magas, v České republice vám to asi nic moc neřekne, ale je to politický vězeň progresivního extremismu a doteďka sedí, dámy a pánové. Takže boj proti takzvanému extremismus je jen jinak přejmenovaná cenzura. Zavírání lidí za extremismus je zle maskováno, ne tedy potlačování základních práv a svobod. Hanebným výsledkem boje proti takzvanému extremismu jsou političtí vězni a jedním z nich je právě Marián Magát. Trestní legislativa namířená proti takzvanému extremismu je sama o sobě tedy projevem progresivního extremismu postaveného nebo přetaveného do trestního zákona. Žel tedy skutkové podstaty definující údajný extremismus byly zpřísněny hlavně během druhé a třetí vlády Smeru sociální demokracie, což je nepochopitelný paradox. Potvrzuje to tezi, že progresivní, ale i progresivistický, ten liptardí mor, napadl mysli lidí napříč politickým spektrem. Jde tedy o alarmující poznatek na Slovensku. Marián Magát je politickým vězněm moru progresivního extremismu. Platí to hlavně tedy napříč tomu, že většina lidí se s jeho názory nemusí ztotožňovat. Není to umění tolerovat názory, se kterými souhlasíme. Umění je právě respektovat opačný názor a rozumně s ním polemizovat. Z názory se polemizuje, za názory se nemá zavírat. Tak by to tedy alespoň mělo být v nějaké té demokratické, hurá svobodné a prý tedy i racionální společnosti. V 25. dílu tedy podcastu Datel,

po slovensky, hej. K věci hovořím o příběhu tedy Mariana Magáta, rozebírám jeho názory na choulostivá témata a pojmenovávám osoby, které spáchaly justiční zločin, když ho na 4 roky zbavili osobní svobody. Vřele vám to doporučím, já si to pak musím stáhnout a naposlouchat, protože to jinak nedávám. No ale jdeme se kouknout, zločince ještě necháme, počkejte, zločince, no tak, pokaždý mě budeš, koukneme se na katastrofu, tuhle katastrofu budeme mít, Miloše zdravím, Brusel plánuje, to víme, no herdek, kde to zase je. Tady Tibor Eliot Rostas, což je samozřejmě šéfredaktora zakladatel časopisu Zem a Vek, tohoto geopolitického měsíčníku. Já vám vřele doporučuji nějaká čísla si objednat, případně, co by bylo nejlepší. Když se znáte, že to je něco, co byste chtěli mít doma, tak je zase podpořit předplatným, jako tak činím já. Ale jdeme na tento článek katastrofy, o kterých se nesmí hovořit. Je to taky video, má asi 40 minut, takže to si tady taky nebudeme pouštět. Zase si ho prokliknete hezky na YouTubeku. Ano, no problémo, odkaz jsem tady skopčil taky. Takže lidé se záměrně jsou odvážděni tedy od nejdůležitějších témat pod různým divadlem politických stran. A tak vědí jenom málo o tom, že v roce 2026 nás čeká hyperinflace, kterou chystá permanentní vláda. Následující video pak ukazuje tedy skutečné důvody spuštění války na Ukrajině nebo speciální vojenské operace nebo těch sraček z roku 2014. Takže porušování to sraček bylo mé, samozřejmě, z mé redakce. To nevkládám Tiborovi do úst. Porušení totiž mezinárodních smluv o nerozšiřování NATO po sjednocení Německa v roce 1991. Snaha Viktora Janukoviče a jeho vlády o status neutrality Ukrajiny v roce 2010. Rozmístění raket Aegis s nukleárními hlavicemi a to ve střední Evropě. A zvrhnutí ukrajinské vlády, nebo svržení, že ano, přes USA a CIA, kdy Nulandová v roce 2014 říká fuck EU. To víte, chytruše, Vicky Nulandová taky nebyla nejostřejší tuška v penále zahraniční politiky USA. A je to zaznamenáno samozřejmě na uniklých tedy přepisech a přímo, myslím, i ten záznam hlasový je, jak říká fuck EU. Fuck EU. EU. Ne EU, ale fuck EU. Tak, Evropskou unii. Trumpova administrativa nařídila tedy Fedu, centrální bance USA, nakupovat státní dluhopisy, tištění peněz na nákup státního dluhopisu, čímž zase se brání před občanskými nepokoji, no zároveň spouští masivní hyperinflaci. Ceny drahých kovů a hlavně tedy stříbra vyletěly od léta letošního roku na dvojnásobek. Je to srozumitelný signál začátku nezadržitelné a rozsáhlé finanční krize, která zasáhne samozřejmě i Slovensko, i Českou republiku a Evropu vůbec. Tato témata jsou pro politiky tabu, stejně jako je tabu informování o přicházejícím systému technokracie, který už brzy nahradí parlamentní systémy a vládnout budou nařízení obmezující svobody tak, jak jsme to zažívali v letech 2020 až 2022, tedy za covidiáka. Toto všechno vám už 13 let přinášejí erudované analýzy a komentáře v časopisu Zem a Vek, který byl jako jediné tzv. Alternativní médium zařazen na seznam bezpečnostní hrozby, vypracované tedy Národním bezpečnostním úřadem Slovenské republiky a tajnou službou SIS, Slovenskou informačnou službou. Více se dozvíte v monolozích, tedy na ZVTV od Tibora Eliota Rostase. Tak, já mu děkuji za toto, samozřejmě děkuji za časopis, který vždy chodí před koncem měsíce do schránky na nový měsíc, takže moc za to děkuji a skvělá práce od Tibora.
Jdeme se kouknout na SVO, tedy speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A já jsem tady nezměnil velikost písma, nevadí, Martin si s tím poradí. Šupky dupky, jdem se na to kouknout. Skopírujeme to tady, jestli to půjde. A vrhneme se na to zase střemhláv, že ano. Zkrátka, času je málo. Čo to bylo? Tak, ale tady nám někdo zlobí, tak se musíme kouknout na profil. Převzat to Marka Ruteho, Maria Magát, Maruška, tam se vrátíme, Miro Heredoš, to si taky vezmeme, převzat to zde. Dáme si tady hezký obrázek, že ano, aby jsme věděli, kdo s kým bojuje na Ukrajině. Takže šéf NATO NATO Rute mluví otevřeně o potřebě války, tedy s Ruskou federací, s cílem jej tedy Ruskou federaci rozdělit na 5 států. Oni to, dámy a pánové, neskrývají. Evropská unie i NATO otevřeně přiznávají, že je válka s Ruskem neodvratitelná. Nejen tedy z ekonomických, ale i z teritoriálních důvodů. Odmítají totiž jakékoliv mírové rozhovory s Ruskou federací. No a tak nám Rutte oznámil, jdeme na něj, cituji, připravte se na totální válku s Ruskem, je to nevyhnutelné. Válka bude v rozsahu druhé světové války. No, jste spokojeni? Zástupci Dánska mluví o USA jako o potenciální bezpečnostní hrozbě. Rusko zase varuje Británii, že nukleární anihilace Velké Británie je nevyhnutelná v případě komplexní války. Report Pentagonu zase hlásí, že pokud dojde ke konfliktu na Tajvanu, v případě konvenční války nemají Spojené státy proti Číně šanci v tomto konfliktu. Zkrátka nevyvíjí se to tak nějak dobře pro nikoho. Že ano. Severní liga teda odhodlaný, že ano, to jsou ty magoři, pod vedením Anglie, rozehrává tedy naprosto šílenou hru, která nemá šanci na úspěch a ohrožuje 100 miliony lidských životů. Myslím si, že občané států Evropské unie by měli povstat proti této nesmyslné iniciativě a donutit své vlády, aby vzali zpátečku. Jsou tady uvedeny zdroje Daily Telegraph, Telegraph, MSN zprávy a facebookové věci, takže na všechno se tady pak můžete kuknout. Samozřejmě to jsme to probírali i s panem Tichým, že ano. Tak, jdeme se kouknout dál na ruské vzdušné síly, i když, moment, to bude hned tady někde, hnedle teďka, tady, tak si dáme jednu stíhačku. Ruské vzdušné síly tedy sestřelili ukrajinský, ne, já bych poznamenal další ukrajinský letoun SU Suchoj, tedy 27. Uvádí to ruské ministerstvo obrany, zpráva je tedy z 9. prosince, ale nevadí, těch stíhaček zkrátka Ukrajinci nemají mnoho, jestli ještě vůbec. Takže systémy protivzdušné obrany sestřelili za minulý týden a dokonce během jednoho dne 280 bezpilotníků a 13 raket HIMARS a ruské vzdušné síly sestřelili ukrajinský SU-27. Ruské síly dále zasáhly tedy ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, energetickou infrastrukturu využívanou ukrajinskými ozbrojenými silami, montážní závod a sklady pro bezpilotní letouny dlouhého doletu, jakož i dočasná místa rozmístění ukrajinského vojenského personálu a zahraničních žoldáků. Stejně tak Oděsa byla celý víkend pod palbou. Jo, na tady ty se ještě kouknem. Tak, tady jsme měli někde Marii. Tak se na Marii, ne, na tady tu čarodějnici, ne, vyžilou, ale tady si koukneme na Marii. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharová tedy obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce. Hehe, co jsem vám říkal? Že v tom mají prsty i ty útoky na tankery. Americká CIA a britská MI6, ono se to všechno potvrdí a na Ukrajince to jenom svalili. Ty zase budou říkat, tak jo, stejně jako jsme vyhodili Nord Stream 2 z 15-metrový jachty. Jsme to dokázali, 5 ožralých magorů a jedna nějaká podivná štětice. Tak asi tomu věřte.
dne 11. prosince Maria prohlásila tedy, víte, že to je samozřejmě právě mluvčí ruského zaměny, že ano, ruského ministerstva zahraničí. Cituji, prohlásila zásadní věc. Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat. Takže tímto výrokem o den později fakticky navázala na to, o čem už jsem psal. Dne 10. prosince jsem totiž na síti X informoval, ale já nevím, od koho to je, do prkvančis, o tom, že Česká republika se v tichosti, ale systematicky připravuje na scénář plošné takéto války s Ruskem. Státní elita nemůže oznámit plnou válku ze dne na den, protože by to vyvolalo paniku a odpor. Musí to dělat hezky postupně. V Británii se zdá, že už jsou ve fázi, kdy připravují veřejnost na ztráty. Nejdřív se tvrdilo, že tam nikdo není, pak, že jsou tam jenom dobrovolníci, teď se přiznává, že tam umírají specialisté. Cílem je otupit vnímání veřejnosti, aby si lidé zvykli na zprávy o mrtvých vojácích. Je to přímá paralela s Českou republikou. Zatímco v Británii už řeší, jak vysvětlit mrtvé, protože tam byli dříve aktivněji. V České republice jsme ve fázi administrativních odvodů. Je to tedy stejný proces, ale v jiné fázi. U nás se teprve počítají kusy. V Británii už se počítají ztráty. A tak Marie Zacharová, tedy tímto výrokem svým, v podstatě říká, hra na schovávanou skončila. Pokud tedy Británie přizná, že tam má lidi a že umírají, stává se z aktuální války, válka přímá. Česká státní elita je existenčně a mocensky tedy napojena na Británii. Funguje jako její prodloužená ruka. Platí zde tedy neúprosná rovnice. Varování směřované do Londýna je automaticky varováním i pro Prahu. Kvůli tomuto spojení reálně hrozí, že Rusko udeří na rozhodovací centra v Praze. Jak o tom nedávno zcela chladně informoval ruský poslanec ve spojitosti s prezidentem vyrabovanýho Čechistánu, tedy Petrem Pavlem Pepou Pávkem. Londýn už počítá mrtvé, Praha zatím jenom živé. Podle mě to je hodně psaný, jak kdyby to psal Petr Cvalín, ale nejsem si jistý. Žel tady není, odkud to je ukradeno, odkud to Miloš sebral, ale já mu za to přesto děkuji a vy se musíte zamyslet. Jestli vám mám pustit písničku Troja, své syny nechám si vzít, nebo jestli si ji pustíte sami a budete se za své syny, za své děti, vnuky, manžele a dále. Jestli se za ně budete být i vy ženy, anebo za své rodinné příslušníky, vy doma, i za své syny přece tátové, že ano, dědové, strýcové. Proč ne? Je důležité si tohoto uvědomit. Tak, koukneme se na gejropu, která zmrazila ty ruská aktiva zatím na neurčito, s tím, že Maďarsko a Slovensko byly proti při tom hlasování, ale oni už se rozjíždějí, dámy a pánové, i další dva státy. Konkrétně Itálie už se cuká a ještě někdo, teď nevím kdo, my se k tomu asi myslím dostaneme, snad jsem to vypích. Tak, slovenský internet, tady čarodějnici s tím pošukem si dáme, tak si na ně koukneme. Ruská aktiva v Evropské unii tedy zůstanou zmrazena na neurčito a nebude o tom tedy třeba každých 6 měsíců hlasovat jako doteď. Rozhodli o tom členské státy Evropské unie. Hlasování probíhalo tedy písemnou formou a na schválení kroku bylo potřebná kvalifikovaná většina. Takže právo veta ne. Protože tam vždycky někdo obstruoval, někdy na voko Slováci, většinou aktivně Maďaři. No a já jsem vám to říkal už v minulém týdnu, že si to udělali podle sebe, aby vojebali evropské právo. Řeknu to takhle nahrubo, jak to ty šmejdi udělali. Tak, Česko, podle informací, ne Česká republika, ČTK, zmrazení aktiv podpořilo, protože jsme jenom další vyrabovaný koncentrák na Spolkové republiky Německo, že ano. Proti byly tedy Maďarsko a Slovensko. Padla tak tedy překážka související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Věřte tomu.
A maďarský premiér Viktor Orbán ale dopředu uvedl, že Budapešť protestuje proti dlouhodobému zmražení ruských aktiv a že jeho schválení nejen kvalifikovanou většinou je protiprávní. Ano, pravda. Unie byla, blokuje těch 210 miliard ruských aktiv, v euráčích se to zde uvádí. Většina těchto finančních prostředků je zadržována v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear, že ano, v Belgii. Další jsou ale i v belgických bankách a též v bankách ve Francii. Cílem tohoto kroku je zablokování tedy ruských aktiv, které nebude závislé na hlasování každého půl roku, jak se dělo doteď, že ano. Bla. Současné tedy rozhodnutí unijních států znamená, že aktiva zůstanou zmražena do odvolání, nebo zmrazena, zatímco sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko po únoru 2022, se budou muset dále prodlužovat. Dámy a pánové, už mě s těma sankcema serou, s prominutím. My se tady musíme kouknout. Ke mně na Facebook. Tak, dáme můj profil, dělej. A já vám tady musím pustit. Ono by to tady šlo někde vytáhnout, ale já vám tady... Pojďme se na ty ksichty kouknout. Jaj.

0: přinesou mýdlo zelenskému robaci. Super věcička, super věci tedy. Další věci tady se koukneme, máte spoustu věcí, ale já tady potřebuji vypíchnout a najít doktora Štefana Harabína. Není to dlouhé, má to asi necelé dvě minuty, tady ty hovora zprostý se necháme na jindy, to, na to se koukněte, na ty dva keci a politika, nebo jako se to jmenuje. Jo, tady dostal pán, jo, dostal, kolik dostal, 4 měsíce? Ne, 3 měsíce v Polsku. Je to nebezpečný zločinec, on totiž sundával ukrajinský vlajky a nahrazoval je polskými. To si dovolil hodně, tak dostal 3 měsíce. Co neuvidíte, Josef Klány a další sdílejí, že zkrátka v Evropě to vře, ne řve. A opět zemědělci protestují proti Mercosuru, té dohodě, že ano, která zlikviduje úplně konkurenceschopnost tady evropských zemědělců, tak už zase metají močku a hnoj na vládní a ministerské budovy. Uvidíme, jak k tomu budou přístupní čeští zemědělci. Projekt D, ne, ale tady máme, díky, jo, to je vlastně s Honzou Sedláčkem. Jdeme se na to kouknout, hele, má to minutu. Počkejte, já tady nastavím zvuk. A doktor Štefan Harabin, bývalý ministr spravedlnosti Slovenské republiky, dlouholetých 40 let soudil, dotáhl to až na nejvyšší soud, takže si Štefana Harabina a sankce evropské či americké na jakýkoliv stát, teď konkrétně po únoru 2022 se začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, jsou všechny nezákonné dle mezinárodního práva. Pojďme si to poslechnout přímo z úst doktora Harabina.
1: Protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože podľa článku 39 charty OSN o sankciách musí rozhodnúť bezpečnostná rada OSN. A keď nerozhodla, tak regionálna organizácia, ktorou je aj Európska únia, nemôže rozhodnúť o sankciách. Lebo platí článok 103 charty OSN, ktorý hovorí, že všetky organizácie, ktoré vzniknú následne po vzniku OSN, musia mať svoj právny režim v súlade s cieľmi charty OSN. Čiže preto som viackrát vyzýval Fica, aby zahlasoval a zavetoval proti ruské sankcie, lebo keď tak nečiní, hej, tak sám porušuje našu ústavu v článku 1 odsek 2. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné záväzky. Vo vašej ústave máte vy to isté. Protiruské sankcie sú v rozpore.
0: U nás je to, myslím, článek 10 a teď nevím, jestli je to písmeno.
1: S medzinárodným právom.
0: Takže sa na to môžete kouknúť sami, dámy a pánové. Nastudovať si ten článek 39, 103 Ačko, jak říkal pan Štefan Harabin. Vzít si ústavu, což je zákon číslo 1. Nejdůležitější, tak se na něj podívejte, nevěřte mi, prosím vás, otevřete si i tu chartu OSN, jo? Je to úplně jednoduchý a můžete tento, no a tyto a další samozřejmě argumentační náboje proti těm vypatlancům používat a pište to teda i Babišovi, když jste ho tolik volili. A tady to dá všechno do pořádku. Píšte to i Babišovi a dalším členům vlády. Spravedlnost, zamíny a další vnitro, aby o tom věděli, do čeho se uvrhává Česká republika. Tak, jdeme se kouknout dále ještě do Ruské federace. 15 let za zatykač. Moskevský soud tedy v nepřítomnosti odsoudil vedení Mezinárodního trestního tribunálu, to je ten, toho soudu ICC, za na vězení, tedy 15 let, za nezákonné stíhání ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Tak, ICC v Hágu, to je jejich budova, abyste ji viděli, já vám ji trošku zvětším. Tak, soud udělil tedy ruský tresty odnětí svobody v délce až 15 let za jejich, tedy těchto zmetků, úlohu při vydávání zatykače na ruského prezidenta. Úředníci tedy Mezinárodního trestního soudu byli uznáni vinnými, tedy z přivedení vědomě nevinné osoby k trestní zodpovědnosti, vědomě nezákonného zadržování a přípravy, tedy blablabla, útoku na zástupce cizího státu. Poslední bod obvinění prakticky přirovnává právní stíhání Vladimíra Putina k válečnému zločinu. Žalobce Mezinárodního trestního soudu ICC Karim Khan byl v nepřítomnosti odsouzen na 15 let vězení v trestné kolonii. Ostatní obžalovaní, tedy 8 soudců a úředníků ICC, včetně současné předsedničky soudu Tomoko Akane, dostali tresty od 3,5 taktéž do 15 let. Nebojte, skončí speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Ruská federace si padne z Američanů z USA okolo krku, vyhlásí Evropu, Evropskou unii z Huny za největší bezpečnostní hrozbu světa. A možná nás budou mydlit společně. To si uvědomte. Ale hlavně se pak rozpoutají, protože Donny to samozřejmě potvrdí a odkýve, rozpoutají se trestní stíhání a vydávání. Takže spolek D, vedký, ten, co nás nazývá sviněmi, Otakárek Foldinu, Řehka, P-rezident, P-remiér, bejvalej, a pokud současný nic neudělá a bude v tom pokračovat, tak ten taky a další, tak se nebudou stačit pánové jednoho dne divit. A vy, kteří jsou ještě zabedněný, tak možná ti také ne. No, ale je to zase vaše věc. Já vám to říkal. Já jsem vám to říkal. Jo, koukneme se na zločince Tonyho Blairiku, že ano. Opět vystrkuje prý růžky. Ivan Štupňa to sepsal pro Zem a Vek. Tak... Není žádných pochyb, simultánně zase tlumočit zo slovenčiny, tak mi promiňte nějaké přežblepty. Ne, nevstávám na noční, to si píše, ne, já mám dovolenou, nazdar. Není žádných tedy pochyb o tom, že bývalý premiér, britský premiér Tony Blair je mezinárodní a zatím nepotrestaný zločinec, mimo jiného zodpovědný za spáchání válečných zločinů během bombardování Jugoslávie v roce 1999. Po letech konečně tedy i v britské médium potvrdilo, co se už dávno vědělo. Mimo toho, že Velká Británie se přímo podílela právě na bombardování Jugoslávie, dávno předtím tajně podporovala teroristickou organizaci na Kosovu známou jako KLA, na Slovensku známou jako OVK. Tehdejší Blairův ministr zahraničních věcí a alkoholik Robin Cook byl v přímém kontaktu s lídrem OVK. Hakim Tači mi to v České republice účeká. Tento drogový kartel propletený do kosovské politiky UČK. Myslím, že jo, pokud ne, opravte mě, pište to tam do komentářů. Jo, myslím, že jsou to oni. Tak, Hashim, ale on je to Hakim Tači, který byl po nelegálním odtržení se Kosova od Srbska nejprve kosovským premiérem, potom prezidentem a potom vězněm. Když v roce 2010 navštívil Hakim Tači Bílý dům, tehdejší viceprezident Joe Biden ho nazval kosovským Georgem Washingtonem. Momentálně je tedy souzený za válečné zločiny během války v Kosovu. Zdá se vám to nelogické, že se to může vůbec stát, ale může. Pokud sloužíte jako věrný pes zájmům kolektivního západu, potom po splnění role nebo rolí, úloh, vícero, kdy vás tedy už kolektivní západ nepotřebuje a jste přítěží pro ně, tak vás jednoduše odstraní. Ano, a možná přijde i čas na tady toho zmetka britského. Tak více na stránkách časopisu Zem a Vek, zločinec Tony Blair. Jo, a někde jsme tady měli teda vlastně toho belgického premiéra, protože ten... Počkejte, to je dobrý. Oni samozřejmě, Belgie ví, že je totálně v řiti, jako jestli jestli budou chtít z Euroclearu a z těch belgických bank vytáhnout ta ruská aktiva. Tak se brání zuby nechty. Belgický premiér tedy říká, že návrh Evropské komise na konfiskaci ruského majetku je krádež, což vám tady opakujeme neustále, a že podají žalobu. Belgický premiér Bart van Fever, označil návrh Evropské komise na zabavení zmrazených ruských aktiv v Euroclearu v Belgii za krádež a že proti tedy Evropské komisi bude podána žaloba. Cituji, pokud dojde k rozhodnutí, a my víme, že došlo, které je zjevně v rozporu se zákonem, a my víme, že je, nemá žádné základy a představuje pro Belgii vážná rizika, nelze nic vyloučit. Uvedl tedy Bart de Wever a dodává, že samotný Euroclear zvažuje v současném období odvolání k Evropskému soudnímu dvoru. Ten mimochodem už dvakrát prohlásil, že Ruská federace nevede genocidu a ani agresivní válku na území státu 404, tedy Ukrajiny, to abyste věděli. Štefan Harabín, doktor Štefan Harabín to zmiňuje taktéž neustále, takže vám doporučuji na slobodnovysielačky.sk, jestli mají ještě Slovensku, jestli je taky nebanovali. Tak Slobodný vysielač, tam je o nejen o právě, nebo s Harabínom nejen o právě, a zhruba každý týden nebo dva týdny vystupuje i na slovenské Infovojně. Tak, ale že teda se to válečné řinčení a štvaní se do Ruska se nelíbí všem, tak teď je tady prý superbomba, právě teď ale z Berlína, protože italský místopředseda vlády Matteo Salvini vyzývá Evropu, aby zastavila tedy eskalaci konfliktu s Ruskem. Cituji, Evropa musí přestat bojkotovat pokusy o nastolení míru na Ukrajině. Konec citátu, to tedy řekl italský místopředseda vlády Matteo Salvini. Německo a Francie se podle jeho názoru snaží přesunout své problémy do zahraničí, protože se jim v jejich vlastních zemích vlastně tak nějak nedaří. A Matteo Salvini dodává, nejsme ve válce s Ruskem a nechci, aby mé děti bojovaly proti Rusku, dodal tedy na závěr. V minulém týdnu jsem vám přinášel ten karton na tom vozidle z Itálie, že ano, Putine, vykašli se na Ukrajinu, vezmi si nás. A taktéž ty demonstrace se vám ukazoval, že ano, i v Německu protiválečné. Takže tam to bylo jasné také, že raději pod Putinem, než tedy v Evropské unii, nebo než být mrtvý, tak Cikín se přišel pomazit s tátou, tak Cikínek vás tady vítá svým ocasem, svým ohonem, tak snad si sedne, uvidíme. Tak, Itálie odkládá dekret o vojenské pomoci Ukrajině. Jdem se na to kouknout. Tak, teď je to tady z VKčka, ale dej pokoj celý skopírovat a doďa, vej Cikínku, tak, zamávej do kamery, zamávej. Tak, nechceš, byť já vím, ty nejsi Cilgusový kocour, ty seš kocour domácí. Tak, jdem se na ně kouknout. Podle zdrojů tedy agentury Reuters, zase to neříkám já, má italská vláda v úmyslu odložit schválení dekrétu, který by Římu umožnil prodloužit dodávky vojenské pomoci Ukrajině na příští rok. Zpoždění souvisí tedy s napětím uvnitř vládní tedy pravicové koalice premiérky Giorgi Meloni ohledně podpory Ukrajiny. Meloniová tedy slíbila Ukrajině pomoc až do samého konce. Všichni víme, že Ukrajina v řiti, tak asi do konce Ukrajiny, asi ne do konce Ruska. No ale její zástupce Matteo Salvini, lídr strany Liga, dříve to byla Liga Severu, že ano, zpochybnil účelnost tedy pokračování této podpory. Můžete si to promítnout s předchozí zprávou, že ano. Tak, že mu je to jasné. Jdeme se kouknout ještě na Slovensko. A já bych řekl, že i Česko, nebo Česká republika a Slovenská republika společně se tady by tady v tom... Cikine, kdo ti otevřel ty dveře sem do prčic, že já slyším televizi? Vlastně, teď ti někdo zavřel. A jsi piheli, jsi vězeň. Tady se mnou. Tak, právo na pravdu, Zoroslav Kolár to píše. Pokud mají s podporou USA odejít z Evropské unie čtyři země, Slovensko nesmí chybět. No a my bychom se měli obrátit na našeho premiéra, Andyho, Bureše, Hrabiše, Babiše, aby jsme byli tou pátou. Takže, USA chtějí podle uniklé, ale delší verze národní bezpečnostní strategie, na kterou upozornil americký obranný server Defense One a kterou citoval i deník The Brussels Times, přesvědčit tedy 4 členské státy Evropské unie, aby následovali Británii a opustili Evropskou unii. A má to být tedy Rakousko, Itálie, Maďarsko a Polsko. Ty se dlouhodobě stavějí proti bruselskému progresivistickému centralismu, masové migraci a ideologickému, tedy šílenství, já bych řekl masové imigraci. A ještě cílené a tlačené, viď, ano, si kulka uděláme hají. Podle těchto informací mají USA zájem tedy vytáhnout tyto země z toxického svazku Evropské unie a podporovat politické síly, které prosazují suverenitu, tradiční konzervativní hodnoty a odpor vůči bruselskému diktátu. A to je to, přesně to, co potřebujeme my, nebo prosazujeme my, tedy v právo na pravdu, že Slovensko je na prvním místě. No a vystoupení z Evropské unie a z NATO má u nás Česká republika na prvním místě. Tak. A ostatní, i to my už od toho odcházejí a nikdo nechce odcházet a všichni tam budou zaklesí a do středu se dostat a do jádra a další kraviny. A co tedy Slovensko? Já se ptám, a co Česká republika? Pokud se má Evropská unie začít organizovaně rozpadat ve větším bloku a s ekonomickou a geopolitickou podporou globálních mocností a strategických partnerů, potom by bylo fatální chybou, aby Slovensko, respektive rozumějte i Česká republika, zůstalo přilepené, aby jsme zůstali přilepení k potápějící se lodi bruselského západního progresivismu. Prosazujeme tedy toto prosazujeme my v právo na pravdu. Na pravdu. To je po slovensky, hej. Opustit Evropskou unii samostatně je téměř totiž nemožné. A pro Slovensko, potažmo nás, by to znamenalo ekonomickou sebevraždu. Opustit ji tedy ve skupině silných států v rámci širšího geopolitického tedy uspořádání je jediný realistický scénář, který by mohl ochránit suverenitu a hospodářskou stabilitu Slovenska i Česka. Je to od Zoroslava Kolára, je to ještě další, ale stále čas kvapí a už tady máme hodinu. Ale už jdeme na tu naši budoucnost a hlavně na to kočkování, choroťák, ale i jiné srágory a následky kočkování. Čeky, ne, nemůžeš do toho. Žduchadlí se napívám, herdek. Trumpeto jeden. Tak, koukneme se na Roberta Francis Kennedyho juniora. Tak, nebojte, já ho jeho jméno neprzním. Tak. Ten říká a varuje, ani za milion let bych se nedal kočkovat proti chřipce. A řeknu vám proč. A já s ním souhlasím, dopisuje tady někdo, Jomíra Schmidt. A nikdy mě ani nenapadlo se kočkovat proti chřipce. Takže tady máme Roberta Francis Kennedyho juniora, ale vy ho vidíte špatně. Teď ho uvidíte dobře. Tak. Kočkování proti chřipce vás naprogramuje na chřipku o 36% více vytvoří patogenní priming pro covidáka a o 440% zvyšuje počet nechřipkových infekcí, jako je zápal plic. Zde jsou důkazy, složky studie a statistiky, které si zaslouží vaši povinnost. Toxické složky v kočkovacích látkách proti chřipce, injektovaných přímo do krevního oběhu, tak si tady na to můžeme rozbalit. Brrá, ty kráso. Tak, formaldehyd obsahují vakcínky, známý to karcinogen, trimerozal, tedy etylturť, rtuť, je to neurotoxický konzervant, ve více dávkových tedy lahvičkách, používaných ve velkých korporacích, v klinikách a nemocnicích. Dále to obsahuje polysorbát 80. Ten pochází nebo prochází hematoencefalickou bariérou, tedy skrz buněčnou stěnu, a je spojován s neplodností. Dále ta sračka obsahuje neomycin, což je antibiotikum, které vyvolává závažné alergie, vaječné bílkoviny a psí ledvinové buňky, což jsou alergeny a cizí fragmenty DNA, skvalen M59 v adjuvovaných injekcích. Adjuvanty, to jsou jakože ty nosiče těch účinných látek, spojený s autoimunitními reakcemi syndromu války v Perském zálivu. A klíčové studie odhalující škody. Tady je máte, takže já je teď tady nebudu číst. Nebo jo, tak jo. Co bych pro vás neudělal? Cochrane Review and Crowling, který v roce 2012. Očkování proti chřipce zvýšilo výskyt nechřipkových respiračních infekcí 4,4x oproti covidáku a zápalu plic, což je nárůst o 440%. Podle pak studie Pentagonu z let 2017 až 18 vojáci kočkovaní proti chřipce měli o 630% vyšší pravděpodobnost onemocnění koronáčem. Skovronsky, tedy v roce 2009, tam je potvrzeno, že vakcína zhoršila průběh onemocnění. Více metaanalýz pak v roce 2022, které ukazují interferenci a zvýšené riziko u určitých kmenů. A pak jsou tady šokující statistiky. Wires k roku 2025. 235 818 nežádoucích účinků, 1024 hospitalizací a masivní nedostatečné hlášení. Guillain-Barré syndrom je jeden z milionů dávek, uvádí to z WHO. Kočkované děti, tedy 4,4x vyšší pravděpodobnost nákazy jinými respiračními viry. Vojenský personál, jak jsme tedy řekli, o 630% vyšší riziko koronáče po kočkování proti chřipce. Znamená to co? Váš imunitní systém je totiž chytřejší, než se domnívají farmaceutické společnosti, tedy budujte ho výživou a životním stylem, ne jehlami. Souhlas, Míro, souhlas. Zase vám doporučím videa, už mu to vrátili Igor Bukovský. Nejenom on. Meduňka nakladatelství. Teď mi vypadlo jméno. Do prčic, mám to v obejváku. Lékařky, které se dlouhodobě věnují svinstvům ve vakcínách. Jedno píše pro Meduňku, jsou to ty doba toxická, už je asi čtvrtá kniha, možná už je pátá vydaná, ani nevím. To je paní Marie, myslím, a její jméno si teď nespomenu, takže moje hlava děravá. A pak tu máme ještě vlastně paní doktorku Ludmilu Elekovou, s ní jsem kdysi dělal rozhovor, takže se na ní taktéž koukněte. A doktor Lebenhardt o kočkování. Jeho video taky asi 9-minutové je v YouTube snad ještě k dohledání, takže se na to prosím vás koukněte. No a kdo byste chtěli zajímavou knihu, nevím, zda ji jde někde sehnat, jo. Ale je. Taky se tady teď objevila nedávno, přitom je z roku, myslím, 2012. Amálie S. Lobby. Je to od doktora Tullia Simoncinyho, jestli to čtu správně, nebo Simoncinyho, nevím, taliansky nevím. Rakovina je houba a ne revoluce v léčení nádorů. Co? To by nás mohlo zajímat, ne? Je to z roku 2015, kecám, vydalo to New Technologies, překlad Kateřina Drusová, české kniha, klasická firma, kniha, měkká brožovaná vazba, takže se na to můžete kouknout, 228 stran. Zase spojujete to s tím, co vám tady dávám na konci těch zpráv. Takže onkologická léčba v současné době nijak neovlivňuje stálý jednotný a neúprosný nárůst nádoru. nebo asi jejich výskytu bych řekl spíše. Míra uzdravení z rakoviny se podle klasických knih a odborných statí navzdory všem trikům a pokřiveným statistik pohybuje kolem 7%. Započítáme-li tedy nezbytné opravy, sníží se to v podstatě i na nulu. Zbytek je pak propaganda ortodoxní onkologie. Na základě vědeckých úvah uvedených v této knize, které dokazují, že rakovinu způsobují kolonie hub typu Candida, vidíme, že jediným užitečným léčivem, které máme v současnosti k léčbě rakoviny k dispozici, je jedlá soda. A vzpomeňte na ty zprávy z minulého týdne, tam zase ten ivermectin a fenbendazol, že ano? Rakovina tady těch všech. Počkej, Čukinku, ty jsi ale zase jako úplně jako dočernej, že nedáš pokoj. Tak si to, prosím vás, dejte dohromady. Na rozdíl tedy a od antimykotik má jedlá soda tedy vysokou míru difuze a neobsahuje žádné strukturální komplexy, které by mohly houby snadno dekodovat. Dlouhou dobu si udržuje tedy schopnost pronikat hluboko do nádorové masy, a to především díky rychlosti, jakou ji dokáže ničit. Houby se na ní nestihnou tedy adaptovat a nemohou se proti ní tedy ani bránit. Základním principem léčby je aplikace roztoku s vysokým obsahem jedlé sody, tedy kolem 5%, přímo na nádorovou masu. Snaha najít co nejdůležitější techniky nebo nejúčinnější techniky, z jejichž pomocí by se dala soda aplikovat co nejblíže k postiženým tkáním, přivedla právě doktora Simončínyho k selektivní arteriografii, což je zobrazování jednotlivých arterií pomocí přístrojů a zavádění port a catch, tedy katetrů s komůrkou. Tyto metody umožňují pak umístit malý katetr přímo do tepny zásobující ten novotvar, takže se vysoké dávky jedlé sody mohou aplikovat do nejhlubších zákoutí lidského těla. Léčba jedlou sodou musí začít tedy okamžitě a ve vysokých dávkách. Abychom zničili kolonie hub, musí první cyklus trvat 7 až 8 dní. Je třeba mít na mysli, že nádor o velikosti 2 až 4 cm se začne trvale zmenšovat od 3. nebo 4. dne a zhroutí se 4. až 5. den. Kdy tedy maximální dávka při jedné aplikaci je tedy 500 cc, tedy nějakých lékařských kubíků. Tak asi. Je třeba zdůraznit, že tyto dávky jsou neškodné a jsou již déle než 30 let používány při mnoha různých obtížích, jako je závažná diabetická, tedy kateoacidóza, pulmonální resuscitace nebo i v těhotenství, hemodialýza, peritoneální, tedy dialýza, farmakologická toxikóza, hepatopatie, operace cév a tak dále. Metoda doktora Simončínyho vychází tedy z klasického onkologického přístupu, tedy přímé léčby rakoviny, a to dokonce i v pokročilých fázích. Intenzita bolesti zakoušené při léčbě je stejná jako při nitrožilních infuzích a ošetření může probíhat i v domácím prostředí. Míra úspěchu této metody je v průměru kolem 90%. V knize je podrobně popsáno 18 klinických případů léčby. Díky směšně nízké ceně používaného roztoku, snadnému použití metody a především díky jejím úspěchům ji dnes podporuje čím dál více lékařů. A vy byste se na to měli zeptat tedy taky. A pokud to lékař neví, tak na něj apelovat. A jít si zatím, nebo se nechte tedy otrávit těmi svinstvy. Ozařování, chemoterapie, že ano. A nebo krájení. Ono se něco vykrojí, ono to za rok, za dva vyroste jinde. Ty houby se nepřestěhovaly, jenom jste jedno ložisko zničili a oni se rozvinuli dál. Ale hlavně to je o té mysli, dámy a pánové, a o tom, jak myslíte, jak jednáte a jak se o své tělo staráte. Martine, nekecej, máš natočeno skoro hodinu a čtvrt. Dámy a pánové, já vám tedy děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Krásný start tedy do pondělního, do nového týdne. Ať se vám vydaří, ať se na to můžete kouknout. co tady píše Jana, normálně sračko, mě ty neposlouchám, nejsem na chvíli zapla. Neznámá dárce, neznámý asi dárce poskytl 100 milionů na dárek pro Putina. Aha, no, tak vydá, tak to, oni si to tam vždycky něco najdou. Tak, pokud se vám tyto zprávy líbily, tak samozřejmě šiřte všemi způsoby, kde jen můžete, jak jen můžete, stahujte, sdílejte, navštívte stránky Svobodného vysílače, vyhledejte si pořád a můžete jenom naslouchat, stáhněte si MP3, že ano, těchto zpráv nemusíte koukat na můj obličej, nikoho necpu. Ale takhle to je a můžete se kouknout i na Odyssey, kde to vychází včetně té další tvorby. Tady na Facebooku zatím jenom jedu ty zprávy. Další budeme mít ve středu a pak v pátek. Tak, díky za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc. A mějte se krásně a jak říká právě Martina Kociánová, něco pro to udělejte, nebo něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A to je takové moudro, které byste si měli říkat ráno, v poledne i večer. Jo, a kdo chcete studovat tu rakovinu, doporučím vám stránky dokumentarni.tv. Léčba rakoviny zevnitř je jeden dokumentární film a Gersonův zázrak je druhý dokumentární film. Vřele vám je doporučuji, abyste věděli. Tak, ale tím už je všechno, loučím se s vámi a krásný den. Děkuji za pokládání, za pochvaly, ale hlavně za to sdílení a sdílení, kde jen můžete. Dobrou noc.
2: Díky vašim dobrovolným příspěvkům.
0: Cikin taky má vám.
2: Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Vážní přátelé, vítejte na vlnách hlasu naděje u pravidelného zpravodajského souhrnu toho nejdůležitějšího z domova i ze světa. Vítá vás Richard Štěpán, pojďme na krátký souhrn. Neměli jste probouzet spícího medvěda, říká běloruský prezident Lukašenko. Orešníky již jsou v Bělorusku. NATO se nadále připravuje na konflikt velkého rozsahu. Nový ministr obrany za SPD žádnou změnou nebude. Pokračuje v muniční iniciativě, podporuje nákup amerických stíhaček, chce administrativní odvody a označil Rusko za agresora. Co říká šéf odborů o Fialovi? Ten se chystá na kandidaturu na prezidenta. A zároveň, co jsou změny nové vlády? Summit EU v Bruselu. Ruská aktiva využita nebudou, nicméně půjčka pro Ukrajinu bude. Chce Zelenský zabít Trumpa. Chce si Brusel založit vlastní tajnou službu? A co chce Merz povolit té německé? Diverzní operace. Demonstrace zemědělců proti Evropské unii a neb kolem Evropského parlamentu to hoří. Elitní čeští vojáci se jezdí cvičit na Ukrajinu. Podporuje Petr Pavel terorismus a jaké paragrafy jim hrozí? V Německu se bude zavírat závod Volkswagenu, který zakládal Adolf Hitler. Rusko je připraveno obnovit mezivládní komisi pro spolupráci se Slovenskem.

0: ядерных боеприпасов, модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона, меняются системы мобилизационного развертывания, повышается оперативность переброски войск Альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый военный Шенген. Существенно увеличиваются военные расходы. Сегодня годовой бюджет Альянса составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения до 5% от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза, до 2,7 триллиона долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами Альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям na rubeže 2030. годов.
1: Anglické rodiny by měly být připraveny obětovat své syny a dcery za vlast ve válce s Ruskem, prohlásil na tiskové konferenci Richard Naito, náčelník generálního štábu britských ozbrojených sil.
2: Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play. To build, to serve and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. That's why it's so important that we do explain the changing threat and the need to stay ahead of it. As I've said, I'm clear that the country's first line of defence is the armed forces. We need to be ready to deter, fight and win today and tomorrow. The SDR has given us our orders. As it says, we are in a new era of threat and that demands a new era for UK defence. We need to end the hollowing out of our armed forces and lead in a stronger and more lethal NATO.
1: Britové jsou šokováni prohlášením tohoto náčelníka generálního štábu, že by měli být připraveni obětovat své děti ve prospěch smrtícího NATO a vyhranou válku s Ruskem. Zde jsou jejich reakce v reportáži ve Velké Británii.
3: Prepared at all. Nobody's going to fight dying for the Ukraine. For who controls eastern Ukraine, that's where you're going to die for. I mean, it's total nonsense. Nobody's going to sign up. Nobody's going to go. So I don't even think they're serious about it themselves. I don't know why they're kind of trying to push this. Maybe to try and scare the Russians, but it's total nonsense.
4: I think the government needs to concentrate on educating the masses and supporting the masses and not sending people into further global conflict that nobody actually wants.
5: I don't think that anyone would be keen to sacrifice their sons and daughters. I mean, what a thing to say. It's outrageous. No.
6: Definitely not lose my child. I think that's a bit harsh, but no, I'm not really too keen to pick up a gun either, if I'm being honest.
4: My personal view is that the Russia-Ukraine war is a proxy war that doesn't need to be fought. So I wouldn't encourage any young person, and to be honest, I don't think any young person in their right mind would actually want to go out and go to war.
3: I don't think the Russians are worried at all. I mean, the Russians are going to win the war in Ukraine. They're in a powerful position. I think the neocons in DC made a massive mistake provoking Russia into an invasion. I mean, the peace deal, if it's signed, will be in Russia's favour.
1: Nový ministr navržený za SPD, Tomio Okamury, zásadní změnou není, ba naopak. Pražská kavárna je s ním spokojená. Označil Rusko za agresora, chce pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, nezruší nákup F-35 a zvažuje administrativní vojenské odvody. Potřebujeme integraci obraného bezpečnostního průmyslu do systému státu. Musí mezi nimi vznikat vyšší míra symbiozy, říká ministr.
7: Chceme podpořit aktivity asociace obraného průmyslu a současně průmyslové komory, obchodní komory z hlediska aktualizace našich strategických koncepčních dokumentů, ale i legislativy. My máme současnou strategii vzbrojování z roku 2019 a ta již neodpovídá aktuálním podmínkám, aktuálním situaci a také našim potřebám. Podpoříme tedy proces vypracování strategie rozvoje českého obranného průmyslu, která tato strategie vyjmenuje hlavní priority a poskytne rámec pro integraci průmyslu do obraného a bezpečnostního systému státu. Chceme také, aby vůbec náš obranný a bezpečnostní průmysl České republiky se stal integrální součástí bezpečnostního systému státu, jednak svou kvalitou, svým významem, a chceme také dosáhnout vyšší úrovně symbiózy mezi rezortem obrany a obranným a bezpečnostním průmyslem.
1: Jaromír Zuna chce více přizpůsobovat armádu České republiky strategickým plánům a cílům NATO. Chce armádu doktrinálně přizpůsobit zkušenostem z Ukrajiny. Žádná zásadní změna se nekoná.
7: Neočekávajte nic v podobě nějakého zásadního řezu. Spíš mi půjde o to, aby ten proces byl dlouhodobý, systematický, nenarušoval běžné plnění úkolů a připravenost armády České republiky. Bude to spíš ladění rádia v následujících letech, než nějaký tvrdý zářez a zásadní změna. Všechno se to musí splánovat rovněž tak, aby tyto organizační změny byly provedeny velice efektivní cestou a ne, aby nepřinesly nějaké nadpožadavky z hlediska výdajů a investic. Ale budou to zásadní organizační a strukturální změny. Tyto jsme projednávali i s prezidentem republiky tento týden, když jsme byli společně na generálním štábu, kde jsme obdrželi informaci, jaké jsou koncepční záměry, jaké jsou potřeby a co vyplývá z Haagského summitu z hlediska výstavby vojenských schopností. Pokud je o vojenský materiál, budeme pokračovat v strategických a významných modernizačních projektech. Tam není zásadní změny, vyplývají jednak, jak jsem již řekl, z těch úkolů, které dlouhodobě jsou v armádě nastaveny, pokud je o modernizaci a výstavbu armády. Možná jste zaregistrovali, přestože jsem na funkci 2 dny, tak už v tomto týdnu proběhlo kolegium ministra obrany, kde byly další 2 zakázky projednány a schváleny.
1: Haagský summit NATO uložil armádě České republiky zvýšit stavy armády a pan ministr Zuna v plnění tohoto aliančního zadání bude aktivní.
7: Když jsme spouštěli projekt profesionalizace před 25 lety v roce 2001-2002, tak jsme měli k dispozici 1,4 milionu lidí ve věku 18 až 24 let. Dnes jich máme okolo 800 tisíc ve společnosti. A pokud se podíváte, že tehdy ambice na výstavbu naší profesionální armády byla 26 800 vojáků v celém rezortu, dnes jsou ta čísla absolutně někde jinde. Jestliže náčelník generálního štábu požaduje na základě vyhodnocení cílů výstavby schopností z Haagského summitu 37 500 a možná i více vojáků mít koncepčně v armádě, tak je to pouze armáda České republiky. Ale tady jsou další součásti. Univerzita obrany, vojenské zdravotnictví, vojenská střední škola, vojenská policie, vojenské zpravodajství. Takže ty početní stavy jsou někde úplně jinde. Takže až to budete posuzovat, komentovat ve svých komentářích, to není celá veškerý počet, když se řekne 7,5 tisíce víc pro armádu. Jestliže se zvedne početně armáda, tak se také musí zvednout institucionální součásti armády, které mají tu rezortu obrany, které mají tu armádu zabezpečovat. Jsou to prostě spojené nádoby. A přirozeně, když se podíváte na lidské zdroje ve společnosti, ale i ekonomické, tak prostě extenzivní cesta není možná. Proto i v programovém prohlášení je intenzifikace. A znamená také výrazné posílení všech prvků záložních sil. Takže tam bude soustředěno naše úsilí.
1: Ministr se také zmínil o tom, že se bude vybírat nový náčelník generálního štábu i nový generálové armády. Armáda České republiky má expandovat, říká. Potřebujeme znovu obnovení většího množství vojenských škol a učilišť. Telefonoval si mimo jiné s ministrem obrany Ukrajiny a Ukrajinu hodlá i navštívit.
7: Tak já bych to vzal odzadu, protože jsem byl účasten těch jednání. Já bych chtěl ocenit pana premiéra za výsledek, který dosáhl na jednání Evropské rady ohledně podpory Ukrajiny. My jsme se jednoznačně vyjádřili, že naše podpora Ukrajiny bude pokračovat. My stojíme na straně Ukrajiny. Ukrajina je země, která se brání, agresorem je Rusko. To je prostě základ.
1: Klade si úkol nacházet nové způsoby, jak Ukrajinu podporovat. Chce dodržet současný závazek ministerstva obrany utrácet 2% HDP a nadále rozpočet navyšovat. Jaké výdaje budou na příští rok?
7: Tak jak je naplánováno na rok 2026, tak celkový rozpočet ministerstva obrany měl by 175,8 miliardy korun. To jsou 2% HDP z dubnové predikce. A dalších 30,6 miliardy korun, jdoucí nad ty 2%, což je 0,35% HDP, byly ostatní kapitoly rozpočtu České republiky. Já vám jenom pro názornost mohu říct, rozpočet NUKIP, rozpočet CSHR, 20 miliard z dopravy, rozpočet NBU a další a další. Tohle to tvoří těch 31 miliard zhruba, které tam jsou. Pokud jde o dělení toho koláče, tak, jak se říká, porcování medvěda, potom v našem případě ministerstva obrany na osobní mandatorní výdaje je plánováno na příští rok 51,9 miliardy, to je asi 30%. Na provozní výdaje, to je 21,4 miliardy, to je 12%. A na akviziční výdaje, investice, 102,5 miliardy, 58%. Takže vidíte, že to těžiště je výrazně to kyvadlo na straně investic. A je to zejména vzhledem k nárokům, které vyplývají z výstavby vojenských schopností, ať už z hlediska našeho národního zájmu, co potřebujeme, ale především, co vyplývá ze systému obranného plánování NATO.
1: A teď pojďme k muniční iniciativě pro Ukrajinu. Ministr se zaobírá jen otázkou, jakými způsoby v ní pokračovat, ne jestli ji ukončit. Pokračovat bude i v plánovaném nákupu stíhaček F-35.
7: V zásadě muniční iniciativu nespochybňuje nikdo, tedy ani já ne. Jde jenom o ten proces jejího řízení a jakým způsobem dál do budoucna pokračovat. Pokud jde o F-35, tady pokračujeme v realizaci strategického projektu. Není tady žádný pokyn, řekněme, oficiální, který by byl rozhodnutý, že se nějakým způsobem tento projekt zpochybňuje. Samozřejmě názory a znalost toho projektu máme všichni nějakou, ale protože jde o projekt strategické povahy, tak bude zase rozhodnout na půdě vlády, jak se v něm bude pokračovat. Zatím tam není žádná změna, v projektu se pokračuje.
1: Ministr Zuna se s dalšími zeměmi jako Německo staví společně s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou na tu názorovou stranu, že administrativní odvody do armády budou potřeba.
7: Zavedení administrativních odvodů. To není žádné nové téma. Zavedení nějaké formy administrativních odvodů nebo získání přehledu o stavu populace v České republice je latentně na stole. Cyklicky se vrací v nějaké podobě. Naposledy to bylo někdy okolo roku 2014-2015, kdy rovněž s tím armáda přišla. Objevilo se to první v médiích, předtím, než by to bylo projednáno mezi politickými stranami, na půdě vlády a potom oficiálně oznámeno. A tehdy byla ta reakce samozřejmě ze strany politických stran velmi, velmi jakoby negativní k této věci. A to samé se vlastně odehrálo nyní. V zásadě věcně s tím celá řada lidí problém nemá. Ale ani já ne. Je to věc, která je potřebná. A i vzhledem k tomu vývoji v bezpečnostním prostředí, který je spíše negativní, než aby byl pozitivní, tak opatření týkající se mobilizačních příprav, mobilizačních plánů a podobně nabývají na velkém významu.
1: Komentátor Seznam zpráv pan Jindřich Šídlo, známý podporovatel minulé vlády z řad Pražské kavárny, se o novém ministrovi obrany Jaromíru Zunovi vyjádřil na svých sociálních sítích lichotivě. Říká, Ten generál z SPD se mi začíná líbit. Proti němu byla i Jana Černochová Holubice. Čekám, že tak do 3 měsíců navrhne bombardovat Moskvu. Fiala byl ještě větší popaláš, než jsme si všichni mysleli, říká odborář Roman Ďurčo, předseda odborového svazu KOVO, a podělil se o své neradostné zkušenosti z komunikace s bývalým českým premiérem.
8: Ono bylo téměř nemožné se sejít třeba s panem premiérem Fialou. Jo? Jako to byl jako chráněná velmi osoba. Si myslím, že ten i pan Stanjura, a to neříkám jenom já, to říkali i zaměstnavatele, že k ním se dostat a něco projednat bylo velmi těžké a to tady právě prostě chybělo. Vemte si, to sestavení rozpočtu, to bylo jako tajemný hrad v Karpatech. Jo? Jako, to jsou naše peníze, veřejné peníze. Měla by o tom být normální debata ještě o prázdninách a v září by se na tom nějakým způsobem mohla zhodnout celá vláda nebo celá tripartita a proč ne třeba i opozice. Jo? Jako ono si myslím, že to nebylo vůbec dobře, jakože jakým způsobem prezentoval státní rozpočet pan bývalý minister financí.
1: Bývalý český premiér také zvažuje kandidaturu na prezidenta v příštích volbách, protože mu to radí jeho okolí. Vyjádřil se tak na svých sociálních sítích. Naše redakce mu odkazuje tuto grafiku lidové tvořivosti, kterou jsme našli na internetu. A jak hodnotí oproti té staré novou vládu politolog Tomas Kulidakis pro CNN Prima?
9: Změny přichází velmi rychle, to znamená, je zde cítit vítr změny. Zároveň to vláda prozatím splněných slibů, protože to, co slíbili, že udělají jako první, to znamená odmítnutí migračního paktu, odmítnutí těch povolenek plus konec zvyšování odvodu živnostníků a snížení cen energií od nového roku, tak to všechno je naplněno. Já bych přijel ještě třeba změny v České poště, kde byla odvolána ta rada nebo VZP a podobně. Přitom u pošty, jako, že tam nepovězovali to vedení, je s podívem, že se to nestalo už dávno s tím, jak pošta funguje. Je to možná pro někoho nezvyklé v porovnání s Fialovou vládou, že přijde nová vláda a plní hned své sliby, ale tak to je, co se týká migračního paktu, jeho odmítnutí. Je to prostě jasně řečeno, že pokud bude potřeba, tak se Česká republika bude bránit tomu přerozdělování těch běženců, případně placení za ně jakýmikoliv možnými prostředky a není vůbec nepředstavitelné, že by nová vláda už ty implementované části zrušila. Proč?
1: Summit EU v Bruselu. Ruská aktiva zatím využita nebudou. 3 členské státy, Slovensko, Maďarsko a Česká republika, odmítly ručit za půjčku Evropské unie pro Ukrajinu a ručení je pak nakonec dobrovolné. Nicméně půjčka, neboli dar pro Ukrajinu, je odsouhlasen ve výši mnoha miliard eur. Podrobnost vysvětluje na svých sociálních sítích premiér Andrej Babiš.
10: A nepodpořil jsem tu garanci, protože nechci zadlužovat příští generace, že to jste chtěli. Ano, takže je to nesmysl. Celá debata byla o tom, že belgický premiér vysvětloval, že zmrazené aktiva ruské, které vlastně ještě potvrdila to zmrazení za Českou republiku Fialova vláda, a my jsme to nerozporovali, tak vysvětlila tým ostatním, že pokud skonfiskujou ty ruské aktiva, tak to bude mít velké důsledky na celý finanční trh v Evropě. Potvrdila to i Christine Lagarde, Evropské centrální banky. A uvedl jeden příklad, že ruský profesor, který žije ve Španělsku už 30 let, nenávidí Putina a má tam majetek a my mu ho teďka skonfiskujeme? No, takže samozřejmě to neprošlo, protože ten návrh byl i nesmyslný, nikdo tomu pořádně ani nerozuměl. Takže to bylo odloženo a byla přijata ta půjčka, kde já jsem řekl, že za to ručit nebudeme. Protože my pomáháme Ukrajině a víte jak, my posíláme do evropského rozpočtu každý rok 60-62 miliard korun. A tyhle peníze potom dostává Ukrajina přes evropský rozpočet. Ano, a Ukrajina, když spočítáme i tu půjčku, teďka novou, tak celkově je to 377 miliard euro, co dostali a ještě dostanou. a z příštího víceletého finančního rámce dostanou 100 miliard euro. Takže Česká republika přispívá. Ale hlavně máme se bavit o míru. Kdy už konečně ho dojednají ten mír?
1: Na účet summitu Evropské unie i vystoupení prezidenta Zelenského na tomto summitu se vyjádřil i premiér Robert Fico.
11: Prezident Zelenský hovoril o některých aspektech mírových rokovaní. Bylo to celkom zajímavé počúvať, teda, čo sa tam hovorilo, ale ja si stále myslím, že a nech sa na mňa pán prezident Zelenský nehnevá, že nejaký obrovský záujem na ukončení toho vojnového konfliktu som v jeho prípade nevidel. Neviem. Možno je to môj subjektívny pocit, ale nevidel som nejaký obrovský záujem, že by to chcel on nejako rýchlo, veľmi rýchlo. Samozrejme sa teší. Teraz mu dá 20, rátam 7 minus 3, 24 členských štátov mu na 2 roky dá 90 miliard. On to chce hlavne na zbrane. On to aj hovorí otvorene. Ja to chcem hlavne na zbrane. Tak prosím. Tak je toto mierová európska politika, s takouto európskou mierovou politikou ja nechcem nič mať.
1: Zelenský na summitu ve svém projevu mluvil o tlaku a pozicích USA k Ukrajině a o tom, že žádné postoje v politice nejsou trvalé, že vždy někdo může umřít. Naznačoval tak ukrajinský prezident Trumpovu smrt?
12: The United States have their policy. They don't see us in NATO. For now. Everything in our lives is for now. Maybe the position will change in the future. Maybe somebody will come to realize that strong Ukrainian army strengthens NATO, not vice versa. Politicians change. Somebody lives, somebody dies. And it's life.
1: Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM, informuje o přípravách na zřízení zpravodajské služby Evropské unie, o kterou usiluje okolí Ursuly von der Leyen. V takové službě by měli sloužit příslušníci služeb jednotlivých členských států a zároveň by jim měla být nadřízena.
13: Věděli jste, že si chce EU zřídit svoji vlastní tajnou službu? Oficiálně chce Unie skrz tuto novou službu jen údajně lépe využívat již existující data od národních tajných služeb. My ale víme, co se za tímto krokem skrývá. Další pokus Ursuly von der Leyenové zvýšit svoji osobní moc. V zákulisí Bruselu se o tom jen šeptá. My se to ale nebojíme říct nahlas. Nový plán ještě nebyl oficiálně oznámen. Podle toho, co však uniklo do médií a novináři mají vždycky své informace, ale víme, že by členské státy Evropské unie museli vysílat svůj vlastní personál do této nové tajné služby. Takže by vzniklo něco, co už členské země mají a dokáží si sami nejlépe zařídit. A nutnost vysílat svoje zpravodajce do Bruselu a tam budovat novou tajnou službu by jim prostě jen přidělala práci navíc. Myslíte si, že vznik bruselské CIA by zvýšil bezpečnost a stabilitu na našem kontinentě? To asi těžko. Kam se vůbec poděly všechny ty řeči o tom, že Evropská unie je mírový projekt? Nezapomínejme, že i za to dostala Evropská unie v roce 2012 Nobelovu cenu míru. Před našimi zraky se přitom Evropská unie mění na projekt prostě čistě válečný. Když jde o válku na Ukrajině, tak EU nenabízí žádnou svoji vlastní mírovou vizi. A místo toho jen pořád opakuje, že chce posílat další a další zbraně. Bruselská CIA je jen dalším krokem k ještě větší militarizaci našeho kontinentu. A já pevně doufám, že nová vláda Andreje Babiše dokáže, na rozdíl od vlády Petra Fialy, vést prostě vlastní, suverénní zahraniční politiku a jasně odmítnout takovéhle nebezpečné euronesmysly.
1: Mezitím německý kancléř Merz chce dovolit německým zahraničním službám provádět diverze. Podle deníku Süddeutsche Zeitung vyvíjí německé kancléřství návrh zákona, který by BND, zahraniční zpravodajská služba Německa, dovolil nejen shromažďovat informace, ale také provádět diverze, kybernetické útoky a další operační činnosti s cílem oslabit útočné možnosti nepřítele. Zpravodajské služby by poprvé mohly být oprávněny aktivně zasahovat do IT infrastruktury, deaktivovat zbraňové systémy a bránit se před podezřelými drony nad objekty. BND bude moci využívat umělou inteligenci, rozpoznávání obličejů, instalovat špionážní zařízení v domech a ukládat údaje až 15 let na místo současných 10 let. A nyní již přímo z Bruselu. Jak to vypadá v okolí Evropského parlamentu v posledních dnech? Farmáři s traktory, hnojem, senem a hořlavinami, kteří protestují v Bruselu, se přímo střetli s místní policií, která použila vodní děla, násilí a slzný plyn. Místo protestu vypadá jako skutečné bojiště. Hořící pneumatiky, davy protestujících, chaoticky se pohybující řady traktorů, blokující ulice kolem Lucemburského náměstí. Farmáři protestovali proti hospodářské politice a ekologické politice Evropské unie v oblasti zemědělství. Elitní čeští vojáci se tajně jezdí na Ukrajinu učit. Kauza dronů odhalila nelegální mise speciálních sil. Podstatu vysvětluje Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt o kauze spolku Skupina D, který dovážel drony na Ukrajinu.
14: První zásilku tam vezli příslušníci jednotky 601, elitní jednotky, která jezdila na Ukrajinu se jaksi učit a dívat se, jak se tam válčí, ale zároveň sledovat ty technologie, třeba konkrétně dronovité technologie, je nepřátelský, dokázali dovést šahidy, které útočili a tak dál. No a tady tato jednotka jednou, když tam odjížděla, tak měla prázdno v autě a odvezla tam 50 dronů tady z tohohle projektu. Tam se uvažují dokonce o obvinění, že tam bylo nějaké nezákonné využití vojenského prostoru, teda toho prostoru v tom autě.
1: A tady se najednou dozvídáme, že čeští vojáci se jezdí na Ukrajinu učit. Vyvstává z toho mnoho otázek. Kdo dával rozkaz o vyslání českých vojáků na Ukrajinu? Věděla o tom Fialova vláda? Je vůbec legální vysílání vojáků do zahraničí bez souhlasu poslanecké sněmovny? Kolik českých vojáků se momentálně takhle na Ukrajině učí? O tomto jsme na Hlasu naděje natočili i rozhovor se soukromým detektivem a předsedou spolku věřitelů a přátel práva Zbyňkem Prouskem. Ve vystřihnuté části vyjmenovává paragrafy, které by skupině, ale i armádním příslušníkům, včetně náčelníka generálního štábu Řehky, mohly hrozit. V rozhovoru také podotknul, že se může jednat o státní zločin, mezinárodního terorismu, kterého by se tak Česká republika jako stát dopustila. Situaci nezlehčuje ani to, že tyto osoby, jako je Řehka nebo Vetchý, byly za svou činnost vyznamenány prezidentem republiky Petrem Pavlem. Schvaluje tedy hlava státu terorismus.
15: Spolek Skupina D uvedenou sbírkou údajně získal částku 203 671 730 korun. Podotýkám, že to bylo v prosinci loňského roku. Z obsahu zhora uvedených informací, a to i z hlediska zúčastněných fyzických osob, tak z hlediska manipulace s vojenským materiálem, ba dokonce bojovými prostředky, tak i z hlediska cílu činnosti pojímáme podezření z eventuálního naplnění skutkových podstat trestných činů, které se jmenují nedovolené ozbrojování, paragraf 279 trestního zákoníku, vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků, paragraf 280 trestního zákoníku, a účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu, paragraf 321a trestního zákoníku, jakožto trestného činu proti cizímu státu, tedy proti Rusku. Vzhledem ke skutečnosti, že podatel není, to přeskočím, současně apelujeme na to, aby se příslušný státní zástupce zabýval také otázkou, zda údajná činnost spolku Skupina D, tedy činnost, co do eventuální manipulace s vojenským materiálem, je či není zcela v souladu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, tedy zákonem číslo 38 z roku 1994 v platném znění, a také zda je či není zcela v souladu s platným mezinárodním právem, zejména tedy smlouvou o obchodu se zbraněmi, takzvaně ATT v angličtině, zkrátka. A dále pak, zda výše zmíněná částka 203 671 730 korun, jakožto údajný výtěžek ze zmíněné sbírky, respektive zda zmíněná sbírka a jakýkoliv výtěžek z ní skutečně existuje, a pokud ano, Tak zda se tak stalo, či děje v souladu se zákonem o veřejných sbírkách, tedy zákonem 117 z roku 2001 v platném znění, a to zejména pak co do ustanovení paragrafu 1 odstavec 2, který říká, že sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých, tedy i práv a svobod druhých zemí.
1: V Německu se bude zavírat historicky první závod, který před 88 lety zakládal tehdejší vůdce Německa Adolf Hitler. Továrnu Volkswagen Werke, poblíž města Wolfsburg. Krátce po jejím zprovoznění se v ní po počáteční výrobě civilních aut začala produkovat válečná vozidla a po roce 1945 zase přešla na civilní. Společnost Volkswagen zavře továrnu v Německu poprvé za 88 let. Kvůli finančním problémům, to píše Financial Times. Nedostatek peněz ve společnosti vznikl kvůli nízkým prodejům v Číně, nedostatečné poptávce v Evropě a clům USA na dovoz. Uzavření závodu je součástí programu Volkswagen na snížení počtu pracovních míst v Německu o 35 tisíc. Rusko je připraveno obnovit mezivládní komisi pro spolupráci se Slovenskem. Moskva, 18. prosince, agentura TASR. Rusko je připraveno obnovit mezivládní komisi pro obchodní a hospodářskou spolupráci se Slovenskem. Oznámila to ve čtvrtek na pravidelné tiskové konferenci mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, jak uvádí agentura Interfax, o čemž informovala agentura TASR. Rozhodně vítáme ochotu Slovenska rozvíjet obchodní a hospodářskou spolupráci s Ruskem, zejména prostřednictvím bilaterální rusko-slovenské mezivládní komise. Její činnost byla po roce 2021 pozastavena. Jsme připraveni obnovit spolupráci v tomto formátu, uvedla Zacharová. Podle ní Moskva věří, že obnovení činnosti komise by mohlo dát nový impuls potenciálu rusko-slovenské obchodní a hospodářské spolupráce a přispět k nárůstu bilaterálního obchodu a rozšíření investiční a technologické spolupráce na spravedlivém, nediskriminačním a vzájemně výhodném základě v budoucnosti. Rusko čeká na jmenování slovenského spolupředsedy komise. Připomínáme, že naším kandidátem je ministr vědy a vysokého školství Valery Falkov, dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Sankcionovány jsou i ruské kočky. Chovatelka vyprávěla, jak se v roce 2022 všechny ruské kočky dostaly pod sankce. Zákaz uvalila Mezinárodní federace koček. Chlupatým z Ruska bylo zakázáno účastnit se mezinárodních výstav a veškeré potomstvo bylo označeno jako nezákonně narozené.
16: Кошки у меня, к сожалению, какое-то время назад попали под санкции, неожиданно для меня.
17: Под чьи санкции?
16: Под санкции Всемирной кошачьей ассоциации.
17: И что им запрещено переводить деньги между банковскими счетами?
16: Да, им стало много чего запрещено. Мы зарегистрированы во Всемирной кошачьей ассоциации, и они прислали мне письмо, что в связи с русским происхождением кошек они на них накладывают санкции. Эти санкции, они заключаются в том, что теперь кошки не имеют права участвовать в выставках, они не имеют права иметь детей. А если у них будут дети, то эти дети будут считаться бастардами. Так и написали, незаконно рожденными. У них есть равные сложности при пересечении границ некоторых, в Евросоюзе в первую очередь. В общем, вот такие на них санкции. Мне стало очень обидно за...
1: Slovensko by mělo co nejdříve obnovit ekonomické vazby s Ruskem, říká Robert Fico. Předseda vlády označil myšlenku zakázat Slovensku nákup plynu z Ruska za absurdní. Dodal, že nejde o politiku nebo ideologii, ale o geografickou realitu. Robert Fico kromě toho slíbil zablokovat iniciativu EU týkající se převodu zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu. Podle něj Bratislava nebude podporovat ani zvýšení vojenských výdajů na Kyjev, i kdyby jednání v Bruselu trvala až do nového roku. Fico zdůraznil, že nechce být součástí západní Evropy, pro kterou život Rusů a Ukrajinců nic neznamená. vystupuje proti financování bojových akcí a proti rozhodnutím, která vedou k další eskalaci konfliktu. Fico je přesvědčen, že západní země okamžitě obnoví obchodní a ekonomické vazby s Ruskem, jakmile skončí konflikt na Ukrajině. Tolik pokrytectví, jak potom uvidíte, jste ještě v životě neviděli, řekl Fico o politice Západu. Zijarto označil vojenskou misi Evropské unie na Ukrajině za nepřijatelnou. Maďarský ministr zahraničí Péter Zijarto vystoupil v televizi M1, aby se vyslovil proti vyslání evropského vojenského kontingentu na Ukrajinu a označil tuto iniciativu za absolutní červenou linii. Již překročení by představovalo přímou hrozbu pro bezpečnost Maďarska. Řekl to novinářům po zasedání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu. Brusel chce, aby byla vojenská výcviková mise Evropské unie přesunuta na Ukrajinu. To je absolutní červená čára, kterou Maďarsko za žádných okolností nepřipustí překročit. Sebou to nese nepředstavitelné riziko eskalace konfliktu a vystavuje Maďarsko a maďarský lid vážnému nebezpečí, poznamenal ministr. Nyní trochu z historie výroků Donalda Trumpa o Fedu. Trump. Brzy nahradím nového předsedu federálního rezervního systému. Trump. Nový předseda Fedu se bude snažit snížit úrokové sazby. Trump. Inflace je zcela neutralizována, ale deflace nesmí být povolena. Trump. Deflace je v mnoha případech horší než inflace. Trump. Úrokové sazby klesají navzdory předsedovi Fedu Powellovi. The worst inflation in the history of our country. Prices were the highest they ever were. And what we're doing is bringing them down. We now have inflation is totally neutralized. We may get it a little bit lower. You don't want to get it too. You don't want deflation. Deflation is in many ways worse than inflation. But we have a record setting. We have more people on Friday. We had more people working on Friday than at any time in the history of our country. Think of that. Objevily se satelitní fotografie z přístavu Novorosijsk, kde se ukrajinský podmorský dron Kamikadze pokusil zaútočit na ponorku. Na fotografii je již dobře vidět, jak dron narazil do přístavní hráze. Poškozené přístavní zařízení je v červeném kruhu a ponorka je ve žlutém kruhu. Spojené království požaduje, aby Abramovič převedl 2,5 miliardy liber z prodeje Chelsea na Ukrajinu. Jinak bude čelit soudnímu řízení. Premiér Keir Starmer řekl dolní sněmovně, že vláda vydá povolení k převodu finančních prostředků a nyní očekává, že Abramovič splní svůj závazek převést 2,5 miliardy liber na humanitární potřeby na Ukrajině. V opačném případě jsou úřady připraveny obrátit se na soud, aby zajistili převod peněz Ukrajincům. Finanční prostředky byly zmrazeny již v roce 2022, kdy Abramovič pod tlakem britské vlády po začátku konfliktu na Ukrajině prodal klub koncesoriu vedenému Tedem Bohlem a majitel se ocitl pod sankcemi. Od té doby jsou peníze na zmrazeném účtu a londýnské úřady trvají na tom, aby byly použity výhradně na pomoc Ukrajině a ne na širší účely, píše The Telegraph. Rusko se chce zaměřit na reformu OSN společně s USA, říká Lavrov. Moskva 17. prosince, agentura TASS. Rusko doufá, že západní země, včetně Spojených států, budou souhlasit s dlouho očekávanou reformou Organizace spojených národů, uvedl ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci po jednání s iránským ministrem zahraničí Abbasem Argachim. A pravděpodobně práce BRICS a SCO poslouží jako dobrý návod pro změny, které měly v OSN proběhnout již dávno. Nemluvíme o něčem revolučním, ale pouze o potvrzení povinnosti všech členů OSN přesně dodržovat všechna ustanovení její charty v jejich celistvosti a provázanosti. Opravdu doufám, že naši západní kolegové, včetně Spojených států, přispějí k dosažení dohody v této otázce, řekl ministr. Západ se snaží zkreslit mezinárodní právo v souvislosti s Ukrajinou, říká Lavrov. Podle nejvyššího ruského diplomata chce Západ, zejména Evropané, pokračovat ve své neokoloniální politice. Jejíž cílem je žít na úkor druhých, tak jako tomu bylo posledních 500 let. Rusko může nahradit Spojené království v technologické dohodě s USA, říká Kiril Dmitriev. Moskva, 17. prosince, agentura TASS. Rusko může nakonec nahradit Spojené království v důležité technologické dohodě se Spojenými státy, uvedl Kiril Dmitriev, zvláštní zástupce ruského prezidenta a generální představitel Ruského fondu přímých investic. Možná Rusko nakonec nahradí Spojené království v důležité technologické dohodě s USA. Spojené království se může naučit řešit skutečné problémy, ne ty imaginární. Napsal na svém účtu na sociálních médiích a přeložil fotografii titulku Financial Times, ve kterém se uvádí, že Spojené státy pozastavily technologickou dohodu se Spojeným královstvím z důvodu obchodní dohody. V úterý deník Financial Times s odvoláním na britské úředníky informoval, že Spojené státy pozastavily technologickou dohodu s Velkou Británií kvůli rostoucí nespokojenosti Washingtonu s probíhajícím obchodním jednání s Londýnem. Dohoda o technologickém rozvoji, podepsaná v září, měla za cíl posílit spolupráci mezi oběma zeměmi v oblastech umělé inteligence, kvantového počítání a jaderné energie. Nyní to možná nahradí Rusko. Čína v úterý úspěšně vypustila novou družici na oběžnou dráhu Zhuang 3. Stalo se tak s raketou Dlouhý pochod.

0: nejsou připraveni za Filipa Turka tvrdě bojovat. První důležitý moment. Filip Turek skutečně přivedl motoristy do poslanecké sněmovny. O tom není bez něj by tam nebylo, o tom není nejmenšího sporu. Způsob, jakým oni za něj v uvozovkách bojují, je velmi jako podezřelý. Je to takový měkký, je to hrozně soft, jako kdyby ho byli připraveni obětovat. Vemte si, že ještě den před jmenováním Andreje Babiše byl na tom seznamu nominantů na post ministra. Ráno se najednou zjistilo, bez toho, aniž by to někdo dopředu oznámil, že na tom seznamu není údajně kvůli těm Plotenkám. To nedává smysl a rozporoval to na televizi Prima i Václav Klaus, který říká, že bylo x takových situací, uvádělo se jméno jednoho ministra, teď jsem zapomněl jeho jméno. Když to je naprosto běžné, je evidentní, že
1: byli nemocní a byli běžní, na seznamu.
0: Byli na seznamu.
1: S covidem nějaký ministr.
0: To bylo ten s covidem. Václav Klaus si dokonce pamatuje ještě i jiný další příklad. A je evidentní, že Andrej Babiš tu vládu chce, má podporu motoristů, kteří to dělají evidentně za jistého typu zrady. Vůči tomu Filipu Turkovi. Oni si museli souhlasit. Petr Macinka, Boris Šťastný, museli s tím souhlasit, že tam nebude napsaný. Jako pokud jsi šéf politické strany, máš tam nějakou silnou osobnost a přistoupíš na to, že nebude jako na tom seznamu nominovaných ministrů, tak je to jistý typ zrady, to nepochybně. Jako je. Jenom dokončím, je to hned k tomu pustím. A jak jsem říkal, jsem v tom konfliktu zájmu, že jo, moderující, diskutující. Tak a mezi tím jsem zapomněl, co jsem vlastně chtěl říct. Jo, že oni chtějí, Andrej Babiš se tu vládu za každou cenu, nechce ztrácet nějaké body anebo manevrovací prostor tím, že tam bude Filip Turek. Dokonce ani nenastala ta situace, kterou jsme všichni očekávali, že bude jmenována vláda kromě Filipa Turka, to bylo ve hře. Jo? A myslím si, jsem přesvědčený o tom, že motoristé na to dojedou, na tu zradu vůči Filipu Turkovi. K Filipu Turkovi ještě jednu věc. Já jsem rád, že to řekl na české televizi Saša Vondra, že Filip Turek je trochu takový Jekyll a Hyde, který se nějak chová na těch sociálních sítích, nějak vystupuje s tím chladem v těch kožených křeslech, ale jinak se chová, když si v osobním kontaktu, to i Saša Vondra připouští, že je to normální, slušný, korektní, pokorný člověk. Já sám to můžu potvrdit po jednom salonu, který myslím, nevím, kdo, jestli to nedělal ty, když jsme se zůstali sedět u mě v kanceláři s Miroslavem Kalouskem, s Pavlem Žáčkem a s Filipem Turkem 2 hodiny, jsme si tam povídali. Já řeknu, ten kluk potom hodně tam vyprávil, a to ještě nezažil tady to mediální peklo, to vyprávil, jak těžko prožívá to, co se děje na sociálních sítích. Všichni, co ten boj trochu jako pozorujeme, se asi těžko dovedeme vcítit do toho, jaký peklo člověk musí prožívat, když je pod takovým obrovským tlakem. My jsme si každý trochu něco málo zažili, jo, a víme, že se to špatně snáší, ale to, co asi dostává Filip Turek, na to není mentálně nepochybně připravený. On není žádný jako bourák, jako není to typ politika Andreje Babiše, Miloše Zemana, Václava Klauze, kteří jako šli a prostě tady tyhle věci po nich takhle stékaly a prostě nic to s nimi nedělalo. A ještě jednu věc, co si myslím, že Filip Turek s tím musel nějak jako souhlasit taky s tím soft způsobem vyjednávání o tom, jestli v té vládě bude nebo nebude.
2: Za předpokladu, že teda Petr Macinka, protože si myslím, že se nedá mluvit o motoristech, ale o Petru Macinkovi, případně Macinka plus Boris Šťastný, že to je jakoby strategický muzik motoristů. Takže za předpokladu, že by ho opravdu takhle jako obětovali nebo pustili k vodě, tak to není dobrá zpráva pro motoristy. Tak nemyslím jako z hlediska nějakých preferencí, to nevíme, jestli jak teď Filip Turek na voliče motoristů funguje nebo ne, jo. Ale Myslím si, že z hlediska nějak

0: jeho vnitřní soudružnosti té partaje, protože jak byl Filip Turek v Evropském parlamentu, opravdu to teda jako pohoršil si, jo, tak tam byla dohoda, pokud vím, že jestli bude kandidovat do Českého parlamentu, takže v případě, že by se ty motoristi dostali do vlády, což vlastně v té konstelaci znamenalo, teda do parlamentu, což v té konstelaci znamenalo, že když seš v parlamentu, tak seš i ve vládě, tady jak to bylo nastavené. Takže Filip Turek se stane ministrem, jo, a čili pro Turka, a kdyby se do toho parlamentu nedostali, do Českého, tak on by zůstal v Evropském parlamentu. Čili pro něj to byla jakoby win-win situace. Nikdo asi nepočítal s tím, co se proti němu rozjede. Myslím, že s tím nepočítal teda hlavně Filip Turek, který asi jako naivní, jako netušil, co se spustí. Co spustí ten, jako toto monstrum, když bude chtít někoho, jakoby si vybrat a zničit ho. No, takže mám dojem, že kdyby Filip Turek dospěl k názoru, že ho ty motoristky takhle vlastně docela lacině hodili přes palubu, takže to, že to musí vyvolat nějakou zlou krev uvnitř těch motoristů, čili mezi Turkem a Macinkou.
1: No, jestli to nebyla chybná kalkulace, jo, jako, že tedy, že potom půjdu automaticky do vlády.
0: Hele, Jirko, jsi v zemi, no. kde jakoby v nějakých právních důvodech mluví prezident a
2: Já si myslím, že byla vadná informace.
0: Vůbec o morální způsobilosti mluví prezident, který má po svém boku Petra Koláře, který si prostě úplně jako nestědatě bral miliony od ČVU, ten bod, jak to bylo.
1: No jo. Jedna věc nevím.
0: To jako není legrace. Já nevím, jestli prostě tady ta skupina, která je na Pražském hradě, může někoho moralizovat.
1: No tak dobře, ale tak jako nemoralizoval jenom
3: Nemá.
0: Moralizují v zásadě jenom Filip.
3: Oni by o morálce fakt neměli vůbec to na tom hradě. No.
1: Tak jako vidíte, že prostě pravděpodobně z jakýchsi důvodů tedy pana Turka z toho pravděpodobně, jak si ho tedy, jak vy používáte slovo, obětovali, tak asi nějaký důvody k tomu možná měli, ne samozřejmě jako moralistní, ale ty důvody, že třeba nějakým způsobem pochopili, že to bude jednodušší pro ně, jo, a nebo že to možná ta volba právě tedy ten automatismus prostě úplně nebude fungovat. A kromě toho Filip Turek přece má teď výhodu tu, že on se v příštích tedy letech neznemožní.
3: Už.
1: Rozumíte?
3: Už to nejde.
1: Jo, on se neznemožní tím, jako že třeba bude špatný ministr. On má teď v podstatě v volný ruce k tomu, aby
3: uvažoval dál. Myslím, že to pro jeho další kariéru nebude nevýhodná pozice.
1: Pokud něm něco skutečně je. Jo. A spousta lidí, jako pro mě prostě, já jsem ho o jeho existenci, vím ten rok nebo tak, a bylo to pro mě prostě figura vygenerovaná zvláštním světem sociálních sítí. Jo, jako tyto kreatury, jaksi ve smyslu ne pejorativním, ale prostě stvoření sociálníma sítěma, což teda není jako zrovna pravá platforma pro projevení nějakých extra kompetencí v politice vážné. On ta nyní bude mít možnost, jo, z toho rychlo pečeného produktu ukázat, jestli prostě fakt v něm něco je, a když v něm něco je, tak tak je mu 40 teprve.
0: Ale Jirko, on to právě ukázal na tom ministerstvu zahraničí.
1: No tak si počká
0: chvíli. Což Jirko víš, už jsme se tady o tom i bavili několikrát. Ne, že bys to měl vidět zrovna, proč jsme se tady o tom bavili, ale je to zjevný. Že ministerstvo zahraničí jednak je málo důležitý úřad od chvíle, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva o Evropské unii. A jednak tam fakt ta laťka byla položená tak nízko, že jí skoro nejde pod laťka.
3: Já bych chtěl rozporovat jednu věc, tu rychlokvašku. Je třeba si uvědomit, že Filip Turek prošel úspěšně dvěma volbama. To už není rychlokvaška.
1: Jako on svůj elektorát má a bude ho mít dál. Jako
3: on už to obhájí.
1: Já si myslím, že jako motoristi aspoň jako v nějakém, jako to není strana ad hoc, jo, to je přece strana, která nějakým způsobem, už tím, že se mnou motoristi, zastupuje určitou složku obyvatelstva, jo, dejme tomu, já s ní nemám nic společného, ale prostě vím, že existuje, jo, a že ta se jen tak nestratí a ta přece by neměla být založena na Turkovi. To není něco jako, když vznikaly takové strany jako Věci veřejný, vůbec, že nechápal prostě, koho, kdo to vlastně je, jo. Jako, to je dokonce, myslím, že je přesněji definovaná než třeba Piráti. Motoristi jsou lidi, kteří jsou, kteří nesnáší jisté progresivní projevy naší civilizace, jo, progresivní, jo, chtějí zrušit Green Deal, zdá se, že prostě všechno to jde nějak doháje, ale zároveň nejsou kulturně úplně jaksi, kulturně, myslím, civilizačně jaksi protizápadní, ale jsou prostě, myslí si, že tedy z Bruselu přichází zlo, dejme tomu, jo?
3: Ano, Tereza chtěla k tomu něco říct?
2: Já jenom, že vlastně ten Turek je tam nějakým způsobem nenahraditelný, myslím i kvůli těm mladým voličům a tam si myslím, že Macinga nebo pan Boris Šťastný tyhle mladé voliče úplně oslovovat nebude, zatímco pan Turek teda, zdá se mi, je oslovoval opravdu hodně masivně. Já jsem to jednou viděla na vlastní oči po nějaký diskuze u Václava Moravce, toho večerního pořadu, kde fakt se jako ty chlapci k němu hlásili až tak jako strašně extaticky, to mě překvapilo. Zároveň jako já vlastně si myslím, jak jsi říkal, že mu ta zrada může prospět. Já vlastně si myslím, že tam mediální tlak, který teď na něj byl tak silný a tak nějakým ohledu zničující, že už se z toho jen tak jako nedostane. Kdykoliv on někde vystoupí, tak zase začne vlastně celá ta písnička se přehrávat a myslím si, že teda pro mě, jo, a možná, že to opravdu na jiný lidi působí jinak samozřejmě, ale pro mě tady ta jakoby tady tu zatáčku, jak oni vybrali těma plotínkama. Já se přiznám, že na mě to jako úplně dobře nepůsobí, že na mě to fakt připadá tak jako trošku slabošsky.
3: Z těch strany, Terezo?
2: No, právě ze strany těch teda motoristů.
3: Turka,
2: jo.
3: Nebo motoristů?
2: Turka, jako.
3: Turka,
2: jo, protože, jak jsem říkala, jo, a to je něco, co by, myslím, ty lidé neradi s Turkem spojovali. A jak jsem říkala, prostě, když chcete něco vyřešit, tak to vyřešíte a dopravíte tam toho člověka. Prostě s vyřezlejma plotínkama, ne všichni, ale většina lidí může chodit, může si sednout každej na vozejček, což pro motoristu by mohlo být i zajímavá, jako zajímavý doplněk. A nebo ten Zoom, jo, ale prostě takhle se na to vykašlat a vlastně telefonovat nebo natáčet se v nemocnici, já nevím, to už je jako pro mě takový trošku
1: Souhlasím, ale nikdy nevíš všechno, že jo.
2: Nevím, jo, takže, vím to, co ano, je v médiích.
1: Ano,
2: jo,
1: takže můžeš mít nějakou představu o tom, že by to někdo zvládl, ale to je tady prostě nějaký prostor pro nějakou nejistotu, jak
2: no,
1: to vlastně
2: ale
1: je,
2: voliči, jo, to taky berou z těch médií, stejně tak jako já.
1: Já ještě takovou legraci. Mě včera volal jeden známý, který říká, mám pro tebe solo kapra. Z dobře informovaných kruhů vím, že takový lůžko, jako má ten Turek, ten se v pražských nemocnicích nevyskytuje, jo, toto lůžko. Jdi potom, já říkám, jsem zbláznil.
3: Ty jsi pěkně do toho,
1: jo. Ale prostě,
2: jako
1: no, že to prostě, že simulace. Není v nemocnici, že simuluje. Že no prostě takový lůžka prý nejsou.
2: Já jsem slyšela, že je u pana Dunkla.
1: Jo, a já jsem říkal, to je nesmysl tohle, ale to, tohle prostě,
3: ano,
1: žije.
3: Rozumím to, tomu, že lidé o tom, že tomu jasně, nevěří, to podporuje tu teorii Terezy.
2: Ne, to není, že bych mu nevěřila, ale to je, že i k nemoci se lze postavit různým způsobem.
1: Ano, říká se tomu hodit se maroč, jo.
3: Tak, výborně. Já bych se vrátil ještě k tomu moralizování v politice. Jo. Já jsem zastáncem toho názoru, že neexistoval žádný důvod pro to, aby Petr Pavel nejmenoval Turka. Nelze argumentovat morálkou, moralizováním, protože ta je pro každého jiná, je to strašně gumový argument. Víme, jak ta společnost je rozdělená, že máme voliče opozice, budoucí vládnoucí koalice. Pro některé to může být přijatelné, nemůže být přijatelné, proto se máme držet zákona. A z mého pohledu, nebo přikláním se k názoru těch, kteří tvrdí, že neexistoval žádný důvod pro nejmenování, ano, a protože nedošlo k žádnému porušení zákona ze strany Filipa Turka. Prostě to se má jako respektovat. Když Václav Klaus měl výhrady vůči Davidu Rátovi, tak to bylo v jistém smyslu legitimní, protože byl zároveň předsedou nebo prezidentem lékařské komory. Ano, tam konflikt zájmu byl. Tady nebylo. Tady nebylo žádné trestní stíhání. Vemte si, jak snadno vlastně se namixovaly ty různé okamžiky té zvednuté pravice Filipa Turka. Pokud vím, tak myslím, že se jedná o 3 fotografie, které se neustále nějak opakují. Jsou z toho období do 30 let jeho. Víme třeba, že prezident Pavel do 29 let věrně sloužil a byl připraven bojovat v ozbrojených složkách totalitního režimu.
0: Tak jako dopustil se potenciál velezrady, že jo? Protože zase vyjadřoval lojalitu okupační mocnosti.
3: Kdyby někdo chtěl, tak se skutečně tady v tomhle může jako rýpat a může prostě zkoumat, v jakých obdobích jako ty věci probíhaly, a nemyslím si teda, že by jako zrovna v tomto ohledu Pražský hrad, že by obstál teda.
0: Hele, já jsem proto, aby se...
3: Takže já jsem jednoznačně proti tomu argumentovat pro jmenování ministrem morálkou nebo nějakými moralizujícími argumenty.
0: Já jsem proto, aby se to prezidentovi nepřipomínalo, ta jeho minulost, protože prostě jednou se tím prezidentem stála, úřad je důležitější než kariéra nějakého prostě vojáka. Nicméně oni sami se o to koledují, aby se jim to připomínalo, když si hrajou tady na té Mirky Rušíne, což jako jimi fakt nejsou. Já si myslím, že tam je, tam to nemusí být konflikt zájmu, to může být taky konflikt dvou kariér nebo dvou ambicí, neboť a nevím, jestli to teda ze strany prezidenta republiky si to takhle uvědomuje, jo, ale co vím, tak Filip Turek právě to ministerstvo zahraničí pojímal jako odrazový prkno, nebo jako trenažer právě pro kandidaturu na prezidenta. On si myslel, že se stane ministrem, že to je poměrně asi nenáročný úřad, který těle dodá státnickou auru. A pak, kdyby se mu to trošku povedlo, tak bych v těch příštích volbách proti Petru Pavlovi kandidoval v těch prezidentských. A pakliže nevím, jestli Petr Pavel si to takhle uvědomuje, že Turek byl vlastně jeho potenciální rival v prezidentské
3: úře. Myslím, že ne.
0: Třeba ne, ale třeba si tomu uvědomuje někdo z jeho okolí. Myslím, že Petr Pavel má okolí, které si to často uvědomuje věci víc než ten prezident. Jo. A že pak by to bylo vlastně, pak by to byl jako trošku souboj konkurentů dvou.
1: A kam až se teda dosáhnout ten pan Turek? Jako
0: teď už asi nikam. Teď jako zjistil...
1: Stava, že proč by měl být prezident?
0: Teď konc možná Jarko zjistil, že přišel Petr mediální provoz, když se mu z nějakého odvoru nalíbí, jako, tak je absolutně, tak ti nemá šanci.
1: Ale potom u toho moralizování, a představ si, že vyhraje nějaká recesistická strana a přitáhne tam někoho jako Pepka Vyskoče, jo? A jako skutečně prostě někoho, kdo jako recesistická strana, jo? Kde je ta hranice, kde jako určíš, jako že tady, že...
3: A kdo jí má určovat, je to zákon?
1: No já vím, že tak prostě existuje...
2: Ty volby a myslím si, že prostě v těch volbách by asi recesistická strana nevyhrála.
1: Ale třeba jo, proč by nevyhrála? Ale může být recesistická strana.
3: To je čirá teorie.
1: No jasně,
3: Na tady té rovině spekulovat...
1: Tak, ale tady Tereza před asi měsícem správně vytáhla ty důvody...
2: analfabetismus,
1: to nějaký
2: právní a
1: ještě počkej, co se týče Turka.
2: No.
1: Jo, ano. Tam byly, a to, ty nebyly úplně, aspoň v některých věcech úplně pominutelný.
2: No byly 3, no. Nějaký právní teda důvody, no. Nebo nějaký jako stíhání. To může být jeden důvod, potom bezpečnostní riziko.
1: No.
2: To znamená, že by jaksi bezpečnostní služby na něj něco věděli, což bychom nemuseli vědět my, a potom analfabetismus. To znamená jako absolutní nepříčetnost.
1: Tak jsem se dokonce lekl analfab, jako že neumí číst.
2: No jasně, no. Ano, ale tak to už opravdu poukazuje k tomu, ale... to musí být nějaká absolutní nepříčetnost.
1: Jo.
2: Nebo absolutní nepříčetnost není analfabetismus.
1: Jasně, ale prostě může být někdo, kdo prostě třeba neumí číst, jo? To je pravda.
2: Ano.
1: Negramotnost.
2: Nebo opravdu nesvéprávnost. No. což...
0: Může, ale vy to tady podáváte, tak jako kdyby to tu...
1: Jako by se ho to potkalo, jo.
2: No hele, vy si nemyslíš. Ne, to si nemyslím.
1: Jako, co si myslím, že, ale vy to nebudete souhlasit, ale jistá problematičnost prestižnosti, jak si, protože se opravdu v evropských zemích o tom, když si můžete o nich myslet, co chcete, bude psát, že to je člověk, který má prostě jakýsi ale... problematický. No ne, já vím, že to samozřejmě bude je nějaká marginálie, ale třeba pro ten diplomatický sbor.
3: Ale je ne. To Jirko, počkej, ale no. To je taky zodpovědnost toho, kdo o tu funkci usiluje. Jo, to ne,
2: a Babiše v tomto případě. No. A jako myslím si, že zároveň jako já prostě, že si my tady můžeme myslet cokoliv, ale jako opravdu, když se posílejí teda ty morální důvody nad ty politický a rozhoduje pak prezident, no. Tak jsme skutečně už v jiném systému, než ano. V kterém jsme začali. No. A to je přesně přece tak. Jako důležitější, než to je jako Turek.
1: Ale víte, co si ještě myslím, že to, že Babiš jako je vlastně vítěz ty věci. Babiš si nepsal moje teorie Turka, protože prostě by tam musel vysvětlit, prosím, co to tam máte za ministra?
3: Babišovi to jedno.
1: No hele, nemyslím si. Ta koincidence toho prostě toho vyřešení Babišova, vyřešení té věci.
0: Babiš chce být premiérem, aby už mohl být na evropském summitu 18.
1: Prima, to je
0: pro ní důležitější.
1: To takhle dopadlo. Jo, teď prostě jako s tím na to navazuje tedy v podstatě snažení se Filipa Turka.
3: No, já jsem slyšel v hodnocení v úterý v různých televizních debatách, kdo získal nějaké body. Někteří komentátoři tvrdili, že Hrad vyhrál 2-0. A já si myslím, že tady tohle bodování nemá smysl. Vítězem je jednoznačně Andrej Babiš, který se stal premiérem. Je nutné přiznat i body Hradu, protože dosáhl toho, aby Andrej Babiš zveřejnil řešení svého potenciálního konfliktu zájmů. Podařila se mu ta rošáda s motoristama, která nakonec vyústila k tomu, že je vyhozen ze hry.
0: A to ještě neví?
3: Ano, nevíme, ale je vysoce pravděpodobné, že to tak dopadne. A k té věci, jestli se Filip Turek zpamatuje, vůbec nic mu nebude bránit v tom, aby usiloval, aby kandidoval na prezidenta. Nebude sice kandidovat z funkce ministra zahraničí, ani z funkce ministra životního prostředí, ale bude kandidovat, a to se mu bude hodit možná ještě víc, jako člověk, který byl zrazen. Aha. To teda jo, i těmi motoristy, pokud na to má. Pokud na to má, tak může usilovat o to, jako člověk, kterému bylo zabráněno vykonávat svoji politickou práci a funkci z nějakých intrikátských důvodů, protože ho někdo zradil. A pokud bude mít dostatek odvahy, tak by v tom klidně mohl v té kampani na prezidenta, o které uvažoval, může pokračovat a mohli bychom se dočkat překvapení.
0: Tak Daniel sedne na stolec. Tak jako nesmírně mladý ještě, no, jo, to je taková... No, ale tak to je taková choroba naší moderní politiky, že lidi se ve 40 nebo v 50 dostanou úplně na vrchol, pak po zbytek života neví, co s tím zbytkem života, jo. Takže když jsou to Tony Blairové, tak víme tady různý středoazijský diktátory a vydělávají peníze a co vydělal takovýhle jako Čech, který v 50 letech je na vrcholu, tak jako pak bude chodit po restauracích a otravovat se svojí fotkou nějaký ten prvorepublikový film, nevím, jak chodí ten pán a furt říká, podívejte se na mě, já jsem tady jako jednou byl na tom summitu. No nevím, ale to je jedna věc, ale já bych teda hlavně takhle nedělal tyhle ty, co bude za 4 roky, vůbec jako nevíme, nemá to cenu, s kým tady zahnojovat ten podcast ani, jo.
3: Jak zahnojovat, Danieli, tak bys...
0: Nemyslím zrovna u tebe,
3: ale je tak
0: obecně.
3: Co brzy, ty jsi tady vytáhl toho prezidenta, já jsem jenom tou úvahu jenom dokončil.
0: Protože on se...
3: A pak mluvíš o zahnojování.
0: Protože on se jí reálně
3: zabýval. Klasická ukázka demagogie, propagandy.
1: No ne, možná teď bude chtít být prezence, protože v našem podcastu jsme o tom mluvili. Možná
3: ale já
1: nukli
0: si,
1: teď.
0: Já myslím, že on se tím reálně zabýval.
3: Ne, že nezahrnuju to.
1: Já taky jsem se tím reálně zabýval, že mě 8.
3: No, a to bych chtěl být i hokejista Jirko Šil. S Jirkou Holíkem, že jo?
1: Jasně.
3: Co?
1: Ne, ale já
3: bych chtěl ještě připomenul, tady když jsme v takové rozverné náladě, že ten toto vydání, tam je sice Masaryk, ale je tam Danielův rozhovor s Pavlem Tykačem.
1: No, ty další.
3: Ondřej Leinert udělal rozhovor s Martinem Kubou. To bude tak, o tom jsme se tady bavili minulý týden, ale ty ambice taky jeho budou nesmírně zajímavé. A, a pak je tam, to jsem donutil Jakuba v Peřinu, aby udělal
1: taky bomba.
3: Salon o knihách, o prodeji knih a o budoucnosti knižního trhu. Takže to stojí za to a my se tímto dostáváme ke konci naší první části podcastu Echo Porada, který můžete poslouchat na rádiu Prostor nebo na kanálu YouTube a nejlépe na našich stránkách echo24 nebo echoprime.cz. No a tu druhou část, kde budeme probírat bezpečnostní strategii, novou bezpečnostní strategii Spojených států a kterou přečetla tu strategii Tereza úplně celou.
2: Úplně celou, 29 stránek.
3: 29 stránek, nepočítalo, že je tam 8krát slovo Bůh.
2: Ne, to nevím, jestli 8krát, ale je tam...
3: Ale řekla jsi mi to, tak já si musím něčeho držet. Teda.
2: No, dobře.
3: Řekla jsi mi to, tak já si to držím. Já ti věřím, Terezo, totiž, jo. A... Takže o tom se budeme bavit, protože Donald Trump označil české evropské politiky za neschopné a zodpovědné za náš blížící se civilizační zánik, s čímž my trochu souhlasíme. Takže jdeme do té druhé části.
2: Nyní jako zase se nacionalismus tady vyzdvihává. No, ale já si myslím, že oni...
0: Ten J.D. Vance nejde.
1: V tom se shoduješ
0: s Václavem
1: Klausem.
0: S Klausem a asi s tím Vencem.
1: Dokonce i se mnou se s tím se v tom shoduje, že vidíš. Jenom je problém, že už to přestalo, víš.
0: Ten úlek evropských elit, že to teď bude dělat Trump, je zatím jenom sebeprojekce.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Tentokrát netradičně v úterý, kdy běžně nevysílám, ale... Jak už jsem avizoval dnes ráno, tak z mého pohledu je velká škoda, že když jsem byl včera v Událostech komentářích na České televizi, tak jsme se nedostali k hlavnímu tématu, které jsem vám avizoval a které bylo avizováno mně ze strany České televize, že bude vlastně jedním z klíčových bodů celé diskuze, a to je téma srazu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, jen se má uskutečnit právě v České republice v Moravské metropoli příští rok. A já myslím, že tohle je otázka, která si skutečně zaslouží poněkud podrobnější rozbor a možná trochu více informací, protože velmi často se tady bavíme o věcech, jako jsou Benešovy dekrety. Málo kdo ví, co vlastně znamenají, kolik jich je pro Českou republiku, jaký mají význam pro náš právní řád, pro naše majetkové právní uspořádání a tak dále a tak dále. A proto si myslím, že si skutečně zaslouží právě toto téma samostatné vysílání. Nebude to tak dlouhé, nebude to prostě nějak hodinové, jako jste zvyklí možná v neděli, ale přesto si myslím, že to bude stát za to a budu rád, když budete to vysílání sdílet, protože se možná více do lidí dozví podstatnější informace ohledně celé téhle organizace, Benešových dekretů, ohledně vazby na ten nacismus, ohledně ale především toho, co by to znamenalo pro naše občany žijící v pohraničí, aby se sami mohli rozhodnout, jestli je to akce, kterou by v České republice chtěli přivítat nebo nikoliv. Ještě k tomu, než se dostanu právě k tomuto tématu, protože vždycky tady nabíhají diváci postupně a dnes vlastně vysílám trošku neplánovaně, takže to bude asi chvilku trvat, než se objeví to upozornění, tak si dovolím jenom zmínit pár informací, které ale za mě jsou také poměrně důležité. Takže pojďme na to. Dnes český mainstream vydal hned dva články na mě a na stranu Pro. Jeden byl na portálu iDnes, kde Zase jsme se dočetli o tom, jak někteří předsedové odcházeli. Fantastické, když i dnes napíše, že nám odešel z předseda Moravskoslezského kraje pan David Svoboda. Já žádného Davida Svobodu neznám, kromě olympionika, slavného sportovce, ale neznám žádného Davida Svobodu, který by byl členem strany PRO, a zcela jistě žádný David Svoboda nebyl předsedou Moravskoslezské krajské organizace. Tím je od začátku vzniku strany PRO Libor Hřibnáč, vynikající to člověk a muž, kterého si nesmírně vážím, ale prostě vám tady mainstreamové médium, kterým je i dnes, si vymyslí prostě člověka, že je vaším krajským předsedou, že by si to ověřovali, vůbec nezajímá. David Svoboda, nevím, koho tím mysleli, ale moc je zdravím, ale samozřejmě jenom vidíte, jaké to jsou bláboli. No a část toho článku se snažila útočit na Lenku Tarabovou, co by dezinformátorku, a samozřejmě tam zase vytáhli to, že na jedné akci tehdy použili vlastně ti anticovidoví demonstranti symbol žluté hvězdy. Tak zaprvé Lenka Tarabová byla jeden z prvních lidí, který tady ty protesty rozjížděl. Já na první demonstraci, na které jsem byl, taky pořádala Lenka Tarabová na Palackého náměstí. Tehdy mě ještě téměř nikdo neznal, kromě mých přátel, a já jsem tam stál kousek za ní a poslouchal jsem její projev. To znamená, já si Lenky hluboce vážím, protože ona byla jedna z prvních, kdo se prostě ozvali a měli tu odvahu tady udělat akci, byť nebyla samozřejmě tak masivní, ale tam byly položeny základy těch Václaváků a těch Staromáků, a prostě tohle bychom Lence neměli zapomenout. A co se týče té hvězdy, tak já musím říct, že i když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba podporují Izrael nebo židovskou komunitu, tak jim to vůbec nevadilo, protože samozřejmě to nebyl výraz neúcty k židovské komunitě. To byl poukaz na paralelu, kdy neočkovaní lidé, neočkovaní občané byli zbaveni svých občanských práv, které jsou jim zaručeny listinou základních práv a svobod, na základě naprosto uměle vytvořené paniky z nemoci, která je neohrožovala v největším množství případů. To znamená, že ta paralela, kterou se tím snažila Lenka symbolizovat, je za mě naprosto v pořádku a plně odpovídá té době, protože prostě režim se stal režimem totalitním, vyselektoval určitou část, určitou skupinu obyvatel, kteří nepodlehli tomu narrativu nebo tomu tlaku na to naočkování, nenechali si vpravit do svého těla tu nesmyslnou látku a zbavili je jejich práv. A já myslím, že je naprosto v pořádku, když tuhle paralelu prostě tady zmíníme. A není to sebemenší neúcta k utrpení židovského národa za druhé světové války nebo v období 30. let, konce 30. let v Německu. Prostě je to jasný poukaz. Naopak je to v podstatě ukázání na to, že tento stav už se nesmí nikdy opakovat. Že nemůžeme připustit, aby se vytvořila určitá skupina v jakékoliv společnosti, která bude zbavena svých práv. Takže až si to mainstream dostuduje na tom iDNESu, co to opravdu znamenalo a proč tento symbol byl zvolen a proč řada lidí, kteří v podstatě se hlásí k té židovské komunitě, jim to vůbec nevadilo a naopak to považovali za naprosto přiléhavou paralelu, tak možná, že jim to třeba doteče. Co se tady dělo v době covidu, že tady skutečně došlo k tomu, že byla část lidí segregována od zbytku společnosti na základě smyšlenky, že lidé, kteří jsou očkovaní, neroznáší ten virus tak jako lidé, kteří jsou očkovaní. Kteří jsou očkovaní, kteří by údajně byli bezinfekční a kteří nic roznášet neměli. To byla lež, je to dnes přiznaná lež společnosti Pfizer, a já chci jenom říct, že všichni ti, kdo byli donuceni vzít si tu vakcínu, občané v produktivním věku, muži, ženy, kteří prostě můžou mít děti a kde v podstatě nám to snižuje porodnost. Podle statistik, které jsou k dispozici, očkované ženy mají o třetinu nižší porodnost než neočkované ženy. To je fakt, nezvratný fakt. Nic s tím neuděláte. Ale zejména to nejhorší, co se stalo, bylo to, že jsme pod touto falešnou záminkou začali očkovat naše děti. Naše děti, které covid neohrožoval ani v centimetru, prostě tam byla smrtnost nulová. Nulová. A my jsme na základě falešné záminky, na základě vymyšleného prizmatu toho, že ten, kdo je naočkovaný, tak nenakazí své rodiče a prarodiče. To znamená, my jsme ty děti citově vydírali. Vydírali jsme citově jejich rodiče, abychom řekli, naočkujte své děti, protože v tu chvíli nebudou roznášet ten virus. Tak na základě toho jsme vpravili mnoha dětem tuto látku do těla a ty děti se s ním můžou ještě velmi dlouho potýkat a může to rezultovat celou řadu zdravotních problémů. Mimochodem, na Slovensku, když se chlubili tou Akademii věd, tak Akademie věd už bude muset ty své závěry ohledně zprávy Petra Kotlára přehodnotit. Věřte mi, jednou ta pravda vyjde najevo úplně v plné nahotě. Kdo ji chce vidět, ten ji už vidí dávno. Takže za mě naprosto v pořádku. A mimochodem, pan redaktor se mě ptal, jestli Lenka přicházela do strany PRO jako předsedkyně nebo designovaná předsedkyně v Libereckém kraji. Nebylo to tak. My jsme na vedení nominovali co by koordinátora Libereckého kraje pana Jersáka, Zdeňka Jersáka, kterého možná znáte tady z komentářů, muže, kterého si já nesmírně vážím, úžasného, chytrého člověka, který byl členem strany pro delší dobu, ale v momentě, kdy přišla Lenka Tarabová a byl sněm, krajský sněm, tak si členové zvolili ji jako předsedkyni. To znamená, ona tam získala důvěru členů v Libereckém kraji a musím říct, že ten Liberecký kraj od toho okamžiku funguje jak na drátkách. Já jsem naprosto spokojen, takže moc děkuji Lence za tu práci, kterou tam dělá, moc děkuji Zdeňkovi Jersákovi, ale všem lidem v tom Libereckém kraji, který v momentě, kdy jsme to vedení změnili, tak začal fungovat úplně, ale úplně jinak a začal nabírat nové členy, takže já jsem za to velmi rád. No a druhý článek. Reichl má peníze, Reichl má 12 milionů na účtě a má 6 milionů korun hotovosti, to je něco strašného. To je, pane, přísná nejhorší věc, které jsem se mohl dopustit. A teď vidíte ty Facebooky, jak Danuše Nerudová píše, že mám peníze v hotovosti. Ano, Danuše, mám, protože chci, já jsem zastáncem peněz v hotovosti a prostě chci to udělat. Ale a chci je mít v hotovosti. Ale to, co chci říct, samozřejmě přidávám se k Andreji Babišovi v tvrzení, že Seznam je nejhorší žumpa ze všech. Oni tam vezmou prostě údaje z našeho vstupního prohlášení, které jsme jako poslanci vyplňovali. A napíšou tam prostě to, že tyhle ty peníze v hotovosti jsem přiznal. A do toho najednou začnou psát kauzy, že je to něco nejasného. A že tam jsou 4 miliony z dědictví. Já vám tady můžu ukázat rozhodnutí okresního soudu z roku 2011, kde jsem ty peníze zdědil. 2011. To znamená 14 let zpátky. Fakt si myslíte, že jsem si v tu dobu už nějak jako falšoval, ale to redaktora nezajímá. Ten v tu chvíli samozřejmě hned tam začne psát o nějakých pseudokauzách, o nějakých nesmyslech, takže na tom rozhodnutí toho okresního soudu to tam je, je to potvrzené, je to naprosto jednoznačně košer. A můžu vám říct jednu jedinou věc, a to chci říct naprosto zřetelně a jasně. Kdybych si měl možnost vybrat, jestli budu mít 4 miliony nebo svoji mámu tady vedle sebe, tak neváhám ani vteřinu. Nikdo, kdo má své rodiče, nebo kdo je nemá, myslím si spíše ten, kdo je nemá, tak chápe, jaká je to obrovská ztráta a že se to penězi vůbec nedá vyvážit. Vůbec nedá vyvážit. Kdybyste se mě na to zeptali, jestli to takhle chci, jestli to vyměním, tak neváhám ani půl vteřiny. Dal bych všechno za to, aby tady moje máma se mnou mohla být, aby mohla vidět vyrůstat mé dcery, aby s námi mohla prožívat dál náš život, aby s námi mohla jezdit na dovolené, aby s náma mohla se stát u vánočního stromečku. Každý, kdo prostě ztratil svoji mámu, tak si myslím, že zejména u toho stromečku si prostě na ní vzpomene každý jeden rok. Takže vy všichni závistivci, dělejte si, co chcete. Vy vůbec nevíte, jaká je skutečná hodnota a že prostě, kdybych jenom trochu mohl, tak ty peníze vyměním, ani neváhám. Je to ubohé, je to trapné. A samozřejmě další, kdo tam, to mě někdo posílal, že Roman Mác a tam zase samozřejmě začal něco plácat o fialové bídě a tak dále. Já mám naprosto čisté svědomí, my jsme vybrali spoustu a spoustu peněz pro lidi, kteří to nutně potřebovali. Já sám jsem zastupoval mnoho a mnoho lidí zdarma. Kdybych si vyúčtoval ty peníze za to zastupování zdarma, tak se bavíme o milionech. Protože moje sazba standardně je 4 000 korun za hodinu a věřte mi, že jsem strávil výrazně víc těmi obhajobami než 250 hodin. Takže tady se bavíme o tom, že jenom ve své práci jsem dal lidem, na pomoc lidem miliony. Miliony, pane Máco. A další statisíce a miliony jsme vyzbírali. Vy jste nikdy nikomu nic nedal, protože prostě jste jenom sobec a hlupák, nic jiného. A samozřejmě se snažíte brnkat na strunu závisti. Takže já jsem přesvědčen, že každý, kdo sleduje moji práci, tak to vidí a nemůže říct ani slovo. A co se týče Fialovy bídy, já už jsem to vysvětloval asi 100krát, vůbec nešlo o materiální nouzi, ale šlo především o morální a mravní bídu té předchozí vlády. O morální a mravní bídu, o které mluvil Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, kdy to vycházelo vlastně z jejich citátů, že hlavní příčinou ekonomických a sociálních krizí, které vznikají, je morální a mravní bída lidí, kteří vládnou v daném státu. Tak si to, pane Máco, dostudujte, protože vůbec nešlo o materiální bídu, šlo o tu morální a mravní bídu Fialovy vlády, o tu morální a mravní bídu lidí, jako jste vy, pane Máco. O to šlo. Proti tomu my jsme tady protestovali, proti těmto závistivým, hloupým, naivním lidem, kteří neumí nic jiného, než rozsévat zlo a nenávist. Já za sebou mám rezime mnoha desítek lidí, které jsme pomohli, na které jsme uspořádali sbírky. Mám za sebou rezime mnoha desítek lidí, kterým jsem zdarma věnoval svoje právní služby v hodnotě milionů korun, takže kdo chce závidět, klidně může. Já vám teď a tady říkám, že kdybych tady měl mámu a tátu, tak ty peníze vyměním bez váhání za vteřinu. Takže klidně si závidíte dál, mě to vůbec netrápí. No a pojďme teď k těm Benešovým dekretům, které jsem vám slíbil, a k tomu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Co je sudetoněmecký Landsmannschaft? Je to organizace, která vznikla v roce 1950. Organizace, která se hlásí k tradici sudetoněmecké strany Konráda Henleina. Sudetoněmecká strana Konráda Henleina vyhrála v roce 1935 volby v České republice, respektive, aby byl přesný, ona získala nejvíc hlasů. Na přepočet na mandáty měla méně, protože tehdy ten volební systém přepočítával ty hlasy takovým prapodivným způsobem, který vám tady teď nebudu vysvětlovat, ale nejvíce hlasů získala ve volbách v roce 1935 sudetoněmecká strana Konráda Henleina. 1 250 000 hlasů, něco takového. A tato strana byla v přímém spojení s NSDAP německou, která měla zálusk na Českou republiku. Od začátku to byl plán. A sudetoněmecký Landsmannschaft dokonce jednoznačně říká, že se hlásí k takzvanému karlovarskému programu. Drtivá většina politiků v pětikoalici vůbec netuší, co to znamená. Karlovarský program byl přijat v roce 1938, jestli se nepletu, bylo to 24. dubna 1938, a obsahoval 8 bodů, jejichž cílem bylo vlastně posílit význam sudetských Němců v České republice, dát jim autonomii při správě celého toho našeho pohraničí, postavit je na úroveň českých občanů a tak dále a tak dále. Tento program byl přijat krátce po Anschlussu Rakouska, poté, co vlastně Německo zabralo celé Rakousko a mělo zálust právě i na Českou republiku. A ten karlovarský program vytvářel předpolí pro Mnichovskou dohodu. Ten karlovarský program byl vnucován české politické reprezentaci, která nakonec pod tlakem jej přijala. Ale na základě toho vlastně vznikla veškerá ta jednání, která vedla až k Mnichovu, k té zářijové zradě, kdy jsme přišli o naše pohraničí, a sudetoněmecká strana Konráda Henleina na to měla naprosto kardinální zásluhu, že jsme o to pohraničí přišli. Prostě ona vytvořila, ona rozvinula ten červený koberec pro Adolfa Hitlera, pro tu Mnichovskou konferenci. To přece každý ví, každý to snad zná, tuhletu situaci. A sudetoněmecký Landsmannschaft, to je sdružení takzvaně krajánků, což je podle mého názoru naprosto nepřiléhavý název, se tady chce tuhletu chvíli setkat v Brně u nás, kde je tady nějaká pozvánka, aby si tady udělal svůj sjezd. Tak já jsem člověk, který je velkým přítelem dialogu. Vždy tvrdím, že bychom se měli bavit i s našimi nepřáteli, i s našimi protivníky, i s lidmi, kteří nezdílejí naše názory. Protože vždycky je lepší diskutovat, než spolu nehovořit a než si vyhrožovat nebo spolu válčit. Nicméně, Nicméně musím říct, že u sdružení, které se otevřeně hlásí k tomu, že navazuje na karlovarský program, na sudetoněmeckou stranu Konráda Henleina, které se hlásí k tomu, že chce prolomit Benešovy dekrety, cituji Bernda Posselta. Poslechněte si dobře, klidně sdílejte jenom tuhletu část. Bernd Posselt před pár lety řekl, Benešovy dekrety skončí tam, kam patří. Na smetišti dějin. Tohle řekl Bernd Posselt. Benešovy dekrety skončí tam, kam patří. Na smetišti dějin. Oni se vůbec tím netají, že je chtějí prolomit. Velmi často si přečtete někde na internetu, že už jsou Benešovy dekrety obsoletní, že už v podstatě nemají žádný právní význam, že už jsou překonané. Není tomu tak. Ostatně, kdyby bylo, tak se sudetoněmecký landsmannschaft nesnaží je prolomit. To dá rozum. A oni dokonce měli ve svém programu dříve naprosto explicitně napsáno, že žádají revizi majetkově právního uspořádání po druhé světové válce. Oni se tím vůbec netajili, že prostě chtějí ty majetky, které byly na základě Benešových dekretů zabrány, že je chtějí v podstatě získat zpět pro své německé přátele. Benešovy dekrety byly zákonodárnými akty, které vydávala exilová vláda právě v čele s Edvardem Benešem v Londýně už od roku 1940 až do roku 1945 a následně na podkladě Jalské a Postupimské konference vydávala právě tyto akty, které byly potom v roce 1946 schváleny jakožto ústavní zákony Československa a jimi se v podstatě řídilo celé legislativní prostředí v naší zemi. Těch Benešových dekretů bylo celkem 143. Z toho 44 jich bylo vydáno do doby roku 1945, tedy v tom exilu, a následně ta většinová část poté, kdy se Edvard Beneš vrátil do Československa. Vzhledem k tomu, že byly různě měněny, rušeny, slučovány, tak nakonec jich zůstalo platit celkem 48. Z toho 9 těch válečných do roku 1945 a zbytek těch poválečných. 48 dekretů. Z toho pouze 2 jsou ty takzvané konfiskační dekrety. Ty klíčové, které rozhodly o tom, že se německým kolaborantům, lidem, kteří v podstatě spolupracovali s nacistickým režimem, zabaví jich majetek, že budou odsunuti a že ten majetek bude přidělen občanům Československa. Ty dekrety, tyto dva konfiskační dekrety z těch 143, které byly vydány, které řídily všechny další věci tady v rámci legislativy Československa, tak ty dva konfiskační dekrety byly vydány na základě přímých dohod z Jalské a Postupimské konference. To si nevymyslel Beneš. To si vymysleli mocnosti, které uzavíraly dohody o poválečném uspořádání Evropy. A odsun Němců z českého pohraničí byl v podstatě součástí toho plánu, který tam dávali dohromady Churchill, Roosevelt, později Truman a samozřejmě Stalin. To jest, nebyla to žádná česká specialitka, kterou bychom si tady my připravili. Ne, byl to pouze a jenom výraz právě těchto dohod na těch klíčových konferencích, které se konaly a které rozhodly o poválečném uspořádání Evropy. Já proto za sebe říkám, že nesouhlasím s tím, aby sudetoněmecký landsmannschaft uspořádal svůj sjezd v Brně. Protože jsou tam dvě věci, které mi obrovským způsobem vadí. Za prvé to, že se hlásí k té sudetoněmecké straně, že se hlásí k tomu karlovarskému programu. Pro mě je to plivnutí do obličeje všech pozůstalých, kteří prostě přišli o své předky v rámci nacistických zvěrstev. Je to něco, co je neúctivé a myslím si, že každý, kdo přišel o svoje rodiče, prarodiče, díky nacistickému řádění, tak se prostě nemůže pod tohle podepsat. Stejně tak, když už jsme se bavili o židovské národnosti, o všech lidech židovské národnosti. Opravdu tady jim chceme říct, že budeme pořádat sjezd sudetoněmeckého landsmannschaftu u nás v Brně, lidem, kteří mají židovskou národnost a žijí tady u nás. Sjezd landsmannschaftu, který se hlásí k sudetoněmecké straně, která spolupracovala s NSDAP, která posílala jejich předky do koncentračních táborů. Skutečně. Víte, mě tenhle dvojí metr už neskutečně štve. V České republice. Neskutečně štve. My tady řešíme od rána do večera Filipa Turka, jestli někde zvedal ze strany pravici nebo ne. My tady řešíme plakát SPD s Černochem s nožem, jestli to je rasismus nebo to není rasismus. Ale relativizujeme ukrajinský nacismus, relativizujeme Banderu, zdravím pana Dvořáka, pana ministra, který by si měl dostudovat ještě ty věci, líbilo se mi teď někde napsal post, že jsem neměl pravdu, že Bandera není hrdinou Ukrajiny, tak mám radost, pane Dvořáku, že jste přijal rozhodnutí Charkovského soudu a Krymského soudu, to je, kdybych to řekl já, tak budu za největšího prorusáka tady v České republice, ale vy jste to přijal šmahem, když se vám to hodí do krámu, tak najednou vám to nevadí, že? Ale vy si to jednou možná dostudujete. Ale prostě ten základ je v tom, že ukrajinský nacismus nevadí. Bandera přece bojoval proti bolševikům, takže všechno je ospravedlněné. Nějaká Volině, no ježišmarja, co z toho tady děláme? Teď samozřejmě to ironizuji. Já jsem člověk, který prostě nesnáší dvojí metr a který považuje právě tohle posouvání historie za něco, co je nedůstojné vůči celé naší zemi, vůči našim předkům. Jestliže tady byl prostě německý nacismus, sudetoněmecká strana a my je tady budeme hostit v Brně a zároveň řešíme Filipa Turka, jak jsme normální, je ještě jako u nás, zůstala nám v hlavě aspoň trošku nějaká racionalita. Přece to je tisíckrát horší než všechny možné nějaké hloupé srandičky, které Filip měl, když byl mladý. Filip neublížil tím nikomu, ale sudetoněmecká strana tady ublížila spoustě lidem. A ten Landsmannschaft se k ní prostě jednoduše hlásí. Karlovarský program byl dokument, který nás připravil o naše pohraničí a konec konců nakonec o naši svobodu, protože prostě bez toho pohraničí už jsme se nemohli bránit. A najednou je to všechno v pořádku. Takže Turek nemůže být ministrem zahraničí, ale sudetoněmecký Landsmannschaft si může dělat mecheche v Brně. Chápete to? To je takhle nakloněná rovina. To už není trošku, to je takhle. To je Kandahar, to je prostě sjezdovka. Takže já, dámy a pánové, budu říkat dál, že mě nevadí plakátek s černým migrantem s nožem, protože zobrazuje realitu. Prostě migranti z Afriky převážně jsou černé plati a převážně tady páchají útoky bodnými a sečnými zbraněmi, mají daleko vyšší kriminalitu, co se týče právě těchto útoků, než mají ti takzvaní klasičtí standardní Evropané. No a s černými mi to vadí víc. Takže ano, já jsem připraven se sudetoněmeckým Landsmannschaftem bavit, ale až v momentě, kdy pan posl jasně a jednoznačně řekne, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné, že jsou součástí českého právního řádu a že sudetoněmecký Landsmannschaft se vzdává svého odkazu a vazby na sudetoněmeckou stranu Konráda Henleina a na karlovarský program. Do té doby prostě ta diskuze nemá smysl pro mě. Nemá smysl, protože se nemůžeme dohodnout ani na základních věcech. Pak už se můžeme bavit a pak už jsem pro, pojďme se férově bavit, že samozřejmě byly i excesy z naší strany při tom odsunu. Já to vůbec nepopírám, děly se tam strašné věci. Pro mě sice pochopitelné, protože prostě po tom pětiletém příkoří těžko můžete čekat, že ti lidé nedají průchod své frustraci. Prostě to tak je v životě. A myslím si, že kdyby jsme byli v situaci, že by nám nacisté zabili naše blízké, naše přátelé, naši manželku, tak asi bychom se také nechovali úplně v rukavičkách. A pojďme si to přiznat. Pojďme si nelhat. Pojďme si neustále nelhat do kapsy a nalít si čistého vína. Není to správné, ale je to pochopitelné. A tohle všechno si můžeme vyříkat právě i se zástupci těch odsunutých Němců nebo s jejich pozůstalými, ale nemůžeme se o tom bavit do té doby, dokud oni prostě neuznají ty základní premisy, které tady jsou. Mimochodem, ty Benešovy dekrety, právě to, co znamenají, je ten základní pilíř majetkově právního uspořádání, ty takzvané, jak už jsem to říkal, neděli, originární právní titul nabytí toho majetku. Prostě v momentě, kdy je prolomíte, tak tady začne právní chaos, začne právní tsunami, kdy všichni začnou po celé Evropě žalovat a budou se domáhat majetku vás, kteří žijete v našem pohraničí. Protože vy ztratíte ten nabývací titul, kterým, na základě kterého vaši dědečci nebo vaši rodiče získali ten majetek. A přijde někdo z Německa a řekne, to je tady moje, protože prostě už tady nejsou Benešovy dekrety. Mimochodem na Slovensku například je kauza, jmenuje se Bocis proti Slovensku. Tento pán maďarského původu zažaloval Slovensku Evropského soudního dvora, protože Slovensko využilo Benešových dekretů. Tam se stalo to, že on měl nějaké pozemky a v pozemkových knihách nebyly přepsány na Slovenskou republiku. Oni byli součástí těch Benešových dekretů, to znamená, měli být jaksi zabaveny tomu té maďarské rodině, která rovněž Maďaři tehdy samozřejmě spolupracovali s nacismem, a měla být předána Slovákům. Ale někdo to do té pozemkové knihy nezapsal. To znamená, ten pan Bocis to měl stále zapsáno, že to je jeho majetek. Soudil se Slovenskem u těch soudů, dvakrát to vyhrál a až nejvyšší slovenský soud konstatoval, že ne, že Benešovy dekrety mají přednost a ten majetek přisknul Slovensku. Nicméně ten pan Bocis se odvolal k Evropskému soudu pro lidská práva, omlouvám se, do Štrasburgu a vyhrál tu kauzu. Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že Slovensko porušilo právě práva tohoto muže při těchto řízeních a přiskl mu odškodnění. Takže nejsou to mrtvé dekrety, není to mrtvá legislativa. Lichtensteinové žalují po celé Evropě, chtějí náš majetek, protože tvrdí, že nekolaborovali s nacisty a že v podstatě oni nebyli toho součástí, že se na ně Benešovy dekrety neměly vztahovat. Zase se tam řeší Benešovy dekrety. A do toho Petr Pavel přichází s tím, že bychom se měli s Lichtensteiny dohodnout, schází se s nimi a dokonce se schází s naší soudkyní právě u Evropského soudu pro lidská práva a vysvětlují tam, že by ten soud mohl přistupovat k tomu nějak schovývavěji a ptá si, zdali by prostě nějaká dohoda nebyla možná. Takže za mě, dámy a pánové, tohle jsou věci, které já nechci a neumím tolerovat a já jakožto politik, který tady hájí zájmy občanů České republiky, jasně a jednoznačně konstatuji, že prolomení Benešových dekretů by znamenalo zásadní právní problém pro všechny lidi, kteří žijí v pohraničí a mají tam své majetky, mají tam své domy, mají tam své pozemky. A já za sebe říkám, že právě proto budu usilovat vždycky a za všech okolností, aby Benešovy dekrety zůstaly integrální součástí českého právního řádu a nebyly nikdy a za žádných okolností zrušeny. Jinými slovy, ať to řeknu jednoznačně, jasně a polopaticky, na Benešovy dekrety nám nikdo nemá co sahat. Nikdo a nikdy a rozhodně ne Němci. Rozhodně ne Němci. A když už bychom se tedy s nimi o něčem měli bavit, tak bychom se s nimi měli bavit o tom, kdy nám zaplatí ty reparace. Protože ty nám dluží do dneška. Je neuvěřitelné, jak jsme se lehce vzdali toho nároku, jak o tom nemluvíme, jak kdyby to bylo nic. Ale tam máme, dámy a pánové, přes 20 bilionů korun z dnešní inflací. 20 bilionů korun. To je strašně těžko představitelné číslo, tak já vám ho přeložím. Je to téměř 10 let nákladů našeho státu. My máme náklady něco přes 2 biliony korun, to znamená, že bychom 10 let v této zemi měli pokrytý komplet náš státní rozpočet. Komplet, všechno. Nemuseli bychom platit ani korunu daní. Kdyby nám Němci zaplatili reparace. A my na ně máme nárok, protože oni nám tehdy tady zničili naši zem. Oni nám zabili spoustu lidí. Oni využívali naše výrobní kapacity. Každý třetí tank, který používal Wehrmacht, sjel z pásu v Plzni. Oni využívali naše zbrojovky, oni využívali náš průmysl. Za to všechno měli ty reparace zaplatit. A my dneska řekneme ne, my to nechceme. My dneska bojujeme, tady pan Lipavský říká, že se všechno zaplatí z reparací, že Ukrajině, Rusko zaplatí všechno z reparací. Nevím, jestli někde si dal nějakého Čouda se svými kamarády, bývalými piráty a proto vypráví tyhle ty bludy. Ale prostě náš ministr zahraničí se víc stará o reparace pro Ukrajinu ze strany Ruska, než aby se staral o české reparace ze strany Německa. Chápete ten paradox, tu absurditu? Český ministr zahraničí bojuje za reparace pro Ukrajinu od Ruska, ale ne za reparace pro Českou republiku od Německa. Tak je to ještě český ministr zahraničí? Je to bruselský poskok. Samozřejmě zcela jednoznačně a jasně. Takže, dámy a pánové, Já prostě za sebe říkám, že byť nejsem vůbec, jak říkám, nenávistný, nechci vést žádný džihad, nejsem člověk, který by jakýmkoliv způsobem říkal, s nimi se nesmíme bavit. Měli bychom se s nimi bavit, ale až v momentě, kdy proto budou vytvořeny předpoklady, a těmi předpoklady je prostě zřeknutí se minulosti, spojení, a ať už ideologické nebo jakékoliv, se sudeto německou stranou, zřeknutí se karlovarského programu a především jasná deklarace, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a to, že je prostě uznávají s veškerou validitou. Jak jsem řekl, nebudu tady dlouze řečnit, ale prostě pro mě

ale taková je skutečnost. Dámy a pánové, děkuji vám moc za pozornost. Tohle jsem chtěl říct včera České televizi, bohužel jsem k tomu nedostal příležitost, ale alespoň jsem tam prezentoval naše spojenectví se Slovenskem, s Maďarskem a V4. Bylo tam až směšné, kdy se tam pan Takáč ptal, jestli prezidenti jsou důležití nebo nedůležitější. Nedůležití, no tak já vám to řeknu úplně jednoduše. Pokud se pan Pavel bude scházet s panem Pellegrinim, tak to je jistě fajn. Pro československé vztahy je to super, ale neposune nás to nějak zásadně kupředu. Není důležité, aby se spolu bavili Pavel a Pellegrini, důležité je, aby se spolu bavili Babiš a Fico. A já pevně doufám, že se spolu bavit budou a že ty československé vztahy zase znovu obnovíme. A že opozice, ta pětikoaliční, zůstala doma, zaplať pánbu za to, protože aby se tam museli naši slovenští bratři dívat do falešných obličejů lidí, kteří tady na Fica plivou, kteří tady na něj nemají jedno jediné dobré slovo, tak to bych jim snad ani nepřál. Pokud nejsou schopni si zachovat dekorum a úctu k premiérovi našeho sousedního státu, tak ať tam nejezdí. Já bych za Petrem Fialou na návštěvu taky nešel, protože si ho nevážím, tak když už tedy něco tvrdím, tak mám být člověk svého slova. A ne, že prostě budu říkat tady 4 roky, jaký je Fico hrozný, jaký je to Belzebub, jaký je to ruský agent a sluha, a pak se budu hned hnát do parlamentní delegace do Bratislavy, abych si tam s ním mohl podat ruku. To je prostě farizejské, falešné, já to odmítám. Pokud kritizuju Petra Fialu, nepůjdu za ním na návštěvu, pokud kritizuju Petra Pavla, nepůjdu na hrad. Takhle je to jednoduché, já jsem člověk, který prostě si nebude kálet do úst, pardon, nebudu to dělat za žádnou cenu. No a úplně závěrem, zítra, dámy a pánové, pokud chcete v televizi, tak budu dvakrát na prvně v 10.30 ve zprávách a myslím, že to bude zajímavé, opět se budeme bavit právě o té návštěvě na Slovensku a o zahraniční politice a mým oponentem bude slečna Kateřina Demetrašvili, tak se na ní moc těším, myslím si, že to bude zajímavé, ta diskuze se slečnou Demetrašvili. A potom večer 21.30, 360, opět na Primě, takže pokud zítra budete mít čas a chuť, tak si pusťte CNN Prima News a můžete mě tam vidět hned dvakrát. A ve čtvrtek ráno jedu do Maďarska, hned ve čtyři ráno. A jak už jsem psal ve svém příspěvku, který jste mohutně lajkovali a sdíleli, za což vám děkuju, pokud tady je ještě stále reprezentace, která si stěžuje na to, že musí stávat ve 4 ráno a že je tedy daleko lepší, když si pěkně přispí a vyhajá se do Růžova a díky tomu my z našich daní jim zaplatíme business letenku, aby mohli si pěkně pohodlně letět, tak já tady takovou politickou garnituru nechci. Papalášství musí skončit. Já si sednu do auta, pojedu tam autem, nedělá mi to problém. Nevidím jeden jediný důvod, proč bych musel cestovat business classem a utrácet vaše peníze. Za to, kvůli tomu jste mě tam nezvolili a já to rozhodně nechci. Takže tohle papalášství, já jsem tam seděl v té televizní debatě a musím říct, asi na mě nebyl záběr, ale mě v tu chvíli málem vypadly oči z důlku, když tam prostě náměstek ministra zahraničí začne říkat, že přece jenom ty letenky a ta cena, že když je to jako důležité jednání, takže by ten politik neměl stávat ve 4 ráno, protože pak není příliš produktivní a aktivní na tom jednání a že to musíme pochopit a vlastně zaplatit mu ty lepší letenky. No tak mě málem opravdu vypadly z oči z důlku. Tady jsou lidé v téhle zemi, kteří stávají ve 4 ráno každý jeden den. Musí často cestovat za prací, musí vzít autobus a jet v 5 ráno, aby byli někde na šichtě v 6 nebo 7. A dělají mnohem těžší, fyzicky náročnější práci než pan náměstek z ministerstva zahraničí a ještě ke všemu ji nemají ani pětinově tak zaplacenou, jak má on. A on si tam hraje na toho papaláše, že by se nevyspinkal a nebyl by tak produktivní. Tohle je, dámy a pánové, to, co vytváří propast mezi lidmi a politiky. Právě tohle papalářství, to, že ti politici si myslí, že jsou něco víc, že oni se přeci musí pěkně vyspinkat dobře a vy jim to zaplatíte ty letenky, aby mohli letět v pohodlíčku. Oni si tohle přesně myslí, takhle k tomu přistupují. A pak se diví, že jim lidé nevěří. Pak se tomu diví. Tohle je prostě základ. Není to o tom, že by to byly zásadní peníze, které by zachránili náš rozpočet. Ale je to gesto toho, že ten politik je schopen se dostat zpátky na zem mezi lidi, pochopit to, jakým způsobem žijí, a nebude zbytečně utrácet jejich peníze v momentě, kdy to není třeba.

Myslím si, že každý jeden politik na světě přežije, když stane jednou za čas ve 4 ráno. Myslím si, že to přežije, že se mu nic zvláštního nestane. Mimochodem, já většinou ve 4 ráno ještě ani nespím, protože pracuju hodně často přes noc. Takže, dámy a pánové, děkuji vám moc za vaši podporu. Já budu stále držet svoji linku, svůj směr. Velmi si toho vážím, musím říct, že neustále se to sílí ta vlna obrovské podpory. Už málo kdy jsem zažil to, že mě zastavují lidé na ulici a říkají, že prostě ať vydržím, že jsem hlas pro ně zdravého rozumu a že půjdou za mnou, ale to není jenom za mnou, to je za celým tímhle naším proudem, který jsme postavili, který jsme vydupali z ničeho. Strana PRO je po dlouhé době jednou z prvních stran, která vznikla, možná vůbec první po roce 89, která nevznikla na základě přání nějakých oligarchů nebo nějakých médií, ale která vznikla z těch Václaváků, z té ulice. A právě proto si myslím, že si drží vaše sympatie a pevně doufám, že ještě dlouho bude. Já sám za sebe vás pokusím přesvědčit, že prostě my jsme jiní a že nepotřebujeme jenom žít z vašich peněz, rozkrádat tady peníze, zase vidíme 80 milionů pro pana ředitele správy železnic, ale že jsme tady prostě pro vás a že jsme připraveni téhle zemi sloužit. Ne jí drancovat, ne z ní vysávat veřejné peníze, ale že jsme připraveni sloužit. A jak jsem napsal v tom příspěvku, vy tady nejste pro nás, my tady jsme pro vás. A já bych chtěl, abyste to každý jeden den viděli. Děkuji vám za pozornost, budu rád, když budete tohle video sdílet dál. Přeji vám krásný úterní podvečer, adventní čas.

0: Oh, Shanti Om, tady Studio Deja Vu na Svobodné vysílači. Krásný večer, přátelé a tvůrci ve hmotě a ve spiritu. Krásný večer říkám u nás, tady v regionu Evropy, Prahy, Československa, protože ve studiu máme hosta Aleša Vilíka Velicha alias Džibu a ten je úplně v jiném časovém pásmu. On tam má o 6 hodin míň, protože je v Jižní Americe. A dneska je 31.12. Já jsem se rozvěděl, že mnozí dneska slaví Silvestra a měl jsem takový srandovní a zajímavý zprávičky na dnešek, že jsme blázni a že to je takový peruánský humor, jo, že dneska na Silvestra vysíláme. Tak Džibu, ahoj, vítej ve studiu.
1: Čau, čau, zdravím čau. Brazílie.
0: A Brazílie. A moje první otázečka, prosím tě, jak ty vnímáš Silvestra, jo? Já jsem si řekl, kurňa, však nový rok začíná až na den jarní rovnodennosti, takže můžeme v pohodě vysílat, kdo chce, ať se dívá, kdo nechce, ať si tam bouchá s rachejtlama. Prosím tě, jak to máš ty s tím Silvestrem? Slavíš nebo čekáš až na tu rovnodennost?
1: Hele, já slavím život pořád a vlastně nepotřebuji nějaký datumy, samozřejmě ten konec roku, byť vím, že samozřejmě rok nezačíná určitě jako v lednu, ale jako když už to tak je daný tím systémem, tak je to vždycky takový to zamyšlení, nějaký sesunírování toho života, nebo co se vlastně za ten rok stalo a tak dále. To jako jo, ale nějak to neprožívám a letos vlastně to mám úplně poprvé jinak, protože jsem tady strávil i Vánoce, jsem tady vlastně skoro v začátku prosince, takže jsem zažil vlastně jak slavění Vánoce a i toho Silvestra, vlastně jsem se ptal, tak vlastně oni to nějak dneska neslavějí, že spíš jako zítra se sejdou, ale dneska to nějak jako žádný oslavy velký nebyly. Vánoce byly zajímavý, to se mi líbilo. Oni slavili jako fakt strašně dlouho. Začalo to 24. ve 4 hodiny, myslím, kolik bylo. Sešla se celá široká rodina, bylo tady úplně narvaný tehero. A začalo se, hráli různý hry, hráli takzvaného tajného Santu, že si vlastně předtím vylosovali, kdo komu dá dárek a pak se hádalo, kdo vlastně pro koho ten dárek je a takové různý taneční soutěže, jo, a všechno možný. My jsme si teda dali normálně bramborový salát s rybou v 8 hodin a oni čekali až na půlnoc a o půlnoci byla velká žranice, kdy všichni připravený misky, talíře a prostě tady velký hody. No a pak se pařilo dál a pařilo se až do druhého dne, do 4 hodin odpoledne. Jo. Jako, já upřímně se přiznám, že už jsem pak byl strašně unavený, nemohl jsem spát, protože vlastně mám tady to místo, kde jsem, tak já jsem pár metrů od Tehera vlastně v podstatě na hranici, takže to bylo chvilkama i dost protivný, protože to nebyly ty písničky, které se hrají na ceremoniích, ale takový ty běžný jako jejich, jako by ty brazilský a to není úplně můj šálek kávy. Přijde mi to furt stejný dokola, ale jinak to bylo moc fajn a hlavně se mi líbilo, jak vlastně to mají postavený fakt na tom, že se sejdou, že jsou spolu, že jo, třeba byla soutěž taneční a tak se dostávali nějaký lízátka, bonbony a pak se házeli bonbony mezi lidi a líbilo se mi, že třeba ty pomalejší nebo kam to nedolítlo, tak stejně prostě kdo měl třeba dva, tak se rozdělil, jo, že to prostě nebylo takový, jako já prostě jsem rychlej, mám tady prostě všechny a ostatní nic, jo, prostě to se tady neděje. Takže jsem z toho měl moc krásný pocit vlastně pozorovat to, jak vlastně se ta široká rodina prostě pořád schází a jak se k sobě chovají.
0: Džibu, prosím tě, tak ještě upřesníme teda posluchačům a divákům, takže ty tam máš dnešek Máš tam taky dnešek, ano. Máš tam dnešek 31.12.2025, teda podle gregoriánského kalendáře, který není úplně přesný teda. A máš tam, prosím tě, máš tam jako 15 hodin odpoledne, o 6 hodin méně než tady.
1: Ano, tak, ano, ano, 15.00 něco.
0: Tak,
1: no.
0: Protože já tam normálně, já tam slyším od tebe nějaký rány, jo. Tady jsou taky rány, tady už začínají bouchat ty rachejtle, už začínají tady střílet ohňostroje. A u tebe jsou taky rány, ale ty rány asi nepochází z rachejtlí, ale zřejmě tam někdo něco staví, protože ty jsi tam přijel nejenom jako cestovatel a badatel po těch medicínách a taky ten výzkumník, jo, a, ale i taky jako stavitel, to bude dnešní další téma vlastně stavitelství. První téma bude cesta za medicínami Amazonie, takže jestli teda chceš, můžeme to zahájit, já tady mám od tebe hafol fotek, takže já tam pustím hned první a můžeme na to najet.
1: Jo, já to...
0: Ej, ale, co, počkej, není to blbá fotka, čověče, co mě to tady skočilo? Ne, dobrý, to je takový můj žertík a sice... Aleš Vilík, Velich alias Džibu, byl naposledy spatřen tady v korporátu ČR, tady u toho moku zlatavého, kde si před odletem. Takže to by to je poslední fotka, teda asi než nastoupil do letadla a odletěl. Takže tímto, Džibu, máš slovo, začíná tvůj příběh tady od toho piva až tam, prosím tě, kde si, mě to velmi zajímá. Hlavně potom i to stavitelství, ale i ty bylinky samozřejmě, protože dostal jsem mapačo od našich společných přátel, od Saše a Tomáša Mňukových, které tímto zdravím, pokud se dívají teďka online, anebo potom ze záznamu, takže už to mám pěkně nakrájené, už se to pěkně tady, už jsem si dělal aj čajíček z toho, takže je mě fajn na těle i na duchu. Džibu, je to tvoje, tak co nám řekneš, prosím tě, tady o tom pivu nebo o tom čekání na to letadlo, měl jsi cestovní horečku, nebojí se lítat a hlavně, proč tam vlastně furt odlítáš, jo? Ty furt, my se známe 2 roky a co vím, tak ty jsi furt někde, co tě furt tam táhne, tak začni.
1: No, to pivo, to je prostě takové to, že já teďka vlastně budu 4 měsíce bez piva, takže jsem si jako dovolil si dát ještě to pivo před tou dietou a před tím vším.
0: Ano.
1: A takže to je takový, to já pivo mám rád, ale jinak alkohol vůbec ne. Jo. Myslím si, že alkohol je fakt jako nejhorší droga a proto vlastně to použiju rovnou jako disclaimer. Budeme se tady bavit o medicínách, takže jako nikoho nenavádíme. Medicíny, které se tady používají, jsou často v Čechách zakázané a jsou samozřejmě zakázané z určitého důvodu, protože on systém moc dobře ví, že by nás to mohlo, že by nám to mohlo pomoct a to není potřeba. Takže to, ale určitě nikoho nenabádám a určitě varuju před nějakým bezhlavým používání. Medicíny se vždycky mají používat v bezpečném prostředí, s lidma, kterým důvěřujete, vědět přesně, co to je, jo, kdo to připravil a tak dále. Prostě je potřeba hodně poslouchat intuici, jo, a zodpovědně se na to připravit, jo. Nikdy se nesmí lhát šamanovi nebo prostě průvodcovi. Je potřeba, aby znal vaši anamnézu, jo, kor vlastně psychický stav a tak dále, léky. Jo, není to rozhodně hračka pro jako zábavu a dá se vlastně tak používat i jako mnoho psychedelik. Jo, můžete si vzít LSD pro zábavu, nechat se povozit fraktálama, ale zrovna tak ho můžete použít terapeuticky a může vám to hodně pomoct. Jo. Ale samozřejmě medicína vám může i hodně ublížit, pokud se k ní chováte nějak nepatřičně. No a co mě sem vede, tak vlastně poprvé to bylo, já jsem začal právě s tím mapačem, s tím tabákem, přivedl mě k tomu Indián z Kanady, který jsem byl v potní chýši a bylo to úplně skvělý. tam jsem poprvé měl mapače do nosu a zjistil jsem, že je to skvělý a pak hnedka přišlo rapé a já jsem si přál se dostat někam, kde rapé rozumí a to je přesně tady. Jsem vlastně v Santa Rosa de Purus a to je na okraji Brazílie, to vlastně tady je hraniční řeka Purus, která vlastně přes druhou stranu se koukám do Peru. Jo, a maestro Našima je fakt velký odborník a doufám, že není moc slyšet ten rachot tady, on se tady zrovna staví domeček. No.
0: Jako je to slyšet, je to slyšet dost, ale na druhou stranu je vidět, že tam jsou tvůrci a že staví nějaký tam nějaký domeček nebo možná nějakou latrínku nebo cokoliv, takže určitě je mi to milejší, než když bych slyšel tady nějaký houkání sirén a to a zvuky toho Matrixu. Takže za mě ano, je to slyšet, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Ba naopak, že to pěkně podbarvuje tu atmosféru toho tvůrčího procesu tam v tom pralese. Takže v pohodě.
1: Jo, a takže vlastně jakoby jsem se dostal sem, úplně jsem poprvé viděl, jak funguje, když se zmotňují ty přání, když se dávají věci do pohybu, když prostě jsem myslel, že prostě něco bych chtěl zkusit zažít a najednou jsem tady byl a okamžitě jsem se tady zamiloval, vlastně mám tady druhou rodinu, už vlastně jako od začátku jsem cítil obrovský přijetí, a proto se sem pořád vracím. No. To jsem tady po čtvrtý a je to jako vždycky dost komplikovaný se sem dostat. Není to úplně levný, protože se sem nedá dojet autem, takže se musí letět s malinkým letadílkem a je to celkem všechno komplikovaný. Ono to, já lítám přes Peru, právě vždycky letím do Limy, pak do Puerto Maldonada. A potom se přesouvám sem, většinou autobusem, nebo teď jsme jeli takovým tím mikrobusem na hranice a z hranic vlastně do Manuel Urbana přes Rio Branco a o tom právě tím malým letadílkem. Za dva dny zase letíme zpátky, takže doufám, že to bude všechno v pořádku a je to vždycky obrovský zážitek, protože se letí nízko nad tou džunglí a je to moc krásný. Vlastně bylo zajímavé, že když jsem letěl poprvé, tak jsem z toho byl tak vyděšený nebo tak ohromený, že jsem se vlastně nestihl vůbec bát. Jo. To letadlo tenkrát letělo úplně nakřivo, jak bylo malinký, to bylo čtyřmístná nějaká ta Cessna, nebo co to je, já se to nevyznám. A letělo to nakřivo, jak foukalo z boku, tak prostě to letělo celou dobu nakřivo, klepalo se to. Ale mně to vůbec jako nedošlo, že bych se měl bát, prostě to bylo tak skvělý zážitek. No a začal jsem sem jezdit a snažím se tady nějakým způsobem i tvořit, jo. Protože jsem se tady seznámil s medicínama, samozřejmě s ayahuaskou a se sanangou a s kambem a s dalšíma medicínama. A takže jsem... chtěl vlastně sem i něco vracet, takže letos jsem se měl vlastně hlavně kvůli tomu, že Petra jsem chtěla jet a já jsem řekl dobře, tak jako, že ji doprovodím, protože měla strach jít sama. A vlastně, když jsem sem přijel, tak mě úplně došlo, proč tady jsem. Protože jsem potřeboval za prvý si hodně odpočinout, že jsem celý léto vlastně až do toho odjezdu jsem celkem hodně makal a to nejenom jakoby na stavbách fyzicky, ale i jsem dělal hodně terapii a přeci jenom potřebujem povídat ono člověk do sebe něco nachytá, i když si myslím, že se umím jakoby čistit, ale není to úplně snadný a hlavně jsem potřeboval tentokrát dát dokupy svoje fyzické tělo, protože tam vím, že mám velký handicap a zajímavý bylo, že se to vlastně stalo ještě než jsem sem dojel v autobuse z Puerto Maldonado na hranice jsem dostal ohromnou bolest do břicha, do žaludku a myslel jsem si doma, že chcípnu. Prostě to byla taková strašná bolest a nevěděl jsem, co se se mnou děje. No, nějak jsem to prostě jako ustál a prostě rozdejchal. No a večer, když jsme se dostali na hotel, tak jsem zjistil, že mám krev ve stolici a jako hodně a nebylo to vůbec hezký. A zjistil jsem, že mi teda zřejmě asi prasklo vřek nebo něco takového. A takže jsem začal vlastně hnedka dietovat a původní plán byl, že si udělám rapé dietu, kterou jsem tady postoupil předloni a nakonec se to změnilo na očistu jiného rázu, takže vlastně přes tajtu z Kolumbie jsem dostal vlastně tip na jednu rostlinu, jmenuje se graviola. Je to vlastně ovoce, hrozně dobrý ovoce sladké.

0: Tak a chlapec indiánský se nám navrátil, takže Aleši, já tě vítám opět ve studiu Deja Vu. A co, já,
1: jenom,
0: co se
1: jenom
0: stalo?
1: Jenom mi řekni, kde to vypadlo.
0: Vypadlo to, asi, vypadlo tak, to no. asi tak minutka, jo, takže klidně nějaký ten poslední odstaveček zopakuj. Vypadlo to, jo, byl odpojený.
1: No,
0: prostě, no, mluvil jsi o nějaké nové, o nějakých nových medicínách, tučím, nějaká ta grandiola, nebo jak, jo?
1: Graviola, graviola. Je vlastně jako je to úplně obyčejný jakoby strom s ovocem, asi to každý zná, a kdo tohleto ovoce tady z toho, ale neví, že prostě ty listy takhle fungujou. Dokonce je tam vlastně i se to kombinuje s listem guanabany a různých dalších věcí a je to fakt skvělý. A takže jsem se začal léčit tím a dával jsem si medicíny a ayahuasky jenom vždycky trochu. Vlastně dva večery byly takový jako klidný, kdy se mnou medicínka mluvila a pracovala velmi jemně a jeden večer jsem si dal o trochu víc, takže jsem měl i jakoby nějaký vizuál k tomu, ale vlastně celou dobu jsem se učil pracovat na té jemnohmotné úrovni, jo? Že vlastně si myslím, že už znám, jak pracovat v tom plném astrálu. Jo? To se učím hlavně v Kolumbii od tady ty Alfreda. Ale tentokrát mě babička ukázala, jak vlastně se pracuje v té jemné hmotě. Jo? Že vlastně jsem napůl v astrálu a napůl vlastně v těle. Že vlastně musí být člověk mnohem víc pozornější, mnohem víc naslouchat, ale zase to má výhodu v tom, že když je to ten psychedelický stav silný, tak těch informací je ohromná spousta. Je to prostě, to tam se dá zažít prostě 100 let za pár minut, jo. A těch informací je to, a je pak právě strašně důležitý, jak to člověk použije, pochopí, integruje a tak dále. A tentokrát to bylo pro mě úplně nový a jiný právě v tomhle tom. Já bych měl hlavně vysvětlit, jakým způsobem ty psychedelika fungují, protože je okolo toho spoustu věcí už jakoby řečeno, ale já jsem prostě viděl, jak funguje, to tělo, že vlastně teďka dochází k tom mým těle na nějaký, jako říká se tomu autofágie, že vlastně to tělo začne spalovat ty tuky a hlavně všechny vyplavují se s tím i vlastně škodliviny a tak dále. A vlastně při té medicíně se to děje taky. Tam se zvrací ty staré programy, vlastně ty všelijaký věci. Nemusí se to samozřejmě zvracet, většinou se to zvrací, ale může to jít samozřejmě ze stolicí, může to jednou se medicínu i potil. Jo, ono se to fakt děje často různě, ale vždycky je důležitý, jakoby jak to člověk pochopí, jak s těma informacema naloží a taky s kým pracuje a jak pracuje. Jo. Je velký rozdíl, je takový mýtus, jako, že se tady prostě, že prostě jedině s indiánama, jedině tohle, to taky není vždycky pravidlo, jsou indiáni, který prostě nemají zvládnutý, jo, nebo to dělají trochu víc pro peníze, než je zdrávo. Jo. Třeba tady v Santa Rose nechci vůbec jako našemu nějak pomlouvat, to vůbec ne, on je fakt skvělej, co se medicíny rapé týče, ale jako léčitelství jako takový, oni už to nemají, nebo to mají strašně málo. Navíc našima to, co umí, tak on je jako nesmělej to i používat. Jo? On prostě to má trochu jinak. Naopak třeba, když jezdíme do Kolumbie k Taitovi Alfredovi nebo Kikofánům, k Taitovi Aníbalovi, tak oni do té medicíny vstupují. Oni tam pracují, dělají se takzvané limpie, že vlastně oni čistí toho člověka a hodně aktivně pomáhají v tom stavu rozšířeného vědomí. Jo, a jako, když to třeba porovnám s tím, co dělá třeba v Čechách Psion, že vlastně oni dělají asistovanou péči vlastně jakoby za pomocí psychedelik, jo, mají vlastně používají některé látky, které už mají schválené teďka snad nově, by to měl být i psilocybin, ale tam je velká nevýhoda v tom, že ten facilitátor, ten průvodce vlastně neví a netuší, co se v tom člověku děje, jo, protože on je vlastně v úvozovkách střízlivý. Když to ten šaman prostě je v tom s tebou a on prostě ví přesně, co se děje a on tě tím stavem může provázet, on tě může nasměrovat, on ti může jo, ze spoustu věcí pomoct. Jo. Oni často právě dělají to, že to vytáhnou a zvrací to za tebe. Jo, a takové jakoby věci se tady běžně dějí a je to právě úplně jiný rozměr, jak se jako dá s těma psychedelikama pracovat. Jo, a není to prostě jenom o tom, že prostě bych sem přijel a tady jako řekl, hele, tady mě prostě uzdravte a jako nazdar. Jo. To vůbec absolutně nepřichází v úvahu a zažil jsem i spoustu lidí, kteří prostě neměli vize, neměli prostě z toho v úzovkách nic, jo, protože medicína pracovala na jednohmotné úrovni a nebyli připraveni ještě na to, na tu hloubkou práci, protože tam vlastně vám dojde to, že jste skutečně ten tvůrce svýho života a že s tím přichází ruku v ruce i zodpovědnost, jo, že vlastně už není na koho se vymlouvat, už není na koho házet vinu. Jo? Můžeme se tady vymlouvat na stát a na úředníky, já nevím na co, ale prostě to je všechno iluze, to je prostě všechno jenom divadlo a všechno to řídíme my sami. Jo? Samozřejmě v určitý úrovni musíme fungovat v té hmotě, jo? A to je jako logický, ale je to o tom vlastně, jakou si tvoříme bublinu okolo sebe a co se nás dotýká. Jo, já samozřejmě vím, že se děje na světě spoustu strašných věcí i tady. Jo, nemá cenu si dělat nějaký iluze, že by indiáni byli nějaký prostě svatější nebo prostě já nevím co. Jo, to vůbec ne. Jo, prostě oni mají taky svoje strašné problémy, oni i sebe silnější a sebe lepší šaman může být normálně nemocný, to se prostě jako děje.
0: Džibu, promiň, já jsem se chtěl právě na to zeptat, ty jsi na to teďka narazil, tady mnoho těch takzvaných léčitelů, třeba když léčí nebo harmonizuje někoho, tak samo onemocní, jo? Takže toto se třeba stává někdy i těm šamanům, ty říkáš, že oni to třeba vyzvrací, jo? Nebo někam prostě neutralizují do přírody, nebo do skály, nebo do kosmu, ale stane se taky někdy, že oni onemocní?
1: Ano, děje se to běžně, protože pořád i ten šaman je z určitýho pohledu člověk, jo, on jakoby, když je na té medicíně, tak on tam v podstatě není, jo, je tam vlastně ten jeho avatar, nebo bych to nazval, jo, jakoby on tam v podstatě jakoby není, ale zároveň se to pořád propisuje a samozřejmě on si jede tu svoji jakoby karmu nebo něco, takže prostě je běžný, když třeba má šaman třeba, nevím, syna, který se nechová tak, jak má, jo, tak on samozřejmě za něj pak jakoby odžívá nějaký to, jo, nebo třeba Našima prostě vždycky nebyl takovejhle, jo, on dřív hodně pil alkohol, proháněl ženský a já jsem zahlídl ten kus jeho života a vím, že on se za to nesmírně stydí, že on se za to vlastně jakoby taky v uvozovkách trestá, jo, nějakým způsobem. Ale on to vyřešil tak, že vlastně začal právě, vrátil se k té tradici, začal tady dělat medicíny, začal tady, vytvořil tady centrum, kde vlastně se schází právě široký okolí a teďka až na pár výjimek, tak tady prostě nikdo nepije alkohol, jo, nejsou tady, není tady tráva, nejsou tady jiné drogy a prostě žijou tady tou hudbou a to, ale to neznamená, že by neměli problémy, mají spoustu problémů, jo, ale to, jo, tam je třeba fakt problém v tom, že to, že se prostě očistím od toho, když třeba tomu člověku s něčím pomůžu, tak buď to nemusí být dokonalý, anebo prostě to je jenom proto, že se s tím potřebuji taky projít. Jo? Já si přitahuju přesně takový lidi, který zrovna potřebuju. Jo? Mě poslední 3 měsíce před odjezdem začala babička učit vlastně jakoby věci vztahový, jako hodně tantru a tady ty věci, jo, a přesně se mi přitáhli do života takový klienti, který vlastně se kterýma jsem na tom mohl pracovat a vlastně učit se. A já jsem se vlastně skrz klienty vlastně sám uzdravoval a sám jsem se učil, jak vlastně i třeba s tou sexuální energií pracovat a jak vlastně to všechno pochopit a uchopit, jo. Takže to je úplně běžný, že se to jakoby děje i těm šamanům a právě třeba často mívají problémy zrovna právě v té sexuální oblasti, protože oni mají tím, že vlastně mají určitou moc, jo, nad těma lidma, s kterýma pracujou, tak je tam strašně tenká hranice k tomu právě zajít někam dál, proto většinou, když se objeví takzvaný ty bruchos, jo, ty špatní, nebo ty to, co přešli na temnou stranu, tak je to většinou to, že buď zneužívají ženy, anebo prostě to dělají pro peníze, jo, protože to se tak děje. A samozřejmě když se to začne dít, tak pak to nějakým způsobem musí jako to. A je tam třeba i spoustu věcí, které oni jsou tady obrovský rozdíly taky. Jo? To je důležité zmínit, že je každý místo má tu medicínu jinou, každý s tím pracuje jinak, jsou různý diety, jo. Jo, někde prostě třeba teď jsem viděl nějaký podcast, kde paní tvrdila, že není problém, aby těhotný pili ayahuasku když mají periodu, jo, přitom prostě v Kolumbii tajta prostě řekl, že by ho to mohlo zabít. Že vůbec, jako, že to ani tady v Brazílii těhotný nesmí, že prostě vlastně to nenarozené dítě jako nikdo nemá právo mu dávat nějakou medicínu, když vlastně si o tom nemůže rozhodnout. Tady běžně pijou děti medicínu už od 6 let a někdy i dřív, ale prostě nenarozené dítě vlastně jako by to prostě se do toho nemá zasahovat a když má žena svoje dny, tak tajta říkal, že prostě běžně může toho šamana i zabít. Jo, že prostě má tak silnou energii, že prostě to může to, takže třeba v Kolumbii holky, když prostě to měli, tak vůbec nesměli na ceremonie. Jo, vždycky se muselo počkat pár dní a pak prostě se pokračilo v ceremonii. Takže tam je spoustu obrovských rozdílů. Někde vám řeknou, že se nesmí maso, naopak třeba u tady ty prostě je běžný, že řekne, ale potřebuješ si dát kohout, aby si měl sílu. Jo, samozřejmě jsou věci, které se třeba s ayahuaskou přímo nesnášejí, jo, jako třeba hodně kvašené věci, mlíko a to, tak tam to je většinou všude stejný, ale může tam být spoustu jako rozdílností a takže jakoby na to není univerzální jakoby návod ani o tom, jestli vlastně jako mít něco připraveného nebo jestli to nechat na té medicíně. Já jsem zjistil, že když je třeba šaman slabý, tak ona to vlastně, jakoby ta medicína víc převezme za něj, akorát, že ten člověk z toho třeba nemá až tak jako skvělý zážitek nebo něco, ale vždycky je to dobře i vlastně, jakoby, když to není úplně ideální. Jo? Je to fakt hodně rozdílný, jak se tomu přistupuje.
0: Dobře, Živu, zatím děkuju. Drž nit. Já vrátím ten obrázek. Prosím tě, já mám ten dědeček Tabáček, já ho zpracovávám a on vypadá podobně jak tady to. Prosím tě, co toto je za bílinu?
1: Tohle je samozřejmě Mapačo.
0: Mapačo, jo.
1: To jsou ty velký role.
0: Když jsme u toho Mapača, buď tak hodnej, dáme malinkou vsuvku, že bys nám řekl o tom Mapaču, jo? To je vlastně tomu, jemu se říká dědeček Tabáček a já se přiznám, zatím jsem o něm moc jako nečetl, nevím přesně, co to všechno umí, jo? Tady ten dědeček, kdybys nám teda mohl říct, teda, co to je, jak se to používá, já to teda normálně hulím, ale dělám si z toho i čaje.
1: Hele, tabák je prostě bylina všech bylin. Jo. Jsou tady kmeny, které třeba nepoužívají ayahuasku a používají jenom tabák. Jo. Že vlastně, když se tabákem předávkuje, jako ve velkém množství, když hulíš obrovské množství tabáku, tak vlastně se do toho astrálu staneš taky. Jo. A oni to prostě umí. Jo. Ale oni s tím tabákem pracují úplně jinak. Jo. Za prvý ten tabák, je to úplně obyčejný tabák, jak si myslím, že se tomu říká selský, prostě setej, jo, není to nic to. Akorát, že když se pěstuje, tak se mu zpívá, když se sbírá, tak se mu zpívá. A když se připravuje třeba rapé, to je vlastně se vemou ty role, rozbalí se to takové, jak to víš, na tom obrázku, rozloží se to na slunci, jo, a na černým plachtě se to usuší. Když je tady jak jako dneska, takovýhle teplo, tak je to za den usušený, jo, ten tabák. Pak se rozdrolí, vyberou se z toho ty největší kusy, jo, vytáhají se z toho ty kostry a potom se to v moždíři ve velkým rozbije prostě na prášek. Je to strašná dřina a potom se to vlastně přes plátno prosívá rukama a přidává se právě popel z různých stromů, třeba tady nejsilnější kumaru, to je vlastně obrovský strom, který se vlastně spálí a ten popel z toho se přidává do toho tabáku rozdrceného, zase se to všechno předsedí přes to plátno a pak z toho vznikne ten jemný prášek, rapé, který se fouká do nosu. Jo, potom je další způsob, kdy se ten tabák používá jako zvracedlo, že si vlastně uděláš silný čaj, jo, a vypiješ to a vlastně vyčistí se tím tabákem. Jo? Potom se používá výluch tabákový do nosu. To právě používají hodně ty kanadský indiáni, tady to moc neznají, že vlastně se vyluhuje tabák a naléješ si trošku do toho a šňupneš si vlastně ten tabák. Zároveň si ten
0: Tak, druhý pokus pustit píseň nevyšel, ale milejší je varianta ta, že jsi opět ve studiu. Píseň má čas, takže to jsme vlastně my jsme tě slyšeli, jak povídal o tom rapé, o tom, jak se to přes to plátno sedí, drtí v moždíru a dává se do toho nějaký popel ze stromů, jo? Takže klidně pokračuj dál.
1: No a pak teda je to pití tabáku, že se vlastně výluh dává, dáš si toho trošku a jakoby šňupneš to, jo, a to je taky velmi, velmi očistný, funguje to podobně jako rapé a pak je vlastně dává se kapese do očí a do uší. Tím se vlastně rozvíjíš právě tyhle ty smysly, jo, a vlastně líp se propuješ s těma vlastně sám se sebou.
0: Ano, já můžu mapačo teda nakapat do uší a do očí, jo, mapačo, výluch.
1: Pozor, když si ho dáváš do očí, tak je potřeba, aby bylo správně připravený to mapačo. To znamená, chce to výbornou pramenitou vodu.
0: Mám.
1: Jo, nejlépe jí trošku ještě jakoby to. Ty tabáky byste do toho namočit, dát to, přikryj to třeba jenom jakoby něčím to, aby to nebylo úplně jakoby zavřený a dát to nejlépe na lunu, jo, do rána a pak to trošku jakoby pomačkat ty lupeny, aby to pustilo, jo. A druhý den už prostě to může potřeba to hotový mapačo, ten výluh dávat do ledničky a pozorovat, jak vypadá, jo, aby se tam netvořila nějaká plíseň nebo něco, jo. Protože v tom oku samozřejmě je to hodně jakoby nepříjemný a nechci si tam dávat něco, co není úplně v cajku. Ale do oka je to skvělý a do uší je to skvělý, jo, je to prostě všelek, jo, to je prostě tabák je na všechno možný, jo. Můžeš prostě používat jo, těch způsobů, jak se pracuje s tabákem, neznáme. Jo.
0: Já se na to podívám určitě. Myslíš, že by mě to dokázalo trošku poladit tady čočky, tady mám brýlky, jo, dioptrii a půl, jo, třeba, že by mě to nějak jako narovnalo, jo, ty čočky, že by mě to pomohlo.
1: Ale
0: jako?
1: Na oči je nejlepší tohleto.
0: To je co?
1: To je kůra z kořené sanangy. Aha. To právě je, z toho se dělá výluh. Je to no trochu méně pálivý než čili do očí, ale za mě je to skvělá věc a já vždycky přivezu, tak udělám ty výluhy a mám s tím výborné zkušenosti, je to skvělý. Ale můžeš to zkusit s tím tabákem.
0: Vyzkouším.
1: Když tabák ti je blízký, tak to vyzkoušej, jo. Poprvé je to nepříjemný, ale pak když si na to zvykneš, tak vlastně je to úplně v pohodě a je to fakt skvělý. A ono tě vlastně tabák je, proto se mu říká dědeček, protože to je ta mužská entita. On je zemitej, on tě uzemní. On vlastně ti vypne vlastně jakoby vypne ti ty všechny informace a ty vlastně máš čas poslouchat sám sebe, že vlastně jsi napojený víc vlastně jakoby k sobě. A proto to tak jakoby funguje. A to samé je vlastně rapé. Jo, rapé není vlastně žádný psychedelikum, jo, ale lidi často mají jakoby zážitky spojený s tím, hlavně ve snech a tak dále, ale je to právě proto, že vlastně začneme poslouchat sami sebe. Jo. Ono ve finále ani medicína, ani ayahuasca nebo jiný medicíny nepřináší nic nového nebo něco, co bychom nevěděli. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že zažíváme to, co už dávno známe, jenom prostě k tomu potřebujeme ten jakoby zázrak, nebo prostě musíme to vidět, aby jsme pochopili, že se děje něco takového, jo, nebo že jsme schopní vlastně tvořit ty zázraky, nebo že jo, že vlastně, že to jsme my, kdo to tvoří, jo, že vlastně často, já nevím, se nám nelíbí, jak vypadá to tělo, jo, a teď prostě to, ale když pak zjistíš vlastně, kdo to hodnotí, jo, kdo to hodnotí, jo, a vlastně, tyjo, jako, ale přitom, jako, já nebudu lhát, že bych řekl, jako, je mi třeba jedno, jak bude vypadat moje partnerka, samozřejmě, že ne, jo, ale ale prostě v určitýho pohledu jako ta krása je někde kousek vedle, jo. A samozřejmě je to spojené i s tou jako fyzickou krásou, jo. Jakoby, ale každý to vnímá jinak, jo. Někomu se prostě líbí takový něco to, jo. A my často vlastně jsme absolutně nespokojení se vším, co máme, jo. Prostě holky, když mají prostě dlouhý vlasy, tak by chtěli mít kudrnatý, rovný nebo obráceně a podobně, a když má velký prsa, tak by chtěla malý, protože je to těžký se s tím tahat, když má malý, tak chce velký a tak dále. A vlastně víš, jak tam vznikají prostě takové věci, přitom jako když se ukáže ta čistá láska, jo, to, co vlastně je obsaženo v každém z nás, jo. To je úplně něco jiného. To, jo, třeba když jsem teďka, když opravdu mě začala babička učit tu tantru, já jsem prostě viděl, jak je diametrální rozdíl mezi tím, když se něco prožívá jenom jako na povrchu, jo, nebo když je to skutečný. To je prostě úplně, to není bo 100% jinde, to je prostě, to je fakt jako to, to je úplně jiná hra, něco jiného, to prostě se nedá vůbec porovnat.
0: A co to piješ, Dibu?
1: Piju moje vodu a mám tam trochu CDSka v tom.
0: CDSka, prosím tě, ještě a poslední dotaz, promiň, k tomu mapačo. To se zalívá, nebo to se dává do vody studené, anebo jako převařené, jako jo. Horké? Studené.
1: Normálně do studený.
0: Do studený.
1: Normálně do studený.
0: Tak, prostě tak děkuju.
1: Jo, musíš si to pěkně rozbalit.
0: To mám.
1: Menší kousky. Jo, a prostě zalejt to a pak to trošku něčím třeba, jakoby třeba něčím, nebo i rukou to prostě vymačkat. Důležitý je, že když pak do toho šaháš, jo, nejlepší je prostě to nabírat kapátkem, abys tom prostě neinfikoval zase jakoby těma rukama, no.
0: Ano, rukama, ano. A slyšel jsem ti dobře ty říkat přes noc nechat venku na luně, jako na měsíci?
1: Ano.
0: Aha,
1: ano.
0: Na svitu luny.
1: Svit luny jí právě dobře nabije, jo. Tady třeba je obrovský rozdíl, když se třeba dělá rapé, tak ono, když není do sluníčka, tak se to dá vysušit i nad ohněm, ale rozdíl v tom, když tam je to energie toho slunce, je obrovský. Jo. Já jsem zažil, když jsme tady dělali loni rapé s našimou, dělali jsme právě kumaru, tak už bylo rapé hotový, už to bylo všechno přesátý a to připravený a já jsem cítil, že ještě něco a tak jsme se na sebe s našimou podívali a našima povídá, já ti něco ukážu, dodáme tomu grády a vzal to rapé, vysypal to na takovou velkou mísu a položil to na 3 hodiny na slunce, jo. A říká, to uvidíš večer, co bude. No a večer, jako já jsem foukal a ze 30 indiánů jich 29 zvracilo jak o život. Takže to bylo hodně střelný. Jako. Jo, že vlastně ta energie toho slunce a té luny je prostě ohromná. To je vůbec jakoby i to třeba před chvilkou tady byla fotka kaká. Jo. To je od Kofánu, kam jezdíme taky a to kakao prostě je obrovský rozdíl, jestli je to odrůda, která, když tady se suší rap, to mapačo zrovna. Mm-hmm. A ty rozdíly, jestli to je odrůda, která plodí, já nevím, snad 10x za rok, anebo prostě to čančo, který vozíme z Peru nebo i z Kolumbie, my jsme chtěli začít, tak prostě to je odrůda, která rodí jenom 4x za rok, nebo 3x v půlce. A ty tam máš tu energii toho jo, ty informace pozbírané za celou dobu, co roste, jo. Mm-hmm. Jo, proto třeba banán, který prostě zraje bez sluníčka někde v podpalubí, prostě ze zeleného, je úplně něco jiného, než banán, když si ho dáš tady, jo, protože protože on tam nemá prostě tu energii, tu sílu toho slunce, jo, a nemůže to prostě být stejný, to je prostě úplně něco jiného, jo, to jako, to se nedá vůbec srovnat, jo.
0: Džibu, já se teďka normálně přiznám, že já jsem část toho dědečka Tabáčka sušil tady na radiátoru, protože u nás tady o slunko nezavadí, že jednak teda je zima a jednak oni neustále tady sypou, jo, to a to slunce nevidíš kolikrát několik dní, vidíš jenom mlhu prostě, jo, takže doufám, že tam nějaká energie zůstala v dědečkovi, protože byl sušený tady na radiátoru. No, jako po té energetické stránce určitě je to rozdíl, ano?
1: Ne, že by tam něco zůstalo, toho tam je pořád, spíš tam to slunce přidá, jako neboj, o nic si nepřišel. On si tam přišel, spíš tam jakoby přidá, jo, a ty můžeš vlastně jakoby, a zase tam přidá to ta luna, jo, to svoje, jo. Ono to fakt jakoby to, a hlavně musíš si uvědomit, že ty jsi ten tvůrce, takže tam přidáš ty tou myslí,
0: to tam,
1: jo,
0: je
1: ten
0: určitě,
1: záměr,
0: ano.
1: Jo, jakoby, já když Mapačo připravuju, tak vždycky právě pouštím hudbu, zpívám, tancuju, chřestím, prostě vždycky tomu prostě dodávám tu radost a vlastně často třeba píšu na ty nádoby, v kterých to vyrábím, tak píšu třeba runama různý modlitby nebo tam třeba, jo, záměr, jo, vždycky vlastně, když jsem připravoval Mapačo, tak vždycky to bylo láska, hojnost, zdraví a tady ty prostě věci, které se do toho otiskují a to všechno prostě jsi schopný do toho vložit. Protože Masaru Emoto to prokázal, že prostě voda má schopnosti přijímat informace, jo. Ono vlastně, třeba teď jsem viděl v praxi, jak to funguje, že buňka, když se vlastně narodí, nebo když umírá buňka, tak vlastně se rozdělí, že jo, vznikne nová buňka a ona vlastně přejímá informace té původní. Jo? To znamená, když je třeba buňka poškozená, tak se vlastně narodí nová už vlastně s informací o tom poškození. Takže ty vlastně musíš udělat to, že přepíšeš tu informaci. Jo? Protože my nejsme nic pevného, my jsme jenom prostě z hlub buněk, jo? Který prostě se pořád obnovujou. Jo? Oko máš každých 5 dní snad jako nový, celý. Jo, jak rychle se ty buňky vyměňují.
0: Buňky, no. Oka, jo?
1: Mm. Jo, a no, jo, prostě je to, říká se, že mozek asi 7 let, než se ti vymění celý, jo, ale jako kůže rychle, oko rychle, jo, a spoustu to, že u nějakých orgánů to trvá trochu díl. No a vlastně to funguje tak, že my do nějakých 21 let se nám tvoří tady vlastně ta telomeráza, která vlastně funguje jako třecí mechanismus na to dělení buněk. A po těch 21 se to přestane vyrábět, jo, nebo se to vyrábí velmi omezeně a tudíž to tělo musí na to reagovat, tak prostě udělá to, že se začne, měnit ta buňka později. To znamená, že ty máš tu kůži teďka starší než jako dítě, protože ji máš fakt starší, že prostě ta buňka se nemění za 5 dní, ale za 10 dní třeba. Jo? A takhle funguje to jakoby v stárnutí, protože vlastně se šetří tou telomerázou. Jo? A podle mě je možnost tu telomerázu zase začít vytvářet, ale samozřejmě k tomu musí být jako vhodné podmínky, jako dobrý prostředí, samozřejmě všechno se to děje následkem tomu, že jsme pořád v tom stresu, jo, denodenní. Takže prostě já si můžu nakrájet na nudličky, můžu si tady vymýšlet prostě všechny možné medicínky a něco všechno, ale prostě pokud budu ve stresu, nebo pokud bych se odsaď vrátil zase do nějaký mašinérie, prostě kdybych měl prostě stát někde u pásu a dělat něco, co mě prostě nebaví a ubíjí, to prostě nejde. Jo, to prostě nejde a pak to nemůže fungovat, jo. A já jsem viděl právě, co mě teďka na této cestě hodně učí babička, je právě tohle to, že některé věci potřebují fakt hodně trpělivosti, jo. Já jsem naučený si tam nedávat žádný termíny, jako jo, chci tohle, takhle, tohle, ale přeci jenom někde v hlavě má člověk zafixovaný, a tyjo, tak jsem prostě ještě nezhubl, nebo ještě se to nespravilo, tak to nefunguje. Jo, ale ono někdy to je prostě těsně zatím, že prostě fakt počkat, až se to může to, protože já to třeba vidím, že už to v tom astrálu je hotový, jo, ale prostě do té hmoty se to ještě nepropsalo, ještě to prostě potřebuje něco, nebo prostě ty buňky potřebují zjistit, hele, fakt se něco děje, jo, fakt to myslí vážně, jdeme to teda přepsat, jo. Mm-hmm. Jo, že vlastně někdy to je prostě to, nebo naopak ta nemoc prostě se drží z nějaký setrvačnosti, jo, že ji máš tak dlouho, že prostě to prožíváš dlouho, jo, a že už je sice pryč, jakoby v astrálu je odstraněná, jo, ale pořád tam je, a navíc tam je ještě takový, ono se to blbě chápe, jo, protože já jsem řekl odstraněná, nebo program, že odstraníš, nebo že ho za tebe někdo vyzvrací. Ale jakoby ve skutečnosti ani to se neděje. Ty ho vlastně jenom vlastně jakoby pochopíš, že ten program máš, jo. Zjistíš, že to je vlastně tvoje nějaká součást a už vlastně nehraješ tu jeho hru, jo. Ale kdyby jsi myslel, že vlastně já to z tebe dostanu a už to mít nemůžu, no tak přesně přijde za měsíc, za rok, za dva ta samá zkouška a ty řekneš, já to nepomůžu.

0: My furt jako se snažíme to nějak všechno pojmenovat, co je dobrý, co není dobrý, jo. Ale ve finále i ta lékařská věda je z určitýho pohledu vlastně projev stvořitele, jo. Protože tady není nic, co by jakoby nevytvořil on. Akorát, že prostě je to blbě pochopený, nebo prostě to, ale zase na druhou stranu, jako já jsem přesvědčený o tom, že třeba lidi, kteří si vzali vakcínu na tu rýmu, tak pokud věří té vědě a věří tomu, že ty doktoři pomůžou, tak pro ně to byla fakt velká spása, protože do té doby měli neléčitelnou nemoc, jo, na kterou se umíralo. Takže je skutečně zachránila i věc, která podle mě strašně ubližuje. Je to jedna z věcí, která mě fakt jako rozčiluje, jo, ještě pořád, ale prostě rozumím tomu, že pro lidi, kteří prostě jsou v tom systému naplno a věří prostě těm autoritám a těm bílým plášťům, takže prostě pro ně je to skvělý. Jo, jako já samozřejmě nepopírám, že prostě, já nevím, když budu mít nehodu, nebo když mi prostě něco, že prostě, že chirurg mi to nedokáže prostě skvěle prostě dneska vrátit ohromné věci, jo. Ale spíš je to o tom, jakoby, jestli fakt to potřebuju tvořit, anebo jestli jako to, jo, podle mě je problém v tom, že my vlastně se snažíme, když třeba se dáme na tu cestu nějakého toho rozvoje nebo toho tomu cestu k Bohu, tak vlastně my začneme odmítat ty ostatní projevy, které se nám nezdají dost božský, jo, což je taky blbost. Vím, že jsem prostě odmítal, že prostě nikdy bych si nevzal antibiotika. Jo? A to je přesně ono. Jako já nemám co odmítat. Jo, jako samozřejmě nechci si je brát, jo, nezměnil jsem názor jako takovej, ale už tam nemám to odmítnutí, jo, už tam není ten odpor k tomu, protože když se s něčím podporu, tak ti to přesně stvořitel ukáže, hele, tak jdeme to vyřešit, protože ty nemáš být s něčím podporu. Je to tady prostě, někomu můžou pomoct a můžou pomoct i tobě. Když prostě dojde k nějaký, já nevím, prostě k něčemu náročnému, tak klidně můžou antibiotika být dobrý. Jo? Nemluvím o tom, jak se narůžívají, jak se prostě užívají blbě a tak dále, ale prostě v určitýho pohledu to může být skvělý. Jo? Jo? Prostě, ale všechno je to je přesně, jak ten systém funguje. Všechno je to postavené na nějaký pravdě. A pak je to převrácený, překroucený, přeonačený, jo? A my se v tom pak nevyznáme. A jako já se nemůžu zlobit přece na lidi, že mi ubližují, protože oni mi ubližují v dobré víře, protože oni si fakt myslí, že ta vakcína je skvělá, že tohle je dobrý, že tohle je prostě to, oni tomu věří. Ve spoustě případů tomu oni věří, jo. A já nemám právo jim brát, jo.
1: No já, to by se mohli polemizovat. Já si myslím, že spousta takzvaných doktorů ví, že ta vakcína ne, že nepomáhá, ale že ubližuje. Jo? A myslím si tak, že tady ta vakcína speciálně proti tady té chřipce ještě nikoho nezachránila ani mu nepomohla. No. Ale tak jako můžou být solidéři.
0: Ale nesouhlasím, myslím si, že fakt jakoby některý takový ty úplný ty šílený hypochondry těm to pomohlo, protože já vím, jak funguje prostě placebo efekt. Jo? A prostě funguje to. Jo, navíc nevím, jestli to je pravda nebo není, ale i v těch vakcínách bylo spoustu různých šarží, takže ne všechny byly jakoby škodlivý, jo, nebo různě škodlivý a tak dále. Ale já si myslím, že spoustě lidí to fakt pomohlo, protože lidi, kteří konzumují dennodenně televizi a prostě jsou v tom šíleném strachu a v tomhletom, a najednou přijde něco, co je chrání. Ale to je prostě, to je všemocný. Jo. To je všemocný, jako by ten placebo efekt, jo, a ten nocebo efekt, jo, je jako fakt neuvěřitelný. To jako, já si myslím, že to je klidně 80% jako úspěchu.
1: Jo. To určitě, ale nevím, jestli jsi teďka zaregistroval videjko Petra Kotlára a ten povídal o tom, že v každé z těch šarží

0: bylo víc těch DNA než těch mRNA, jo, a že vlastně každá byla špatná, jo, takže byl to obrovský teda jako na lidi podvod. A nemělo to za, nikdy to nemělo za úkol ty lidi jako ochránit. Ale to už je možná džibu na další, jako na další debatu, která by trvala hodně dlouho. My teda jdeme dál zatím.
1: No, nechme
0: to.
1: Já se o tom ani nechci bavit.
0: Ne, já taky ne.
1: To je prostě to.
0: To je z toho názoru a to by si zasloužilo vlastně nějaký pořad, jo, kde by to bylo jako jediný téma. A my máme ještě další téma před sebou, a to stavitelství. Já tady mám ještě zhruba nějakých 11 obrázků, a pak bychom mohli přejít na to stavitelství, no, tak, ale je to na tobě.
1: No, tak já to teda ještě, když už takhle se bavím o těch psychedelikách,
0: ano,
1: tak já to rovnou využiju, že řeknu i o tom, jak vlastně se pracuje třeba u kofánu a vlastně jak pracuje tady ta Alfredo. To je něco neuvěřitelného. Já jsem tam zažil opravdu jako obrovský zázraky a jako to, opravdu bych to přál každému zažít. To je něco božského. A líbí se mi, že spoustu lidí, nebo ne spoustu lidí, ale jsou lidi, kteří třeba hodně věří v Boha a řekli mi, že to je jako démonská energie a že vlastně to nemá s Bohem nic společného a že to jsou, že to jsou berličky a podobné názory. A jako já musím říct, že jestli jsem někdy viděl stělesnění Boha nebo prostě to, jak si představuju stvořitele, tak prostě to, jak vlastně oni pracují s těmi medicínama, to je tak něco nádherného. Když ten Taita prostě začne zpívat, on má napojený třeba 40 lidí na sebe, prostě z něj prostě sála energie a pulzuje to prostě v celých prostě, to je prostě něco tak fantasticky krásného, jo. I když u toho ty lidi prožívají kolikrát jako strašné věci, ale to je přesně ono, proč tam vlastně jakoby chodíme, jo. Protože ty prostě chvilku tam něco trpíš, jo, chvilku tam prožíváš to, ale když si to vyrobíš tou hlavou, jo, jak chceš vyřešit něco, co před sebou prostě třeba 50 let schováváš, jo. No jedině tak, že prostě to znova vytáhneš na světlo, znova to projdeš, zvědomíš to, ale projdeš to vlastně už v tom bezpečném prostředí, jo. A vlastně vysvětlíš to, pochopíš to, jo, že vlastně to nebylo tak strašný, anebo že jsem si to přesně tohle přál prožít, jo, proč jsem si prostě potřeboval zažít třeba takovouhle partnerku, nebo prostě proč mě rodiče třeba ubližovali tady v tom, nebo v tomhle tom, nebo to, prostě ty to tam prožiješ, jo, a to je konec, jo. Potom je konec, potom je většinou ten klid, ta láska, to pochopení, jo. Někdy to může trvat pár vteřin, někdy prostě to, ale dokonce tam nemusí být ani ta bolest, jo. Já jsem si teďka prostě poslední ty medicíny řekl, já už prostě nepotřebuji mít nějakou velkou bolest, já jsem si zažil bolesti dost a prostě musím říct, že zatím medicínka mě byla prostě extrémně hodná. Jo, všechno bylo v poklídku, v pohodě, jo, žádný překotný zvracení, nic, prostě všechno bylo úplně v pohodě a to je přesně to, co oni umí, oni prostě je v tom, jo, a učili se to od malička, jo, to je úplně jiný svět, jo, to je úplně jiný svět a já jsem šťastný, že vlastně se nám povedlo se mezi takovýhle lidi dostat a jako vím, že nebo doufám, že ještě potkám pár nějakých takových lidí, protože proto sem jezdím, protože tady se často dějou takové věci, že prostě přijde šaman z hor, sleze, tam si tě prostě vybere jednoho člověka nebo dva a odvede si ho do hor a tam mu prostě předá kus nějakého vědění a to, je, to se tady prostě děje. Jo? A oni to takhle dělají systematicky, takže, takže já doufám, že ještě třeba to něco takového mě potká. Moc se těším teďka na tady tu Alfreda, kam, kam vlastně odjíždíme teďka a na všechno, co přijde. My vlastně druhýho odlítáme. Pak se budeme stávat do Peru a 7. bychom měli být v Kolumbii v Puerto Asís a začínáme 10. S babičkou Zoilou, což je kofánka, krásná ženská. A s ní budeme mít pár medicínek a potom jedeme do Ekvádoru ke kofánu. To bude taky určitě krásný. Tam je Taita Luis, taky nádherný člověk. Já jsem ještě medicínu neměl, ale vím, že to bude úžasný, protože tam je to zase trošku jiný. Tam je právě to kakao, jo, takže tam bude i to kakao s tím spojený, ta krásná řeka. No a potom bude tady ta Alfredo v Kolumbii, v Mocoa. To je taky krásný, to bude s takovým horským vibe trošku, jo, nebude tam tolik teplo zase než tady a bude tam zase trošku jiný a hlavně tady ta je prostě ohromně silný, ohromně nadaný, takže to bude jako krásný a závěr bude s tady tou Aníbalem u něj na farmě, kde dělá výborný kafe, takže bude mít jako jak výrobu kávy, tak výrobu ayahuasky a několik krásných ceremonií a jsem s ním zažil úžasný ceremonie a moc se na to těším taky, takže to bude skvělý a moc se na to těším, no. Oni jsou fakt jako neuvěřitelní.
0: Ano, Džibu, prosím tě, dotaz. Kdybych já chtěl absolvovat tady tu medicínku, nějakou tu ceremonii, tak musím já letět tam, anebo plánuješ, že bys vzal z nějakého šamana, nějakého toho Taitu sem k nám? Protože já si potřebuji zpracovat nějaký dlouholetý vlastně problém, nebo jako nepochopenou, nebo nevysvětlenou otázku třeba, a je to vztahová, jo? Třeba proč jsem měl několik, a bylo jí hodně vztahů vlastně s partnerkou, se kterou jsem neměl nic pranic společného, jo? A bylo to někdy až veliký psycho. A já to vlastně doteď nevím, proč jsem si to jako musel prožít, jo? Takže chtěl bych to vysvětlit. Takže teďka se o tom bavil, že v rámci té ceremonie je to možné zjistit a odhalit, proč to tak vlastně bylo. Ne, že by mě to tížilo, ale spíš mě to už teďka zajímá, spíš jako tak, jako, jo, jako pro informaci. Protože až teď vlastně to, co jsem písní, tak jako je vztah, který funguje po všech stránkách, ale dřív to nefungovalo.
1: Hele, já ti to řeknu takhle, z mýho pohledu je to absolutně nedůležitá věc, jako za prvý jakoby minulost jako byla, jo, a prostě věř tomu, že jsi to měl prožít, jo, možná
0: no, to
1: si dělal ten kontrast.
0: Ale proč? Jo,
1: a za druhý, já si myslím, že jsou daleko jiné věci, které prostě ti má medicína předat, jo, mm-hmm. Ale ono prostě pokud by to bylo pro tebe důležitý tato odpověď, tak ona ti odpoví, jo? Pokud uzná, že to není důležitý, tak ti neodpoví.
0: Já to respektuju, ale já se kolikrát, jako já to poznám po sobě, že já se kolikrát ptám sám sebe, jo? Někdy v tím stavu alfa, já se ptám, proč to tak jako muselo být, jo? Já nevím, nakolik je to pro mě důležitý, jo? Ale někdy se sám sebe ptám, takže jako nějaký jsem, význam to má.
1: Já jsem měl jeden vztah takovej, u který mi jako vůbec nedává smysl, relativně krátkej a myslím si, že to hlavně smysl mělo pro tu holu. Že jsem tam byl jako já ten nástroj, jo?
0: No, to je tak, jo, a to tak asi
1: prostě
0: nějak bude.
1: Někdy si prostě jdeme něco taky zahrát, ale každopádně bych ti odpověděl Nevím to, jakoby byl bys moc rádi, kdyby přijel Tajta, ale uvidíme. Zatím to prostě neslibujeme. Mm-hmm. Jako samozřejmě, pokud bude v Čechách, tak určitě s ním něco určitě naplánujeme,
0: jo,
1: a uděláme. Tady jde o to, že já jsem fakt zjistil, že aby to mělo smysl, nebo ne, aby to mělo smysl, ale on tě to stejně pak jako většinou přitáhne znova, jo. A tady je to právě v tom, jo, já vím, že je to drahý, vím, že to není jednoduchý se sem dostat, pro spoustu lidí je to i nepohodlný, jo, ale tady ta práce je úplně na jiný úrovni, jo, mm-hmm. Prostě máš tady tu energii, to lesa a to všechno, jo, vůbec, jako říkám, může ti stačit i jedna medicínka prostě v Čechách s dobrým Tajtou a může ti jako vyřešit, změnit celý život, ne vyřešit, ale prostě hlavně změnit pohled, jo, jako já to zažívám běžně i prostě když si s někým dám houby, tak prostě holčina prostě okamžitě šla a dala výpověď, jo, protože už si prostě nenecháš ubližovat, už si prostě, rozumíš, už nemůžeš dělat, že se tě nebaví, nebo prostě, jo, jo, to tak prostě je, jo, takhle psychedelika fungují, že prostě najednou cítíš tu faleš a prostě to, jo, jsme byli minule s kamarádkou a sedli jsme si mezi lidi, kteří tam hráli na kytaru a povídali a ona říká, já musím jít pryč, prostě oni jsou strašně falešní, ty lidi, jo, prostě najednou to prostě vidíš, jo, jak prostě jak sami sobě lžou ty lidi a tohle a jo, a mě děláš, já jsem šťastná, když dělám tohle a to a prostě a já vidím, že ne, že prostě ten člověk lže sám v sobě, jo. A říkám, ale mě to je jedno, jo, jo, ale jako víš, nebo že prostě no, já půjdu dělat tohleto, já říkám, a proč? No, protože tam jsou dobrý peníze, já říkám, ale vyměníš peníze za co? Za to, že prostě tak budeš muset dělat něco, co tě nebaví. Každopádně teďka já jsem na pořadu dne cesty do Ameriky, máme ještě pořád volný místa, máme tam dokonce teďka takové akci, že když se spojí dva retreaty, tak je tam sleva 5000 a máme tam poslední dvě volné místa, takže kdyby někdo chtěl, tak to ještě klidně ozvěte. A pokud bude něco v Čechách, určitě nám vidět. Nebo...
0: Dobrý, Žibu, děkuju, takže toto dívej, toto je poslední obrázek, co se týče těch medicínek, jo, toho tématu, o kterém jsi teďka bavil. Takže teďka třeba můžeme dát, já nevím, to videjko, jo, s těma muzikantama, co hrají, já si jdu odskočit a pak se vrátíme a můžeme pokračovat klidně v tom stavitelství něco.
1: Jo,
0: takže já
1: dobrý, teda... klidně tam, jo.
0: Přátelé, pět minutek, pouštím videjko a jsme za 5 minut zpátky, takže je to jo. Tu.

0: spíš koule.
1: Tak, dívej se na chlapce, hraj čtyři akordy furt dokola, ale má to sílu, má to energii a dokáže to taky nakopnout, jo, do nějakého toho astrálu, protože vlastně opakovaná věc jako mantra neustále tě dostane trošinku do toho, do té změny myšlení.
2: No, no hlavně tam jde o to, Peťo, že když to pak slyšíš na té medicíně, jo, třeba v Kolumbii tam hodně používá ta harmonika a takový zvláštní, nebo třeba tajta Luis, ten zpívá vnitřním hlasem, on není slyšet normálně, toho slyšíš jenom, když jsi v ta astrálu, jo, to je prostě neuvěřitelný, jo. To je něco jako prostě, ty znáš hrdelní hlas a tady ty věci a prostě to jsou ty vibrace, které jsou prostě neslyšitelné. A to je prostě takový něco úžasného. A to právě staví ty univerza, jo? Že vlastně fakt se jako dějou tyhle ty věci. A já k tomu ještě, než přejdeme na ty stavby, tak ještě bych řekl pár věcí. Za prvý tady vidím dotaz.
1: Je tam dotaz pro
2: tebe. Se ptají na cenu. Prosím vás, cena je od 43 do 47, myslím, podle toho, který retici vyberete. A když se spojí ty dva dohromady, Kofány a tady ta Alfredo, tak je tam sleva 5000 teďka. Jo, plus letenka. Ta zpáteční letenka se dá pořídit kolem 25, něco takového, záleží, jak se vám povede koupit, jo. A takže jako podle mě jako ideální je opravdu investovat do toho 120 tisíc a udělat si tam prostě dost času a změní se vám velmi život. Jako já prostě dělím svůj život na předmedicínu a podmedicínu. Prostě pro mě to bylo něco, co bych podle mě jiným způsobem nedokázal. Já vím, že spoustu jiných způsobů, že někdo říká, Bůh to dokáže stejně, že dokáže to pobyt ve tmě a tak dále. Já tomu prostě nevěřím. Není co s tím srovnat. Jo, prostě a někdy to nemusí vypadat, že to pomohlo, nebo prostě to, ale já nevím, prostě já to mám jinak, ale samozřejmě chápu, že to není úplně pro všechny a není to rozhodně snadná cesta. Jo. A ještě jednu věc, kterou než odejdeme od těch Indiánů, když jsme tam měli ty muzikanty, našima plánuje cestu do Evropy v létě a má, ještě to není úplně nějak přesně upřesněný, ale něco bylo o tom, že by měl být ve Švýcarsku a potom v Polsku a potom, že by přijel k nám do Čech a poveze si dvě holky, výborné muzikantky, Gailu a Tajone a tak mě napadlo, že bychom v rámci té cesty zorganizovali ještě jednu věc, a což by byla kytarová škola. Takže teďka už to začít plánovat, že bychom udělali rapé dietu, kterou by vedl Našima, a přibrali bychom ještě, jsme zaplatili jednu letenku pro IBU, a iba s holkama, že by učili na kytaru a ty jejich posvátné písně a myslím si, že by tohle bylo zajímavý. Ještě nemám přesný koncept, ale mám představu třeba týdenní nebo něco takového, jakoby intenzivní prostě akce, může se to spojit s rapé, nemusí, může se tam udělat spoustu dalších. Jo, je to takový zatím otevřený, mám vytipované nějaké 2-3 místa, kde bychom to mohli udělat. Prostě uvidíme, jak to teďka chci na to připravit nějakou malou kampaň, aby zjistili, jestli bude zájem a pokud uvidím, že je zájem to naplnit, aby se zaplatila ta letenka a plus třeba něco pro ty Indiány samozřejmě, protože oni potřebují tady stavět centrum a tak dále, k tomu se hnedka dostaneme a takže pokud by o to byl zájem, tak bych to, takže budu rád, když třeba na to někdo zareagujete, pokud jste muzikanti nebo vás zajímá ta kreánská kultura, ta hra na tu kytaru se dá fakt naučit velmi snadno. Já jsem tady třeba byl u toho, když se Petra učila, ona nějaký základy umí, ale učila se tady odhole jednu písničku a během hodinky prostě ji zvládla úplně v pohodě. Jo, takže tam je jako velký potenciál a mám vyzkoušený, že ty písně jsou fakt neuvěřitelně léčivý. Jo, já kolikrát jsem třeba i měl málo medicíny a ta písnička mě dostala do astrálu vlastně, aniž bych potřeboval si dávat další kalíšek nebo tak.
1: Dobře. Potvrzuji, že ta hudba je fakt jako velmi energická a není složitá, jo, co si budeme povídat, jsou to fakt 4 akordy a pořád dokola, akordy jednoduchý, žádný jazzárny, takže doporučuji a Jibu klidně tady s tím projektem bychom tě s písní mohli pomoct, však to se pak domluvíme, jak přijde čas Kairos. Dobrá, takže Deni teda dostala odpověď ohledně ceny, ty jsi rozdělil svůj život před medicínou po medicíně, já to mám podobně a rozděluji svůj život před písní, před svojí ženou písní a s písní, ano, vždycky je potřeba vědět, do čeho správného investovat svůj čas a energii. Takže to je jenom tak na doplnění a Jibu, jestli souhlasíš, přejdeme teda tak nějak jaksi samovolně do tvé další činnosti. Ty si vlastně mimo jiné máš hodně aktivit, muž mnoha tváří řemesel zájmu a jeden z těch zájmů je stavitelství nebo stavebnictví, nebo vlastně to je taky tvůrčí proces, protože to nejsou domy jenom tak ledajaké, ale jsou to domy energeticky soběstačné a já, nebo říkáme tomu slamáky, že? Protože je to stavěný vlastně z nějakých panelů z té lisované slámy. Já o tom zatím moc nevím, i když znám tvoje webové stránky, takže máme tady dvě možnosti. Buď tady budu pouštět fotky jednotlivé, anebo pustím třeba to časoběrné videjko, jo, od začátku až do konce jedné z těch mnoha staveb. Takže co navrhuješ?
2: Já zatím to není zastavený, já ještě k tomu řeknu trochu ty omáčky, aby to vlastně, jak jsem k tomu vlastně jakoby došel, protože to vlastně to se takhle se to děje vlastně i tady, že vlastně já jsem kejvil na to, že sem pojedu, vlastně jsem na to kejvil rád a ani se nevěděl, co má Petra v plánu, takže najednou se tady staví pec, která už je hotová, snad zítra bude konečně pizza, než odjedeme. Jo, a prostě mám z toho hromnou radost a líbí se mi právě, že jsme Indiány hodně inspirovali a i vlastně tady vznikla nová koupelna, jo, díky mně, že jsem prostě to vyprovokoval, jo, takže prostě se tady staví jako o život a naši mata má pozemek tadyhle za tím malým městečkem, kde se právě chystá to nový centrum, takže tam chceme jim pomoct taky nějak s tou stavbou. Teďka se na to připravuje nějaká kampaň a uvidíme, jak to všechno bude, ale důležitý na tom je to, že díky medicíně, jo, mi přišlo zase, jakoby, jak to prostě udělat líp, jo. Tak mě hned napadlo, tyjo, teď vlastně oni tady mají ten bambus, proč staví z toho drahého dřeva, jo, to pralesní dřevo je prostě drahý, jo. No, takže jsme včera vylazili do pralesa a už prostě jsem řekl našemovi, ať prostě nadělá odkopky toho bambusu, vysází si to na tom pozemku, tam má takový rybníček, který mu praskl hráz, takže tam si myslím, že budou ideální podmínky a když se sem vrátíme, tak ten bambus už bude použitelný na stavbu. Jo. A zase se dá prostě spoustu věcí ušetřit a to, takže vlastně mě se líbí tyhle ty jednoduchý nápady a vlastně já když jsem před covidem, já mám ještě svatební agenturu a dělal jsem hlavně svatby přes léto a to a přes zimu jsem právě jezdil různě po stavbách do Německa a tak a prostě vydělat si peníze a taky trochu cestovat, vidět něco jiného a to bavilo a přišel covid a já jsem zrovna byl v té době v Dánsku, měl jsem tam velmi dobrý kšeft, ale prostě už jsme se tam nemohli vrátit a než abych si šel na nějaký testy nebo nedej bože očkování, tak jsem prostě řekl, že ne. No a řekl jsem si, že teda co můžu teda jako dělat a já jsem vyučený automechanik, ale okolo staveb jsem vždycky jakoby se okomejtal a různě jsem bráchovi, strejdovi a kde komu jsme to vlastně svůj dílu jsem si postavil taky v nějakých 18 letech. Takže jsem jakoby tak nějak s tím prošel a tak říkám, tak jsem si dal inzerát a ozval se človíček, že chce postavit pergolu. A tam jsem vlastně realizoval svůj první krov. Ještě valba to byla, bylo to fakt jako složitý. A dopadlo to úplně špičkově a jsem za to nesmírně šťastný. Nakonec jsme tam byli přes rok a bylo to úplně super. A pak jsem ještě postavil nějakou chatu, něco, nějaký pergoly a tak dále. Pak jsem si právě řekl zase jako, ale chtělo by to ještě něco víc přírodního, ještě něco víc čistého. No a před, myslím, že už to jsou 4 roky, přišla právě nabídka od dneska už mýho kamaráda dobrýho z firmy Slampa, že hledají firmu, kdo by montoval tyhle panely. A že to je Slama.

0: to má velký jako zkušenosti. Výhoda toho je, že on je projektant, takže on to vlastně vyprojektuje, namaluje, pošle mi to ve 3D z tom SketchUpu, že vlastně já si tím projektem otáčím ze všech stran. Mám tam očíslovaný jednotlivý panely, které se vyrábějí u něj právě v sítce v Táboře, a mně přijede kamion prostě plný těch jednotlivých dílců. Já vlastně to jenom vemu a smontuju. Jo. Prostě úplně geniální věc, a výhoda v tom obrovská je ta, že Radek je nejenom, že je projektant, ale on ty baráky dřív stavil, on se to učil. Jo. On okoukal know-how a vlastně učil se to na těch stavbách, takže on to zná i z té praktické stránky, což je obrovský rozdíl. Když máš klasického projektanta, tak ten většinou na stavbě nikdy nebyl, nebo prostě neví, jak to funguje, jo? Neví, že třeba tady, když máš ty trámy, jo, takže to musíš nějak podlíknout tamhle, že to nejde prostě dělat obráceně, nebo to, jo, kolikrát jsou, jo, tak jako spoustu složitostí, a on tyhle ty detaily zná, což je prostě pro mě obrovská výhoda. A další výhoda je ta, že mám vlastně plný servis materiálu, takže já prostě, když něco potřebuji, zvednu telefon a prostě mi to tam přijede, nemusím to řešit, takže vlastně my jenom prostě makáme, a je to úplně super. A můžeme když tak teda dát to začátek toho videa, já zkusím trochu popsat tu technologii. Začínáme teda většinou na desce, většinou to je deska, kde se vlastně dává do toho pěnosklo vlastně jako izolant, a pak se dává pás IPy, většinou jenom pod divo, není ani potřeba jinde. A na to se dá pevnostní itong, jo. A do toho itongu se chytne taková tlustá deska, a do toho se pak šroubují ty jednotlivé panely a šroubuje se to do sebe. Celý je to vlastně samonosný, jo. Jsou panely buď hluboký 40 cm, jako je balík, nebo děláme 30 a děláme i teďka nově 20, jo, pro takový ty menší stavby, tiny house a takové věci, jo. A vlastně už v tom základním modelu těch 40 cm je to vlastně jakoby pasivní dům. Jo, tady je vlastně přidaná ještě navíc folie kvůli tomu blow door testu. Jo, a máme s tím výborné zkušenosti. Jo. Co je na té slámě asi nejlepší, je to, že vlastně tam není nic, co by bylo nepřírodního. Jo. Tam je jediné, co vlastně v celé té stavbě je možné, je, že se tam používá trochu SBčka, dělá se z toho věnec a pak většinou záklop krovu, tak to pojivo, co je v OSBčku, jinak všechno je to prostě dřevo, sláma, hlína a přírodní materiály, jo, co je prostě obrovsky skvělý. Jo. Tady jsou vlastně vazníky, které používáme, pálkovazníky, smontujou se takový trojúhelníky většinou, jo, a tady to jsme to dávali ručně, teď už dáváme většinou vyřáben, jo, a jsou vlastně, máme několik typů vlastně, kterých vlastně se různě opakujou, ale toto, takže je to taková jako hezká skládačka, zároveň prostě máte dům, který je prostě zdravý, vonavý, a další velká deviza je uvnitř, a to jsou omítky, jo, většinou se používají hliněné omítky. Hlína má obrovský skvělý vlastnosti, že vlastně udržuje v tom domě skvělý klima. Tam je, když je tam prostě moc vlhko, tak ona to veme, když je tam sucho, tak to pustí. A ty domy jsou fakt úplně úžasný jako na žití. Jo. Je to obrovský rozdíl, když prostě máte barák za doma, anebo když prostě tam jste v takovém na tom skvělým prostředí. Jo. To je prostě úplně tecka. No. No a tady vlastně na tom se vlastně natlučují takovýhle pásky a pak se to ještě obkládá dřevovláknitou deskou. Jsou různý tloušky té desky. Samozřejmě musí se udělat i omítka i zvenku rovnou na tu slámu, ale většinou dáváme právě dřevovlákno a na to se dává většinou vápená omítka nebo dřevěný úklady, prostě jak, jak a vlastně potom není ani zvenku poznat, že to je sláma a zevnitř vlastně taky ne. No, když se to takhle obloží, no, udělá se omítka a je to úplně, úplně špičkový. No, vlastně to má výborný, většinou se, se do toho dávají kamna. Tady bylo prostě, já nevím, tuná půl šamotu, jo, a protože to je takhle perfektně zaizolovaný, tak třeba na té druhé stavbě, co tam bude potom, tak vím, že protopí asi 2,5 kubíku za zimu, jo, takže že je úplně super a je to fakt parádní. Jo, ty, ty kamna jsou vlastně akumulační, že vlastně ta, ten šamot se nahřeje. Ono to, já jsem tam přijel v zimě, bylo tam jako 6 stupňů, bylo vlastně poprvé se v tom domě topilo a 4 hodiny trvalo, než se to začalo topit, ale potom to jelo se trvačností, prostě 2 dny to topilo, jo, prostě neuvěřitelný. Jo, opravdu jako úplně skvělý a ne, nemám vlastně, co bych na tom jako našel, jako, jako že by nefungovalo. Jo. Prostě jo, jediné, co, co, co jako mě trápí, že prostě ta cena není, není jako o moc příznivější. Jo. Je to o trochu levnější, já nevím, řádově třeba 100, 150, 200 tisících než, než dřevo nebo cihla. A pak je tím, že je to od začátku vlastně zelený, tak není potřeba splňovat ty energetické štítky a podobné blbosti, že tam nemusíte mít ty, ty, ty moderní technologie, jak oni říkají, že nějaký ty fotovoltaiky a rekuperace a tady ty věci, to už není potřeba, protože to splňuje od začátku. No. To jako je, je další jako velký, velký bonus. No. Ale jako říkám, za mě by to klidně mohlo být levnější, ale je tam prostě velký poměr práce, jo, a ty materiály dneska jako fakt jsou drahý, no, to je jako PVHčka prostě jsou, jsou vlastně čím dál dražší a vlastně všechno, jo. My skupujeme velmi kvalitní slámu, kterou připravují přímo pro nás, jo, v těch menších balíkách a prostě stojí to hromadu peněz, no, takže jako toto. Ale rozhodně teda, jako já, kdybych měl stavět dům, tak jako určitě nic jiného není.
1: Tak, Vilíku, my tady máme další rychlosběrné, časosběrné videjko, a nebo teda ti tam pustím ty slajdíky, co chceš?
0: No, tohle klidně, klidně to pust, protože ten, ten vytín, to je moje oblíbená stavba.
1: Ano, pouštím, pouštím.
0: To je pro klienta, nesuž kamaráda prostě a já jsem tam strávil hodně času, my jsme tam dělali vyčovacích prací a dvě čistírny kořenový. Jo, jsou tam dvě kořenové čistírny, je to fakt jako... Nejsem slyšet?
1: Jsi, ale trošku se to kouše, ale jsi slyšet.
0: Nejsem slyšet, nebo co?
1: Jsi slyšet. Kouše se trošinku zvuk malinko, ale...
0: Jo, jo, prostě to je...
1: Je ti rozumět, jo. Je.
0: Jo. Jo, takže teda ten projekt jako byl jeden, jeden prostě z nejoblíbenějších, jako fakt moc krásná práce. A je to na krásném místě a dokonce... Dokonce se tady narodilo miminko doma. A takže z toho mám radost a jsem rád, že v těch stavbách taši lidi rádi žijou. No, no teďka nevím, třeba možná nějaký prostor pro dotazy, kdyby se něco chtěl zeptat. No, jo, tady já, vlastně je vidět ten detail té střechy, je to většinou... Většinou je tam vlastně profil zhruba 30 cm to íčko lepený a mezi tím se to zafouká většinou celulózou, jo, ten, ten klimatizér plus nebo něco takového. Z vrchu je DHF deska, na tom je normálně folie ochrana a potom latě a na ty latě tady přijdou pak normálně. Tady zrovna jsou tašky z umělého šindele. No, jinak se tam dá použít plech, klasická krytina, cokoliv. No, tady se pak ještě obkládal štít modřínem. Jo, jinak zbytek byl normálně vápená omítka. Ta vápená omítka je taky vlastně, je to, dělá to vápenka Vitošov a je to vlastně systém, kdy tam není cement a ta vápená omítka je právě vzdušná, takže ten dům je pořád vlastně difuzně odevřený celý. Jo. To je obrovská výhoda, že se tam právě netvoří žádný plísně a takové věci, no, že to je prostě úplně... Jo, když se tam prostě někde dostane nějaká vlhkost, tak to všechno vyschne. Když to polystyren prostě, když jednou se jakoby tam něco vytvoří, tak on už prostě nikdy pořádně nevyschne. Jo, to je největší nejvýhoda. Jo. Ještě vata se však dá, že ty vatce se různě slíhají a tak dále. Jo, a jsou tam prostě spoustu jiných potíží a hlavně ta zdravotní závadnost, no, tam bych já prostě dneska jako nevím, komu se dá věřit, jak je to závadný, ale když vidím všechno, všude ty plasty a všude ty sračky, tak nevím. No.
1: Tak já bych se živu teda zeptal.
0: No, tady byly moje příčky.
1: Aha. No. Tak já mám teda takový dotázek, jo. Je to, není to tajemství, já tak půl roku už si pohrávám s tou myšlenkou, že bychom mohli v budoucnu přejít třeba do většího domu, jo, do větších prostorů, protože my jako tvůrci, samozřejmě tady máme krásné bydlení, děkujeme za něj, Karlovi, ale protože tvoříme stále více a tvoříme i ve hmotě, jo, začali jsme i výrobu těch hudebních nástrojů, tak jsme si řekli, že bychom si pořídili nějakou dílničku nebo tady vyklidili hůru, ale prostě nejde to technicky. No tak mě prostě přišla tady ta myšlenka, že si vizualizuju dům, jo. A do toho vlastně mě oslovili ty tvoje slamáky. Říkám, kurňa, tož to by byl. To by byl prostor, hodný tvůrce. No a samozřejmě netuším vůbec, nakolik by takovej dům přišel, o co my bychom se měli postarat jako o zehnání parcely, vyřízení nějakého povolení, nějakého projektu, anebo to všechno nabízíte vy jako firma ve spolupráci s tím Radkem, takže to by byla moje taková otázečka, teda cena nějakého, jak říkala ta Ružičková v tom filmu, tož něco tak na mě, něco normálního, takže něco pro nás jako pro tvůrce, tak středně velkého, 4 místnosti minimálně, jo, takže tak nějak jako obrysově předběžně na kompletní projekt, kolik by to přišlo, jo?
0: Ale upřímně já tu cenu vůbec jako neznám, jo. Jako, vím, že třeba tohle to, na co se díváme, tak vyšlo na 6 milionů i s pozemkem, jo, což bylo jenom ten pozemek a myslím si, že 4 miliony 100, jo, ale tam jsou fakt obrovský rozdíly, jo, dá se udělat prostě pultová střecha, jo, může to být prostě mnohem levnější, jo, ty obytné podkroví jsou praktičtější, ale samozřejmě je to o něco dražší, jo, tam obrovský rozdíl v dalších materiálech, jak se to všechno udělá, jo. A my většinou neděláme stavby na klíč. My děláme hrubý stavby primárně, jo. Mm-hmm. My prostě dáme slámu a podstřechu a předáváme vlastně zákazníkovi na dodělání, jo. A pak se to dělá subdodavatelsky. A teďka jsme teda začali dělat i omítky. Jo, mám další partu na omítky, takže děláme i omítky. A takže se vracíme po instalacích, jo, po elektřině a tady těch věcech, ale jakoby ta celková cena může být fakt jako obrovsky variabilní, protože dneska fakt těch materiálů je spousta, jo, obtolačka může stát 5 kg, může stát prostě 2500, jo, a tak dále, tam je fakt obrovská možnost, jinak většinou to děláme tak, že zákazník se žene místo, parcelu, eventuálně třeba nějakou jakoby, studii si vymyslí, co by tam chtěl, nebo třeba architekt vymyslí studii, jo, a pak přichází Radek, vytvoří projekt, vytvoří samozřejmě všechny povolení a tak dále, to všechno už jako vyřídí a vlastně všechno ostatní už zavizuje to. Většinou to funguje tak, že předáváme hrubou stavbu a pak se řeší následní práce jakoby zvlášť. Jo? A je to takový model, který nám funguje. Už jsme uvažovali na příští rok, že bychom třeba udělali i nějaký developerský projekt, jakoby, a že vlastně ještě pořád nemáme vhodného investora, ale i to je možnost, jako, jo, něco už máme rozjednaného. Já vlastně bych chtěl taky ten pozemek, co chci koupit, ten kemp, tak vlastně taky uvažuji, jestli vlastně by to nebylo lepší s investorem a postavit tam prostě 3 slamáky nebo 4 a nějak to prostě udělat jakoby jinak trošku. Je to takový prostě pořád odevřený a to říkám k té ceně. Pokud bys jakoby přímo chtěl, tak není problém, můžete s Radkem spojit, on tím může udělat nějaký jakoby náčrt, ale jo, a zhruba kolik by to asi stálo. Tam samozřejmě záleží, my to máme od metru čtverečního, jo, nebo respektive od metru zdiva, jo, oborovýho. Jo, se vypočítá od metru slámy.
1: Já jsem byl na vašich stránkách, je to tam skutečně za metr čtvereční a je tam cena, tuším, zdaní kolem nějakých do 4 000. Je to tak?
0: A to je možný, že já tam nemám aktuální cenu. Nevím, jestli to ještě platí. Jo, ale něco takového to je, no. Jo. A to je myslím si, že je metr čtvereční tý slámy, jakoby, jo.
1: Ano.
0: Jo, to je vlastně kompletní ta hrubá stavba. Jo, takže tak, no.
1: Takže je to, necháme to otevřené, samozřejmě by to mělo být ten slamáček tady někde v okolí, protože odsud se nehneme teda nikam, tady je to nádherný, jo, krásný energie, hodně známých, hodně aktivit hudebních, písem se mě furt ptá, kde na to vezmem,
0: proto já chci k tomu Ždírci, že jo, to tam je pěkný, jo.
1: Je to tady fakt nádherný, to prostě nás ty cestičky toho osudu, nebo možná to byl plán duše, že jsme se tady ocitli a fakt si lebedíme, jo, takže nechcem se odsud jako někam dál vzdalovat na žádnou stranu, takže zůstaneme tady a píseň se ptá kolikrát, nebo jo, že kde na to vezmem, jako máš představu, říkám, já to neřeším, kde na to vezmem, jo, prostě záměr je, a jak ses o tom dneska bavil, že ono to trošku trvá, než se ta vize přepíše z té jemné hmoty tady do té reality, tak to chvilku trvá, někdy možná díl, ale stane se to, jo, takže já netuším absolutně, kde tady tu sumu vezmem, ale vím, že prostě ten vesmír je nabídne, jo, nějakou formou, jo, takže nechme otevřený, jaká si představa je a dáme si potom kontakt na Radka a všechno jsme ve spojení. Prosím tě, kdy se navrátíš tam? Odsud.
0: No, vracím se někdy, ještě nemám letenku pořád, ale asi někdy koncem března, no.
1: No, tak to je na začátek, akorát začátkem roku příštího, že? S prvním jarním paprskem nových energií. No, jinak ohledně domečku, píseň, máš otázečku? Píseň nemá otázečku. Prosím tě, takže obvodový zdivo, to je z té lisované slámy v těch panelech. Nevím, jestli jsem zaregistroval, z čeho děláte tu střechu?
0: Hele, to ještě zkusím popsat, ten panel je vlastně, že jsou 4 KVHčka v rohách a do toho je vložený balík slámy,
1: no,
0: už lisovaný, a ten balík slámy se ještě znova slisuje, mezi tím se dávají takové vložky, aby to bylo pevný, a vlastně celý ten panel se pak slisuje, jo, se šroubuje a potom vlastně ho položí a katrem ho oříznou tu přečužující slámu, jo, ano. Takže vlastně to je velmi, velmi zhutněný a velmi kompaktní. To znamená, když by se tam třeba dostala myš, jako když nemá jak, ale kdyby náhodou, tak prostě ona projde a hnedka se za ní zavře. Jo, takže jako, jo, když projde vatou, tak prostě už tam má cestu, ale když projde tímhletím, tak prostě tam nic takového není. Jo, to je jakoby to. No a ta střecha je vlastně udělaná tak, že je vlastně íčko, to jsou vlastně dvě KVHčka a mezi tím je vlepený na vejšku OSBčko, jo, a zvrchu je to zaklopený DHF deskou, ze spodu OSB deskou a pak se tam do toho normálně provrtají díry a tou celulózou foukanou, to je vlastně jako rozdrcený papír nebo něco takového. Taková něco mezi vatou a papírem a to se do toho nafouká. Jo, a je to prostě úplně nejjednodušší, perfektní, žádný prostě vaty a podobné blbosti a funguje to perfektně.
1: A krytina z čeho?
0: Z čehokoliv. Prostě čehokoliv. Betonka, prostě bramák, cokoliv, to už je to, jo, záleží, jako co kdo chce.
1: To pořešíme už potom konkrétně. Teďka jsem si všiml, že zívl, ano, nám už se blíží 11. hodina, ale vy máte minus 6, vy tam máte, bude asi 5 hodin, že? 17 hodin u vás.
0: Jo, hele, já teďka fakt, jako jak jsem v té čistící fázi.
1: Čistírna, ano.
0: Hodně spím já.
1: Jo.
0: Já teď jsem pořád unavený, já jsem šel včera do toho pralesa, a já jsem si to musel o kousek zkrátit a vrátit se, jo, protože jsem opravdu neměl sílu, jak málo jím. A prostě to tělo si na to zvyká. Tak jo, je to fakt jako obrovský rozdíl. No, sice tady jakoby, jsem hodně živený tou pránou, jo, ale přeci jenom je to velká změna. Navíc už měsíc vlastně pořádně nepracuju, že jo, jakoby, jak jsem byl zvyklý. Takže to tělo je v nějaký fázi trošku jakoby jiný, ale jako jsem s tím v pohodě. No. Hlavně se mi líbí to, že jsem vlastně hnedka poznal, hele, neblbni, radši se otoč, aby zpátky, než aby tě tady musel někde na Šima nosit, ale jo, protože odběhali větší jak já, nevím, aby mě udař. A takže jsem jakoby to, a fakt se mi líbí, že mě babička učí i tomuhle tomu, fakt naslouchat, jako jo, co, teď se něco děje, tohleto, jo, a musíš se, jo, já jsem možná byl i trochu dehydrovaný a to, víš, že prostě i tohleto mě učí vlastně, jakoby, jak s tím tělem pracovat, jak vlastně naslouchat, jak toto, jo, proto říkám, ta unava je prostě to, jo, to mě psala právě kamarádka, ty jsi vypadá na tom videu strašně unavený, říkám, no já jsem unavený, to je celý, jo, prostě fakt jsem unavený, protože to je jako hodně pracuju na tom těle, no.
1: Jo, chápu, já zase jako, já to mám tak, že teďka vlastně mám toho dědečka Tabáčka, dneska ho dám pěkně do voděnky studánkové, udělám rituálek, vezmu kytárku, vezmu tady tu flétničku a pěkně mu zahraju, dám ho teda na tu lunu, pokud dneska nějaká tam je, a pokud vůbec nějaká luna je, jo, když jsme na té ploché zemi, kdo ví, jak to je, ale dobrý, dáme ho teda pod tu lunu, no a ještě mám tady tu amanitu pěkně sušenou, ty křížalky, takže denně ne, to bych kecal, jakmile mě zavolá, tak jdu, ano, uposlechnu toho volání, tak jak jsem uposlechl volání písně, která mě odvolala z té západní ciziny a jsem tady opět v rodné hroudě, takže té energie mám jako hodně a ona je podporovaná ještě tím, že denně tvoříme, děláme tu hudbu naši, pak ty výrobky hudební, ty hudební nástroje a jak jsme se bavili o těch telomerech, já jsem o tom taky něco četl, že vlastně oni se nám je pokusili zkrátit, jo, i to vlastně ten lidský život, že jsou ty telomery kratší, takže výjdou, ta jejich délka výjde na určitý počet let. Pomiňme to, jestli je čas nebo není, jestli to stárnutí je jenom program. Zkrátka ty telomery nám zkrátili, jo, ale já mám totiž takový pocit, že ta hudba nám je opět prodlužuje, jo, cítíme se skvěle a takže prostě je potřeba tvořit. Ano.
0: Ono je to spíš tak, že vlastně tím, že nám jakoby zavápňují šišinku, takže prostě my si to vlastně zase jakoby netvoříme tady tím, jo, že vlastně jak jsme odpojený od sebe, jo, tak vlastně jo, jak jsme v tom stresu. To je, představ si, že ta buňka je prostě aby mohla přijmout vlastně třeba ty bylinky, tak musí odevřít ty receptory a přijmout ty do sebe. Ale když je ta buňka ve stresu, tak prostě ty tam prostě se tam nic nedostane, nebo se to tam dostane strašně málo. Jo? Potřebuješ vlastně to uvolnění, jo? Aby to mohlo proudit. Jo? Protože když prostě nemáš ten pohyb, nemáš prostě ten, já seš tý křeči, tak prostě nefunguje ten lymfatický systém. Jo? Vlastně všechno, to všechno souvisí se vším. Jo, a vlastně my jsme tímhletím vlastně dennodenním vystavováním toho stresu, těch různých strachů, jo, prostě přijde válka, bude tohle, všechno je dražší, tohleto, jo.

0: jo, ty si třeba teď...
1: A víš to, zároveň třeba mi teďka došlo, že vlastně říkám, jo, jsem unavený, ale právě, že díky tomu zpomalení, jo, máš právě čas pracovat na týmní úrovni, jo, rozumíš mi, že tím, že fakt jako ležím a hodně spím, hodně sním, jo, takže opravdu já teď pracuji úplně v jiných dimenzích, jo, jakoby fakt na jiný úrovni, jo, je to všechno mnohem jemnější, mnohem citlivější, jo, že vlastně já fakt jsem pozoroval, jak se to v tom břiše, jak se to tam různě přeskládává, jak to tam, jo, a opravdu, jakoby, kdybych byl v tom, v té plné energii, jo, tak bych mohl dělat jiné věci a nestíhal bych tohle to, jo, že ono to jako fakt není nic špatného, jo, to je, je často říká, no já jsem furt unavená, prostě tohle to, říká, no tak si prostě máš jenom odpočinout, proč zatím furt hledat nějaký prostě duchovní příčiny nebo nějaký prostě blbosti, jo, prostě ne, prostě si prostě máš odpočinout, neposlechneš, tak ti to zlomí nohu, že jo, protože prostě nejde no. To, je furt jako nadluch a furt nějakým jako...
0: Přesně tak, je potřeba odpočívat. A Džibu, já se ti zeptám, jako my jsme se bavili o těch bílých pláštích, o těch doktorech, jako jo. A samozřejmě, jako dneska už to mám tak, že jako takový nějací ti psychologové a psychiatři, to je k ničemu, jo. Určitě jsou důležití zubaři a pak takový ti, jo, který řeší aktuální problém, třeba zlomenou nohu, nebo jak to potkalo tebe, ten prasknutý vřed, nebo cokoliv se tě stane, jako nějaký úraz. A jak to tam máte u vás v džungli, tady s těma doktorama, jakoby, který řeší ty aktuální situace zdravotní? Nějaký úraz?
1: Ale tady nemocnice je to jako celkem v pohodě, není to samozřejmě nic krásného. Ale měli jsme vlastně, loni jsme tady měli dva klienty v nemocnici, protože byli dehydrovaný, prostě nepohlídal se průjem a takže museli na kapačku, aby se zase to zpátky hydratovali. A jednou jsme měli, když jsme tady vlastně poprvé, tak kamarádka ta byla v Peru v nemocnici. Tam to teda bylo, vypadalo tam šíleně, jo, ale ve finále vlastně taky dobrý, tato měla zase, byla hodně pokousaná od moskytů a prostě udělal se jí tam nějaký zánět, tak potřebovala to odléčit. A loni vlastně byl Libor v Kolumbii a tam byla péče taky v pohodě.
0: Jo.
1: Tomu se zase zanítilo něco na noze. Takže taky potřeboval trošku to zaléčit a hlavně ono to většinou funguje tak, že tě tam pošle ta medicína sama, že prostě potřebuješ být sám nebo prostě, rozumíš, jo, ona ayahuasca funguje i takhle, že prostě tu kamarádku to tam tenkrát poslal do toho Peru, ona tady prostě zažila skvělý zážitek, měla prostě úžasnou medicínu a potřebovala si to zpracovat. Takže skončila v peruánské nemocnici sama. Uměla akorát italsky, takže jako 0-0 nic. A za ty 3 dny tam prostě integrovala ten zážitek úplně naplno. A vlastně už je to 3 roky a já vím, že ona prostě, ona prodělala rakovinu a teďka prostě jede bomby, má prostě nadaci, jo. Fakt jako úplně neuvěřitelně tvořivý člověk a stačilo jí to. Měla vlastně dohromady, myslím si, že jenom 4 medicíny a úplně se jí taky změnil život a dneska tam prostě fakt valí prostě úplně skvělý věci a je šťastná, vypadá spokojeně a všechno je prostě jiný. Jo.
0: Tak, dobrý, díky. Jenom i pro informaci, já jsem teďka vypl stream na Svobodný vysílači, abych uvolnil místo dalšímu studiu. A my teďka jedeme naživo už jenom na YouTube, jo? Takže to klidně můžeme, vidím, že zazněl s tendencí zívnout, abys nám tady neodpadl, jo? Tak klidně to můžeme ukončit, domluvit se na příště třeba zas, já nevím, výhledově. Já jsem tady ještě vytáhnul další slajdíky, je jich tady 25, jo, ty pergolky, co ještě vyrábíte, tak jestli bys chtěl jenom v krátkosti o tom. Ty jsi už o tom mluvil na začátku.
1: No, tak To je modří, no, to je prostě tak, jako já dřevo miluju, prostě

0: Dědeček mě k tomu přivedl, táta vlastně řezbařil, já jsem to pak převzal po něm. Takže jako, když jsem byl v největších sračkách, tak jsem jako řezbařil jako terapii, to byla pro mě jako, já prostě práci se dřevem miluju, no, takže jako to je vlastně ta chata, kterou jsme předělávali, jo, a to vlastně to bylo úplně komplet, tady jsem dělal prostě bourání, vodu, elektriku, přístavbu, vlastně 5 metrů té dřevostavby, prostě komín jsme tady, prostě všechno jsme tady prostě komplet úplně obkladačky jsme tady dělali, koupelnu vlastně úplně tak jako všechno to bylo komplet rekonstrukce na klíč, no. Z takový tý klasický komunistický chaty 4x4 vzniklo tohleto, no. Takže to byl jako jeden z prvních projektů a mám z toho velmi radost. Bylo to pro 4členou rodinu, větě, a žili na nějakých 72 metrech čtverečních. Jako. Ale dobrý, no. Jako.
1: Je to krásný. Já mám radost z tebe, že vlastně v jednom člověku...
0: Tohle byl taky zajímavý projekt, to jsem dělal jurtu. Máme jakoby hotovou jurtu, dělali jsme podlahu a to jsme dělali nábytek na míru. Jo, vlastně všechno, tam je vysutá postel, jo, a pod tím vlastně jakoby kuchyň a všechno do kulata. Jo.
1: Do kulata, kulatý rohy, ano.
0: Jo, že ta deska do kulata, tam obrovský proces materiálu, to je ta chata. No. Jo. No. Moc na to vzpomínám, no, na tyhle ty. Jo. Ale prostě sláma je sláma, no. To je...
1: Ano, slámák je
0: sláma. A tohle je první projekt, který jsem dělal. Vlastně samostatná vazba. A i ten kámen, i ten bazén jsme tam nakonec dělali, prostě všechno. Jo, celý vlastně komplet.
1: Takže děláš mi skutečně radost, že v jednom člověku se nachází tolik tvůrců, no vlastně jeden skutečný tvůrce je vlastně schopný tvořit ve více prostorách, jo, takže nádhera. A já jsem se chtěl zeptat ještě, ty zmiňoval, že máš svatební agenturu, a věnuješ se tomu. My se chceme totiž z písní brát, jo, ale my chceme šamanskou svatbu, to vy neděláte, nebo jo?
0: Ale jako já mám právě kousek od Chotěboře výborného kuchaře, který vaří skvělou českou kuchyni a já jsem tu svatební agenturu převzal kdysi a provozoval jsem ji dlouho a už jsem to chtěl několikrát prodat a protože mám tohle toho skvělého kuchaře, který je fakt strašně šikovný, tak jsem se tomu věnoval a bylo to skvělý. A loni jsem se rozhodl, že ji zase přenechám, tak jsem to dal kamarádce a ona to po půl roce vzdala, takže se mi to zase vrátilo, takže mám pořád webovky, všechno a vlastně hledám někomu, komu bych to předal, protože kuchaře mám skvělýho, všechno je vlastně jakoby webovky jedou, všechno jede, ale já už na to nemám energii, abych se o to staral, jo, samozřejmě. Pokud by si chtěl, tak není problém domluvit, jo, výborné jídlo, všechno, to jako zajistit lidi, to asi, jo, to všechno umím, jo, to jako asi není problém, ale říkám, teď to není úplně moje priorita, já jsem měl ještě reklamní agenturu, kterou vlastně mám ještě tak nějak pořád, že jsem se živil focením, takže ani ten web jsem nezrušil, prostě pořád to jakoby mám, ale je to všechno v útlumu. A trošku v rozkrytu duše doufám, že třeba se objeví v mém životě žena, která se v tom zvídne a která by třeba chtěla převzít, že by měla rovnou dobrou práci, že se na tom dá dobře vydělat, si myslím, je to i příjemný, ale prostě já už na to nemám kapacitu, protože teďka jsme vlastně rozjeli ještě druhou partu a naštěstí teda mám teďka výborného parťáka, takže už na to nejsem sám, dokonce teďka už jsem si mohl dovolit být tady a ještě kluci makali, takže to je super, ale abych ještě táhl další firmu, to už prostě nejde, jo, takže tak to mám, no.
1: Máš to tak, já jsem teda se tě chtěl na to zeptat, je to soukromá otázka taková, ale nechtěl jsem tě rušit nít, jestli teda našel už tu lásku svého života, protože píseň ti říkala, že jsi jako vypadáš fakt zamilovaně, úplně celý zářil a ty jsi tak nastínil, nebo tak jakože prozradil, že někdo je na obzoru, tak jestli to není tajemství, tak nám prozrad, jestli teda už je ta vyvolená u tebe, nebo teďka řekl teda, že zatím, že stále čekáš, jo, ale když stále čekáš, no, nevím.
0: Ona už je v tom astrálu, já už ji tam vídám.
1: Astrálu je, ano. Vídám
0: dlouho.
1: Ale než se propíše do hmoty, to by to potrvá.
0: No a teďka upřímně to je tak, že teď jsem tady, tak se tomu bráním, protože tady jsem to musel úplně zabrzdit ty energie, protože vím, že bych nechtěl prostě zničit žádnou indiánku, abych ji prostě přivezl do Evropy, takže si musím počkat, až se vrátím zpátky domů, protože to, ale je tam jako já už vím, že to je, že už se to prostě stalo, děje, ale ještě to prostě není hotový, jo. Já si myslím, že za prvý k tomu potřebuji dokončit tuhletu cestu, protože tam mě toho čeká ještě hodně, jo, ty medicíny teprve ty silný a ty opravdu jako zlomový přijdou, jo, neříkám, že tohle by nebylo důležitý, ale to vím, že mě ještě čeká toho mnoho, ty 3 měsíce, a takže jako já v tomhle tom si počkám.
1: A kdo si počká, ten se dočká, i když někdy je trošku, někdy třeba to funguje tak, že tomu štěstíčku je potřeba trošinku pomoct, zakopnout ho, jo, ale zas někdy je potřeba nechat tomu volný průběh a co má přijít, to přichází, těch teorií je hodně, jo.
0: Ale já tomu jako jdu naproti, já jako to, jsem si zároveň vědom toho, že někdy jsem až moc nedočkavý, že prostě někdy taky už prostě mě to semele, že prostě říkám, už jsem dlouho sám, prostě, jo, co si budem povídat, jako my jsme prostě párový tvorové, jako, jo, když ti někdo tvrdí, že mu je nejlíp samotnýmu, tak prostě neví, co je život, jo, neví, co je láska, nezažil to prostě. Jo, já jsem jenom zahlídl, co mě čeká, a prostě na to se nikdy netěšit, já se na to těším neuvěřitelně, jo. Já vím, že to bude něco úplně diametrálně jiné, než co jsem zažil do teďka, jo. Proto vlastně jako fakt se na to tak ohromně těším, no. Ale zároveň prostě vím, že než musím dát dokupy sebe musím, ano. Prostě fakt mít všechno, jo. Jo, jakoby to klišé té sebelásky, prostě to je ale prostě 100% pravda, přesto vlak nejede, jo, jako a takže i to je součástí letý mysle, takže jako tak to je.
1: Džibu, já bych navrhl normálně, ano, promiň, dokončí.
0: To ještě kdybys viděl, když mě začala babička učit tu tantru, jako co se jako rozdělo za energie, tyhle, to je prostě hustý, jo, to je prostě úplně fakt.
1: To bych navrhl třeba dokončit v dalším vysílání, protože ty tam jsi teda do března, já si myslím, že do té doby to je 3 měsíce, jo, že bychom se mohli domluvit ještě na nějakým vysílání a trošinku promluvit tady o těch vztazích, jo, o těch energiích yin, yang a tak dál. Jo, můžeš dokončit ještě tady třeba z tohoto tématu,
0: Peťo,
1: něco, ano?
0: Peťo, určitě si dáme vědět, já až budu v Kolumbii, tak si myslím, že já bych to viděl až po první sérii, po prvním retreatu, že prostě uvidíme, jak to bude, já nic neplánuju, ale určitě, když to bude vypadat vhodně, tak bych se ti ozval a rád se určitě zase přidám.
1: Ano.
0: Jo?
1: Já ti...
0: Jinak teda bych chtěl moc poděkovat za pozvání, kdybyste chtěli se přidat na cestu, tak všechno je na sebepoznej.cz. Kdyby vás zajímaly slamáky, tak je to na stavimezpřírody.cz anebo přímo na výrobce, to je slam.pa, jako slaměný panel a jinýho nic. No. Opatrujte se.
1: Tak.
0: Všechny zdravím z Brazílie a to je asi všechno.
1: Aleši, já ti děkuji za studio Deja Vu tady z Vysočiny. Takže domluvíme se na pokračování a těšíme se teda na březen, na nový rok, jak se k nám navrátíš a spácháme něco dobrého. Díky.
2: Pozdravuji.
1: Pozdravuje píseň na dálku, ona má tady práci se sluchátkama, ale i tak nás slyší, protože ona ty smysly má velmi a velmi zbystřené. Jo? Takže Ještě jednou díky, pouštím znělku a krásnou díky. Dobrou noc.
0: Ahoj, Aleši. Hauš,
1: hauš. Hauš, hauš, ahoj, ahoj.

0: posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: A taky prostor pro nás. Om šanty, krásné nedělní ráno vám přeji, přátelé, kamarádi a tvůrci ve hmotě i ve spiritu. Takže vítejte při nedělním raníčku, nedělníčku, ano. A vítám Máru Čermáka, vítám Ráďu Ondráčka, někde tam pobíhá i Marcelka Ondráčková, tady někde pobíhá Píseň, taky přijde. Vítám sebe jako Petruchu a dneska s velikým potěšením předávám moderování Marcelce a Ráďovi. Já tady budu obsluhovat technikum, je tady spousta slajdů, spousta videek, takže nějak se o to podělíme. Čeká nás veliká jízda, protože témat je velmi mnoho. Budeme se to snažit dneska trošku odlehčit, ale uvidíme, kam nás to teda zavede. Takže přátelé, já vás vítám při dnešním nedělníčku, vyzkoušíme zvuk. Slyšíme se?
2: Ano.
3: Ano, ano, slyšíme.
1: Ahoj.
2: Takže no pojď.
3: Ahoj.
1: Takže zdravíme i posluchače Svobodného vysílače a Studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili. No a pokud máte nedělu 21.12. jejich roku 2025, tak sledujete přímý přenos, můžete telefonovat, můžete psat tady do chatu zprávičky. No a pokud nás sledujete na Svobodné vysílači pouze mluvené slovo, tak je tam takovej zázrak, že když si zajedete do programu vysílání, do kalendáře, tak tam najdete link, na který když si kliknete, no tak se dostanete k nám tady na ten YouTube a můžete nás i sledovat, protože máme tady spoustu obrázků a videí. Takže to bylo tak za mě na úvod všechno, přátelé. A první otázečka úplně obecná. Jak se máte při dnešku, kdy vlastně je, nebo bývá, nebo bude nejdelší noc a nejkratší den a od zítřka už se to bude všechno prodlužovat, jo, ty světlé dny, no a bude chodit k nám krásná nová tvůrčí energie. Tože jak se máte? Kdo si?
3: Tak jestli můžu, já se vám stále dobře, stejně. Stále tvořím pořád něco novýho. Takže v pohodě.
1: Takže Mara v pohodě, Ondráčci jak?
4: Taky v pohodě.
5: Já jsem vás ještě nepozdravila, chlapci. Takže zdravím Peťu, vidím Mara, vidím. Je to Jirka, je to, co nevidím a myslím si.
4: Jo.
5: Ahoj, Jiříku.
1: Ahoj, tak Ondráčci mají se nádherně, vypadáte taky krásně. Mara taky vypadá prostě jako vždy, u něho to je status quo, jako taková ta pohodička, že? No a jak pak se má Jiří Štefek Liberecké? Ahoj, Juro.
6: No čau, já jsem se teďka před chvílí probudil, takže jsem takový ještě, jak se říká, nedomrlé.
1: Nedomrlé.
6: A rozkoukávám se teprve, máme tady krásný počasí, úplně jasno, krása. No já jsem včera už začal dávat, sice teda nejsem nějaký na ty Vánoce, ale dal jsem si sem takovou kulisu stromeček a s kolegyní jsem si tady udělal takový krásný adventní věnec. No udělali jsme si dobrou večeři a takže máme tady takovou vánoční pohodu v Liberci. Takže zdravím všechny posluchače. Já se na vás musím vzít brýle, jak jsem takový ještě zamlžený, tak nevidím.
1: Vem si brýlky, budou potřeba, protože je tady spoustu obrázků, spoustu textů. No, takže...
6: No a Pavlína dneska...
1: Paulinka dostala link i s Lorantem, ale ona se mi omlouvala už předtím, že má nějaké aktivity. No ale i tak si myslím, že na chvilku by mohla nakouknout k nám. Uvidíme, necháme se překvapit. No a nás potom čeká ještě další překvapení, minimálně jedno. Takže je to všechno nastavené, už se to chvěje a my teda můžeme zahájit. A přátelé, dneska máme teda ten slunovrat a máme tady krásné datum, jo? Dívejte se na to. Co mě v noci přišlo, dneska je 21.12.2025. Pomiňme nějaký gregoriánský kalendář, jak to vlastně je, ale... Tady máte 21, 12, 20, 25. Součet dává číslo 6. A je to jedno z teslových čísel, 3, 6, 9. A ráno mě přišla taková myšlenka. vlastně my teď prožíváme, když se podívám na ten obrázek, to je ještě nesrozmluvený, na ten obrázek té šestky, tak my jsme zrovna teď v tom cyklu toho přechodu do uvědomění a kdy je zahájen proces probuzení. A tady ten cyklus je vlastně ta šestka, jde kolem té země plochy nebo tady toho prostoru a my jsme v tom cyklu, kdybychom se měli probouzet, jo. A to je právě tady tento datum, ta šestka, jo. A další nejbližší datum, kdy se ze šestky stane devítka, což znamená, že vlastně ten točivý moment přejde z levotočivého do pravotočivého, od středivého, tak nastane na slunovrat v roce 28. A součet tady těch čísel dává devítku. A tak mně přišlo, že to bude taková vhodná doba vlastně, kdybychom se měli už plně probudit a pochopit veškeré souvislosti a tou odstředivou silou, jaksi, se vlastně tady z těchto prostorů hutnějších, zemitých, dostat zpátky do těch jemnějších prostorů, jo, kde už jsou ty úrovně jako daleko vyšší. Toho bavím se o úrovních vědomí. Jo. To mně tak přišlo a pak mi ještě přišlo, dobrý, tak to je šestka, devítka, dvě z Teslových čísel, ale Tesla tam má ještě trojku, jo. A ta trojka se mi vybavila jako trojúhelník. A trojúhelník je první takový stabilní útvar v ploše, který má tři vlastně body, jo. Takže vytváří trojúhelník, na kterém už se dá stavět. No, a když jsem počítal, sice ještě v tom stavu alfa, v tom polobdění, polosnění, tak mě vyšel rok 22 slunovrat, který dohromady dává trojku. Jo? A když si vzpomenete na ten rok 22, takže to byl vlastně vrcholné stádium covidismu a začala speciální vojenská operace na Ukrajině. Jo? To znamená, že tam došlo k zesílení procesů, které mohly už tehdy vést k probuzení lidstva. Jo? Takže tak jsem to tady nastínil, trojka, šestka, devítka. Všechno to krásně logicky na sebe navazuje. No a předávám vám slovo, kdo byste to chtěli jako komentovat, máte prostor, prosím. Ano, Jura?
6: Já jenom dodám, že 369 z hlediska vlastně numerologie znamená rodina, jo, ještě navíc. Mm-hmm. To samozřejmě asi víte. No a k tady tomu roku, jak jsi tam říkal o těch smyčce, tak v podstatě, když si vezmeš osmičku, tam máš jistou symboliku taky. A konkrétně ten rok v pohledu k, já už jsem se s tebou bavil, myslím, že o tom, když se bavíme k pohledu roku 1621, kdy tady vlastně, dá se říct, byla ukončena Tartárie a veškerý ty, a začala tady řádit, když to řeknu, židokřesťanská katolická církev a vlastně tady odstraňoval vlastně protestantismus, nebo ty jsem se špatně vyjádřil, ale vy víte.
1: My víme asi.
6: Tak v podstatě odečtením rozdílu, nebo rozdíl mezi těmito dvěma daty roky je 404. Takže tam máme vlastně tu symboliku 404, což je, když se podíváte, někdy si vyhledáváte něco na internetu a že mám tam error, tak tam máte vlastně 404, že jo? Nenalezeno. Ta 404 součtem je 4 a 4, 8. A když se podíváte na jakoby tu nulu, kterou máte uprostřed, tak si do ní dáte jakoby levotočivý směr, což je výraz změny vlastně na základě indoktrinovaných nám programů. To je ta levotočivá šroubovice, jak se o tom mluví, nebo točovou stranu. A když si také vezmete tu nulu, tu smyčku, tu temňáckou, tu satanskou, také nevezmete, přetočíte, tak se vám, a máte vlastně tu šipku, kdy vám vlastně jede v tom pohybu levotočivým, tak se vám potom jakoby na tom druhým, na té druhé části potom té osmičky, když si také položíte, točí obráceně napravo. Což je taky symbolika. A vlastně tento rok, 2025, i když se tady neustále se dějou změny, tak je prvou počátkem vlastně změny nějaký tady na české kotlině. A je to svým způsobem, je to taky symbolika. A mohli bychom si to takhle transformovat do toho pole vědomí, že se tady všechno opírá o ty čísla, o tu numerologii. A zrovna tady to je hodně velká symbolika. Jo? Myslím si to teda samozřejmě, mám to taky přebraný, není to úplně moje, tady to vysvětlení. A zkuste si to takhle tam dát, sice to tam nemám napsaný, ale určitě mi rozumíte.
1: Jirko, díky za tvůj vhled. A Ráďa anebo Mára, máte k tomu něco? Tak jenom úplně jako lehce, okrajově, obrysově.
2: Já, jestli můžu, ještě doplnil, že ten slunovrat to 21.12.25, když se podíváte na ty čísla, tak první datum je trojka, v součtu s 12 tím měsícem máte šestku, ano. A samotný rok je devítka, takže tam máte znova opakující 3, 6, 9. To nejsou náhody, prostě to všechno spolu souvisí hluboce. Nehledě na to, že příští rok nám začíná jedničkový rok, to znamená nový začátky pro všechny. A další věc symbolické je ta 21. Stejně jako ta 12, když ji obrátíme vzhůru nohama zrcadlově, tak je to taky 21. A je zajímavý, že mozku trvá 21 dnů přenastavit starý programy nefunkční na nový, který se vám usazují do podvědomí a s těma trvale pak pracuje vaše tělo. Protože my na vědomí úrovni fungujeme tak na 10% a z 90% fungujeme na automatického autopilota na té podvědomé úrovni. A to je, to se nás týká od dětství. To, jak jsme byli od dětství na programování, všem, čím jsme si prošli, tak pokud tam je nějaký program, který nám neslouží, nefunguje, tak stačí ho přenastavit a 21 dnů s tím pracujeme a 21 dnů vlastně trvá tomu mozku, než přijme nový program a pak už funguje pro váš prospěch.
1: Pěkný.
6: Můžu mít dotaz k Renovare, k tobě? Čiže těch 21 dnů mě teďka odkvělo v paměti v souvislosti s, říkáte něco, program světelných bojovníků? Co měla Bohemia?
2: Ne, povídej.
6: To bych chtěl malinko rozvinout, ale nebudu se do toho moc moc se do toho nechci stupně pouštět. Tam jde o to, že tyhle ty světelní bojovníci chodějí na meditace a právě mě tam skočila právě ta 21, těch 21 dnů a takový ty skupinový meditace já moc teda jako nefandím a měl jsem tomu už tenkrát intuitivně výhrady a mám za to, že v podstatě se tady jedná o změny programu právě v člověkovi, to jsem tam tenkrát říkal a to byla jenom moje intuice, to byl můj náhled jenom tehdy, jo. A ty lidi jsou prostě, co prošli tady tím školením, těma skupinovýma meditacema, tak mně přijdou, že jsou trošku někde jinde, jo, ale spíš na obrácené straně. Škoda, že to zrovna...
2: Jo, dopověz myšlenku.
6: No a takže mám takové zkušenosti teďka, sice ne úplně, protože už tam nechodím do toho spolku Bohemie a ty lidi prostě jsou někde jinde a myslím si, že tam je napadaný ten jejich vnitřek, což je ta duše, že jo. Ale nechci se s tomu nějak blíže vyjadřovat, protože to jsou takové věci, které pokud to nemá člověk úplně probádaný, tak by se k tomu...
1: Juro,
6: tak
1: Juro, prosím tě, tady tu novou Bohemiu nechme plavat, protože já se přiznám, já jsem byl asi půl roku člen, jo, tady té společnosti, ale záhy jsem vystoupil. Ale jako tady ti lidé v té nová Bohemii zůstali mými přáteli, takže nebavme se o tom, to je každého cesta, ano, oni tam taky vidí kus nějakého smyslu a dobra, jo? Každý tu cestičku můžeme být jinou. No.
6: Ale já jsem teď nenapadal vůbec Bohemii, spíš jsem tady chtěl vyjádřit se přímo k těm 21 dnům a skupinové meditaci, to je všechno.
1: Dobrý.
6: A spíš do toho, kdo to poslouchá, tak by mohl to udělat nějaký vhled a nějaký intuitivní spíš vhled, jo. Není to nic, co by... Je to taková nebezpečná sféra ovládání člověka a nepohrával bych si s tím.
1: Dobrý.
2: Ne, já jsem si o tom zmiňoval z toho důvodu, že já jsem dřív dělal neurolingvistický programování, terapie s lidma na dálku a zjistil jsem, že spousta lidí vlastně měli obrovský problémy usazených v tom podvědomí právě z dětství a nebyli schopni z toho sami svým vlastním příčiněním nějakým vystoupit. zbavit se toho programu nefunkčního. Ať už to byly strachy, bolesti, fobie, nějaký útrapy, kterými si prošli, tak dokud jsme to jakoby nevymazali, nespracovali a neudělali nový program, tak ty lidi nebyli schopni se posunout z místa. A můžu fakt říct, jako mám to doložen na několika příkladech, že opravdu těm lidem se 21. den to úplně zlomí. A když jsem koučoval jednu paní, tak po 3 hodinách vlastně terapie mi potom 21. den přišel e-mail, kde napsala: já to nechápu, manžela, s kterým se chtěla rozvést po 15 letech soužití, kde byl na ní prostě nepříjemný a prostě si už nerozuměli, děti furt nemocný, takže furt se to tam točilo v kruhu. No a najednou 21. den se to zlomilo a paní mi napsala: já to nechápu, děti se uzdravili, manžel mi začal vonět, já jsem se znova zamilovala. Takže takhle nějak to funguje. Takže to, co my vnímáme jako problém, a dlouhodobě, x let prostě chodíme k psychologům a bereme prášky a tak dál, tak prostě existuje způsob, jak to zjednodušit.
4: Ty bereš prášky?
2: Já ne. Jak to zjednodušit, urychlit a aby nám to fungovalo v náš prospěch. Takže dá se to a nemá to nic společného s nějakýma skupinami a terapiema. A to je tak všechno.
1: Dobrý.
2: Bych se o tom nerozšířil.
1: Přátelé, děkuji vám. A teďka buď teda Marcelka anebo Mára, jo?
3: Ne, ne, ve zkratce, já mě numerologie nějak extrémně nezajímá, protože beru to, že tady ty věci, včetně třeba matematiky, jsou velice lehce zneužitelné na cokoliv. Jo? Takže vy si můžete představit vždycky, co chcete, když na to přijde. Takže za mě tady to, ty věci je mimo mě úplně. Jo. Takže k tomu se, jako nemám co k tomu vyjadřovat.
1: Plha se hlásí.
3: Kolik za mě? A těch
5: Plha chtěl říct, že děkuje Márovi, že není sám, kdo teda ty musíš ovládat matematiku, panáci řemeslní, takže některé věci tě oslovují. Já, matematika a programování jsou pro mě téměř sprostá slova. Takže sice jsem vás tady slyšela, program 21 dnů a tak dále, no já to mám tak, že si to na programu teď například
2: a mám to.
5: My jsme byli bruslit, Peťa ví, já jsem to dostala jako dárek, že si mohu po 20 letech stoupnout na ty brusle. Ten pocit, že neovládáte nohy, že to pod váma klouže, a do toho všeho Ráďa mi hodil vidle, protože řekl: ale máš tady mantinely, můžeš se držet. A já: ježišmarja, na mě choď s mantinelama, to si tady radši 10x rozbiju držku. No nerozbila, protože jsem se držela Rádi. Takže pro mě, Máro, matematika je něco jako, a programování zvláště, je něco, co úplně nechci uchopit, vlastně to ani nechci chápat. A myslím si, že tak, jak jsme na to přelomu 25-26, tak pro mě takové úplně heslo je konec jakéhokoliv programování a dejme si volnost a tomu tvořitelu a začněme žít. Pro mě je tam obrovské téma, když už změnit program, tak zbavit se strachu. A to je obrovské téma, jak se to vlastně dělá.
3: Já jenom, jestli můžu ještě rychle říct, že je důležitý, aby se z programovaného stal programátor. Jo, protože ne každý je programátor svých myšlenek a nechává si ty myšlenky podsouvat z jiných stran. Jo. Tady to je důležitý. Jo, protože vy musíte být ten, kdo řídí ty programy ve vás. Nikdo jiný.
5: Ano, Mári, to bude to samé, možná si k tomu dneska dostaneme i téma takové té umělé inteligence, že v první řadě ona je náš sluha a my v první řadě programujeme, protože jsme zjistili, kdo všechno programuje umělou inteligenci. Chlapci, já si vás pustím do mobilu, poutíkám do přírody se psem,
2: budu
5: vás
2: poslouchat
5: a pak se vrátím.
2: Já si dojdu.
1: Tak se nějak
2: do...
1: dohodněte, to je v pohodě.
4: Jo, v pohodě, jsme se dohodli.
5: Tak jsme se dohodli.
1: Ať je tam ta nebo ten, praštěme o koštětem. Děcka, toto tady nejde o žádnou velikou matematiku, jo? Tady jde jenom o tu souvislost třeba s tím slunovratem, jo? Ty čísla, jde o malou násobilku a že to spolu tak jakoby jako všechno synchronně pracuje. Jo? Je to každopádně zajímavý, ale nemusíme z toho vycházet, ano. Takže to bylo jenom k tomu, že na dnešek i na tu nedělu vyšel ten slunovrat, což je nádhera. Takže někdo teda slaví jakoby tady ten advent, vánoční svátky, no a my slavíme slunovrat a máme to podpořený i těmato číslama. Tak já bych teda šel asi na další téma, protože já jsem chtěl poděkovat jednomu chlapcovi, který nás určitě bedlivě sleduje i teď, a pustím k tomu takové videjko.

0: Už to bude? Už to bude? To bylo boží!
1: Můžu se na něco zeptat? Jak to, že jste tak šťastný? Vás netrápí, že se blíží konec světa?
2: Mám mu to prozradit?
1: Pojď sem, pojď blíž.
2: My jsme totiž úplně...
3: Úplně blbí.
1: Ale i tak, to nemáte ani trošičku strach, co já vím, že nám hrozí smrt?
4: Píp.
3: Píp.
1: No najít broskvičku.

0: Tak, a sice včera mě přistál do SMSky tady ten krásný obrázek od Maru a my jsme akorát měli pauzu mezi koledama, který jsme hráli dětem včera večer a já jsem se tak začal smát, říkám, to je paráda, tady tomu chlapcovi, který nás tak sleduje a sdílí, fakt chci osobně poděkovat za to, že věnuje tolik energie, takový krásný obrázek, která ono to spáchala asi umělá inteligence, ale že ho to vůbec napadlo, jo? Že toto jako stvořil, stvárnil, poslal to, sdílel to, chlapec si založil i svůj facebookový profil, kde má Paulínu z rodu Bajčí, má tam nás, má tam nedělničky, takže o chlapče, ať si kdo jsi, my tě blagadaríme, samozřejmě IP adresa se dá vypátrat, takže těšíme se, že se osobně někde uvidíme, potřejeme si, poděkujeme. Pokud teda bys nechtěl sám vstoupit do nedělníčku nebo se zjevit, protože na tom tvým profile, který je už asi 60. opět není fotka, nejsou žádní přátelé, příspěvky tam jsou akorát od nás, takže my si toho teda jako velmi vážíme a děláš nám jenom velkou radost, jednak zlepšuješ algoritmus sledovanosti a je vidět, že prostě se taky probouzíš a že nás sleduješ. O, blagadár tobě, ať si kdo jsi. Maro, takže blbý a blbější, co na to říct?
1: Hele, víš, jak to říkal v tom filmu, pro hloupýho každý hloupý. Forrest Gump. No, takže jestli to bude podle sebe, nevím. No. Ale ty, většinou ty, co něco říkali v minulosti, byli to, pak z nich udělali průkopníci, tak ve své době je považovali lidi za blázny. Víš?
0: Ano, ano.
1: A odstupem času najednou říkali, že to byli myslitele. Takže nevím, asi jak si to mám vyložit, ale každopádně jsem se dobře zasmál nad tímhle človíčkem, ještě jsem mu taky napsal a poděkoval, že dělá dobrou práci, ať pokračuje teda, mm-hmm. Jo. Protože i negativní, jakože reklama je reklama a možná má daleko větší dosah, než ta pozitivní.
0: Ano.
1: Takže děkujeme.
0: Takže fakt děkujeme a třeba se potkáme někde osobně. Já jsem ještě chtěl k tomu upřesnit, že tady ten chlapec, on nás sleduje už co jsou z písní, jo, těch 7 let nebo 8. rok. A ještě předtím teda, než měl těch 60 profilů různých, tak my jsme si i psali. A on už tehdy se zjevil jako velmi vážený občan, už teda důchodce, občan důchodce a jezdí SUVčkem, byl státní zaměstnanec, takzvané státní firmy, 4 nebo 5 boostrů a bazén, SUVčko, takže vlastně blbý a blbější, kdo je tady potom hňub, ono je otázka teda, kdo je potom blbý a blbější, ale jak říkám, nechme každému jeho vývoj, jo, je teďka taková doba, jak to ukazovala tam ta 6, že jsme v tom procesu právě toho zjišťování, kdo jsme a jaký to má všechno smysl. Třeba na to chlapec taky přijde, každopádně ještě jednou díky. Marcelka má k tomu taky něco?
2: Já jsem totiž, Péťo, včera, jak jsme si tak průběžně občas něco poslali, a tak já jsem přiběhla zvenčí a takhle na to kouknu a vidím jenom a říkám, je, to je Mara, to je Péťa. A teď tam vidím blbý a blbější, ale tak tomu jsem ještě nevěnovala pozornost. Já jsem se koukla na tu karikaturu a já jsem, Péťo, se málem počůrala smíchy a už jsem ti psala zprávu, kterou jsem pak smazala, to si asi všimnu. A psala jsem, Ježišmarja, to si trochu přehnala, ale málem jsem se počůrala, to je tak pěkný. A pak jsem si teprve všimla, že to není tvůj příspěvek, ale něčí a že tam je jakási replika o mozku. A tak jsem si říkala, to je nějaké jako hulvát a já se ještě tady tomu směju, tak jsem se tak jako zastyděla, zprávu jsem smazala a pak jsem večer tak přemýšlela a říkám si, Ježíš, teď je to geniální. Já si tady připravuju jakousi rozmluvu o tom, že nejen, že už dneska máme mnohem více rozvinutou tu intuici. A vzpomněla jsem si na ty svoje předchozí vysílání, když jsem říkala, pojďme tohle přesuneme sem a tohle sem a bude to fungovat úplně perfektně, tak si říkám, ty ten klučina, kdo si, nebo jestli důchodce, to je asi úplně jedno, abych mu tolik pozornosti nevěnovala, vlastně ty kluky pochválil, protože oni už jsou dávno napřed a on si šikula toho všimnul. Takže jestli občas vypneme mozek, tak to z nás dělá člověky a to je přesně to, kam se máme dostat. Takže já naopak jsem se, musím říct, teda bavila na váš účet. Mně se to líbilo.
0: Chlapec tam ještě píše vlastně, že pro nás, pro Máru a pro Petruchu je každý den svátkem bez mozku. Takže ono je to občas úleva ten mozek vypnout a řídit se víc citem, srdcem. Takže za mě nádhera a fakt mě to zvedlo hodně náladu, protože včera, nebo náladu, i ten pocit, včera jsme hráli pro ty děti ty koledy, bylo to perfektní, ale byla nám zima trošinku, pak jsme jeli ještě hrát do hospůdky, byli jsme trošinku utahaní, ale kdykoliv jsem si vzpomněl tady na ten obrázek, kterému já bych totiž jako nevěnoval tolik energie, ani bych nevěděl, jak to mám jako udělat, jo, ve spolupráci s tou umělou inteligencí nebo s čím. Ale možná to ani nedělal on, třeba to dělal někdo jinačí, nějaký ajťák na zakázku, takže i všem, kdo se na tom podíleli, vám děkujeme i s Márou, i s Marcelkou. Marci, aj možný, že tam budeš příště už aj ty, čověče, jako jo, blbý a blbější a třeba ještě, ale to je téma, tak chlapec nás asi sleduje nebo nás bude sledovat, takže o něco vymyslí, takže to bude příště zase veliká švanda. Jura chvilku odešel, pak se vrátil.
2: Já bych to typovala u sebe na takový to.
0: No tak opět se nápadíky, takže 4 bustříky, tak určitě něco vymyslí. No?
1: Tam je to zbytečný. Víš, co dělat.
3: Oni jsou vlastně šťastní.
1: Jo?
3: Tak ty kluky radši, když to takhle vezmeš. Oni vlastně nic neřešejí, to jejich vědomí je tam, kde je. A já to, když se takhle podívám kolem sebe, tak opravdu ty lidi nic neřešejí a v podstatě jsou veselí. Já se někdy připadám takový víc vážnější, než jsem byl kdysi. To nevím, jestli to vědomí takový zesílenější, nebo jak to nazvat. Tě k tomu takhle trošku při mě, jako trošku více zamýšlet a nesmat se každej blbosti. Ale já jsem tady to video jsem vůbec nezaregistroval mimochodem, no, takže já se k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Nevím, o čem to je, takže já vás tady jenom poslouchám. Koukám, že vy všichni tady ty věci se zaregistrovali. No, já jsem asi na tou dobou byl někde jinde.
0: Ne, Jirko, nic ti neuteklo, to nebylo video od toho tvůrce, ale to už bylo doprovodné video, jo, byla tam malinká scénka blbý a blbější z nějakého animovaného Doba ledová z toho filmu a pak tam bylo FKU Pátra, Federální kriminální ústředna Pátra a je to vlastně sdělení, že my bychom rádi chlapca vypátrali, jo, na základě IP adresy, kdo to vlastně je, protože on může být skromný tvůrce, on třeba ani nechce se jako ukazovat, jo, na to, že má 60 profilů, tak asi nechce se ukazovat. No ale samozřejmě rádi bychom ho tak nějak vypátrali. Kdo víte, přátelé, posluchači, jak se zjišťuje IP adresa, dejte vědět a my chlapcovi osobně poděkujeme, ať pokračuje ve své činnosti. Takže asi tak k tomu, Marcelka ještě možná se usmívá, už ví, kdo bude na příštím slajdu od tvůrce blbý a blbější a...
2: Ne, Peťo, já se usmívám vždycky, protože moje představivost je v tomhle naprosto hovězí jako dokonalá, takže já už tam vidím všechny možné obrázky, takže to, že se usmívám, bude možná... Já jsem totiž si myslela, že když si tam dal to FKU Pátra, že pátráme potom blbým a blbějším, víš, tak jsem si tak jako že říkala, že už vidím tu armádu, která se žene za Márou. No to nic se za moje představilo.
0: Blbý a blbější jsou vypátraní už. No. Už jsou, to jsme my jako, jo. Ale ty možná budeš Sněhurka a 7 trpaslíků příště, co víš, jo?
2: Ježišmarja, jenom to ne.
0: Zimě je doma královna. Ale chlapec na něco přijde. Dobrá, takže já dám tady ten neutralizační slide a nachystáme si další teda nějaké téma.
2: A tak já si vezmu brýle. Co se nazývá?
0: představení začít.
1: Petrucho.
0: Ano.
1: Petrucho. Já můžu říct, že to blbý a blbější jsou možná teďko ty, co zjišťují, co volili ty politické strany, které jsou ve vládě.
0: Maro, já jsem rád, že zotevřel možná tadyto téma, ale my to budeme dneska odlehčovat samozřejmě, jo?
1: Takže... Tady já to odlehču.
0: Ano. Klidně. Počkej. Jo, já mám tady takový odlehčený videjko. Chvilinku.
4: Vlastně my jsme naběhli na váš konkrétně, neberte to osobně, ale musíte, váš model tej kuponové privatizace, vy jste hovorili, a já to mám doma aj poznamenané, som si vystrihol, že to je podvod storočia. A my sme teraz na to nabehli, dokiaľ zase sú prví.
5: Víte, kuponová privatizace je naprosto geniální metoda. Jak rozkrást bývalý státní majetek a přitom v občanech vyvolat iluzi, že ten majetek vlastně dostali oni. A vy jste přišli do daleko vyššího a pokrokovějšího stádia. Vy teď budete rozkrádat stát tím majetek bez té iluze.
6: A že...
0: Tak trošku na odlehčení, že už ten podvůdek se klubal kdysi dávno, ještě v 90. No a teď se to rozvinulo do těch obrátek. Ano?
2: Peťo, já jsem zrovna chtěla říct, co je na tom vtipnýho?
1: Ale oni udělali oni z toho potřeba udělat vtipnou věc totiž, víš, z toho kradení.
2: No mě... Jo, aby jsme se ještě nakonec
1: Chleba, aby lidi se na to poznesli, jakože to je v pohodě.
0: Já mám úsměv na ksichtu.
3: Aby jsme se zasmáli své blbosti.
1: Jaký jsme nebylo.
2: Blbý a blbější.
0: Blbý a blbější, ano.
2: Tak. Když si má...
0: Hovoř.
2: Když Mára začal jakoby v uvozovkách s tou politikou, tak já když jsem tak přemýšlela včera, o čem se budeme bavit, tak jsem si vzpomněla, jak jsme kdysi vysílali a říkali jsme, že jsme jako lidi v téhle kotlině, ale samozřejmě i v těch ostatních kotlinách, v tom 89. naskočili na tu, že teď pravda, láska zvítězila a svoboda a budeme mít to, co mají na západě a všechny ty věci a začali jsme konzumovat a jezdit a my jsme tehdy říkali, že v tu dobu jsme přestali být obezřetní. Prostě jsme udělali chybu, přestali jsme být obezřetní a konzumovali a byli jsme přesně tam, kde nás ten systém chtěl mít. A teď Mára tady zmínil, aby lidi znova nenaskakovali. A pro mě je to takové memento, než třeba rozebereme ten rok 25 a co budeme dělat v tom příštím nebo zítra vůbec. Tak jsem si říkala, a trošku mi na to, já zase přeskakuju, to jsem já, to jsem si říkala, jak to nebudu dělat. Jak třeba Pavlínka zmiňovala pana Kotlára, jsme se o tom Péťo spolu včera bavili, tak by v tuhle chvíli chtěla říct, že pro mě je obrovský memento, aby ty lidi zase neměli iluze, že je tady nějaká změna a že něco lepšího se stane tím, že teď tady slýchávám. A Babiš se nám změnil a on přijal to světlo a všechno bude lepší a na Slovensku se nám to a ten se setkal s Putinem a ten jel tam a všechno bude jinak. Ano, Péťo, už mlčí.
0: Marcelko, když jsme u toho Babiša, takže pustím taky něco na zasmání, ano, takže pro ty, kdo volili takzvaně to menší zlo.
7: Ruské agrese na Ukrajinu táhne s vládou za jeden pro vás. Podporujeme vojenskou pomoc ukrajinské vládě, podporujeme pomoc uprchlíkům a podporujeme posílení východního křídla. Tím je pomáhat, jako vy všichni. A zapojili jsme se velice aktivně do humanitární pomoci.
0: No, takže vidíme, že nic se nezměnilo. Že volby, pokud by měli možnost něco změnit, tak je zakážou. Takže...
2: Můžu
3: já si dovolím jednu větu. Prolhaný hazard se nezapře. Uh-huh. Musím to tam říct, protože nemůžu si pomoct. Já jsem vždycky říkal, podívejte, tady ten člověk, když byly volby, tak jsem samozřejmě říkal, proč nevolit, že jo, ale samozřejmě lidi na to si musí potom přijít sami, co se skrývá za samotnými volbami, myslím tam tu 424, ty volební popereční urny a tak dále, to nebudu rozebírat. A pak jsem říkal, že vlastně Babiš a ostatní jsou ve světu zájmu, že nakonec stejně to bude tak, jak to vždycky bylo v předešlých vládách. Zvolíte, oni slibujou a pak zase to změní, že jo, samozřejmě retoriku. Ale to jen to teda, já jsem tady to neslyšel, takže díky za upoutávku, co si tady předhodil. On tam ještě má něco víc, on ještě podporuje samozřejmě tu Unii, že jo, tam s tou Fordalinovou si tam plácali po zádech pomalu, no a tam je toho daleko víc u toho Babiše. Samozřejmě ty jeho, když byl u vlády, jak si tam zřídil samozřejmě ty své populační střediska na
1: reprodukci,
3: jo, díky za nápověď. A ještě další. Ještě jiné aktivity, samozřejmě to víme. No samozřejmě ve světu zájmu byl, protože tenkrát lidem vyhrožoval, že kdo se nechá očkovat, tak se na něj posvítí a tak dále. No a dneska to tady máme, že jo, takže on se nezměnil. On se změnil jenom na tu chvíli do lhaní v tom předvolebním meetingu, to je všechno, no. Je to smutný, teda.
1: Ale víc, včera to propadl i ten jeho, teďko je jejich nový ministr obrany, nebo co to je, ne?
3: No, to je to samý.
1: Že s vyzbrojováním Ukrajiny se bude dal pokračovat.
8: Kamarád prezidenta, jo. No.
1: A tím namíchnul spoustu voličů SPD a tak, že teda slibovali, že konec a najednou, že to bude všechno pokračovat, tak už to tam dementoval, jako že to tak není, říkám, kam ale je, panáčkové, je. Jenom se to propálilo dřív, to někdo pustil, že to tak je. Protože přece, jak řekl Babiš, Zelenský je frajer, ne? Je to všechno jedna zločinecká banda, dohromady.
3: Ale oni to, víte, co mi z toho takem přijde? Samozřejmě my to víme, jo? Že oni to prostě slova musí takem zahrát, aby to ty lidi viděli. Jo, neustále je jim ukazovat, jaký to, jsou to fakt paskřivci a dávat to také najevo. Prostě už vyloženě okatě. Tady to je okatý.
1: A oni ti řeknou, že Česká republika nebude ručit za dluhy Ukrajiny, ale bude jí splácet. Víš?
0: Přátelé, já tady mám další videjka k tomuto tématu, ale abych nezapomněl, na mě tady kuká můj hanácký kamarád, muzikant Zdeněk Kočera, tak já ho přivítám do studia Deja Vu. Ahoj Zdeňo, Shelby, slyšíme se?
9: Ahoj, slyším vás dobře, zdravím vás všichni, poslouchám. Přišel jsem teda až teďka, tak nevím, o čem jste se úplně tak bavili, ale tak trošku jsem to pochopil. Asi všechny zajímá teďka tady ta situace, která
0: aktuální společenský témata, různě. Na to přijdeš. Takže my tě vítáme a dej si kafičko nebo něco, já tady pustím další videjko tematický. Mám jich tady hodně, jo, to jsou takové jenom minutovky. A pak to asi odlehčí klidně Marcelka.
10: 2004, keď bylo referendum o vstupu do Evropské unie, toto referendum bylo zmanipulované. V prospech vstupu do Evropské unie. Lebo bylo málo lidí. Ještě 3 hodiny a museli jsme v sobotu konštatovat, že ani 50% sa nezúčastnilo tohoto referenda a bolo zmanipulované.
0: Takže už to leze na povrch, ty pravdy. Máte k tomu někdo něco? Asi Mára.
1: Ale, no tak tady já nevím, jestli Fico si dělá jako zadní vrátka mezi lidma, že tím, že jim řekl pravdu ohledně toho podvodu, ohledně vstupu do EU, aby ty lidi třeba vyburcoval k tomu, aby jakože na něj tlačili, aby šel proti Evropské unii. Jinak Fico je stejný zločinec jako kdokoliv jiný, jo? Protože to jsou 7 lháři, který lže něco na Slovensku v televizi a pak něco úplně jiného dělá v Bruselu. Jo, to jsou jenom takový hrátky z čerty. Jo, protože když budete sledovat, co dělají její strany a tak zjistíte, že to je banda. Jo. Jako, to je to samé jako Slovensko, to je to samé jako, jako je teďko Babiš, jak řeklo, nebudeme vyzbrojovat Ukrajinu. Jo, Slovensko nebude. No Slovensko už nic nemá, tak ani nemůže, že? Ale slovenské firmy vyzbrojují tu Ukrajinu dál. Jo? Takže jak je to možný? Protože na tom oni vydělávají prachy. Takže my jako stát, jako SROčka nebudeme, protože my už nemáme prachy, že jo? No ale jako firmám to dovolíme, že? Protože z toho máme prachy zase my. To je jedna velká pakáž tady to. A lidi už by si to měli uvědomit.
3: Samozřejmě tady z toho všeho vyplývá, z tady toho sdělení Fica, že tím, že neprohl referendum tak, jak má, tak samozřejmě ten samotný vstup do Unie je nelegitimní, je pouze legalizovaný. Správně
1: legalizovaný podvod.
3: Legalizovaný podvod, to znamená jednostranná smlouva, opět jsme u toho, jednostranně mířená z pozice vlastně tady těch nadnárodních korporací a tím pádem do budoucna jakákoliv smlouva bude uzavřená, bude vždycky nelegitimní. Protože o legitimitě rozhoduje referendum. A jsme u toho, že jo?

0: Jo. Je to jenom organizace.
1: Ono ani Česká republika nemá občany.
0: No nemá, no.
1: No.
0: No počkej, má.
1: No nemá.
0: No počkej, no ale četři si definici, co je občan. To už není ten, co ten stát zakládal. Tam se změnily definice toho občana.
1: No to se změnili zase oni.
0: No teď jo, ale když to vemeš podle těch definic, no tak je občan člen politické komunity.
1: No, ale
0: to občan... nemá nic společného ze zemí, kde žije, jo, s tím Českou republikou, Českou zemí nebo Slovenskou zemí. Nic společného. To znamená, že je v korporaci jako její fanoušek. Takové, že jsi vstoupil do golfového klubu.
1: No samozřejmě, občanství, české občanství je pouze členství, nic víc.
0: Je fiktivní.
1: Je fiktivní, protože mrtvá právní fikce je tvořená vlastně na člověka, je pouze mrtvou právní fikci, to nemá jediný občana, protože národ nebo stát tvoří co muži a ženy, že jo?
0: No.
1: Živé lidské bytosti. No a tím, že vytvořili právní fikci, tak jsme u toho.
2: Chlapci, aby se to nepouštěl hluboko, pojďme to dneska odlehčit, Marcelka už se trošinku ošívá. Takže, já jsem tam dal obrázek, jo, takovou hádanku. Ráďa má taky nějaký hádanky schovaný pod kloboukem, takže na obrázku, a možná to má i takovej přesah, jo, a Shelby, Kočera, Zdeněk Kočera, hanácký muzikant může taky reagovat. A co teda mají tady ty kadibudky společného? Co vidíte?
3: Já to vidím, no.
4: Kukátko. Jura. Zužený výhled.
3: Větrák. To je takzvaný větrání, ne?
1: Srdíčkovým tvaru.
2: Jakým?
1: Srdíčkovým tvaru.
2: A správná odpověď. Je to pár dní, my jsme tady jeli s Ludvou z rodu Čermáku do lesa pro vodu ke Sturánce a viděli jsme po cestě dvě kadibudky, jo, dřevěný, starý, a obě měli tady to srdíčko. A normálně půl hodiny jsme se bavili na téma, proč mají kadibudky srdíčka. Přátelé, já mám takovou teorii, ale nechám vás, jo, co na to říkáte vy, proč si myslíte, jako samozřejmě větrání a takový, ale že už století mají ty kadibudky, ty srdíčka tam, jo? Co si myslíte o tým?
1: To jsou znaky politiků, tak jen kolikrát je vidíme, že? Ne.
2: Marcelka se směje. Co na to, Marci?
4: Já bych tomu řekla, jak dát srdce vznešenější jako pohled, jo. Víš?
2: Jako ty obrázky, ty tvary můžou být, já nevím, tam může být kosočtverec, kruh, jo, čtverec, okýnko tam může být, ale fakt 99% kadibutek má srdíčko. Shelby, co ty na to říkáš, Hanáko?
3: No, je to zajímavý, já se nikdy přemýšlel, abych řekl pravdu, ale máš pravdu. Já si myslím, že je to tím, že to srdíčko se k tomu hodilo nejvíc. Jo, protože kdyby, jak ty říkáš, kdyby tam byl ten čtvereček, kosoštverec nebo cokoliv, tak by to vypadalo tak nějak divně.
2: No divně, ale dívej se, čtverec, vyřežeš pílečkou pěkně, kosoštverec.
3: Podle mě je to i taková známka toho umění.
1: Ne, já bych tam propojil symboliku, když jste na záchodě, a máte opravdu tu potřebu, takovou tu těžkou, že letíte třeba na záchod úplně v tom, že to máte za zatáčkou, hodově, tak v podstatě sednete a v podstatě vám spadne kámen ze srdce.
2: Ty jo, to je dobrý, to je dobrá
1: teorie. No, to je kultura taky.
3: To mě taky napadlo, no. To bych taky tak viděl, no. Taková uleva. Uleví se od srdce.
4: Já jsem si pro sebe
3: prostě máme vás rádi, přijďte k nám
4: a zase jsme u politiky, tyjo. Já jsem si pro sebe říkala, že zapomněla jsem si to tady vylepit, nepoužíváš sprostá slova, hovořit ti bude s jazykem spisovným a budeš mluvit málo, zapomněla jsem to udělat, takže teď jsem málem použila zase to sprosté slovo. No já bych Já se totiž chtěla vrátit k té původní myšlence, co jsem nedořekla, že by bylo dobré, abychom se na ty, co řekl Mára, na ty hrátky z

0: čtvrtém a na ty zadní vrátka dokázali doopravdy teď píp, doopravdy a začít myslet a jednat sami za sebe a dávali přednost tomu srdci, té intuici, tomu vědomí, tak bych to shrnula, abych se dostala k té svojí myšlence, kterou jste mě nenechali vůbec doříct.
1: Mára se vrátil, Mára velký filozof, takže Máro, a co ty na to říkáš, proč mají ty hajzlbutky to srdíčko, ve tvaru srdíčka ten průduch? Máš mikrofon zamutovaný, mikrofon, neslyšíme?
2: Jo, omlouvám se. Ale já si myslím, že ty srdíčka jsou tam čistě jenom pro okrasu, víš.
1: To jo, asi pro
2: okrasu. Za mě žádný hlubší téma bych v tom nehledal.
1: No tak dobře, no.
2: To já na tom měl, jako, že by si tam chodil s láskou, jo?
1: Ale je to možné, ale Maro, dívejte se, přátelé, my jsme fakt jeli s tím Luďou a s písní a my jsme se o tom bavili půl hodiny nebo 40 minut, takže to asi má nějaký hlubší smysl. Jo, my jsme vedli filozofické debaty.
2: Hele, to byla zase debata, víš, o čem to, o tom, co je ohovně. V té buďce.
1: Ohovně. No, tady píše Michal, s láskou se vyprázdní.
3: Já bych řekl ještě takovou věc, jako, že to není to hezký, ale aby to zkrášlili, tak tam udělali to srdíčko.
2: No, když těho říkám, že to je provokace.
3: Věc. Všetci tím opovrhujou, ale všetci tam musí, tak tam udělali to srdíčko. Chodíme tam s láskou, protože musíme.
2: No.
1: Tak já to beru jako...
0: Peťo,
2: a já jsem na takový kadí buty, na tom jsem chodil jako malý kluk, my jsme takový záchod měli doma a my jsme neměli splachovací tenkrát.
1: No však já taky jsem chodil na to, jako jo.
2: Já ale jsem to tak nesnášel a nikdy by tam bylo, nevím co nakreslený, nějaký rolničky. Když máš jít ráno v minus 15, minus 20 si sednout na tady tu kadí boudu, to ti přimrzne prdel.
1: A pozor, jak jsme byli na Valašku, teďka jak zmínil přimrzne prdel, tak na Valašku byly kruté zimy a my jsme tam měli taky takovou kadibutku a s tím srdíčkem, jo, a to srdíčko aktivně říkalo, i když tady mrzne až praští, tak pojď, vejdi do mě s láskou, jo, vykonej potřebu s láskou a tak. Takže dobrý, možná to nemá žádný filozofický přesah, ale bylo to téma odlehčený a my jsme se bavili s Marcelkou, že to budeme odlehčovat. Kdežto teďka je na řadě Shelby, Zdeněk Kočera. Zdeňo, takže máš slovo, a ty se chtěl bavit jednak o té hudbě, co děláte, že Sinátory zapojil už do hudby, že máte koncerty, no a hlavně teda něco o tom takzvaným ochranným svazu autorským, kde teda uvažujete, že byste se jaksi zaregistrovali, anebo ne. My jsme to z písni odmítli, protože jsme zjistili, že bychom museli platit poplatky za vlastní písničky, které hrajeme, takže tudy cesta nevede. Zdeňore, co na to říkáš ty?
3: No, každopádně, já jsem to taky tak trošku studoval, jestli do toho jít nebo ne. Jako asi ta idea toho udělat ten svaz autorský vznikla někdy prostě už před 100 lety, kdy to tady bylo? 1919, nebo 19, tak nějak.
1: No.
3: Nebo 20. Jo. No a že prostě, že to chtělo chránit tady ty autory těch písniček a takový, no. Možná, že v té době ta idea byla dobrá, ale ono se to zase, jak se říká, po tom převratu zvrhlo, nebo po té revoluci, nebo jak tomu někdo říká, nevím, zvrhlo toho, že se z toho stal takový nějaký šílený biznis a šílený prostě poplatky a za to platí v hospodách a teďko už jsem slyšel i od pořadatelů, jo, co se za to platí za nehorázný peníze. Bývalo to v 90. když jsme hráli pár stovek. Dneska už to jde do nějakých tisíců, takže někdo prostě na to má pěkný peníze a přerozdělují si to, teda hlavně ti. To někdy si říkala i nějaká paní, která na nás přišla, že já jsem si jako na kontrolu, to jsme hráli na nějaké taneční zábavy, už je to tak 15 let zpátky a já jí říkám, tak jsem se jí už tenkrát ptala, když máme vlastní písničky, to tu máme taky uvádět. Jo, to tady můžete uvádět, můžete se u nás zaregistrovat a my vám z těch písniček pak budeme posílat nějaký malý procenta, jo, nějakých pár korun, tak říkám, to jako to nemá smysl, že pro nás. No, to se musíte rozhodnout vy. A já říkám, a komu, kdo nejvíc vydělává tady jako na tom, která kapela, ona tenkrát už mě říká, no, na prvním místě je písnička, ta naše písnička Česká, jo, to složil ten Hašler, myslím, říkám to dobře?
1: Ano, Hašler, Karel.
3: Jo. Jo, Karel Hašler, ta naše písnička Česká, že ta je jako nejžádanější a potom přes Olympik a teďka třeba ti kabáti a tak, že tady ty kapely, tak ti asi z toho nějaký ty autorský poplatky mají, ale to musí ho vidět oni. No my jako kapela amatérská tady pro nás je, si myslím, že to zbytečný. Znám pár hudebníků, kteří si to tam jakože dali ty písničky a stejně si myslím, že to pro ně bylo zbytečný. Museli za to ještě zaplatit nějaké poplatek. Jak to říkáš? Ty, Peťo, prostě my hudebníci tady, když něco vytvoříme, nějakou písničku pro nás, to nemá cenu se tam registrovat. No. Uvažoval jsem o tom, ale no, asi to ne.
1: Dívej,
3: je to mafie.
1: Je to mafie. Prostě a na to, že...
3: Je to mafie.
1: Na to, že by se měli platit ze svých vlastních koncertů, vlastní hudby, poplatky OSE, tak se mě zvedl kufor a říkám, tak chlapci, no, tak k vám teda nepůjdeme. Například Domča, synátor od písně, tak on je, no, on teda je v tom svazu a on bere tantiemy. Domčo, je a kolik? Mami, někdy korunu, někdy dvě mě pošlou, jo, takže vyloženě vysměj, jo, tak, no, takže jako, přátelé, máte něco k tomu, šel by, já pak pustím tvoju písničku jednu a máte něco, máte zkušenosti s osou třeba někdo, Mara se hlásí, ano, a Marcel Kapa?
2: Ale já jenom k těm autorským právům, protože taky jsem se dopátral toho, že člověče i zákony mají autorská práva.
1: Ale.
2: Takže ty, co je tam vymýšlejí, tak ty pak z toho těží.
1: No tak COVID
2: takže
1: má taky
2: tady ty patent. Věci, tady ty autorská práva, jo, tady ta osa, to je všechno vytvořené na to, aby na tom někdo mohl parazitovat ve skutečnosti. Tady nejde to o žádný dvoje ochrany. Jo. Tady jde o to, protože oni ti vytvoří něco a ty říkne, já to chci chránit. No jo, jenomže oni ochrání leda prd, ale oni hlavně vydělávají pro sebe prašunky. To je záměr tady těch věcí. No tady není, ne, tady není možná ochranu nikoho. Jo? Takže ať se lidi zamyslejí na takovýma věcma, protože to je to samé, jako když já někomu něco udělám, jo, třeba, dejme tomu, já nevím, udělám koupelnu, chodník, střechu, no tak já můžu pak do konce života vybírat poplatky, že tam někdo chodí, ne? Protože já jsem autor toho díla. Nebo ne?
1: No ano, však to máš jak...
3: Nebo by mohl vybírat poplatky ten, co vymyslel to srdíčko na ty budky.
2: No, ano, přesně no,
3: tak. No, to někdo tak, taky musel no, vymyslet. Jo,
1: jako takže, tak už takže, jsem patentovaný, jaký, nemusí. Já,
2: hele, řekněme si to na rovinu. Jestli jsem autor, no tak ať to... No tak když to někdo zneužije, tak stejně to zneužije a já jsem ale stále ten autor, mm-hmm, to vymyslel. Takže nebuďme ješitní ano, na druhou přesně stranu. Jo? Jestli to někdo, no tak ať si to nechá, no ale já jsem to, co jsem vymyslel.
1: Chlapci a děvčata.
2: Jo, tady už jde o tu ješitnost těch lidí.
1: Ego, ješitnost, ale ego. V novém společenství toto vůbec nebude mě tady vůbec jako žádný místo, jako nějaký takový paraziti, jako nějaký firmy takový, jako ochrany autorský. Dívej se, však jsou patentovaný prostě AIDS, jo, COVID je patentovaný, jo, takže...
2: No jasně, no všechno má patenty, všechny nemoce mají patenty.
1: Přesně tak.
2: Jo, víš, jako AIDS je byl patentovaný, myslím, v roce 81. Mhm. Jo? To je všechno, to jsou všechno uměle vytvořené věci. Protože patentovat přírodu nemůžeš. Ty můžeš patentovat pouze to, co vymyslíš. Jo? A to je chyba lávky právě těch léčebných přípravků přírodních, že na tom se nedá vydělat, protože tady nejde vydělávat z toho patentu.
1: Ano.
2: Jo?
1: Že si nemůžou to sami, patentovat amanitu.
2: Ivermectinem. Jo? A nebo i amanitu, že jo?
1: No, amanitu si nemůžou patentovat. Nebo si, konopí.
2: A paka. A vem si, že třeba v Polsku vyhrožují milionovýma pokutama Poláků, když s tím budou něco dělat, s těma amanitkama, prodávat nebo něco. Ale firmy naopak pobízejí k tomu, aby to dělali. Takže obyčejný človíček ne, a firma jo. No tak samozřejmě Poláci jim píšou, že na celou polskou zvládu zvysoká, víš to. Že jim můžou políbit, víš to.
1: Ano, víme.
2: To srdíčko. Jo? Takže o tom to je, ty patenty slavný. Aby vydělávalo se na tom. Do nekonečna. Jo? Kdyby ty si měl brát do nekonečna, že si něco vytvořil. Jo? A jestli zpívat, no tak vemu a to rádio vykopnu z těch hospody, jako já hospodský bych jí vykop to rádio. No a to kvákání si poslouchají někde jinde. Protože já třeba potom musím stát, že někdo hraje v rádio. Jo, protože ty lidi stejně nestojí ani o to rádio, co tam jsou. Ty se tam přišli pobavit.
1: Národ je svobodný, no, a se dokáže nakrmit vlastnými potravinami. Takže žádný patenty prostě, vypěstovat si svoje, ano, příroda je tvůrce, příroda umožní té amanitě vírus, cibuli, česneku, nikdo prostě, jak je, že mezi živým člověkem a stvořitelem není žádnej úředník, tak mezi námi a přírodou taky nesmí být prostě žádnej biznismen, který to bude chtět zpeněžit, jo, takže staňme se
2: vypěstačnými.
1: Ano, příroda je naše, je tak?
2: Jo.
1: Je tak.
2: A nikdo, a oni už teda chtějí zprivatizovat i vzduch, aby se prodával, že jo, a voda jako taková. Že by to nemělo být jakože automaticky.
1: Tak, já teďka nevím,
2: jak mám... To oni mají naplánovaný.
4: Dokážete si, pardon, jestli můžu, dokážete si představit nadčasovou budoucnost, že člověk něco vymyslí a rád to dá do kolektivního vědomí lidí, jako a bez patentu zma, bude rád, jako ve své vlastní tvořivosti a v tom duchu od jednotnej zdroj, že to tam dá jako do společné energie?
2: Já jenom jestli můžu. Já jsem si vymyslel takový mlejnek, který prostě zazdívám s tím zárubně, putra, cokoliv, nějaký praskliny ve zdech a tak dále. Jo? To jsem si vymyslel takový jako mlejnek na stavební materiál. A lidi říkají, proč ti to nedáš patentovat? Říkám, proč? Tak jako já ti to ukážu, ty si to buď vyrobíš sám, jak jsem to vyrobil já, anebo ti to vyrobím třeba za nějaký peníz. Ale já za to nic nechci. Já to neberu, že jsem vymyslel nějaký kosmický věci. Jo? Já jsem rád, že ti to bude sloužit, že můj nápad, nebo jo, ti zase tobě pomohl. Víš? A o tom to je, ne, zešel furt prachy. Jo? Protože ty prachy si do hrobu nikdo neveme.
1: Rakev v kapři nemá.
2: Jo. A ještě se musím pochlubit, abych na to nezapomněl.
1: Pochlub.
2: Včera mi udělal velkou radost Martin Tichoň.
1: No.
2: Představ si to, normálně mi dal k Vánocům babetu.
1: Jo, tak to ti pak říkám, co jsem dostal, co jsme dostali.
2: Bavil jsem se s Martinem a Martin, protože říkám, scháním takový pekelný stroj, jenom na popojíždění, a on mi říká, já ti ji dám, já ji mám. A on říkám, počkej, říkám, já to nechci zadarmo, já ti zaplatím. Prej, ne, tobě to dám zadarmo a uděláš mi s tím velkou radost, když si to vezmeš. Jo? Tak nakonec on má velkou radost a já mám taky velkou radost. Já říkám, a o tom to je dát tomu druhému člověku něco jen tak, protože ty máš z toho tu největší radost, když mu to dáš. Víš? A to je na tom to hezký.
3: S tím souhlasím, to je pravda.
2: Jo?
1: Dobře. Takže
2: říkám, Martine, hned tě musím co? Musím se pochlubit.
1: Já si o to, já vám něco přinesu ukázat. Hovořte klidně dál, já jsem za minutku tady, jo? Přinesu vám ukázat dárek. My taky dostáváme hodně hodnotných jako věcí, ale je to i vlastně za to, že my vydáváme taky hodně energie a radosti jako všem lidem, jo? Těm dětskám tady na těch našich akcích, jakoby nejsou to hmotný dary, ale je to energie tvůrců a my dostáváme dnes a denně. A já vám něco přijdu ukázat a řeknu vám k tomu kratičkej příběh. Klidně pokračujte, já jsem za minutku tady.
0: Kluci, můžu, prosím. No, asi můžu, protože mi nikdo neodpoví. Hele, jak se ptal Péťa, máte někdo nějaký zkušenosti s osou? Tak než se vrátím k tomu, co řekl Jirka i Timáro vlastně teď na tom příkladě, že si teda dostal dárek a ten kdože to byl, Martin, měl šílenou radost, že tobě to dělá radost. A Jirka před chviličkou řekl, dokážete si představit, že něco uděláte jenom tak a někomu to dáte? Ano, to je přesně od... Já přece jako malíř nebudu malovat obrazy a schraňovat je doma, že jich mám hodně, že jednou prodají moje děti nebo někdo. Já chci, aby ten obraz jsem neměla jako tady, ale abych takhle ho viděla tam u Máry na zdi nebo u Jirky a já budu přesně žít, jak řekl Péťa, jako rakev kapsy nemá. Jasně, mám zkušenosti s osou. Před x lety, a to byl možná, teď jsem si to uvědomila, takovej ten můj star k tomu, abych každý jakýkoliv systém rozbourala, tak prostě ho poslala někam. My jsme měli s holkama 3 salony vedle sebe. Já měla ten salon, ta měla ten. Byla sobota, my jsme si uklízeli každá svůj salon a moje kolegyňka měla puštěný rádio. No nepřišla tam jakási doopravdy paní z osy odevřela a řekla, já jsem tady slyšela rádio, tady máte pokutu. A na chuďák tenkrát Marťa přiběhla a řekla, Marco, co s tím budete dělat? A tak to bylo asi před těma 10 lety, kdy já jsem se poprvé tak doopravdy naštvala a tu paní jsem zažalovala úplně za všechno, za co se dalo, co tam dělala, co si dovoluje. Takže zase je to o tom. Ten systém nám sem bude házet všechny ty podsystémy, pseudosystémy, na kterými naskočíme. A Péťa tady zmínil příklad zrovna Domči od písně, který řekl, tak já z toho mám nějaký tantiemy, tak koruna z toho vylezla. Takže on je součástí, se stal nějakého systému, který nakonec se dře i píseň za to, co vytvořila, když nebo někoho, kdo to použije za tu jednu korunu, tak zase je to jenom o tom, do jakého systému my polezem, vlezem pod záminkou, že nás to bude chránit a přinese nám to nějaký peníze a jaký systém budeme vlastně tolerovat. Takže kdo umí tvořit, tvořte, dávajte to k dobru všem, ať máte v první řadě radost vy, a když vidíte, že má někdo jiný, tohle je přece ten nový věk, ano. To proč vůbec něco děláme, ráno vstáváme. Takže tady se připoju k tomu, že kluci dostáváte dárky a k tomu, co říkal Jirka. Dovedete si to představit? Ano, dovedu.
1: Tak a já vám tady ukážu.
3: Já mám z toho radost, když něco vytvoří, no. A ne ještě si myslet, že si to nějak ochráníte. Ten svůj výtvor. Když si to chtěl vytvořit, ještě... tak je to pořád jeho.
0: Ano, a můžu ještě ke Zdendovi. My jsme totiž všichni se tady nějakým způsobem už uznáme a teď Zdendu jsme nechali vplout tady na něj otázky, co se týče Zdena nám o sobě ještě nic neřekl. Dárek.
1: Řekne. Já vám pak řeknu, co to je. Zdeňo.
3: Tak jo, tak
1: klidně, no. on už byl v Dežavičku, aj z partio muzikantů hanácké a bylo to hned po, vy jste měli nějakou zkoušku nebo něco, takže náladička dobrá byla, no, tak jste pěkně to tam rozjeli. Takže jestli teda, přátelé, my máme čas, jo, pokud vy nikam nespěcháte do terénu, do hmoty, my čas máme, takže můžeme to uvolnit, jo, Marci, neboj se, uvolníme to, ale pak zase dáme něco takového, aby se to dynamicky prolínalo a pak vám prozradím, co je tady toto, jako jo. Dáme prostor Zdeňu Ochovi?
3: Jo, tak já vás ještě jednou zdravím, jak jste už poznali podle mého hlasu, tak já jsem velice blízké příbuzné tady Petě, jo, protože on je kučera, já jsem taky kučera.
1: Kočera, no.
3: My jsme sice z jednoho okresu, ale nejsme úplně do rodiny, ale my jsme se tak zblížili už v mládí, že vlastně jsme k sobě tak nějak, já nevím, asi jsme taky nějak tak duchovně spojení, protože my se pořád bombardujeme zprávama a pořád o sobě víme. Já jsem věděl, kdy on byl v Anglii, já jsem věděl, kdy přijel z Anglii, já jsem věděl, že byl tam, já jsem věděl, že je tam. A prostě o něm pořád všechno vím. Já ho pořád potkávám a i ve svých snech. Takže my jsme spolu tak jako nějak spolu zžití jako muzikanti a to, že vás tady sleduju a poslouchám, máme vlastně prakticky podobné názory, tak možná i proto on mě preferuje tím, že se občas tady vynořím u vás na tady té platformě, co tady máte ve studiu Dejaví. A samozřejmě jsem nastívil i píseň, byli jsme u nich na Vysočině, když by ještě bydleli, takže pořád jsme tak nějak ve spojení. Dokonce jsme společně zabřokali jednu krásnou písničku, kterou jsme spolu nahráli. No. Takže spíš jako tak přes tu hudbu se známe. No.
1: A já můžu aj prozradit, Zdeňo, že my jsme chodili aj ze společnou babou, že? Tehdy za mladá.
3: Jo, jo.
1: No?
3: Ne, já zasno, ne teda. Ne, já ne.
1: Ty s ní ho nechodil, ne?
3: Já jsem s ní byl kamarád, já ne.
1: Aha, tak
3: ne. Ne, ne.
1: Ale ona o tobě básnila. Básnila o tobě a to už jsme chodili spolu. Tak jsem myslel, že jste spolu chodili.
3: Tak jako...
1: No. No. No, jak i, ale tak, tím, co říct, že tady ty bytosti, bytosti podobné přitahuje podobné a že vlastně my se stejně, my jsme furt jako by spolu no. s Libereckým, s Márou, s Marcelkou, s Ráďou, no. tady s těma lidma prostě okolo, my, jak kdyby jsme se znali, teďka máme novýho no. kamaráda, člověče Michala Bartoňa ze Šumperska, on u nás tady byl pro Zvonkohru a my jsme... On se na nás dívá, Michal se na nás... Jo, Michal Bartoň, s láskou se vyprázdní, my jsme... Ano. Takže, a to chci říct, jo, že my jsme se vlastně viděli po druhý v životě, on byl na nás na seminářů, ale už tehdy jsme měli pocit, že se známe jako staletí, tisíciletí, protože ty energie, ty ksichty už předvídáš, co ten člověk udělá jako v následující sekundě, jo, takže my se tak... Šelby, Zdeňore, Kočero, my se tak asi prostě, jsme se přitáhli, my jsme nějaká ta duchovní rodina, i tady na tom světě jsme se zase našli, víš? No a s váma taky, přátelé. A...
3: Já máš pravdu v tom, já tě tam skočím teďka ještě do řeči. Mně se stalo třeba včera, jsem byl na koncertě tady s mým synátorem, který ho tady vidíte. On už je teda teď už větší jak já, tady byl ještě takový menší. A... Přišlo tam, jako přišlo nám to, že jsme si zapomněli zbalit jednu šňuru do kláves. Normálně, my jsme přijeli, měli jsme za hodinu vystoupení, my jsme nebyli schopni zprovoznit klávesy. Tak jediné, co mě napadlo, rychle se rozběhnu někde ve Štítech, to bylo po tom náměstí a někoho se zeptám, jestli takovou nějakou šňuru nemá, protože to je taková ta malá šňura do toho kazeťáku, jak byly ty dřív ty kazeťáky, no ty rádi a ty starší. Taková černá, taková malá zdířka. A teď jsem tam viděl nějakou paní s kočárkem a přiběhl jsem k ní a říká mi, prosím vás, paní, já bych vás chtěl poprosit, nemáte náhodou, vy tu někde asi bydlíte takovou šňuru? A ona se na něj podívala, a věříte, že mám? Tak šla domů a donesla mi a já jsem ji obejmul a ona mě říká, Ježíš, já jsem tak ráda, že mě konečně někdo obejmul. Říkám, paní, vy jste mě zachránila, tak proč by jí teda zahráli písničku? Šňuru jsme ji samozřejmě vrátili a vydržela tam s náma až do 8 hodin a s malým dítětem, to se na nás pořád usmívalo. Velice příjemná paní, ale já furt, já pořád přemýšlím, jestli bychom se s ní už někde neviděli, protože jak kdybych ji už někde viděl, nebo jak kdybychom se znali někdy z minula, no. Prostě jak kdyby se ti lidi přitahovali, prostě jak kdyby najednou na někoho narazíte, ten člověk vás neotvrkne, jak kdyby jsme se znali, já nevím, 20 let, já nevím. Tak to byla taková jenom příhoda na zpestření. Předávám slovo zase tobě do režie.
1: Já jsem takový režisér, člověče, dneska, že tady nestíhám vybírat ty témata, protože já to chci totiž zachovat, teď je moderní říkat vyvážený to vysílání, jo, aby to nebylo úplně zas extrémně do hlubokých témat, protože od toho máme buknutý nedělničky až do konce roku 26, to můžeme Máro kdykoliv spolu aj s Jurou, ale dneska je tady Marcelka a Ráďa tady je, už vykukuje, takže já bych to klidně odlehčil, ale ještě předtím, já vám tady něco ukážu, když jsme se bavili o těch darách, jo. Počkej, já tady vyhodím Shelbyho z toho, ať to tady vidíte, jo. Víte, co to je? Není to klobása ani jako salám, jo?
3: Koutník?
1: No, jsi blízko. Když jsme se bavili o těch dárech Matky Země, co si nemůže nikdo patentovat, děcka? Toto je jihoamerický tabák, nebo tabák, bylina, rostlina, mapacho, jo, z které se dělají vévary, výluhy, pije se to jako čaj, říká se tomu dědeček tabáček. A normálně se to aj hulí. Má to krásnou zemitou chuť, jo, prostě je to perfektní, prostě je to bytost, jo. Ale, co chci říct, jo, je to tak 14 dní, my tady tak z písni, je to závislost, no, pokuřujeme tady ty tabáčky nějaký, jo, a říkám, kurňa, my jsme tehdy na Valašsku hulili tady ten mapačo, tehdy jsme ho si okupovali, jo, a bylo to hodně dobrý, a říkám, mě se tak po něm zastesklo, kdyby tak jako, no a jeli jsme tady ke kamarádovi a on to prodává, ale ta cena byla fakt pro nás jako nedostupná, hodně drahý toto je, hodně drahý, jo. Jako my vždycky máme tu hotovost jenom, nebo my, takhle, my peněz máme jenom minimum, jo. My máme ty hodnoty jako jinde, jo, takže my fakt, jako těch peněz máme akorát tak, jak se říká, jo. Takže jsme to zkrátka nekoupili, jo. No a uběhlo asi 4 nebo 5 dní a včera po koledách jsme jeli do hospudky a tam přijeli kamarádi naši z Peru a Petrucho, tady máš dárek. A normálně jsme dostali tady ten tabák, který má možná, já tě nevím, půl kila, 60, jako 60 deka, jo. Takže jenom chci říct, jak to funguje. Když si něco s čistým úmyslem v té hlavě jako zvizualizujete, tak ono se to, dřív to trvalo třeba rok, roky, dneska je to během pár dní a máte to prostě na stole. Chápeš? Takže my jsme tvůrci, my tvoříme svoje reality. Tak jenom tak jsem to chtěl o tom daru. A je to vlastně dar matky země, je to fakt je to tabák, nebo ten dědeček tabáček. Píseň to zváží, kolik to schválně má. A nikdo si tady toto, kurva, nemůže patentovat. To nesmíme dopustit, aby to někdo prostě prodával za těžký prachy prostě, jo. To patří všem. Samozřejmě náklady jsou na to zpracování nějakým způsobem, na tu sklízeň, na to balení. To je tak krásně s láskou zabalený všechno, jo. Ale má to sloužit všem ku prospěchu. A fakt je to vynikající. Až se uvidíme, tak já nabalím nějaký cigárka a dám vám. A my se uvidíme, protože si myslím, že Marcelka už se... Já
5: bez
1: si...
5: deka kolik? To má kilo.
1: Bez 10 deka kilo to má, jo. A fakt je to tady hodně drahý teda, jo. Ale na tom je navázaný hodně, hodně biznismenů, tak to řeknu. No, dobrý. Tak...
0: Já myslela odběratelů, protože teď si budu protiřečit, jsem řekla, že nemám ráda tu matematiku, ale já už to dělím, víš, pro kolik lidí
1: to vystačí. To vystačí pro hodně lidí. Pro hodně lidí, no. Ale my kouříme zvláštní a náruživě, i když třeba hlavně teda ráno u toho kafička a tak, jo, takže, ale ono to je fakt, to je spíš, jako to se dá zalít horkou vodou, vypít to jako čaj, no, má to mnoho způsobů využití. Ale to je jedno, to už je okrajově, kdo chce, tak si zjištěte informace ohledně dědečka tabáčku, a, ale jenom jsem chtěl říct, jak funguje ta materializace, jo, těch myšlenek. A děje se to čím dál víc. A těch případů bych tady mohl říct daleko víc, ale můžeme otevřít další téma. Nebo máte k tomu něco, dědeček tabáček, Maro, Marcelko?
0: Já jsem se, Peťo, chtěla zeptat, když jsi řekl, ty jsi řekl Mapačovi, a já znám jenom Lapačo, což je ta kůra, co se zalívá jako čaj. A teď jsi řekl u toho Mapača, že se to dá vařit i jako čaj. No tak já to Lapačo, co tady mám jako v butylce na čaj, si taky můžu ubalit do cigary. Ne, to se jenom ptám, jako neznalec. Má to co společného Lapačo a Mapačo?
1: Ty prosím tě, já jsem tomu tehdy říkal taky Lapačo, jo? My to máme po druhý tady tu štanglu. A vím, že Lapačo taky něco je, písně se možná podíváme, vím, Lapačo taky něco je, ale Mapačo je ten dědeček tabáček, jo, který se dá zalít vařící vodou nebo 80 stupňovou a potom popájet. Takže víš, Marci, ale ty si můžeš zalít, co chceš. Ty si zalít, co chceš. Jo?
2: Třeba i nohy.
0: Já jsem čekala, že přesně
1: já,
0: Mára...
1: Pozor, já jsem si teďka zalil, na to mě navedl Mára, dělám si kvás z červené řepy a toto už je asi třetí várka, už jsem vypil kvásek z červené řepy.
2: To je vynikající.
1: Vynikající a cítím energie, cítím, jo, aj ta...
5: Lapačo je drcená kůra.
1: Lapačo je drcená kůra.
0: No, já ti ukážu písni.
1: No. Takže Marcelina odběhla pro Lapačo. Maro, co ty?
2: Ale červená řepa.
0: Tady. Drcená kůra. Takhle vypadá. Takhle to totiž vypadá jako tabák. Jo? No. Ale pije se to. Tak ano. Jsem chtěla vědět, jestli je to to samé prostě. Ta kůra, takhle to vypadá jako...
1: Ano, písni, prosím tě, podívej se na co je Lapačo a Mapačo rozdíl.
5: Jako, Mapačo je posvátný tabák.
1: Mapačo. No. Mapačo je posvátný tabák a Lapačo...
5: Je vlastně taky bylina, která se používá k vývarům, že můžeš obkladům a čaj.
1: Je to taky posvátná bylina. No, tak vidíš, tam se to liší M a L. Takže ono to bude asi podobné. A co si budeme povídat, to jsou jihoamerický, to u nás není, pro nás je to exoticky, jo? Takže o tom jako moc nevíme, no. Zase, my jsme hulili startky a marsky a kleje a BTčka, Bulgar tabak. Děcka, nám tady přiletěl pěkný komentář. Zdravím vás, člověkovia z Espania. Ráda bych som poděkovala neznámé osobě, která v komentářích někde na YouTube napsala o vašem programu a už měsíc vás sledujem. Děkuji za hodnotné informace. Takže denní 38, denní my taky blagadaríme a jsme rádi, že nás sleduješ. A možná nás sleduješ díky tomu chlapcovi, nevědomému tvůrci, který vyrobil ten krásný obrázek blbý a blbější. A tím jsme se dostali ještě do většího zájmu a ten algoritmus sledovanosti se pěkně spravuje. Jo? Takže on je dobrý sice a tak. Děcka, to vám chci říct. My vysíláme teprve od června letošního roku, kdy mělo tadyto studio asi 11 odběratelů. Jo? A první vysílání bylo tehdy jako pozvánka na živáč a to bylo s Jirkou Petrášem, který ho tímto zdravím. Já jsem mu taky posílal pozvánku, ale on chlapec pracuje v nedělu ve Hmotě, takže on se asi nepřipojí. No a od toho června je tady možná, já nevím, jestli 80 vysílání nebo kolik, nebo ještě víc, jo. A myslím si, že studijko pěkně jde, ale nejde o to, jakože teďka. My nejsme žádní komerční ti, jako víš, prostě magnáti, ale už to třeba bude mít 600 odběratelů, co si myslím, že za půl roku. A ještě ty naše témata, jo, to je velmi úzký okruh jako těch sledovačů. My tady nemáme, kdybychom si tady třeba vzali, já nevím, hřeporýský prase, jo, tak najednou máme sledovanost jak svině, jo, nebo některý takový ty různý prosystémový, anebo ty kontroverzní, jo, nebo Ondřeje Vetchýho například, taky tady mám s ním videjko, jo, ale my tady fakt máme jenom kvalitu, i když nevěřte nám, zjišťujte si sami, jak to všechno je, jo, tady prostě komentář dobrý, ale fakt si zjišťuj, protože jako Mara vědomí, ten už se stal vědomým dávno a my jsme studentíci. Jirka Števkuj taky je na tom dobře, Marcelka taky. Já jsem studentík. Šel by to, že to je hanácký muzikant, ale taky se učí. Tak.
3: No já... hlavně od tebe. Ty jsi takový můj vzor.
1: Jo?
3: Ale taky tě obdivuju, jak ty jsou inteligenci, tady všechny oslovil. Ještě něco dokážeš, chlapče, ty něco dokážeš.
1: Ale já to jako dokážu, co to...
3: My tady můžeme šoupat půčama.
6: Já bych to poupravil.
1: No.
6: Pardon. Já bych to poupravil, my se učíme všichni jeden od druhého, jo?
1: Ano.
6: Tady není nikde hranice.
2: Přesně tak. Protože jeden, když něco řekne jeden človíček, tak ten druhý človíček na to může navázat. A takhle se posouváme dál všichni. Jako jeden celek, jo? Takže to není hra jednoho, to je de facto hra nás všech.
1: A já bych to právě
2: každý
1: viděl.
2: Každý přispíváme nějakým tím zrníčkem.
1: To jsou, Maro, toto je v rámci informací třeba, mluveného slova. Ale já vidím tu novou společnost, společenství, a ten případ, že každý z nás něco umí, každý něco vyrobí, ano, no a těch výrobců bude hodně a budeme si to zboží prostě vyměňovat, jo, a tak dál, takže jeden od druhého se učíme tady v rámci informací, no a tam se potom budeme učit i řemesla, anebo si řekneme, dobře, tak já jsem muzikant, tak nebudu chodit, já nevím, na zahrádku, nebudu pěstovat rostliny, když to třeba umí Marcelka, jo? Nebo Mára zase je ten řemeslník, ten umí spravit dům, auta, Shelby je taky muzikant, takže my uděláme, my tam budeme taková ta kulturní vložka vždycky, jo? Jura Štefek, to je taky všestranný řemeslník, jo? Takže tak vidím to nový společenství.
3: Ale zapomněl, že já jsem ještě i montér, jo? A ne jsem muzikant.
1: Já tě znám jako hlavní muzikanta. Já jsem tě pracoval, ještě neviděl nikdy v životě, člověče.
3: To budi rád. Máš pravdu, jo? Člověk něco hubí lepší a něco hůř. No,
1: tak... přesně tak, takže já taky zůstanu ale... u svýho.
2: Tady všechno je o tom, co chceš od života. Jo? S čím se spokojíš? A člověk je prostě tvor, který furt něco hledá, po něčem bádá, něco zkouší. Jo? Ten se nespokojí se stereotypem.
3: Přesně tak.
2: Ten se chce furt posouvat dál a dál a dál. Takže tady jsme skončili a co, jo, a teď jsem vyšel ze školy a teď budu dělat 30 let otroka nebo kolik, nebo 40, no a pak, že mě čeká ten důchod, to je vyhlídka na život, jo. No to je hodně špatná. Jo, ten človíček mají furt dál a zvědomovat se a učit se, furt se učit. Ta škola, co si říká škola, ve skutečnosti není školou, ale škola začíná teprve, když vyjdete do toho života. Jo. Takže vy se učíte konkrétní věci, které vy v životě potřebujete. Jo. A tady stačí jenom ty věci rozvíjet dál a posouvat se dál. Jo. A ne, že Ježišmarja, já jsem zedník, nebo elektrikář, no a to mi stačí na celý život. No to mi nestačí, jako, to je hodně málo. Jo, každý, a to je právě to, že každý to dokáže, každý. A ne, že nedokážu. Ne, dokážeš to taky, ale tady to je jenom o tady tom. Že ty nechceš, nebo chceš.
1: Marci,
3: nebo tě to přinutí.
0: A nebo tě to, vidíš, nebo tě to přinutí. Tati, ty jsi řekl, my jsme jakože nové studio, samozřejmě původně hudební, vysíláme od června. Já si ten turbulentní červen pamatuju moc dobře a v tomto chci předat třeba tu vlastní zkušenost, že já doteďka třeba nevím, jakým způsobem jsem se vůbec, nebo uvolila k tomu, že jsem takhle si tady sedla a ty svoje představy o tom, jak by ta budoucí společnost měla vypadat, o tom, jak ten systém poslat. Dneska nejsem zprostá, nejsem tam odplul, jak to vlastně udělat. Tak já jsem se v tu chvíli třeba jevila jako někdo, kdo si je jistý, nebo kdo si se vším ví rady a ví, jak se to dělá, ale já jsem v první řadě potřebovala to dát do éteru. A ten největší efekt, který to v tu chvíli mělo, že najednou radím, Ruda, tak jsem zjistila, kolik lidíček je na tom úplně stejně jako já a my jsme se pospojovali, ale hlavně my jsme se s vámi, kteří jste měli ten pocit, že nás potřebujete, posouvali a učili a byli silnější. A to, co nás dělalo ještě silnějšími, bylo právě to, že jsme zjistili, že byste potřebovali jenom tak málo, jenom tak nakopnout, jenom tuhle informaci. Pak se najednou začali být stejně vzdělaní a vzdělanější a přinesli jste nový impuls. A to je, Péťo, to, co se ti se studiem povedlo a bude, věřím, ještě v jiných rozměrech dařit dále a dále, pospojovat ty lidi a dělat je silnějšími. Mára se přiznám, že je někdy takový jakože radikální a nevoďte je za ručičku a lidi musí sami a každý sám za sebe. Na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu za toho půl roku vidím, kolik i tahle podpora, byť je virtuální nebo jenom slovní, kolik lidí dokázala podržet. Občas to není jednoduchý ani třeba pro mě, ale je pro mě příjemný, když jdu se psem a mluvím, třeba Roberte, teď tě zdravím, a Robert řekne, já si vlastně se vším vím rady, ale jenom, že jsem s tebou mohl mluvit, tak mi to dalo hodně. A to je to, proč jsme se tady setkali, nejenom proto, abychom si házeli takový ty fyzický berličky, jako tady Tomáš, tohle napíšeš, ale my se opravdu držíme i psychicky jeden druhý a máme. Získali jsme hlavně tu sílu a to vědomí, že v tom nejsme sami. Takže nás to nakoplo, zbavujeme se těch okovů a začínáme tvořit a tvořit a tvořit. A to je na tom nádherné. Mm-hmm. Takže za to ti, Péťo, budu děkovat každý den. Tak. A Márovi samozřejmě a Jirkovi a Stendo. A teď bych mohla jmenovat všechny, co jste se tady vyskytli. A
1: jako já beru jako takového prapůvodce fakt toho Jirku Petráša, jo? Protože on nás vlastně tak propojil. Jo? Takže mu jako veliký blagadár. A pak už to chodilo, pak ty, Mára, no s Jirkou Števkem, Libereckým už se známe nějaký ten pátek, jo? A taky cítíme hodně velký příbuzenství i duchovní, jo, že jsme sourozenci, jo, na těch jiných úrovních, no s Márou to taky nádhera. I když, jak říkáš, Marci, on ví, on je to je východ, východňár, a on to má prostě až někdy jako bez ohledu, jo, ale je to tak, že ne všichni lidé jsou na té úrovni jak Mára, a někdo si potřebuje jako já, potřebují tím procesem projít trošku jemněž, jako trošinku, jo, a sami pochopit. Píseň kolikrát řekne, vidíš to, já jsem měla pravdu, ty jsi mě tehdy neposlechl, kdyby jsi mě poslechl, tak už to víš dávno. A já říkám, ale písni, já to nechci vědět dávno, před časem Kairos, jo. Já si k tomu poznání musím dojít sám, nějakýma způsobama, nějakýma prostě kontemplacema, poskládáním si puclí do hlavy, to na to potřebuji přijít sám. Ale Mara to dělá perfektně, jo, on mě hodně posunul, hodně mě posunul a posunuje neustále. A já, jestli můžu, přátelé, já pustím jedno z našich dřívějších vysílání, kde už jsem měl tehdy tu vizi o té komunitě u kulatého ohniště, jo, a potom, Marci, bych pustil tvůj příspěvek, to videjko, jak my teďka jsme v tom područí toho satana, jo, který trvá těch 250 let a pak vlastně přijde k tomu novému společenství, ale bacha, to nepřijde samo od sebe, to přijde až tehdy, když my budeme probuzení, jo. Ne, že my budeme, teďka budem u mapača čekat, až to přijde, až ten satan zmizne. Hovno, my musíme prostě makat na sobě. Jo. Ale je to tak už, jak si je to tak už nastavený, že by k tomu mělo dojít, jo? Že i to probuzení, však Maro, ty víš, všude se lidi probouzí, po celém světě. Je to tady.
2: Je to tak.
1: Takže pouštím, jo?
2: Je to obrovský. Svý hodnoty.
1: Už několik let mám před očima nápis Kuko, Kuko, a já říkám, co to je Kuko, jo, a pak jsem to rozkodoval, je to komunita u kulatého ohniště, jo, kde sedí v kruzích takový ti od těch nejmoudřejších až po ty studentíky, a každý má denně nějaký úkol v té vesnici nebo v té osadě nebo v té komunitě. Každý prostě, k čemu má vlohy, schopnosti, talenty, někdo obdělává půdu, někdo vyrábí něco ze dřeva, někdo loví zvěř v lesích jenom pro potřebu té vesnice, která je naprosto soběstačná, kde vlastně ti starší, moudří předávají ty své zkušenosti, to znamená, že jakási taková škola je v té vesnici, žádní kantoři někde mimo, jo, prostě jenom praktické věci. No a to mám asi třetí rok, složil jsem na to i hudbu a tak nějak mě to provází tady ta vize, jo, takže je tu pozornost myšlenky, tak každý z nás je tvůrce, jo, takže je možné, že už někde tady ten, no a čím nás bude víc a bude mít od těch nápadů, jak to zdokonalit víc, no tak to je možná potom ten nový zlatý věk, jo, ten ráj. A takže já se velmi těším, až fakt tady ten systém se zhroutí, protože na co jsou nám potištěné penízky, jakási fiat měna, jo, nám stačí jako tvůrcům prostor, abychom měli tu spolupráci s jinými, výměný obchod.
0: Ty jsi teď řekl a řekl si jako větu, já jsem ji dlouho používala stejně jako ty, já se těším, ano, až se ten systém zhroutí. Jenomže on se nezhroutí, on zanikne tím, že my budeme tvořit a vytvoříme něco mnohem lepšího, krásnějšího, příjemnějšího.
1: On se nedá spravit, popravit, on je potřeba, aby se prostě zhroutil. Jakým způsobem to bude, jestli sám imploduje, zanikne nějak nebo něco, ale prostě už nemá trvání, už nemá ani podporu stvořitele, protože to je parazitický, zrůdný, monstrózní systém, který nemá trvání. A je potřeba ho nahradit.
2: My jsme ti, kteří máme vytvořit ten nový svět.
1: Ano. No,
4: on
1: vidíte.
4: On se zhroutí, protože
1: Mara to krásně zakončil. Mara to zakončil, my jsme ti, který máme vytvořit nový svět, on vždycky má bon mot. No, Jirko, promiň, že jsem tě skočil do řeči, mluv.
4: Ne, já jsem skočil, já se omlouvám.
6: On skočí, protože nemá duchovní podstatu, je založen na materialistické hegemonii a to, tam prostě tady ta nová doba, co do ní vpouváme, tak prostě bude vyžadovat vlastně naši kreaci a všechny tady ty věci a srdce hlavně. A to tam prostě dneska není, dneska se všechno opírá o ty peníze. Ať člověk přijde kamkoliv, tak všude platit a já si říkám, je to hrozivý až, jo, ten systém teďka, ten současný. No ale skončí to, jsme u konce, téměř před koncem a budeme vplouvat do novej éry lidské. Takže já se tímto vlastně s váma loučím, protože já jsem slíbil, že uděláme tady nějaký výlet po okolí v Liberci. Mám tady návštěvu, takže sliby se plní, že? Takže já se loučím. Přeji hezký den a já jsem vás zase dneska slyšel. Zase jsem nabitý úplně energií, protože jak jsme tady v těch pětici, pět, to je svobodný člověk ještě navíc, že jo, to číslo. Brali jsme tady tu numerologii. Takže bylo to hezký, no. Takže se s vámi loučím, mějte se hezky.
1: Juro, Ošanty.
7: Pozdravuj. Loučíme,
3: ahoj.
1: Díky, vědomý tvůrče, krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
6: Čau.
1: Čau. Tak přátelé, je nás toho méně, ale pouze fyzicky tady ve studiu, jinak energeticky je nás stále více a více. Takže já tady Juru vykopnu ze studia a my můžeme pokračovat dál.
2: Ale já, Petruko, jenom ohledně toho srdíčka na tom, na tý kadibute, jo, to je jenom hezký znázorněná ventilační mřížka, víš, nebo ventilace.
1: Maro, mě těší už jenom to, že nad tím přemýšlíš, jo, to bylo fakt odlečující téma, ale je vidět, že uběhla hodina a tobě to říkám.
2: Já jsem technicky založený, rozumíš?
1: Já musím
2: něco rozebrat do detailu.
1: Já jí musím něco říct, kurňa, to tak nejde, abych na to neměl názor, musím jim něco říct, jako, ale dobrý, beru, jako je nám všem jasný, že to je odvětrání, jo. Ale mě zajímá ten tvár, jo? Zkoušel jsi někdy srdíčko pilkou přímo čárkou, to musíš jako si nakreslit a oběd. Když tam nakreslíš kosočkovec, tak to máš raz, dva.
2: Hele, a zkoušel jsi někdy vyříznout přímo čárkou dřez? Kuchyňskej?
1: Víš, že jo, já si vzpomínám, já jsem ho překlopil. Bruchem jsem ho překlopil. Tesařskou tuškou jsem si udělal linii, a přímočárkou jsem to objel, ale já jsem si myslel navrtat dírku na tu přímočárku a tak jsem jel. No zkoušel jsem, co by ne?
2: Hele, já už jsem vyvzal takový věci.
1: A vůbec...
2: Hele, to je ta tvořivost.
1: Lidová tvořivost a přišel tady Ráďa, tak zkusme to zase nějak třeba odlehčit nějakéma vtipama nebo zážitkama z natáčení. Já pak tady mám další videjka, jo, nachystaný takový akorát, no, prostě srandovní, sice na vážný témata, ale srandovní, jo, takže Ráďo, ty jsi přišel teďka ze hmoty z terénu asi, co jsi tam viděl, viděl jsi kadibutku a srdíčko?
8: Ne, to jsem neviděl, viděl jsem mlhu přede mnou, mlhu za mnou, ale jinak krásný vzduch, jako čerstvý. No, a teď se chci tam užívat, samozřejmě.
2: Ale tady už jsme sluníčko neviděli už nějaký čas. Tady je v pořád zamlží, no prostě se sype.
8: No tak víme proč, jo. Ale ono tohle taky skončí.
6: Je všude.
2: No, jo. To je, hele, to oni chtějí, aby ty lidi měli ještě snad větší deprese, než mají. No. Jo. Protože ty lidi už budou pak tak manipulovatelní. Jo.
0: Hele. Téma manipulace, to by bylo, já jsem nechtěla ho rozebírat, to téma manipulace, a říkala jsem si, to si dáme na někdy, protože manipulace je úplně všude. Ale Máro, my jsme s Peťou na tebe něco přichystali. Pamatuješ si, Peťo, jak jsme říkali, zkusíme nachytat Máru na téma manipulace. A my jsme normálně se tady dostali do toho, že jsme, jak jsme u těch číslovek, pamatuješ si, Peťo, jak jsme počítali a dohadovali jsme, jak se to vyslovuje těch 7 a 5.
1: Ano.
0: Pamatuješ
8: si? 7 a 5.
1: Počkej.
0: Ale Mari.
1: No, Martelko, polož otázku.
0: Ano, položím otázku. My jsme se tady, protože tématem byly moje sprostá slova. A já jsem řekla, že žádná sprostá používat slova nebudu, abych nemusela vydávat druhý den slovníky a zveřejňovat je na sociálních sítích. A teď jsme dospěli do toho stádia, že jsme tady něco počítali. A dohadovali jsme se, jak se řekne výsledek, jestli 7 a 5 jsou 13 nebo je 13. Máro, co ty na to jako Čech, jak poleno?
7: Já myslím, že je 12, ne?
1: Ty vole,
8: chytnej.
0: Vidíš to opět,
8: já jo? Jsem to včera Marcelce říkal. Mára je jediný, který se chytne.
1: Máro, nedoběhneš.
8: Přesně ví, o čem
1: Máro, nedoběhneš.
7: Já, hele, já nechci to řeknout, že už tě mám čtenou.
8: Přesně, přesně. Ty už jí znáš jak svý boty.
7: Děcka. Ne, hele, jak už ti to lidi moc zakabulujou, no. Tak už to vždycky čekají nějakou lišárnu.
8: Ano, ano, ano. Ne, to jsou vždycky ty lišárny, ano.
1: Toto je ukázkový školní učebnicový příklad a proto pustím k tomu takové průvodní videjko. Ano, a je to tu.
9: Školní systém pro nové lidi. Uvažovali jste někdy o tom, proč se škola podobá tovární hale? Zvonění, které určuje začátek a konec činnosti, přísný rozvrh, stejné uniformy a učitel jako dozorce, jehož slovo je konečnou pravdou. Celý život nám říkali, že to vše je kvůli disciplíně a získávání znalostí. Ale co když byl celý vzdělávací systém vytvořen ne proto, aby vás naučil přemýšlet, ale aby vás donutil zapomenout? Zapomenout na to, jaký byli vaši předci, jakými technologiemi disponovali a jaká katastrofa se ve skutečnosti stala v 19. století. Podívejte se na demografické údaje z poloviny 19. století. Vidíme nevysvětlitelný nárůst počtu sirotků po celém světě. USA, Ruské impérium, Evropa. Odkud se vzaly miliony dětí bez rodičů v období, které je nám popisováno jako éra průmyslového rozkvětu a relativní stability? Mluví se o epidemiích a lokálních válkách, ale čísla se neshodují. A na scénu přichází pruský vzdělávací systém. Mu prospívá shromažďovat tisíce dětí do obrovských cihlových budov podobných kasárnám a učit je podle jednotného standardu. Právě v 19. století, jako na povel, se po celém světě začínají stavět nebo obnovovat zruň obrovské budovy siročinců. Vezměte si například vychovatelský dům v Moskvě nebo podobnou instituci v Londýně. Jsou to obrovské komplexy schopné pojmout tisíce lidí. Když se podíváte na architekturu těchto budov, mnohé mají zasypaná první patra, ta samá okna jdoucí do země. Vykopány, rychle opraveny a nasvány přeživšími dětmi, jejichž paměť bylo třeba přepsat. Ve Spojených státech ve stejné době spouštějí Orphan Trains vlaky sirotků. To rozsáhlá operace přesunu obrovského množství dětí z přelidněných měst východního pobřeží na divoký západ. Děti byly odtrženy od kořenů, měnila se jim jména, příjmení a hlavně životopisy. Byla potřeba tak masivní migrace a promíchání, aby si nikdo nemohl vzpomenout, co bylo předtím. Vždyť pokud neexistuje dědeček, který by mohl vnukovi vyprávět o tom, jak osvětlovali města atmosférickou elektřinou, vnuk uvěří učiteli, který řekne, že elektřinu vynalezli teprve včera a že musíme spalovat uhlí a ropu. Příště pokračování. Tartarie nezanikla a je stále slyšet.
1: Tak, přátelé, vidíte, že teda, jak to je, učit se, říkal Ulianov, a přitom ty školy jsou kriminály. A Ráďa je odborník na děti, no Mara je odborník na všechno, Shelby je taky odborník na hodně věcí, Marcelka už jde. Tak co na to, školství, co říkáte na školství současný, nebo vůbec obecně, historie školství, co... Jaký to má jako potom dopady na toho človíčka? Je úplně teda jako indoktrinovaný nebo co? Učí tam něco, co se dá použít vůbec pro život v těch školách?
0: To je otázka pro nás, pro všechny. Asi pojďme si říct, co jsme v té škole dělali. Než se k tomu, a co jsme hlavně z ní se naučili pro ten život, jak řekla Mára správně, škola začíná tehdy, když jsi v praxi a uvědomíš si, co vlastně chceš dělat, můžeš dělat všechno, čas se učíš. Ale včera ke mně přišla informace, kterou jsem vůbec nevěděla, že Trump zrušil ministerstvo školství, jelikož osnovy Spojených států školství byly založeny na tom pruském modelu, vychovej dělníky a úředníky, kteří budou poslouchat na pruském modelu. A ty jsi to tam pustil, já jsem vůbec nevěděla, že ještě vyhrabal tady to video z té Tartárie. No, téma školství. No tak pojďte, hele, Mára už nám několikrát říkal svůj příběh ze školy, ty taky, Péťo, ty jsi ho ještě neříkal, no. A z Denda taky ne, tak pojďte pustit.
8: No, školství bylo hlavně postaven proto, aby se vytvořili otroci a lidi zapomněli celou svoji pravdivou historii, protože byla kompletně celá předpaná.
0: Svoji historii povídej, to mi no.
8: Takže za mě jako školství vůbec.
7: Hele, já jenom k tomu školství, jenom abych tě na chvilku přerušil. Já když jsem chodil do školy, tak přišel já nevím, nějaký 8-10 let, nebo spíš 10, kdy jsem najednou začínal chápat, že ta škola mi absolutně nic nedává.
10: Jo.
7: Jo? Protože já jsem se těšil jako dítě, že půjdu do té školy, že se budu učit pořád nové věci. Mm-hmm. A najednou jsem zjistil,

0: Ale ne, že já ji nepotřebuju a já se ji učím. Na co? Proč? Nebo vemte si zlomky. V matematice, všemu ti jsou zlomky v životě.
1: Ale nám například...
0: Plus, minus, autobus, zatím to končí.
1: Ale nám například s Peťou včera byly zlomky dobrý, když jsme počítali čtvrtinu z tisíce a dospěli jsme k 250 letu. To... Já se ještě vrátím.
0: Počkej, já to potřebovala tomu zlomky, jo?
2: To, ne, to jsou
1: no, já jsem potřebovala jednu čtvrtinu, já jsem si vzpomněla, že jsme to ve škole malovali jako 1 a 4, že jo. Hele, ještě můžu se vrátit k tomu, jak jsi řekl, teda jak jsi řekl Máry, že co pak mě zajímal, kde jaký ožral. Hele, ale jeden ožral a mě zajímal. A to byl Charles Bukowski. A ty, on svoje největší díla a ty největší svoje hlášky vytvořil vždycky pod vlivem, ale jedna z jeho úžasných hlášek je, že svět patří těm, kteří se nepo seru a tím jsem možná dal souvislost mezi tou kandibučkou a školství.
0: Ne, já ne to. Pokud ty chceš, tak si to prostuduj. Jo? No vůbec. Tady jde o to, že ne, že tě někdo do něčeho bude nutit. Že tohle a z toho tě bude zkoušet. Co ty me mě máš co zkoušet z něčeho? Já si to přečtu, vím o tom a tím to pro mě hasne a jdu dál zase. Ale tady to školství furt se opakuje, furt jenom jakože zkoušej, aby si tady si vymazával mozek. A dávat si do hlavy úplně nepodstatné věci a pak ti řeknou lidi, no ale já znám Pythagorovou větu. No a co? A co je ti? K čemu ti jde? Ty Pythagoro.
3: Já bych tam...
0: To je to samé, jako ve škole učí o ještě přeruším, o gravitaci, jo, a gravitace chcem, gravitace tam, ale přitom je to gravitační teorie, to není pravda. Jo, ale oni to vyučují jako pravdu, ti to nutí jako pravdu. A přitom to není pravda, to je teorie. A další jiné věci, jo, samé teorie. To jsou ty lži a manipulace ve školách.
1: No, já si...
2: Zdenka, já zde nechtěl.
1: Ano, Zdendu nechám.
3: Já se chtěl jenom říct tady na to video, protože jsem se o to nikdy nezajímal. Je to teda zajímavý, jako jak v těch školách ty děcka jako předělávali nebo přepracovávali na to myšlení těch dělníků, tak já jsem k tomu chtěl jenom říct. Pořád nějak se vracím, já nevím, 30 nebo 35 let zpátky, kdy jsem nastoupil do učiliště a byl jsem na internátě. Jsem si tam tenkrát připadal opravdu v nějakým vozovkách koncentráku nebo někde, kde nás jako úplně po té základce učili moresům dělníka, jo, prostě ráno budíček v 6 hodin, rozcvička, pak nástup, rozdělení do zaměstnání, pak jsme se vrátili, oběd, po obědě, nějaká jako příprava do školy, každý čtvrtek bylo promítání, před promítáním bylo jako nějaký besedy a tak dál, jo, ale to bylo jako před převratem. Ještě, já nevím, pak byl převrat, pak se to trošku uvolnilo, ty učňáky už se jako tak nějak začaly jakože rušit, ale už tenkrát tady právě jsem si vzpomněl tady u toho videa, jak Peťa teďka poslal, že ono to tak opravdu bylo, že nás se jakoby k něčemu předělávali, aby jsme byli opravdu ta dělnická třída, kterou jsme bohužel zůstali, protože já jsem normálně, já nejsem jenom muzikant, já dělám tady ve fabrice v Stigmě v Lutině, už teďka 15 let, předtím jsem vystřídal taky dělnický profese, takže pořád jsem dělník, člověk se nikam neposune, je rád, že dostane nějakou korunu. Dá se říct, že jsem ještě nikdy nebyl na nějaké té podpoře a tu hudbu dělám jako koníček, to Peťa ví, že. Takže nejsou jenom muzikantů, a i montér. A jako, ale já když to dneska vidím, oni nás sice tenkrát k něčemu učili, aby jsme... se k té práci stavěli tak nějak zodpovědněji, nebo to dneska, když přijdou ti mladí, tak to jenom slyším ze školy, protože mám dva kluky, že jak jsem tam posílal, to je jenom, musíte jít na střední školu, musíte být vzdělaní, musíte kdesi cosi a oni potom přijdou do té reality, do té fabriky a tam dneska, když tam člověk se pronde, to je jak někde v muzeu, tam jsou všude 50-letí chlapí, někteří před důchodem. A ti mladí, ti s tam utíkají, jim se prostě dělat nechce. Oni byli zvyklí z těch 90. let, všetci, no pohoda a všecko. Tenkrát nám učitelka nalískala, když to řeknu blbě, nebo učitel nám zatáhl nás, jako, jak se říkalo, za kotlety, když jsme zlobili. A dneska furt chodili nám furt, si stěžují učitelí.

0: kluk dřív to vyřešili bumbác jako a bylo, no. Dneska je to prostě ta školství takový, můžu to říct, protože mám teďka toho 13-letého kluka. Dneska ty učitelky na ty děcka ani nestačí. Oni musí jim dát ještě asistentky, aby to tam vůbec vládali v té třídě. Kolikrát je mi jich aj líto, že mají z toho jako nějaký psychický problémy a že potom musí odcházet a nezvládají to a kde si cosi. Prostě je to postavený, řekl bych, to školství celkově tak jako na hlavu, no. Takže to s tím souhlasím, s tím videem, předělávali nás na lidi, ale dneska už to školství je takový, že tady tu mládež už nikdo nepředělá.
1: No, je to právě záměr, doplním Zdenku, je to právě, to byl záměr po revoluci, aby se úplně zrušili řemesla, proto furt se tlačilo na to, že udělejte si školy, ať z vás něco je, jděte na střední, jděte na vysokou, ale vlastně díky tomu vlastně úplně zmizely řemesla. Dneska pomalu neseženete řemeslníky, když chcete cokoliv předělávat, opravovat. Já mám stavební firmu, takže vím, že jako co to je, když potřebujete třeba, nevím, nějakou odbornou profesi, ať už je to elektro nebo vodařina. Prostě ty lidi na to čekají třeba půl roku. A nejsou ty lidi. A ty mladí opravdu se jim dělat nechce, ale hlavně to neumí. A já, když jsem si jednou dával k sobě na Facebook, než mi ho teda zablokovali kvůli pravdě, že mám vysokou školu života, tak se to spousta lidí posmívalo, sami vychrychtánci a tak dále. Jo, to je ten s tou vysokou školou života. Ale můžu vás ujistit, že to, co tvrdí Mára, že nejvíc z vás naučí život sám. Žádná škola vám to nezajistí. Žádná.
2: Můžu ještě navázat na tebe, Zdendo, jak jsi řekl, v těch fabrikách vidíte ty starší chlapy už před důchodem a těm mladým se makat nechce. Já se nechci zastávat všech mladých, ale vlastně chci zastávat těch mladých, protože kdyby ta škola byla tvůrčím jakýmsi elementem v tom životě, někam je posunovala, něco je naučila, aby za sebou viděli tu práci, aby, pamatujete dílny, já je pamatuju, já ženská jsem dělala ty dílničky, tam jsme měli ten svěrák a mě to bavilo. A kdyby ty kluci totiž, to, co říká Ráďa, jak jim zrušili řemesla, kdyby to školství bylo postavené na tom, že hele, pojďme dneska si, dobře, zopakujeme si, co to je jedna čtvrtina, zopakujeme si Pythagorovu větu, protože například jak to je, těleso ponořené do kapaliny si po sobě umeje vanu, jak říká, to je Andromedu. Jak říká Archimedův zákon. Archimedova manželka říkala, že těleso ponořené do kapaliny si po sobě umeje vanu. Takže takový základní věci. Ale pak, kdyby to bylo, já nevím, holky, vaření, to samé pěstování, prostě bylo to proložené, aby ty mladí kluci, a mě to tam dneska, a nejen mě, chybí a vadí u těch kluků, že vidím, že nemají tu tvůrčí činnost, aby za nima bylo něco vidět. Já jsem předevčírem mluvila se svým kamarádem, Zdeňkem Tůmou, a on vychovával dorost ve fotbale. Celý léta, asi 30 roků to dělal. A on mi říkal, Marcel, kde se stala chyba? Kde jsme udělali tu chybu? Že dneska jsou ty kluci, jak ty říkáš, Zdeňo, zrovna ten věk 13, 15, no ale klidně i 20, že jsou buď rachitický typy, anebo obtloustlí. Že tak, jak to vzali od rodičů, že to je ten konzum, teď oni místo, aby něco dělali, tak koukají do těch sociálních sítí. Oni se fotí z těch posiloven, ale když po nich chceš, aby naštípal polínka, tak je za 5 minut ufuněný. Prostě tam v té manipulaci tím konzumem jsme dostali ty mladý kluky v tom, že oni v podstatě, bych řekla, nevidí smysl života, protože nevědí, co mají dělat. Takže ne, že bych se jich zastávala tak úplně doslova, ale v podstatě oni opravdu nevědí, co mají dělat, tak, aby byli v té naší společnosti užiteční. Tak já se, to je jeden z důvodů, proč se velmi těším, až my všichni tou tvůrčí činností přispějeme k tomu, že ten systém spadne rychleji. Už jenom proto, to, aby jsme té mladé generaci, ať je to chlapec nebo děvče, dokázali dát ten smysl života, aby byli součástí toho kuko, jak ty říkáš, Péťo, aby si je prostě vzal někdo pod palec, prostě dneska půjdeš se mnou se naučit, jak se vyřezává srdíčko na hajzl, třeba. Víš, jako. Takže na tohle já se těším. Za mě školství ještě mělo ve své době jednu obrovskou nepěknou úlohu, a to bylo odebrat děti od rodičů. A hlavně od prarodičů. Já si právě tady jsem chtěla dát k dobru ještě, co Paulinka zmiňovala. To se mi velmi líbí, protože to je třeba moje vize. Pospojujme ty seniory s tou úplně nejmladší generací. Protože to, co já neumím, ty, no tady se obávám, že narazím, u Máry taky neumíš, u vás je to těžký se trefit do něčeho, co neumíte, tak si pořád ještě pamatují ty naši prarodiče. Oni už na to nemají třeba takovou fyzickou sílu, ale oni si to všechno pamatují, však to dělali celý život. A tady si myslím, zaplať pánbu, že jsme se v této době, mělo to svůj smysl, ještě setkali, že jsme se setkali generace Zdenku tvých dětí, našich dětí. A ještě máme ty naši prarodiče, nebo ještě my něco od těch našich rodičů, jejich prarodičů si pamatujeme. Takže v tom hodně tady vyzdvihnu to, co říkala Paulinka v posledním vysílání. Naše budoucnost je v tom, že tvoříme a nebudeme vlastní děti dávat na převýchovu do jakýchsi ústavů, kde z nich udělají ve čtvrtek pejska a kočičku a v pondělí, já nevím, kočárek pro panenky růžové. Nebudeme je tam přeci dávat. To nejlepší, co v nás je, komu bychom to dali? Jeden druhýmu? No komu? Dětem, oni už na to čekají jak na smilování. To bude jejich smysl života. Až se budou cítit užiteční v té společnosti, kterou oni tvoří. A když jim nikdo neřekne, hele, ty ale tvoříš tuhle společnost, ty sem patříš. No to je jedno, že se ti to dneska nepovedlo. Dneska se ti to nepovedlo, protože mně se to před 30, 40, 50 lety taky nepovedlo. Ale dneska je země mistr. Ty taky budeš. Jdeme dál. Tohle tak úplně jednoduché to je. A hlavně my jsme ty děti dovolili, aby nám je systém sebral a zprasil. Vyškolil z nich, no zprasil, vychoval z nich samozřejmě otroky, ale opomněli jsme ještě jednu důležitou věc. My jsme dovolili to, aby se naše děti přestali hýbat, že tam jako dítě už ve čtvrtý třídě, že byly odpoledky, že teda celý dopoledne tam sedíš a pak ještě 2 nebo 3 hodiny, ve čtvrtek máme odpoledku. Nejhorší zážitky mého života, když jsem si říkala, tohle přece není normální život, ať to skončí, člověk chtěl se nadechnout čerstvýho vzduchu, prostě někam vyběhnout. Mně se opravdu, já vím, že se to někomu nelíbí, ale mně se ruský model samozřejmě asi není úplně ve všem geniální, ale geniální už v těch školkách byl a je pořád, že ty děti jsou na vzduchu. A líbí se mi jeden model, co jsem slyšela v jedné ruské škole, že po každých 45 minutách, ne my jsme jak měli, a kdo půjde první na záchod tam a zpátky a rychle utíkám a rychle ten tahák, protože druhou hodinu píšem, takže takhle jsme byli zaměstnaní, ale tam to má jinak. Po každý 3/4 hodiny nějaké výuky, oni musí povinně strávit 1/4 hodiny na dvoře, takže jestli mají kluci tam rozehraný zápas a holky skákačku švihadlo, prostě vzduch, těm dětem chyběl vzduch. Takže za mě škola tak, jak byla nastavená, je doslova, teď se nechci rouhat, ty, co zažili koncentrák, tak vědí, ale v podstatě je to jakási forma koncentráku. Myslí si, co chceme, seď, nehýbej se, zkoušení, nervy, jak říkal Jarda Dušek, rychle, rychle, rychle, hlavně rychle, máme 5minutovku, rychle. Takže jsme to zprasili úplně dokonale. Tady samozřejmě, že ten systém sice řekne, ano, můžeš vzdělávat děti doma, ale už tě budeme kontrolovat, protože projdou nějakýma testama, jestli si je doma nadrčel všechno, co chceme, ale hlavně neumožnil těm maminám aby vůbec s těma dětma byli doma, protože ten systém současně z druhé strany je tlačí. Za prvý do konzumu a za druhý, když na ten konzum chceš mít, tak si to vydělej, což ale v praxi znamená, že nemůžeš doma čtyři děti taky prostě učit, protože na to nemáš ten prostor, protože ta rodina v tu chvíli stráda. Pak se samozřejmě dostanu do té fáze, že zjistíte, že člověk tomu spokojenému životu za stolik jako hmotných věcí nepotřebuje. A v tom se mi zase líbí ten ruský model, jestliže dneska dokázali si tam teda odhlasovat nebo hlavně uvízt do praxe, že ženská, která vychovává doma děti, včetně ne toho, že jsou malinký a přebaluje a vaří, ale včetně toho, že se věnuje domácímu vzdělávání, tak je to bráno jako započitatelná doba do zajištěného důchodového věku, tak to se mi líbí. Ale my v podstatě nemusíme čekat, že si taky zrušíme ministerstvo školství. My se musíme dostat do těch komunit a bude to taková rychlovka, že si možná ani v tuhle chvíli neumíme představit. A to nám zachrání děti a nemusíme se bavit o tom, jestli školství chceme v téhle nebo v téhle podobě. My musíme děti, dokud tady ty prarodiče jsou, dostat do těch komunit a učit je ty praktické věci, které z nich udělají šťastný, tvůrčí a oceněný v tom kuko, Peťo.
1: V tom se ještě tady doplně Celka říkala, že systém vlastně celou dobu vlastně vysával lidi, dokud byli schopní pracovat. Jakmile se dostali do důchodového věku, tak už je systém nezajímal, nebo nebyli pro systém zajímavý, protože už jim nepřinášel užitek. Takže začali učit ty mladý, vyserte se na ně, ty starý už nepotřebujete. Takže je zavřete do důchoďáku a o víc se o ně nestarejte. Takže teď jsme v období, kdy vlastně starý lidi jsou zavřený, místo aby se spojovali s těma mladejma a předávali jim ty svoje celoživotní zkušenosti, protože to jsou nejlepší lekce do života, které ty mladý a děti můžou dostat, tak my je zavřeme někam tále do důchoďáku, tam se o ně starají úplně nějaký cizí lidi. Víte, co to znamenalo v době covidový, tam je zamkli, všechny je nabodali, z nikoho se neptali, no prostě šílenosti. A my se musíme vrátit zpátky

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Mamu zná, že?
3: Krásná
4: bytost. A ono totiž zde do, ono to tomu, já jsem tak velmi ráda za každýho rodiče, který řekne, jo, to je dobrý nápad. Ono totiž dřív, já si pamatuju, když jsem trošku rebelovala svojí mámě, jsem řekla, tak když se mě chceš mít doktorku, tak já just jsem si napsala do přihlášky ošetřovatelka prasat. Ona mě tehdy zmlátila, ale samozřejmě kvůli tomu rebelství, a to není důležitý, ale jeden z těch argumentů, proč ty rodiče ve své době nechtěli dávat děti na ty učňáky, nebo byla nějaká věc toho jak to, společenského jakože postavení. A druhá věc byla ta, že ty, který seděli v kancelářích, se nenadřeli a měli větší peníze třeba než ten děl. Jasně, že byly výjimky, o tom žádná vím. Ale bylo tam takový to, jako malíř pokojů si moc nevyděláš, jako, já nevím, obráběč si moc nevyděláš, ale bacha, ta doba se během posledních 3 let

0: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a jsem moc rád, že můžeme přivítat pana Miloše Zemana. Ahoj, pane prezidente.
1: Ahoj, rád tě vidím.
0: Jsem moc rád, že tě vítám u nás ve studiu Parlamentních listů. Poprvé vůbec od za jak dlouho 15 let, co se známe, možná už to bude. Takže budu rád, když to nebude naposled. Je to poprvé, ale snad ne naposledy. Dnešní téma bude jedno, když dovolíš, protože je o čem se bavit. Sudetoněmecký sjezd v Brně poprvé na území České republiky. Ty už si mnohokrát proti tomu vystoupil s řadou argumentů, zúčastnil se několika akcí. Co je tím hlavním argumentem proti takové akci podle tebe?
1: Tak kdybych to řekl super stručně, popírání dějin. Protože dějiny rozhodly o vítězství těch, kdo bojovali proti nacismu. A je potřeba si uvědomit, že sudetští Němci byli integrální součástí nacistického hnutí, včetně SS Obergruppenführera Karla Hermana Franka, který byl sudetský Němec, který de facto vládnul protektorátu a samozřejmě obsazoval vládoucí pozice i dalšími sudetskými Němci. Toto je minulost, která se zapomíná.
0: Když jsme začali minulostí, já bych připomněl minulost ještě o kousek hlubší, než tak, o které jsi mluvil ty. Nedávno poslanecké sněmovně se konal seminář, který pořádal poslanec SPD Tomáš Doležal. A kromě jiných tam vystoupil historik Jiří Hejlek, který, pokud bych to měl shrnout jednou větou, řekl, že takzvaní sudetští Němci nepodlehli nacismu, ale pomohli ho vytvořit. A zmínil celou řadu věcí, včetně například jakési knihy o nacionálním socialismu a antisemické, antislovanské z pera tehdejšího českého Němce Karla Junga, jihlavského Němce, ta kniha vyšla někdy okolo roku 1900, ale připomínal také pozadí a historii strany NSDAP, která, jak víme, se včase měnila svými názvy a vzešla ze strany DAP, tedy Deutsche Arbeitspartei, a která byla založena v Ústí nad Labem a svůj první sjezd měla v Trutnově.
1: A potom byla zakázána.
0: Přesně tak. Tohle to je, já se sám se přiznám k tomu, že některé z těch věcí jsem nevěděl, tak jsem si trochu zastyděl. Přijde mi, že tohle to už vůbec nejsou věci, které by byly všeobecně známé. V tom, že to nebylo tak, že by ti chudáci čeští Němci podlehli nacistické propagandě, ale že systematicky od roku především 1918 pracovali na rozložení československého státu. Je to tak, ne?
1: No dobře, a já bych k tomu ještě dodal, že se angažovali i v pokusech v roce 1918 o odtržení části českého pohraničí a přičlenění k Německu, což samozřejmě díky mezinárodní situaci nevyšlo.
0: Ono je to vlastně, když se bavíme teď o té historii, i ten samotný termín sudetský, sudety, sudetoněmecký, tak to slovo sudety nebo sudetský, to je vlastně jejich konstrukt, že umělý. Protože oni vychází z toho, říkají si sudečtí Němci a říkali, vychází z toho, že ty sudety, tedy naše pohraničí, bylo jakýmsi jejich historickým územím a tím odůvodňovali ty svoje požadavky. Přitom víme, že to tak nebylo.
1: Víš, tohle by mě vadilo ještě ze všeho nejméně spor o název Sudety. Někdo říká, že už na nějaké starořímské mapě je použit tento název. No, ale bavíme se teď o zločinech a nikoli o terminologii.
0: No, Pokud je řeč o těch zločinech, tak to bývá připomínáno některými historiky, jinými zase ne, kteří spíše mluví o tom takzvaném smíření, k tomu se ještě ale taky dostaneme. Ale ještě k těm zločinům, byli to přece právě ti takzvaní sudetští Němci po 15. březnu 1939, kdo platil za ty nejhorší, řekněme krvavější vůči Čechům, ne?
1: No, mluvili jsme už o Frankovi a když se uvědomíme, že jde o 160 tisíc buď popravených, anebo těch, kdo zahynuli v koncentračních táborech, tak opakuji znovu věc, o které se příliš neví, že ve skutečnosti protektor vykonával daleko menší teror než nejdříve státní sekretář a později státní ministr Karl Hermann Frank. Takže včetně lidic a ležáků mu můžeme přičíst všechny tyto zločiny, i když je samozřejmě nespáchával sám, ale dával k ním příkaz.
0: Jedním z argumentů těch, kteří hájí organizaci toho sjezdu v Brně, a hlavně tedy lidí z řad současné sněmovní opozice, je ten, že ti současní takzvaní sudečtí Němci nebo jejich potomci, ať už se označují jakkoliv, s těmi zvěrstvy nemají nic společného, protože i v případě těch 80-letých to znamená, že v roce 45 to buď ještě nežili, nebo se těsně narodili, a že tedy nemohou za zločiny svých předků. A tím odůvodňují, že není problém, aby se ta akce uskutečnila v Brně. Na tohle se díváš jak?
1: Není pro ně problém, aby kdekoliv v Bavorsku, kam byli vysídleni, si uspořádali svoje nostalgické setkání, kde tedy budou vzpomínat na svoje otce, případně dědy. Nic proti tomu. Nicméně, jestliže jejich sněm bude přenesen na české území, kde jejich předci spáchali zločiny, tak souhlasím s těmi, kteří říkají, že je to velmi drzá provokace.
0: S tím souvisí další otázka, protože tady je to pochopitelné, že intenzivně a nejintenzivněji se o tom tématu mluví právě teď v posledních týdnech, přestože ten záměr uspořádat ten sjezd v Brně už je znám několik měsíců a já vím o celé řadě lidí, kteří už na to upozorňují dlouhodobě, ale hodně se také mluví o tom, a já jsem to zaregistroval v nějakých debatách i třeba na Primě, kde byli zástupci koalice a opozice. A ti opoziční zástupci obvinovali vládní poslance, že jsou to oni, kdo rozpoutávají vášně a otvírají staré rány tím, že o tom mluví, že to odmítají. Ježi, kdyby to nechali jako proběhnout v klidu, tak se vlastně ty staré rány neotevřou a vášně nerozpoutají. A tohle to úplně nesedí, ne?
1: No, byl to Santa Jana, který napsal: ten, kdo zapomněl svoji minulost, je odsouzen znovu ji prožít. To znamená, máme tady v Brně sudetoněmecký sněm, který jistě vzpomene, jak brněnští Němci nadšeně vítali Adolfa Hitlera, jak svrhli českou radnici a třeba, že byli menšinou, v Brně dokonce protektorátu vládli. Podívej se, Radime, co bys říkal tomu, kdyby něco podobného proběhlo v Polsku? Kdyby ti, kdo byli vysídleni z dnešní západní části Polska, požádali polskou vládu, aby jim umožnila na svém území krajanský sněm. Vzhledem k tomu, že Poláci, ať tam vládne kdokoliv, vytrvale vyžadují od Německa reparace za válečné hrůzy, tak si myslím, že tento sněm by nedopadl příliš dobře, ale spíše by se vůbec neuskutečnil.
0: Ano, chtěl jsem říct, rád bych viděl toho smělce z řad sudetských Němců, kdo by takový záměr oznámil. No, pokud jde o ty, protože ono samozřejmě to není tak, že by si Bernd Posselt, předák toho sudetu německého Landsmannschaftu, se svými kolegy usmyslel, že přijede do Brna a přijel, ale je to tak, že byli pozváni. On to opakuje při všech příležitostech, opakuje to i v nějakém svém úvodním slově toho programu, který jsem si pročítal, že byl pozván neziskovou organizací Meeting Brno a s podporou Milana Uhdeho. A že tedy tam jedou na pozvání, tudíž nevidí nejmenší důvod v tom, aby nepřijeli. Jak se díváš na ty, kteří je pozvali?
1: No, to je velmi jednoduchý. Je to druhý zvací dopis. S jediným rozdílem, že počet zvoucích je poněkud vyšší než v předchozím zvacím dopise, který tenkrát směřoval do Moskvy.
0: Na tu jejich akci, tedy tu sudetoněmeckou, se chystají někteří naši čeští politici, opoziční pochopitelně, nebo předpokládal bych to, že jenom opoziční. A myslím, že předseda Senátu Vystrčil oznámil, že se zúčastní toho jak takzvaného pochodu smíření, který má připomenout ten, jak oni tomu říkají, pochod smrti během po skončení druhé světové války. A někteří poslanci KDU-ČSL avizovali, že se toho budou účastnit. A máš pochopení pro takové politiky?
1: Tak českým územím skutečně procházely pochody smrti a bylo jich několik. A obsahovali vězně z koncentračních táborů. Když Rudá armáda postupovala, tak tito vězni byli přemístěni do jiných koncentráků a velká část z nich na té cestě zahynula. Proto pochod smrti. Myslím si, že používat tento výraz pro byť excesivní odsud brněnských Němců není vhodné, ale já bych radíme jednou rád viděl historickou práci o české kolaboraci. A senátora Vystrčila a mnohé další považují za pokračovatele této tradice. Ostatně pokud vím, na té brněnské blížící se demonstraci bude herec Ivan Vyskočil číst seznam signatářů zvacího dopisu. No a pokud jde o meeting Žít Brno, slyšel jsem, že tato nezisková politická organizace je financována z dotací jak magistrátu Brna, tak Jihomoravského kraje, tedy z peněz daňových poplatníků.
0: Ještě se vrátíme do otázku k tomu takzvanému pochodu smrti. Ono se totiž zdá, že je to jakási strategie, ať už právě sudetských Němců, nebo těch jejich českých podporovatelů, když zůstanu u nezaujatého výrazu, že připomínají právě jenom ty excesy, které se děly při tom odsunu, a ještě prostě neoficiálním odsunu, hned těsně po skončení války, ale i při těch oficiálních. Ale snaží se tvářit, jako by ty dějiny začaly ještě tím odsunem, že předtím se nic nedělo, těch 6 let od roku 39, ale ještě před tím rokem 39, protože...
1: A to je právě to zapomínání minulosti. Mimochodem, pokud jde o excesy, tak byly mnohokrát odsouzeny. Poprvé se o nich zmínil i prezident Beneš ve svém projevu v Mělníku, kdy odsoudil krutosti, které se přitom děly. Ale to nic nemění na souvislosti příčiny a následku.
0: Jistě. Když zmiňuješ prezidenta Edvarda Beneše, byl to právě Bernd Posselt v minulosti, on byl, myslím, že 20 let europoslancem, kde mimochodem taky v Evropském parlamentu hlasoval proti přijetí České republiky do Evropské unie. Ale byl to Posselt, kdo ve starých projevech útočil často na Beneše, dosti nevybíravými slovy, útočili na Českou republiku, měl řadu protičeských projevů. A dneska se tady v řadě rozhovorů, když tedy zrovna nekritizuje Benešovy dekrety, ale jinak snaží tvářit jako já jsem vlastně Čech taky, já jsem jako jeden z vás, takový hodný, milý strejda, který sem přijede spolu se svými věkově podobnými nebo staršími přáteli si zatancovat, poslechnout německou dechovku a podívat se na nějakou přehlídku starých krojů. A jako by se na tohle všechno, na ty jeho dřívější výstupy zapomnělo?
1: No, vzpomínám si na Mílu Ransdorfa, který říkal o Posseltovi, že vypadá jako Hitler po výkrmu. Když se podíváš na jeho fotografii nebo na originál, ano, tak musíš souhlasit s názorem, že tato Ransdorfova poznámka byla vtipná. Nicméně Posselt je něco jako obchodník z historií. To znamená, prodává svým způsobem deformované vidění dějin, které, jak si správně říkal, začíná odsunem, jako by se předtím nic nedělo. A já jsem už asi dvakrát nebo třikrát řekl věty, které ti teď zopakuji. Sudetští Němci byli plnoprávnými občany tehdejšího Československa. Tím se na ně samozřejmě vztahovaly i platné zákony. Sudetští Němci se svou podporou nacismu bez pochyby dopustili velezrady. V tehdejších zákonech byl trest smrti na velezradu. Jinými slovy, kdyby se postupovalo po právu, byli by všichni popraveni. Tak to byli jenom odsunuti, což lze chápat jako jistý čin milosrdenství. Říkal jsem to mnohokrát, ale nevidím důvod, proč bych to opakoval zbyla.
0: Ano, děkuji za to. Já si i vzpomínám, že jsem na nějaké akci tady k tomu tématu, že tam někdo vyprávěl nebo citoval slova jednoho z těch tehdy vysídlených, který toho ale nelitoval a který říkal, že je vlastně rád, protože po tom, co se v Československu dělo po únoru 1948, tak on mohl vyrůstat a žít a podnikat ve svobodné zemi.
1: Takže ano, a Bavorsko je poměrně bohatá část Spolkové republiky Německo a já jim přeji, tedy potomkům tehdejších sudetských Němců, aby šťastně žili v Bavorsku, kde už 80 let zapouštějí své kořeny a to je dostatečně dlouhá doba, aby zapomínali na to, kde jejich otcové a dědové kdysi dávno bydleli.
0: K tomu Posseltovi ještě jedna věc, protože po tom, co poslanecká sněmovna schválila to známé usnesení, které odsuzuje nebo vyjadřuje nesouhlas s konáním toho sjezdu v Brně, a které je dosti, řekl bych, mírné a kultivované ve svých formulacích, přestože část opozice označuje za nenávistné, tak Posselt to hlasování České poslanecké sněmovny označil za frašku a karikaturu parlamentarismu.
1: No. V každém případě zbabělost opozičních poslanců se projevila tím, že sice nebyli přítomni, takže nehlasovali pro, ale ani neměli odvahu hlasovat proti. Čímž by se samozřejmě zařadili do seznamu českých kolaborantů. A Posselt podle zásady jen dva prstičky tam strčíme, jen se ohřejeme, hned zas půjdeme. Otevřel znovu otázku Benešových dekretů. Je to na první straně Mladé fronty jako velký titulek. Doporučuji si nejenom tento titulek, ale celý rozhovor přičíst. Jen zas půjdeme.
0: Tak ano, to je ono je častým argumentem nejen jeho, pochopitelně, ale i právě těch jeho českých podporovatelů, a kolaborantů, jak si i sám řekl, to, že opakování, vždyť oni se přece vzdali z majetkových nároků, vyškrtli to ze svých stanov už před lety. A já jsem si tak říkal, no tak dobře, tak oni to vyškrtli na jednu stranu, na stranu druhou stále odmítají Benešovy dekrety, tak je otázka, do jaké míry ty dvě věci jsou spolu v souladu. To za prvé, a za druhé, to, že něco vyškrtli, asi neznamená, že to tam třeba za pár let nemůžou vrátit, ne?
1: No, Benešovy dekrety obsahují i konkrétní opatření, včetně vysídlení, včetně majetkových opatření, tedy konfiskace majetku sudetských Němců. Takže kdybys tyto dekrety zrušil, tak oni mohou právem požadovat navrácení majetku bez ohledu na své stanovy. Nicméně v každém případě si myslím, že k tomu těžko může dojít, zejména když vláda vyslyší poselství poslanecké sněmovny, které sama iniciovala, a učiní ten závěrečný krok, to znamená nejenom výzvu k nekonání toho sjezdu, ale i k zákazu toho sjezdu, což je plně v kompetenci ministra vnitra.
0: Mimochodem, pokud jde o naše zákony a policii, taky já jsem četl vyjádření senátorky Jany Zvirtek-Hamplové, která míní, že pokud jde o ty organizátory a autory zvacího dopisu, jak jsi říkal, tak by vůči nim měl být uplatněn ten dříve tedy kritizovaný, ale stále existující paragraf trestního zákoníku neoprávněná činnost pro cizí moc. A že by policie měla automaticky konat sama, nečekat na trestní oznámení. A myslíš si, že když už teda ten paragraf máme a zatím nebyl zrušen, ač to Andrej Babiš a jeho kolegové slibovali, takže by měl být použit?
1: No tak, jak říká Goethe, duchů, které jsem vyvolal, nemohu se zbýt. To znamená, vyvolaný duch, tedy onen paragraf, se najednou stává zbraní druhé strany. Je to komické, ale je to tak.
0: Ještě se tě zeptám na souvislost s tvým nástupcem Petrem Pavlem, protože to, že ten sjezd nebude jenom kulturní a folklorní akcí, ale též nebo především politickou, tak lze označit i díky tomu, že se ho zúčastní bavorský premiér Zedr a pravděpodobně též spolkový ministr vnitra Dobrindt, s tím, že bavorského premiéra téhož dne přijme na Pražském hradě Petr Pavel. On, pokud se nepletu, tak zatím otevřenou podporu tomu sjezdu nevyjádřil, ale je to jeho avizované přijetí Zedra něco jiného než podpora tomu sjezdu?
1: Nezapomeň, že Petr Pavel na jedné ze svých cest do Bavorska, nevím, jestli tam jel na motorce nebo služebním autem, ale to není podstatné, jsem měl setkat, a to v přátelské atmosféře, s Berndtem Posseltem. A dokonce, pokud si dobře vzpomínám, toto setkání ocenil. Takže nejenom, že se setká se Sedrem, ale možná, že přijme, to je jeho věc, na Pražském hradě i toho Bernda Posselta.
0: Nebo by taky mohli přijít spolu, že jo? A zatím
1: by to je možné.
0: Ohlášeně. Ty jsi k tomu už vydal prohlášení, v tom směru, že tedy, já bych citoval tu část, že Pražský hrad má být symbolem důstojnosti a suverenity českého státu, nikoli lokajství. To znamená, že se Petr Pavel chová lokajsky jenom vůči tomuhle tomu, nebo ty si připomněl to jeho setkání s Posseltem, takže a nemůže mu to ublížit do budoucna?
1: No, on říká, že bude podruhé kandidovat. Může mu to prospět, pokud tímto způsobem získá finanční zdroje pro svoji kampaň. Může mu to ublížit účasti české veřejnosti. No a posuďme, rovnováhu misky vah obou impulzů a zvažme, co je důležitější. Nicméně Petr Pavel nechtěně svým způsobem opakuje tvrzení Reinharda Heydricha o Češích. Heydrich řekl, Češi jsou jako cyklisti. Nahoru se hrbí a dole šlapou. No a i když to řekl Heydrich, zamysleme se objektivně, zda alespoň pro některé Čechy to neplatí.
0: Ano. Poslední otázka v souvislosti s česko-německými vztahy obecně jako takovými, protože tak ta minulost oficiálně mezi našimi dvěma státy je uzavřena česko-německou deklarací z roku 1997, že jo, to víme. Ale mnozí teď varují před tím, a ti, i často ti kritici třeba toho sněmovního usnesení, varují před tím, že to poškodí česko-německé vztahy jako takové. A ta moje otázka zní, i kdyby se tak stalo, tak to přece, nebo má to znamenat, že ze strachu z poškození česko-německých vztahů bychom raději měli mlčet, nechat to proběhnout bez povšimnutí a doufat, že teda se na nás Němci nenaštvou a nebudou nás chtít trestat třeba v jiných oblastech politických, obchodních?
1: No především si musíme uvědomit, co by následovalo dál, kdybychom mlčeli. Tím sjezdem to určitě by neskončilo. Řekl bych radikální a kontroverzní větu. Skutečným česko-německým vztahům prospěje, když tento sjezd nejen, že budeme kritizovat, ale když se jednak pokusíme zabránit jeho konání, a za druhé, když odsoudíme ve spojitosti s tímto sjezdem české kolaboranty, včetně pana senátora Vystrčila.
0: Já ti moc krát děkuju za rozhovor a za to, že jsi zavítal k nám do studia.
1: Bylo tady hezky, dali jste mě skleničku vína a nadali jste mě kafe. Velice si toho vážím.
0: Děkujeme a měj se hezky.
1: Ty taky.
0: Ahoj.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Výborně, výborně, spojeno.
2: Ahoj Martine, já tě zdravím, já jsem neslyšel, co jsi říkal předtím, tak já jsem trošku jako vlítnu do toho trošku mimo, ale zdravím tě. Ahoj, přeju všem krásný páteční večer, my jsme opravdu teď nestíhali, ne, že bychom se nějakým způsobem vykecávali, jak se říká lidověc v panem VK, ale VK opravdu nestíhal, takže přišli jsme na poslední chvíli, my nebudeme ani uvádět přímo jakoby téma v rámci toho článku, to se dočtete samozřejmě na kanále Odyssey. V rámci toho prvního tématu ten úvod takový, jaký si vždycky říkáme, ale nebudeme to zdržovat. Takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny posluchače a hlavně tebe VK, ahoj.
3: No ahoj, já všem samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, zdravím tebe Vítku, samozřejmě Martina už jsem pozdravil, tak ještě jednou zdravím. No, pustíme se do prvního tématu, opravdu dneska jsem nestíhal, já se omlouvám, někdy člověk není pánem svého času, takže pustíme se do prvního tématu a Vítek to uvede, takže já vám přeju krásný poslech.
2: Já se tě VK už rovnou zeptám na novinky ohledně hentenviru, jsou tady v Čechách, v Česku překřtili na hentenvirus, dokonce v Brně, také tam je dokonce speciální, jak tam byl ten sudecký sjezd, teď, tak tam je špeci Henlein virus ze Štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní rovinu, jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku, takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace, je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
3: Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprostou katastrofou, způsobila urychlení, destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států, Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se tím urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet. Ale pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. právě teď, tento a tento, že jo, Jan Novák nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je... Já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechna témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já si na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno, příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu někde na rádiu.

píšete. Oni hned budou vědět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhle těm. Bum. Hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu v přestihu. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vyhlazování národů, jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární. Jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě. Od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista. Dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni s tom říkají, že Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch 6 prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Po tom roce 1945 americký národní prediktor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo, nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo, protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, ty, kteří chtěli vyhlazovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 1945. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska, v takové té

0: vytěsněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že, tedy v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě po tom roce 45 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 45 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na 6 prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině, když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty. Revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států, ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. A to znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prodiktory je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu. Biden, kdo to byl? No to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že jo, byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovená moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Evgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že? Posadili ho do tjurmy, posadili ho do vězení, protože si moc otvíral hubu a měl moc vlastenecké keci a názory. Že? Tohle to všechno. Ten, kdo byl hrdina, ten, kdo zastavil ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, Sergej Surovikin, generál, který vlastně přišel s tím plánem, že celá záporožská linie se zaminuje a tam nikdo neprojede a celá ta ukrajinská ofenzíva se rozmlátila na minových polích, celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu, tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, to, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním sabonděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohle. To nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy kvůli uzavřenému Perskému zálivu Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem o tom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jakože všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hormuzský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 tisíc nebo 20 tisíc korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké. Chápete? To znamená, to nikdo neví v této chvíli. Teď, kdy vysíláme tenhle ten pořad, to znamená, máme polovinu května, 15. května, tak nikdo ještě neví. Ještě se to může nějakým způsobem zachránit, to znamená, jak se říká, není třeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko, no ale on už daleko není, on už je na dohled. Už lidé už vidí, jak tam teče voda, jak tam zurčí, že už slyší tu vodu, vidí už za měsíc to takzvaně vypukne, nebo za měsíc a půl, a celý ten systém je nastavený tak, že hormuzský průliv je stále uzavřený. A teď, co je zásadní a co je důležité? Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No, že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jeho východní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisférou naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená severní a jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký deep state a prosazovali ho i nacisté za druhé světové války. A ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohleto vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? Kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, takhle, takhle, ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou, a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále, a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A Proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého, vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajtrlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně? To bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropu z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané, a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? Jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzem. V mnoha ohledech je jasné, že Globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na páté prioritě chemicko-biologické. Vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022 tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na páté prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z páté priority na šestou. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na šestou válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vidu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapeni. Říkali, co se stalo? Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, co se stalo, nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy, což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se diskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholili návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn. Martine, zahrajeme se.
2: Jdeme. Nuž, to byla 4minutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pánové již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
0: Ano, ano, určitě to jsme.
1: Jsme tady, Martine.
2: Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775 829 812 775 829 812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
1: Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet i my.
2: Vidíme, jdem to zkusit, Svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se.
1: Ohulit,
3: ano, může. Slyším, dobrý.
1: Perfektně, slyšíme i my, paráda.
2: Tak, můžete položit dotaz.
3: Na problematiku virů. Minule se pan VK probíral, řekněme, hlásí se ke konceptualitě, ale hovoří o věrech jako záležitosti, která existuje, ale v podstatě nebyl žádný vir izolován. Jo, všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě, funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek, který na www.seteus.org má spoustu kanálů, kde by tuto problematiku mohl nastudovat. Jo, pokud za velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli by se k tomu případně.
2: Dobře, děkujeme.
3: Ale jinak chválím pana Vítka i pana VK za jejich práci. Mějte se hezky.
2: Hezký večer.
0: No, já děkuju za dotaz. No, prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění. Jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na Měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále, a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že Problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosošťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále, a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě ty negativní důsledky toho, když člověk chytí nějaký virus. Normálně každý den člověk do sebe vdechuje ze svého okolí několik milionů různých virů, to znamená mrtvých patogenních částic, které v sobě nesou pouzdra RNA, ať už jiných lidí, anebo pouzdra zvířat a podobně. To znamená tohleto to je přirozenost člověka a s těmito problémy se za normální okolnosti vypořádává imunitní systém člověka, že to znamená, to je samozřejmé. Ten problém je v tom, že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? To znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování, to je repete, to je opakování testů na covid z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na covid a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten paznecht umělohmotnej a kápli jste tam normálním mléko, plnotučné mléko, nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To, potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete, teď, jak byla ta diskuze, oni ukazovali na televizi, zesměšňovali lidi, jak to možná připravím, možná článek. Byla reportáž teď tady na televizi, na ARD, několik dní zpátky, že jak prostě si dělali srandu z lidí jako z bláznů, kteří věří, že Země je plochá. Zesměšňovali, dokonce tam ukazovali prostě jako, že s kým se stýkají a ukazovali tam jejich děti a teď, že se o to bude zajímat sociálka, že děti prostě ovlivňují prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli, jako že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně. Jenom chci říct, o čem to je? No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No, ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, a které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, jestli to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problému můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, anebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, tak vás poprosím, ano. Tak můžete. On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
1: My nic neslyšíme, Martine.
4: Dobře.
1: Tak, teď už jo.
4: Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem přesvědčená, že USA, Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát vůbec úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná. Oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
2: Dobře, dobře. Jdem se na to kouknout. Tak, děkujeme. Hezký večer.
0: No, já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace Ajatolláha Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Iránem nějakými silami v Iránu, nezlobte se, tomu nevěřím. I když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby Ajatolláh byl zabitý a byl zabitý, byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, že taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem konspiroval s americkým Deep State na likvidaci svého vlastního státu. No, možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
5: Mě to pochopit univerzí. Má zásadná je, to je moje studie, můj se nebude dědit. Tři věci, která na tom je pozitivní, je tam, že mi sníval sen. Já jsem se tam nastavil. Představte si, že jsem si kýchl a rovno dopiva Péťu Fialu. Chtělo to odvahu. Povedlo se. A nevím, že jste viděl ten film Brubaker, jak tam ty muklové pleskali, aby takto vykali. Vám pěkný večer.
2: Hezký večer i vám.
0: Vítko, slyšel jsi dotaz?
1: Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru. Ale
0: tak jestli Martin může tlumočit, jestli slyšel.
2: Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování. Dotaz jsem tam nějak neslyšel. Aha.
0: Dobře,
1: tam nepovřel. Něco o Fialovi a Blue Baker o filmu, ale nevím.
2: Že to pán měl chytit a kejchnout si přímo do piva Fialovej hnus. Nebo něco takového.
1: Taká replika třeba.
2: Jdeme na další, přímo teď do vysílání. Živě svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so zájmom sledujem situaci na Kube, kde lidé už vycházejí do ulic, protože Kuba nemá oficiálně palivo. Do této situaci samozřejmě dostala Trumpová administrativa. A dnes bola delegácia CIA s šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA?
0: Áno.
6: Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aljaške, ale duch Aljašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že žiadna spolupráca s USA sa nekoná. Ako sa na to pozeráte? Okrem tých zápačíkov v Rusku vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty, ale do toho nie, ale do partnerov.
0: Ano,
2: děkujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Je to přesně tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem, Německem, teda, pardon, mezi Bavorskem a Šumavou, a nebo to bude až na Uralu, že o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem, rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem k hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, k Černému moři možná, anebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou Západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ, nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné pro Rusko, pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jih Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých takzvaných postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace. Jistě znáte kauzu Viktora Koženého, že jo, všechno bylo překryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžán, to je turkický národ. Jo, to jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv v Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné, idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové, všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených

0: že jo? A všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci takzvaných divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a Západčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. Jo? Dočasně. No, to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a Západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. Zkrátka rozumíte, východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jakože Rusko najednou někde je prostě silnější. Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, můžete položit dotaz, hezký večer.
2: Já bych se nadvědala na to, co bylo teda povedané, ale to dá konkretizovat. Já bych se potom vzpomněla to, co teda vy nabýváte, pán Veka, týmto akoby východným blokom. To znamená, že by se tu zase obnovilo nějaké to. No, nevím, jsou to možno také zatím stajistické, ale zase odpovědě. Pre tých několik rokov sa nejako naplňajú. Takže ak je to možné, tak si dovolím túto odpovědě. No a potom, ak ty máte názor, že to, je to možné spojit druhou otázku stručnú, kdo školí týchto našich, ak máte možno podobné pozícia, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, musím sa vyjadriť nejaké nespôsobne, ale to sú utrhnuté zase v všetkých politických diskusiách a vlastne ich celá nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že takto nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím, že konkrétne teraz na Progresívne Slovensko, možno aj tie ďalšie malé straničky, že si toto sa dá tak narýchlo nejako niekto fanatizovať, alebo to už bolo vyškolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte na to nie hlboká poklona.
1: Všetkým,
2: čo nám
1: dáte. Pekný večer. Děkujeme, hezký večer i vám.
3: Tak VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem

0: opravdu já tady nezaznamenal z důvodu nekvality
1: Mě
0: hovoru.
1: tady, mě, mě tady opravdu, já myslel jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel, jako jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy paste.
0: Tak, Martine, je
1: možná. A zase nic neslyším, to je zvláštní. Ne.
0: To je v pohodě, my jsme akorát
2: mlčeli. Vyčistit uši.
0: Martine, ne, vyčistit uši to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Není, nedá se nic dělat, prostě to není.
2: Slyšet, není to Skype, nevím. Je to Discord.
0: Discord, tak
2: prostě. A ten dělá problémy. Slyšet. A víte to. Chlapci. No, tak já jsem to neposlouchal, protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer, svobodný. Pojďte na Brno. Jo.
0: Tak my to se neslyšíme, jo, jinak.
2: Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.

0: i, jo, když jsou ty usluhování, druhý dotaz je velmi taky jednoduchý. Slyšel jsem, měl jsem četl na bude to možná několik roků, že německá policie přijímá moci tady zasahovat proti našim lidem. Jo, děkuji, dobrou noc.
1: Tak.
2: Tak jenom jsem zaznamenal něco velmi stručného o německé policii, a to tak si všechno.
1: Já taky o německé policii něco jsem doslechl.
3: Že pan zasek někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
1: Dobře,
3: a první dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
1: Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž. Ano, mají přeshraniční akce. Při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama, a mohou. Mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut při akci, při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost, a že by policisté sedli do auta a vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého, to ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano. Pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen, tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz, a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu. To by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju dobře, o tom byla reportáž v 90. letech. Možná, že se to změnilo, ale ten podnět se podává, pokud vím, k ministerstvu zahraničí s tím, že oni dají nějaký podnět druhé straně a ta druhá strana se k tomu nějakým způsobem prostě vyjádří, kde je nějaký prostě majetkový nárok a majetkový titul, a tehdy k tomu byla dokonce nějaká vládní a mezistátní komise, ale to je z 90. let, už určitě fungovat nebude u vás. Takže s tímhletím by se, pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět, a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 97, která se snažila udělat nějakou čáru, a vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
3: A jdeme na to, možno položit dotaz. Hezký večer.
4: Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mě to připadá jak v té pohádce Dasbrana a Pandrhola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může. Ale když to Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, zase to samý.
1: No, já děkuju za dotaz.
4: To byl ten dotaz.
2: Dobře.
1: No, na to jednoduchá odpověď, rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovoleno jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy nebo začne ve firmě dělat nějaké psíkusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Máme další volající až z daleké Kalifornie, Sluné, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
2: My bohužel zase neslyšíme.
5: Já se jenom... Bude očkování povinné a druhá otázka, jaký je účel těch gigantických giga data centers, které v zásadě budují v Spojených státech. Či je to sledování občanů, alebo či je to vytváraní dalších realit. Děkujem, taky mě budem počúvať.
3: Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
5: Budu očkování proti hantaviru.
3: Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, děkujeme.
1: No, já děkuju za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že už podle prognózy že jo, agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaše informace, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se Hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohlo opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohly přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se očkovat tady, tamhle, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Hello, halo, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
6: Slyším mě, pan VK, můžu mluvit?
3: Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
6: Ohledně těch sudet a sudeťáků chtěl upozornit na jednu věc. V půlce září roku 1938 vyslal prezident Beneš do Francie na tajnou misi tehdejšího ministra sociální péče Jaromíra Nečase. Francouzské straně měl předat Benešovu nabídku, a to podpoření sudet Německu. Následně v září proběhla takzvaná Mnichovská konference, kde Francie a Británie předložili tuto nabídku Hitlerovi. Hitler potom samozřejmě skočil a výsledek Mnichovské konference si přivlastnil jako své diplomatické vítězství. Náš židozednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
3: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
1: Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasedl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Byl to v říjnu, kolikátého 7. října 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film z 60. let, kde se, ten název teď si nemůžu vzpomenout, tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měli dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 39 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém a v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu, když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím si ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme, že jo, takzvané fondy Evropské unie. To znamená prebendy, že jo, budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. Takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. Já jsem, to je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, je to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu, Martine?
3: Ano, mám, dlužím tady.
1: Tak vezmeme, no ještě.
3: Tak hezký večer, pojďme do toho.
7: Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, iž sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc. Pěkný večer.
3: Děkujeme. Hezký večer.
1: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že se vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, té lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po 3 dekádách nebo po kolika, že jo, to někdy naposledy od roku 70-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání a to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, o tom jsem už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk. Že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci a k Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii, v celé galaxii. že jo, mléčná, že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3D G, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety, to znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesů řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhletu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou. Tak něco, čemu byste říkali jako satan, že jo, zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou. Že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou, Vítku. Díky tobě, Martine, za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
2: Já se taky připojuju v rozlučce, protože představujeme vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc.
8: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všichni zdravím, vítám vás u pátečního pořadu Hovory při víně. Nejsem na to sám, sám bych to nezvládl. Mám na to pomocníka, který nevím, jak na tom dneska je, protože pracoval manuálně, fyzicky, motykou do hlíny a tak. Takže ho přivítám a nevím, jestli mi mezi tím neusnu. Tak Jiří, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau. Ono těch nástrojů bylo víc, ale opravdu jsem pracoval manuálně, yes. A to víš, řemeslo je řemeslo, no jo.
0: Tak řemeslo je zlaté dno. Jsem netušil, že klesnem až na dno.
1: Jo. Já, no, v době umělé inteligence půjde řemeslo nahoru, určitě. Já už to vidím teď, jo. Takže no. Řemeslo má smysl, určitě.
0: O tom ani potom. To nemá pochyb. Nemám pochyb. Takže jsme se přivítali. Tak Jiříku, co pak jsi dělal minulý týden? Nebo týden, co jsme se neviděli, tak?
1: To víte, u nás na stanici je to pořád práce a jenom zase práce.
0: Ano, papíry a jenom papíry.
1: A papíry jenom papíry. No, ale...
0: Jednou jsme dostali takový rozkaz.
1: Dostali takový rozkaz, aby jsme zlikvidovali diverzanta na motorce.
0: Můj jako zkuženou brašnou.
1: No, dvě dávky.
0: No jo.
1: No, tak bylo to tak jako z práce do práce, z práce do montérek a nějaké vymýšlení, zlepšování, čekání na materiál. Objednal jsem si člověče půdní schody a řekli mi po telefonu, že jo, za 14 dní mi to dojde. A před třema týdnama mi poslali e-mail, že to dojde až někdy 10. června. Říkám, to jste dobří. To teda, tak to asi nemají čipy na to, aby to udělali.
0: Jako to jsou taky ty vyklápěcí?
1: No, to jsou taky ty stahovací z vrchu, no.
0: To jsou umělci, no, protože víš co, všichni něco prodávají, ale nemají to.
1: Nemají to, přesně tak, nemají to na skladě a když to mají, tak říká, ježmarja, já jsem se díval do systému, teďka poslední kus tam, kde si v Rychnově nad Kněžnou a už se to prodalo, pane, tak budete si muset počkat.
0: No, právě.
1: Vysím tam jeden kus a fyzicky ho nemají, to jsou takový triky.
0: Jsou triky, no. Myslím si, že jsou úplně blbý, no, že na nás si nepřijdou.
1: No ale byl jsem se podívat v Brně. Brně jsem se byl podívat v Elkovu, oni tam mají velký showroom nářadí a musel jsem se s tam rychle pakovat, jinak bych...
0: Jsi celá?
2: Jo.
0: Dítě spadlo ze židle.
1: Dítě spadlo ze židle. Jo, to my tady taky zažíváme takový chvilky. Štěpánek už nám vyleze na všecko skoro.
0: Jo, no,
1: na postel ještě ne, ale na židlu už vyleze normálně, takže už ho musíme jako všude hlídat a všude ho musíme dávat pozor, no. Takže to u nás probíhá teďka taky intenzivně. No ale jenom jsem chtěl říct, že jsem byl v Elkovu se podívat v showroomu v Brně. Mají tam moc hezký showroom, spoustu jako materiálů a spoustu jako krásného nářadí. Já jsem se tam bavil, co se tam dá jako všechno půjčit, takže jako bezvadný, no. Takže jsem byl jako, já jsem nikdy nebyl, potřebuji tady něco udělat.
0: Co se tam dá
1: půjčit,
0: prosím tě?
1: Jako, prosím tě, mají tam...
0: To je nářadí, to je nářadí, s kterým musíš pracovat.
1: No, to je takový to řemeslný nářadí, že to nezadať.
0: To není umělá inteligence.
1: Ne, musíš to držet a musíš k tomu být trošku fortel.
0: Wow.
1: Ale mají tam člověče zajímavou drážkovačku od, ježišmarja, já si teďka nespomenu tu značku, není to Metabo, je to ještě něco jiného, ale ona má tři takový kotouče, tak jako takovým zvláštním způsobem, je to taková ta drážkovačka do zdi, že ti udělá rýhu, ale nedělá dvě drážky, ale dělá tři, že si to vlastně líp vyklepneš, tu drážku, když je děláš jako kabeláž do stěny. A měli to tak zvláštně, mají takový zvláštní Ten kotouč je vlastně jako takový jako tříramený nebo jako třívrstvý a vlastně má ty zuby tak jako cikcák, jako zajímavý. Určitě si ho asi půjčím někdy. Brzo. Protože tady něco budu řezat do betonu, takže asi toho testuju. Jo, budu dražkovat, protože budu si tady vlastně budu dělat elektrifikáto v zahradě, takže
0: ale nebudeš to zemnit. Na zahradě se nic nezemní a pak tam nemáš
1: krtky. To je v zemi.
0: Pak tam nemáš krtky, rozumíš? Trošku to brní, když zaprší, ale krtci tam nelezou.
1: Přesně. Jak to nezemníš? No tak ono musíš uzemnit i bazén vlastně, že jo, a všechno vlastně na té zahradě, když...
0: Ty nemáš masážní bazén?
1: Všechno to. Masážní zatím ne, to bude samo.
0: No tak ho neuzemňuj a budeš ho mít masážní.
1: No, to zní dobře.
0: No.
1: Že prý vy tu vodu máte tady tak nabitou, jo, jako super.
0: Načeřenou, bude taková načeřenou. Dobrý, my ji přiříváme.
1: Víš, jak byl za komáru takový ten ohřívač do vody, jak se to dalo do zásuvky a dala se ta spirála jenom do toho.
0: Počkej, to byl Ofiko, že jo, to byla spirála na 220.
1: No jasně.
0: Že jo, dole to mělo takový ty tři závity, kroužky dokola a zase zpátky. No ale pak se dělali domádu, že jo, na vojně si dělali basmani, si dělali ohřívač. Vzali, víš, jak jsou příbory, plastová, taková černá plastová rukojeť a do toho
1: jo.
0: Byl zasazený.
1: Takový ty hliníkový.
0: No, tak oni vzali nůž, jestli to byl hliníkový, možná antikoro, vzali nůž, vytáhli tu střenku z toho, tam moc nedrželo, dvě sirky, takže vzali dvě střenky, dali je proti sobě, mezi to strčeli sirky dvě a svázali to nití, aby tam mezi tím byla mezera na tu sirku.
1: Jo.
0: Na jednu střenku dali nulu, na druhou střenku dali fázi.
1: Aha.
0: Když to hodili do 5-litrový lahve, tak sice jako trošku světla zablikala, ale ta 5-litrová lahve asi tak za 2-3 minuty vařila.
1: No jo, ale to nebyly proudový chrániče, rozumíš, dneska už by to neprošlo.
0: No oni neměli proudový chrániče. Tam šlo jenom o to, dvoulínka, že jo, tak za tu dvoulínku to držet tak šikovně, abys to ponořil do té vody správným způsobem, aby tě to nezabilo, jo, aby si to ještě
1: užil. Aby tě to nevyliskalo, jo.
0: Aby tě to neproměřilo. Tak to kdo byl na vojně, tak to zná, že jo. To byly prostě ohřívače.
1: Mm.
0: Takzvaný, dneska by tomu říkali onliney. Ohřev vody online.
1: Tam nebyly žádný ztráty, to šlo hned, ta teplná energie toho proudu rovnou do té vody.
0: Ano, to bylo velice výkonné. No tak ono se to, že jo, ono to fungovalo jako proti sobě, ta voda byla vodič, takže ono to tak trochu tu vodu i jako zbavilo vodíku.
1: Tak ho trošku ho destilovalo, že? Co děláte? No, destiléře.
0: No, tak to bylo. Jo, takže kdo má dneska svátek? Pojďme se na to podívat. Dneska svátek. Slaví ten se to divokej. Emil, 22. je. Proč mi tady straší Ivoš? Nevím. Takže Emil.
1: Ten byl
0: Emil, 22. 5. pátek. Mužské křestní jméno Emil se vyskytuje i ve variantě Emilián nebo Emilian. Jeho ženským protějškem je Emilie nebo Emilka. Emilia. Domáckými podobami jména jsou Emča, Emík, Emílek. Jako Křemílek, víte to zní. Či Míla taky. Jméno Emil se užívá i ve slovenštině nebo maďarštině. Polština ho zná jako Emil, také Emilus. Ruština jako Emilij nebo Jemel. Jemel. A ruština jako Emilij nebo Jemeljan. Už je dvakrát, to nechápu. Významní nositelé. Mezi významné nositele jména patří český balíř Emil Fila nebo slavný český atlet Emil Zátopek. Jméno nosil i Emil Škoda, zakladatel studentské továrny Škoda v Plzni. Významným nositelem jména je i francouzský spisovatel Émile Zola. Mužské křestní jméno Emil je původem z latiny, bylo odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako z rodu Aemilů. Toto jméno vzniklo ze slova Aemilianus, které se z latiny překládá jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. Emilů je 10580, je to 65. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže 10580 Emilů právě teď uslyší naše přání. Milí Emilové, my vám přejeme tady spolu s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Dobře se promořujte a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Emila, tak mu nezapomeňte popřát, by se mu způsobili prodloužení života. Tak na něj nezapomeňte. No a ještě se mrkneme, jukneme na to, jak je to s tou Mezinárodní den pro biologickou diverzitu. Od roku 2002, kdy OSN vyhlásilo 22. května jako den pro biologickou diverzitu, čili biologickou rozmanitost. Tento den nám připomíná různorodost všech živých organismů na naší planetě Zemi, proto se též můžeme setkat s názvem tohoto dne jako svátek všeho živého na planetě Zemi. Tak dobře, no. Biologická diverzita. No. Já když sleduju prostě, kam vedou ty jejich aktivistické plky, tak to teda s diverzitou moc společného nemá, protože oni by nejradši tu diverzitu úplně zničili. Taky na tom intenzivní
1: práci. No prosím tě, když mluvíš o té, to jsi mě jako moc hezky nahrál, uděláme takový jako předěl, protože, nebo předěl, takový návaznost, protože...
0: Myslíš, můstek?
1: Můstek, Grecův můstek, ano. Já jsem normálně před chvilkou něco čučel do telefonu a vyskočilo mi, že Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela, uvádí OSN. Přidala se tak k významným producentům ropy a plynu, jako jsou Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Takže
0: jak si to mám
1: jsme zarebeli.
0: Teďko jsem z toho trošku jako... Víš?
1: Jako, jestli je to pro nás dobrý nebo špatný?
0: No jasně, že to je pro nás dobrý, ale to, co jsi tam četl, jako s kým můžou vést, kdo?
1: Podle rezoluce, asi rezoluce OSN, by mohly státy vést jako OSN, jako Spojené národy, no. Asi, se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Ale je to, jo, tak zvláštně napsaný,

0: Dodám, že no jenom jsem chtěl dodat, že teďka i v Evropské unii se hrozně protlačuje to ta Lejnová, vždycky, když vidím to jméno, tak si říkám omen nomen. Protlačujou tu digitální identitu a kdo vlastně nebude plnit tu digitální identitu, jak se nedostane na internet, bude odstřihlý a tak dál. Je vlastně, my budeme muset být neposlušní ve více organizacích, ve kterých jsme registrováni nebo kde působíme. To jsem jenom chtěl říct jako myšlenku.
1: No, oni by to rádi prosadili, že se nedostaneš k internetu. To ale znamená, že potom to neladí s tím, co neschválil Senát, protože Senát byl proti tomu, že se chtělo přijmout takový závazek, že
0: Ten nárok na ten život offline, myslíš?
1: ano, nárok
0: To,
1: na
0: že
1: ten
0: si můžeš
1: život
0: vyřídit.
1: offline. Takže když na jednu stranu teda jako nemůžeš být offline a oni ti odepřou teda přístup na internet.
0: To je solidní kocorkovše.
1: No ne, no tak to je jako když prostě důchodcům přestali nosit důchody, že jo, museli si založit účty v bankách, kam jim to posílají na ty účty. Takže jako možná, že někde ve výjimečných případech, nevím, jestli vůbec takový případ existuje, že by listonoška nosila důchody, jako to vždycky nosívávala, že jo. Já si myslím, že hlavně se ulevilo těm pošťákům, že
0: No,
1: je
0: co
1: nikdo
0: nosili velký
1: nepřepadne,
0: peníze, že?
1: že nenosí peníze.
0: No, jasně, no.
1: No, tak... Ale tak, že jo, mohli rozdávat takový nějaký jako jednorázový přístup do bankomatu, že by to tam strčili místo karty a ono se jim vysypal ten důchod, že jo.
0: No, třeba.
1: Když
0: Nebo
1: už teda
0: jakkoliv.
1: s tím blbnou, s tou elektronikou, když už si s tím hrajou, s tou elektronikou, tak by mohli taky něco
0: No.
1: udělat normálně užitečného pro lidi. Tak vlastně lidi musí mít účty v bankách. Takže to je jako bez účtu ani prd. A přitom banka ti může odepřít ten účet založit, že jo? Prostě banka ti
0: No jasně.
1: nedovolí a třeba žádná banka ti nezaloží účet, když jsi na
0: No jasně.
1: nějaké listině. Takže to je
0: Přesně tak,
1: takové
0: no.
1: divné, jako řekl bych, že to je takové nedomyšlené.
0: No a když mluvíš o těch bankách, tak jsem zahlídl takovou jeden rozhovor. Náš oblíbenec Rudy Kovanda, jak on se jmenuje, ten
1: Jo,
0: Lukáš,
1: myslím, Lukáš
0: ten
1: Kovanda.
0: bankéř. Lukáš Kovanda se jmenuje?
1: No Kovanda, no.
0: Jo, Lukáš Kovanda a byl v nějakém
1: Rudý Komanda.
0: rozhovoru Rudy Komanda. Oni nám tady hlásí do vysílaček, ať žijou Rudy Komanda.
1: Jo.
0: Lukáš Kovanda a byl v rozhovoru. Já to zkusím najít, protože on tam hovořil o zavedení digitálního eura a
1: No,
0: měl
1: tak...
0: tam jednu zajímavou, měl tam
1: Tak to
0: jednu zajímavou
1: najdi.
0: jako narážku. Já to najdu. Já to
1: Tak to
0: jdu
1: najdi a já
0: hledat.
1: tady zatím přečtu lekci historie, co nám posílá Boženka Blanka. 22. května 1807 proběhla námořní bitva u Dardanel. Toho dne ruská středomořská eskadra pod velením víceadmirála Dmitrije Nikolajeviče Senjavina dosáhla vynikajícího vítězství nad tureckým námořnictvem. Navzdory početní převaze protivníka jednali ruští námořníci rozhodně a zdatně. Senjevin použil odvážný manévr, porušil tradiční pravidla linové taktiky a porazil osmanskou eskadru u vstupu do Dardanel. Turci ztratili několik lodí, mnohé byly vážně poškozené a jejich plány na prolomení blokády a zrušení obléhání Konstantinopole zcela selhaly. Toto vítězství mělo dalekosáhlé důsledky. Porážka námořnictva vážně prohloubila krizi v Osmanské říši a stala se

0: jedním z hlavních důvodů svržení sultána Selima III. Senjevin a jeho důstojníci opět prokázali, že ruská flotila je schopna bojovat na rovnoprávném základě s jakýmkoliv protivníkem daleko od domovských břehů. Byla to opravdová škola odvahy, zdatnosti a taktické smělosti. Tak, ještě krátké info. USA obvinili Raula Castra z vraždy a zničení letadla. Vyplývá ze záznamu v elektronické databázi Federálního soudu pro jižní okres státu Florida. Obvinění jsou také dalších 5 osob. No tak ty jsou asi obviněné. Letadlová loď amerického námořnictva Nimitz dorazila do Karibského moře, oznámilo jižní velitelství amerického námořnictva. V OSN jsou unaveni z neustálého prosazování ukrajinské problematiky, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Alimov. Obvinění vůči Castrovi ukazují na snahu USA zvýšit tlak na Kubu, napsal ruský velvyslanec v Havaně Viktor Koroneli. Ukrajinci používali v Donbasu zakázanou munici už před začátkem SVO, prohlásil poslanec za jednotné Rusko Kartapolov. Finská ekonomika se zhoršila poté, co země vstoupila do NATO, uvedla finská aktivistka Sally Raisky. USA jsou odhodlány dlouhodobě zvyšovat cla po celém světě, uvedl zdroj z obchodních kruhů v Ženevě. Ukrajina bude muset učinit bolestivé ústupky k uzavření míru, uvádí časopis The European Conservative. USA hrozí zrušením víz diplomatům Palestiny při OSN, uvedla agentura Reuters. V Dumě státu nevidí smysl zavádět. V Dumě státu nevidí smysl zavádět pokuty pro odpůrce očkování, uvedla poslankyně za jednotné Rusko Larionová. Ruská federace obdržela od Arménie oficiální oznámení o nepřítomnosti Pašiniana na setkání lídrů Euroasijské ekonomické unie. Oslabení sankcí vůči ruské ropě ze strany Londýna bylo pro Evropskou unii překvapením, uvedl evropský komisař pro ekonomiku Dombrovskis. To je ještě. Poslanec Říšské dumy Roslíkov, který hájil ruský jazyk, byl zbaven mandátu, uvedl Delfi. ES začne znovu nakupovat plyn v Rusku, jakmile skončí konflikt na Ukrajině, uvedl Magyar. Bělorusko může být zataženo do války pouze v případě, že se jeho území stane předmětem agrese, poznamenal Lukašenko. Rusko nemá v úmyslu zapojit se do závodu ve zbrojení, prohlásil Putin. A Xi Jinping při čaji informoval Putina o výsledcích Trumpovy návštěvy v Číně, uvedl Peskov. Věk pro sňatek dívek v Afghánistánu byl snížen na 9 let, píše u noviny Tea Time. Takže už v 9 letech můžou být manželkama. Nedovolíme jim ho vlastnit. Trump prohlásil, že USA zničí jaderné palivo získané od Iránu. Aby ho podupal asi. No a to je všechno. Tak která zprávička se ti líbila nejvíc, Jiřiku?
1: No já jsem to poslouchal tak na půl ucha, protože mě víš, co mě brnklo přes uši, to s tím Finskem, že Finsko vlastně bylo na tom líp ekonomicky před vstupem do NATO a mě okamžitě vyskočila otázka v hlavě. Už to tady zadávám do stroje, aby mi udělal přehled jako států NATO, které jsou aktivně teďka v NATO a jak na tom byly ekonomicky před a po vstupu a jaký mají výhled budoucna. Jo, a zrovna to tady píšu.
0: Tak to píš. No už máš toho Kovandu.
1: Prosím tě, Rudyho Kovandu mám. Sice je to jiný rozhovor, ale mluví tam o inflaci, deflaci a mám ti to, ono to má čověče, to má minutu něco. Mám ti to poslat do toho?
0: Pošli mi to do Telegramu.
1: Do Telegramu, můžeš? Počkej, no já Telegram nemám na počítači.
0: Tak.
1: Ty si to pošlu do mailu?
0: Tak jo.
1: Si to...
0: Co nadělám prostě. Tak tomu se budou od 9 let, člověče.
1: No to je progres. Tam je totiž zajímavá věc, pak si k tomu něco řekneme. A určitě bych chtěl probrat i toho našeho guvernéra České národní banky, jak jsme se bavili. To je taky, to myslím, že je taky hodně důležitý.
0: Mám ho tady,
1: no. Máš ho tam?
0: Dobře. Nachystali ho, ano.
1: Tak super, super.
0: Tak jsi mi to poslal? Tak.
1: Jo, odeslal jsem to, mělo by to letět.
0: Tak se na to podíváme. No, pak si zaspíváme. A to, hele, nevymyslíš, kolikrát, co z nich padá, jo? To, jako kdyby se zrovna narodili, mi někdy připadá. No,
1: oni nám je předkládají jako autority v ekonomice, v biznisu a v podstatě oni melou takový, já to nechci říkat, nesmysly. A vlastně, když mají rozvité souvětí, tak na začátku řeknou něco a v tom druhé části toho souvětí to popřou. Jako. Takže to je jako...
0: Nic nového pod sluncem.
1: No, to je prostě... To nepochopíš.
0: Tak hele, to máme.
1: Prostě tak učí jo, se dobře, to nemohu říct.
0: Zkusíme si Kovandu.
2: Totiž problém, dokud máte hotovost, je ten, že centrální banky nemohou jít příliš do záporu se svými úrokovými sazbami. A to je vlastně, ty záporné úrokové sazby, to je klíčový prostředek v boji s deflací. V boji za nastartování inflace.
3: Ano.
2: A už jsme si řekli, že ta deflace se nehodí státům ještě více než inflace.
3: Protože když mám zápornou sazbu, chci ty peníze utratit, aby mi je nesebrala ta záporná sazba, ale pokud mám hotovost, můžu to vyndat a nejsem
2: přesně zasažen. Přesně tak. Takže jaksi, pokud do budoucna by opět nastala nějaká deflační hrozba, tak by státy moc rádi měli k dispozici řešení, kdy budou moci jít s úrokovými sazbami hlouběji do záporu, jejich centrální banky a pak i tedy ty banky, řekněme, tržní, komerční. A to nemohou udělat v současné době, přesně jak říkáte, protože dnes, když mi banka řekne, tak my vám dáme na příští rok úrok minus 15%. Tak co uděláte? No okamžitě si všechny své peníze z té banky vyberete.
3: Ano.
2: A dáte si je doma do matrace za obraz do trezoru, protože sice na nich budete mít nulový úrok, ale pořád je ten nulový úrok lepší, než mít úrok minus 15%.
3: Ano.
2: A co se stane, když hotovost nebude? No, vy už nebudete moci toto udělat. Vy budete rukojmí celého toho finančního systému,
3: ano.
2: A budete muset zkousnout tu sazbu minus 15%. To znamená 15% zdanění vašich celoživotních úspor, protože je budete mít prostě v té bance. Totiž problém, dokud máte hotovost, je ten, že centrální banky nemohou jít příliš do záporu se svými úrokovými sazbami. A to je vlastně ty záporné...
0: Právě, já musím zastavit.
1: No, on totiž v tom druhém rozhovoru ještě mluvil o tom, že pokud se zavede digitální euro, tak to přesně vede k tomu, bezhotovostní populaci, nebo v podstatě jako bezhotovostní eurozóně a zároveň je to otevřená nabídka pro ty banky, aby prostě zdanili ty celoživotní úspory. A proto oni celou dobu, nebo já jsem si to teda tak do souvislosti, já jenom dokončím myšlenku, nechám tě to komentovat, motivujou nás pořád spořte si na důchod, spořte si na důchod, a to jsou peníze, na které oni se vlastně dneska nemůžou úplně jako legálně nebo normálně dostat, a toto je vlastně takový mechanismus, jakým způsobem se na ty peníze můžou dostat a můžou použít třeba na to zbrojení. Bo já to aspoň vidím tady v této konotaci, jo. Takže proto to je jeden, nebo není to, jako je to jeden z několika jako potřeb, proč to digitální euro potřebují zavést, nebo tu CBDC měnu a potom to digitální euro, ale to je ta souvislost, o kterých tady, nebo to jsou ty souvislosti, o kterých tady mluvíme.
0: No, on tam byl ještě Vlášek v tom rozhovoru.
1: Mhm, jo.
0: Teďko přemýšlím celou dobu, přemýšlím o tom, že on má pravdu, ale tak jako částečně, jo. Protože čím
1: myslíš
0: se liší...
1: Myslíš Vlášek nebo Kovanda?
0: Kovanda. Čím se liší deflace od inflace? Ve vztahu k tvojí kupní síle.
1: No, u deflace ta kupní síla neklesá.
0: No, takhle, pokud máš hotovost.
1: Ale pokud máš
0: hotovost a budeš platit hotovostí.
1: Pokud máš hotovost a chceš platit hotovostí, tak deflace zvyšuje kupní sílu.
0: Pokud máš hotovost,
1: ano.
0: No, to je totiž, jako když se nad tím zamyslíš, tak při deflaci by se měly odebírat peníze ze systému. Jo, protože ty, když máš záporný úrok při deflaci, tak v podstatě při inflaci tiskneš peníze, protože jich potřebuješ víc a víc. Uh-huh. Jo? A při deflaci odebíráš měnu s jakoby odebíráš
1: s
0: měnu, kterou už si vytisk. Jo? Odebíráš z oběhu měnu. Pokud jako máš deflaci a lidé mají hotovost, tak v podstatě jenom odebíráš tu měnu jako takovou a posiluješ vlastně lidem tu hotovost. Ať je to zlato, mm-hmm. nebo ať je to měna jako taková. Když a teďko jako když bys neměl hotovost, tak pochopitelně lidem ty peníze ničíš, devalvuješ je. Jo?
1: Jasně.
0: A...
1: Proto oni tu hotovost omezují, že jo?
0: No, oni tu hotovost omezují, ale zase díky té hotovosti jsou schopni přežít určitý věci. Jo? Ono, ne každý řešení je 100% jako dobrý. Protože když máš hotovost i Eliško, když máš hotovost i digošku na účtech v bance, lidi mají jako bankovní účty, tak jediný nástroj, jak můžeš dostat víc peněz jakoby do systému, je inflace. A ty pochopně tím, co dáš lidem, že jim dáš pozitivní úrok, tak ty jim stejně jako to nevybalancuješ. Mm-hmm. Takže když se nad tím zamyslíš, jo, když je inflace 5% a úročení v bance je 1%, no tak je něco špatně, že jo? Snižuje se kupní síla. Mm-hmm. To je inflace. Když necháš lidem když by si měl inflaci, teď řeknu 2%, a dal by si při deflaci, by si dal záporný úrok, tak se ti to sčítá, že jo? Pokud nemáš hotovost, to znehodnocení. Čili ty na to, aby si uřídil jako kdyby tu měnu jako takovou, tak jdeš hlavně přes inflaci, kterou vyvoláš tím, že prostě vytiskneš další peníze. A to ti tlačí vlastně k tomu, že se začnou zvyšovat ceny a rozjíždí se inflace. A když máš jenom digitální měnu, nemáš hotovost, no tak nemusíš dělat inflaci, můžeš udělat deflaci.
1: Ano.
0: Jo, nemusí se jakoby zdražovat. Jenomže, když uděláš inflaci, tak vybereš víc den na daních. A když uděláš deflaci, a neporostou ti ceny, tak vybereš méně na daních, a než se dopracuješ k tomu, že ty peníze mají větší kupní sílu, ta měna má, tak pochopitelně ti schudne stát, že jo.
1: A pokud je tam motiv jako zastavení ekonomiky, což vlastně Evropská unie se o to snaží, tak je to vlastně v souladu. Tady to.
0: Ale jako my nechceme euro, protože zastavil se projekt dosahování výsledků pro splnění a tak dál na to, aby jsme měli euro. Takže to už zastavili, vláda to zastavila. Přestala ty parametry hejčkat a sledovat a snažit se o to. Takže to je jakoby dobrá zpráva. Na druhou stranu, že by někdo chtěl zavádět digitální korunu, proč?
1: No ona, ta digitální koruna, vlastně v podstatě...
0: Tak ona de facto existuje, že jo, ale...
1: Ona v podstatě de facto existuje, protože to jsou ty okamžité platby, které se zavedly z hodou okolností s Michlem. Jo, takže ona, ta digitální koruna v uvozovkách existuje, jo.
0: Takže když se nad tím zamyslíme, proto se Slováci uzákonili, do ústavy si dali hotovost jako takovou, a myslím, že i dalších několik zemí, Ruská federace třeba taky. Je to pojistka proti bankéřům. Protože když tě zbaví hotovosti, tak potom už ty bankéři si můžou dělat, co chtějí, můžou ignorovat nebo můžou obcházet standardní ekonomické modely, kdy když se něco děje, tak to má nějaké projevy a má to nějaké důsledky. To pak jsou schopni obcházet, protože oni si s tím můžou dělat úplně, co chtějí. Jo. A když by dali na peníze záporný úrok, no tak v podstatě oni by takhle. Kdyby nebyla hotovost, peníze máme na úvěr. Jako, jo, dostáváme od mezinárodního fondu cirka za tu nějakou sazbu diskontní. No a kdyby oni šli do mínusu, tak by občani vlastně platili bankám za to, že tam mají peníze, a zároveň by nesměli mít hotovost a zároveň by nesměli na internet. To by bylo tě zajímavé. Tady na tom je vidět jedna důležitá věc, že se pomalu, ale jistě začínají rozcházet plány a podvrhy korporátů, včetně bankéřů, tak se začínají jaksi prolamovat, začínají si politici uvědomovat, aspoň ty, co nemají v hlavě seno, čili teď myslím vládu až po Fialovi, tak si začne uvědomovat, že nemůžou ten stát nechat úplně na pospás těm věřitelům. Jo. Nemůžou ho nechat úplně na pospás Mezinárodnímu měnovému fondu. Mm-hmm. Už takhle se dostali strašně daleko, jo, co se týká toho, že ti určujou ti tvůj rating, určujou ti tím pádem drahotu tvých peněz, zlikvidujou tě určitýma krokama, že ti tam nepůjdou investice, nepůjdou tam investoři a tak dále. Čili to je hrozně problematický. Uh-huh. Takže kdo má v hlavě mozek, tak asi trošku přemýšlí, že to pustit úplně z ruky nelze. Jo? Takže zaplať pánbu, že Babišova vláda jako začíná nějak uvažovat. To, že řada řeknu zákonů smysluplných naráží na ten podělaný senát, kde to smrdí tou pětikoalicí, jo, kde to je tam prolezlý tou verbeží, tak to je problém. Jo. A když vidíš toho Tajvance, šílenýho prostě, jak on se vrtá do toho Tajvanu, tak je debil, nebo co?
1: Myslíš, vystrčila?
0: Myslím, vystrčila, no. Takže to bude ještě ořech, jako přes ten senát propasírovat některý zákony.
1: Ale počkej, a on je vlastně teďka předseda senátu, že?
0: No jasně, on je dlouho předseda senátu. Tenhle magor. Takže to byly dva magoři, ne? Prodejkyně mobilních telefonů a tenhle ten blázen. To jo. Pekarová, no, Adamová a von. A Lipavský, titulová trojka.
1: No a Lipavský, no to je Lipánek a ještě Zdechovský, to je taky hvězda. To je Lumen, toho někde museli ve zvláštní škole nabrat. No
0: tak už to jméno to Zdechovský je takový výstížný. Zdechovský,
1: omen, nomen, no prostě to tak je.
0: Co bys od toho chtěl, jako jo?
1: No přesně, no to je.
0: Hele, já myslel, že to je, já se, že od toho guvernéra, že to je jakoby rozhovor a ona je to jenom fotka s nápisem.
1: Ne, já ti pošlu rozhovor celý, půlhodinový.
0: To nemusíš. Jak vydělat na vlastní byt, založit firmu a za ranec jí prodat, radí mladým guvernér ČNB. Tak jako v prostředí České no. republiky, jo, si založ firmu, v absolutně neprůhledným daňovým prostředí, to za prvý. Za druhý, drahý vstupy, co se týká fixních nákladů, to znamená doprava, plyn, energie, tak to určitě bude skvělá firma. To je rada pro širokou veřejnost, pochopitelně pro mládež. A za ranec jí prodat, jako komu? Kdo by se sem hrnul, tyjo? Když tady je drahota. A už vidím, jak ti mladí, jak jsou prostě schopni, jo, oni kvůli něm se dělají pokladny, kde jsou samoobslužní, protože on se bojí té paní na té pokladně, tak on se jí bojí. Jo. Proto jsou samoobslužky, protože ta komunikace těm mladým moc nejde. A tito mladí, aby se dostali k bytu, tak budou budovat ty nové firmy a já si myslím, že dobrá rada na zlato, no. Mm-hmm.
1: No ale počkej, já ti teda pošlu, já jsem ti poslal rozhovor s tím Michlem, ale tady mám tři je to takový jako krátký shot ještě, já ti ho ještě pošlu, jenom ho můžeš, to je takový jako sestřih jako toho asi nejkontroverznějšího, co řekl.
0: Jako kompilace?
1: Ano, něco takového. Já jsem ti teda poslal i celý ten rozhovor, jo, ono to tam je. Tam totiž ten rozhovor je je na půl hodiny, takže Možná ho, to nevím, jestli ho to, jenom klidně můžeš tam dát jako do pořadu potom třeba nějaký jako, kde se to dá najít. Je to normálně na YouTube, když si zadají posluchači Insider Podcast CZ na YouTube, tak jim tam vyskočí, když vyskočí Aleš Michl, ten nejnovější rozhovor, co přidal nebo co poskytl v médiích, tak on vlastně se zná s tím moderátorem, ale s tou moderátorkou si vykali a vlastně si tykal a ten mu trošku podkuřoval, ten jeho kamarád, a ta mu dávala bídu. A je to hezky vidět, jak on na nic úplně vlastně na nic neodpověděl systematicky nějak, akorát omílal nějaký takový jako svoje fráze. A vlastně ve výsledku, když jsem se podíval na komentáře toho rozhovoru, tak 90% byly velmi negativní komentáře a bylo vidět, že lidi trošku jako se probudili, protože ho všichni hrozně oslavovali, že dostal vlastně to ocenění za nejlepšího centrálního bankéře na světě a tak dál. A tam vlastně v tom rozhovoru říká to, co bude jako dělat. On je vlastně správce nějakého zavádění a nějakého korigování a má vlastně zadání z vyšších míst. Jemu Česká republika je úplně ukradena. Jo, takže už by ti to, počkej, já jsem to neodeslal, sestřih, chyba, jednoho příjemce aspoň dejte, takže já tady kecám a takže no jo, zase byla chyba
0: mezi židlí a klávesnicí.
1: Přesně tak.
0: Jak říkají ajťáci.
1: Myslím, tak jsem na to taky pomyslel. Jo. Jak bylo v tom vtipu, že přišla ta paní, nebo holky se bavily a říká, ten ajťák normálně přišel, otočil se na židli a začaly mi ty sluchátka fungovat. A pak ten ajťák přijde do toho, do kanclu a se ho kolegové ptají, tak co, no, namotala kabel na židlu, tak jsem se natočil zpátky, povolil jsem ho a pak to šlo. Takže něco mezi nebem a zemí. No.
0: No, tak víš, proč mají blondýny v ledničce prázdný lahve?
1: Počkej, no to asi nevymyslím. Nevím.
0: To je pro ty, co nepijou, ne? Tak jdeme na ten sestřih.
1: Můžeme.
0: Co? Jo, to je ono?
1: Mělo by to být asi 37 sekund nebo něco takového.
0: No dobře. Klidně zdrtím, co? To nějak člověče tady vymklo.
1: Vymklo se to kontroláre?
0: Ty jsi mi poslal tady nějaký člověče.
2: Prcaš barču?
4: Klidně zdrtím ekonomiku. Mě to vůbec nebude vadit.
0: Už to jde. Tak.
1: Ano, to je ono.
4: Klidně zdrčím ekonomiku, tak to vůbec nebude vadit. Já tady nejsem od toho, abych zlevnil byty, abych vyřešil bytovou politiku. Naše jediné cíle je nízká inflace. Je mi úplně totálně jedno,
0: to
4: co se píše. Důležitý jsou výsledky práce. Soustředím se na sebe, nekomentuji kolegy. Pokud vidíte dobrý byt, tak si ho kupte. Já mám jenom S&P 500, nic víc. Cí příkladem a mám koule na to říct, co přesně dělám se svým majetkem. Chceme mít nejlepší lidi. Abych je přilákal, tak budu mít taky nejlepší gym ve veřejné správě. Já když vlastně vidím podinvestovanou Evropu a do toho ta nízká porodnost, mi napadá slovo kaput německy. Jo, kaput.
0: To byl Michal.
4: Klidně zdrtím jako.
0: Ale tady má koženou bundu a není guvernér.
4: Klidně zdrtím ekonomiku, mi to vůbec nebude vadit.
0: Co?
1: Je to ono, nedělám si srandu.
0: To je on, jako jo. A ta moderátorka na něho tak kouká, ty jo.
1: No ta mu dávala totiž těžkou bídu a velmi dobře a zajímavě se ptala a on jí z každé odpovědi vychýbavě vystupoval. A furt tam něco, jako je to zajímavý se na to podívat, na celý rozhovor určitě.
0: No to je jenom nějaký kousek, no, tak. Já si myslím, že dáš něco lepšího teda.
1: No tak můžem dát ten rozhovor, ale pak si nic
0: neřekneme. Ne, tak
1: no.
0: Jako rozumíš, tak to je Michal ještě, když nebyl guvernér Národní banky, no tak takhle uvažoval, to jsou tyhle ty lidi, prostě jemu je úplně putná, jemu bude ekonomika sloužit, jemu budou sloužit lidi, jemu všichni poslouží k tomu, aby on byl bohatý, no tak jako dobrý, no, tak toto se dneska nosí, jo. A takhle, když budou uvažovat všichni úspěšní, no tak amen.
1: Nebo taky kámen.
0: To, no, to je potom amen. Tudy má asi cesta nepovede, no tak.
1: No v podstatě tam v tom rozhovoru nastínil, že se nehodlá vůbec ohlížet na nějakou ekonomiku, že je mu úplně jedno, co se vlastně děje, on bude se držet jediného cíle, který má, a to je nízká inflace, to tam říkal, a hovoří tady o tom, že ona totiž, ta moderátorka se ho tam na tu inflaci ptala a řekla, že v rámci Evropské unie jsme měli největší jádrovou inflaci vlastně několik měsíců v řadě, dokonce 30% jsme měli jako tu inflaci. A ona se ptala, jak je to možné, že proč, protože on obecně hlásal, my jsme to zkrotili, tu inflaci, bla, bla, bla, a ona se ptala, ale už v této fázi už jste měli jako to předvídat a už jste měli něco dělat, jo. A on samozřejmě to začal jako rozpitvávat do nějakého technického detailu a pak ji vlastně tomu nic neřekl. Takže ta Česká národní banka s tou inflací nepracovala dobře a uměle ji nechávala navyšovat, až potom vlastně přistoupili k nějakým jako intervencím. Jo? Ale jinak prostě plnili zadání, které měli jako udělat. Jo? Prostě navyšit inflační cíl.
0: Nerozumím to. Proč to dělali? Že nic nedělali? Co?
1: Proč dělali, že nic nedělali? Počkej, a to je seriózní otázka, nebo si děláš srandu?
0: Ne, to už ti nic jiného nenapadá, prostě když takový gauner vede Českou národní banku, ty. To můžeme být rádi, člověče, že ještě máme vůbec měnu, jako. No, bude to ještě těžký, jo, já bych řekl, no.
1: Je to ještě těžký, no. Tady je prostě na snadě otázka ptát se, proč dostal toho nejlepšího guvernéra jako v rámci centrálního bankovnictví, jo. Protože dobře slouží systému samozřejmě, že jo. Neslouží českým občanům.
0: Tak o toho tu není, ne?
1: Vlastně, to je blbost, jo.
0: Tady proto, aby dělal lové.
1: No, jasně. A krásně se tam odkopal, protože jde vidět, že je navázaný na Němce, protože řekl tam, mě nenapadá nic jiného než kaput.
0: Ne.
1: Takže asi tak.
0: Tak ty jsi mi poslal určitě zajímavou věc, že Indovia budu lovit Ukrajincou na front.
1: No, to na mě vyskočilo.
0: Na Ukrajině vznikla nová funkce pomocník TCK, což připomíná staré české PSVB. Kde tady bydlí ten PSVBák?
5: Prosím vás, kde tady bydlí ten PSVBák? PSVBák? Tady člověče není nikdo takovýho jména.
1: To není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, ty myslíš, ta svině Fízlovská, ta bydlí netůle vedle.
0: Jo. Ukrajinské muže ve všech odvětvích pomalu nahrazují Indové. Zaměstnání budou i v této funkci. Vzniká tak bizarní situace, kdy Indové budou lovit Ukrajince ve své vlastní zemi. Počkej. Kdy Indové budou lovit Ukrajince v jejich, tady by mělo být, v jejich vlastní zemi, ne ve své.
1: V jejich vlastní zemi, ano, ve své. Já si myslím, že moc Ukrajinců v Indii nebude. Jo.
0: No ne, jako oni budou lovit Ukrajince na Ukrajině.
1: Ano, ano. Indové budou lovit na Ukrajině Ukrajince. Jo, to byla tak fantastická, nebo tak... já jsem myslel, že si blbě čtu, jo. A to bylo totiž tak fantastická zpráva, že to jsem ti musel poslat prostě, aby jsme to dali do éteru, protože to jsem říkal, to snad není možný.
0: No tak Indů je hodně, Ukrajinců je málo, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Co z toho může vzejít, člověče? To asi nic moc dobrýho. Budou Indové oblíbení, ne, pak na Ukrajině?
1: No, jo, jo. To hodně. Ale obecně Indové jsou, nejsou, bych řekl, jako takový výbojný, odbojný, výbušný národ, jo. Oni jsou spíš takový, spousta stand-up komiků si z Indu dělá srandu, že kdyby byli teroristi, tak vlastně nedokážou přimět ani tu druhou stranu, nebo toho, koho budou vydírat, aby jim poslal nějaký peníze, jo. Takže si myslím, že to je úplně jako cesta taková z města, jo.
0: No, to totiž vypadá, že ty Indové budou lovit ty, co předtím lovili. Protože už nejsou lidi, tak je potřeba odlovit i ty, co lovějí. Leda.
1: A nebo to může taky souviset s tím, že dneska já poslouchám lidi z různých závodů nebo z různých průmyslů a jde vidět, že se k nám dováží, jak jsme se o tom bavili minule, že se k nám dováží různý etnika na práci, takže může to souviset i s tímto nějakým způsobem. Myslím, že půlka Indů ani neví, kde je. Ukrajina je, jo, takže...
0: Lotyšsko a Estonsko začali razit špeciálnu edíciu novej 2-eurovej mince, na ktorej zadnej straně najdete nacistický banderovský pozdrav Sláva Ukrajiny. Tak teraz už len ostáva zvolit peťo pozíciu do vlády, ta nám nahradí korunu eurom a už budete moct touto kraxnou mincou platit. A i vy. Nevím, aký je váš názor, ale já by som sa radšej prepadol do země, než aby som si tento hnus strčil do peňaženky. No, to je projekt. To není náhoda. To je projekt. Já jsem tady říkal, že Hitler obsazoval Evropu. Někdo se mu vzdal a pozval ho, jako třeba Rakousko, Anschluss. Někdo byl vydán, někdo se snažil trošku jako klást nějaký odpor, ale nakonec Evropa byla víceméně jako obsazená. Jak to vypadá dneska? Dneska máme Evropu obsazenou nacistama, jenom ještě si to nepřipouštíme. Protože se naváží zbraně do celé Evropy, z Ukrajiny se vyváží zbraně do celé Evropy. A pohyb osob je nekontrolovaný. To znamená, že pokud se bavíme o Ukrajincích, tak Ukrajinec, jakmile se dostane do Schengenu, tak se pohybuje po celé Evropě úplně v pohodě. No a to je právě ten problém. Takže my víme, že tady jsou skupiny, které sundají civil a potom budou mít uniformy na písknutí. Budou tady mít sklady zbraní na tajňačku, protože ty se sem vozejí. To se ví. No a až někdo zavelí, no tak se Evropa stane čtvrtou říší pod dikcí nacistů z Německa a z Bruselu. No a bude. Proto se útočí na právo veta, proto se snaží obejít nějakým způsobem ty, kteří ještě brzdějí některé nacistické projekty. Já jsem tady říkal o tom, že jsou nasouvaní migranti na Ukrajinu, tak zatím píšou o Indech, že tam jsou Indové. No a na to Evropa poslala ty peníze, těch 90 miliard šlo mimo jiné i tady na ten projekt. Prostě Evropa tak nějak jako přihlíží, jak se ta nacistická chunta banderovská, jak se chápe moci. Oni už mají připravený partaje politický, aby mohli získat legální cestou moc. To znamená, že oni budou v tom parlamentu, budou v těch parlamentech. Když se podíváš na muslimské menšiny, čeho docílili v New Yorku, čeho docílili třeba v Anglii, to je normálně, to je otřes. Nezníč to, Eliško, to je měřidlo. Jo? Tak to nerozbí. Je to salámová metoda a už je teda salámek hodně okrájený, bych řekl. No a tohle to je jenom no. jeden z těch střípků, ta skládačka, že už se tiskne euro s tím sláva Ukrajina. Takže jsou zakázány některé znaky, co?
1: Mm-hmm. No a prosím tě, Martin mi tady píše, že Česká národní banka přestavěla garáže na tělocvičnu, na posilovnu asi. To je první zpráva. A druhá, že na Ukrajinu se stěhují lidé i s panami a dostávají za rodinu 30 tisíc korun na měsíc.
0: No, aby mohli pak, oni se tam přesunou a oni je odvedou na frontu. To není blbý, to je dobře vymyšlený. No. Takhle si tu žijem.
1: To je teda.
0: To je svoloč. Já tady mám pár článečků. Mohli bychom se malinko tomu pověnovat. Tak. Čím
1: určitě, můžeme.
0: Začneme bankovnictvím.
1: Můžem klidně tím bankovnictvím a pak se přesuneme dále.
0: Ono to souvisí.
1: Jo,
0: to
1: jasně.
0: To je zpráva z 15. května. Soud uložil Euroclear Bank pokutu 200 miliard eur. Arbitrážní soud v Moskvě zcela vyhověl žalobě centrální banky Ruska proti belgickému depozitáři za ruská aktiva a ztrátu zisku z jejich zablokování, informují média. Na základě tohoto rozhodnutí soudu může centrální banka Ruska požádat o exekuci finančních prostředků Euroclearu například v čínském Šanghaji, Saudské Arábii, v Dubaji nebo dejme tomu v Jihoafrické republice. To je to, čeho se báli ty Belgičani a říkali, že prostě nedovolej, aby se konfiskovali ty ruský aktiva. Ale tady jde o to, že ten soud napadl
1: nemožnost
0: s těma penězma fungovat, to znamená,
1: nemožnost narábat s těma prostředkama.
0: Ano. To znamená, tam jsou tam nějaké úročení a tak dále. No a teďko chtějí těch 200 miliard eur. A co je nejlepší, že v podstatě na území, které jsou územím BRICSu třeba, tak Šanghaj, v čínském Šanghaji, prostě přijde exekutor. sebere těm Belgičanům, sebere 200 miliard eur prostě. To znamená, že jim zabaví celou banku třeba tam nějakou, možná několik. To je zajímavý, ne?
1: No ale vem si to, kolik, já teďka nedokážu říct, To je 200 miliard eur, to je hrozně moc peněz. To je... Ber to tak, že na tu Ukrajinu...
0: Je to 250 miliard dolarů.
1: 250 miliard dolarů. No.
0: Aha, cirka.
1: Čtvrt bilionů dolarů. No, to je... To je jak, počkej, čtvrt bilionu dolarů krát, kdyby jsme si to tady zčotli, já to tady dám lehce, to je, počkej, to je ještě, no to je, 250 miliard dolarů.
0: No?
1: 250 miliard dolarů, že jo? No, no. Takže, takže to je pět, počkej.
0: Čemu se chceš dopracovat, Jiří?
1: No kolik je to korun? 5 bilionů korun mě vyšlo.
0: No tak krát 20, 50 třeba.
1: No krát 20. Takže to 5 bilionů korun, takže vlastně je to náš, kolik my máme roční rozpočet? 8 bilionů? Nebo...
0: No, zaplatilo by to spolehlivě náš dluh i s příslušenstvím.
1: Mm-hmm, který je, jo, protože my máme dluh nějakých 3,7 teďka bilionů, takže ještě by bylo na chleba a na dodělání nějakých projektů, no třeba jo. Udělat z toho dvě jaderný elektrárny a tak od Rusu, třeba, víš?
0: No, dobrý lovené, a teď, co těm ale že zabavějí, člověče.
1: Ale že se o tom nikde jako nepsalo. Teď by bylo dobrý zjistit, kde všude ta, jak oni se jmenou, to je belgická clearingová.
0: No ne, tak to je euro, počkej, euro, no, je to clearingová ta, ne?
1: By chtělo totiž zjistit, kde oni kuci mají.
0: Euroclear Bank.
1: Euroclear. No tak dívej, já to tady hodím, kde všude působí a má aktiva Euroclear Bank na světě. A co tam mluvilo? O Číně, o Rusku?
0: V Šanghaji, nebo v Dubaji, nebo v Saudské Arábii, nebo v Jižní Africe.
1: Dej do kontextu JAR Saudskou Arábii a Šanghaj.
0: Ne, oni si to můžou, chápeš, oni si to můžou stáhnout z toho Euroclearu a jim jedno, či jsou to peníze. Oni si to prostě vemou.
1: No jasně, ale otázka je, že jo, ta...
0: No ne, to je clearingová banka, to znamená, že to je převodní, že jo?
1: Jo. No, já si to dost jako dobře technicky neumím asi představit.
0: No, oni taky asi ne.
1: Protože já si myslím, že taková situace je bezprecedentní, ta ještě nenastala.
0: No, nenastala to tady... a právě proto jim můžou třeba zkonfiskovat celý ten clearing, že jo? Nevím, kam až to
1: sáhá. Ale ten clearing je navázaný na SWIFT, jestli se nepletu, ne?
0: No, teď jo, teď je ono. To je ta clearingová banka, to je ten SWIFT vlastně.
1: No a teď je otázka. Teď se pojďme zeptat. Když teda, protože Putin samozřejmě byl teďka v Číně, že jo, to si, já to mám tady nachystaný, to si přečtem, jo, a jakým způsobem, jak tu otázku položit, aby dávala smysl, když
0: klaď
1: ze SWIFTu, já to nemůžu vytlačit z hlavy, člověče, tu otázku.
0: Hele, poslouchej, když to je jednoduchý, SWIFT. To je jednoduchý. To je prostě o tom, že na tom SWIFTu do té banky, ber to jako, že to je uzel, ale zároveň to je banka. To znamená, je to banka, tam se přeposílají peníze. To znamená, že o půlnoci ta banka vykáže 5 bilionů aktiv a Oni si je odsajou. Vejím úplně jedno, kdo tam nakašíroval. Prostě to je fuk. A nebo si zaberou celou tu banku a budou ji tak dlouho držet, dokud tam bude týct to aktivům. Protože to je v tom systému, kde se to přeposílá, to znamená, oni nemůžou překlenout. No a je to.
1: No počkej, ale teď mě napadá otázka. Co když to byla od Ruské federace cílená strategie, aby to byla součást, protože toto je zase za mě, když se na to dívám jako z jiného úhlu pohledu, vlastně dedolarizační nátlak.
0: No samozřejmě. Nechtějí to v dolary.
1: Protože já jsem teďka viděl totiž zprávu, kde mluvil nějaký finanční analytik a ten vlastně hovořil o tom, že rubl a yuan jsou teďka nejčastěji používanými platidly. Mm-hmm. Na té východní hemisféře a jako absolutně dramaticky posilujou.
0: No samozřejmě, protože to... v Hormuzu se platí za průjezd v juanech. Vem, kolik tam projde, až to bude fungovat, tak tam budou proplouvat lodě a všechno, co povezou, tak se bude vlastně zdaňovat v juanech. Jo? Ty reparace budou placeny v juanech. Aby to mohly ty společnosti platit, tak co? Musí je nakoupit. Musí je mít v tom portfoliu. To znamená, že uberou část dolarů a nahradí to juanem.
1: Takže budou automaticky dedolarizovat tak či tak.
0: Ne, protože to jsou dardy, že jo?
1: Já jsem totiž tady někde viděl příspěvek a tam se o tom mluvilo. O juanech a...
0: To nemusí detailně.
1: Já to stejně asi nedohledám. To
0: prostě ty jsi pod tlakem, tak to nedohledáš. Takže to, co se děje v podstatě, je rozdělování světa na dvě části, chcípající víc a víc rozrušený, narušený svět toho kolektivního západu a na druhé straně prosperující, čím dál tím víc prosperující svět BRICSu. Do toho dedolarizace, do toho všechny tyhle ty záležitosti, které jsou velkým tlakem na úpadek a krizi. A do toho tady máme kolaboranty, kteří pochopitelně dneska je 22. To znamená, že začíná ta akce v Brně. Sudeťáci a spol. Víme, že zakladatelem Panevropské unie tady u nás v Čechách byl UHDE Milan.
1: Ano.
0: Společně s Podržtaškou Fialou, ten u toho a se Schwanzenbergem. A ty u toho nesměli pochopitelně chybět. Já tady mám UHDEho, jo, co řekl. Takže to si pustíme, protože to fakt jako nevymyslíš. Tohle to jsou ti zrádci a vlasti zrádci. Jenom se mi to tady musí teď načíst. Protože UHDE je autor dopisu sudetoněmeckou Landsmannschaftu. Co mi to tady načetlo? Jo, už. Tak. Pojďme na to.
6: Já jsem měl s tatínkem strašlivý konflikt. protože v 45. roce okamžitě byl pokyn vyvěsit sovětské prapory. A sovětské prapory nebyly, takže červené prapory, že tam nebude ten srp a kladivo, no to nevadí, rudý prapor. No tak tatínek

0: pěkně, takže ono to a pěkně perfektním stehem, takže na dálku my jsme měli stožár, takže se to na ten stožár prostě vyvěsilo. To by musel mít někdo dalekohled, aby viděl, že jsou tam nějaký stehy. No, perfektně to udělal. A šil. A já, který už jsem nebyl fanatik pro německou armádu, která nás tady brání, nýbrž já jsem miloval rudou armádu, protože ta nás zachránila. Tak jsem udělal takovou poznámku. No, to se teda moc nevyznamenáme, když vyvěsíme tady ten předělaný Hakenkreuz. Devítiletej, politicky již velmi ostře cítící mladý muž, že jo. Tatínek šil a k tomu prohodil poznámku. Jedna armáda odešla, druhá přišla. Zastrašlivá poznámka pro devítiletého nadšence, takže devítiletý nadšenec pravil. Mluvíš jako kolaborant. To už jsem věděl od Jirky Hanzálka, kdo je to kolaborant. A věděl jsem to i od jiných, samozřejmě, je 45. rok. A tatínek se příšerným způsobem naštval. Tatínek mě nikdy neuhodil. A tady to vypadalo, že teda nějakou koupím, takže já jsem utekl na záchod a tam jsem se zamkl.
1: Tak to bylo malé okénko do jedné kolaborantské rodiny.
2: Počkej, on vážně řekl, že jako správní občané měli červený prapor s Hakenkreuzem, jo?
1: No jasně.
2: Fakt jsem to slyšel správně. To byl ten Uhde, jo?
1: No, Uhde.
2: No, to je teda... škoda, že nejsme po 10. hodině, hned by se k tomu pregnantně vyjádřilo.
1: No tak to jsou, chápeš, to jsou ty rodiny, jo, který to tady organizujou. To je, on tady vykládá o tom, jak teda, jako on tu rudou armádu a jaký má rád, tak proč sem zve ten sudetoněmecký Landsmannschaft. Oni furt vykládají nějaké usmíření, ale o žádné usmíření nejde, jo. A není sám, já ti tady přečtu něco. Uh-huh. Hašek, dominátor, který se taky vyjádřil, že když vyjede ruský sportovec na led, tak umírají lidi kvůli tomu, protože nevím, jak to dal do souvislosti. On, který vydělal nejvíc peněz v KHL, rozumíš, jo? Tak on, vítám sjezd našich sudetoněmeckých krajanů tady. V jejich historické domovině prarodiče mé ženy byli účastníci brněnského pochodu smrti v květnu 1945. Hrůzy druhé světové války i toho, co se odehrávalo bezprostředně po ní, se nesmí již nikdy opakovat a i proto má tato akce mou plnou podporu. Chápeš, jak to všechno zmatlal dokupy?
2: Ježíš, ten je... Bože, to je debil.
1: Prarodiče mé ženy byli účastníci brněnského pochodu smrti. Já si teda pamatuju, že pochody smrti byly z koncentráků. Ale my si musíme trošku nalít čistého vína, protože ono to trošku...
2: Ono se to nesmí opakovat, ale on teda ve žluté mikině s těma ukrajinskýma fašistickýma symbolama, on podporuje nacisty, ale už se to nesmí opakovat teda, jo?
1: Ano, už se to nesmí opakovat.
2: Že to je debil.
1: No tak my si k tomu tady něco musíme pustit, jo?
2: Jo, pusť.
1: Protože my musíme být pochopitelně vyvážené médium.
3: Proto jsem se rozhodl, že dnešní pořad věnuji právě tomu, jak se vyháněli po zradě západních mocností v Mnichovně čeští obyvatelé z pohraničí. Okamžitě po podpisu Mnichovské dohody, kterou podepsali zástupci čtyř zemí bez toho, aby se naši představitelé jakkoliv mohli k této zradě vyjádřit, nastalo vyhánění českých, tedy domácích obyvatel ze Sudet.

0: Na závěr mého povídání se podívejme na několik osobních vzpomínek lidí, kteří byli vyhnáni ze Sudet a zažili to na vlastní kůži. Domnívám se, že tyto vzpomínky budou daleko více vypovídající nežli spousta dalších faktů. Všechny tyto vzpomínky jsou uvedeny v celém velikém ohromném souboru vzpomínek lidí vyhnaných ze Sudet a byly umístěny na speciální stránku na internetu. Z nich jsem vybral jenom některé. Pocházím ze smíšeného manželství. Otec byl Čech, matka sudetská Němka. Rodiče žili klidně a spokojeně v Měcholupech u Žatce, kde měl otec malířskou živnost. Až do uchopení moci nacisty zde žili obě národnosti v klidu a pohodě. Pak Němci s fanatizovaní Henleinem nejdříve bojkotovali živnost mého otce a pak nás doslova vyštvali. Rodiče si tehdy na hypotéku dostavili domek a museli jej ještě zadlužený opustit s tím, co se nám vešlo na ruční kárku. Domek obsadili Němci, ale rodiče po odchodu do protektorátu museli hypotéku uhradit celou, napsala LL. Já tady uvádím jenom iniciály jmen, ale v originálech na těch stránkách byla napsaná jména celá a skutečná. Ale pravda je, že ona většina z těchto lidí, kteří zažili to vyhnání ze Sudet, již stejně nežijí. Ale považoval jsem to za slušné uvádět jenom iniciály. Další. Bylo mi tehdy 6 let, avšak vyhnání si dobře pamatuji, napsal již před časem KH a pokračoval. S rodiči a mladším bratrem jsme byli vyhnáni z krásného dvoru u Podbořan. Museli jsme tam zanechat všechny naše věci, protože nám henleinovci neumožnili normální odstěhování. Směli jsme si vzít jen to, co jsme unesli. Odešli jsme k rodičům mého otce do Chotěšova u Stodu. Ale i sem přišli Němci a toto území zabrali, takže jsme nyní s babičkou i s dědou utíkali opět. Ještě dnes vidím, jak Němci zatýkali naše lidi a na nákladních autech je odváželi někam pryč. My jsme utekli do vnitrozemí, kde jsme dlouho marně všichni schánili přístřeší, takže jsme poměrně dlouhou dobu spali pod mostem. V roce 1938 jsem chodila do obchodní školy, bratr byl na vojně. Otec nám již zemřel a matka byla na vše sama. Žili jsme tehdy v Petrohradě u Podbořan. Když nám oznámili zábor, nastalo velké stěhování vším, co měl kdo po ruce. Teta v Praze nám slíbila bydlení, ale matka nesehnala nikoho na odstěhování. A tak nás obsadila 6. října německá armáda. Za pár dní nás museli přemlouvat. Za pár dní nás přišli přemlouvat, abychom se s matkou dali k Němcům, že tam můžeme zůstat. Když jsme nechtěli, museli jsme se vystěhovat i hned. Byt v Praze už byl obsazený a my žili na ulici. A teprve po čase nám bratr sehnal bydlení v Kněževsi, kde jsme žili až do konce války, napsala paní M.D. V září roku 1929 jsem nastoupila jako učitelka v Prunéřově u Kadaně. Do roku 1935 se žilo klidně. Pak začali Němci vlivem Hitlera a Henleina a Franka provokovat a po zabrání Rakouska už vystupovali otevřeně nepřátelsky. My Češi jsme museli chodit doslova po špičkách, abychom je náhodou neurazili. Příkaz z Prahy k nám do školy zněl: neprovokujte a buďte na svých místech. 14. září 1938 po Hitlerově projevu nás Němci přepadli na nádraží, když jsme přijížděli ze školy domů do Prunéřova z Kadaně. A začali do nás, co jsme vystupovali, střílet a byli mrtví a zranění. Všichni jsme utíkali do strání podél řeky na trati do Klášterce. Běželi za námi a řvali Heil Hitler, Heims ins Reich a podobně. Takže jsme museli pryč. Za několik dní jsme odjížděli posledním vlakem. Od 6 hodin až do 24 hodin nám trvala cesta do Rakovníka. V barak musel neustále zastavovat. Němci střílili do oken a opět byli mrtví. Neměli jsme nic a museli znovu začínat. Nikdy jsme od nikoho nic nežádali. Byli jsme vděční, že jsme vyvázli životem, napsala ve svých pamětech dnes už dávno nežijící učitelka L. Z. A další pamětník, kdy si napsal své vzpomínky. V roce 1937 jsem narukoval do Československé armády. V roce 1938 jsem byl propuštěn a vrátil se domů do Pesvic u Chomutova. My, co jsme se vrátili z Československé armády, jsme museli znovu do Chomutova k německé obvodní komisi. Jelikož jsem se hlásil jako Čech a trval jsem na tom, že jsem byl Čech, byl jsem propuštěn a nemusel narukovat do německé armády. Do roku 1939 jsme hospodařili v Pesvicích, pak jsme byli Němci vystěhováni bez náhrad. Vše jsme museli v domě ponechat. Mohli jsme si vzít jen pár věcí, co jsme unesli v rukou. Nedovolili nám naložit ani ruční vozík. Statek byl nově postavený a půjčka ještě dávno nebyla splacená. Náš statek obsadil Němec. Když po válce v roce 1945, hned jakmile vypuklo v Praze povstání 5. května, jsem se na svůj statek vrátil. Hospodářství bylo zcela prázdné. Ten Němec prodal vše. Dobytek, hospodářské stroje, vybavení domů i nábytek, prostě vše. A pak z penězi utekl do Německa. Němčour samozřejmě žádnou půjčku nesplácel. Úroky narostly, takže částka byla větší nežli počátkem splácení. A to jsem platil 3 roky. Začal jsem hospodařit z ničeho. A postupně i za toho Němce zaplatil všechno. Nikdo mi nic nedal. I stát se na mě vykašlal. Prý jsem mohl být rád, že jsem to vůbec přežil, řekla mi jedna z úřednic. Toto napsal kdysi hned po válce pan J.B. Bydleli jsme v Chomutově na Karenské ulici, takže jsme viděli, co se dělo v dílnách ČSD. Pamatuju si, jak Masarykova škola volala o pomoc. Napadli tu školu plnou dětí ordneři. Chlapi v dílnách popadli, co se dalo, a běželi škole na pomoc. Ta už byla úplně ordnery obklíčená. Měli v rukou řetězy a byli vyzbrojeni vším možným. Někteří měli v rukou dokonce i pistole. Policisté, a bylo jich jen pár, na ně nestačili. Ordneři odtáhli, když se tam objevili chlapi, ale pak přepadali osamělé chodce. Rozpárali jim břicha nebo vypichovali oči a věšili je na stromy. Viděl jsem to jako kluk na vlastní oči a do smrti na to nezapomenu. Jednou jsem vyběhl z bytu podívat se, co se venku děje, ale dole pod schody jsem byl ordinary chycen. Dostal jsem něčím železným strašnou ránu do hlavy přes ucho. Odletěl jsem na zeď a padl na zem. Asi jsem omdlel, protože když jsem pak chtěl vstát, nikdo tam už nebyl. Naši byli v práci. Šel jsem za otcem, ale několikrát jsem upadl a na vrátnici továrny jsem zvracel. Po hlavě mi stekla krev. To jsem chodil do 4. třídy. Otec mě odvedl doktorovi, byl jsem v nemocnici, kde jsem dostával injekce a dalších 10 pak ještě doma. Najednou jsem začal koktat, to se mi dřív nedělo. A se sluchem to bylo ještě horší. Od té doby jsem měl ve škole špatný prospěch. Špatně jsem slyšel, vyslovování mi dělalo potíže. Když jsem nemohl rychle vyslovit odpověď a naznačil, že to raději napíšu, dostával jsem 5, přestože jsem látku uměl. Pak jsme dostali příkaz, že se musíme vystěhovat, že Sudety obsadí Němci. A nám byl přidělen na nádraží vagón. Na 2 koláku jsme museli jet několikrát, abychom vše na vagón naložili. Jezdili jsme až do půlnoci s tím, že ráno pojedeme s našimi věcmi ve vagoně do vnitrozemí. Když jsme ráno přišli na nádraží, vagon tam nebyl. Všechno nám Němci ukradli. Přišli jsme o všechno a nikdy jsme žádnou náhradu nedostali. A já teď mám na řádění ordneru památku na celý život, napsal kdysi ve svých pamětech Ladislav S. V říjnu 1938 jsme byli s mladší sestrou jako studentky gymnázia vyhnány z Duchcova. Můj otec, nájemce dvora v Ohníči u Bíliny, byl v té době vězněn gestapem. V 9 hodin ráno 31. prosince 1938 byl propuštěn s tím, že do 12 hodin, tedy dopoledne, musí být na hranicích, jinak bude zastřelen s celou svou rodinou. Všechen majetek musel zůstat na místě. Rodiče i my jsme s holýma rukama, pod dohledem ozbrojených ordnerů, výrostků tak 16-letých, museli dům opustit. Nedovolili nám vzít vůbec nic, ani peníze, které měl otec schované ve skříni. Ten majetek, tedy domek, rodiče splatili právě před měsícem. Jsem přesvědčena, že je nutné mnoha lidem dnešní společnosti objasnit tragédii těchto let, aby si oni dokázali vytvořit správný obraz. Napsala v roce 1968 Bohuslava N. Od narození v roce 1925 až do vyhnání jsem žil v městě Hrob. Dříve to bylo v okrese Duchcov, nyní Teplice. Tehdy tam žilo 3500 obyvatel, z toho asi čtvrtina Čechů. Otec čekal na slibovaný plebiscit, který prej měl být uzákoněn o tom, komu připadne toto území. Proto jsme neodjeli spolu s ostatními. Plebiscit nepřišel. Za to přišli ordneři a my museli odejít jen s taškami v ruce. Pamatuju si, jak nás, Čechy, kteří jsme zůstali déle, Němci napadli, byli a všelijak uráželi. Jednoho pekaře, který se i k Němcům vždy choval velice úctivě a slušně, přepadli v domě, když sbíral věci s kerysemi sebou a chtěli peníze. Odmítl jim je vydat. A tak ho vytáhli před obchod a ukopali ho k smrti. Nikdo z okolních lidí, Němců, kteří tam již tehdy bydleli, proti tomuto řádění neudělal vůbec nic. Někteří se dokonce nářku umírajícího pekaře smáli. Tak tohle byli sudeťáci. Nikdy bychom na to neměli zapomenout, napsal pan S.K. Vzpomínek pamětníku brutálního vyhnání Čechů ze svých domovů, kde museli zanechat většinu svého majetku, mám k dispozici ještě mnohem víc. Ale pro ilustraci postačí jen ty, které jsem vybral. Po roce 1989 se zásluhou Havla opět rozvířila otázka odsunu Němců po válce a většinou se v nich hovoří v neprospěch nás, Čechů. Nikdy se však nehovořilo o tom, proč k různým excesům při odsunu docházelo. Bylo to právě proto, co lidé žijící v našem poradičí od sudeťáků a Němců vytrpěli. Nikdy nebylo hovořeno o tom, o kolik majetku naši lidé přišli a nikdy se od nikoho, tedy ani od našeho státu, nedočkali náhrady. V otázkách odsunu Němců se vždy hovoří jen o následku, ale nikdy se nehovoří o příčině. A tou bylo vyvolání druhé světové války Němci, vyhnání českých obyvatel, ukradení jejich majetků, utrpení a v některých případech i smrt lidí, kteří se stali díky zvůli sfanatizovaných Němců v pohraničích jejich lovnou zvěří. A právě toto jsem chtěl svým dnešním pořadem uvést na pravou míru.
1: No, tohle to si myslím,
2: toho mrazí, že?
1: Tohle by bylo potřeba v Brně pouštět na každém náměstí.
2: Ano.
1: Aby, a nejenom v Brně. Tohle to by se měli učit.
2: To by měla být povinná četba ve školách.
1: Povinná výuka ve školách. Aby nemohl nikdo těm dětem vykládat nesmysly. Jo. Nesmysly. A je tam naraženo na spoustu věcí. Jo. Třeba hypotéky. Nikdo to neplatil. Museli to zaplatit potom ti lidé, kteří to ani nemohli užívat, ten majetek. Nikdo je té povinnosti platit hypotéku nezbavil. Přesto,
2: ano.
1: Že nastaly okolnosti, které si přímo říkali o to, aby se banky začaly zajímat o to, kde je ten majetek vlastně.
2: Ano.
1: V čích rukou.
2: To se ale nechtělo, že jo?
1: A to se nechce ani dneska slyšet, Jiří, tohleto. A dobře, bavíme se o majetku. A co ty zavraždění lidé, co ty to pochroumaný zdraví, tak čtyřletýho kluka tam zmrzačili, desetiletýho kluka zmrzačili, do čtvrtý třídy chodil. Tak tohleto by pan Hašek si mohl jako začít uvědomovat v palici, jo? Co jsi říkal, Jiří?
2: Ano. No, jenom, že měl následky na celý život, víš, ten chlapec.
1: Samozřejmě. A nebyl jediný, no. Jako takových případů bylo asi x. Jo. A navíc já tam všechna ta města a místa, o kterých se tam hovoří, tak já je znám, protože já jsem tam bydlel nedaleko, bydlel jsem tam u toho, jo. Takže vím a potvrzuju. Iša mi vyprávěla, když vozili u záchranky, když vozili ty lidi, když začala u záchranky jezdit a vozili třeba starý lidi, jak se začala vířit otázka sudet, jak se začalo mluvit o tom, že Benešovo dekrety a tak dál, kolik starých lidí, kteří tam pochopitelně v tom pohraničí si postavili domeček, zrekonstruovali domeček a tak dál, kolabovali z toho, už jenom z toho, že se v televizi a všude začalo mluvit o tom, že by se sudeťáci chtěli vrátit. Jo. Oni totiž ty sudeťáci začali jezdit, fotit si ty nemovitosti a to pravidelně jezdili a provokovali, fotili si, tady jsme bydleli, my prostě a tohleto, my si to nafotíme. Takže když někdo vykládá, že to je usmíření, a
2: tak ne, jsou to keci.
1: To jsou keci v kleci. To je salámová metoda, jak vyšitá.
2: Je to tak.
1: Umíš si to představit v dnešní době třeba? Kdyby najednou tady někdo přišel a vyhnal ty lidi, tak je logický, že postupem rozhodla, že pokud nemá existovat v pohraničí občanská válka, kdy se tam začaly navracet ty lidi, teď tam řádili vervolfové, že jo, a tak dál.
2: Prosím tě, a to bylo co za oddíly, ty vervolfové?
1: To byly záškodníci, ty chodili přes hranice na tajňačku a buď kradli dobytek, co si jako nestihli to, tak třeba vykradli stáje, odvedli si je prostě těm Němcům. Potom už to bylo jako čím dál tím horší s nima, takže někdy si vyřídili účty tak, že vyvraždili rodinu. To znamená třeba v tom někdo dostal umístěnku do pohraničí, takže třeba s rodinou se vystěhoval do nějakého místa, do nějakého stavení, dejme tomu nějaká hospodářská usedlost to byla. No a oni prostě z pomsty je tam vystříleli, jo, třeba. Když potom byli JZD, že když se začínali zakládat JZD, tak zapalovali stohy, otrávili dobytek, no prostě záškodnická činnost. Uh-huh. A pozor, to byl taky jeden z důvodů uzavření těch hranic, jo. Takže ono se pořád jako mluví o tom, že ty hranice se uzavřely kvůli našim lidem, aby nemohli utíkat na západ, ale to hermetické uzavření a to, že ty hranice byly střeženy velice, a udělali se tam ploty a tak dále, to bylo taky motivované touhletou činností těch vervolfů a těch záškodnických paret, který sem chodili, že? Dělat opravdu jako zlé. To šlo o život, jako při kontaktu s nima šlo vždycky o život. Tady nám píše Pavel. Zdravím do vysílání, jak jste probírali vybraná slova tch, tchán, tchíně, tchoř, tak na třetí místo bych dal Vystrčil.
2: Ano, souhlasíme. Tak já bych to tam zapsal, ne?
1: Ty mě tam dopiš.
2: To byl moc hezký, to byl moc hezký ten moc hezká reakce od pana posluchače.
1: Mám tady ještě hlasování, nevím, jestli k tomu bude nějaký doprovod. Když se hlasovalo v parlamentu ještě za bývalý vlády, tak jak se sudeťák profesor, jak se pochopitelně zachoval? Tak to, co nám tady pojede?
3: Dalším návrhem je návrh pana poslance Foldyny na zařazení nového bodu s názvem Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?
1: No Fiala.
3: Hlasování číslo 16 bylo přidáno.
1: No jo. Pan profesor.
2: Děkuji.
1: Takže všechno, co ohrožovalo jakkoliv nacismus, oslavování, to bylo díky tomu tenkrát, jestli si pamatuješ, jak v té Kanadě, jak přijmuli toho veterána.
2: Jo, toho SS-mana.
1: No.
2: Jo, ten SS-ák, co se tam schovával a jak ho přijali a tleskala mu celá.
1: Jo.
2: Celý ten parlament kanadský, jo, to si moc dobře, to jsem viděl dokonce, jo.
1: Jak to mají, standing ovation, ne? Pak se ukázalo, kdo to je a stálo to, myslím, předsedu vlády nebo předsedu parlamentu, ty jeden z nich odstoupil kvůli tomu, což u nás by se nemohlo stát.
2: No tak u nás
1: přesně. My nejsme tak přeci ty věli.
2: No přesně tak. My nejsme jaký princezny.
1: Nejsme jaký princezny. Přesně, no. Takže toto je současnost. Celá pětikoalice a ty poslanci, kteří tam jsou jako opozice, bojovali za ten sjezd sudeťáků. Bojovali za to, aby tady Landsmannschaft posiloval, jo. Blbeček Hašán pochopitelně musí být v proudu, no tak takových asi je.
2: Jak říká Iša, nemá v programu prostě.
1: Jo.
2: Nemá v programu.
1: Je tady k tomu rozhovor s ústavním právníkem Jaroslavem Kubou je výjimečný tím, že zde nepromlouvá politik ani komentátor, ale specialista na ústavní právo České republiky, který předkládá ucelený, logicky vystavený a normálně podložený rozbor. Kuba upozorňuje, že brněnské vystoupení sudetoněmeckého Landsmannschaftu už nelze chápat jako běžnou spolkovou akci. Účast německých ústavních činitelů a financování z veřejných zdrojů podle něj posouvají celé setkání do roviny politického aktu cizího státu na území České republiky. Politická práva jsou v České republice vyhrazena jejím občanům a podobné kroky se dotýkají samotné svrchovanosti státu. Pokud prezident nereaguje protestní notou, může být podle mezinárodního práva jeho mlčení vykládáno jako tichý souhlas s důsledky, které nelze ignorovat. Jenomže od té doby se to ještě vyvinulo a jak víme, tak nejenom, že se prezident republiky neohradil ostrou nótou, ale převzal záštitu nad tímto aktem.
2: A pozval německého kancléře, ne, myslím si ještě.
1: No jo.
2: No to je, jako to je za mě pro vás.
1: No.
2: To je prostě vlastizrada v přímým přenose normálně. Pro vás Štraněk a zdar, hotový dopo. Prostě.
1: To je jako...
2: To je jako a jako všichni z pěti koalice to stejný, jo, to úplně jako to se vůbec nebudeme bavit, jo. Jako já myslím, že ten trest smrti by měl být obnovený a tady kluci by měli opravdu se jako být s tím přísně konfrontováni, protože to fakt ne, jako.
1: No tak přečteme si ještě něco dál.
2: Jak to už se mi plaší u kladiva, takzvaně.
1: Jo, jo, jak se v Německu vypořádali s denacifikací, jo.
2: Ano, ano, to přečti, to je důležité.
1: Po válce. Německá denacifikace, která nikdy neproběhla. Proč se bývalí nacisté tak rychle vrátili k moci? V Bavorsku bylo v roce 1946 vyhozeno asi polovina středoškolských profesorů. Za dva roky byli zpátky. V roce 1949 nová SRN ukončila veškeré vyšetřování chování úředníků a vojáků za nacistické éry. A pak už to šlo rychle. V roce 1951 tvořili v Bavorsku 94% soudců a státních zástupců, 77% zaměstnanců ministerstva financí a 60% úředníků zemědělského ministerstva bývalí nacisté. To bylo v 51. roce. V roce 1952 byl každý třetí úředník ministerstva zahraničí v Bonnu členem NSDAP. V nové diplomatické službě bylo 43% diplomatů, bývalí příslušníci SS a dalších 17% sloužilo v gestapu nebo Scherheistaltu. Hans Globke, nejbližší spolupracovník kancléře Adenauera, byl autorem oficiálního komentáře k norimberským rasovým zákonům. Šéf policie v Porýní Falci Wilhelm Hauser byl Obersturmbannführer SS zodpovědný za masakry v Bělorusku. Denacifikace skončila dřív, než pořádně začala. Prý, co na to říkáme? No, to víme. Proto dneska Ukrajina a proto dneska Evropa je zaplavená a zaplevelená nacistama. A to všecko, co je zlem, které vychází z té Evropské unie, je zlo nacistické, pomlčka satanistické.
2: Ano.
1: Protože nebyla provedena očista. Deratizace nebyla provedena.
2: No, to ani v nejmenším. Bylo takový jenom na oko všechno.
1: Jo, jo, jo, jo. Tak ještě si můžeme něco tady povědět, aby jsme teda byli úplně
2: na výši.
1: Jaroslav Čvančara. Heidrichův projev o české svoloči dnes cenzurují. Prvních 20 minut můžete přeskočit. To rozhovor najdete blablabla. Radio Univerzum Čvančara Jaroslav. Parašutisté měli tady nesouhlasím, jo. Parašutisté měli vynikající výcvik, ale to je potřeba chápat v kontextu doby. Angličané poskytli to nejlepší, co bylo možné. Gabčík s Kubišem nebyli žádní žoldneři, žádní profesionální vojáci. Ani neměli možnost nastřílet stovky ostrých ran, jen několik desítek a už šli do operace. Byli to dobrovolníci, úžasní se vším všudy, kterých bychom si měli vážit, říká spisovatel a badatel Jaroslav Čvančara v rozhovoru pro pořad Rada starších. No tak já si o těch parašutistech, která osobně myslí něco jiného. Ale pojďme se podívat na ten Heidrichův projev.
2: Mm-hmm. Bude ho tam.
1: Za co nás ty Němci vlastně mají? Jo? Měli a mají, to je důležité.
2: Přesně tak.
1: Já to teda se musím přijmout nějaký cokýs. A tak. Má ho tady nebo nemá? Počkej, tady nemá. Žádost. To je rozebírá. To je rozebírá ty parašutisty. Čiče, tak... On tady ten není. Takže není já tady tam, jenom... tedy jenom ten výcuc. Jmenoval Gabčíka. No, kde se v podstatě kompil? No tak. Já si, že už nastala dva, kde se v podstatě kompiluje to, co už v podstatě bylo popsáno. Bla, bla, bla. To stejně nefunguje. Teď tady oslavujou ty parašutisty. Edito blogu Heidrichovou řeč o české svoluči vypnul jako nebezpečnou dezinformaci. Vy jste řekl, že dnes už jsou vlastně všechny fakta víceméně známá, a tak se různě přeskládávají a kompilují, a mě by zajímalo, jak vy se díváte na skutečnost, že před časem bývalý poslanec Jiří Kobza publikoval na svém blogu iDnes autentický text Heidrichova projevu při jeho nástupu do Prahy 2. října 1941. A Heidrich měl prohlásit, cituji, Čech v tomhle prostoru už nemá co pohledávat. A on, tehdy Heidrich, se nebude pokoušet předělávat tuhle českou svoloč podle staré metody na Němce. Konečné řešení české otázky zapadalo do generálplánu Ost, nacistického plánu na likvidaci, poněmčení a vysídlení 5 slovanských národů. Čechů, Poláků, Ukrajinců, Bělorusů a Rusů, kterým se měl vytvořit životní prostor německému obyvatelstvu, a editor toho blogu. Tento blog poslanci Kobzovi, tehdy ještě poslanci Kobzovi, vypnul s poukazem na to, že šíří nebezpečné dezinformace. A jelikož vy jste skutečně do těchto témat projevu Heidricha pronikl velmi hluboko, tak by mě zajímalo, jak tento spor rozsoudíte. No, tak to nemusíme. Myslím, že pan Kobza to řekl zcela pravdivě, tak, jak to bylo. A ten Heidrich to skutečně takhle prohlásil. On v překladu neřekl svoloč, ale ksindl. Český ksindl. Ty zprávy, které docházely v říjnu 1941 do Londýna, ať už kurýrní cestou, nebo si mohli naši vojáci a jejich představitelé přečíst v denním tisku protektorátním, kde okamžitě u nás v ruzinských kasárnách byli vražděni nejlepší příslušníci naší prvorepublikové armády, generálové, plukovníci, majoři, často bývalí kamarádi z vojenské akademie. Tehdy vzniklo biblické oko za oko, takhle to nenecháme. Dokonce oko za oko je napsáno v prvním dokumentu z 3. října 1941 od plukovníka generálního štábu Františka Moravce, který připravil tedy operaci Anthropoid, i když do ní zprvu nebyl zařazen Kubiš, to až po několika dnech potom, co se Svoboda zranil. Ještě štěstí, že tedy jaksi nebyli vysláni k 28. říjnu jako gesto, ale vyšlo to tedy pak až na ten prosinec 41, aby se mohli lépe připravit. No to se teda připravili. No nic, to je nutno si připomínat. Němec zůstane Němcem, Čech zůstane Čechem. Tedy nadčlověk zůstane nadčlověkem a ksindl zůstane ksindlem. Takhle to oni berou, takhle to chápou. Není co k tomu jako dodat. No Jiří, ano. Asi změníme téma. Chceš se k tomu vyjádřit? Jo.
2: Prosím tě, já bych musel použít hodně odborných výrazů k tomu, takže asi půjdeme dál. Já s tebou v plném rozsahu souhlasím a já jsem mimochodem byl minulý týden v Německu, to už jsme si říkali, a je to furt jako stejný, takže je to tak, jak říkáš.
1: Tak. Jedna replika Vladimíra Putina to jednoznačně vystihuje. Vladimír Vladimirovič se vyjádřil. Po rozpadu Sovětského svazu jsme věřili, že se rychle začleníme do civilizovaného západního světa. Dnes se však zdá, že tam žádná civilizace není, jen úpadek.
2: To tak je?
1: No to tak je.
2: A to vlastně není ani k smíchu, to je konstatování jako jasného, to tak prostě je.
1: Ano, ale pozor. Hýbou se ledy. Takže Jsme tady. Ano, co pak?
4: Tak kdy pojedeme?
1: Až dovysílám, tak pojedeme, jo?
4: Já už nemůžu se dočkat.
1: Já to vidím, že se nemůžeš dočkat. Já to dokonce na tobě cítím a je to patrné. Co, Eli? Ale ty to vydržíš, že jo?
4: Ne, nevydržím.
1: Ne.
4: Tak mi něco, co je to tohle?
1: Tak mi něco namaluj, jo?
4: Ne, já něco vytvářím.
1: Tak, od roku 2028 chce Brusel zavést speciální daň pro firmy, kterou by odváděly přímo Evropské unii. Tyto daně by samozřejmě měly velmi vážný dopad na konkurenceschopnost. Firmy budou nuceny zdražit, což logicky povede ke snížení zisků. I když mají některé země výhrady, lze předpokládat, že do doby, než se rozpočet schválí, což by mělo být nejpozději příští rok, si Evropská unie daně prosadí. Podle návrhu Evropské komise by se měly speciální daně, které by šly rovnou do rozpočtu Evropské unie, dotýkat prozatím velkých společností. Otázka se týká příštího dlouhodobého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Evropská komise uvádí, že návrh rozpočtu činí téměř 2000 miliard eur, tedy 2 biliony eur. Komise chce financovat zvýšený rozpočet prostřednictvím několika nových takzvaných vlastních zdrojů. Příjmy by byly do rozpočtu Evropské unie směřovány prostřednictvím vyhrazených zdrojů příjmů, místo aby pocházely pouze z pravidelných příspěvků členských států do Evropské unie. Nejkontroverznější návrh komise se týká nového členského poplatku Evropské unie pro velké společnosti. Podle modelu by společnosti s ročním čistým obratem přes 100 milionů eur platili mezi 100 až 750 tisíci eur ročně, v závislosti na velikosti společnosti. Návrh se vztahuje na společnosti, které jsou daňovými rezidenty v Evropské unii, stejně jako na některé stálé provozovny v unii. Kritici mimo jiné namítají, že Evropská komise zakládá poplatek na obratu, nikoli na zisku. Společnosti s velkými příjmy, ale nízkými maržemi, tak mohou být zasaženy více než ziskovější společnosti. Návrh se setkává s odporem například ve Švédsku, Německu a Nizozemsku. Tyto země prozatím tuto část balíčku odmítly. Jde vesměs o země, které jsou již nyní velmi tvrdě postiženy bruselskými regulacemi. Firemní poplatek je jen část balíčku. Evropská komise chce také část příjmů z obchodování s emisemi klimatických cel, daní z alkoholu a tabáku a daní z elektronického odpadu směřovat přímo do rozpočtu Evropské unie. Pro evropské firmy by daně Evropské unie tohoto typu znamenaly, že náklady nebudou přímo spojeny se ziskem. Společnosti s vysokými tržbami, ale nízkými maržemi, tak mohou být ovlivněny více než společnosti s vysokou ziskovostí. Kritika návrhu se tedy týká jak úrovně zdanění, tak i toho, že Evropská unie získává více nezávislého financování. Zastánce nových daní Evropské unie tvrdí, že Evropská unie potřebuje více společných příjmů, protože náklady na obranu, zelenou transformaci a splácení covidového fondu rostou. Odpůrci naopak varují, že rozhodnutí přesouvají větší ekonomickou moc z členských států na úroveň Evropské unie. Evropská komise doufá, že prostřednictvím nových programů získá přibližně 65 miliard eur ročně. Tato změna by posílila vlastní financování Bruselu a snížila závislost na tradičních národních členských poplatcích. Na druhou stranu se tím sníží příjmy jednotlivých národních států z těch daní, jejichž část půjde automaticky nenasytné Evropské unii. Pokud bude stanovisko Evropské komise přijato, znamenalo by to nový poplatek Evropské unii i pro naše firmy. Jak se k tomuto šílenému návrhu staví naše vláda, je zatím nejasné. Lze jen doufat, že těch vlád, které Evropská unie zpracuje v úvozovkách, aby souhlasili, nebude většina. Každopádně je toto vydírání ze strany Bruselu další pádný důvod pro Brexit. Jiříku, co ty na to?
2: No to je jako, neuvěřitelný, jo, prostě. Já jsem jedním dechem to samozřejmě poslouchal. To je, no to je ten fašismus v praxi v podstatě.
1: Tak by potřebuje financování, to víš, jo?
2: No, no jasně, no, tak jako, jo, a je to zároveň to, jde to proti tomu ekonomickému rozvoji, že jo, to je dušení ekonomiky, vytahování nejenom peněz jako z daňových poplatníků ze státu, ale i vlastně druhou stranou s firem. Víc a víc. Tomu si připočtí EPBD4, ETS2 a tak dále, to je prostě...
1: No ale víš, o co jde? Oni už ani neřeší zisk, jo. Oni řeší obrat.
2: Jo.
1: To jsou... Takhle, když ta firma nemá vysoký marže a má zkrátka dobře obraty, ale je už takhle daňově zatížená, nechce jakoby zdražovat svoje produkty, tak zhyne. Takže k čemu to povede? Povede to k tomu, že budou muset zdražit. Tím, jak zdraží, tak se to dotkne těch uživatelů těch služeb. To jsou třeba telekomunikační firmy, ano. To můžou být pochopitelně banky.
2: Automobilový průmysl.
1: No všecko nosný. Je to zase pochopitelně zátěž na pohonných hmotách, zátěž na energiích, úplně na všechno. Protože toto jsou všecko velké firmy s tím velkým obratem. Jo. To bude mít ten dopad. Takže oni zase zdraží, to znamená, že to zase vytáhnou z kapes těch lidí. To je cesta do pekla, to je jasný. To znamená, že tady někde na tom se asi bude lámat chleba. Jestli ta unie přežije nebo nepřežije, jestli ty země už toho konečně budou mít dost a zavelej, nebo jestli si to ještě dál nechají líbit, to je otázka. To je jedna věc. A druhá věc, do jaké míry mohou ty země ovlivňovat utrácení těch peněz? To je taky velmi složitý. Jo. Protože oni chtějí mít peníze, ze kterých budou vyrábět sankce, navíc ještě restriktivní opatření proti těm zemím. Jo.
2: Ano.
1: Když jsem tady mluvil o tom, že banderovská nacistická chunta rozmístuje své oddíly, různé skupiny a vyzbrojuje je po celé Evropě. Víš, co je for? Kdo zaplatil ty zbraně?
2: No, daňoví poplatníci Evropské unie.
1: A proti ním to oni celé namíří. Tak jako si Židi odsouvaní do koncentráků, jak platili v podstatě druhou světovou válku, protože oni je okrádali, o jejich majetky, ano. No tak si evropští, to je stejný modus operandi, tak si evropští občané budou platit své nacistické kolaborantské pohunky, kteří je budou vychovávat pro nacisticky. Myslím, že to je dobrou cestou, ne?
2: No tak určitě, to je zalitý sluncem. To je na tisíce děkovných dopisů, že jo?
1: Ale...
2: No ne, to musí padnout, to mi řekni.
1: To je přesně to, čím hůř, tím líp, že? Protože před rozbřeskem je vždycky největší tma.
2: Ano.
1: Já bych řekl, pane profesor, není to má. Tak. Jedna dobrá zpráva, pustím si Tomia Okamuru.
5: Tak. Milé dámy a pánové, mám pro vás dobrou zprávu. Naše vláda se rozhodla tento týden, že už nebudeme zpracovávat každoroční zprávu o připravenosti České republiky k přijetí eura. Tuto zprávu neustále zpracovávala každý rok minulá Fialova vláda. My už to nepotřebujeme, protože naše vláda nepřijme euro. My nechceme euro, my chceme českou korunu. Tak nám prosím držte palce a doufám, že tuto zprávu uvítáte také.
1: Dobrá zpráva na vše.
2: No jasně, no. Tak kéž by to bylo, protože my stejně ve stanovách v té smlouvě podepsané v roce 2004 my tam závazně to euro máme stejně. Jo, takže já jsem zvědavý. Já doufám, že to jako neprojde.
1: Mm-hmm.
2: To euro.
1: Mám tady hodně zajímavou nějakou Ilonu Švihlíkovou.
2: No tak to tam dej určitě.
1: No tak to já to tam určitě dám, jo.
2: No tak to tam, Ilonku tam dej, ta taky nakládá jak starý grindáš.
1: No,
2: poslíš. Ta taky ví, kudy běží zajíc.

0: argument.
1: Hraje nám to, nebo nehraje?
0: Hraje. To asi neslyšíš celý.
2: Dobrý den, je tu další glosář a neb ohlédnutí nad uplynulým týdnem. Z hlediska světového dění bezesporu dominoval summit Spojené státy Čína, kdy se velká americká delegace vypravila do Číny za čínským prezidentem Xi Jinpingem. Ten summit se mimo jiné zapíše do dějin tím, že ty substantivní věci se psaly před jeho konáním a méně po něm. Nepřinesl žádná bombastická prohlášení amerického prezidenta. To je možná dobře. A zdá se, že tu nejsou ani velké hmatatelné výstupy. Jak už jsem zmínila, americký prezident vzal sebou celou korporátní elitu. Počínajíc Teslou a konče BlackRockem. Je možné se chytat zmínek o dodávkách Boeingu či Soji, ale asi důležitější bylo to, co prohlásil Jeffrey Sachs, tedy že to bylo kultivované jednání trvající 2 dny a že Trump uvedl, když teda on nám uvádí věci, že by znovu zvážil prodej zbraní Tajvanu. Čína dala jasně najevo, jak červená linie to pro ní je. Ale to Rusko u Ukrajiny dávalo najevo taky. Když jsme u Ruska, v českém tisku se množí řada zpráv o tom, jak zle se Rusko vede. Ekonomicky, politicky, vojensky. No, řadu těch věcí čteme už mnoho let, někdy i desítky let. Stejně tak, jako Čína se zhroutí pod náporem dluhu z nemovitostí, ku podivu tuhle zprávu moc nenajdeme u Spojených států a jejich bublin, které pravidelně vyrábějí. Nicméně platí, takhle si Rusko dál vést nemůže. Tam se musí něco stát a já mám pocit, že se to stane relativně brzy. V EU by se také mělo něco stát, ale tam v tom moc nedoufám. Ursula je pod kritikou za to, že je prý autoritářská a že se EU nedostatečně poučila z krizového vývoje a Bůh ví, co dalšího se ještě objeví. Ale já mám pocit, že Ursula se od své mentorky Angely Merkelové, protože právě Merkelová ji vybrala na tuhle funkci, naučila jednu věc, a to dokonale. Vysedět problémy a setrvat do poslední chvíle. A zanechat za sebou megaspoušť, což se paní Merkelové s Německem opravdu povedlo. V průzkumech vede AFD, a to nejen v Sasku-Anhaltsku, kde se mohou odehrát velmi důležité volby, již v září, ale dokonce i v celém Německu. Merz je navíc rekordně neoblíbený kancléř, ale taky si myslím, že vydrží. Stejně jako Macron a všichni ti další, protože chobotnice Deep State je strašně silná a ku podivu je ve velmi silné formě i v České republice. Destrukce lidí na zakázku stále probíhá a nová vláda není schopná a nejspíš ani ochotná proti tomu českému Deep State podniknout rázné kroky. Což znamená mimo jiné ta takzvaná svobodná média. Když jsme u těch médií, Pepe Escobar, výborný novinář z globálního jihu, prohlásil totéž, co já před několika měsíci. BRICS je mrtev. Sešli se zahraniční ministři BRICS a samozřejmě žádná deklarace, protože Irán na straně jedné a Spojené arabské emiráty na straně druhé. Ty Spojené arabské emiráty, které tak uctivě a radostně spolupracovaly s Izraelem a jeho tajnými službami a Izrael to velmi radostně dal najevo. No a teď proti ním stojí celý arabský poloostrov. BRICS byl zajímavý pokus, ale je po něm. On ten projekt taky vyžadoval silné a rozhodné Rusko a to v tuhle chvíli není ani jedno, protože se na Ukrajině tučí v kruhu. A jsou jenom dvě možnosti. Když to nejde politickou dohodou, a to je patrné, že to nejde a nejspíš ani nepůjde, tak vy víte sami, jaký dvě ty možnosti jsou. Někdy si říkám, že komentovat českou politickou scénu lze už jenom pod prášky. Obdivuji Tomase Kulirakise, jak to dobře zvládá. Navíc si uvědomuji, kdo proti němu v tom studiu často sedí. Tak tu máme samozřejmě sudeťáky, který jejich sjezd už se blíží. Je dobře, že tohle téma se podařilo dostat do médií. To, že se hlavní proud chová jako kolaborant se svatováclavskou orlicí, není nic překvapivého. Tam jsou koncentrováni lidé, kteří tenhle národ nenávidí. Myslím, že esencí toho je, když si vzpomenete na takový nějaký pofiderní výzkum, který ukazoval, že my Češi jsme samozřejmě Slované, ale že tam je i hodně německý vliv. Pamatuju si lidovce, jak z toho byli nadšeni, že oni nejsou žádní ty prašiví Rusáci. Ale ty Němci, ty Němci s těma krásnýma dějinama plnýma plynových komor. Ano, tenhle element je tu prostě silný a cítí se být na koni. Opakuji znova, všechna mainstreamová média by si měli tu svatováclavskou orlici přepnout, jsou s nimi. Ale není to překvapivé, tahle skupina prostě prochází českými dějinami. Vzpomeňte si třeba na vynikající seriál FL Věk, když jsme u těch médií, to se ještě točily kvalitní věci, a ne blbé detektivky jako dneska. Mimochodem, ty blbé detektivky platíte z těch takzvaných poplatků spíše daně. Důležité je, kdo se proti těmhle kolaborantům postaví, kolik těch lidí bude, jak budou dál pracovat. Znovu bych tu ráda vyzdvihla práci Inovace republiky a Robina Čumpelíka osobně a jeho nasazení vydá za víc než prohlášení poslanecké sněmovny, kdy se velká část vlády tváří, že tu vlastně žádní sudeťáci ani nebudou a pokud ano, je jim to jedno, protože oni musí řešit tu operativu, která je tak strašně důležitá. Dluhopisy republiky aspoň patří těm lepším návrhům, které z vlády vycházejí. Je rozumné chtít posílit držbu dluhů domácími občany, domácími rezidenty. Inflace jde nahoru a já jsem zvědavá, jak bude pan Havlíček vykládat o tom, že oni mají v modelu nárůst o 1% bod. Ale když jste, přátelé, dobře ukotvení, jak by řekla paní ministryně financí, tak je úplně jedno, že se vůbec neorientujete v tom, co se ve světě děje. Hlavně, že stojíte aspoň chvíli na té správné straně. A abychom tam stáli, o to se postará pan Landovský a budeme pevní jako skála, jak by řekl Vojin Jasánek. Těšte se na nový glosář zase za týden.
3: No, já jsem přemýšlel o Švihlíkový, o Ilodě Švihlíkový jsem přemýšlel ve chvíli, kdy se rozhodla, že opustí sněmovnu. Jo? Mm-hmm. Tomu jsem moc nerozuměl. Jako. Tady z toho je vidět, že ona prostě jako týhle vládě nefandí.
4: Jo, to jde vidět. No. Je tam takový patos a despekt. A asi si něco udělali, si myslím. Jo, že nebo je to čistý.
3: No, já si myslím, že ona někam mířila na nějaký post a nebylo jí dopřáno. Takže teďko je taková kousavá. Už vůbec
4: kakysela, no trochu.
3: No a už

0: Já toho mám zase tady víc, jo, ale já dám souhrn toho zásadního, co se stalo teďka na tom oficiální státní návštěvě Vladimíra Putina v Číně 19 až 20 teďka v květnu. To
1: Tak promiň,
0: znamená.
1: já tě ještě zastavím, ještě vydrž.
0: Jo, no, jo.
1: Protože tam byla zmíněna návštěva a to není samo sebou, že po návštěvě, po dvoudenní návštěvě Trumpa v Číně, tam hned jakoby dojechal Vladimír Vladimirovič, jo. Čili to je potřeba také umět číst, to, co se stalo.
0: Ano, to není náhoda.
1: To není náhoda a hlavně to, co se odehrálo za ty dva dny pobytu Trumpa. Trump o tam teď odjel jak spráskaný pes. Myslím si, že jeho představa o tom, že
0: si dupne a bude
1: že si dupne
0: podle něho.
1: A že věnuje Tajvan Číně. Čína nepotřeba, aby Amerika věnovala Tajvan. Ona si ho prostě, když bude chtít, jak si ho veme. A to bylo o Hormuzu. Já si myslím, že on tam přijel hlavně kvůli tomu, aby se odblokoval Hormuz. No a protože ví se, že Čína má silný vliv a silně podporuje Irán, no tak vyzýval, podle mýho chtěl rozvrátit vztah mezi Čínou a Ruskem,
0: ano,
1: protože víceméně
0: určitě.
1: Indie je zaměstnaná sama sebou, takže rozvrátit, že by Čína vycouvala z Hormuzu, nechala v tom Rusko a Severní Koreu a Irán samotný, že by Čína dostala Tajvan, ale on prostě nechápe, že Čína nejsou prodejní Arabové, vyčuraní Turci nebo vysmažený Ukrajinci. Jo. Prostě to je jiná kategorie. Čili
0: přesně tak.
1: Myslím si, že moc nepochodil. A přijíždí Vladimír Vladimirovič, ovace ceremonie neskutečná, já jsem to celý sledoval, bylo to moc pěkný.
0: Ano.
1: A bylo vidět, a já tady případně mám i celý uvítací rozhovor, jo. A tam z toho jde taková vřelost, taková upřímnost, která se normálně...
0: A provázání jako... toho hlubokého vztahu. Já to tady budu číst, jo, protože...
1: Máš slovo, už je dám slovo. Tak.
0: Takže ruský prezident Vladimír Putin uskutečnil návštěvu ve dnech 19 až 20 květen 2026. Byla to dvoudenní oficiální státní návštěva Čínské lidové republiky na oficiální pozvání čínského prezidenta. Takže to nebylo, že někdo by brečel a volal, můžu k tobě přijet. To bylo oficiální pozvání. Návštěva proběhla pouhých několik dní po státní návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu, což jí dávalo zvláštní geopolitický kontext. Návštěva vyvrcholila podpisem více než 40 mezivládních a korporátních dohod a smluv mezi dvěma zeměmi. Symbolicky se rok 2026 stal mimořádně významným, protože si připomíná 30. výročí čínsko-ruského strategického partnerství, 25. výročí smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, jejíž platnost byla při této návštěvě prodloužena. Tak, k klíčovým dokumentům a deklaracím. Tak, společná deklarace o multipolárním světě. Nejvýznamnějším politickým výstupem návštěvy je podepsání deklarace o vzniku multipolárního světa, o novém typu mezinárodních vztahů. Jde o 47-stránkový politický dokument, jak to popsal poradce prezidenta Jurij Ušenkov. Klíčové body deklarace. Odsouzení hegemonismu, jednostranných sankcí a vnějšího zasahování do suverenity státu. Podpora suverenity a nezasahování do vnitřních záležitostí. Závazek k budování mezinárodního pořádku založené na rovnosti a mezinárodním právu. Kritika amerického projektu protiraketové obrany Golden Dome jako hrozby pro strategickou stabilitu a označení rozhodnutí USA nechat vypršet smlouvu New Start v roce 2026 za velmi nezodpovědné. Nevím, co je teda smlouva New Start, jo, ale to potom si dohledáme.
1: To se týká jaderných zbraní.
0: Aha, dobře. Xi Jinping

0: v zastřeném útoku na Spojené státy varoval před jednostrannými a hegemonistickými proudy řadícími po světě. Označil rusko-čínské vztahy za model pro vztahy mezi velmocemi. Tak, tak ekonomické obchodní dohody. Klíčová ekonomická čísla. Bilaterální obchod v roce 25 mezi těmito zeměmi byla 240 miliard amerických dolarů. Ale bylo to samozřejmě v národních měnách. Růst obchodu v prvním čtvrtletí 26 je 19,7% v prvním čtvrtletí. Růst ruského exportu ropy do Číny plus 35% v prvních čtyřech měsících 2026. Bilaterální obchod za leden až duben je 85,24 miliardy amerických dolarů v tom přepočtu. Projekce za rok 2026 260 miliard amerických dolarů. Klíčovým průlomem je, že téměř 100% bilaterálních transakcí mezi Ruskem a Čínou nyní se vypořádává v rublech a v juanech. Tak, klíčové strategické spolupráce, hospodářské, energetika, ropa, plyn, LNG, jaderná energie, vodík, doprava, železnice, přístavy, severní mořská cesta, mosty a tak dále. Průmysl, věda a technologie, vesmír, zemědělství, finance a humanitární. Tak. Dále stěžejní projekt plynovod, síla Sibiře 2. Je to stěžejní projekt. Parametry toho projektu jsou délka 2600 kilometrů, kapacita až 50 miliard kubíků zemního plynu ročně. Trasa je z jamalské ložisky přes Mongolsko do Číny. Předpokládané zprovoznění v roce 2034. Tak. Strategická bezpečnostní spolupráce, to znamená silné prohloubení vojensko-strategické koordinace. Společné prohlášení obsahuje závazky k prohloubení vojenské důvěry, rozšíření společných cvičení Pacifik, Antarktida, Východní moře, koordinované letecké a námořní hlídky, spolupráce v boji proti terorismu a kyberzločinu a společné strategické bombardovací hlídky. Postoje k mezinárodním krizím. K Iránu a Blízkému východu. Obě země odsoudily americko-izraelské útoky na Irán. Xi Jinping zdůraznil, že další nepřátelství na Blízkém východě jsou velmi nežádoucí. Volání po komplexním příměří jako nejvyšší naléhavosti a společná podpora Ruska a Číny pro palestinskou státnost. Tak potom je tady železniční a logistika z pohledu infrastruktury. Dohody pokrývají energetiku, jadernou energii a vybudování nové přeshraniční železnice. Druhá železniční trať v koridoru Zabajkalsk a Manžuria. Tak, více než 70% železniční dopravy Čína a Evropa nyní prochází přes Rusko. To je srandovní. Tak, pak jsou tady další, to je zajímavý. Humanitární a vzdělávací spolupráce. Roky vzdělávání 26 až 27. Slavnostně byly zahájeny roky čínsko-ruské pro vzdělávání, aktuální stav vzájemné vzdělávací výměny. Ruština se vyučuje více než na 200 univerzitách a 125 školách v Číně. 66 tisíc čínských studentů se v Rusku učí ruštinu, 20 tisíc ruských studentů studuje čínštinu v Číně. Funguje 15 mezi univerzitních asociací. Vznikl bezvízový styk a cestování. Bezvízový režim mezi Ruskem a Čínou byl prodloužen do konce roku 2027. Tak a nyní k přesahu pro BRICS. BRICS jako institucionální rámec dohod. Putin uvedl, že deklarace odráží společný přístup Ruska a Číny k mezinárodním otázkám. Uvedl, že Moskva v Pekingu bude pokračovat v úzké koordinaci prostřednictvím multilaterálních formátů, včetně BRICS, Šanghajské organizace spolupráce G20, WTO, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Nové rozvojové banky. Poslední finanční posílení finanční architektury BRICS, 99% transakcí Číno-Ruska v lokálních měnách, validuje cíl z kazaňské deklarace v roce 2024, vytvoření paralelní architektury vůči SWIFTu a dolaru, podpora BRICS Cross-Border Payment Initiative a BRICS Clear, a rozšiřování principu transakce se třetími zeměmi BRICS. Tak. Strategický rámec, koordinace, jo. Už víme termín pro summit BRICS v Indii, takže koordinace pro summit BRICS v Novém Dýlí. Putin se zúčastní summitu v BRICS v Novém Dýlí 12 až 13. září 2026. Tato bilaterální schůzka představuje přípravnou koordinaci pozic s indickým předsednictvím s tématem Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. To znamená budování inovací, spolupráce a sustainability je... Ježišmarja, teď si nemůžu vzpomínat na to české slovo. Jakože hospodaříš jako s rozumem v podstatě. Udržitelnost jsem si nemohl vzpomínat.
1: Udržitelný rozvoj.
0: Udržitelný rozvoj, přesně tak. No a strategický rámec pro multipolární svět, společné prohlášení artikuluje vizi, která se prolíná s aktivitami BRICS+. Reforma globálního řízení, to znamená Spojené národy, WTO, to je ta globální, WTO je Světová zdravotnická organizace.
1: Ne, WTO, WHO je zdravotnická.
0: Jo, WHO a WTO je, WTO je co teda v tom případě?
1: WTO je právě finance, přesun financí.
0: Jo, ne? Takže tady je, jo, počkej, já jsem to tady totiž někde měl. No to je někde bylo. Já to pak. Mezinárodní měnový fond, Světová banka, posílení role Nové rozvojové banky, podpora obecně globálního jihu, spojení Euroasijské hospodářské unie s iniciativou PAS a Stezka. To znamená, to je doprava v rámci toho euroasijského kontinentu nebo rusko-asijského kontinentu. A alternativní systémy na mezinárodní řízení nezávislé na západních institucích. Tam je velký důraz na to. Tak. A teď je tady porovnání. Porovnání kontrast s návštěvou Trumpa. Trumpová návštěva nevyprodukovala žádné společné prohlášení, společnou tiskovou konferenci ani oznámení komplexního rámce spolupráce. Nebyly podepsány žádné veřejné oznámené velké dohody a spolupráce ani rozsáhlé strategické dokumenty. Návštěva Trumpa. Podepsaných dokumentů 0 strategických, návštěva Putina 40+. Společné prohlášení neexistuje. Trumpové z návštěvy Putina, ano, společné prohlášení má oficiálně 47 stran. Společná tisková konference, ne, po návštěvě Putina, ano. Rámec dlouhodobé spolupráce Trump, ne, Putin, plán až do roku 2030. Jako, že ten plán kontinuálně se plní až do roku 2030, je tam další milník. Doprovod 20 CEO, to znamená 20 jednatelů nadnárodních firem, návštěva Putina 5 vicepremiérů, 8 ministrů a hlavní státní korporace. Obchod USA-Čína klesl o téměř 50 miliard amerických dolarů, bilaterální obchod se snížil o 16,6 10% a meziročně klesl na 128,68 miliard amerických dolarů v prvním čtvrtletí 2026. Naproti tomu obchod Čína-Rusko dosáhl v prvních čtyřech měsících hodnoty 85 miliard dolarů, což je nárůst o 19,7%. Takže to je asi tak, ono je to tady ještě tak jako jako zhrnutý, ale v podstatě jsem řekl to nejdůležitější.
1: Děkuju za upozornění, píše Monika, teď jsme se ustřelili. Švihlíková nebyla ve sněmovně, ona kandidovala za komunisty a nedostala se do sněmovny. Ta, co odešla, to je Šichtařová, Markéta.
0: Jo, to je Šichtařová, ale s tou Švihlíkovou máš pravdu, protože ona měla být přece poradce Babiše a tam vznikly nějaké jako dohody mezinárodní, nebo teda, tam vznikly nějaké dohody na pozadí a pak se to látlo a pak to nějak jako vyšumělo. Takže to si myslím, že bude ten problém, proč ona byla tak jedovatá.
1: Ano, přesně tak. Jo. Tak, teďko k tomu, co zaznělo.
0: Děkujem za od Monice za to.
1: Rozhodně, Švihlík. Švihlíkový vyjádření, že silné Rusko. To se uvidí teďko v krátké době. To nejdůležitější asi ze všeho, co se projednávalo v Číně, byla věc, kdy Rusko musí už udeřit na evropský stát některý. Byla to taková výstraha, už jsem tady o tom mluvil, ale bude to. A stabilní Čína. Já si neumím představit, jestli ještě něco by mohlo být stabilnější než Čína.
0: No přesně, jako to, když si toto přečteš, tak jako vem, jako rozhodné Rusko, strategické Rusko a stabilní Čína, jo, to je prostě, to je přesně to, co ona chtěla, aby to bylo vidět, a to je přesně to, co jsem četl, jo. A já vycházím
1: z
0: oficiálních zdrojů, jo, a já tady mám ještě citovaný i zdroje CNN, jo, třeba, jako západní média, jo, to jsem četl jako kompilaci západních a východních médií, dohromady.
1: A tak jako myslíš si, že naše média jako zapomněla psát, nebo?
0: Já nevím, no tak jako, já jsem mu řekl, ať mi udělá, chápeš, oni podepsali 40 plus dokumentů strategických o mezinárodní spolupráci, jo, mezi dvěma největšíma zeměma na světě, jo. Jestli si někdo myslí, že to není akt stability a rozhodnosti, tak nevím už by, co by mělo jako být, jo.
1: Tak, no nic, já to odlehčím. Přátelé, to je dost, že se vám tam mehnula naše maskot, naše maličká redaktorka, doktorka Zorka Horká. Pozdravujte ji, prosím, od posluchačů. Eliško, mám tě pozdravovat od posluchačů? Co?
0: Já tady mám taky malýho moderátora. Už.
1: Protože se moc neprojevuje. To víš, naše moderátorka, ta byla opravdu slyšet úplně od malička. Ty držíš Štěpánka trošku jakoby dál od mikrofonu.
0: Já ho držím u huby, tak to je.
1: Chudák. víš co? Já nevím, jako kam je, odkud čerpáš Vyhlíková, jo. Nevím, kde bere ty informace, ale ona vlastně řekla to, co by si ten Západ strašně přál. Možná, že trošku jakoby čerpá z Institutu Václava Klause, nebo nevím, jestli tam se množí tyhle ty věci, ale já opravdu nevím, jak by měla vypadat ta země, aby teda byla přesvědčivější.
0: No právě, proto mi to neleze do hlavy, že něco takového řekla. Skoro ona, která ona sleduje zahraniční média, má obrovský přehled.
1: No právě.
0: Nevím, asi se ženem, já neděle najdu telefon a zavolám jí, že to není možný. Paní Švihlíková, to se nějak musela.
1: Brix je mrtvý.
0: Brix právě, že nebyl nikdy živější, jako. Chápeš? Když dvě hlavní mocnosti jako připravují...
1: Celý Hormuz je akcí BRICSu, jako.
0: No jasně.
1: Jestli to jako ona nechápe, tak já už nevím. No ale budiš, tak respektujme její názor. My máme jiný, svěží, řekl bych, a nenecháme...
0: Svěží vítr z hor.
1: Nenecháme naše posluchače na pochybách. Pokud, přátelé, vám je divné, že zlato neroste nějak jako dynamicky, tak nezoufejte všeho do času. Teď se vyprodává papír, takže manipulujou. To chvilku potrvá. A potom se vlastně to, co teďko zadržujou jako růst ceny, to potom už nemají čím zabrzdit, takže to potom se provalí. Takže ne, držte pozice, držte kovy, no a přijde čas, kdy z těch kovů budete moct skočit někam jinam.
0: Klidně si přikupte, protože cena je příznivá, ještě tak bych doplnil.
1: No, je to absurdní, jo, protože když ta cena byla 1200, tak lidi čekali, až to začne fungovat. Když byla 2000, tak říkali, no my si počkáme, jestli to nezlevní. No a teď se budou radovat prostě z takovýhle petardy, no tak jako... Ale pořád je to méně, než to bylo. Jiří, pojď se rozloučit.
0: No, já děkuju za pozornost všem posluchačům. Mějte se krásně, mějte hezký víkend, doufám, že budete mít krásný počasí. No a budu se těšit na další vysílání, kde probereme určitě za ten týden se nám zase namane hodně témat, který budeme potřebovat probrat. Takže mějte se krásně, budu se těšit.
1: Ty se budeš těšit. A já musím ještě vybrat nějakou písničku. Tak si držím palce, protože...
0: Tak tam pusť, jsem prý blázen jen, mám-li žít po svém.
1: Jo, to by se ti líbilo, jsem prý blázen jen. No, napadá mě tady spousta jako zajímavých věcí, ale to, co bych jako pustil, to asi na to ještě není doba.
0: Jako rozumím.
1: No možná tohleto. Takže, mějte se krásně, přátelé, za chvilku si vás převezme Helenka, no a pochopitelně bude následovat další pořadování. Takže to je tady od nás z Midgardu všechno. Mějte krásný víkend a uslyšíme se teda zítra. Zítra, nezapomeňte, budu mít pro vás pěkný rozhovor. A naopak v pondělí. Takže jo, Jiří, děkuji ti, že jsi byl se mnou, děkuji ti za to, že jsi přines zajímavé informace, že jsi zareagoval velmi, velmi kvalitně na některé věci, no a že jsi si těch informací pro nás tolik nachystal. Mějte se fajn a od mikrofonu společně s Jiřím se teďko loučí i Petr Václav.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
1: pro vás. Dobrý večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste se těšili na dnešní pátek, který je předzvěstí víkendu, ale především setkáním s VK a Vítkem. Jsem ráda, že jste si i dnes naladili svobodný vysílač Studio Helen, odkud právě vysíláme Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořád, kde, jak víte, má hlavní slovo pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News a otázky Vítka z Tapin Rádia. Přeji zajímavý večer, ničím nerušený poslech a tady je první pecka, která u vás zabodovala. Novinka kapely Abba Yaga, Kartářka.

0: Pokračovat budeme písničkou na přání Tomáše a Edity z Pardubic, kteří chtějí zahrát slovenskou poprokovou skupinu No Name a jejich Elity.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo.
1: Ahoj Jelenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Android News. Jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali. Jsme tady relativně brzo ve srovnání tedy s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápilo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak jste na to od nás zvyklí. Nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně tebe VK, hlavně tebe VK, šéf redaktor Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jenom tak pro formu. Ahoj VK.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, se domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, propereme, takže já vám přijdu krásný poslech.
1: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout ani se tomu vyhnout nechceme, sjezd sudet německého Landsmannschaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudetoněmeckého Landsmannschaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna Alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno. Nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Explozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017, co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
2: No v roce 2017 samozřejmě a nejenom v roce 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok, byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví, nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím, jakože odsuď podsuď a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo, Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už jim nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet, no a aby státní společnost, těžební státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama, potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační, přitom jsme pouze na to upozornili. Zdůraznil, jenom jsme upozornili, nikdo neupozornil, my jsme upozornili, jo, že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá a potom to bude a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských Panenských ostrovech. To jsme zjistili. A za to nám nasadili psí hlavu, že jsme si to dovolili zjistit. Že nikdo jiný to že tehdejší vláda ČSSD, že v podstatě uzavírá smlouvy se schránkovou společností. Nikdo nebyl tehdy ochotný s tím jít ven. Jenom Aeronet. Nikdo jiný. Chápete? Tehdy. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili. Jakože nikdo přitom nemohl říct, že to není pravda. Protože to byla pravda. Schránková společnost, končící až na britských Panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít smlouvu o těžbě cínoveckého litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla tam mimořádná schůze ve sněmovně a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal 100x tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku NATO ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme, státní firma prodá se a ty peníze, které se utrží, tak se budou dávat do zbrojení. Ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků anebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že to je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo, ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše, jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v Explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej Explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi Explozie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná, možná ano, možná ne. No a už dneska prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení Explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovsky roste, který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Prodávat, říká se tomu prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČES je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. By jsme spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, Explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, Explozia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu, pravicovou, nebo takto, nebyli pravicoví nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat Explozi, jeden z nejvýnosnějších zbrojařských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy, aby se tím jako naplnila kvóta a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě? Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat. Ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu nakoupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma. Stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne. Může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma mu tom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní, stát. Ten, který nakupuje. A soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část jde samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO, tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřujou tu obrovskou kauzu okolo Mindiče, okolo Jarmaka, okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. Jo, nějakou strašně drahou nemocnici. Potřebujeme peníze. Nebo by řekl takhle. My potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano. Ale pro boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je... Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení, tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť... Ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, i už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy nejsou

a tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20% aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádech nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě a já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku, neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, to jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, teď to je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekýna, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že přijala Česká republika. Banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu od pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla. Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš jakožto politik dokáže být prorusky i protiruský. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je businessman. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá.
že jako na soustru, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá ostra. A tohleto je

0: Jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, bude mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové? Možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice a snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličními partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. Ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal, nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, to je samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem mu tam hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro tohle jsme nehlasovali, tohle jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka, v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobný potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině. Bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkalo. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry prostě, že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka. Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě, to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosia a Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. To, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný. SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo. Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. Tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete v Babišově vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli že jo, dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář, má příliš mnoho co ztratit. A proto je vydíratelný, proto je ovladatelný, proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou by bylo, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být, protože zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přes ně prošlo. Kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně důd proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. To mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že? To by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že jo? Když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před roku 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou něco nezvládnou, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace. Ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché. Samozřejmě, takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady převezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se z ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohli vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice a jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu a svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strujcem, konec konců každý má šanci zopakovat osud ČSSD. Úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 2043, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
1: Oni zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel Zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky? Jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety. To my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupim a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyskytuje a to je to hlavní.
0: No, protože postupem samozřejmě byla dohoda vítězných mocností a to by se muselo říct, které mocnosti to byly a kdyby se řekli všechny, tak by dneska v dnešní době v Praze a v celé Evropské unii popadaly hodiny ze zdi ve chvíli, kdy to jméno jedno z těch vítězných mocností by se řeklo.
1: To jsem na to trošku mířil, no.
0: No, přesně, to znamená, proto se o té postupy mi nemluví a to je všechno proces samozřejmě revizionismu a revanšismu. A také systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus, tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, bylo nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu popření času se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jo, budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, kteří nebyli tak špatní, o těch SSácích, že kdo byl špatný, to byli ti bolševici, to byli ti rusáci, že jo, to byli oni. Nebo Sověti, oni už ani Sověti neříkají, protože to už oni, že Sověti, to byl Sovětský svaz a Sověti byli i Ukrajinci, že? Ajaj, to není košer. Dneska už se Sovětama moc ne. Rusové, ano, to ano, ale Sověti už ne. To znamená, proti ním samozřejmě je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zautočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo. Takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery. To znamená, ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíčci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména z tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne, už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou, že jo, v Brně. V Brnu. Chápete? Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní, fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, kde, a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že jo, umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto to, co se děje okolo sudetoněmeckého landsmanšaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte. V tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro landsmanšaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni je tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil. Pan Tajvan, že jo. Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec. Nějaký takový, kdo vidí. A kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbíru, že jo, měli tam chlást, že jo, veselý. Komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl. Počkejte. Za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No, to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 36 let bude z něj prezident a jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No, v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to máš, to si přehnal, že jo, s tou griotkou, to ne, to je takovej nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stát nemůže, že by nějaký náš rozvědčík, a on by řekl, počkejte, já jsem vám ještě neřekl všechno. Ten rozvědčík od soudruhu, ze čtyřky, z Prahy, že jo. Tak on udělá velkou kariéru, hádejte kde. A oni, no kde, a on, v Severoatlantické alianci. A řeknou, ale teď my nejsme v Severoatlantické alianci, my jsme teď smrhli režim, že jo, my to tady si uděláme pro nás, že jo, aby občanské fórum, aby všichni byli spokojení. A on řekne, ne. On bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A vašich Havlů by řekl, zavolal by ochranku, řekl by, tohodle blázna vyhoďte, to je magor, to mu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost. Protože většina společnosti, ta, která jako zůstane tak nějak indiferentní, tak ta se nechce prostě nějak projevovat a ani nějak nebrání těm zradikalizovaným jedincům v tom, aby prováděli ty činnosti, které provádějí. Taková je zkrátka společnost. Konec konců i ten rok 89 si neudělali lidi sami, ale musela to udělat STB za ně. Protože lidi byli spokojeni s tím, co je. Třeba nebyli spokojeni, ale nebyli prostě ochotní se nějak aktivizovat. Ten převrat museli udělat stébáci. A proto žádná změna nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit. Ze zhora. Což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vychází ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativy a alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní 3 hity. Jsou to hity na přání, do studia mi napsal Zdeněk, ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdad. Tak tady je.

0: bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj.
1: Pokračovat bude big beatová skupina Juventus s Karlem Černochem a písničkou 18 minut.
2: Nula pět, město spí, země dý.

24:15. Město spí, země dýchá.

0: 24, 25.
1: Než pustím třetí písničku, připomenu telefon do studia, kam můžete volat své dotazy. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Spiritual Quintet a jeden z jeho revolučních hitů Mlýny.

0: Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
1: Ano, ano, určitě ano.
2: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale zároveň Mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pustili Mlýnský kámen od Spirituál Quintet, taková trošku replika. Pohodě, můžeme pokračovat.
0: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě. Hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím. Zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, si pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům. A jedna paní, která měla zplnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměla ani dotknout. Jo. Tak jenom, co by mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
0: Děkujeme.
1: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale jinak
2: což
1: jako
2: bylo
1: je
2: tohle,
1: to...
2: Což bylo tohle, mimo,
1: no, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale tohle to bylo 19. jo, května a to už samozřejmě je po, to znamená, že ona, nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022, nebo 23, ten zákon by měl být zrušen. A současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana. Tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditel. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože že jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. o takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešený. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motorista, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší zprávy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie všetkých spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menovala
1: nemoc svého manžela.
4: Áno, agresívnu. Áno, to asi pasuje do toho, pán VK, čo ste hovorili, že majú zbranie na rakovinu.
1: Áno.
4: Ďalej, Thomas Messi, môj favorit a bola to legenda MAGA hnutia, ktorý bol silne pre MAGA hnutia, bol protiizraelský, tak prehral kreslo v Kentucky, kreslo v snemovne reprezentantov, pretože jeho vyzývateľ dostal 20 miliónov od AIPAC-u. Ten jeho vyzývateľ nikdy nevystúpil verejne, že čo vlastne chce, napriek tomu vyhral voľby proti Messimu. Takže Major Taylor Green hovorí, že to samozrejme sfalšovali tie voľby. A tretia dôležitá vec, Trump Jr. sa teraz bude ženiť na Bahamách a Trump starý...
1: Áno, na Bahamách, áno, áno, áno.
4: ...že sa nebude zúčastňovať na jeho sobáši, pretože má veľmi dôležitú vec vo Washingtone s Iránom. Takže asi nový útok na Irán je spadnutie. Na spadnutie. Čo vy na to, pán Meka?
0: Ďakujeme.
1: Áno, áno. Ja ďakujem za dotaz. Všechny ty informace, samozřejmě já jsem zaregistroval, co pán vyjmenoval. Ano, samozřejmě Tulsi Gabbardová odchází kvůli zákeře nemoci, najednou z ničeho nic, že jo. Velmi agresivní forma rakoviny, prostě kostní dřeně, samozřejmě leukémie. Jo, to je samozřejmě. Takže to je jasný. No a co se týče samozřejmě vyvolání, jednoznačně, a co se týče voleb Macy, ano, skončil, protože nasazené peníze od AIPACu není dovoleno. Kdokoliv se postaví proti sionistickým, prostě tak ho zničí. Oni ho zlikvidujou a má štěstí, že ho zlikvidovali jenom politicky, že prohrál volby, protože oni o něho mohli zlikvidovat jinak. Oni ho mohli oddělat pistolí na nemoc, že jo, to, co používá CIA, že jo, na infarkt, pistole na infarkt, pistole na rakovinu, oni mají na prudký rakoviny, že jo. To jsou ty kmeny, které v podstatě ta šipka vlastně vpraví do těla, velice agresivní kmen na bázi opičího viru, který nastartuje prudkou rakovinu, jo, hotovo, během 3 týdnů, hotovo. To znamená, oni nemají vůbec problém tady s těma věcma a oni chtějí za každou cenu udržet prostě křeslo amerického prezidenta, aby Izrael kontroloval amerického prezidenta. No a Trump musí udělat to, co chce Izrael, takže obnovení leteckých úderů na Irán, velmi pravděpodobné. Velmi pravděpodobné, že k tomu znova dojde, znovu vyletí ceny ropy někam do nebes, Evropa bude jezdit na koloběžkách, už brzy předpokládám, zelení tomu budou tleskat, protože že jo, zelení extrémisté, ti už to chtěli dávno, aby lidi chodili pěšky maximálně, tak se odráželi nějakými odrážedly, že jo, všichni budeme zelení a všichni se vrátíme zpátky na stromy, proto jak říkám, ty procesy zkrátka jsou vedeny tak, že Spojené státy jsou destruovány zevnitř a ta destrukce vychází samozřejmě ze svazku se sionistickým Izraelem. A vezmete si opoziční stranu, teda takto opoziční, chci říct, koaliční. Vezmete si koaliční stranu. Ta koaliční strana měla nějakého šéfa, no, čestného předsedu. že jo, motoristé. Oni se chtěli zabývat a zajímat o v podstatě jedinou věc, o zachování spalovacích motorů v Evropě. Jo? Dobrá myšlenka, jo? Založit na tady to, na tady tý bázi politickou stranu. Výborná myšlenka. Ten hlavní člověk, mu nebylo dovoleno se dostat do žádné vládní funkce ani ministerské funkce. Pan Turek může být teda spatřovaný jako tak trošku jako v vozovkách blázen nebo excentrik, že jo, že tohle to tamto rychlá jízda, rychlá auta, že jo, může být tak sledován, ale v podstatě oni tím, že ho takhle zablokovali, tak jenom potvrdili, že on je pro ně nebezpečný. On by jim rušil a on by jim narušoval jejich kruhy. To znamená jejich zelenou Green Dealovou agendu. Kdyby někdo prosazoval v Evropské unii, nějaká země Evropské unie by začala prosazovat fosilní paliva, fosilní auta. Proto nebylo dovoleno. No a pan Macinka, ten se o automobilismus moc nezajímá. Ten se zajímá o Izrael. A o dobré vztahy s Izraelem. To je dané. Takže zkrátka jenom na reakci na pána, že bohužel to tak je, že jít proti sionistickým je někdy hodně, hodně těžké, hodně marné. A jak říkám, znovu opakuji, Macy měl obrovský štěstí, že jenom prohrál volby, že jenom ho vysáčkovali z křesla, z funkce, protože mohl dopadnout mnohem a mnohem hůř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Já se jenom omlouvám, do toho lehce vstoupím. VK, pamatuješ si, kdo byl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa 20. ledna? Tak to byli pozvaní jako jediní z České republiky. Byli tehdy pozvaní motoristé.

0: vína Izraela, izraelská vína a tak dále a tak dále. To znamená, v celé té sněmovně nenajdete prostě stranu, která by šla proti Izraeli. Tam není ani jedna taková strana, která by šla proti Izraeli. Tam byl jenom jeden jediný politik, který historicky hlasoval proti rezoluci na podporu Izraele. Jenom jeden jediný, a to byl Karel Schwarzenberg. Takový bizár. A já jsem to vysvětloval, z jakého důvodu. On byl šlechtic a šlechta byla proti Židům. Historicky, vždycky. Protože oni byli jejich největší soupeři v mocenských procesech. Respektive Židé převzali moc po feudalismu. Když skončil feudalismu, nastoupil systém takzvané něčeho, co byl systém bankovnictví, ovládající průmysl. Obecně to dostalo název kapitalismus. A Židé ovládli kompletně kapitalismus, ale nejenom to, spolu s tím ovládli komunismus, ovládli internacionálu, ovládli proces Sovětského svazu, že? To by bylo, to všichni vědí samozřejmě, to si poslechněte Pjakina, jako tam má přednášky. To znamená, on si to mohl dovolit jako šlechtic. Jako šlechtic si mohl dovolit hlasovat proti Izraeli. Nikdo jiný z té sněmovny. To je jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Já jenom fakt jako se omlouvám, jo, ale s tím Schwarzenbergem to se nemohu nechat odpustit, já se fakt omlouvám, ale já jsem právě, když jsem si dělal nějaké reference, tak jsem vyhledal v roce 2010 ještě na zvedavec.org, tam o tom obsáhle psali Vláďa Stvora, že to je Nestor, vlastně ikona české alternativy. Tedy, když jsme tady vůbec nevěděli, co to je alternativa, tak on jako fakt makal už od roku 2000 nebo 99, dokonce z Kanady. A oni tam psali právě, to nepsal přímo Vláďa Stvora, psal někdo jiný, ale obsáhle tam právě psali o Karlu Schwarzenbergovi, že měl velmi blízko a velmi jaksi úzce koketoval a spolupracoval právě s Benny Brittem, jo, v roce 2010. A proto mě zaráží ten jeho veletoč, že najednou hlasoval proti Izraelu 10 let později. To je hrozně zajímavý. A tam právě psali, já ten, někde ten článek mám přímo, tam přímo i vypisovali,
0: ale
1: s takými kruce setkával.
0: Já tomu rozumím. Jo. To není žádné překvapení. S Benny Brittem pracuje i rodina Saxe-Coburg-Gotha a Windsor. S nima spolupracují každý den v Británii. Jo? To je normální. Oni jsou na nich závislí. Úvěrově. Všechny šlechtické rody jsou závislé dneska na samozřejmě na Rothschildově klanu. Naprosto normální. A Schwarzenberg nebyl žádná výjimka. Ale právě kvůli tomu, že ten vztah je jiný, že je obchodně, že jo, úvěrovaný a tak dále, tak oni si zachovávají ten šlechtický status a oni mají to právo, oni jsou šlechtici, oni mají právo a mají dovoleno je kritizovat a hlasovat proti ním, hlasovat proti Izraeli, oni mají dovoleno. Protože oni jsou šlechta. Jim někdo za to hlavu neutrhne, ani nemůže, není dovoleno, protože takto, že jo, oni mají tu modrou krev a toho oni se bojí. Rothschild se bojí modré krve. Že? To jsou vlastně okultní přesahy do toho, co bychom zase šli strašně daleko. Na to nemáme čas. Že jo, modrá krev Amšela Charedim a Menacha Charedim a další, že jo, tyhle ty linie, že jo, vyvolená linie, modrá linie a tak dále, tak dále. To, na to nemáme čas. Ale oni si mohou dovolit. Jo? Oni si mohou dovolit. Proto pro lidi to bylo zvláštní, že nechápali. Tenkrát bylo to hlasování, to byl ten rok 2000, já už nevím, 16 nebo kolik to bylo, 17. Bylo to hlasování, že hlasoval se, že usnesení na podporu Izraele a všichni hlasovali jako jeden muž, že jo, pro podporu, jenom jeden byl proti, Karel Schwarzenberg. Tím to bylo daný. Takže pojďme do dalšího volající, aby jsme nezdržovali.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobře, můžu povídat?
2: Ano, ano.
3: Dobrý den, pane VK, tady Standa, prosím vás, to, co říkáte, poslouchám vás často, tak to není mi z toho opravdu dobře. Vypadá to, že svět se řítí do katastrofy, přinejmenším v Evropě. Prosím vás, není to přání, jo, nebo není to otázka, ale je to dost jakoby důležitý. Až budete pouštět písničky, nebo jestli i během vysílání, pusťte písničku od Rangers Plusu, jmenuje se to, kdo má právo, ať se lidé

0: zamyslí nad slovama té písničky. To vše. Děkuji vám a shledanou.
1: No, dobře, no. Já děkuji, to je spíš na Helenku, no. To je na Helenku, no, samozřejmě.
2: Ale si to poznačí určitě. Tam hrálo tak nějak zvláštní rádio u pana posluchače, úplně nějaký jiný program, to nebylo ani spožděné to jeho povídání, nevím, to bylo také zvláštní. Ale zkusíme to poznačit, případně se to ještě zpětně pustíme a třeba příští pátek, pokud Helenka najde, samozřejmě my tady jsme závislí i na písničkách na přání, takže určitě se budeme snažit vyhovět, nicméně máme dalšího posluchače, Helenko.
0: Ano.
3: Tak já mám zapsáno samozřejmě a máme i dalšího volajícího, tak tedy hezký večer, můžete se ptát.
0: Dobrý večer, já bych som chcel len, že či byste mohl teda rozvinout ten vzťah, do jaké míry jsou teda šlachtické rody závislé na teda, nazvíme to, bankovom centre v Londýně, protože já mám z toho teda taký dojem, nakoľko sú priamými svedkami toho, ako sa im rozpadajú ich národné štáty, ako sú také štáty ako Švédsko alebo Belgicko, Holandsko zaplavované migrantami, ktorí menia vlastne kultúrnu, ale kultúrnu históriu aj kultúrny základ celej tejto spoločnosti, alebo teraz najnovšie, ako skladal prísahu starosta Birminghamu a teda došlo tam aj k tomu, že boli tam islamské modlitby, že teda, ale na druhej strane bol oblečený tradičným teda tým britským, neviem ako to nazvať, mal teda tú robu s tými insigniami mesta, že teda pôsobí to tak dosť v rozpore s tým, na čo sme boli zvyknutí, alebo nejakým tradičným pohľadom. A teda do akej miery je tá závislosť, a či tá závislosť sa začala budovať asi od toho 18. storočia, keď začal teda ročil so svojimi synmi požičiavať peniaze a prípadne potom, keď ešte môžete, nejaká podotázka, do akej miery je napríklad rodina Baruchovcov nad nimi, alebo teraz spolupracujú tie všetky rodiny v nejakom ako syndikáte, že každý má to nejako rozdelené a ročodoci tomu šéfujú, alebo no, či by ste to mohli...
1: Dobre, ja vám rozumiem.
3: Ďakujeme.
1: Dobre.
0: Ďakujem, do počutia.
3: Ďakujem.
1: Dobre. Dobře, děkuji za dotaz. Prosím vás, tak jenom velice rychle. Závislost šlecht byla historicky dána už někdy od středověku, že si půjčovali u takzvaných dvorních židů, takzvaných court Jews, peníze, ale to byly třeba drobné nějaké půjčky někde tady, někde tamhle a tak dále, tak dále, ale nikdy to nebylo tak, že ty půjčky by ohrožovaly jednotlivá mocnářství, jednotlivá impéria. Ne. To přišlo až s napoleonskými válkami. Přišlo to s Napoleonem, když Napoleon táhl na Rusko vůbec první systémové tažení, které bylo financováno Rothschildy Londýnem. A tehdy se Napoleon obrovsky zadlužil. A to zadlužení bylo u pařížské pobočky Rothschildovy banky. A v té době došlo k velkému zadlužení. A postupně i ostatní šlechtické rody v Evropě se začaly zadlužovat. Cílem Rothschilda je naplnění proroctví o likvidaci a zničení Edomu. To je jejich cíl. Na tom pracují. Ten proces je nastavený jednoduchým a velice odporným způsobem. Dobře poslouchejte. Každá země, která se dostane pod kontrolu Domu Sion, to znamená Dům Sion ukotví centrální banku v dané zemi. Je zrušena národní banka, je zrušena státní banka a vznikne banka centrální pod kontrolou Domu Rothschild. Cílem je zadlužit zemi takovým způsobem, aby její zadlužení znemožňovalo provádění suverénních kroků dané vlády. Aby vláda začala dělat kroky proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu etniku, proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastním dětem, proti vlastnímu školství, proti vlastní ekonomice, proti vlastnímu národu, proti vlastní armádě, proti vlastní církvi, proti vlastní víře. A tenhle ten proces je dlouhodobý proces. Čím více se země zadlužuje, tím více se přestává podobat sama sobě. Británie je dnes v podstatě přeformátovaná země. Je to, a můžeme říkat, islámský prostor, až na nějaké izolované ostrůvky. To samé Švédsko. Velmi rychle se tomu blíží Francie. Tady v Německu je to tak na 50%. A postupně to má zaplavit celou Evropu. Co se tím sleduje? No, samozřejmě nepřítelem vyvoleného národa jsou křesťané. Křesťané, Edom, Edomité, nástupci tedy Římské říše, ti, kteří reprezentují západní civilizaci, západní populaci, rovná se bílou populaci, rovná se árijskou rasu, která vzešla z Iránu, z Perzie. Proto největším nepřítelem sionistických je Irán. Proto Irán se snaží ve spolupráci se svými nachým, jako je Trump, zničit Irán. Protože je to kolébka bílé civilizace, největšího úhlavního nepřítele vyvoleného národa. A cílem vyvoleného národa je likvidace celého Edomu. Skrze dluhové systémy, skrze dluhové pasti. Skrze vnitřní systémy rozvratu národů, kdy jednotlivé vlády dělají všechno proti vlastnímu lidu, kdy jednotlivé vlády západních zemí importují proti vůli svého lidu vnitřního nepřítele, importují migranty, kteří rozvrací společenský prostor původní civilizace našich evropských a obecně západních zemí. Do Evropy jsou importováni Arabové, Afričané, do Spojených států pro změnu Hispánci ze Severní a Jižní Ameriky. Jsou různé nástroje používány, ale všechny se stejným cílem, s likvidací bílého muže, bílé ženy a jejich bílého dítěte. Proto probíhají procesy na informačních prioritách s cílem rozvrátit tradiční rodinu. Muž, žena, dítě. Nahradit procesy, které rozvrací tak, jak káže Satan a Satanova synagoga, tedy žádný muž, žádná žena, ale pouze muž a muž, kteří sodomicky nedokážou vytvořit žádný plod. Jenom žena a žena, kteří sodomicky, nebo které sodomicky nedokážou vytvořit žádný život. A nebo non-binár a non-binár, kteří nedokážou vytvořit žádný život. Je to samozřejmě satanistický proces Satanovy synagogy. To je naprosto jasné. A zadlužování jednotlivých šlechtických rodů je jenom ukázkou toho, jak to funguje. To znamená, ty země, které jsou šlechticky založené, mají konstituční monarchii, mají feudální systémy, tak ty jsou nejzranitelnější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě systém moci, který je vedený feudálně, je vedený systémem jednoduššího zpracování dlužníka. Protože jestliže dluží jenom rodina, snadně ji zadlužíte tak, aby se nemohla z dluhu nikdy vykoupit. Kdežto zadlužit nějaký sekulární stát, který je řízený parlamentem, kontrolním orgánem nějakého senátu, volebními procesy, to znamená sekulární státy, se ovládají mnohem komplikovaněji. Ne, že by nešly, ale jde to pomalej. Ten proces řízení je mnohem pomalejší. Proto tam, kde jsou konstituční monarchie, kde jsou panovníci, tak tam proces překreslování mapy a destrukce takzvaného bílého genomu probíhá mnohem a mnohem rychleji. Proto největší překreslení a největší proces a postup likvidace bílé civilizace je právě v konstitučních monarchiích a královstvích, jako je Velká Británie, jako je Švédsko, jako je Dánsko, zkrátka země, které mají v podstatě, tam je to nejdál. Ale aby si někdo nemyslel, že v republikách, jako je třeba Francie, že je to nějak zpomalené, kde pak, tam je to také hodně pokročilé. Proto jenom abyste pochopili, že šlechta byla první z mocnářství nebo z těch systémů řízení, to znamená na konci éry feudalismu, kteří se zadlužili a byli ochotně zadluženi a v podstatě dovedli své národy do stavu, ve kterým jsou dnes. Vedoucí elity, které jsou v procesech řízení jednotlivé vlády, nasunují do těch zemí migranty, cizince, nasunují Araby, nasunují islamisty. A ti islamisté chodí po ulicích a znásilňují bílé ženy a bodají a že jo, nožem ubodají bílého muže a policie zakazuje protesty proti těmto migrantům. Velká Británie, že jo, to je typický příklad. Chápete? Vlády potom musí jít proti svým vlastním lidem, protože ty vlády jsou zadlužené. A každá vláda, která je zadlužená, aby dostala další úvěr na svůj schodkový a nikdy nesplatitelný úvěrový rozpočet, musí poslouchat své věřitele. Taková je realita. Doufám, že už teď chápete, proč šlechta takzvaně dealuje s domem Rothschild, proč musí dealovat s domem Rothschild. Teď už doufám, chápete a rozumíte. A také chápete a rozumíte, jakou cenu za to jednotlivé státy a jednotlivé feudální rody nakonec musí zaplatit. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustím se do dalšího volejci.
3: Hezký večer, můžete se ptát.
0: Dobrý večer, pane VK, tady posluchač Jiří Čech. Já bych se chtěl vrátit zase trošku k Hitlerovi, protože mně pořád přijde, že ta jeho role pořád není aspoň v mých očích úplně objasněná. Objevil jsem práci nebo knihu jeho, nebo manželky jeho polorodého bratra Aloise, který v roce před asi 1912 nebo 11, čili před první světovou válkou, žil v Liverpoolu. A jeho manželka Bridget napsala knihu, možná až po druhé světové válce, kde tvrdí, že Adolf Hitler přijel do Liverpoolu v listopadu 1912 a zůstal tam až do května 1913. A v podstatě se nechal navrbovat tajnou službou, jestli to můžu takhle vyložit vlastně po svým, a proto vlastně Hitler otevřel druhou frontu na Sovětský svaz, protože prostě dostal příkaz. Tak mě by zajímalo, jestli tato verze z vašeho úhlu pohledu, jestli dává smysl, nebo jestli je úplně jako vždy mimo mísu. Díky moc a díky za odpověď.
3: Děkujeme.
1: No, já děkuju za dotaz. No, tažení na Sovětský svaz samozřejmě bylo organizované, bylo objednáno přímo z Londýna, z londýnského City. Konec konců Adolf Hitler a jeho NSDAP přišla k moci díky úvěrům a půjčkám od pařížské pobočky Rothschildovy banky. To znamená, on byl v kontaktu s Rothschildy přímo od samotného začátku a jak jeho historie ukazuje, on pochází podle všeho, to je ta kniha, tam máte, že jo, jste určitě četli, že má samozřejmě původ od Nathanaela Rothschilda z Vídně, že? Původ. Proto on nemusí být někým naverbovaný. On zkrátka byl přímo z rodu, že jo? Měl linii na čtvrteční, no, 25% linii měl po Nathanaelu Rothschildovi z Vídně, že? 25% podíl nebo původ. Takže to je normální. Nebo tak normální. To je známá věc, dohledatelná. Z tohoto důvodu tedy on pracoval tedy na původním plánu, tedy vytvoření tedy východní fronty a získání obsazení ruských zdrojů, ze kterých měly být spláceny úvěry pro válku, které poskytoval Londýn, Velká Británie. A tam byla určitá jistá dohoda. To bylo zajímavé. Tam byla dohoda o tom, že vláda, která byla původně ve Velké Británii, tak měla samozřejmě určité vztahy se Sovětským svazem. Ty vztahy byly tak jako různě nastavené. A původním plánem bylo, že celé britské ostrovy budou obsazeny německou armádou. A ten plán nevyšel, protože se nepodařilo dobít v rámci operace tedy britské ostrovy. No a jelikož bombardovací kampaň Luftwaffe selhala, nepodařilo se vytvořit výsadek na britské ostrovy, Hitler to odpískal, tak došlo k tomu, že Rudolf Hess se pokusil prodloužit financování pro tažení na východ, na Sovětský svaz, ale bylo to odpískáno, protože při nesplnění plánu, to znamená Churchill zůstal u moci, bylo to nebezpečné pro Rothschilda, to znamená, že podpora už nemohla být dál realizována a proto byl Rudolf Hess uvězněn a do konce života nevyšel z věznice Spandau. Že o tom jsem psal, to už je známá historie, proč on nemohl nikdy být propuštěný, protože on by mluvil o tom, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera a kdo financoval nástup Německa na frontu, že jo, na ten plán útoku na Sovětský svaz, že to byl plán Londýna, jakým způsobem se na druhý pokus dostat k majetkům Sovětského svazu. Ten první pokus s Ulyanovem a s Trockým nevyšel. To byl pokus, který překazil Josef Stalin. Tak tohleto měl být druhý pokus. No, to je známá věc, o tom jsem několikrát hovořil, to bych opakoval znovu a znovu dokola. Takže to si najdete, když tak potom na Aeronetu, tam je článek o tom. Je to všechno teda, tady ta otázka, je to, a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Ano, volajícího máme, hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, Proleka, a další, zdravím všechny posluchače, všechny moderátora, který posledně pustil fantastickou skladbu Santány. Ale mám takový dotaz na pana Léka. Nedávno, když jsem štráchal v archivech, tak jsem narazil na dokument, ve kterém podle komentujícího měl určitě prsty pan Léka. A tento dokument byl o odpadávajících ručičkách, nožičkách, embryí bílýchto lidí, které ovšem v děloze měly černé oči. A mě by zajímalo, jak tyto existence, kde vůbec na to přišel, nebo kde takové snímky přímo sdělují, kde znamená s takovýma dětma s černýma očima, to případně souvisí s vakcínama, které implementují do krevního oběhu grafen, který tam vlastně slouží k tomu, jako receptor nebo zesilovač, přímo vln, aby ona substance se tady, aby tady vůbec mohla existovat. To mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
3: Děkujeme.
4: Pěkný večer. Pěkný večer.
1: No já děkuji za dotaz. Já asi vím, jak kam míříte, ale to jsem mluvil, to bylo tenkrát téma, se týkalo okultismu a to nemá nic s nějakým grafenem společného. To je takzvané vtělování, systém vtělování, že některých opravdu zlých věcí, které prostě se nacházejí prostě v některých předmětech a tak dále, a pokud jde k vtělení, tak prostě plod se začne měnit, dítě dostane černé oči, že jo, můžou dojít prostě k destrukci prostě plodu a tak dále a tak dále. Já jsem o tom tenkrát kdysi nějak hovořil, ale opravdu teď o tom rozhodně prostě mluvit nechci. Protože přicházely v minulosti různé dotazy a že jo, lidi potom byli z toho úplně na prášky a někteří dokonce začali experimentovat a potom to nedopadlo dobře. Takže já asi tady to nebudu bez rozobírat a pustíme se do dalšího volajícího. Naslyším tam sám sebe dokonce.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
0: Dobrý večer, tak já bych se mal ještě jednu otázku. Ale predtým nech ešte môžem povedať, keď bola druhá svetová vojna a teda hrozilo, že sovietská armáda urobí inváziu do Japonska, tak vtedy sa prvýkrát stalo, že cisár sa vôbec v Japonsku prihovoril národu. Dovtedy nikto nepočul jeho hlas, ako z bežných ľudí. Tak to je len taký akože na možno na ilustráciu vzťah šlachty k svojmu vlastnému národu, lebo hrozilo mu, že teda by mohol byť vzťatý, ako teda to Rusi urobili, alebo teda bolševici to urobili svojmu vlastnému cárovi. Ale ja si myslím, sa chcel ešte opýtať, že podľa vás tá prognóza s Iránom, či by ste vedeli teraz stanoviť nejakú možno prognózu alebo do istej miery, ako sa na to pozerá ju izraelskí sionisti, že sa to teda zatiaľ nepodarilo. A či teda je ich úlohou ako Benjamina Netanyahu a Donalda Trumpa sa o to pokúšať aj 5-krát, 6-krát, 7-krát, alebo teda dospejú do nejakého stavu, kedy si povedia, že sa to nedá a tým pádom uzavrú tento proces, alebo v ňom budú pokračovať až po povedzme použitie jadrových zbraní. Ďakujem, do počutia.
3: Ďakujeme.
1: Já tady tomu dotazu rozumím, ale to je úplně stejné, jako byste se ptali, jestli Izraelce přestane bavit vyhlazovat Palestince a podívejte se, oni to dělají od toho roku 48, to dělají pořád. Je to nepřestane bavit. Jsou sionističtí, jsou prostě, jsou magoři a to je špatně položená otázka. Navíc, pokud bojovat s Iránem mají Spojené státy za americké peníze, nikoli v Izrael. A proto Netanyahu bude dělat všechno proto, aby zůstala sionistická, prosionistická klika v Bílém domě. Proto Macy nemohl zůstat, že jo, v křesle. Byl odstraněn, že jo, to je naprosto jasné. Zkrátka, budou bojovat Američané. A budou bojovat tak dlouho, dokud bude Trump u moci. Že? Aha, kdo přijde potom, to je potom s otazníkem. To znamená, dokud Trump bude u moci a bude naživu, tak oni budou se snažit prostě Trumpa tlačit do války v Iránu a bude se bombardovat 2-3 týdny, potom se přestane na měsíc. A potom znova další 2-3-4 týdny se bude bombardovat, zase se přestane. A potom znova a znova. Trump bude chtít přestat, že jo, protože to bude škodit americké ekonomice, protože bude mít dva tlaky. Jeden tlak bude z Izraele a druhý tlak bude z Wall Street, protože Wall Street tlačí na Trumpa, aby s tou válkou okamžitě přestal. No ale z druhé strany tlačí zase sionistický Izrael. To znamená, že Trump chvíli vyjde vstříc Izraeli, potom vyjde vstříc Wall Street. A takhle se to bude prostě střídat a klidně se to bude takhle střídat ještě 2 roky, nebo 2,5, než Trumpovi skončí mandát. To je asi jasný. Jedině, že by se stal nějaký zázrak a oni by se dohodli na nějakém mírovém uspořádání. A možná, že by se dohodli Spojené státy a Irán, ale nedovedu se představit, že by na to kývnul Izrael. Izrael by, kdyby zjistil, že Trump něco podepsal, tak co udělá Izrael? Nechají Trumpa oddělat. Nastřelí mu mrtvici, nastřelí mu nějakou rakovinu a on za 3-4 týdny skončí. Bude hotový. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
3: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý den, pane VK, tady Standa. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na roli Václava Havla ve funkčním období prezidenta. Na netu jsem četl článek, že Václav Havel v 90. letech údajně už slíbil nebo přesvědčoval německou stranu, že bude lobovat za vrácení majetků, nemovitostí a finanční vyrovnání pro sudetský Němce, což je teda katastrofa. Jo, někde v Německu, v německé straně, z čeho byli vykolejeni i sami Němci. Dokonce jsem četl na netu, že Václav Havel byl v polovině cesty na pohřeb Karla Kryla otočen neznámým telefonátem a že ujel do Německa se skovat. To jsou politici ovladatelní, to byl ovladatelný i Havel, v tom případě je politika fraška a my jsme jenom ovce, který jsme někam tlačení. Můžete mi zodpovědět otázku na toho Havla? Děkuji, nashledanou.
3: Děkujeme.
1: No, je, Václav Havel, no, tak ne, že jo, to bylo to svědectví, které tenkrát jsme dostali, že jo, že prostě stébáci chodili Václavu Havlovi pro cigarety, že jo, v tom roce 89, když ho připravovali do funkce prezidenta. Tenkrát on se setkal s François Mitterrandem, tehdejším francouzským prezidentem, to setkání proběhlo, kdy to bylo, v květnu 89, v červnu už se nepamatuju přesně, bylo to těsně před pádem, před listopadem 89. A setkal jsem se s ním a už tenkrát bylo jasné, že má podporu Západu, že estébáci se ho nesmějí dotknout, chodili mi pro cigarety, že ho vždycky jeli na hrádeček, zastavili prostě motoráček, že ho skočili do trafiky pro cigaretky, Sparty tvrdí, jo, tvrdí Sparty a takhle a tak dále. Pánovi jenom reakce, jestli jsou politici ovladatelní, no, To je konceptuálně hodně, hodně naivní otázka. Jsou ovladatelní úplně všichni. A politik, který není ovladatelný, ten dlouho v politice nezůstane. Protože většinou se mu buď udělá špatně a odejde, jako paní Šichtařová nebo někteří další politici. Někdo odejde třeba kvůli manželovi, jako Tulsi Gabbardová a podobně. Ale všichni ostatní tam zkrátka zůstanou a musí dělat to, co někdo požaduje. A kdo požaduje? No přece věřitelé. Věřitelé daného státu, kteří posílají své komorníky a říkají, co se musí dělat, co se musí tohleto udělat, tamhleto se musí udělat, tohleto uděláte, tohleto uděláte. Tohle je dovoleno, tohleto v žádném případě dovoleno není. Rušit nám naše kruhy, že jo, naši agendu Green Deal, není dovoleno. No ale on je to náš čestný předseda. On musí mít nějakou funkci. Ne, on nemusí mít vůbec nic. Nebude ani ministrem zahraničí, vy ho neuděláte žádným ministrem, on nebude mít vůbec nic. A ten premiér je tam jako truhlík a nemůže udělat vůbec nic. Nemůže přijít za rozvědčíkem a takzvaně mu šlápnout na krk a říct mu, hele, ty ho jmenuješ, jinak my zahájíme nějaký proces a přestaneš být prezidentem, my tě sundáme. Jo, my dáme žalobu ústavní, kompetenční žalobu a ty skončíš. Tvrdě na něho, že jo? Ne, ne, ne. To by tam musel být jiný premiér. Andrej Babiš tohle to udělat nemůže. Ten musí na rozvědčíka jenom slušně, že jo? Pan prezident sem, pan prezident tam. Proč? No, protože samozřejmě Andrej Babiš má co ztratit. Že? To je vždycky takhle nastavené. Zkrátka, to je realita. Takže jenom pánovi na to, že jak jsou politici, že je politika na zvracení. No ano, samozřejmě politika vždycky byla na zvracení. Proto lidé jsou s politikou pořád nespokojení. Proto chodí pořád k volbám. Takový tiskální, že jo. Kteří chtějí pořád něco změnit. A ano, jistě, ale když je konceptuálně vyprázdněnost, a volí se pořád jenom strany, které prostě mají jenom něco z toho vlasteneckého programu a většinu tam toho nemají, no tak to je potom těžký, jako jo. Lidi se diví, že prostě nemají vůbec nic a to je prostě jako prostě koukat do hluboký prostě nějaký vody, že jo, a hledat tam nějaké dno a snažit se nevidět jenom svůj vlastní obraz, že to je těžký. Protože dokud se neponoříte až na to dno, tak jenom tím, že se díváte na ten obraz, tak to dno neuvidíte. Ale vidět to dno znamená namočit se. A namočit se úplně durch. A když se namočíte, tak zkrátka riskujete, že už z té vody třeba nevylezete. No, to je jenom takový příměr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, a protože máme 57, tak už to bude zřejmě poslední volající.
3: Ano, poslední volající, hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, já bych chtěl především teda před váma smeknout, jak před váma, pane VK, tak před Vítkem, že při těch všech informacích, které máte, si dokážete ještě udržet zdravý rozum. A plně souhlasím s tím, co jste říkal, že to, ta zadluženost už je napsáno v Bibli, že kdo dluží, tak ten vlastně musí poslouchat. A ještě jenom bych chtěl zhrnout to, že když mi někdo říká v dnešní době, hlavně aby nevyhráli volby komunisti, tak říkám, koho horšího byste tam ještě mohli chtít, když na Hradě je rozvědčík, premiér je spolupracovník STB, bývalý premiér vlastně byl podržtaška sudeťáků, paní ještě, která kandidovala na prezidentku, tak vlastně ta by v té vysoké škole neměla podle mýho ani dělat uklízečku, natož bez nějaký funkci, takže musím říct, že jako nevím, kde berete tolik optimismu, že to ještě všechno zvládáte. Každopádně děkuji za vaši práci a díky moc. Hezký večer.
1: No,
3: děkujeme.
1: Dobře, já děkuju. No, já děkuju. To bylo trefně řečené, trefně vystižené, samozřejmě. Ano, je to tak, jako strašit komunistama a mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na Hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Evropejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že, vlastenci, až na nějaké výjimky, tak zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože, že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička. Že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička. Trošku chytlavá. Ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní. Ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se percentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem, sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací, Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si pusťte od Erasure Things Can Only Get Better a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
2: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustíte od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň podporu, které si opravdu velmi vážíme. To je všechno od mikrofonu a zdraví, díte, mějte všichni hezky, případně dobrý večer a nebo dobrou noc.
3: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace a ještě než se rozloučíme, mám pro vás všechny, vážení posluchači, zajímavou pozvánku na další vysílání Svobodného vysílače. Připraveno je pro vás pravidelné, oblíbené, populární kalendárium dnes s číslem 163. Toto kalendárium je věnované nedožitým 79. narozeninám českého rockového kytaristy Zdeňka Juračky. Proto neváhejte a přidejte se k pravidelným posluchačům. Já přeji těm, co budou poslouchat dál, příjemný večer se Svobodným vysílačem a s vámi ostatními se loučím naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia. Rádia.

79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympic. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympic, než na Donaldy, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát český písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo. Jako, jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. Jo. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones. A tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil. Hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenž jej přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Panton nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

Krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí přišlo ono divutvorné

Martinka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracenej flám, ke které Zdeněk napsal muziku.

0: Já to znám.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka, bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo. Jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí. Jo. Teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli. A nebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloáka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkovat. Tak jsem někde zaparkoval, říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně, říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží, on jenom nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku a teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. To já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, teda, tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím. On prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě. Tak, no ale

0: To je tím, že byl hvězda a on jako když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky. No, kdekoliv. No.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomozme mu kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítkova kvarteta, se kterým Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech, v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno, jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme se, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista?
2: No.
1: Že jo?
2: Hm?
1: No a co, najednou kytara?
2: Takový houslistu je na světě dobrý, ještě, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. A co je, no?
1: No, takže
2: to taková... musí dát furt na hosté, to není jen tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel mezi špičkou.
2: Můžeš, no, můžeš. Jo? Když máš talent, tak takhle musíš zase tolik cvičit.
1: Hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic jiného nedělal než muziku. Je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy nějaký seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovny hosti vás.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v zelené budově. Furt... rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, no, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že si
2: no, já jsem musel, oni mi řekli, soudruhu, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím.
2: No.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš
1: se. Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připojím mi...
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov, no, nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Labačov, Gorbačov.
1: Labačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To jsi složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo na celý život? Do dneska
2: mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Tady je Echo Prime Time, já jsem Pavel Štrunc a vítejte u jeho sledování. Zdravím zároveň posluchače Rádia Prostor. Brzy začne festival Meeting Brno, jehož součástí bude také setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Do České republiky, kde se tato výroční akce koná poprvé, přijedou sudetští Němci na pozvání právě iniciativy Meeting Brno. Akce vyvolává řadu emocí, sněmovna schválila usnesení, které organizátory vyzývá k tomu, aby akci zrušili. Prezident Petr Pavel nejnověji na druhé straně vyjádřil akci záštitu. Mluví o podpoře prostředí, v němž, budu citovat, je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu. Je to dialog, je to naschvál, je to provokace nebo debata, která má za cíl smíření. Budu se ptát. Radek Vondráček, předseda zahraničního výboru za hnutí ANO, a David Macek, zakladatel festivalu Meeting Brno, budou hosty. Radek Vondráček, poslanec za hnutí ANO a předseda zahraničního výboru. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A do Brna zdravím David Macek, zakladatel festivalu Meeting Brno. Dobrý den
2: Dobrý
0: i vám.
2: Den.
0: Začnu u vás, pane předsedo. Pan prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Poprosím vás o první hodnocení.
1: Moje první reakce byla, že když byl pan prezident zvolen, tak slíbil, že bude zasypávat příkopy mezi lidmi a že se tohle zasypávání nepovedlo, protože ta akce vyvolává celou řadu nových třecích ploch, o kterých jsem ani nevěděl, že v té společnosti jsou. Už to byly takové spící spory. Já chci tady dopředu předeslat, že vy jste si mě pozvali možná dobře, protože já se představuju za tu, považuji se za tu, za představitele takové mlčící většiny. Pro mě už ta debata byla uzavřená, ty národy se smířily a nyní se vlastně ta debata otevírá znova. Nemám z toho vůbec radost. Asi se mnou tady ve studiu bude špatně hádat, protože já se hádat nechci.
0: Já myslím, že povedeme kultivovanou debatu. Chtěl jsem jenom vaše vyjádření k tomu, k té záštitě, opětovné záštitě pana prezidenta, abych pak předal
1: slovo. Překvapilo mě, že to bylo 18.5. Ještě jsem si říkal, že to byla nějaká starší záštita, protože ona byla snad už v loňském roce.
0: Ano.
1: A za této situace to považuji opravdu zase už určité gesto vůči vládě a opravdu pan prezident se v poslední době chová jak stínový premiér a nedělá to, myslím, i v rámci té politické debaty nic dobrého.
0: Pane Macku, i vaše hodnocení, jak vy si vážíte, jak vy oceňujete, jak vy reagujete na tu opětovnou záštitu od pana prezidenta?
2: Pro nás má samozřejmě velkou hodnotu. My s panem prezidentem jsme v kontaktu téměř od jeho zvolení. Náš ročník v roce 2023 zahajovala diskuze mezi ním a prezidentkou Zuzanou Čaputovou na zahradě Vily Tugendhat. To vlastně nějak poukazuje na to, jak my pracujeme. V čase výročí se dotýkáme míst, která jsou symbolem něčeho negativního, v tomto případě rozdělení dvou národů. A tam se snažíme o to, aby došlo k novému setkání, k otočení stránky, k novému příběhu. Takže je to pro nás něco přirozeného, stejně jako v minulých letech. Pan prezident nám udělil záštitu a myslím, že tímto gestem zasypává nebo se snaží nějakým způsobem zmírnit to, co v posledních týdnech se odehrálo na lince mezi Českem a Německem. To je pro nás velmi důležité.
0: Berete to tedy tak, že touto podporou pan prezident spíše situaci uklidňuje, než aby nějak akceleroval?
2: Jednoznačně ano, protože my, co sledujeme česko-německé vztahy nebo se v nich pohybujeme aspoň pár let, tak samozřejmě ta vyjádření, která zaznívala v uplynulých týdnech ze strany českých představitelů, třeba i v Berlíně, tak určitě to byla prostě škoda. A myslím, že když prezident republiky udělá taková gesta, jakože pozve bavorského premiéra na jednání poté, co pojede z Brna, anebo právě podobně jako v minulých letech udělí tuto záštitu, tak dává najevo, že jsou tady lidé připravení na dialog a že pro nás není problém se dotýkat těch těžkých věcí v minulosti a prohlubovat naše přátelství v Evropě.
0: Rozumím tomu. Pane Vondráčku, obrátím se na vás. Ono, pan Macek to vidí jako zasypávání těch příkopů, mluví i o tom, jakým způsobem, a my se na to dostaneme, mluvil třeba Petr Macinka, pan ministr zahraničí. Předpokládám, že tu argumentaci o zasypávání příkopů neberete.
1: No, s veškerým respektem ke kolegovi prostě nevnímá správně tu politickou část té debaty. A za situace, kdy dolní komora, poslanecká sněmovna parlamentu České republiky přijme usnesení, které jednak vyzdvihuje naše dobré vztahy s Německem, to bych chtěl podotknout. Hodně bych poukázal na třetí odstavec, kde se zavazuje, nebo podporujeme aktivně rozvíjet naši spolupráci. Tak po tomto usnesení, které by, řekněme, tímto mohlo skončit, tak následuje záštita pana prezidenta. No, všechno je nějaké politické gesto a každý si to zkrátka vyloží po svém.
0: Znamená to automaticky, že pan prezident je, jak jste říkal, stínovým premiérem? Prostě on má nějaké vidění světa, nějakou svoji politiku. Není to ostatně poprvé, co festival podpořil, tak není logické, že tu jeho podporu festival získal i teď?
1: No, zkrátka musíme oddělit ty dvě věci. Když řeknete smíření, já jsem 100% pro. V okamžiku, kdy tam dochází k určité politizaci, ono zkrátka dochází. A je otázka, jestli organizátoři to podcenili nebo s tím do toho šli, to já nevím, o tom si teď můžem popovídat, ale prostě ta politizace tam je. A jestliže tam bude federální ministr vnitra Německa, jestliže tam bude premiér Bavorska, jestliže tam záštita prezidenta, pak je tam usnesení parlamentu. Zkrátka nějaká politizace tady už bohužel je a není to dobře ani proti vztahy. Zkrátka ten krajanský spolek sudeckých Němců, to není folklorní soubor. To má nějaké konsekvence a tam jde o to, že se ozývá spousta lidí v České republice a když potom dostaneme vzkaz, my to stejně uděláme a vy tomu nerozumíte, chybí tam trošku respekt té druhé straně. Česká republika a to společnost je rozdělená, my jsme rozsekaní na více věcech a zhruba
0: tak ta společnost je úplně atomizovaná.
1: Tak půl na půl. No a jestli si prostě někdo myslí, že tohle něčemu pomáhá, tak si myslím spíš, že ne. A navíc to není problém česko-německý, to už to není z mojí hlavy, ale spíš je to teda spíš náš interní problém momentálně.
0: Pane Macku, ta slova, která tady použil pan předseda, ta politizace, že to není už festival Meeting Brno, které si pozve nějakou skupinu, že to skutečně prostě přerostlo do české politiky. Ta podpora prezidenta, proč teď? Neskoušeli jste třeba říci, pojďme dát pryč emoce, pojďme dát pryč politiku, pojďme dát pryč záštitu. Nebylo to něco, o čem jste třeba přemýšleli?
2: Dnes je to přesně na den 11 let, co zastupitelstvo města Brna přijalo deklaraci smíření a společné budoucnosti, ve které se jako zatím jediné české město postavilo čelem jak k tomu, co se dělo za války, tak také k těm poválečným událostem. A my rozvíjíme odkaz této deklarace. To znamená, po celých 11 let, teď připravujeme 11. ročník, sem sudečtí Němci jezdí, každý rok společně jdeme pout smíření, každý rok máme bohoslužbu smíření, každý rok chodíme do Kamnicových kolejí na místo, kde za války byli týráni a mučeni česky mluvící Brňané a po válce se to bohužel otočilo. A v tomto smyslu po 11 let to nemělo žádnou veřejnou debatu. Jenom ve chvíli, kdy po 11 letech zcela přirozeně naše hosty zveme k tomu, aby tady uspořádali i to své svatodušní setkání, na které naopak my jezdíme každý rok spolu s další řadou našich krajanů. Tak co se vlastně stalo? Český spolek ve svobodné Evropě pozval německý spolek, aby svoji nejvýznamnější akci uspořádal u nás. Pokud je to tak, že naše vztahy česko-německé jsou kompletně uzdraveny, tak já vlastně vůbec nerozumím tomu, proč tohoto tématu se chopili politici na celostátní úrovni a zasedala kvůli tomu poslanecká sněmovna. Já jako nakonec jsem rád, protože se ukázalo, v jakém je to stavu a že sice jsme majetkově a právně česko-německé vztahy vyřešili v roce 1997 česko-německou deklarací, ale evidentně tady na té občanské úrovni je na čem pracovat z hlediska dějinné paměti, z hlediska toho, co lidé cítí nebo necítí a také z hlediska těch předsudků, které jsou vůči našim krajanům stále znovu ze strany bohužel některých politiků oživovány.
0: Já to chápu, já dám reakci, šanci na reakci panu Vondráčkovi. Řekněte mi ale to slovo, ono zaznívá, pokus o usmíření. Z toho, co jste ale říkal, mi tak přišlo, že to je už uzavřený proces, že nemá pravdu Radek Vondráček v tom, když říká, jsou to nějaké vyvolávání už těch spících sporů, že to bylo jako za námi, česko-německé vztahy, ostatně i to usnesení to říká, a toto pro někoho zase vyvolává jiné běsy v rámci rodin. Je to poprvé, co se sudetští Němci oficiálně potkají na českém území.
2: Já tomu našemu festivalu někdy tak neformálně říkám festival smíření. Ten, kdo přijede k nám a přijížděl v uplynulých letech, tak uvidí, že my vlastně oslavujeme to smíření. My se společně každý rok dotkneme těch míst, tragických událostí společně a vycházíme doslova nebo obrazně na pouť smíření. A má to charakter opravdu takový nostalgický, dojemný. Navzájem nasloucháme si těm příběhům a není tady vlastně jako co řešit. Jako z hlediska Brna ta věc je ošetřená ve všem míru, ve všem pokoji a skutečně jsme to nebyli my jako Meeting Brno, který z tohoto tématu v posledních týdnech udělal nějaké politikum. To si myslím, že je velmi dobře vysledovatelné. Nakonec, když přišli protestující na zastupitelstvo města Brna, tak vidíte, že i po 11 letech se zastupitelstvo města Brno přihlásilo výslovně k té deklaraci smíření. Podobně vstřícný je postoj Jihomoravského kraje, takže my nejsme žádní revolucionáři. My se jenom radujeme z toho, že přestože máme tu těžkou minulost za sebou, tak jsme schopni společně kráčet a naslouchat příběhům a tak přispívat k míru v Evropě.
0: Teď jste sám řekl, že Brno to má dávno vyřešené, ale když se potom podíváme na ono brněnské zastupitelstvo, tak tam ta atmosféra byla složitější, ale k tomu se ještě dostaneme. Radku Vondráčku, řada tezí, která padla, jedna z nich je, sudetští Němci na ty akce přijíždějí často. Je to akce, kdy pochody smíření, kdy v zásadě je to o nějakém společném naslouchání, pochopil jsem, je to o nějakých nostalgických, o pocitech a tak dál. Proč to podle vás takto přerostlo, nebo zaslouží si tu pozornost, zaslouží si to usnesení na půdě poslanecké sněmovny?
1: No, s naprostou jistotou tady můžeme všichni říct, že bez konání sněmu Landsmannschaftu v Brně by nebylo ani zasedání poslanecké sněmovny. A znovu říkám, Landsmannschaft není folklorní soubor. A nevím o tom, že by došlo k nějaké jeho transformaci tímto směrem. Takže vždycky to vyvolá nějaké otázky z minulosti. Není to tedy potom už dialog o smíření, stává se z toho politická otázka. Já jsem strašně vděčný za
0: to, že...
1: Když
0: si tu politickou otázku z toho neudělají politici, protože podle toho, co říká pan Macek,
1: no,
0: tak
1: jasně,
0: v zásadě...
1: A proto, a ano, souhlas, pořád se nehádáme, že Landsmannschaft prostě není na politický spolek a nikdy nebyl. Prostě, když se podíváte do historie, tak to tak je. Takže plně podporuji občanský dialog, plně podporuji, aby se ty kultury vzájemně respektovali, poznali, je to součást naší historie. Já třeba mám hrozně rád kroje. Blansko a tam nahoru, nebo Znojemsko, ty kroje neexistují, protože odešli s tím původním obyvatelstvem. Ale to, co se teďka děje v Brně, zkrátka má nějaký rozměr. Vyvolalo to spíše zhoršení těch vztahů, jestli takhle si to představovali organizátoři, je to spíš teda sabotáž těch vztahů, které byly úplně bez problémů. Teď jsme měli u nás bavorskou delegaci minulý týden, byli skvělí, oni tak trochu nevěděli, s čím jdou do té poslanecké sněmovny. Byli strašně milé překvapení, jsme přijali jako předseda zahraničního výboru, domluvili jsme si další spolupráci, já jsem jim dal slovo, že urychlím určení dvou koordinátorů pro dialog s bavorským parlamentem. Uděláme to opravdu v nejbližších dnech.
0: Chápu,
1: a budeme
0: promiňte.
1: Doufat, že ten sněm v tom Brně už nedojde tam žádné eskalaci, že to všechno dopadne dobře, že to bude rychle za námi, že
0: to
1: všichni,
0: chápu.
1: Kteří tam
0: a
1: budou...
0: Promiňte, to slovo sabotáž, je na místě slovo sabotáž, jako sabotáž česko-německých vztahů?
1: No tak to je finálně prostě ve finále vypadalo. Protože opravdu já žiju s tím, že jsem smířen. A že si ty národy podali ruce v roce 1997 podpisem deklarace. Netřeba další politizace těchto vztahů. a k té politizaci došlo a opravdu tím prvotním impulzem nebylo zasedání sněmovny. A znova na závěr říkám, když už se tak stalo, tak doufám, že už to tím skončilo a že už budeme pokračovat, že se budeme dělat do budoucnosti. Že už zkrátka nebudeme vyvolávat stíny minulosti, což se díky téhle akci bohužel pro vás neplánovaně, já to kolegovi uznávám, ale stalo.
0: Dobře, Davide Macku.
2: Já bych chtěl, pana poslance, jestli můžu opravdu srdečně pozvat, když máte rád ty kroje, mým oblíbeným zastavením, protože od roku 15 každý rok na ten sudetoněmecký den jezdím, takže přesně vím, jaký to má charakter. A ty kroje jsou opravdu nádherné. Speciálně mé oblíbené kroje jsou z takzvaného Vyšávo-Sprach-Insel, neboli Vyškovského jazykového ostrůvku. Takže prosím, pane Vondráčku, zastavte se v Brně, pojďte pozdravit naše krajany z Vyškovska, budete vidět, jaké mají krásné kroje. Můžete je porovnávat taky s těmi kroji z ostatních částí, kde naši krajané žili a bydleli. Skutečně se jedná o politické gesto v tom smyslu, že ti sudetští Němci požívají v rámci Bavorska, v rámci celého jižního Německa natolik, jsou tak oblíbení a za tolik jim Němci, to původní obyvatelstvo, jsou vděční, že jim tam jezdí každý rok bavorský premiér, vždycky tam bývá někdo ze spolkové vlády, ale to celé jenom proto, aby ocenil to, jakým způsobem přispěli k poválečnému hospodářskému zázraku Německa, protože jsou to lidé, kteří, jak víme, přinesli do zemědělského Bavorska průmysl právě od nás, aby jim poděkoval za to, jak hlubokou prošli sebereflexí spolu s celým Německem po válce a aby jim také poděkoval za to, jakým jsou pevným sloupem, oporou při prohlubování evropské integrace. Tak v tomto smyslu ano, je tam přítomnost politiků, ale celková atmosféra, a prosím, proto je jsem také zveme, smyslem našeho festivalu je meeting, setkání, osobní setkání, přestaňme strašit, přestaňme vycházet z toho, co si myslíme o to, že se tam děje. Přijďte se tam, prosím, všichni podívat, všichni jsou zváni, ať víme, co dnes, kým dnes sudetští Němci jsou a kým nejsou, o co jim jde, o co jim nejde, co na jejich setkáních zaznívá, co tam nezaznívá.
0: Já tomu, pane Macku, já tomu rozumím, jenom když jste zmínil tu podporu evropské integrace, sám víte, že to byl kdysi i Bernd Posselt, který v Evropském parlamentu hlasoval proti přijetí České republiky do Evropské unie s dalšími poslanci CSU. Je to to gesto smíření, nebo je to to ta správná cesta pro podporu, větší podporu evropské integrace? Zároveň Německo mělo v podstatě nejdéle uzavřený pracovní trh po vstupu České republiky do Evropské unie pro Čechy.
2: A vidíte, ta radost spočívá právě v tom, že tyhle věci, které třeba, se kterými také nejsem spokojený a které, na které Bernd Posselt opakovaně reaguje v rozhovorech, tak jsou za námi a minimálně od toho roku 15 je tady skutečně co slavit a co rozvíjet, protože tyto postoje patří minulosti a dneska je to právě Bernd Posselt, který to krajanské sdružení vede jednoznačně cestou dialogu, jednoznačně cestou přátelství a nechává české straně prostor, aby se s těmi tématy, která jste také uváděl, mohla vypořádávat prostě podle svého gusta ve svobodě.
0: Radku Vondráčku, chcete reagovat?
1: No, shodou okolností já jsem tam byl vyzván, jestli si to dobře pamatuju, k politickému gestu. No to je právě to, co já nechci dělat. Žádné politické gesto. A nechci, aby to byla jakákoliv politika spojována s tímto setkáváním, proti kterému já vůbec nic nemám. Ale to, že tady mluví pozitivně kolega o té atmosféře a o přátelství od roku 2015, je jednak dáno právě pevným postojem České republiky v minulosti, tím, co tady prostě řada našich představitelů nastavila, to nebyla věc bohorovnosti ze strany Německa, to bylo zásluhou pevných českých postojů. Naše státnost není samozřejmost. My ten stát v dnešní podobě máme takových něco 30 let. Předtím jsme měli mezi válkami 20 let. Do toho jsme prožili okupace, totality. Tak my si zkrátka na to musíme dávat pozor. To není... A přesvědčil mě dnešní rozhovor, že to je opravdu spíš podcenění tohoto politického aspektu celé věci a nevím, jak bych to řekl. On to řekl dobře, pan prezident Klaus, on říkal, tato akce je nenutná.
0: Nenutná. Tak Davide Macku, ještě vás nechám zareagovat na pana prezidenta Klause a jeho o nenutnosti konání.
2: Jo. My jako tým meetingu Brno, já ani nejsem samotným zakladatelem, já jsem spoluzakladatelem, je nás víc, ale jsme velmi rozmanitou skupinou. To, co nás spojuje, tak je právě to, že v evropské integraci vidíme, já bych to nazval poučení z krizového vývoje 20. století. A na tomto nám skutečně záleží, v toto nás spojuje a v tomto smyslu zájmem, národním zájmem České republiky je být solidním partnerem, respektovaným partnerem a mít vyřešeny všechny zlé duchy z minulosti, abychom v té době, která není vůbec snadná, obstáli, abychom byli odolnou společností a abychom nebyli manipulovatelní různými strachy, které se zakládají skutečně nezakládají na realitě. A mezi ně patří právě to, že se vytahují stále znovu sudetští Němci jako nějaké ohrožení pro nás dnes. Tak to prostě není. A my tuto akci pořádáme proto, aby se každý mohl přesvědčit na vlastní oči, jak to je ve skutečnosti.
0: Ještě nechám reagovat Radka Vondráčka.
1: Znovu zdůrazním za sebe a myslím si, že nejsem sám. Pro mě nejsou sudetští Němci žádné ohrožení. No ale my se tu bavíme o landsmanšaftu. A neustále se to spojuje, prolíná a na to je potřeba si dávat pozor. To je všechno, co já k tomu mám. Ano, pan Posselt je velmi výrazně proevropský. Ta europeizace je velice silný akcent i na té vaší akci. A já jenom prosím, respektujme, základ usmíření je respekt. A já myslím, že můžu opravdu říct, že polovina té společnosti má na to odlišný názor.
0: Vy jste říkal, že jste zastupce
1: mlčící většiny.
0: Mlčící většiny dokonce. Že už ne polovina, ale
1: no ne,
0: mlčící většina.
1: Ještě před rokem dvěma. Opravdu pro mě to nebylo vůbec aktuální téma. A teďka v tuto chvíli si myslím, že je ta společnost rozseknutá, tak prosím o větší respekt té druhé polovině, která prostě říká, dívejme se už do minulosti, nevytahujme stíny minulosti. Vy to vidíte
0: tak
1: jinak.
0: Tak myslím, že i pan Macek naznačoval, že ten
1: vidí,
0: festival je
1: ano,
0: i o tom.
1: Oni to
0: dívat
1: vidí
0: se,
1: jinak
0: dívat se do budoucnosti.
1: A chtějí to tímhletím festivalem rozseknout. Já si myslím, že tu situaci, ještě to řeknu velmi konkrétně, nezlepšili.
0: Pane Macku, když jsem se díval na některé rozhovory s Bertem Posseltem, tak na Novinkách třeba on říká a vyjadřuje se k té debatě o usnesení v České sněmovně. Byl jsem 20 let členem Evropského parlamentu a můžu proto jasně říct, ale je to fraška, karikatura parlamentarismu. Na druhou stranu, nakolik je toto vhodné, ať už je ta debata jakkoliv, buďme rádi asi, že se odehrává na poli poslanecké sněmovny a ne někde na poli nebo na ulici. Není to příliš takové hodnocení od pana Posselta možná zbytečné, ptám se.
2: To je určitě otázka na Benda Posselta.
0: Dobře, jak to vnímáte vy?
2: Ale nebyl a také nemám za sebou 20 let v Evropské parlamentu, byl jsem tam jenom několikrát na stáži, takže nedokážu takhle srovnávat. Asi je z Evropského parlamentu zvyklý na určitou úroveň debaty a chápu, že ho mohlo překvapit, co zaznívalo z české strany. To nás překvapilo mnohé. No, překvapily mě některé výroky, vůbec ten fakt, že se to dostalo do poslanecké sněmovny, byl pro mě překvapivý. Ono, já jsem za to v posledku vděčný, protože to přimělo vlastně každou stranu, aby přestala mlčet a vyjádřila se, co si o tom myslí. A v tomto smyslu mně to přijde, že to je nějaký pokrok, že se ten náš vztah k sudetským Němcům přestává být zkrátka něčím tabuizovaným. A je tady celé spektrum politických stran, které velmi dobře chápe, že tady jde o dialog, o smíření, o prohlubování vztahů. A v tomto to vnímám pozitivně. Ale chápu, že ten slovník, to, co zaznívalo například při návštěvě pana ministra zahraničí v Berlíně, tak to asi německá strana nečekala.
1: My jsme si s tím německým národem podali ruku v roce 1997. A teďka už se chceme dívat do budoucna na té státní úrovni. A existuje prostě český státní zájem. My musíme být velice obezřetní, co se týče českého státního zájmu.
2: A když jsme se tak trošku podívaně ptali, proč rektor Univerzity obrany armádní uděluje festivalu Meeting Brno zlatou medaili, tak se na nás díval překvapeně a říkal nám, no jako vy pracujete reálně pro mír v Evropě, to, co děláte. Tak to je přesně ta prevence, která je potřeba k tomu, aby ty evropské národy znovu neupadly do toho, co se jim dělo v minulosti.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Je středa a za dva dny to vypukne. Pátek, sobota, neděle, asi i pondělí. O čem ten brněnský střed vlastně bude? No, koho jiného jsem si mohl pozvat než skvělého poslance SPD Tomáše Doležela. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání do mého nejmilejšího média.
0: Protože vy jste také současně autorem mnoha vynikajících textů v akademii a tak dále. Máme na ně velké ohlasy. Jste člověk, který opravdu o té historii a o těch věcech něco ví. Ale my dnes se k ním tolik vracet nebudem, protože myslím, že to je opravdu všeobecně už známo, o co tam jde. Nebo to jen tak lehce zmíníme. My se chceme podívat na to, co to tedy před námi teďkon za těžkou zkoušku pro náš národ a stát je. Pojďme. Já mám spoustu otázek, které se týkají ještě řady dalších věcí, vládních, koaličních, babišovských, zúnovských. Dostaneme se k ním, ale myslím si, že prostě musíme začít tím Brnem. Řekněte mi, vy se na to samozřejmě jako SPD i jako asi jednotlivci docela chystáte, mnozí také. Jak to vypadá z hlediska SPD? Víte vy už třeba, že tam vaši voliči přijedou, nebo jak to bude vypadat?
1: Mám informace, jak se říká, z první ruky, a to ne z posledních dnů, ale třeba posledních 2-3 měsíců, co ta veřejná debata o téhle hanebné akci se dostala na povrch, že tam zcela spontánně se chystají naši členové z okresních organizací po celé republice. Lidé ze Svatopluka, když můžu mluvit za další organizaci, kde jsem členem, tak si myslím, že ta účast bude velmi vysoká na to, že český národ tak ve srovnání s jinými třeba nedemonstruje v takových počtech. Tady si myslím, že to bude minimálně důstojné a spíš si myslím, že i překvapivě velké, protože ta věc, skutečně, jak jste to pojmenoval, z jednoho pohledu je to největší střet od roku 89 vnitropolitický, i zahraničně politický, ale víc vnitropolitický, tak si myslím, že ta účast tomu bude odpovídat. Chystají se tam samozřejmě naši politici, poslanci, politici jiných vlasteneckých stran, levicově konzervativních, spoustu spolků, takže ta účast bude reprezentativní, jak na pódiu, tak mimo pódium.
0: Bude tam také, jak jsem se dozvěděl, prezident, nebo ex-prezident Zeman. Ta reprezentativnost je ovšem, tu chtějí oni udělat i na té druhé straně. A já by, to je to, čím bych chtěl začít. Vlastně, protože včera, prakticky včera, jsme se dozvěděli, že pan Petr Pavel, tak řečený Pávek, který obsadil Hrad a dělá tady hrůzostrašné věci, čím dál horší, dal tomuto setkání, tomuto celému tomu festivalu takzvaně, a jehož hlavní částí je pochopitelně sjezd sudeťácký, dal záštitu. Nevnímá to vládní strana SPD už přímo jako vyhlášení války?
1: Dá se to tak přesně říct, když to vešlo ve známost, tak včetně mě a dalších kolegů jsme na to reagovali, padaly už i slova o vlastizradě a nejenom jako synonyma, protože tady se tomu opravdu blížíme. A potom, co všechno se odehrálo, nemluvím jen o tom usnesení, ale o odporu, spontánním odporu, který to vzbudilo o občanů, ať už pozůstalých po obětech války nebo ještě žijících veteránů, tak prezident Pavel, byť je znám jeho výšeho intelektu, tak nemohl nevědět, co tohleto rozhodnutí vyvolá, je vědomé a je už jedno, jestli mu to někdo poradil nebo se tak rozhodl sám, a je to opravdu vyhlášení ne jen války vládě, ale většině občanů.
0: Většině občanů Čechů, a jednoznačně. Státu.
1: A české státnosti jako
0: české
1: takové.
0: České státnosti, protože
1: to nikdy nikdo neudělal. Ani Hácha neudělal takovouhle obdobnou věc. A to byl pod drtivým tlakem, pod hrozbou smrti.
0: Ano, ano. Já vím, že v dnešním nějakém rozhovoru Václav Klaus říká, že všech 9 prezidentů, kteří tady byli i po té válce, by na něco takového ani nepomysleli, včetně Václava Havla, který udělal vlastně ten první krok tam k tomu, ale něco takového si prostě nikdo nerisknul, abych tak řekl, v čem to vidíte, co je tak motivovalo, je to strach už, nebo je to naopak jako pocit, že teď tímhle vystartují definitivně do toho válečného šiku?
1: Je to pokus opravdu vyvolat, už bych řekl, nejenom studenou, ale polohorkou občanskou, politickou nebo vnitropolitickou válku. Domnívám se z těch všech symptomů, že si plánovali úplně něco jiného, takhle ta pátá kolona, když o ní takhle mluvíme, prezident a strany bývalé vlády, čili dnešní opozice, že to bude spektakulární akce, oni zvítězí ve volbách, nebo kdyby zvítězila ta Fialova pětikoalice, kde v nejvyšším sestavě ústavních činitelů přivítají poslta, políbí mu prsten a třeba slíbí i nějaké, omluví se, samozřejmě to dělají teďka běžně, ale nemá to takovou váhu z opozice, ale jako vláda skutečně. A vůbec bych se nadivil, kdyby ta situace nastala, takže by slíbili nějaké prostě koncese, nějaké restituce nebo něco takového. A na to se podle mě, nebo určitě chystali už dlouho. Jo, ten sjezd se neplánuje týdny, ale roky. Byla předpříprava, gradovalo to v posledních 10 letech, když tam jezdili zástupci naší vlády, včetně Fialovy vlády, velvyslanci a podobně. A tohle měla být taková koruna a trošku se to díky tomu obrovskému tlaku i včetně dvou skutečných bývalých prezidentů a některých politických stran a třeba i proti proudu nepovedlo. No. Ale není dohráno zdaleka.
0: Není. Ten sjezd a celá ta událost má samozřejmě ten základní hluboký rozměr, jak jsem říkal, nemusím ho tolik opakovat, ale přesto bych byl rád, kdyby poté, co nám tady ten pan posel, mimochodem všiml jste si, jak se skutečně už dneska stylizuje do toho hitlerovského, do té hitlerovské patky s tím knírkem, on si už možná tak skutečně připadá, on je už tak stylizován. Když nám Posselt vypráví, že oni vlastně žádné nároky nemají, tak já bych znovu, už jsme to tu jednou pouštěli našim divákům, ale myslím si, že opakování matka moudrosti, kdy někdo zachytil v létě, teďkon minulého roku, někdy asi v srpnu, jedno jejich setkání na naší půdě v České republice, kde si povídali takto.
2: Tag ist natürlich die Bennestegräte sind immer noch aufrecht und verhindern eine Rückgabe und es ist mir auch ein absolutes Rätsel, dass ein Land mit Bennestegräten Teil der EU sein darf.
3: Je také zapotřebí říct, že Benešovy dekrety ještě nebyly zrušeny a zabraňují vrácení majetku a pro mě je to opravdu záhadou, jak země, kde ještě stále platí Benešovy dekrety, může být členem Evropské unie.
2: Es sind 97% der Güter ja auch noch in tschechischen Staatsbesitz, also wäre eine Rückgabe an und für sich leicht möglich.
3: 71% majetku je stále ještě majetkem státu, to znamená, že navrácení by bylo možné.
0: Já myslím, že k tomu samozřejmě jakoby není co dodat, ale je. Oni prostě tihleti spiklenci, protože o nic jiného nejde. A já bych doporučil, abychom už opustili téma, nebo abychom opustili termín Pražská kavárna, Brněnská kavárna, abychom jim nadále říkali pátá kolona německá, protože ona to je pátá kolona. Tak oni si myslí, že to spojení s tou pátou kolonou jim evidentně něco přinese. Mimochodem, a to bych také rád, kdybyste mě řekl svůj názor, je zajímavé, že koná se to tedy v Brně. Známe všechny ty fotky mladého Petra Fialy na začátku 90. let s Posseltem a tak dále, který ještě nebyl jenom sádelný hrnec, ale jako o to odhodlanější. Ale pak se tam objevují na těch jejich sjezdech lidé z KDU ČSL, Herman a spol, ale také Petr Nečas se tam objevuje, který opět, je to ta Jižní Morava, co to v té Jižní Moravě podle vašeho názoru je?
1: Má to spoustu společných rysů a teďka se to přesně pojmenoval, včetně té důležité a polozapomenuté návštěvy Petra Nečase v bavorském sněmu v Mnichově, úplně na úrovni, která neodpovídá vládní úrovni, tam se také opět omlouval za příkoří a podobně. Jo, a byl to člověk tehdy ještě braný jako ze strany, která není protičeská, protinárodní, ale po ovoci poznáme je. A samozřejmě to brněnské prostředí nebo ta Morava, Brno bylo takzvaným jazykovým ostrovem, nepatřilo do toho pojmu, který se vymezuje geograficky jako Sudety. Němci tam měli paritu nebo skoro většinu, považovali to za své území, potom také, nebo potom v průběhu času v roce 1918 mělo být toto území přičleněno k takzvanému německému Rakousku a dělala se tam velká zvěrstva, větší i než v Praze, vůči Čechům, protože byli ne snad menšinou, ale nebyli většinou v Brně ani v letech vlastně protektorátu, tak tam ta mentalita a i to napojení, ať už přes Lidovce a přes tu moravskou část ODS nebo bývalé KDS, to můžu potvrdit i z doby studentských let v 90. letech, tak ti Němci, a nejenom sudečtí, CDU, německá sociální demokracie, hned sem naskočila přes té svoje různé nadace, včetně těch Kysely, Girgemeinde, Ackermann, Girgemeinde, sudetoněmeckých, si zavazovala nabídkami různých stáží, školení, poradců, ty strany a ty kádry, a je to takový německý aspen, kdybychom to tak řekli, ale skutečně třeba Lidovci na nich byli a i to přiznávali závislí, kolikrát i finančně díky tomu i přežili a měli takový vtisk vlastně do české politické scény a plus i další lidé, tehdejší studenti, profesoři, prostě různým systémem grantů, to ty německé nadace umí a německá i bavorská vláda tam nalývali miliardy korun v přepočtu. Takže tohle, to je vlastně běh, který trval opravdu těch 36 let a začínal už v Dizentu. Známe ty omluvy z roku ze 70. let, knihu Podiven Petra Pidharta a dalších a podobně. Ano. Takže je tam dlouhá linka.
0: Petr Pidhart je opravdu postava, která je v tomto smyslu naprosto děsivá. Z mnoha hledisek.

0: tady na tom zastupitelstvu americkém na tržišti v Praze, kterého jsme se vždycky děsili, dokud tady byl Fiala zvlášť ještě. A zdálo se, že s Trumpem sem přijde opravdu nějaká nová krev. Moc se mi to nezdá. Nejprve ten jeho výrok právě, pokud jde o ty výdaje na zbrojení. A teď ta nejnovější věc, že sem k nám vezou a pan ministr zdravotnictví s tím, jak zdá se, souhlasí, že k nám vezou člověka, u něhož je podezření z eboly. Vezou ho k nám z té Afriky. No to přece musel, je to Američan, to přece musel být určitě takový pokyn z té ambasády.
1: 100% rozhodně, a to, aniž bych to chtěl zlehčovat, si nevytipovali toho člověka naši lidé ani z ministerstva zdravotnictví a z vlády a nenabídli to Američanům. 100% to takhle bylo. Máme informaci od našich zástupců ve vládě nebo na ministerstvu, že o tom vláda jednala a Adam Vojtěch to tam předložil a dostal svolení vlády tohleto provést. Teďka na posledním jednání vlády.
0: To je přece naprosto skandální, takováhle věc přece se musí projednávat aspoň trošku veřejně, protože tady jde opravdu o nebezpečí. Ta ebola se rozjíždí a mnozí si myslíme, že je to příprava na další pandemii, že to otestují teď tímto způsobem u nás, bych ale nevěřil. Je to prostě další okamžik, v němž vidíme, že Andrej Babiš kývne na cokoliv. Co, když na něj trošku přitlačej. Mě ale zajímá takový ten, řekl bych, klíčový prvek nebo klíčový zákon, o kterém se zdálo, že není vůbec žádná pochybnost, protože ano, ho mělo v programu před volbami SPD rovněž, u motoristů to bylo trošičku jinak, ale v programovém prohlášení vlády se praví, že poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas a další veřejnoprávní instituce budou zrušeny, jakým způsobem se nedefinuje. A začal ten jako boj. V jakém stavu je teď ten boj?
1: Tak pokud jsem správně informován, tak byl napsán a předložen do vnitřního připomínkového řízení ve vládě zákon, který obsahuje, a tam je pro mě to překvapení, zrušení poplatku a převedení na stát, ale spoustu dalších balastních zbytečných věcí, že se budou rušit nějaká regionální studia, nějaké kmitočty, věci, na které se vrhly i naše ministerstva a jejich pracovníci a skritizovali je. Jako, kdybych chtěl být podezíravý, tak jako by tam byl záměr dát tam i další věci, o kterých nebyla debata, aby mohl být zákon zkritizován a schozen. Samozřejmě vůči tomuhle útočí celá pěti opozice, ty takzvané umělecké svazy a podobně. Ano. Já za sebe bych si představoval, skoro každý, s kterým jsem se o tom bavil, s kolegů, kdyby ten zákon byl poměrně jednoduchý, zrušil poplatky a během pár týdnů se vymyslelo, jak bude financován, jestli z kapitoly Ministerstva kultury, jak budou financována ta média, nebo z nějaké samostatné kapitoly. Nebylo to nic za mě, nebo i s kolegy experty jsem se bavil, nic a nikdo nechápe, proč tam bylo dodáno tolik dalších věcí a změn koaličně neprojednaných, které jak působí jako červený hadr na ty odpůrce. I to by se ale dalo ustát a vysvětlit. Ale vlastní ministerstva ten zákon potopila v podstatě ještě než se zrodil, nešel do prvního čtení. A Andrej Babiš, taky už jsem zaznamenal včera nebo převčírem, že už se vyslovil, že to je špatně, jako kdyby si testoval nálady veřejnosti, ale co nechápu a kdo dal to zadání a to nevím, proč tam mají být i ty ostatní věci, které vytvoří záminku, aby ten zákon byl kritizován, obstruován a schozen vlastní vládou de facto, vlastními takzvanými experty na ministerstvech.
0: Ona vlastně se k tomu podobně vyjádřila i paní Schillerová, jako docela tak, že bych to čekal spíš od opozice, než od vládní kolegyně. Ten, abych to řekl, ten postup, ta metoda toho salámového ukrajování a přenechávání je tady zcela patrná. Mě napadá v této situaci, my jsme tady měli také pana doktora Železného na jednom rozhovoru a on tady zcela správně říkal, že tou nejjednodušší metodou, kterou by on si představoval, by bylo nedělat žádné složitosti a prostě říct, poplatky zůstávají, ale jsou dobrovolné.

0: ten okamžik televize a Český rozhlas skončí samozřejmě, protože ti, kteří je podporují, jsou v absolutní menšině. Uvažoval někdy někdo, třeba aspoň v SPD, o této možnosti?
1: Ano, byly tam i úvahy, a to už je ale díl, myslím, před 10 lety, když jsme vznikali, nebo určitě jsou to úvahy, co vede třeba Petr Štěpánek v Trikoloře o privatizaci. Já bych se třeba klonil k tomu. A to není otázka, každý říká, počkejme, co nám k tomu řeknou experti. Tohle je jenom politická otázka. Jde o daně, o miliardy, o ovlivňování veřejného mínění, co k tomu nějaký, řekne nějaký expert, já nevím, na Kmitočty, je sice zajímavé, ale úplně irrelevantní.
0: Ano.
1: Čili já bych se klonil i někteří kolegové k úplnému zrušení nebo nějaké minimalizaci na krizové okamžiky, aby byl nějaký vysílač, který by informoval lidi, to by mohl být i rozhlas, nebo říkám, do toho nechci zabíhat, ale tehle ten krok, o kterém se bavím, který je na stole, převést jenom poplatky z nepřímé daně nebo takové kvazi daně do státního rozpočtu, je ještě za mě velmi slabý. Je to jako dobrá věc s dobrým směrem, ale takový ani ne půl krok, čtvrt krok. To řešení by mělo být systémové, razantní. Klidně se bavme rok o tom, co je veřejná služba, pak zjistíme, že 90% toho, co Česká televize rozhlas vysílá veřejnou službou, vůbec není a už to plní jiné zadarmo, jsou soukromé vysílací stanice, televize i rádia, internetová média a podobně. I z tohohle hlediska je už ten koncept zastaralý technologického. Takže ano, byl by to cíl, ale o tom vážná debata v koalici, pokud vím, nebyla, a hnutí ANO tím, jak se označuje za catch-all party, určitě má i voliče nebo i nějaké významné členy, možná i sponzory, kteří třeba chtějí jít jiným směrem.
0: No a není to tedy, když to tak sledujeme, není to tak, že z toho nakonec v nějakém smyslu bude chtít celkově ANO vycouvat?
1: No, začínám se toho trochu bát. Určitě, já tím nechci jako někoho strašit, ale spíš tak znám už legislativu, se to nestihne do konce roku, aby to platilo od roku 2027. I s tím, že samozřejmě pěti opozice se chystá to maximálně obstruovat, tedy senát, prezident, ale i kdybychom to podali já nevím, za měsíc do sněmovny, tak se to nestihne projednat dřív, než já nevím, příští rok na jaře. Pak se také mluvilo o tom překlenovacím zákonu, kdy aspoň zrušíme úplně nesmyslné poplatky firmám. Při tam došlo k tomu navýšení 100 000 podle počtu zaměstnanců, že ulevíme důchodcům, studentům a určitým typům domácností, třeba invalidů. To úplně spadlo pod stůl. Přitom to kolegové z ANO, já jsem tu tiskovku viděl přímo ve sněmovně, ohlašovali, že to je v řádu hodin podané, tak tam určitě, a jak znám to fungování, tak to nechtěl šéf, to znamená Andrej Babiš, ale jaký je ten záměr, bylo by to strašné naše selhání, kdyby to nebylo aspoň od roku 2028.
0: Je to tak důležitá věc, že by třeba kvůli tomu, si myslíte, uvažovalo SPD o tom setrvání v té vládě?
1: Mohla by být. My se bavíme docela otevřeně na každém klubu. Není to tak, že máme nějaké nařízené hlasování samozřejmě o důvěře vládě, tak to je logické, že to by ani pak nemuseli být volby, protože občani by si nebyli jisti svým hlasem, ale bavíme se o každém jednotlivém zákonu, co jde do sněmovny. Já mám na starosti tu prováděcí předpis na to nařízení DSA o digitální ekonomice, cenzuře internetu. Jsou tam desítky dalších tisků, kde i teďka jsme se bavili docela vážně s Alenou Schillerovou, zda podpořit nebo ne tu únikovou doložku, to těch pravidel rozpočtové odpovědnosti. Měli jsme ji na klubu, byl tam Mirek Ševčík a dal nám určité sliby, že se bude razantně šetřit na výdajové straně, a prostě, když nás žádala o podporu. Takže o tom se debata vede a o tomhle by byla debata ještě tvrdší. A myslím si, že kolegové, jak je znám, mnohé z nich, myslím teď poslance, ale i naše vedení, protože to je naše taková vlajková loď, by tohle nepřešlo mlčením. Nevím, jestli by to bylo rovnou odchod z koalice, ale určitě nějaké to smírčí řízení, ty mechanismy, co jsou v koaliční smlouvě, a určitě bychom to i veřejně sdělili.
0: Protože co by pak zbylo?
1: No.
0: Ten
1: zákon Fara je taky u ledu, takže tak. Z těch zásadních systémových věcí by nezbylo skoro už nic, jestli to řekneme na rovinu.
0: Ano. To hlasování nebo schválení iniciované právě SPD kolem toho odmítnutí sudeťáckého sjezdu bylo zvláštní pro mě tím, že se tam nedostavili zdaleka všichni poslanci, jako 73 nebo 78, teď nevím, ze 108, to je docela podstatná jako absence. Proč to bylo?
1: Nevím to u všech jednotlivých. Vím, že naši poslanci, naši tři poslanci byli omluveni ze zdravotních důvodů, respektive Marie Pošarová doprovázela nemocné rodiče do nemocnice, měla to dlouze naplánováno, ten den sněmovna být v původním plánu neměla a Zuzana Majerová byla na lázeňském léčebném pobytu, taky dlouhodobě plánovaném, ale určitě to není tak, protože pak byla sněmovna ještě v pátek, kdyby to byl čtvrtek a poslední, tak klidně řeknu, že si spoustu, nebo někteří kolegové prodloužili víkend, tady to tak nemohlo být, protože v pátek od rána byla sněmovna, kde jsme hlasovali na pevném hlasování tu rozpočtovou odpovědnost a tam už ti anarští poslanci byli skoro všichni, nebo chyběli dva, ale ne 25. Takže určitě mnozí z nich, víme to bezpečně u ministra Plagy a u jiných, nechtěli pro to hlasovat, ale nechtěli hlasovat proti. Možná u nějakých jednotlivců to bylo třeba touha mít volné odpoledne, ale na druhou stranu můžu říct, že ty a naští poslanci, co tam byli, takzvaní řadoví, by to je nesprávné slovo, tak ty zatím napevno stály a jsou to podobní národovci a byli v tomhle silní nebo i silnější než my, ty poslanci, kteří třeba nejsou tolik známí, nemluvím o ministrech, ale desítky těchto poslanců, protože my mezi nimi sedíme, tak to opravdu proto hlasovali za srdce. Ale taky jsem byl docela nesnad zklamaný, ale bylo to samozřejmě trošku voda na mlýn té opozici, ale tady u vás můžu poděkovat, protože kdyby oni přišli, tak nás přehlasují. Přišlo 80, nemuseli ani přijít všichni, takže hlasovali nohama de facto pro to usnesení, když to trošku odlehčíme, ale strašná ostuda by byla, kdyby jsme nebyli usnášení schopni, kdyby nás bylo méně než 67 a na začátku, já nevím, 14.01 bylo 65 přihlášených, pak pár lidí přišlo, tak to jsme, neříkám, že trnuli, ale to by vypadalo strašně špatně.
0: Je to, ale o něčem to prostě trochu vypovídá, že pro takhle důležitou věc přece už ze zásady půjdu hlasovat.
1: Ano, ano, ano. 100 a víc tam mělo být úplně minimálně. To je, jo, dva lidi vám chybí vždycky ze stovky, může něco být, protože sněmovna být neměla původně, tak můžou být extrémní případy. Někdo je v nemocnici, někdo je na zahraniční cestě, ale pod stovku to nemělo být.
0: Pojďme ještě, než se vrátíme k tomu sjezdu, pojďme ještě k jedné, řekl bych, koaliční oblasti. Jo. Obecně se nejdřív zeptám, jaký vy máte dojem z té spolupráce uvnitř koalice, kde jsou motoristé, vy a ANO. Je to tak, že se motoristé spíš kamarádí s ANO, anebo jsou ty dvě menší strany postaveny, abych tak řekl, stejného gardu vůči tomu dominantovi?
1: Ani jedno z těchto možností bych neřekl, byť se to přelívá. Spíš si myslím, že každá z těch menších stran si hledá svoji pozici vůči hegemonovi. A není to tak, a to nemyslím teď nějak pejorativně, že bychom, jak by se někdy nabízelo, vytvořili blok. V něčem ano, ad hoc, myslím teď s motoristy a společně tlačili na Andreje Babiše, ale rozhodně to není ten dominantní rys. Byť samozřejmě na jednotlivých věcech máme k sobě blízko. Já v těch výborech, kde jsem, tak je spolupráce výborná, jak s anaři, tak s motoristy. Motoristy mají velkou nevýhodu, že de facto polovina klubů plus pan zmocněnec Turek jsou ve vládě, takže v polovině výborů ani nejsou. Jejich opravdu, já nevím, jejich 13, 5 ministrů s panem Turkem, takže 8. To je opravdu, to není jako valná síla, ale jsou tam výborné osobnosti. Gábena Sedláčková, doktorka Vesecká, kteří jsou výrazné i jako celosněmovně a další. Nechci nikomu jakoby křivdit, ale je to oslabení. Jo? Už když vás je 5, 7, tak je to opravdu horší, než když je vás kompaktní třeba 15 nebo 20 jako nás. U nás je navíc ta parlamentní zkušenost u dejme tomu poloviny kolegů, takže tam jsou i třeba kontakty s poslanci a ministry, ano, už hlubší i osobní, což hraje taky velkou roli, tak si myslím, že se to řeší ministerstvo od ministerstva. Já mám třeba na starosti tou agendově ministerstvo pro místní rozvoj a částečně vnitra a s těmi ministry je za mě spolupráce velmi dobrá, se Zuzanou Mrázovou a s panem Metnarem i z jejich náměstky, řekl bych nadstandardně dobrá. Jo, kdykoliv chci něco komunikovat, neříkám, že nevím, ve všem vyjdou vstříc, ale odpovídají na zprávy online, není problém s kýmkoliv sjednat schůzku, ale to je ta první rovina a pak je ta šéfovská, premiérská, tam je to těžké. No.
0: Čili, když to shrnu, v koalici nějaký ten to pnutí není takové, aby se to zatím projevovalo v nějakém nebezpečí, ohrožení.
1: Ne, určitě koalice. Ne. A naopak chtěl bych tady veřejně kolegům poděkovat, protože s tím usnesením to bylo nahnuté. První zprávy, co jsem měl asi před měsícem, bylo, že se na to moc netváří, jak vedení ANO, tak ani motoristů, že nám to třeba zařadí na program, ale budeme proto hlasovat jenom my. A dík patří všem, včetně vašeho média, ale i právě prezidentů Zemana a Klause, že neformálně nebo třeba i přímo, to nevím, tlačili, minimálně se jasně projevovali, co to pro ně znamená, a i proto určitě, nebo to byly jedny z důvodů, proč ANO i motoristé na to přistoupili. Předseda poslaneckého klubu Šťastný, to bych chtěl taky poděkovat, ten na to úplně s přesvědčením přistoupil, udělal velkou taky práci, že přesvědčil ty váhající, že to je podstatné. Ne snad, že by to nechtěli, ale tam je spíš to udělat si volno, proč tam mám chodit, ale tak to odpracovali, jak poslanci, ano, předsedkyně Malá, tak pan Boris Šťastný a další poslanci. Ale nebylo to tak jasné, že to hned od začátku.
0: Ten stav té opozice se taky docela, řekl bych, tímto aktem, nebo tím, co se chystá, těmi sudeťáky, se docela také vyčistil a vidíme to už tedy přesně, kdo to je, ta pátá kolona. Když pozoruji některá vystoupení, zděšen jsem byl z toho, když byl pan Ševčík v ČT a tam na něj společně útočí ta pirátka s tou moderátorkou, úplně v jednotě, v nerozborné jednotě, abych tak řekl, a on je vystaven tomu, jako, skoro bych to viděl, jako kdyby se nic nestalo, jako kdyby tady byla pořád ještě ta Fialová vláda. Jak si vysvětlujete to, že tak běsným způsobem ta média teďkon jedou opravdu jako protistátně, proti českému národu v této záležitosti té klíčové záležitosti toho šíleného sjezdu?
1: Ta míra toho fanatismu mě překvapila. Ne snad, že to budou podporovat nebo budou blíž v tomhletom opozici, a to teďka mluvím i o tom, jak se projevují ty opoziční poslanci a předáci, někteří, já nevím, právě piráti, někteří lovci, topkaři, to vyloženě je, jako kdyby byli poslanci za Henleinovu stranu ve 30. letech, i tou dikcí a prostě tou nenávistostí, to je něco neuvěřitelného, taky jsem pár těch debat s nimi absolvoval, ale u těch médií to částečně překvapuje, a pak už musíme se ptát, že oni nepodporují vybrané politiky, to jsou někteří pro ně šašci nebo figurky, ale jasně daný směr, ideový, politický, mocenský směr, který je provázán, napojen na tu federativní Evropu, nebo jak to nazvat zjednodušeně. A vidíme to i podle výběru, třeba ne ani politiku, tam musí jakous takovou objektivitu v tom, koho pozvou, jak už se k němu chováme, něco jiného, ale těch takzvaných odborníků, tam je to 100 ku 0 vždycky, když se vyjadřují historici, politologové, ekonomové, přitom máme jiné politologi, hodně z nich chodí k vám, máme ve Svatopluku, máme i na různých fakultách dokonce, byť je to divné, ale jsou tam pořád, ale ve veřejném prostoru 20 let nejsou vidět, 90. léta byla jiná, takže tam si myslím, že je to ta editorská nebo ta role toho managementu, těch vedoucích redakcí, a i proto by bylo řešením tu Českou televizi zrušit bez náhrady. A ať si udělají svoji televizi, klidně, oni by byli slyšet, každý z nich má podcast, kdo odejde, nebo nějaké médium, které je dotačně vyfutrované, ale přece jenom ta váha a role na veřejné mínění tě České televize je ještě velká. Znám spoustu lidí, mi vrstevníků, kteří nemají čas, jsou to podnikatelé, vzdělaní lidé, ale pustí si na 10 minut Českou televizi a pak to podvědomě se tím řídí. Své názory a svoji třeba volební aktivitu. Takže ta Česká televize, nechci se říct, že selhala, to ano, to už selhává dlouho, ale vidíme, že to je hlubší, že to má hlubší kořeny, ta její neobjektivita, že to není jenom o vyváženosti, ale o ideovém směřování národa, abych tak řekl.
0: No jasně, tak o něj to je na celou jinou debatu, jsou napojeni skutečně od začátku 90. let, jsou napojeni na ty zpravodajské služby, především americké a německé a izraelské, ale takže z toho to samozřejmě vyplývá. Tady spousta lidí, někdo mě napsal, že Česká televize dostává dary od člověka v tísni, to je přesně naopak. Česká televize vytvořila člověka v tísni a z našich daní tuto zpravodajskou agenturu, která se tváří jako lidumilná, platíme. ale já myslím, že je přesto na čase vrátit se zpátky, předběžně se vrátit zpátky do Brna. Tam je tedy pátek, sobota, neděle, pondělí. Co podle vašeho názoru bude nejdůležitější den?
1: No, z hlediska toho, o čem se bavíme, a toho zásadního střetu politického, ta neděle, jednak proto, že to je ten, má na programu ten sjezd, nebo sněm, nebo celá tato akce, tu politickou část, kde budou přítomně, o tom jsme ještě nemluvili, a to je také facka jako do tváře naší suverenity, přes hlavy našich ústavních orgánů se sami pozvali činitelé spolkové a bavorské vlády. No, jedou sem jako do gubernie, samozřejmě vědí, o co jde, a to taky nebývalo. Kohl a Brandt a vůbec nepodporovali ty sudeťácké organizované militanty. Teď se to hodně změnilo. Neříkám poslední rok, ale poslední třeba zase desetiletích, takže ty tam jdou demonstrovat i to, že to je už jedno, jak sudetští Němci, jako jedno těleso, tak spolková vláda a ta bavorská, samozřejmě to víme. Takže proto je na neděli i organizován ten meeting, kde vystoupí politici a prezident Zeman, aby to byla taková protiváha tomu politickému dni toho sjezdu, kde mluví posl, ta další pohlaváře, ty němečtí politici a i čeští. Bohužel víme, kteří vystrčil Markéta Pekarová, další se tam i hlásí nadšeně, že tam budou třeba jenom jako diváci, což je až úplně ponižující, ale to je jejich věc. A takže proto je cílem pořadatelů i nás a té obrany národa postavit proti tomu národní protest. Připodobnil bych to třeba k říjnu 38, kdy na balkónu Rudolfína proti Mnichovské dohodě a proti zastavení mobilizace společně vlastně vystupovala také organizace, která si říkala Výbor na obranu republiky, později odbojová organizace Obrana národa, a tu tvořili jak komunisté, tam stál Gottwald, Čverma, mladý Ladislav Rašín, legendární generál Radola Gajda. Bylo to poprvé vlastně, kdy se veřejně k sobě přihlásili a podpořili tuhle věc a tím vlastně ukázali, že to je dějný zlomový okamžik, kde se musí stát na té národní straně, a tohle bych tomu docela připodobnil. Proto je důležité, že to je jako kontrapunkt tomu sjezdu i ve stejném čase, vlastně bude to odpoledne od 12 asi do 16 hodin a ta účast minimálně, nebo i prezidenta Zemana a prezident Klausa, to bojuje roky. Samozřejmě jeho význam nesmíme snižovat, i když tam třeba nebude fyzicky, tak je strašně důležitá. A to, že tam budou politici těch stran, kteří stojí na straně České republiky.
0: Ten pátek, to vlastně to tam přijíždějí, vlastně sobota a v sobotu má být snad ten pochod. Ano.
1: To pohřelice Brno, takový pohořelice ten antipochod. No.
0: A tam jako se mají za opět toho účastnit ti Vondrové a Vystrčilové a všichni tihle. Mě skutečně znovu řeknu, mě pochopím kde co. Pochopím to, že má někdo prostě jiný názor na jakékoliv uspořádání uvnitř země a podobně, ale že se takhle všichni svléknou do naha, ta pátá kolona, a nastoupí tam, to skoro bych řekl, jestli to nesignalizuje, že doufají a předpokládají, že dojde k nějakému ostrému střetu, třeba i fyzickému, s těmi protestujícími. Myslíte, není to vyloučeno?
1: Tak vyloučeno to není, to nemůže být nikdy, doufejme, a věřím, že to nenastane, protože v několika vlnách a demonstracích posledních ani 3-5 letech ta naše strana Spektra a ti lidé prokázali, že jsou důstojní, demonstrují klidně, neprovokují na rozdíl od těch soupeřů. Nedávno jsem byl na pochodu pro život, kde jsme byli napadáni těmi levicovými militanty, tak u nich je to běžná metoda práce, čili bojím se té provokace, určitě tam bude u Ganesi a na spol s ochranou části policie, ale nesmíme, proto prosím ty naše kolegy, lidi, co tam budou, nenechat se vyprovokovat, i když je to velice těžké, to můžu svědčit sám, když nás a kolegy napadli i fyzicky na tom pochodu, tady na národní třídě, je těžké se udržet, ale věřím policii, po té změně ve vedení z Rakušana na pana Metnara, i to má velký význam, protože právě na tom pochodu pro život se chovala velice korektně, na rozdíl od loňského roku, kdy tam kdy ho nechala zablokovat a neumožnila průchod těm organizátorům, tak věřím a chci doufat, že toho nenastane. Ale samozřejmě těmhle lidem, o kterých jste mluvil, by se to velmi líbilo, to by se jim hodilo, aby ukázali, a oni o nás i mluví, jako o náccích. Pavel Šafr napsal, musíme chránit naše sudetské krajany před hnědými nácky a komunisty. komunisty nedávno, že na Fóru 24, takhle oni nás vidí a ty sudeťáci takhle vidí, ale celou Českou republiku, o které mluví pejorativně non-stop 80-90 let a i z tohohle hlediska se divím, že ti lidé, ty myslím, z té opozici, ty politici takovému spolku jdou na sjezd, když nenajdou suchou nit na českých komunistech, v školí, jak se mají vyrovnat s minulostí a minulost i současnost sudeckých Němců je ta, že je to zločinecká organizace opravdu, no, protože ji vedli, založili a někteří ještě žijí nacističtí zločinci. No. A nikdy se o to nedistancovali. Tvoří jejich síň tradic a síň slávy v hnědém sudeckém domě v Níchově.
0: Nemyslíte si, že za této situace hrozí také to, že právě oni, ta pátá kolona, se pokusí zorganizovat nějaký incident, který by se tak dal vyložit, protože mě na tom docela překvapuje jedna věc. Hovoříte o policii, která se dle vašeho názoru změnila, kéž by tomu tak bylo. Prezident policejní stále je ten, který byl, ale mě na tom zaujalo, že jsem se dnes dočetl, že tam bude několik desítek policistů. No, na takovouhle akci bych si myslel, že i několik stovek by bylo docela málo. Jako kdyby někdo trošku počítal s tím, že to ta policie nebude moci zvládnout. Já to říkám proto takhle, já nechci tím strašit, ale já to říkám proto, že dostávám spoustu dopisů, nebo některé dopisy spíš, spoustu je přehnané slovo. Mm-hmm. Některé dopisy, kde právě i lidi jsou už tak rozzuření z toho, co se děje z těch sudeťáků, že vyzývají k tomu, jako pojďme, jako musíme to vzít, jako nepustit je, zastavit to tam. Já se právě tohodle toho docela nejvíc obávám, aby se nějaká provokace, kterou oni umějí udělat brilantně, v něco takového nezvrhla. Myslíte si, že to zvládne ta policie?
1: Doufám, že ano. Chci i dokonce říct, že tomu věřím, že to zvládne, byť samozřejmě provokatéři, a máme tady nedávné demonstrace tehdy před úřadem vlády, kde se prokázalo, že tam byl provokatér na té vlastenecké straně a podobně. Nedělám si už, že by to iluze, že by to nemohlo nastat, ale myslím si, že tady ta věc a ta událost je tak vážná, že vedení rezortu vnitra i policie prostě tady si nedovolí selhat a bude k tomu přistupovat maximálně zodpovědně. O naše lidi ani tak strach nemám, protože tam skutečně my nejsme prolezlí, abych tak řekl, nějakými gangy, bojůvkami typu Antify, to vůbec, jo, to jsou lidé ani středního, staršího věku a jak už jenom zopakuju, bylo spoustu demonstrací tady na Václavském náměstí, velkých, mnoha set nebo desetitisícových a nikdy tam, by si to všichni přáli, nezačal incident z naší strany, pak byly napadány různými způsoby, různými provokatéry, teď ten Oganesen a spol, ty jezdí po všech akcích, ale ty myslím, jsou zvládnutelní, ale desítky policistů, jak jsi říkal, ale na tuto akci určitě málo. To je takový fotbalový zápas.
0: Já jsem samozřejmě začal tím, že je středa a za pár hodin to vlastně vypukne. Chcete něco ještě na závěr lidem, kteří tam budou na té, abych tak řekl, vlastenecké, národní, státní straně barikády, chcete jim něco říct, povzbudit je nebo...
1: Určitě bych jim chtěl poděkovat, protože taky jako vy dostávám maily, dopisy, lidé mě i zastavují. Je to událost, kde jako vyvolala nejvíc ohlasů za moji, abych tak řekl v uvozovkách, politickou nebo veřejnou kariéru. Strašně si vážím děkovních mailů lidí, narozených v 30. letech nebo za doby války, který píšou, my jsme vás nevolili, ale potom, co vás slyšíme, jak píšete i do protiproudu vystupujete, děkujeme vám za to, psal mi pan doktor 90-letý, kterému z Brna, kterému oba rodiče, pamatuje se to asi ve 4 letech, odvedlo gestapo, už je nikdy neviděl. A další lidé, těmhle bych chtěl strašně moc poděkovat, to dodává sílu a těm, co tam budou, bych jim taky poděkoval, že přijedou a poprosili, aby demonstrovali a působili tam tak, aby to byla důstojná tečka za tím, co se nám povedlo. A myslím, že se nám toho povedlo dost a že to může znamenat i určitý postupný politický obrat, že se strhly masky těch nepřátel české suverenity.
0: Já myslím, že to bude klíčový bod, jako povolební, ten hlavní klíčový bod na kterém se toho hodně odehraje. Takže i za sebe bych chtěl samozřejmě našim protiproudařům říct, že buďte tam v co největším počtu, ale opravdu pozor na to, aby vás někdo do něčeho tam nezatáhl, protože na to oni čekají. Takhle to dělají. Pane Doležele, já jsem moc rád, že jsme si aspoň chvilinku o tom povídali, protože je to, jak říkám, pár hodin předtím, než to vypukne. No, co si přát, než aby nás ochraňoval všemohoucí Bůh? Děkuji, že jste byl s námi a budu se těšit příště jak před kamerami, tak v naší akademii, tak v protiproudu. Děkuji za tu spolupráci.
1: Moc vám děkuji, pane Hájku, vážím si té spolupráce.
0: Vážení a milí, nebudu po třetí opakovat, čím jsem začal a čím končím, ale opravdu už je to jenom pár hodin. Já myslím, že budou, doufejme, brzy platit slova Boskovce a Bericha z písně, která je současně znělkou tohoto pořadu.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Já příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční středeční pořad. Je středa, simultánky třeba, a jsem moc rád, že jste tady v takovém hojném počtu, byť spousta lidí určitě hokej sleduje, a já jsem tady právě, máme tady totiž pozor, jako jo, přátelé. Nejenom samozřejmě El Presidente a člověk, který hodně ví a všechno a znáte to, ale taky, taky člověka, který hokeji se věnoval závodně a velmi navážno a málem moc nechybělo a byl v NHL a ne v politických strukturách. Tak ahoj Pepo, vítej. A pověz nám takové ty tajný
1: části. Dobře, díky za milé přivítání. Teď si odtajnil něco, co o mě někteří lidé vědí, ale asi ne všichni. Já jsem skutečně byl posedlý v mladí dvěma sporty. Tím první byl volejbal. Můžete nevěřit, já mám 180 cm vojenské míry, což předpokládám, že jsem malinko smrsknul, od té doby to tak bývá s věkem. Ale jsem i mistr republiky v dorosteneckém volejbale. A sice za Rudou hvězdu Praha. Ve svých 15 letech jsem byl součástí toho manšaftu. Jenomže s těma 180 cm to pochopitelně je zoufalý, protože ty kluci, co mají 2 metry a víc, tak na síti, já jsem sice skákal hodně do výšky, ale když neodhadnete na zlomky vteřiny, prostě kdy máte vyskočit a kdy tohle, no tak ty kucí, co mají o 20, 25 centiáků víc, tak pro ně mnohem snazší na té síti prostě vyhrávat ty souboje. Tak jsem se na to vykašlal a věnoval jsem se pouze hokeji, to je pravda. A je pravda, že jsem hrál, byl jsem kapitán 5. nejlepšího manšaftu v juniorské lize tenkrát nakonec, Slavie Praha. A našimi soupeři byli takový borci starší generace, si je bude pamatovat, jako byl Jarda Pouzar, jako byl Milan Nový, jako byli bratři Šťastní, jako byl Pavel Richter a můžu vyjmenovat ještě, jo, jako byl Jindra Micka, který hrál v jedné lajně dokonce se mnou. No ale pak nastane ten moment, kdy člověk udělá přijímačky na vysokou školu a ten vrcholový hokej, to je dvoufázový trénink, takže v 10 a ve 3 nebo tak nějak. No to člověk na tu školu v podstatě chodit nemůže, to nejde. Tak já jsem několik týdnů až měsíců neustále lhal, až některé ty přednášky byly povinné, tak jsem si musel vymýšlet rostodivné, já nevím, výmluvy, to nejde do nekonečna. Jo? Tak jsem se na to nakonec vykašlal. Ty kluci, kteří u toho zůstali, někteří z nich vystudovali vysokou školu. Matně si vzpomínám, že Pavel Richter, pokud už mi to nezavál čas v mé hlavě, studoval práva 12 let a Jindra Micka studoval zahraniční obchod 13 let, pokud se nemýlím. Tak to studio muselo být takový docela jako, no měli individuální studijní plán. Já neříkám, že ty kluci byli hloupí nebo co, ale já jsem si to tenkrát rozvážil zhruba tak, že kdybych zůstal u toho hokeje a tímto stylem studoval, no tak bych studoval do těch 32 nebo kolika let. A to taky býval už věk, kdy v podstatě v tom špičkovém hokeji se z různých zdravotních a jiných důvodů končilo. Takže bych měl za sebou prvních kolik procent, nevím, určitě ne polovinu života a hledal bych si nějaké jiné uplatnění, jako které by sotva mohlo být na bázi nějakého pořádného vzdělání a tak dále. Si vzpomínám, že třeba legendární obránce František Tikal, který hrál za Spartu, my jsme pak hráli s jeho syny taky, ten, když skončil s hokejem, tak dělal nějakého řadového pracovníka Prago koncertu, což bylo poměrně hezké uplatnění, nicméně nebylo to uplatnění, bohu jak jako intelektuálně náročný nebo tak. No tak takhle to bylo, Petře, nejde jenom o můj osud. Já jsem skončil před 55 lety s tím hokejem, takže to je opravdu tak zhruba 55, někdy počátkem 70. let. Ale co teda obdivuju na dnešním hokeji, to je jednak jeho dynamika obrovská, to se nedá srovnávat s tím, jak se to hrálo tehdy. Ne, že by to tehdy nebylo jako náročné to každopádně bylo, a třeba letní trénink, to byla šílená mučírna. Jsme běhali vždycky v těch 400 metrů kolečko rychle, pak tam byla hrazda, na té jsme museli udělat 10 chybů a zase kolečko a zase 10 chybů. A oblíbenou zábavou trenéra bylo, že abychom uměli dobře padat při tom hokeji, tak na betonu takhle malinko se to svažovalo, ta cesta, a parakotouly, normálně bez jakýchkoliv záchráničů a všeho, rozeběhnout se a teď ten kotoul prostě a tak dále. Kdybych to měl dělat dneska, jak se přizabiju samozřejmě, ale tehdy jsme to brali.

0: a nemuselo to být až na takovou dálku, prudší přihrávku, no tak i ti špičkoví hokejisti to museli takzvaně zpracovat a teprve potom případně střílet. Ale ti dnešní kluci, on mu to posílá stovkou, takhle 30 metrů, 20, 30 metrů napříč kluzištěm a on odhadne, ten, co je adresátem, odhadne přesně moment, kdy to k němu jako doputuje tou rychlostí, napřáhne tu hokejku, tomu se říká golfák, že jo, golfový úder, že nikoli zápěstím, ale rozmáhne se. A on trefí ten puk, přesně to má časově skoordinovat a dokonce se mnohdy trefí do horního růžku branky takhle. Tak to pro mě je vyšší dívčí, kterou skutečně já smekám se těma klukama. To je neuvěřitelný příběh, na který tehdy by zírali i lidi, jako byl Ivan Hlinka, nebo já nevím, chlapi, který byl o poznání starší než my, takže už my jsme zhlíželi jako ke svým velkým vzorům. Mimochodem byl to velmi sympatický člověk, Ivan Hlinka, jako hokejista, jako chlap. Tak to možná k tomu hokeji. Dneska jsme opět málem prohráli s Itálií, já jsem to stačil trošičku sledovat. A já se tím nechci posmívat našim hokejistům. Oni i ty manšafty, jako je Itálie, jako Slovinsko, které nás porazilo, jako jsou Lotyši, tam je u těch Lotyšů legrační, že polovina minimálně těch men je očividně ruských, ale aby to bylo lotyšsky, jak sám přidá to se, takže to není Ivanov, ale Ivanovs, Smirnovs a tak dále. No, takže ten hokej dělá pokroky ve Švýcarsku, hraje výtečně Švýcarsko v Německu. Doby, kdy byl ten klub čtyř zhruba možná pěti špičkových mužstev a za nimi ti ostatní byli o váhovou kategorii níž. Tehdy to, že byla Kanada, Sověti, Československo, Švédsko, řekněme Finsko, no a někdy Spojené státy, takže šesti řekněme. Tak ta doba je pryč a dneska umí překvapit každý v podstatě a dneska ti naši borci Česká republika teda měli co dělat, aby to nakonec zvrátili až ve třetí třetině k vítěznému konci. Podali skvělý výkon, ale ti Italové prostě taky. Takže zhruba tak, Petře, nebudu zdržovat hokejem dále, než se sluší.
1: No, já třeba jako slýchám často ty lidi, kteří tomu rozumě líp než já, že vlastně hodně se to rozjelo vlastně na ten, že dřív se hrály jako kličky a víc se s tím jako špekulovalo a podobně. Dneska se to opravdu jako tlačí na sílu, je to i jako rychlejší v přechodu vlastně od obrany do útoku a že vlastně se to prostě hraje víc jako takový, no prostě víc silově, nebo tak jako.
0: To taky, za prvé silově a za druhé podstatně rychleji se kombinuje. To jako já obdivuji, ty kluci mají opravdu skvělý přehled o tom, co je kolem nich. Všimni si, on dostane puk někde za brankou třeba vlastní nebo tak a on se aniž by koukal nějak dlouze, tak on ví, kde má ty spoluhráče a často velice překvapivě podává ten puk rychle prostě někomu. To dřív bylo podstatně pomalejší a takové jako, že si to musel rozmyslet a rozhlédnout se a podobně. Dneska je to prostě obdivuhodné. A plus napadání třeba už v obrané, řekl bych, třetině soupeře, ten pressing takový prostě, jo, to je, kde ty kluci na to berou sílu. Dneska ujezdí ten zápas, to musí být obrovský výkon, kdy oni prostě dřív tak jako couvali a čekali, až jako ten soupeř se rozjede. Dneska ne, dneska oni od počátku atakujou prostě ty, kdo rozehrávají teprve, jak se tomu říká, nějaký útok. Atakují je velice intenzivně, tvrdě a tak dále, čili klobouk dolů, to jako skutečně vyskočil do řeči, ale je to tak, no.
1: No, tady Lukáš Tížek se ptá, a jakého byli ti hokejisté, které Pepa zmiňuje, politického zaměření? Měli s nima hádky nebo nějaký debaty třeba o politice?
0: Tak snad mu neublížím, když řeknu, že Jarda Pouzar byl pak členem komunistické strany a když hrál v Edmontonu v NHL, tak já jsem pracoval v té době už na ústřední výboru strany a Jarda se dostavil jednou za rok do budovy ústředního výboru na nábřeží tehdy vltavském a přinesl pěkný fascikl dolarů a platil tam příspěvky jednou za rok. Na to jsme se chodili dívat někdy, protože to byl zážitek. Tehdejší norma stranická byla, že při příjmu

měsíčním přes určitou hranici. V korunách to bylo v době, kdy průměrná výplata byla asi 3200 hrubého, tak kdokoliv bral, já nevím, asi kolem 4000 a víc hrubého, tak 4% z toho příjmu se prostě platila. Tak dovedete si představit, kolik bral Jarda Pouzar tehdy v NHL, tak přes pěkný fascikl dolarů. To byla hezká podívaná. Jinak, no, já jsem nezveřejňoval, třeba když jsem vstoupil v roce 70 do strany, tak jsem o tom nějak nemluvil v tom manšaftu. A měli jsme soustředění na Kladně v roce 70 v létě. A jeden takový mezi náma starší začal špekulovat nahlas, že se dozvěděl, že mezi námi je jeden komunista. A teď furt, jak měl v hlavě ten stereotyp, že komunista to jsou ty hloupí, tak furt od těch kluků, co tak měli pověst, že moc rozumu nepobrali, tak takhle postupně se ptal a já byl úplně poslední a on na mě kouká. Když jsme dvakrát denně měli ten trénink na Kladně, že byl srpen, tak říká, Pepo, no a to, že bys to jako, já pamatuju, to jsem já, no. To jsem já, jsem člen komunistické strany. On byl naprosto šokovaný a neskrýval, že ho to jako překvapuje, protože nějak mě nepovažovali za hloupější mezi sebou, nechci tak přehánět, ale měli mě za, jsem čet knížky po cestě v autobuse, když jsme měli hrát zápas někam a podobně. A tak byl naprosto šokovaný. Já mu říkám, hele, no to tak je prostě, komunistou seš, protože nejseš hloupej, že víš víc, že chceš víc vědět prostě a tak dále. Byl to naprostý šok. I ostatní kluci na to koukali jako překvapeně. No tak bylo to krátce po roce 68, tak se to teprve nějak vyvíjelo. Z těch dalších kluků, takhle, František Pospíšil, kdo pamatuje starší generace, tak František Pospíšil byl taky členem komunistické strany. Byl kapitán reprezentace v 60. 70. letech. I někteří další, nebudu to všechno tady lovit z paměti. Jinak to bylo politicky víceméně indiferentní to prostředí. Tam to bylo, snad se nikdo neurazí z těch kluků. My, co jsme měli nějaké ambice ještě mít nějaké vzdělání a podobně, tak jsme mnohdy odcházeli z toho, protože jsme chtěli tou cestou vzdělání a nějaké perspektivy, nikoli pouze sportovní. A popravdě řečeno, u toho hokeje zůstali mnohdy kluci, kteří třeba mezi náma nepatřili, mezi nějak jako ty lepší nebo nějaké výkonnější a podobně. No ale protože neměli jiný smysl života, než hrát ten hokej, no tak u toho prostě zůstali. A tyhle kluci měli někdy v hlavě, když se na to Lukáš Čížek ptá, tak docela jako, no, tak trošku podobný někdy názor, jako je typický pro dnešní určitou část mládeže.

0: I když si dám oříšky, tak mi tam zůstane a způsobuje mi to tyhle trable, já se omlouvám.
1: To se ale...
0: Já se budu vytahovat jednou epizodou, když už teda to nakous, na tu jsem docela hrdý.
1: Vytahuj, povídej.
0: Na epizoda, to jsem si pak dával k lepšímu. Jarda Pousar byl mimořádně talentovaný hokejista. My jsme, myslím, stejně staří. Možná, že v nějaké měsíce, tak či onak. A tehdy ještě na těch stadionech za brankou nebylo někde plexisklo, ale byla tam taková síť. A Jarda Pousar byl skvělý hokejista. Tehdy byly i společné sprchy mnohdy a když člověk vlezl do sprchy s Jardou Pousarem, tak to byl prostě Jihočech jako opravdu stavěný. A já měl velmi nešťastný úkol, když jsme hráli proti Budějovicím, on byl z Budějovic, že jsem ho měl takzvaně hlídat. To je neuvěřitelná nuda a jako co si nezahrajete a furt musíte kolem něj poskakovat, aby nemohl střílet a nemohl dávat góly. No a on hrál tvrdě, ale hrál čistě, ale byli na nějakém juniorském mistrovství a tam se nějak s někým poprali, tak byl takový nadupaný. A před koncem třetiny jedné já jsem dostal přihrávku na paty, střel jsem si za brank, že on přede mnou ustupoval ještě s obráncem. Jsem věděl, že bych se zbrzdil, tak jsem ten puk prostřelil mezi ně na zadní hrazení a vyrazil se mezi nima a on mě ale dostihl a jak byl tak rozdůl jako z toho mistrovství juniorského, světového nebo jakého, tak vzal takhle tu hokejku a vrazil mě do té sítě. Já měl naštěstí, to už se dneska nenosí, takový chránič přes zuby, takže mi nevyrazil zuby. Nicméně ta síť mě vrátila a já jsem byl naštvaný, bylo mi těch 18 roků, tak v té rukavici helma se mi posunula, já jsem ho neviděl, já jsem ho tak matně cítil před sebou. A jak mi to vrátilo, jak jsem měl kinetickou energii a to v té rukavici se můj natáh a nějakou zvláštní náhodou jsem se trefil zřejmě přesně na solar. Jarda se pověsil takhle na branku, jak Ježíš, a nemohl dejchat. A vydával takový ty zvuky. Jako doktor běžel potom, jak vždycky na zápase je lékař, tak běžel s tou taštičkou, jsou hrozně legrační, do klouže, že jo, a padají přitom a to. A rozhodčí přijel takhle, na mě udělal 5 minut a na něj 2. Já říkám, počkej, on si začal a on pojde, hele, mladý, ještě slovo a pojď do konce zápasu. No tak jsem odjel na trestnou lavici. A tehdy byly trestné lavice mnohde společné. Jarda se tam dokufroval asi po 3 minutách, byl v předklonu 90 stupňů, pořád ještě nemohl pořádně dejchat. Sedl si vedle mě a co si tím polohlasem takovým povídal, jakože počkej, když vám je 18, tak býváte velký oči, tak se k němu otočil, říkám, že chci, já ti natáhnu ještě jednu, tak on na mě nešák do konce zápasu a já jsem to pak všude vyprávěl jako dneska, teda po tolika letech, 56. To vyprávím jako epizodu, že takový významný hokejista dostal ode mě ránu a ještě jsme si pak užili takovouhle. Prohráli jsme za ty 3 minuty, jsme dostali rozhodujícího góla. Ten rozdíl mezi 5 a 2 minutovým trestem, ale pro mě je to taková vzpomínka, kterou se někdy rád honosím. Tak když jsi si řekl o moje vzpomínky na hokej, tady to máš, Pece.
1: Dobře. Ty. Já jsem rád, že jsme to dneska dali z jiného úhlu. To si budeme, národ prostě hokejem žije.
0: Určitě.
1: Celoživotně a tohle. A ty jsi hrál třeba taky mezinárodní nějaký zápas?
0: My jsme hráli někdy v zahraničí, ano. To byly zajímavé. V Polsku jsme hráli. Tady byli nějací kluci z Kanady, z Američani, taky jsme s nima hráli. A v NDR tehdejším, to bylo legrační, tam byla, jmenovalo se to Oberliga a byly to jenom 2 manšafty. Berlín a Weisswasser. Dynamo Weisswasser a Dynamo Berlín. A oni spolu hráli asi 20 zápasů a tomu se říkalo jako Oberliga. A my jsme tam přijeli a hráli jsme proti těm, myslím, z toho Weisswasseru a já jsem se pak honosil těm, kdo tehdy si pamatuje tehdejší hokej, tak ví, že denderácký brankář významný se jmenoval Kolbe. Já jsem tomu Kolbe mu dal gól a tak jsem se pak všude vytahoval. Backendem takový toho blafáka jsem mu dal, on to nestačil tam přikryt, tak jsem se pak vytahoval, že reprezentačního brankáři NDR jsem dal góla. Takhle jsme, jo, jezdili jsme takhle do těch sousedních zemí trošku a odhrávali se i turnaje mezinárodní, takže tady jsme hráli s několika zahraničními manšafty někdy, ano, to je pravda.
1: A já se zeptám ještě na jednu věc, trošiš dneska, je dost jako vůbec, pokud chceš dát dítě na hokej, tak to je jako na hypotéku pomalu. Jak to tenkrát bylo? Bylo to taky takhle finančně náročný, prostě ta výzbroj a poplatky a všechno, nebo jak to bylo tenkrát?
0: Bylo to absolutně odlišné, ale absolutně. Já si vzpomínám, že dokud jsem hrál za žáky, takzvaně to bylo do 15 let, takže máma moje musela zaplatit ročně něco jako buď 30 nebo 50 korun za rok. Jakýsi takový poplatek. Jo, úplně symbolický, jakože taky se nějak podílí. Úplně všechno jsme fasovali. Výstroj, brusle, tohle. Nemuseli jsme, rodiče nemuseli kupovat vůbec nic. Když jsem pak hrál v těch vyšších soutěžích, jako dorostenec, junior, no tak tuplem, tam se prostě všechno fasovalo, absolutně rodiče nic neplatili a pochopitelně to dávalo šanci vyrůst i klukům zcela bez rozdílu sociálních majetkových poměrů jejich rodičů. Což tomu našemu hokeji dodávalo širokou prostě základnu. Ona byla užší jenom díky tomu, že třeba v Praze tehdy byly pouze 4 stadiony s umělým ledem. Dneska jich je víc. Tehdy byla obrovská tlačenice o ten led, takže my jsme jako žáčci mývali trénink ráno od 6 do 7, pak se musel popadnout ten ranec s tou výzbrojí a utíkat domů a hodit to, rozházet to mokrý prostě v předsíně a utíkat do školy, jsem to stíhal tak nějak vždycky velmi obtížně. A jako dorostenci, dokud jsem nehrál tu vrchní ligu, tak jsme měli třeba trénink od 10 do 12 večer. Což jako, když jdeš ráno ve 8 do školy a ve 12 skončíš, osprchuješ se a teď veřejnou dopravu jedeš domů a jdeš spát v 1:30, no tak je to takový, jako, to byla slabina. Dokonce, když jsme přestupovali z nějakého méně významného klubu do významnějšího, tak se za to platilo hodinama ledu. Jo? Jako, to bylo zajímavé, že přepustili pár hodin toho ledu. Bylo málo. Dneska ta tlačenice taková rozhodně není. Druhá věc je, že dnes, já to znám od lidí, kteří mají třeba vnoučata, vnuky, kteří hrají hokej, a to, co teď budu vyprávět, je historka stará zhruba 20 let. Jeden můj dobrý kamarád, vnuka, měl ve Spartě, říkal, že tehdy už někdy počátkem století musel zaplatit 80 tisíc korun ročně jako nějaký příspěvek, v podstatě téměř každý rok kupovat tomu klukovi, jak rostl, že jo, tak kupovat mu brusle, výstroj, pokud vyrostl z té dřívější a tak dále. Dneska taky pouštět toho kluka samotného někde veřejnou dopravou, my jsme tehdy jezdili, rodiče s náma vůbec nikam jako nemuseli, nikdo se o nás nebál, že jo, i v noci. Dneska zřejmě by to bylo jinak a říká mi dokonce, že když chtěl, aby ho takzvaně stavěli, aby bylo víc toho manšaftu, tak že ještě musel připlatit 20, 30, 40 tisíc. Řekněme tedy 10 tisíc měsíčně jenom za to, že kluk chodí hrát hokej plus ty všechny ostatní náklady pořizovací a dopravní a jiný. To je naprosto nesrovnatelný a s tou dřívější dobou ten kádr kluku, z níž potom může vyrůstat nějaký reprezentační nebo prvoligový a tak dále zdroje lidské, abych to řekl tak, je nepoměrně užší. Je to investice v podstatě, jo, která se může vyplatit, nemusí se vyplatit. A já vím, že někteří z našich špičkových hokejistů dokonce se propletli touto úžinou, abych tak řekl, finanční, díky tomu, že si jich všiml někdo ze zahraničí, řekl to jejich rodičům a vzal si je do Švédska, do Finska a tak dále. A tam je v podstatě několik roků nechal růst a díky tomu oni se stali prostě těmi hvězdami. Pokud mě paměť nešali, doufám, že nebudu říkat nesmysl, tak zářným příkladem je skvělý hokejista Pastrňák. Ten údajně pochází z rodiny, která není nějak bohatá. Pochopil jsem to tak, že možná i neměl tátu, že se rozvedli nějak rodiče či co. A nějaký scout, jak oni tomu říkají, zašel za jeho maminkou, protože viděl, že to je velmi talentovaný hokejista, když mu bylo asi 15. A přesvědčili, že si ho vezme, teď nevím, jestli do Finska, do Švédska, někam tam, a v podstatě tam ho plně existenčně prostě zajistil a nechal ho trénovat a hrát a v podstatě dal mu šanci přerůst, vyrůst takovou hokejovou hvězdu. Tak je to sice hezké, když se to u někoho povede, no ale je to věc náhody taky a myslím si, že v porovnání s tou masovou základnou třeba i hokeje, a to se týká jiných sportů, tenisu a tak dále, tak a s tím, jak se to formuje dneska z ryze finančních důvodů, tak to opravdu se porovnávat nedá. Z druhé strany je pravda, že dneska ti hoši berou nekřesťanské peníze, když hrajou nějakou vysokou soutěž. Já jsem slyšel, že třeba ve Spartě, nevím, jestli to pravda, ale fotbalista běžně bere několik set tisíc korun měsíčně. A ty kluci takhle začnou, že v podstatě na konci puberty někde a zvyknou si na určitý životní standard, když z toho vypadnou, tak jsou prostě úplně jinak na tom. Je to komerce z velké části a má to ještě jeden rys, nebudu zacházet do detailů, ale mluvil jsem s pár lidmi, kteří jsou hodně jaksi uvnitř, řekl bych, končin, kde se tohle všechno odehrává. Dneska se používají léčiva i jiné prostředky, které způsobují, že ti kluci mnohdy kolem 45-50 se ocitnou ve značných zdravotních problémech. Oni to totiž zpravidla nikdo nevysvětlí, co to do nich jako všecko cpou. Já nebudu teď tvrdit, že všichni jsou pod dopingem, ale vyprávěl mi třeba jeden z nich, že měl ráno 1,40 nebo kolik angínů. Přišli za ním a řekli mu, že ho potřebují večer na zápas, tak do něj naprali nějaké, já nevím co přesně, nevím, injekčně. On říká, že už tak ve 2 hodiny se cítí úplně normálně a večer na zápas. To každý soudný lékař vám řekne, že to samozřejmě možné je, ale určitě to není ku prospěchu dlouhodobého jaksi zdraví. To jsou zásahy, které nepochybně jako nepomáhají zdraví. Plus, pochopitelně, takhle ty kuci, s kterými já jsem hrál hokej, tak mnozí, když pak v 50. chtěli hrát tenis, tak nemohli běhat vůbec. Někteří bohužel si prošli taky rakovinou, včetně teda Jardy Pouzara. Nevím, čím to je, jestli to souvisí i s tím, co říkám, to netuším, tehdy to snad nebylo v takové míře. Takže ty rozdíly jsou markantní. Dřív to, marná sláva, byl sport, ne, že by se tím neživili, ti nejlepší by se tím živili, oni byli schovaní pod nějakou firmou nebo pod armádou a podobně a byli vedeni jako pracovníci něčeho jiného a ve skutečnosti hráli ten špičkový třeba hokej nebo fotbal po dobu, kdy ho hráli. Nicméně dneska to je vysloveně profesionalizované a je z toho velká komerce. Prostě tehdy každý věděl, že když skončí v těch, já nevím, 35, no, tak se musí živit nějak jinak. Když hrál dobře, jak se o něj zpravidla postarali nějak. Ale bylo to takové prostě přiměřené, jo? Nebylo to jako dneska tu 100 000 miliony a pak zase nic, když je zraněný, tak konec a tak dále a tak dále. Je z toho velká komerce, což si myslím, že neprospívá tomu sportu v žádném případě.
1: Dobře, děkuju. A nejenom hokejem živ je člověk, byť teď momentálně hodně je to aktuální téma. Co ty jsi připravil dalšího pro nás?
0: Já myslím, že dneska bychom si měli popovídat hlavně o tom, co souvisí, byť těch témat je mnohem víc, ale co souvisí s nadcházejícím sjezdem sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně, kde já se taky půjdu tam vyjádřit na tom mítinku v neděli 24. dokonce snad i 23. večer se zúčastníme ještě něčeho. Ale ten sjezd a to všechno kolem, řekl bych, zpřehlednili strašně moc věcí. Jestliže český prezident poskytne záštitu nad něčím takovým, poté, co dva bývalí prezidenti se vyjádří zcela odlišně, jestliže parlament nakonec teda se nějak usnese a Ben Posl prohlásí, že už předtím, než to usnesení bylo přijato, že je mu to úplně jedno, že ten sjezd stejně udělá, naprosto sebejistě, a že když ten parlament se vyjádřil, jak se vyjádřil, tak prohlásil, že to byla fraška, že celé to usnesení je fraška, si může tenhle člověk dovolovat tady vykládat. A poté, co to vykládá, mu hlava státu dá záštitu prostě nad jeho sjezdem. Tam žel si nelze nevšimnout ani jiného momentu. To jednání sněmovny probíhalo nějak tak přerušovaně na dané téma. Probíhalo velmi pozdě. To těžko bude náhoda, že se tím zabývali ve chvíli, kdy už jako opravdu něco měnit by bylo jako obtížnější. Nechápu, proč to neřešili v lednu nebo v únoru. My jsme je k tomu vyzývali. Vzpomeňte si, tady jsme o tom i hovořili, že například z veřejného mítinku před bývalým pomníkem maršála Koněva, který osvobodil koncentrační tábor Osvětim také, kromě toho, že se účastnil dobytí Berlína a osvobození Prahy, tak my jsme ke dni Mezinárodní památek holokaustu uspořádali tam meeting a tam jsme jaksi zveřejnili výzvu, otevřenou výzvu všem členům vlády a zákonodárcům, aby nedopustili konání tohoto sjezdu a aby se zachovali tak, jak by se zachoval Edvard Beneš a celá poválečná politická reprezentace. Oni nám ani neodpověděli na tento dopis. Jo. Pak se to naštěstí stalo víc věcí veřejnou. Já stále říkám, že jsme v tom měli určité prsty, že jsme to znovu a znovu otevírali. No nicméně, když ten parlament o tom jednal, ta sněmovna, tak opozice odešla a tím se snížilo kvórum samozřejmě. Bylo tam nějakých kolem stovky, možná ještě méně lidí v sále. No a ono se ukázalo, že z členů vlády pro to usnesení hlasoval pouze ministr Boris Šťastný, což je teda šokující. Ti ostatní se buď zdrželi, nebo odešli z toho sálu. Takže asi tušíte, co všechno tím jako chci říci. No, já jsem si připravil pár textů, z nich budu zvolna citovat, k této otázce, které jsou si myslím docela šťavnaté. První je rozhovor Václava Klause, který říká, že vidí tu podporu z Hradu a jinde jako věčnou a nevyléčitelnou zamindrákovanost českých Petrů Pithartů. Pokud o tu záštitu prezidenta, říká, záštita prezidenta republiky je skutečně politická bomba. Je to bezprecedentní čin. Já od prezidenta republiky nic pozitivního neočekávám, ale tento jeho čin dosavadní fungování prezidenta republiky Pavla posouvá do úplně jiné roviny. Udělení záštity je nejen vědomý a záměrný výsměch obětem německé okupace naší země před více než 80 letími, ale i otevřený výraz protestu vůči legitimnímu usnesení poslanecké sněmovny ze dne 14. května 2026, který vyjádřila nesouhlas s konáním 76. sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení a tak dále. Je to explicitní boj prezidenta republiky s českým parlamentem, říká Václav Klaus. Dále říká, že žádného z předchozích 9 prezidentů naší země od konce druhé světové války opravdu nikdy nenapadlo aktivně podpořit akci sudetoněmeckého landsmanšaftu, navíc na území České republiky. Určitě to není způsobeno nedostatkem informovanosti dnešního prezidenta. Je to cílené a úmyslné pošlapání informací dostupných každému běžnému občanu naší země. Pak říká dál, že když ten landsmanšaft hovoří o jakémsi smíření, Václav Klaus říká, slovo smíření je prázdná floskule. S Německem máme zcela normální vztahy a nejsme nesmíření. Toto slovo znamená ve skutečnosti nesmíření, znamená žádost o přepsání příčin průběhu výsledků druhé světové války. Tento požadavek vyjadřuje nesmířenost přijetím poválečné reality. Ta by však bez války nikdy nemohla vzniknout. To řekl dobře, si myslím, opravdu. Opoziční menšina bojkotováním hlasování ve sněmovně dala jasně najevo, že se nesmířila s tím, že prohrála parlamentní volby. Stejně jako se z výsledky druhé světové války nesmířil sudetoněmecký landsmanšaft. A, A říká dále, i to bych podepsal, že nepotřebně si upraví stanov sudet to německého landsmannschaftu, ale tady opravdu ve své podstatě nejde o majetkové nároky jednotlivých dědiců, jde o zpochybnění celého poválečného uspořádání s vážnými důsledky pro naši zemi. A závěrečná pasáž je též, myslím, velmi významná. Vynecháme-li věčnou a nevyléčitelnou zamindrákovanost českých Petrů Pithartů, pak je jasné, že se jedná o česko-český souboj o ovládnutí vlády v naší zemi. Lidem, kteří mají pocit, že si i bez ohledu na výsledek voleb zaslouží být ve vládě, kteří si myslí, že ač nezvoleni, jsou přesto vyvolení, jakékoliv poškození naší země nevadí. Demonstrují, že jim poškodit naši zemi stojí za to. To jsou silná slova, já myslím, že to je třeba ocenit. Pojďme dále. Druhým zajímavým komentátorem je Eric Best, americký novinář žijící u nás velmi dlouho, hovořící velmi solidní češtinou. Setkáním se svedrem a udělením záštity festivalu jde Pavel proti své vlastní vládě a významné části české veřejnosti. Jeho popularita tím trpí, jako, stejně jako Posoltovo postavení v České republice, ale oba zřejmě věří, že prosazování evropských zájmů stojí za jakoukoliv negativní reakci, kterou kvůli tomu musí osobně snášet. Taky si myslím docela výstižná slova. Nějaký Viktor Zloun se obrátil přímo na Hrad a odpověděli mu z Hradu, že Pavlova podpora toho festivalu je podporou prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu a tak dále. No to je teda, myslím si, že já osobně teda vnímám tato slova z Hradu jako velmi citlivě. Tak tady se Hrad nám říká, že tu máme prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu. Všichni víte, jak to bylo v kauze, kterou zaplatil životem nakonec i vláda Kapal a kterou já jsem si s dalším kolegou užil v podobě tahanic po soudech, trestního příkazu, potom usnesení trestního soudu a tak dále a tak dále. Dodnes nikdo vůbec nedal šanci zohlednit naše důkazy obhajoby, byť jsou drtivé, jsou zdrcující. Rozkopalo by jim to úplně všechny bábovičky. No ale právě proto to neudělá. Tady si hlava státu nebo nějaký úředník troufne tvrdit, že se takhle mohou chovat k tomu Posiltovi a spol, protože je tu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu. Já nevím, kde žije hlava státu. To opravdu, tohle mě i osobně dost jako naštvalo, že se takhle může prostě dokonce vykládat takový nesmysly. Urážlivý pro lidi, kteří si odnesou svoje. Míša Ševčík, takto nově už pár měsíců člen Akademické rady Institutu České levice a velmi talentovaný teoretik, který je místopředsedou České strany národně sociální také, napsal do internetového časopisu Argument velmi moudrý článek pod titulkem České dvojvládí. Země mezi mandátem a protektorátem elit. Velice výstižné. A tady rozebírá, že v podstatě prezident Pavel se stal symbolem paralelní moci. Nejde pouze o výkon prezidentské funkce. Jde o vytvoření celého mocenského a ideologického okruhu, který se prezentuje jako vyšší forma politiky, oprožděná od populismu, emocí a vůle mas. Ve skutečnosti však nejde o nic jiného než o technokratickou nadstavbu demokracie, která se stále méně smířuje s tím, že občané mohou rozhodovat jinak, než si přejí expertní a mediální elity. Česká republika se tak dostává do nebezpečné situace. Formální demokratické procedury zůstávají zachovány, ale jejich obsah se jednoduše vyprazňuje. parlament existuje a funguje, pokud nepřekračuje neviditelné hranice vymezené bezpečnostními analytiky, strategickými komunikátory a mediálními autoritami. V okamžiku, kdy se demokratická politika pokusí tyto mantinely překročit, nastupují okamžitý tlak, delegitimizace a morální kampaň. Výsledkem je atmosféra národní paralýzy. Stát ztrácí sebevědomí a politická reprezentace ztrácí odvahu. A občané ztrácejí víru, že jejich hlas skutečně něco znamená. Česká republika pak nepůsobí jako suverénní demokracie, ale jako prostor neustálého dohledu, v němž je každé odchýlení od schváleného názoru považováno za problém. Sjezd Sudeto Němců v Brně se proto nestal pouze historickou nebo společenskou událostí. Stal se symbolem hlubšího rozkladu české politické suverenity. Symbole země, která si už není jistá sama sebou. Země, v níž část elit ztratil elementární instinkt chránit vlastní stát, vlastní instituce a vlastní demokratickou legitimitu. A dokud bude česká politika rozdělena mezi formální vládu a nevolenou infrastrukturu vlivu, bude tento rozklad pokračovat. Demokracie totiž nemůže dlouhodobě fungovat ve chvíli, kdy občané začnou mít pocit, že skutečná moc se nachází mimo jejich dosah. V takové chvíli totiž nevzniká důvěra, vznikají frustrace, cynismus a postupná eroze samotného demokratického systému. Velmi moudrá slova. Si Míšovi za už jsem mu poděkoval a chci mu poděkovat i touto cestou. No, pojďme si říci něco o samé podstatě prostě toho ještě nad rámec slov, která padla. Tady jde o dvojkrok. Z jedné strany prostě zelená sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tedy instituce, kterou zakládali nacističtí grázlové ve směs, teda to, jako si řekněme na rovinu, kde byl pouze jeden jediný antifašista, to už jsme si říkali mockrát, ještě takový problematický Wenzel Jaksch. Problematický, protože když již v průběhu druhé světové války tvrdil, že Československo by mělo být obnoveno v hranicích po Mnichově a nikoli před Mnichovem, jo, což byla troufalost teda zvláštního druhu. A tak z jedné strany i hlava státu dává záštitu, ta opozice a tyhle všichni nevolení v podstatě nás prostě urážejí. Vzpomeňte si, že jsme tady citovali na článek Pavla Šafra, který už v titulku říkal, že budeme muset bránit sudetské Němce proti českým náckům a fašounům. A my jsme náckové fašouni, protože máme stejný názor jako Václav Klaus, zásadně samozřejmě ještě v lecčem ještě radikálnější, ale v principu stejný. Tohle se může u nás prostě od rána do večera a nikdo nic prostě proti tomu nepodnikne. A pak starosta obce Písek, do města Písek, vyvěsí v den vítězství prapory, vlajky, mocnosti, které jimž vděčíme za osvobození od nacistické genocidy. Mezi těmi vlajkami byla taky sovětská vlajka. Na Češ se na něj vrhnou, že by ho pomalu trestali za já nevím co, podle paragrafu toho či onoho, tak on se zachoval jako chlap a nesundal teda jenom tu sovětskou, ale sundal všechny. Když teda nesmí jednu z nich, no tak sundal všechny. Což zase kvičeli jak podsvinčata, prostě ti, kterým to nesedělo. Žijeme v opravdu velmi, velmi nepěkné době a já se dostanu k tomu propojení dvou významných kroků. Tak z jedné strany má zelenou sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho takové farizejské keci a zároveň ta sama hlava státu se vyslovuje pro vznik Spojených států evropských. Tedy pro zánik suverenity České republiky, proto abychom byli součástí nějakého širšího seskupení, kde skutečná moc vůbec nebude v našich rukou. Vůbec. No, jak to spolu souvisí? Tak zaprvé byl to sudetoněmecký Landsmannschaft, celý takzvaný svaz vyhnanců, který dlouhé roky razil heslo Spojených států evropských. Každý ví, že asi hegemonem takového soustátí by nebyly země, jako je já nevím co, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, ale že by to bylo Německo, tak nazvíme věci pravým jménem. No ale jakmile by zanikla naše státní suverenity, tak by samozřejmě zaniklo i vše, co zakládaly ty takzvané Benešovy dekrety ve chvíli, kdy ještě nebyl konstituován parlament. No a prezident Beneš prostě vydal jistá jasná stanoviska, jasné normy vydal, které potom se staly součástí našeho právního řádu. A jestli někdo říká, že jako oni už to neřeší, ty Benešovy dekrety a tak dále, ne, to není pravda. Oni ne náhodou také razí požadavek nebo heslo, cíl Spojených států evropských, protože jakmile by došlo ke vzniku takové politické struktury, no tak potom levou zadní prosadí to, co je cílem jejich požadavků na zrušení Benešových dekretů. Toto je prostě cíl v pozadí. Oni se nemusí nějak starat o to, jestli Česká republika, jestli udělá to, či ono. Ne. Oni čekají na to a proto to také prosazují a proto také to prosazuje hlava státu, až by Česká republika vůbec nemohla rozhodovat o naši lidé, abychom nemohli vůbec rozhodovat o jak bych, dění u nás a o normách a základech našeho života, až by o tom rozhodovali nějaké elity v uvozovkách, kde si mimo Českou republiku už úplně. Dnes o tom stejně rozhodují značnou měrou, ale tady by padly i poslední, řekl bych, překážky této, ne že omezené, ale zrušené suverenity. To je jádro celého prostě sporu. Já ještě, než se pustím do diskuze, tak krátce pár jiných věcí. Velká tahanice kolem Kuby, jak víme, stále hrozí, že by mohla být napadena. Jsem rád, že kubánský prezident Miguel Díaz-Canel včera prohlásil, že americká invaze do země by mohla vyústit v krveprolití s nevyčíslitelnými následky. A řekl, napsal, že samotná hrozba představuje mezinárodní zločin. Pokud se naplní, vyvolá krveprolití s nedozírnými následky a bude mít zničující dopad na regionální mír a stabilitu. A znovu zdůraznil, že Kuba samozřejmě nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu pro Spojené státy a že to americká vláda samozřejmě velmi dobře ví. A zdůraznil, že Havana má naprosto legitimní právo se bránit proti vojenskému útoku. A poznamenal, že toto právo nelze použít jako záminku k vedení války proti kubánskému lidu. To je statečné prohlášení, pravdivé. Co si se povídá o tom, že se na Kubu přemístili i modernější zbraňové systémy, že tam jsou nějací zahraniční prostě partneři, instruktoři a tak dále, tak zkusme uvěřit, že Kuba nepadne za oběť další brutální agresi, že se podaří i na úrovni velmocí prostě nějak zablokovat choutky, které nepochybně, nebo ne, že nepochybně, Donald Trump se jimi prostě netají. Takže asi tak. Ještě pár detailů dalších možná. Míša Svatoš zveřejnil pozorovnou zprávu, analytickou zprávu amerického Pentagonu o vývoji války na Ukrajině za poslední 3 měsíce. Tak pár citací možná z tohoto dokumentu. Ukrajinské údery na ruské rafinerie a energetickou infrastrukturu podstatně neovlivnily ruskou produkci energie, říká ta analýza. Ruské civilní obyvatelstvo zůstalo v tomto čtvrtletí těmito ukrajinskými údery do značné míry nedotčeno. Dále jiný článek té zprávy, která má údajně 78 stran, já si musím přečíst, neměl jsem ještě čas. V dronech Ukrajina podle velitelství jednoho podřízeného Pentagonu zaznamenala zhoršení svých schopností bojovat proti útokům ruských motocyklistů a pěchoty, udržovat palebnou podporu svých jednotek a útočit na ruské vojenské cíle, zejména na delší vzdálenosti. Omezené počty velkých dronů negativně ovlivnily schopnost Ukrajiny zasahovat ruské odolné cíle a bojové systémy. A ty tak byly do značné míry nezranitelné vůči menším ukrajinským dronům. A tak dále. A další část toho dokumentu říká, že podle vojenské rozvědky Pentagonu DIA lidská síla Ukrajiny je nedostatečná proti větší a lépe vybavené ruské armádě. V lednu ukrajinský ministr obrany Michailo Fjodorov přiznal při parlamentním slyšení, že odhadem 200 tisíc vojáků ukrajinské armády se právě nyní nedovoleně vzdaluje od svých jednotek nebo už dezertovalo. A přibližně další 2 miliony ukrajinských mužů se aktivně vyhýbají už vydaným příkazům mobilizaci. A čili ta zpráva rozhodně nevyznívá ve prospěch toho, co slýcháme z českých médií. To je zajímavé vědět. Ještě pár drobností vám chci povědět. Ta jedna se týká stavu americké ekonomiky. Dokonce český autor, nějaký Pavel Cechl, píše, že důvěra Američanů v ekonomickou situaci se otřásá v základech. 70% z nich nesouhlasí s přístupem Donalda Trumpa k ekonomice, což je dosud nejhorší číslo. A pojďme pěti údajným důvodům toho, proč 78% obyvatel Spojených států, včetně většiny republikánů, se domnívá, podle průzkumu televize CNN, že Trumpova politika zvýšila jejich životní náklady. Ekonomická nespokojenost se stala stálicí politické scény. A má to prý pět alarmujících projevů. První jsou rostoucí ceny. Inflace roste významně ve Spojených státech. Rostou ceny potravin, letenek, elektřiny, dalších nezbytných věcí, na které jsou Američané každodenně odkázáni. Klesají zároveň příjmy, klesá hodnota mest. Poprvé za tři roky rostou ceny rychleji než mzdy. Smazaly se zisky v reálné kupní síle. Americké domácnosti od začátku pandemie absolvovaly nárůst spotřebitelských cen o téměř 30%. Z tohoto kumulativního dopadu se nikdy zcela nezotavili. Rychle přibývá zadluženost. Spotřebitelské úvěry zaznamenaly v březnu největší měsíční nárůst od roku 2022. Míra osobních úspor klesla na 3,6%, což je nejnižší úroveň za dlouhé roky, protože je domácnosti s nižšími příjmy používají na pokrytí základních potřeb. Velmi rychle ubývá důvěra v ekonomiku, spotřebitelská důvěra, a malé podniky krachují ve velkém a jsou často považovány za ekonomický systém včasného varování, protože jsou zvlášť citlivé na rostoucí ceny pohonných hmot, zpřísnění úvěrových podmínek a oslabení spotřebitelské poptávky. Takže docela chmurné zprávy ze Spojených států. To nepochybně má významný vliv na Trumpovou zahraniční politiku. A za zmínku nepochybně stojí, jsme to z části komentovali, ale tady je o tom řečeno víc. Tucker Carlson, muž, který velmi podporoval Donalda Trumpa a dnes je v kritickém poměru k němu a má sledovanost 55 milionů lidí, na rozdíl od Fox News, které mají asi 3,5 milionu, takže se nedal zastavit. Udělal průlomový rozhovor s Jelenou, jakže ona se jmenuje Jelena, jsem zapomněl jméno, promiňte, Jelena, proboha, Mendlová, bývalá tisková mluvčí Volodymyra Zelenského. A ona teda se vyjadřuje velmi, velmi nepěkně o něm. Malý momentík, já najdu, abych nečetl všechno. Mendlová dlouho působila v těsné blízkosti Zelenského a uvedla v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem, že on osobně stojí za mnoha schématů praní špinavých peněz, ale že vždy zůstal úžasným hercem, jehož obraz pro kameru je velmi, velmi odlišný od jeho skutečného já. Považuje svoje krajany za primitivy a hovoří o tom, že jako se nedá nic dělat, ale žádná demokracie tam být nemůže, protože lidé jsou příliš hloupí na to, aby mohli o něčem spolu rozhodovat. Dále Mendlová říká, že to pokrytectví se projevovalo i v tom, že ještě dlouho po roce 14 jezdil na výlety na Krym v době bavit se s přáteli a brát drogy v době, kdy už Krym byl pod ruskou kontrolou. V roce 19 soukromě řekl ruskému prezidentu Putinovi, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Ale pak samozřejmě změnil názor a říkal to. Říkal něco úplně jiného. No, velmi nepěkné věci, včetně teda té korupce děsivé a velmi nepěkného stavu, řekl bych, ukrajinské ekonomiky a sociální sféry, kdy v zemi zbývá asi 25 lidí, možná méně, z toho 11 milionů chudých důchodců. Někde jsem nedávno četl, že důchodce na Ukrajině dostává něco na způsob 100 dolarů, to znamená něco přes 2000. Nedokážu si představit, jak za ty peníze může žít. A tak dále. Přitom on, jak ona také uvádí, rychle se přešaltoval od americké podpory, o kterou z velké části přišel, k německé a britské, kterou to vždycky přitahovala. Takže... A pak je to ještě zajímavý moment, kdy Donald Trump nejenom, že vyhlásil stažení části německých vojsk z amerických vojsk z Německa, ale odmítl znovu doplňovat ty kontingenty, respektive rotaci svého obrněného praporu v Litvě. Nasazení americké obrněné brigády do Polska bylo zrušeno. Ignoroval vytrvalé žádosti Poláků, aby americké jednotky z Německa nebyly z Evropy staženy úplně. Čili tady zřejmě se opravdu vyvíjí určitý proces přesně opačným směrem, než nám říkají česká média, česká politická takzvaná elita. No, já bych mohl mluvit o spoustě jiných věcí, ale je 9 hodin, to se asi nesluší. Pojďme si povídat spíš interaktivně. Ještě se podívám, zda tady přišly nějaké otázky. A ještě než to učiním, tak možná i zde řeknu věc, která asi u tebe zatím, Petře, nezazněla. My jsme byli v Plzni na další mítinku proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a tam jsme se ocitli ve velmi hloupé situaci, pokud je o opotřebenost reprodukčních aparatury, zvukové aparatury, kterou skvělý člověk a skvělá rodina Vaška Novotného, Vaška Evy Novotný, zakladatelů a lídrů hnutí Nezákladna, no, iniciativy Nezákladna, používají už dlouhé roky a je to nutně prostě už opotřebeno a tak dále. Já jsem se Vaška zeptal, zda by byl z toho si opatřit novou takovou aparaturu a případně řekne ano, že by si to zasloužil on i účastníci těch shromáždění. Takže uděláme nějakou sbírku na to. A tady nám jeden ze čtenářů, posluchačů, říká, že by to možná mohlo být někde vzadu. Já ta čísla nebudu povídat. Petře, my se zamyslíme nad tím, jak to pojmeme, jestli to bude nějaký specifický účet, nebo jestli to bude u tebe, nebo někde jinde. Ty to budeš také nějak prostě popularizovat. Nebudem s tím dneska zdržovat diváky. Nicméně tímto chci vyhlásit, že to téma je živé, že se k němu hlásíme a že si určitě zaslouží Eva s Vaškem Novotných naši pomoc a až přijdou prostě s konkrétním řešením, tak bychom se do toho zapojili. No, já tu nevidím, Petře, otázky, nebo ty nějaké vidíš?
1: Otázky nebyly, ale...
0: Tak pojďme, no, povídej.
1: Prosím tě, tady... teďka ty si nakousnul právě téma toho stažení toho amerického kontingentu. A jak do toho zapadá tady vyskakování si třeba, abych to řekl správně, lotyšského, když tady zástupce litevský ministr zahraničí vyzval NATO k úderům na ruské pevnosti v Kaliningradské oblasti, jo. A ruský zástupce Rady bezpečnosti OSN varoval Lotyšsko a Litvu, že členství NATO je neochrání před ruskými odvetnými údery. Tady se stahují, řekněme, teda americký síly, ale
0: pardon.
1: Ještě nezaznamenali jako změnu kurzu, nebo si myslí, že to Rusko porazí sami, nebo jako...
0: To si nepochybně nemyslej, na to jsou příliš malí mravenci. Oni se chovají, když to řeknu příměrem, jako pejsek, to si někdy zažil na ulici určitě, když jde proti velkému Hafanovi malý pejsek a strašně štěká, jako a dává najevo, že by ho klidně napadl. Ale činí tak pouze za situace, kdy ten velký pes je držen na nějakém vodítku, řemeni a tak dále a ten malý pejsek vidí, že ke střetu nedojde. Tak já si myslím, že tihle ti pobaltští giganti, že se chovají podobně jak ty pejsci, to je takové jako vytahování se a hecování těch velkých, ať se pustí do střetu a tak dále. Takže to keců jako je dost. A já si jenom představit, že právě protože jsou to tak jaksi titěrné struktury a postavičky, tak někteří zahraniční hráči je využívají k tomu, aby vykládali to, co jim samotným nechce tak otevřeně říkat. Ale obecný dojem je takový, že dva teda. První, že Spojené státy skutečně nehodlají s vlastními silami nějak dál zasahovat do toho konfliktu na Ukrajině a přenechávají to Německu a dalším prostě západoevropským zemím a že dochází k i určitému střetu mezi americkou a britskou hlavně a nejenom britskou zákulisní strukturou, to znamená rozvědkami hlavně, kdy třeba ten fakt, že je zadržen a musel zaplatit, napsal byl za mřížem a pak musel zaplatit obrovskou kauci, když jsem to pochopil správně, ten Andrej Jermak, což je člověk očividně řízený Brity, tak vytáhla na něj ty jeho korupční zhovadilosti struktura, která se jmenuje NABU ve zkratce. A to znalci vědí, že to je struktura, která má za sebou americké státní prostě instituce, včetně rozvědek a tak dále. A mnozí to hodnotí jako narůstající střet o to, kdo má být hlavou státu a z toho pak plyne taky, kdo může uzavřít nějaké smlouvy o míru a tak dále. Jakoby ta americká strana už byla velmi nespokojena s tím, jak to ten Zelenský vede a jakoby věděla, že s ním se nějakou míru prostě nedopracuje. Britové a další naopak tlačí prostě zachovat za každou cenu Zelenského. No a pak jsou tam ty ostudy, teda to už opravdu je k smíchu, kdy co chvíli někde v těch pobaltských státech se zjistí, že přes ně letěl nějaký nebo upadl nějaký ukrajinský dron, nebo že letěl dokonce dron z jedné z těch pobaltských zemí přes jiné ty pobaltské země jako do Ruska a tak dále a tak dále. To jsou docela povedené aférky, které vnášejí do celé té mozaiky zajímavý prostě prvek. Já netvrdím, že, to bych si netroufl tvrdit, že Spojené státy snad úplně dali ruce pryč od konfliktu na Ukrajině a že jako jim to úplně jedno. To jistě tak není. Ale dost mám důvodu si myslet, že chtějí dosáhnout nějakého rozumnějšího vývoje, než který tam panuje teď, kdy si lidské životy jsou zmařeny znovu a znovu. Ukrajina nemůže nic vyhrát, takže je to takové jako delší pořád dobrodružství za cenu krve, životů a tak dále, kdy země, za níž stály desítky v podstatě západních států, jejich zbrojovek, vojenských struktur a tak dále, nejsou z toho dosáhnou strategické porážky, dokonce ani taktické Ruska. A Americe asi dochází, že tohle to není, do nekonečna není dobrá prostě. Tak. Takže aniž bych si dělal iluze, že snad Donalda Trumpa je nějaký Franklin Delano Roosevelt ve vztahu k východní mocnosti, tak asi rozdíly mezi evropskou a americkou částí NATO a celého toho kolektivního západu. Tady se někdo ptá, videjko hokejové s panem doktorem neexistuje. Přátelé, tehdy maximálně se fotilo mnohdy mnohdy jaksi černobílé spíš. Někde jsem našel pár fotek, ale má dcera tu nejlepší fotku vzala, kde tam jsem tak hezky vyfocený, a vytvořila takovou koláž celé rodiny. Ta koláž je na chalupě. Už kdybych to strhnul, tu fotku, no tak by to, bych jí to pokazil, tak to je škoda. Já tam jsem za fešáka s tou hokejkou a dokonce bez helmy a tak dále. Tenkrát se na to tak nedbalo, já se taky neotravoval rodiče s tím a tak dále. Tak, tolik asi k předchozímu tématu. A tady, co říkáš, Pepo, na rozvážení nakažených Američanů ebolou po světě, že by uchal? No, tak dvě poznámky k tomu možná. Velmi zajímavé je, proč zase Česká republika se stará o to. Jo, sice říkají, že to zaplatí Spojené státy, a proč ho nevezou rovnou někam do Spojených států nebo na nějakou základnu americkou, proč jako na Bulovce se to jako má řešit, je velmi zvláštní. A pokud je o pandemie a teda, no, v poslední době se

0: pasáž prostě o tom, na tohle téma. A krom toho vyskakují vysloveně teď opravdu jako mimořádně skandální informace kolem toho. Já nevím, jestli to podaří dlouhodobě držet v nějakých mezích, ale pokud by to byla pravda, co se asi to pravda je, nikdo to nevyvrátil, vyvrací se to pouze výkřiky o konspiračních teoriích, tak to na zoufalců, když už tím nic jiného nezbývá, tak kádrují takhle. Tak to je zralé na docela zásadní prostě trestní procedury s lidmi, kteří teda u toho hráli roli, věděli, že to dělají, věděli, že už měli i signály o tom, že jsou velmi vážná poškození zdraví, že lidé umírali a tak dále a tak dále. To je velice, velice zásadní téma. No, že říká rozvážení nakažených po světě. No. Nevím, pokud tak jednoho jsme vezou nějak, nebo už přivezli k nám, kde všude jinde ještě budou rozvážet Američany, netuším. Nestačil jsem to tak sledovat. Ale obecně se očekává v některých kruzích, že tak, jak se zhoršuje situace ekonomická, geopolitická a podobně s očima teda takzvaného kolektivního západu, že si zřejmě ty elity budou v úvozovkách, teda elity, muset pomoci znovu nějakým naprosto umělým krokem na základě zcela vykonstruovaných důvodů, jimž by udrželi lidi ve vzájemné izolaci, pod zákazem se někde shromažďovat, protestovat a tak dále. Prostě, aby se obecně stalo to, co se stalo nám třeba s pomníkem maršála Koněva, že tak dlouho jsme ho bránili a teprve, když nastal zákaz shromažďování, tuším, víc než 3 nebo 5 osob na ulici, no tak odvezli pomník, až věděli, že bychom tam přišli, tak nás zavrou ještě, že porušujeme nějakou normu. No si tak. Co tam máš jiného, Peťo? Máme tam něco?
1: Tak určitě další tak sportovní věci přeskočíme, ale to jsme rozdělili úplně co je tam. Já chci tady ještě poděkovat tady Davidu Vorkovi, Pavlovi Sichrovi. Dobrý večer, pán Skála, píše David a tady nám posílá příspěvek. Nezabudněte na to, že každý velký podnik má svůj fotbalový alebo hokejový klub. Jak tenkrát bylo hodně jako sponzorováno právě podnikama, firmama?
0: No přesně tak, podívej se, v Praze třeba Sparta měla za sebou ČKD. Jo, to. Mm-hmm. Bohemians podle mého soudu také, pokud si to dobře pamatuju. ČKD mělo dva manšafty, tyhle špičkový, staralo se o ně. A Slavie měla potom IPS, stavební inženýrské a průmyslové stavby, nebo jak se to jmenovalo. Taková velká stavební firma. Armáda měla byla velkou oporou sportovců. Například v hokeji dlouhé roky mistrem republiky téměř neustále byla Dukla Jihlava, kde hráli bratři Holíkové, Suchý, Klapáč, prostě špičkoví hokejisti. Dukla byla též velkou, řekl bych, se skupením skvělých atletů, což platí do jisté míry dodnes. A tak dále, a tak dále. Ostravě, no Vítkovice, že jo, no tak Vítkovice se tak jmenuje to hokejové mužstvo, to prostě Baník Ostrava se nenáhodou jmenoval Baník, pak za ním stály OKD tehdejší, pokud mě paměť nešálí. ZKL Brno byl že, v hokeji, Závody kuličkových ložisek, tak se jmenovalo to hokejové mužstvo. Ano, tak to bylo a mělo to svoji hlavu a patu, ty podniky vytvářely takové hodnoty, že si mohli dovolit prostě nějakým způsobem zaštítit tyhle ty sportovní kluby a i pomáhali při, řekl bych, modernizaci těch stadionů a tak dále. Ano, tak to bylo, to je pravda.
1: Tak jo, tady Daniel dodává, fotbalový zápas je jediným místem, kde může tisíce lůzrů zrovat na 22 milionů.

0: funkcionářů Maky.
1: No, je to tak, no. Já jsem chodíval jako malej kluk, mladý kluk na fotbal i na hokej. Tenkrát ta vstupenka, zejména když člověk patřil do pubertálního věku, tak stál tak zanedbatelné peníze, že to vůbec jako není jako dneska jít na fotbal nebo na hokej, tak to jsou velké prachy. Až se obdivuji, že ty chlapi tam prostě jsou ochotní utrácet takové peníze. Ale pak jsem, mě to nenapadlo právě, protože se z toho stala, řekl bych, náhradní tribuna jako pro lidi, kteří se tím léčí nějaký bindráky a nadávají a řvou tam. To mi přišlo vždycky jako směšný. Strana z Brně začíná 22.5. To je den, kdy byl popraven K.H. Frank, no jo, sudeťák zodpovědný za vyhlazení Lidic. To mě nenapadlo, že to může souviset. Já si ani nepamatuju pochopitelně to datum. A já tu vyhlásím, přátelé, jiné datum. Zítra se dožívá rovných 80 let skvělý herec a skvělý chlap Ivan Vyskočil. Tak já mu i touto cestou blahopřeju. My se uvidíme v Brně, on bude moderovat ten protestní meeting, to jsme tak zařídili. Ale Ivan je skvělý chlap, který se i k dnešním názorům dopracoval s pletitější cestou a to vůbec není špatného, to je dobře. Jsme tu o to, abychom poznávali dál a dál a poopravili třeba určitý názor. Ivan umí velmi otevřeně na tohle téma hovořit, včetně toho, že si uvědomuje, že některé názory, které mýval dřív, že byly naivní, když to tak řeknu, popřejme Ivanovi do dalších nevím kolika let, ale minimálně nějaké desítky, aby to byly. Tak jo, Ivane, jestli nás slyšíš, já to řeknu do očí, až se uvidíme, ale zítra ti zavolám, ale 80. je krásný životní mezník.
0: To nejlepší, Ivanku, a já jenom připomenu, že po 10. hodině se tady spustí záznam z trhovýho Štěpánova, kde mimo jiný právě Ivan Vyskočil má přednášku na téma média a kultura a je tam taky ještě Ivan Noveský, takže to si budete moct potom ještě po té 10. hodině, až skončíme, tak komu se nebude chtít spát, tak se to může podívat, bude to stát za to určitě.
1: A věřím, jestli ti neskáču do myšlenek, tak možná ještě jednu věc bych tu chtěl zviditelnit malinko. Přivedl si mě k ní tím, že jsi zmínil jméno Ivana Noveského, energetického experta. Minulý pátek se v pražském radiopaláci odehrála pozorovná akce, kterou i České televize tak nějak jako ukazovaly z části. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí, já nevím, ještě různých institucí, za tím předsednickým stolem jich sedělo asi 12 nebo kolik, dávali sáhodlouhý výklad takzvaného změny číslo 2 územního plánu. Řeče o těch akceleračních zónách.
0: Ano, ano.
1: O tom, že prostě část republiky byla vyčleněná jako území, na kterém lze stavět ty strašlivé větráky. No, pár z nás, vedle mě seděl třeba Jirka Kobza, byl tam Ivan Noveský, byl tam několik další, Jarda Novák, několik dalších lidí. V tom sále bylo, no, prý se tam vejde 1000 lidí, někdo říká, že jich tam bylo 500-600, ale byl v podstatě naplněn. Já jsem dlouho neviděl takovou byrokratickou habaďůru. Hodiny tam vykládali naprosto druhořadé administrativní roztodivné detaily, aby vytvořili zdání, že všechno to, co dělají, je pokryto absolutně prostě platnou legislativou. Že oni pečlivě tohle všechno jako dodržují a tak dále. No, odehrálo se to 15.5., kde vyhlásili pro celou republiku, kde teda ty zóny jsou. A postup je takový, že do 1.6., tedy za pouhých 14 dní, 15, dotčené obce, občané, tak mohou nějaké připomínky prostě jako vznést. Ty připomínky vyhodnotí nějaká soukromá firma. Tam uváděli jméno, já se ho nepamatuju. Rád bych věděl, kolik za to dostane honorář. Jmenovitě tam bylo řečeno taky, nebo explicitně, že ten, kdo dá připomínku, nemůže počítat s tím, že by dostal odpověď na ní. To už rovnou bude někde v nějakém tom to její jaksi vyřešení, zohlednění nebo nezohlednění, bude v celkovém řešení prostě pro celou republiku, které nějak shromáždějí tam ministerstva a už v červenci se o tom má rozhodovat ve vládě. A když jsem to viděl, tam lidé, kteří nejsou úplně naivní a lehkověrní, tak mručeli prostě pochopitelně, že co to je tohle. Tak jsem vyšel ven a ptal jsem se, tam měli taká jakási informační střediska. Jsem říkal, počkejte, já s váma nechci mluvit o žádných složitostech. Odpovězte mi na prostou otázku. Když občané určité obce, města a tak dále, dotčeného území, nebudou chtít, aby tam ty větráky byly, co bude směrodatné? Jejich vůle nebo to, že vy jste si tady namalovali mapu a říkáte, že když to není poblíž kostela, když to není v Národním parku a když to nebrání vojenským nějakým činnostem a podobně, takže to tam může být. No pochopitelně, že jsem nedostal odpověď. To bylo tak kluzké kličkování, že vlastně na jedné straně, na druhé jsem říkal, můžu vás poprosit, abyste neuráželi sebe ani mě. Můžete mi odpovědět jednou, dvěma větami, bude to tak, nebo to bude tak? No, neodpověděli. Jsem velmi zvědav, jak to dopadne. Arnošt Kult je člověk, který s námi se spolupracuje, se do toho pohroužil natolik, že říká, že je připraven vést i správní spory se státem, jménem prostě obcí, které nebudou chtít, aby na jejich území se to odehrávalo. Já se obávám, že spousta lidí je relativně naivních, a to i v té územní samosprávě, že se jako domnívají, že to je takový normální postup, že nakonec se jich někdo zeptá, oni se nějak vyjádří, ale jakmile uplyne, tady to spíš správně na obrazovce je 12 dní ještě, tak šmitec. Jo? A dokonce i když ty připomínky někdo dá, tak je otázka, jak se s nimi vyrovnají a jestli mu to vnutí nebo nevnutí. Andrej Babiš a Karel Havlíček někde říkali v televizi, že rozhodnou jako občané. No nevím, to, co jsem vyslechl v tom jednacím sále, tak z toho běhal mráz po zádech, protože už víme, jaké všechny negativní dopady tato šílená jaksi varianta energetiky má, že bude stát neskutečné peníze, její přínos bude neskutečně problematický a to jak provozně, tak potom, až třeba to odejde, tak asi to tady u tebe říkal Jarda Novák a další, ty tisíce tun betonu, které budou jaksi vměstnány do základů těch věží, no tak nikde není řečeno, že ti, co je tam nainvestují, že je potom musí odstranit. No, na tuto otázku nikdo není schopen odpovědět jednoznačně. Těch otázek je víc, samozřejmě zdravotních následků, infrazvuku a tak dále, a tak dále. Chci tady všechno opakovat. Ale já jsem byl zděšen, jak to měli prostě všechno jako tak nalajnováno. Naivní lidi seděli a koukali, říkali, no, to mají pěkně, tam ty paragrafy seřazení a tohle. Jiní už se nemohli udržet a křičeli na to předsednictvo. Proboha, přestaňte nám tady sypat písek do očí. Taková mladá moderátorka pořád chodila a říkala, nekřičte, tím si nic nevyřešíte, počkejte si, zbytečně ztrácíte čas, prostě byla taková super zdvořilá. Měli to vymyšlený jako dokonale z tohoto taktického procedurálního hlediska, ale to, co se zatím skrývá, ve mně vyvolává velké obavy. Skončil jsem na dané téma.
0: Tak jinak já jenom dodám, že záznam z toho Radiopaláce 12 hodin v kuse, tak máme v archivu, jako bylo to opravdu výživný. A prostě jako ta arogance moci je tam enormní, evidentní, bohužel. A zase na druhou stranu je vidět, že i tak se tomu dá sypat nějakým způsobem písek do kol, takže se nebojme.
1: Dál, bojujme, já, bojujme, máš pravdu.
0: To jde, jako jo, protože oni si původně mysleli, jak to v tichosti všechno projde a pak nakonec se to tímhle způsobem se jim to rozsypává. A uvidíme, já si myslím, že Babišák bude muset se k tomu nějakým způsobem postavit a samozřejmě je to velký tlak mezi těma, který chtějí čerpat ty dotace a u těch, kterým samozřejmě to, který na to ve finále doplatí. Každopádně zítra vyjde naše pravda a ta se věnuje samozřejmě provokaci, tedy sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, kde je tomu věnováno hned několik článků a také úvodník aktuálního vydání, který je o tvrdošíné snaze rodu Lichtensteinů dostat se k majetku zkonfiskovanému právě po druhé světové válce na základě prezidentských dekretů Eduarda Beneše a také nestydatá podpora požadavků prezidentem Pavlem. Ani tentokrát nechybí zajímavý rozhovor, tentokrát s novinářkou Helenou Briardovou, která v něm mimo jiné říká, musíme se znovu zamyslet, jak zajistit mír. A spousta zajímavého čtení za 33 kaček, takže přátelé, toť k tomu, až půjdete do trafiky, nebudete vidět, co číst, tak doporučujeme naši pravdu, protože to je asi jediný týdeník, který opravdu je na naší straně. Já tady poděkuju k Santipě za příspěvek a vemu hned její otázku nebo její vyjádření. Dnes odpoledne byla v Brně poničena socha prezidenta Beneše. Ruce polité rudou barvou a nápis Český nácek a škůdce.
1: Proba.
0: Co se to tady děje? To už se jako ničeho neštítí. Kdo to platí a kdo tuto špínu zastaví?
1: No, správná otázka. Já čekám, kdy se orgány činné a navazující instituce až po soudy pochlapí a exemplárně potrestají někoho z těchto týpků. Tady se trestá za nějaký názor. Učitelka Bednářová je trýzněna kvůli pár větám někde ve škole, co se stalo s námi, o tom už byla tady řeč a tak dále. Ale tady se můžou urážet lidi typu prostě Eduarda Beneše, postavy, které nepochybně sehrály v naší historii velice významnou roli, a zaslouží. Konec konců platí zákon, že Eduard Beneš se zasloužil o stát. Takže jako policie a státní zastupitelství a tak dále by jako měli adekvátně konat. A to se neděje. Jak by se tvářila bavorská společnost, kdyby se v Mnichově konal se z Čechů vyhnali Němci z pohraničí? No, správně položená otázka. Já myslím třeba taková organizace vyhnaných vysloveně, pokud vím, v tuhle chvíli není, ale Klub českého pohraničí a jiné organizace tohoto typu, že bychom jako pořádali něco někde v Mnichově, no, nevím. Bohužel síla těchto našich organizací není taková, aby asi by nebyla až tam taková, ale já myslím, že pojďme možná řešit, ta otázka je jinak správná naprosto. Bohorská vláda by nepochybně jako si nenechala líbit hledat, co na ten způsob asi administrativa města Mnichova. Ale mně se zdá, že bychom měli hledat také minimálně společnou řeč s těmi experty a nejenom experty, kteří jsou třeba i potomky Němců odsunutých z našeho pohraničí nebo od nás vůbec po roce 45, a kteří nezdílejí tu notu sudetoněmeckého landsmanšaftu o vyhnání a tyhle ty nesmysly. Stojí na antifašistických pozicích a byli by možná skvělými parťáky do minimálně do řekl bych, analýzy a popularizace jednoho z klíčových momentů, řekl bych, dějin celé Němců, kteří si říkají sudečtí, ačkoliv té demagogie. Kdy nebýt přeci henlajnovců, henlajnovské iridenty, tak Mnichov nemohl proběhnout tak, jak proběhl. Oni dodali tu naprosto falešné, prolhané alibi Daladierovi, Chamberlainovi a všem těm, kdo prostě se dohodli nakonec s tím Hitlerem, kdo mohli vyhrožovat Benešovi a československé vládě, že pokud na to nepřistoupí, tak že jako na ty podmínky takzvaných sudetských Němců, takže za válku bude zodpovědné Československo a nikoli nacistické Německo. To je ale přeci metoda. Tak zaprvé toto je třeba zdůraznit, že samotná druhá světová válka by nemohla začít tak, jak začala. K tomu jeden moment, já jsem se dohodl s jedním vědcem z jisté východu evropské mocnosti, že spolu napíšeme stať do velmi zajímavého měsíčníku, prestižního, o tom, že začátek druhé světové války správně bychom se nemá datovat od prvního, řekl bych, září roku 1939, ale minimálně od 15. března 1939, ne-li od, řekněme, přelomu září a října roku 1938. Tak s tím si jako pohrajeme, ale zpětně k tématu. Co by se stalo? Německá generalita chodila kolem Hitlera a říkala mu, ať možná neuvažuje o tom, že by mohl napadnout tehdejší Československo, pokud by nedostal ty takzvané Sudety zadarmo, protože by ten konflikt mohl mít průběh ne zrovna příznivý pro Německo. Já neříkám, že by to nakonec nevyhrálo, možná by to vyhrálo. Ale bylo by to něco jiného, když mu padly zadarmo, prostě bez odporu celé takzvané Sudety do Chrstánu, no a potom pochopitelně dorazit zbytek naší země a změnit jí protektorát, tak to už nebylo tak až tak těžké. A to je přeci ale metoda, kterou používal, která byla použita mnohokrát, že se vytvořila falešná bublina prolhaná o jakémsi terorizování té či oné populace a byla vygradována natolik, že se stala záminkou i k agresi. To se opakovalo. Vezměte si Jugoslávii prostě v 90. letech. Domnělý teror Srbů vůči muslimům a prostě a tak dále vedl k tomu, že nakonec přes 70 dní bombardovali zběsile, jako co říkám s hořkým smíchem, Bělehrad a další srbská města, protože přeci Srbové jsou teroristi, kteří tam ty Bosňáky a ty další jako mordovali. Útok na Sýrii, útok konec konců agrese proti Libii, útok na Irák do značné míry a tak dále. Čili pojďme možná hledat Němce, kteří spolu s námi toto téma podchytí a pojmou ho tak, aby bylo velkým mementem pro dnešek, aby bylo zrcadlem toho, když se podobná špinavost stává metodou politiky, agresivní politiky i v 21. století. To si myslím, že je reálné.
0: Tak tady právě byla otázka, jak by se tvářila bavorská společnost, kdyby v Níchovně se konala z Čechů vyhnaných. A tady je důležitá taková douška. Na začátku všeho byl vlastně zrádce Václav Havel, který tento výraz rehabilitoval a po něm to jiní začali opakovat. Ano, byl to Havel, Pithart a Černogurský.
1: Bohužel ano, Černogurský. Takhle, on se u toho údajně vyskytoval, když byl Havel v Mnichově, to říká Rudolf Indrák, že tam byli v podstatě tři, byl tam Havel a byli tam předsedové obou národních vlád, nebo ano, Pithart byl předseda české vlády a Černogurský byl tenkrát možná předseda slovenské vlády. No a oni byli u toho, když tam Havel říkal, že chce vrátit majetky, vrátit občanství a teda, Německá strana to samozřejmě přijala s velkou radostí, a celou dobu potom při jednání ústícím až do podpisu Česko-německé deklarace z roku 1997, tuším z ledna, v podstatě německá strana s námi zacházela způsobem, že musíte tamhle to udělejte. A teprve poslední devátý bod nějakého memoranda, které německá strana našim činitelům strčila pod nos, říkal, že bude třeba zvážit, aby se vhodnou formou Německo jako nějak vymezilo vůči některým věcem v průběhu druhé světové války. Takhle ještě do kulata to tam bylo řečeno. Jo. Václav Havel, teď ta aureola, kterou mu prostě neustále malují, tak ona je samozřejmě praštěná od samého počátku a téměř kompletně. Ale v tomto směru jsem skutečně dopustil vyslovené hanebnosti, to jako pardon, ale to jako, jakým právem on tohle dělal. Tušíme, co ho k tomu vedlo, jak si z rodinné dynastie některé věci a tak dále. To si dovedu si představit, proč se k tomu tak vehementně stavěl. Ale dobře, to jsou jeho nějaké osobní